0: sledují vývoj událostí, byl útok proveden tedy s minimálně 3 drony, zatímco zprávy hovoří o útoku na vysoce zabezpečené zařízení spojené s americkými zpravodajskými službami. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak to je asi všechno.
1: Další zpráva je také zajímavá. S tím, že Irán zmrazuje Spojené státy, no tak asi spíše elan nebo tvrzení Spojených států ohledně znovu otevření Hormuzského průlivu. A říká, okamžitě dáte 300 miliard dolarů a mýtné. Takže Teherán spojuje znovu otevření klíčového námořního přechodu nebo toho prostě průlivu s řadou požadavků. Ale to není nové, to my víme. Ten problém je v tom, že ty Američané ty peníze ani dneska nemají. Dále teda ta zpráva říká, že Irán vytváří nová data pro znovu otevření Hormuzského průlivu, protože stanovuje konkrétní podmínky pro Spojené státy před povolením návratu komerční lodní dopravy a tyto podmínky jsou tvrdé. 300 miliard dolarů v reparacích, zrušení sankcí, mýtné, vybírání mýtného za projíždějící lodě, odmrazování účtů, pač mají také zablokované od Američanů účty v zahraničí, ukončení války a další věci přivádějí Spojené státy do tlaku, přičemž pokračování vojenských akcí je odstrašujícím prostředkem. A tady ten tajemník nejvyšší Rady národní bezpečnosti Iránu Mohammed Bagher z Zoghadr uvedl, že průliv zůstane uzavřen, dokud nebudou splněny požadavky Teheránu. A sem právě patří to zrušení sankcí, námořní blokády, stažení amerických vojenských sil z regionu, to je toč ono, zaplacení válečných reparací a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Jinak ta iránská strana také vyzývá k ukončení útoku na své spojence v regionu a i k hrozbám vůči samotnému Iránu. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme asi do dalšího koše.
0: Tak třetí košiček, to máme tady e-mail číslo 2. Na základě tedy trilaterální dohody, to už jste možná slyšeli, mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem, budou Riad a Islamabad bojovat proti Řecku. Současně zase Řecko přidělilo do saudské metropole Perut Patriot a připravuje se na poskytnutí vrtulníků. Bere některá vláda z Riádu, nebo je to náš nápad, se tady ptají Řekové. Nedávné tedy podepsání trilaterální obranné dohody mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem v Mece vytváří bezprecedentní geopolitický paradox pro řeckou zahraniční politiku a vyvolává neustále otázky ohledně způsobu jednání Athén. Zahrnutí klauzule kolektivní obraně v logice tedy článku 5 smlouvy o NATO, že ano, to je washingtonské, zavazuje se Riad a Islamabad považovat jakýkoliv útok na Ankaru za útok na sebe samé. Současně s tím, jak se formuje tato nová islámská obranná osa, Řecko nadále udržuje baterii protiletadlových systémů Patriot v Saudské Arábii na ochranu saudské infrastruktury, zatímco zároveň je plánováno vyslat útočné vrtulníky Apache do Perského zálivu. Takže je to prý strategický oxymoron a zásadní otázky. Pohyb nebo pobyt Patriotů a plánované nasazení vrtulníků mimo hranice připravují řeckou protivzdušnou obranu o kritické prostředky, zatímco operační prostředí v Egejském moři a východním Středomoří zůstává náročné. Ach jo, no tak komu není rady, asi tak tomu není ani pomoci.
1: No oni jsou hoši veselí, protože oni nevím proč, že se tam vzali, tak oni ochraňovali tam tu rafinerku, respektive to přepracování a nakládku ty ropy v Jambu. To znamená, to je na tom koncovém bodě toho východ-západ toho ropovodu, který vede napříč Saudskou Arábií. Nicméně, když jim tam stříleli Hutijové a další, tak respektive Iránci snad tak to neubránili, tak tam jako moc jako k ničemu jako nebyli s třemi patrioty, takže, ale jako pořád tam nějak jaksi oxidují, kdybych to řekl takhle, ale přitom jak Saudská Arábie, tak ty další země proti ním dělají smlouvu, jako těmto věcem tomu řeckému Mitsotakisovi se opravdu dá těžko rozumět, to je takový kouzelník, já si myslím, že on nerozumí ani sám sobě, jo. Protože si vezmete, co provedl z Libií, kde ztratil veškeré možnosti a ten možnost těžit z toho příbřežního šelfu. Potom teďka se zdá, že přijde o ty ostrovy, které dostali v tom Egejském moři, které vlastně dostali po první světové válce na bázi Trianonské smlouvy, kdy teda Turecko patřilo mezi poražené, tak to mají ohrožené taky. Tak kam se teďka, místo toho, aby teda teď spoustu zbraní dají na Ukrajinu, na půl brečí, že jsou odzbrojeni, teď se angažují, nevím, proč se angažují v Saudské Arábii, když to doma za chvilku bude ohrožený, těžko pochopit, těžko říct, jako opravdu to složité. Takže tak jako to je, no a tady jako ty úniky teda ohledně teda té dělostřelecké baterie v tom Yanbu, no, tak tady to ukazuje prostě patovou situaci, do které se ta řecká zahraniční politika dostala po tragických chybách vlády, no tak no, přitom ta Saudská Arábie o ty patrioty nemá téměř zájem, protože Hutiové opakovaně, jak si dávají najevo, že ty schopnosti těch patriotů, že jsou omezené. Ty patrioty daleka nejsou všelek a ty Hutiové, když tam střílejí, tak oni jsou schopni zastavit ani ty rakety těch Hutiů. Takže pak jako otázka, co tam teda ty Řekové vůbec dělají. Jestli si myslí, že se tam taky jaksi opředí pak nějaký ropní vrty, těžko říct prostě, ale jako nemá to smysl. Takže je to další jako tragikomedie, no. Takže tady pod toho pohledu řecká přítomnost chrání infrastrukturu zásadní pro Západ, ale za prvé ona ji nechrání, protože toho není schopná. Druhá věc, oni by se měli starat hlavně o vlastní zájmy, což nedělají ty Řekové. A teď to zajištění toho plynového toku paliva z Yanbu, zejména uprostředka těch nepokojů v tom hormuzském průlivu, tak vlastně zabraňuje tedy nárůstu mezinárodních cen ropy a poskytuje tedy Řecku, řekněme, pozitivní publicitu a diplomatický kapitál jakoby záruku kolektivní bezpečnosti. A dneska, kdyby začal něco s Tureckem, tak jako nikdo za ní nedá ani zlámanou gresli, jak se říká, protože je to jeden účastník NATO proti druhému účastníkovi NATO, to bych to chtěl vidět, teda, jak by teda kvůli Řecku, kdyby ho Turecko napadlo, tak jak do toho bude NATO čele se Spojenými státy vstupovat, aby bojovali s Tureckem. To jako tak daleko moje fantazie teda nesahá. Takže tady ten předpoklad, že Saudská Arábie spolehá na přítomnost řeckých patriotů, tak je zcela nepatřičný, takže já si myslím, že dohodné době jim řeknou, že se seberou, jdou domů. To je asi tak jako v těch Emirátech, když tam přišli ty ukrajinští odborníci na to odrážení těch dronů, neodrazili nic, tak jako taky poslali domů. Takže tolik teda k této zprávě, je to opravdu podivné, je to takové celé zmatené.
0: Tak, další zpráva nám to dubluje, prakticky tripluje, tak nevím, co z ní vybrat. Turecké válečné drony, je to furt o patriotech, blablabla. Turecké válečné drony již byly cílem Riádu, aby vyslal tedy silné letectvo na zahájení operací proti Husíům a jejich umístění může naznačovat zase jiný vývoj v Jemenu. Husíové zaútočili také na zařízení ropného gigantu Aramco v Jizanu, nebo Jizanu, nevím, jak se to čte, nemám tušení, jako známilo ministerstvo energetiky Saudské Arábie. Zpráva je z dneška čerstvá. Jo, aby jsme to věděli. Tak zase to řeklo saudské, tedy ministerstvo energetiky, a dodali, že příslušné orgány dokončují podepsané nebo předepsané postupy k řešení incidentu. Současně šíčí povstalci také zasáhli plynový závod Berry společnosti Aramco Al-Jubail v Saudské Arábii, který je jedním z největších plynových závodů v zemi. Satelitní snímky NASA Firms také ukazují obrovský požár hořící ve vesmíru, tak to asi ne, který je vidět až z vesmíru nebo něco takového, tam, kde se nám to jako má vyskytovat ty satelity, že ano, ve vesmíru asi nic nehoří, když to má být vákuum. Současně dnes Huciové dosáhli zasáhly město Mari po balistickými raketami v novém útoku, jak uvedla jemenská vládní armáda. Ve svém prohlášení armáda uvedla, že rakety zasáhly hustě osídlené oblasti i tábory, kde se nacházejí vysídlené osoby. Vládní síly zase uvedly, že na tyto útoky odpoví ve vhodný čas a na vhodném místě. A v době, kdy země se tedy opět zažívá vzestup v době občanské války. No. Není to dobrý. A vypadá to, že se nám lidstvo zbláznilo trošinku, no.
1: Ono tam to vypadá jako na vznik další regulérní války. Ta Saudská Arábie proti těm Hutijům, proti tomu Jemenu, ono už dříve už tam trošku válčil, ale dneska ty Hutijové už mají jako jiné rakety, jiné možnosti a zřejmě jsou naváděny taky satelitně, takže se dobře trefují, to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě, jestliže tam útočí třeba na ta ropná zařízení firmy Aramco, tak je potřeba, tak to je Rockefeller. To je Rockefeller, to jsou Američané, samozřejmě je tam saudský podíl, Rockefeller a Saudi. A jednak Saudská Arábie se dostala do ekonomických problémů, náhle nemá peníze, to je zajímavé, už jako náhle nemá peníze a Amerika nemá ropu a připomínám, že Amerika, jak vypráví, jako kolik toho těží a podobně, tak ona hlavně překupuje z Ruska, dá tam k těm cenám krát 3 a prodává nám to tady do Evropy. A my už máme, tím pádem kupujeme molekuly svobody, tak to můžeme si dovolit to předražené zaplatit. A je spočítáno, že Spojené státy někdy do poloviny září budou mít vyčerpané strategické zásoby, z kterých teďka vyjadou ropu a pak se tam zřejmě zastaví doprava, zásobování a tak dál. A zvedne se to tam všechno, se to tam zvedne, bude tam velký dílo a to bude to tak nějak akorát spadne do těch doplňovacích voleb do toho kongresu, nechci to vidět vůbec. Takže tam bude problém v jedné věci, aby vůbec jako Trump měl šanci dodělat ty věci tady po světě, které jsou rozběhlé. To je důležité teďka. O tom už svého času hovořili bílé klobouky, které teďka nějak jako nejsou moc jaksi slyšet. Tak nevíme, jako, jak to vypadá, ale už ta hra, jako ty projevuje tak, jak si obavy, že by tohle to měl aspoň ten Trump dodělat, tak jako uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že Turecko varuje Evropu, aby Evropa nerozčilovala Rusko. Konkrétně turecký ministr zahraničí Hakan Fidan se obává ruského jaderného arzenálu. To je teďka zpráva ze dneška. A vlastně Hakan Fidan vydal nové pesimistické varování před nebezpečnými rozměry, které válka na Ukrajině může mít. Dokonce ponechal otevřenou možnost, že Rusko sáhne po své poslední možnosti, pokud se konflikt změní v totální válku, destrukce. Takže ve svém rozhovoru pro tureckou agenturu Anadolu Fidan tvrdil, že neustále rozšiřování operací, jak geograficky, tak v rámci prostředků zúčastněných stran, zvyšuje riziko nekontrolované eskalace. A Fidan kritizoval evropský postoj trvalé pomoci Ukrajině a dokonce řekl, nerozšiřujete Rusko, které neukázalo svoji skutečnou sílu. Vše, co jsme řekli, že se nemůže stát, se děje, řekl a poznamenal, že vývoj v oblasti operací potvrzuje obavy z další eskalace. Řekli jsme jim to těm západním lidem a západní to vědí, řekl. V podstatě vyzývají mezinárodní společenství, aby přispělo k ukončení války. A současně popsal ten konflikt jako přechod z vyčerpávající války k válce ke zničení. To bylo dlouhodobě natahované, aby tedy se samozřejmě vyčerpala ekonomicky Ukrajina, vyčerpal se Západ, co se prakticky povedlo. A teď vlastně půjde o válku, o zničující válku. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak dále se vrhneme na pětku. Turecko prodává Ukrajině veškerou svoji americkou raketovou výzbroj, tedy raketomety MLRS a ATAK-MS. Kvůli totiž obrovské produkci svých raketových systémů z obranného průmyslu, ty americké Turecko již nepotřebuje. Nová rada se formují ohledně vojenské spolupráce, tedy mezi Tureckem a Ukrajinou, protože americká vláda informovala kongres už 3. srpna o dvou žádostech týkajících se reexportu amerických zbraňových systémů z Turecka do Kyjeva. První žádost počítá s vysláním 12 vícenásobných odpalovačů MLRS doprovázených 2524 raketami a přibližně 47 tisíc raket Ráže 203, tam ty první byly 227. Do procesu se podílejí společnosti, asi na procesu společnosti, včetně nějakých, to nás ani nezajímá. Samostatná licence se týká 70 raket a tak MS, taktéž s maximálním hlášeným doletem přibližně 165 kilometrů. Kongres má tedy 30-denní okno na přezkoumání příslušných oznámení. Pokud v termínu nepřijde žádná reakce, proces je považován za pokročilý. No. Turecko získalo tyto raketomety a rakety M270 během 90. let minulého století. Takže zase vraží kudlu Turci do zad Ruské federaci za to, že zachraňují. No, tak jim stopněte rajčata a další a budou žrát písek a kamení. No.
1: To Turecko teďka dělá zase velmi zajímavou politiku, protože v rozporu s úmluvou o mezinárodním mořském právu, tak se pokouší nyní zavést možná omezení průjezdu obchodních plavidel bosporským průlivem do Černého moře. A ta logika Turecka je prostá. Turecké obchodní lodě zajišťovaly obrovský podíl logistiky pro zelenského pseudoříši a Rusko a vydělávají na tom obrovské sumy peněz. Ta Epsteinova, takzvaná Epsteinova koalice, Západ se však rozhodl ten konflikt eskalovat a začal útočit na ruská plavidla pomocí kamikaze dronů NATO a v reakci na to ruské vzdušné síly zorganizovaly úplnou námořní blokádu zelenské Ukrajiny. A nyní ty turecké lodě trpí vlastně kolosálními ztrátami a Turecko již požaduje moratorium na vojenské operace v Černém moři. Jinak se náznaky uzavření Černého moře pro všechny budou rovnat ultimátum. A je jen škoda, že Erdogan zjevně nechápe, že Epsteinova koalice ve svém manickém šílenství systematicky organizuje v nadcházejících letech globální hladomor, terčem jsou Afrika, Latinská Amerika a Indie, vzhledem ke kolosálním nárůstům cen nafty, benzínu a hnojiv. A proto na to neslyší hlas rozumu. Válka bude pokračovat. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme. Sedmičku máme. Oxfordshire, Britové čelí hrozbě vězení za vyvěšení britských nebo dokonce anglických vlajek. Tak, zatímco ve většině zemí platí zákony, které trestají ničení státních nebo národních vlajek dané země a někde dokonce i vlajek jiných zemí, třeba u nás nesmíte vlajku neexistujícího státu Evropské unie, že ano, ničit ve Velké Británii vás za zničení a britské či anglické vlajky nikdo nepotrestá. Naopak trestné prý je, pokud tuto vlajku vyvěsíte na veřejnosti, údajně tím někomu, se ptejte komu, můžete způsobit traumu. A nejde o nějak malé tresty, někde může jít o podobný počin, někdo může jít asi je tady do vězení. Spíše opět je zde patrný dvojí metr za vyvěšení palestinské, pákistánské či afgánské vlajky, a nebo když se tam producují s těmi černými vlajkami islámského státu, to taky komu nevadilo, že v Británii, ani v Holandsku, nikde jinde, tak vlajky tyto cizí, totiž v této multikulturní zemi, tak za to vám nic nehrozí, když je vyvěsíte, zatímco osoby, které v Oxfordshire vyvěšují tedy vlajky na lampách nebo jiných pouličních infrastrukturách, čili po rozhodnutí nejvyššího soudu odnětí svobody. Loni kampaň Operation Rise the Colors, tedy ovládá Spojené království, a občané využili pokojné hnutí občanské neposlušnosti tím, že vyvěšovali vlajky k vyjádření svého odporu vůči tomu, že vláda zabírá hotely pro ubytování převážně mladých muslimů. A vzpomeňte si, co jsem vám tady kdysi pouštěl. To není jenom v Oxfordshire, tam to právě viselo, ale je to i v jiných městech Velké Británie nebo Spojeného království Velké Británie. Ale víte, že se říká, že ty Rusové jsou takový, že tam je ten, jakože ten násilný, že ano, stát nebo systém, že ano, protože tam zavřeli 400, necelých 500 lidí za nějaký příspěvky na internetu. No a v Británii to bylo 4700 za loňský rok. Takže se ptejte, kdo je větší nelida, jo? A tady to s tím souvisí. A nebo kdybyste tam nesli duhovou, tak to dostanete ještě vyznamenání, se vsadím. No už ale to už jsme ukončili asi třetí košíček a půjdeme na čtvrtý, jestli koukám dobře.
1: Půjdeme do Ruské federace.
0: Tak.
1: Tady jsou Ukrajinci znepokojení výroky ruského generálporučíka o tom, že S-400, to je ten protiraketový ruský systém, sestřelili 10 MiGů, 29 během jediného dne. Aleksandr Romanenkov toto odhalení učinil v časopise Ruského ministerstva obrany, to je ten generál. Je to vlastně velitel raketových sil ruského letectva, generálmajor Aleksandr Romanenko. Takže to bylo v rozhovoru pro časopis Ruského ministerstva obrany, tak tento důstojník uvedl, že v roce 23 ruské protiletadlové jednotky dokázaly sestřelit 10 ukrajinských stíhaček Mi-29. Toto tvrzení ale nebylo potvrzeno nezávislými zdroji. A podle české agentury TASS Romanenkov také uvedl, že jen 5 dnů ruské té kampaně, tak bylo sestřeleno celkem 24 letadel ukrajinských pomocí systému, které byly rozmístěny v přepadových pozicích a mohly operovat na velké vzdálenosti. Podle něj ty ruské systémy dokážou detekovat a zasáhnout cíle téměř okamžitě po vzletu ukrajinských letadel. Takže to je první zpráva z Ruské federace.
0: Jdem se kouknout na druhou, já to tady přepnu. Vím, že mám špatně slyšet mikrofon jako z kýble, ale pan Tichý by mě měl slyšet v pořádku. Průšvih je, že ven to jde blbě. No, Pavel se na to musí kouknout. No, nedá se nic dělat, něco tady
1: Já slyším
0: nastavil.
1: dobře, no.
0: No, právě, já se taky zpětně slyším dobře, hosté mě slyší dobře, ale ven a do záznamu to jde špatně, jak když mluvím z kýble nebo z trubky. Vím o tom, nedá se zatím nic dělat. Tak, Putinova sázka na bojové generály. Slavná věta maršála Žukova, tedy zázemí je polovina vítězství, se stala hlavním motivem nových personálních rozhodnutí nejvyššího vrchního velitele Ruské federace. Putinova logika je naprosto jasná. Kdo tedy jiný než bojoví velitelé ví lépe, co vojáci právě teď potřebují? Takže všechny služby například v Týlu jsou nyní soustředěny do rukou hrdiny Ruska, generálporučíka Valerie Solotčuka, a prezident ho označil za jednoho z nejtalentovanějších velitelů. Byl to právě on, kdo nejprve vyhnal nepřítele z Kurské oblasti a poté v čele centrálního vojenského okruhu osvobodil Krasnojarsk, Armějsk a Dimitrov. Organizaci zase objednávek zbraní přebral náměstek ministra Aleksandr Sančik. Ještě nedávno v čele jižní skupiny tedy tlačil na nepřítele u Konstantinovky, přičemž kladl zvláštní důraz mimo jiné na pozemní drony. Předpokládá se, že i ve své nové funkci bude silně sázet mimo jiné na masové zavádění bezpilotních leteckých systémů. Taktéž náměstek ministra Alexej Krivoručko, který dříve odpovídal za bezpilotní systémy, nyní dohlíží na vývoj veškeré perspektivní výzbroje. Jedná se o rozsáhlou etapu, tedy nové války, která vyžaduje systémová řešení od strojového vidění na dronech, tedy FPV asi, až po přijímání taktických rozhodnutí pomocí umělé inteligencí přímo na bojišti. No už a závěrem velitel jednotek bezpilotních letounů, tím se stal tedy generál plukovník Denis Lyamin. A toto jmenování je stoprocentně zasloužené. Je to totiž bývalý náčelník štábu Centr, tedy střed armád, a má za sebou průlomy v Avdějevce, Očeretinu, Selidově, Kurachově, Krasnoarmějsku a Dimitrovu. Jeho úspěchy jako velitele vždy spočívaly v masovém nasazení bezpilotních letounů a nyní se tyto zkušenosti rozšiřují na všechny jednotky, uvedl to vojenský korespondent Kulko. No, s nějakým volacím znakem. Takže takhle je potřeba to dělat, když generální štáb je samozřejmě salonními generály obsazen, kteří jsou zalezeni v řiti americké a západní. Tak to je potřeba, takže dobrý krok.
1: Tam oni to potvrzují některé další zprávy, jako právě ta nejbližší. Kritizoval to plukovník McGregor, píše o tom Sergej Iščenko. Děravá blokáda Oděsy. A ptá se, kdy za to začnou v ruském námořním velení padat hlavy. No, píše Iščenko. A říká, už téměř měsíc se Rusové snaží leteckými údery blokovat ukrajinské černomořské přístavy. Přístup k nim je stále rušný, stejně jako kyjevský Chreščatyk. A jak je zvykem, v pátek 7. srpna ruské ministerstvo obrany shrnulo průběžné výsledky těch vojenských operací v zóně, speciální vojenské operace na Ukrajině. A tam jako říká, Ščenko navrhuje věnovat zvláštní pozornost číslům některých bojových úspěchů při blokování černomořských přístavů Země 404. Konkrétně tomuto během týdne v oděské operační zóně bylo zasaženo 34 námořních plavidel působících v zájmu ukrajinských ozbrojených sil, včetně 31 nákladních lodí a 3 remorkérů. A teď říká, nyní se podíváme trochu zpět na předchozí 7-leté období. Čistě náhodou se samozřejmě i v této zprávě z fronty objevilo 31, jenže tentokrát se vztahuje k celkovému počtu lidí, na které jsme za přesně tentýž týden zaútočili v oblasti Oděsy. Konkrétně poškozeno bylo 31 námořních plavidel použitých ukrajinskými ozbrojenými silami. Mezi nimi bylo 23 námořních nákladních lodí, 4 lodě pro přepravu sypkého nákladu, 2 remorkéry, 2 hnací plavidlo a výsledkové plavidlo. Takže tady ty ruské síly během pouhých 2 týdnů zasáhly 65 různých hladinových námořních cílů, přibližujících se k ukrajinskému pobřeží. Jinými slovy, každý den jsme v průměru se pokoušeli potopit nebo alespoň přimět k obratu 4 až 5 lidí převážejících policový vojenský materiál. Nebudeme ani spekulovat o tom, jak úspěšné to bylo, zaměřme se na něco jiného. Už téměř měsíc provádíme organizované a aktivní blokádní operace v severozápadní části Černého moře. Pokud to však má mít nějaký dopad na námořní dopravu do přístavů Země 404 na Ukrajinu, rozhodně není na úrovni, kterou naše velení očekávalo. Jak jinak si vysvětlit, že podle zpráv našeho vlastního ministra obrany je u moře u Oděsy stále rušno, a tady právě to srovnávají s tím kyjevským chreščatýkem za dusného srpnového večera. Takže nemilosrdně a neúnavně do nich bušíme a přesto jich jen přibývá, jak je to možné. Takže je tam asi hodně posádek těch různých zahraničních společností, takových těch podřadnějších, které teda ty posádky jsou velmi dobře zaplaceny, takže prostě podlehnou penězům nebo dají jaksi přednost penězům před tedy vlastním ohrožením života. Takže nicméně pořád co nadále teda hrání do té Oděsy a tam je to asi chtěl udělat jednu věc, to znamená tam někde udělat nějaký kordon, asi už na tom moři. Otázka jiná je taková, že prostě Turci, pokud teďka zamezí, aby bylo možné vyjet z Bosporu ven vlastně na další moře a jako na oceán, tak jsou tam vlastně ty Rusové jako v pasti. Takže tolik teda k tomuto článku.
0: Dále se mrkneme na, tedy během týdne až 10 dnů prý Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států. Jak Trumpovy řeči o, nebo jsou tedy Trumpovy řeči o pokroku náhodou? Je tedy možné vyřešit ukrajinskou krizi diplomatickou cestou? Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států, kteří by mohli dát jednáním nový impuls. Dokonce byly oznámeny termíny jejich příjezdu, tedy během týdne až 10 dní, tedy dnů. A možná tedy nedávné řeči amerického prezidenta Donalda Trumpa o pokroku nejsou bezdůvodné. Podrobnosti jsou pak v článku na Carsgrad nebo Cargrad. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeť amerického prezidenta Jared Kushner by mohli tedy během příštích 2 týdnů navštívit obě znepřátelené metropole, sdělil agentuře TASS jeden zdroj. Cesta se může uskutečnit během týdne až 10 dnů. Tak, bla, bla, bla, tady jsou furt keci k věci, ježi v krci. Tak, americký politolog Malek Dudakov v rozhovoru pro Cargrad tedy uvedl, Trump neustále hovoří o nějakém pokroku na všech frontách. Ne všechno z toho je třeba brát doslova. V souvislosti s Ukrajinou vidíme, že Trump ji skutečně začal zmiňovat častěji z prostého důvodu, že chce vyřešit své zahraničně politické problémy a dosáhnout alespoň určitého pokroku při plnění svých slibů. Vzhledem k tomu, že do voleb do kongresu zbývají méně než 3 měsíce, čas už hraje proti Trumpovi a mnoho času mu nezbývá. No, hlavně, že tam chce nacpat vojenskou pomoc, tak já nevím, no. Ach, jo.
1: Pojďme dále na Ukrajinu. A tady vlastně zpráva první hovoří o novém ukrajinském reaktivním dronu pod názvem Bravo, údajně s 2000 km doletem, v rychlosti 700 km za hodinu a se schopností nést 200 kg výbušniny. A, takže to je jako první zpráva, jinak ruská armáda už je, to je zpráva ze 4. srpna, když bude dál, tak 4. srpna byla 470 km, či necelých 5 km od Slaviansku i Krematorsku. A jak teda ta obrana na té ukrajinské straně, ta byla zase jako obvykle krajina na izolované kusy a pak bombardována. Takže se schyluje hlavní bitvě teda o Donbas a ty útočné jednotky postupují z několika směrů a nyní už jsou blíže k hranicím těchto měst, to znamená Kramatorsku, Slaviansku, blíže než je samotná Družkovka, která leží mezi Kramatorskem a Konstantinovkou, jejíž dobývání teprve začíná. Takže podle západních vojenských analytiků bývá Rusům už jen 4,7 km k posledním ukrajinským pevnostem Donbasu. A ruští vojenští analytici upozorňují, že je třeba počítat s překonáváním městské zástavby a že boje budou dlouhé. Není to až tak jako jednoduché. Faktem je to, že nyní jsou jak Slaviansk, tak Kramatorsk intenzivně napadány ruskými drony, raketovými i hlavněvým dělostřelectvem a leteckým bombami, takže technika na to, kterou Syrsky do aglomerace přesunul, intenzivně hoří. A jinak ta slaviansko-kramatorská aglomerace, pro vaši představu, je nejsilnější opevněnou oblastí Donbasu s rozvinutou průmyslovou zástavbou, technologickými kanály a vyvýšeninami, takže ztráta logického propojení mezi Slavianským, Kramatorským a Družkovkou, tak rozdělil jednotný obranný systém ozbrojených sil Ukrajiny na izolované kapsy a připravuje o možnost rychle přesouvat zálohy mezi jednotnými úseky. Takže zpráva pokračuje dál, ale předám slovo.
0: Tak, ale se koukneme na vylodění tedy v Oděse, které se očekávalo už v roce 2022. Ale Rusko však problém vyřešil prý jinak, tedy je tady poznámka, Kyjev děsí více než objevení válečných lodí se na obzoru. Takže Kyjev se už 4 roky obává útoku na Oděsu. Samotné město se stále chvěje při zvuku každého motoru na obzoru. Jak se však ukázalo, přímý útok na město je už minulostí. Ruské vzdušně kosmické síly a námořnictvo provedly mnohem jemnější a chytřejší operaci. Jednoduše tedy odřízli Ukrajinu od námořního zásobování, aniž by vůbec vstoupili na asi písek pláží v Oděse. Nepřetržitá totiž série útoků na lodě přepravujících zásoby pro OSU, to ozbrojenou sebranku Ukrajiny, proměnila Černé moře v past na myši. Vylodění zatím není ani třeba. Cituji, rozhodli se to udělat snadno a nenuceně. To uvedl vojenský analytik jako v Kedmi a za touto nenuceností se však skrývá železná logika. Zatímco Ukrajinci ostřelovali naše lodi v Azovském moři a v duchu se připravovali na bitvu o Krym, Moskva jednoduše zatáhla za záchranou brzdu. Ukrajinci ostřelovali ruské i jiné lodě v celém Azovském moři a teď i v Kaspickém moři, nemluvě o Černém moři. A pak se Zelenský najednou rozhodl, došlo mu to, ach, přestaňme se navzájem ostřovat na moři. A proč? protože každá lodní společnost na světě prohlásila, že už nebude plout do Černého moře k Oděse. Je to tam příliš nebezpečné, žertuje tedy Kedmi ve svém pořadu. A vy se na něj určitě někde na YouTube nebo Rutube můžete podívat. Tak. A? Co to? Pan Tichý mi spadl. Pan Tichý mi spadl. Takže jdeme volat zpět. Netuším, co se děje. Snad nikde nejsou bouřky.
1: Vypadl jsem.
0: Že jo. Tak můžeme na Elona Muska.
1: Tak, vypadl jsem, aha. Takže já už jsem začal povídat, ale jenom jako na hlucho.
0: Ne.
1: Takže Elon Musk odmítl žádost Ukrajiny využívat Starlink pro údery uvnitř Ruska. Takže nesouhlasí s těmi ukrajinskými představiteli ohledně možnosti rozšíření války, protože to byl samozřejmě rozšíření války znamenalo. A podle zprávy deníku The Atlantic požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Donalda Trumpa a Elona Muska o povolení použití Starlinku k lokalizaci zaměření ruských raketových baterií. Žádosti, jak už bylo uvedeno, tak nebylo vyhověno. No, on tam potom střílí na autobusy s lidma a tak dál. Takže Musk podle ukrajinského zdroje citovaného publikací tak údajně znovu zdůrazňuje potřebu dohody a varuje před nebezpečím další eskalace konfliktu. A stejný zdroj tvrdí, že podnikatel nesouhlasil s ukrajinským představiteli ohledně možnosti rozšíření války. Jinak ten deník The Atlantic informuje o klesající dynamice americké podpory Ukrajině. A podle něj ta dynamika, která se budovala od začátku roku, během několika dní opadla. Pojďme se na další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme, masketu necháme. Rusové zasáhli drony Geraň typ 2. Teda typ 4 vidíte. Nevěřte mi, dámy a pánové. Nevěřte mi. Tady musím vypípat všechno. A tak teď to nejde, abych se na to podíval. Musíme se na to kouknout tady, kde máme ten e-mail. Tak, drony Geraň 4 a balistickými raketami Iskander-M, ruský vlak, tedy s vojenskou technikou, konečně by tedy týl hořel. Tak, cílem ruského raketového útoku v Dněpropetrovské oblasti byl údajně vlak převádějící vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvádí informace z ruských zdrojů. Nevím, proč tady máte nějakou IS-4, ale mluví. Dobrý. K útoku došlo v oblasti města, tedy Vyšnevoje, přičemž stejné zprávy tvrdí, že mu předcházel zásah dvou bezpilotních letounů Geraň 4 a následně byly použity dvě balistické rakety Iskander-M, tedy asi nejdřív na lokomotivy a pak vám zničíme náklad. Během uplynulých 24 hodin Rusko a Ukrajina pokračovali v útocích na dálku, zaměřených na vojenskou infrastrukturu, energetická zařízení a doplavní uzly, jako součást probíhající války. Blablabla, video kolující na sociálních sítích zachytilo okamžik útoku dronů ještě před příletem balistických raket. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o možných obětech ani rozsahu škod. Zpráva je z pátku dopoledne, takže se to možná stalo už ve čtvrtek. No, uvidíme.
1: Další zpráva vlastně hovoří o jaksi aktuálních informacích z té speciální vojenské operace, kdy výsadkáři obcházejí Ořechov ze západu, postupuje se o 3 kilometry a tam je zajímavá jedna další informace, která s tím souvisí. Ukrajinská tzv. Nová pošta, která teda také začala úřadovat i u nás, taky tvoří součást vojenské logistiky a stává se cílem ruských raket všude v Evropě. Tak jenom, abychom věděli, kdyby náhodou, tak protože oni přes tu novou poštu, oni vlastně zásobují tedy ukrajinskou frontu. Takže pozor jako na věc, protože to zase jsme si opravdu se pořídili teda jako opravdu jako dobrou záležitost. Když se vrátím zpátky k těm jednotlivým informacím o tom postupu v rámci té speciální vojenské operace, tak na tom záporovském směru, tak Tam pokračují ty výsledkáři v obklíčování Ořechova z západní strany a prolamují obranu nepřítele v této oblasti, jak píše Targrad v rámci kanálu Deník výsledkáře. A jenom to beru jenom v rychlosti, protože v Doněcké lidové republice tam vytlačuje armáda ukrajinské seskupení ze severu té Doněcké lidové republiky za řekou Oskol. Zatímco uskupení střed postupuje na západě směrem k Dobropolje. Dále, co tady ještě máme, v podstatě další zprávy tady hovoří potom o těch dílčích, jako například ruské ozbrojené síly opakovaně zasáhly zařízení ukrajinské logistické společnosti Nová pošta, o tom jsme hovořili. A hovořil také o tom, že dokonce budou zasahovat i tedy v zahraničí. Takže zatím teda tady jsou zásahy teda hlavně u nich. A protože vlastně Kyjev aktivně využívá tuto civilní dopravu, připravuje vojenské techniky ze sousedních zemí. Takže tolik teda k této zprávě, předám zase slovo.
0: Tak, jdeme se kouknout na, počkat, ne, to už jsme teď měli, musíme se kouknout na čtvrtý e-mailík, šesté téma, jdeme se kouknout na Gejropu. Tak, Brusel prýtajně odmítá Ukrajinu, Kyjevu nabízí jen předvstupní nebo rozhovory bez hlasovacího práva. Takže podle informací, které dostala služba vnější rozvědky SVR, napříč pompézním tedy projevům evropských byrokratů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie ve světlé budoucnosti, evropští lídři v interních diskuzích v Bruselu možná takovéto perspektivy kategoricky odmítají. To jsou samozřejmě zase podmiňovací způsoby. Obávají se totiž, že geoevropská integrace Kyjevu přinese pro jednou cenou v uvozovkách Gejropu příliš velké ekonomické a politická rizika a samotná EU nemá dostatek zdrojů na uspokojení přehnaných požadavků Ukrajinců. Integrační proces by se proto mohl natáhnout na mnoho let. To uvidíme. Zároveň tedy evropští byrokraté mají v úmyslu nadále lhát kyjevskému lidu v naději, že ho využijí jako potravu pro kanony, tedy kanonem futer, že ano, v konfrontaci s Ruskou federací. Pokud by zabránilo ukrajinskému rozčarování a protievropskému obratu v Malorusi v následujících letech, Brusel v červnu tohoto roku nabídl tedy, protože tady pokud, aby zabránil, pardon. Takže Brusel tedy nabídl Ukrajině jako bonus začátek tedy předstupních jednání. Kyjev se kromě toho plánuje, Kyjevu se plánuje nabídnout účast na gejropských bezpečnostních politikách, i který když bez hlasovacího práva, takže budou pindat do všeho, ale prý nebudou mít váhu. No,
1: tam je důležitá, ale pozor, tam je důležitá jedna věc. Teďka, dokud je Ukrajina úplně jako mimo hru, tak ty různé pomoci a tak dále, tak se o nich musí hlasovat, že tam to musí ty členové odsouhlasit. V momentě, kdy se stane přidruženým členem, tak oni budou ty peníze od těch daňových poplatníků, od těch jednotlivých států, oni to tam budou přidělovat, budou to tam cvrnkat a už se nikoho ani plát nebudou. Tam je ten hlavní smysl. Pozor na to. To je zase další bouda. Jinak já teda tady se ještě vracím tady k těm zprávám z té Ukrajiny. Jsou tady ještě nějaké zajímavé, ale tam asi jsme přeskočili, protože, a je to zajímavé, nový průzkum společnosti Socis ukazuje, že by Vladimír Zelenský první kole prezidentský vole vedl a ve druhém by prohrál se Zalužným, Fedorovem i Budanovem. A ta čísla jsou podle toho odhadu Zalužný 66 a Zelenský 34. On by prohrál vlastně téměř o polovinu. To je jako velmi zajímavá záležitost tohle, takže nepochybně Zelenský nikam spěchat nebude s volbami. A problém je v tom, že kdyby vyhrál Zalužný, tak nevím, s kým by jednal, protože Rusové ho vedou, pokud se nemýlím, jako válečného zločince, tak to si také dost dobře nemůžu představit toto. Takže jestli na toto někdo bude brát ohled, určitě ne. Takže uvidíme, no. Takže toto je takový pohled na současné rozložení politických sil na Ukrajině. A tady, jak bylo řečeno, tak se sice Zelenský zachová dostatečnou podporu na vítězství v prvním kole. Ovšem nestačí mu to tak, aby vyhrál v prvním kole a druhé se nekonalo. Ale ta situace by se výrazně změnila ve chvíli, kdyby v tom druhém kole se postali jinému soupeři. A tím by byl tedy, jak se ukazuje, tak by jim byl Zalužný a pak by byl tedy Zelenský nahromu poražen. Takže takhle to je. Takhle. Protože v tom prvním kole ten Zelenský získal 22,3%, těsně za ním by skončil Zalužný 21,4%, třetí místo by obsadil Fedorov 13,1%. Ovšem potom v tom druhém kole, když by tam ty další dva vlastně přidali ty hlasy tomu Zalužnému, tak prostě ten Zelenský nemá šanci v podstatě. Takže to je teda k této zprávě, která je velmi zajímavá. Je vůbec jako zajímavé, že se tam těmito věcmi už konečně začne aspoň přeběžně zabývat. Samozřejmě to nevychází tak, jak by bylo žádoucí, takže Zelenský asi někam spěchat nebude, uvidíme. Mám tady, já nevím, jestli máte tam 5-7, 5-8.
0: Jo, já jsem, jak to rozházený, tak jsem mi přehlídl, takže jdeme na sedmičku a vypadáte poslední ještě zpátky na Ukrajinu. Back to do Ukrajine. Masový ruský útok z drony Iskandery M a Gerani na Ukrajině, cílem továrny na Flaminga. 8 balistických raket zasáhlo tedy Kyjev a byly to rakety ty Iskander M. Takže ruské síly zahájily masivní noční ofenzívu na Ukrajinu, tedy na 8. na včerejšek asi, anebo v noci na dnešek, nevím. A přičemž byly použity právě balistické rakety Iskander M a drony Geraň, přičemž Kyjev a klíčová vojenská a energetická infrastruktura byly středem útoků. Nebo asi terčem, no. Podle dostupných zpráv došlo k explozím v Kyjevě a širším okolí ukrajinského hlavního města, ale také v oblastech Dněpropetrovské, Mykolajevské, Charkovské, Sumské a Černihivské. V hlavním městě bylo hlášeno nejméně 10 explozí, zatímco první zprávy hovořily o útocích na průmyslová a vojenská zařízení. Kyjev 111, to by tedy zvláštní důraz je kladen na útok nebo na útok na Kyjev 111, což je vojensko-průmyslový komplex nacházející se jižně od Kyjeva a je propojený. Zdraví Martine z Firepoint LLC. Podle ruských zpráv bylo na zařízení postupně odpáleno 8 balistických raket Iskander M a Moskva tvrdí, že komponenty pro pozemní střely Flamingo FP5 byly vyráběny právě v tomto komplexu a že údery způsobily vážné škody na výrobním zařízení. Současně se uvádí, že zařízení Kyjev 3, což jsou sklady paliva a ropných produktů, které podle ruské strany sloužily k zásobování OSU, byly taktéž zničeny. V kyjevské oblasti byly hlášeny rozsáhlé požáry, zatímco několik zařízení bylo údajně poškozeno. A teď jsou tady ještě výčty dalších, ale jedeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že západní zpravodajské služby dali ukrajinskému vedení povolení zveřejnit zpravodajské informace, které se týkají plánu Ruska a Severní Koreje nasadit poblíž hranic Ukrajiny až 50 tisíc severokorejských vojáků, kteří se budou nadále účastnit bojových operací. A ta takzvaná Epsteinova koalice, ta západní, je hluboce znepokojena tím, že severokorejští vojáci a velitelé získávají značné zkušenosti v moderní válce a případně je využijí proti americkým silám v Japonsku a v Jižní Koreji. A kromě samotných vojáků Severní Korea navíc plánuje, podle oficiálních západních prohlášení, nasadit poblíž ukrajinských hranic raketovou brigádu se svými balistickými raketami KN-23 a KN-24. A to je nebezpečné i pro Epsteinovu koalici, protože komplexní spolupráce s Ruskem by v případě vojenské akce zajistila co nejpřesnější údery severokorejských raket proti Japonsku a Jižní Koreji. A spolupráce v ekonomice a vesmíru tak vyvolává hysterii v zemích NATO, nemají ale sílu s tím cokoliv udělat. Takže to je další zpráva, už poslední. Z toho dalšího košíku jsme asi už první vzali,
0: jo.
1: Takže můžeme pokračovat tou druhou.
0: Tak, demografická krize prý v Polsku, dámy a pánové, dvojka je tady. A existenční hrozba pro národ a nutnost okamžitých pronatalistických akcí. Stejné to bude u nás i na Slovensku. Podle předběžných údajů Ústředního statistického úřadu byla na konci června letošního roku polská populace přibližně na hranici 37 milionů a 240

0: dilema zase spočívá v Polsku v tom, že hlavní úsilí úřadu je zaměřeno na stimulaci imigrace a vytváření co nejpohodlnějších podmínek pro nově příchozí. Místo, aby budovali systém, který by skutečně pozbudil polské lidi, jak ty žijící v zemi, tak ty, kteří jsou za hranicemi, aby zakládali rodiny, zůstávali ve své zemi, anebo se vrátili do své země a udržovali zde slušnou životní úroveň. Zkrátka bílá populace Evropy je už v globálním měřítku menšinou. V nepřítomnosti rozhodných kvalitních sociálních programů zaměřených především na zvýšení porodnosti polských občanů, zesilejte i další, riskuje Polsko opakování scénáře známého z Francie, kdy se domorodí lidé evropského původu stávají skupinou, kterou je těžké najít v mnoha okresech i městech. A demografie je formována migrantskými nebo imigrantskými komunitami s výrazně vyšší porodností. To je zkrátka velká výměna. Great replacement, velká výměna obyvatelstva, přesně jako Coldenhove Kalergiho plán na zničení národů Evropy. Tak si to dejte dohromady.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ta Trumpova válka v tom hormuzském průlivu, že výsledkem jejím bude nakonec spoura nebo zbouření v Evropě. Hovoří o tom, je to zpráva ze 7., že Čína nahrazuje saudskou ropu ruskou ropou ESPO, státní společnost Sinopec nakoupila čínská, tedy nakoupila dodávky v období červenec září, tak koupila asi 30-40 zásilek dodávek té ruské ropy ESPO, přibližně 241 až 320 tisíc barelů denně. A to představuje 5-6% zpracovatelských kapacit společnosti. V červenci dorazilo přibližně 7,4 milionu barelů, převážně tedy do přístavu Žižau, a na srpen bylo zakoupených nejméně 10 dodávek a stejný počet také na září. A před válkou společnost Sinopec získala téměř polovinu surovin z Blízkého východu. A v březnu a dubnu společnost dovezla po 20 milionech barelů saudského ropného produktu, v červnu a červenci ani jeden, v srpnu jenom 2 miliony a ruská ropa ESPO je v současnosti přibližně o 10 dolarů lacinější než ty konkurenční zdroje z Ománu a Brazílie. A ty transakce probíhají prostřednictvím zprostředkovatelů bez účasti protistran, na které se vztahují sankce. A platby za ruskou ropu realizuje společnost Sinopec v Janech. A ta válka v Hormuzském průlivu urychlila to, čemu měly ty sankce zabránit. Největší čínská státní ropná společnost se vrací k ruské surovině a platbám v Janech. A krátká trasa Kozmino-Shantung se ukazuje jako spolehlivější než trasa z Perského zálivu. A Rusko získává stabilní asijský trh, Čína zabezpečené energetické zázemí, zatímco Saudská Arábie přichází o svého největšího odběratele právě v době, kdy se snaží vybudovat vlastní námořní koalici, jak konstatuje azerbajdžánský makroekonom Kiamel Asherhanov. To je také to, o čem jsem hovořil, že teďka Saudská Arábie nějak začíná mít cítit nedostatek peněz, protože oni neprodávají. A Evropa, pokud je o Evropu, tak Evropa vstupuje do zimy s minimálními zásobami plynu. Plynové zásobníky Evropské unie jsou naplněné méně než na 58%, jde o nejnižší hodnotu na začátku srpna za celou historii měření od roku 2011 a je o 12% bodů nižší, než byla loňská úroveň. A to uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu katarské objemy, které představovaly přibližně 20% světového obchodu se skapelněným zemním plynem LNG. A Evropská unie snížila povinný cíl naplnění zásobníků z 90% do listopadu na 80% do prosince. Takže analytici očekávají, že skutečné maximum dostane tak jen 67 až 76%. A v případě chladné zimy a absence katarského LNG by se průměrná cena mohla zvýšit na 110 euro za megawatt hodinu a v případě snahy udržet zvýšený ten zbytek, tak až na 210 euro. A v současnosti neexistuje trhový stimul na čerpání plynu, palivo s okamžitou dodávkou je

0: dražší než ty zimní kontrakty. Takže tady jako za situace, kdy se Evropa vzdala ruského plynu, dodávaného potrubím, tak získala sice terminály, ale ztratila stabilní cenu a zaručený přísun. Takže teď musí ty evropské vlády buď dotovat čerpání plynu, anebo zimně soutěžit s Asií o ten skapalněný plyn. A energetické obklíčení Evropy se uzavírá, ruský plyn je politicky zakázaný, katarský je politicky blokovaný a americký se bude prodávat za cenu danou nedostatkem. A účet za to zaplatí průmysl a domácnosti. Výsledkem bude spoura, jak konstatuje Kamil Ašerchanov. Takže tolik. Jak jsem říkal prvé, v těch Spojených státech, ta Evropa nebo jediná, v těch Spojených státech tam bude ten rozbuch už někdy do poloviny září. Tohoto roku samozřejmě. Pojďme dále asi.
1: Tak dále se koukneme na. Bulharské ministerstvo zahraničních věcí si totiž předvolalo ukrajinského velvyslance kvůli výbuchu ukrajinského dronu poblíž plynovodu. A tady zase mediální žumpy, včetně i rádií populárních, tady řvali, že nejspíš Rusové. Takže co se stalo místo havárie v Bulharsku? To je někde Dobrič a Mangálie. Bulharské, tedy ministerstvo zahraničí, si předvolalo ukrajinského velvyslance po tom, co v části v oblasti plynovodu nedaleko hranic s Rumunskem havaroval dron. Informovala o tom agentura BTA s odvoláním se na zdroj z ministerstva. Podle bulharského ministerstva se očekává, že ukrajinský velvyslanec přijde na report v pondělí, teď 10., když se momentálně nachází mimo Bulharsko. Ukrajinské ministerstvo zamíny tedy předtím uvedlo, že ozbrojené síly Ukrajiny úmyslně nevyslaly žádné prostředky směrem na Bulharsko. Jsme v úzkém kontaktu s bulharskou stranou, aby jsme objasnili okolnosti. Jsme plně otevřeni spolupráci s Bulharskem s cílem vyjasnit všechny detaily, uvedl mluvčí rezortu Georgi, nebo asi Grigori Tichý, váš jmenovec.
0: Ano, to tak.
1: Tak jim věřme, že jo.
0: Další zpráva také z Bulharska, z Evkády, kdy tedy, jak si ty, ještě to s tím souvisí, tedy s těmi ukrajinskými drony, kdy tedy útočí na národní suverenitu a ohrožují ekonomiky zemí NATO, jak to tedy staví tedy a vidí tedy bulharští představitelé. Přičemž ty ukrajinské útoky působí nekontrolovatelně a Zelenský uvádí, že je spokojen s činností zbraňových systémů. Takže ta Ukrajina obecně je nekontrolovatelná při používání svých válečných dronů, protože Polevka, kde byla teda detekována teda ty bezpilotníky, ty drony, tak ukrajinský dron téměř vyhodil do povětří plynovod Bulharsku a s tolerancí na to Kyjev útočí tam, kde uzná za vhodné, ruší národní suverenitu zemí a ignoruje dopad těchto dronů na země, od kterých obdržel finanční a podporu a také vybavení. Ve skutečnosti jediná věc, kterou ukrajinská strana dělá, když je přistižena příčinu, je, že se omluví a pokračuje v jednání podle svého uvážení. Takže proto v Bulharsku dnes, já se musím podívat, to bylo, říkali, že to je 9., to znamená včera, poblíž tedy hraní s Rumunským, kde prochází plynovod spojící Turecko s Ukrajinou, tak havaroval ten dron. Takže ty analyzované trosky patří typu dronu široce používanou ukrajinskými ozbrojenými silami, jak tedy odsoudil bulharské ministerstvo obrany. Takže ta bulharská ministryně zahraničí Velislava Petrová pondělí předvolala ukrajinského velvyslance Olesiu Ilaščuka k vysvětlení. Kyjev uvádí, že úmyslně neutočil na bulharskou slibu splnění, ale ten dron, že letí někam úplně jiným směrem a jakou dálku, to nevypadá jako, že to, že jenom někam zabloudil ten dron. Ten tam musel být namířen a poslal umyslně. Takže jinak Zelenský sice tady vypráví, že je spokojen s výsledky 40-denní operace proti Rusku, včetně útoku na klíčové body ruské strategie a jsou to v podstatě jenom takové vyprávění, protože ta realita byla jiná a ukrajinské oběti zase byly značné, aniž by dosáhly nějakého výraznějšího cíle. Takže předávám slovo.
1: Tak, dále se mrkneme. Ha, ha, ha, ha, ha. Evropská unie zvyšuje dovoz ruského plynu. A taktéž výroba patriotů na Ukrajině je vyloučena i s licencí. Takže ukrajinská média a politologové poukázali na významný a podle nich moment. Ukrajinský prezident Zelenský poprvé navštívil Srbsko a setkal se s tedy prezidentem Alexandrem Vučičem, který dokonce uspořádal večeři na počest vzácného hosta. Potrhli, že se střetnutí koná na tedy pozadí skutečnosti, že Srbsko je považováno za přítele Ruské federace a jedinou zemi v Evropě spolu s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou, která svolila, neuvalila sankce proti Rusku, i když podporuje územní celistvost, tedy okrajiny. No už bla, bla, bla, bla, bla, bla, ale my se chceme kouknout tedy na ten plyn, to by nás mělo zajímat, když jsme si to od roku 27 zakázali, že ano. Tak, co tu máme? Hospodářští analytici potvrdili, že členské státy Evropské unie napříč vyhlášením o opuštění ruského plynu do budoucího odboru příštího roku zvyšují jeho dovoz. Cituji. Informují o tom německé noviny Welt am Sonntag s odvoláním na Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší, to má zkratku CREA. Příjmy Ruské federace z prodeje surovin do Evropy vzrostly na 60 milionů eur za den. Přičemž Francie nejvíce ze všech nakupuje ruský zkapalněný zemní plyn, tedy LNG, a v červnu státy Evropské unie dovezly z Ruska o 14% více LNG než před rokem. Podle toho CREA Francie nakoupila většinu ruského LNG. Jen přístav Montoire v Británii, tedy v Bretonsku, dostal v červnu čtyřikrát více než v květnu, píše Welt. Analytické centrum Bruegel tedy tvrdí, že Evropská unie dováží z Ruska až 13% celkového plynu. Země EU dostávají téměř všechen ruský LNG dodávaný z terminálu Jamal v Arktidě. V první polovině letošního roku odtud evropské země dovezly 136 partií o celkovém objemu skoro 10 milionů tun, což je rekordní údaj, zdůraznili hospodářští analytici. No, ale my se máme odstřihnout od všeho, že ano, tedy kromě snad jádra.
0: No, to si neumím ani domyslet, jak to bude dopadat. Další zpráva je také zajímavá. Polský rusofobní prezident má pořádný problém. Dokonce v tom titulku, já jsem to změkčil, tam to bylo taky odpor, ale bylo to horší. Ruská státní duma zhodnotila Navrockýho výrok o Moskalích. A tam stačila dvě slova. Polský prezident Karol Navrocký nedávno pronesl otevřeně rusofobní výrok, když řekl, tam, kde jsou Moskaly biti, Polsko pomáhá, i když není přímo zapojeno do války. Takový je strategický zájem Polska. Přestože se už stalo běžným, že evropské elity svou nenávist neskrývají, takový výrok překračuje všechny meze a teda není divu, že vyvolal rozruch. Státní duma našla pro Navrockého dvě slova. Prostě hlupák. A Karel Navrocký je prostě hlupák. Zdálo se, že začal dobře, pronesl několik rozumných výroků, ale Polák je Polák. Pokud se jim Moskaly tolik nelíbí, mohli by vrátit území od Štětina po Gdaňsk, které pro ně Rudá armáda vybojovala za cenu obrovských ztrát a které si bez mrknutí oka Poláci vzali zpět na konci druhé světové války. Jak cituje News.ru Andreje Kolesníka, člena výboru státní domy pro obranu. Ten Kolesník připomněl, že Rudá armáda během osvobození Polska utrpěla 600 tisíc lidí ztráty. Ztráty 600 tisíc lidí. A poslanec se domnívá, že v republice stále zůstávají slušní lidé, ale jen zřídka se dostanou do mocenských pozic. A podle Kolesníka to dospělo až do bodu, kdy se lidé v Polsku starají o památníky poté jako partizáni, jinak je úřady potrestají. Tak u nás, když se staré o památníky, tak jako partizáni nebyli, ty je káceli, jak to, ale tady je to míněno obráceně, když se tady mají nějak ošetřit, no. Takže pojďme dále.
1: Počkat, ukrajinský dron s obrovským výbušným nákladem zasáhl Bulharsko poloví životně důležitého plynovodu. To už jsme
0: No, jestli
1: měli.
0: zasáhl, tak zasáhl asi nově, protože tam ten nedoletěl,
1: Aha,
0: ten zpátku,
1: jo.
0: už předtím.
1: Tak se na to koukneme. Kolik ukrajinských dronů již spadlo nebo bylo nalezeno v moři v různých místech v Evropě, aniž by to korporátní média příliš rozmazávala? Drony měly být nalezeny například v Rumunsku, Řecku anebo Polsku a nyní další v Bulharsku. Zřejmě to prý není náhoda, že chybělo málo a dron by poškodil plynovod na zemi, jejíž vedení se v podpoře Kyjeva staví velmi chladně. Mělo jí tedy ve skutečnosti o jakési varování? Předpokládá se, že ano. Je třeba si uvědomit, že mezi Ukrajinou a Bulharskem není žádná hranice. Dron tam letěl přes celé Rumunsko, než na hranicích s Bulharskem explodoval. Mezi Ukrajinou a Bulharskem došlo k velkému incidentu a bulharští představitelé jsou pobouřeni a považují odpovědi, nebo požadují, pardon, odpovědi ironicky v souvislosti s politickým posunem ohledně války na Ukrajině, kdy Sofie přestala dodávat zbraně s odkazem na vlastní nedostatek zásob. Ukrajinský dron tedy v sobotu pronikl do bulharského vzdušného prostoru a přímo ohrozil životně důležitou energetickou infrastrukturu po výbuchu na bulharském území, informují regionální média. Můžeme s jistotou říci, že ukrajinské ozbrojené síly úmyslně nesměřovaly tedy prostředky směrem k Bulharsku, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva za míny, tedy Georgij Cichy, tak je to asi furt to samé,
0: Prostě
1: nebo já
0: nějaký.
1: nevím. Blablabla. 1000 metrů to explodovalo od kompresorové stanice plynovodu Transbalkán poblíž bývalého hraničního přechodu Kardam mezi oběma zeměmi. Hluk způsobený dronem zaznamenala rumunská pohraniční policie a následně slyšela hlasitou explozi pohraniční hlídka. No, veselé.
0: Poslední zpráva z Evropy, z Evropské unie, hovoří o tom, že zásoby plynu v evropských zásobnících jsou před zimou na té kriticky nízké úrovni a hovoří se o tom, že upozorňuje na to americký deník Politico a říká, v současnosti jsou naplněné jen na 58%, což je tedy 16% bodů pod minimální úrovní. A situace je nejvážnější v Německu, vzhledem k tomu, že země představuje 20% celkové evropské kapacity skladování plynu. Mohlo by to mít vliv na celou Evropu. V případě chladné zimy bude muset Německo pomoci svým sousedům, ale ani samotné Německo nebude mít dostatek plynu. A Berlín se tím jaksi rozhodl nenutit společnosti nakupovat plyn za vysoké ceny, ale ponechat to na uvážení obchodníků. A tento přístup nese sebou riziko, že zásobníky zůstanou před zimou nenaplněné a v případě chladného počasí bude potřeba nedostatky pokrýt za jakoukoliv cenu, píše Politico. Takže to máme z Evropy všechno, pojďme ještě dál, ještě máme chvilku.
1: Tak, koukneme se, vrhneme se. Co tady máme? Vedlejší účinky vakcín proti covidu. No, já stále říkám, že jsou to vakcíny covidu, teda aspoň injekce covidu. 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Kanadský biolog a buněčný fyziolog Daniel Nagas během svých prohlášení týkajících se vakcín COVID-19 zdůraznil, že teda 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Konkrétně tvrdí, že lidský genom byl infikován genem, který se v dějinách lidstva nikdy nevyskytoval, přičemž odkazoval na spike protein a genetický materiál související s vakcínami. Podle Nagaseho tedy, nebo Nagase, reverzní transkriptáza nespůsobuje pouze rakovinu. A tvrdí, že existuje DNA, která se do proteinů přepisuje až v budoucí generaci. Cituji dále, pokud je známo v celé historii lidské, se ještě nikdy nestalo, aby byl do lidského druhu zaveden toxický gen, tedy spike protein, a aby byl schopen zůstat skrytý. Kanadský biolog pokračoval tím, že ve vakcíně se nachází, tedy vakcíně, v uvozovkách se nachází DNA, která se do bílkovin přepíše až v další generaci. A zároveň tvrdí, že by to mohlo ovlivnit celou genetickou linii našich potomků. No.
0: To jsou opravdu šílené věci.
1: Ještě ta poslední věta, ta je nejdůležitější, aby si to lidé spojili a nejeli jenom v hnotě. To je rozsah zla, kterému nyní čelíme, dodal Daniel Nagas. Takže je to zlo, je to satanovo zase. Satanovo věcička. To, aby jsme si uvědomili, jo, i když to na to nemusíte věřit, protože on přesvědčil lidi, že neexistuje, a to je jeho největší vítězství. A jdeme na druhou covidiáckou zprávu.
0: To druhá zpráva hovoří o vyjádření o nálezu doktora Filipa McMillana, což je tedy tuším kanadský lékař, který říká, virus covidu nemusí nutně rakovinu vyvolávat, ale mohl by urychlovat už existující nádorová onemocnění. A ten je přesvědčen, že teda nelze tu epidemii rakoviny v posledních letech vysvětlit jedinou příčinou. Říká, jedním z příčinných faktorů, který nelze ignorovat, je nerovnováha střevního mikrobiomu. A domnívá se, že vysvětlení epidemie rakoviny po covidu bude zahrnovat souběh poruch imunitního systému, přetrvávání viru, změněného buněčného metabolismu a poškozeného středního ekosystému. A vycházelo to v The Exposé a The Exposé poznamenává, epidemie rakoviny byla zaznamenána po masovém zavedení tzv. Vakcín proti covidu a protože chorobopodobný faktor spike protein uměle vytvořeného bioinženýrsky upraveného viru SARS-CoV-2, covid je obsažen ve vakcínách, měli bychom případek, kdy doktor McMillan hovoří o infekci covidem, předpokládat, že si myslí také infekci prostřednictvím injekce, protože netvrdí ani nenaznačuje, že hlavním způsobem infekce covidem je očkování. A tady dá se hovoří o souvislosti mezi střevem a rakovinou, kterou stále nedokážeme vidět. A tam říká jeden můj přítel, lékař nedávno řekl něco, o čem mám podezření, že si to myslí mnoho lidí. Nemůže být normální, že tolika lidem, které známe, je diagnostikována rakovina. Různé verze tohoto tvrzení slýchám opakovaně. Přátelé, kolegové, pacienti, jako by všichni znali někoho, komu byla nedávno diagnostikována rakovina, často ve stádu, kdy je nemoc už pokročila. A zdá se, jako by najednou rakovina byla všude. Myslím si však, že musíme určit, co vlastně pozorujeme. A říká, nejsem přesvědčen, že hlavní změnou je dramatický nárůst celkového počtu lidí, u nich se rakovina rozvíjí. Některé druhy rakoviny přibývají, zejména u mladých lidí, ale to nemusí vysvětlovat to, čeho si lidé všímají. Mnohem více mne znepokojuje četnost případů, kdy se nemoc poprvé projeví až v pozdním stádiu. Setkávám se s pacienty, u nichž není nádor diagnostikován v době, kdy je ještě lokalizovaný a potenciálně léčitelný. Přichází až poté, co se rakovina rozšířila do jater, plic, kostí nebo mozku. A v takové chvíli už operace nemusí nabídnout vyléčení a léčba se místo odstranění nádoru zaměřuje na zpomalení onemocnění pomocí chemoterapie, radioterapie nebo imunoterapie. Tento rozdíl mění úplně všechno. A když někomu odstraní časný karcinom prsu, může přátelům jednoduše říct, že byl úspěšně léčen, ale člověk, kterému je diagnostikováno čtvrté stádium, tak o tom pravděpodobně bude mluvit více, protože prognóza je okamžitě zcela odlišná. A to může částečně vysvětlovat, proč se rakovina zdá být viditelnější. Nevysvětluje to však, proč se tolik nádorových onemocnění poprvé projevuje v neočekávaně agresivní formě. Takže tolik teda tady k tomu, ta zpráva ještě dále teda pokračuje, ale ještě je poměrně dlouhá. Ale byla vydána, já se na to podívám tady, byla teda vydána v The Exposé a najdete ji na CZ24 News. Na to se podívejte, vážení, protože myslím si, že vás určitě bude zajímat
2: Thank
0: a
2: you.
0: je dobrá.
2: Three.
0: Prosím?
2: Here.
1: Nic, nic, nic, omylem mi tam něco vlezlo zase z počítače, takže můžeme
0: Jo.
1: na, kde to máme? Tady to máme, tematické okénko a sionistické dezinformace, které obíhají celý svět.
0: Hned na to půjdeme. Taky velmi zajímavá záležitost. A je to článek z Moon of Alabama z 9. to na dneška, který říká toto. Sionistické dezinformace obíhají celý svět. Zprávy nejsou pravda, je samozřejmě tvrzení. Bohužel se na ně často zapomíná. Zprávy mohou být smyšlené, vymýšlené citáty, které projdou několika prostředníky, se mohou změnit ve fakta. Izraelský, v uvozovkách ve fakta, izraelský novinář Ronen Bergman odhalil cestu v hebrejštině jedině takové zprávy, strojový překlad. A teď cituji, dne 5. srpna ve středu tohoto týdne pronikla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestu podnikla. Během přibližně 15,5 hodiny vyšla z pochybného indického účtu na X, prošla účtem, který hrdě nese ve svém názvu slovo Mossad, přestože nejde o Mossad, získala košer certifikát od kanálu 14, přijali Jair Netanyahu, což je syn tuším Netanyahua, vystoupala na státní scénu jménem premiéra, dorazila k americkému vyslanci při OSN a na Fox News, a poté se s patřičnou úctou vrátila do Indie, kde už byla prezentována jako zpráva přicházející z izraelských médií. Shail ben Efraim tento případ shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru X citoval v hinduštině vymyšlený výrok, aby potvrdil, že Ahmad Vahidi, velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjel jaderné zbraně. Později tentýž účet zveřejnil další falešný citát opět v hindštině, v němž měl Vahidi údajně říci, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít Spojené státy a Izrael. Dále účet na Twitteru a X s názvem Mossad Commentary zveřejnil údajně citát v angličtině. O půl hodiny později anglická verze izraelského pravicového kanálu 14 tento citát převzala a tvrdila, že jde o první případ, kdy Irán přiznal, že vyrábí jadernou bombu. Teď je to v angličtině, teda tady ten výtah z toho článku. Pokračuji dále. O několik minut později Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, který žije na Floridě, retweetoval příspěvek kanálu 14. O 2 hodiny později Benjamin Netanyahu, premiér, citoval falešný výrok v oficiálním projevu. Mike Waltz, americký velvyslanec při OSN, sdílel tweet a dodal, že Irán konečně přiznává to, co už bylo jasné léta. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Mark Levine, sionistický propagandista, tweet sdílel. Fox News o něm informoval jako o faktu, včetně titulku přímo na obrazovce. Kanál 14 o něm informoval s odvoláním na Fox News a Netanyahua jako na zdroje. Mossad Commentary, účet na X, nesouvisející s Mossadem, citoval kanál 14 a tím kruh uzavřel. Izraelské ministerstvo zahraničí rozšířilo tuto zprávu v perštině. Indická tisková agentura ANI s odvoláním na izraelské zdroje informovala o této zprávě v hinštině. Samozřejmě neexistuje žádný důkaz, že velitel iránských revolučních gard Ahmad Vahidi někdy řekl to, co se tvrdilo, citát byl vymyšlen, záměrně. Není to poprvé, co podobný podvrh se objevil prostřednictvím Netanyahuovy kanceláře z Bergmanova článku. Zase v září 2024 zveřejnili Jewish Chronicle a Bild příběhy, které se téměř zázračně shodovaly se sděleními, jež Netanyahu chtěl prosazovat přesně ve stejných hodinách a dnech v souvislosti s dohodou o rukojmích a Filadelfským koridorem. Nejde o stejné případy a nebylo prokázáno, že by byl zapojen stejný mechanismus nebo stejní lidé. Struktura vytváří veřejné mínění je však podobná způsobem, který je těžké přehlédnout. Informace se dostane do zahraničí, získá převlek v podobě zprávy v zahraničních médiích a poté se vrací do Izraele jako vnější, údajně nezávislý důkaz politického tvrzení, které už zde kolovalo. Někde nedůvěryhodný účet vypustí nepravdivé tvrzení. To je následně citováno v řetězci stále důvěryhodnější představitel veřejnosti, až se z něj stane zpráva v uvozovkách. Tuto zprávu pak citují politici, kteří z největší pravděpodobností byli těmi, kdo onu fámu tajně iniciovali. A tento trik není ani nový, ani specifický pro Izrael. Před válkou v Iráku kancelář viceprezidenta Cheneyho anonymně unikla nebo deníku New York Times informace z této kanceláře, že Saddam Hussein má tu či onu skrytou zbraň. Následující den Cheney vystoupil v televizi a na dotaz potvrdil, že o tom také slyšel. Podstrčená falešná fáma se tak stala oficiálně faktem. A Cheney mohl pro svou podstrčenou informaci použít velmi krátkou cestu, protože zpravodajství New York Times bylo mylně považováno za důvěryhodné. Netanyahu, a kterému nikdo nevěří, tak ten k tomu potřebuje další cesty, aby se podvrhy proměnil ve fakta. Dezinformace bohužel fungují tak jako tak, alespoň ve většině případů. Takže to je pro dnešek všechno. Vážení posluchači, děkuji vám za pozornost. Panu kolegovi za spolupráci. Chci vás pozvat jako tradičně na pondělní kompas. Opět tentokrát na duchovní záležitosti, které se týkají vzestupu a tak dále. No a připomínám, že to 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je vlastně pilotní projekt týkající se obnovení Československa a bylo by velmi dobré, kdyby ti z vás, kteří trochu mohou, tak jak si přijeli tuto myšlenku podpořit. Budeme se na vás těšit. Díky, hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se samozřejmě na další a vy tedy můžete sledovat Posty budoucnosti a pořady u nich, jak na Odyssey, tak samozřejmě na YouTube. Nuž a my si dáme tedy, když jsme skončili, pane inženýre, děkuji. A zdravím děkuji. Vás a přeji zase hezký večer a zbytek víkendu a zase v lepších časech na viděnou a naslyšenou. A
0: napodobně.
1: Já vám pustím jenom krátkou, zkusím to tady ještě nějak prokliknout, nevím jak. Krátkou tedy předváděčku a upoutávku. Dáme si to jenom hlasem, jinak to najdete na YouTube a pozvánku na tedy vlastenecké setkání 2026, tedy v Příčovech, ale všechno se dozvíte hned na začátku, takže jdeme na to.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, vás také zdravíme, dobrý den. A ty, co vidí obrázky, video, tak samozřejmě já to tam pak dám. Jsme u paní doktorky Alice Tomkové, tomu to nenapoví ještě, tak já připomenu zámek Příčovy a kdo ještě neví, tak mu ještě připomenu vlastenecké setkání. Protože kvůli tomu jsme se setkali dneska my dva. Tak, vlastenecké setkání, už je to kolikátý ročník?
2: Osmý
0: ročník. Já jsem se bál počítat, jak se to nechala začívat. Zámek Příčovy se nám stane opět teda dějištěm vlasteneckého setkání 22. srpna, takže si to, dámy a pánové, zapamatujte, napište si to do kalendáříku, protože tam tady čtu přednášky, diskuze, pohoštění, koncert. Veškerý program a asi důležité věci najdou lidé
1: na stránkách, www.zamekpříčovy.cz.
0: Tak, pro klik nebo něco takového zkusíme tam dát aspoň popisek textí. Začíná se tedy, jsou to Příčovy, už se Vlčan upozornil, aby jsme to věděli, aby jsme se tam mohli sejít, je to krásné prostředí. Takže když nebudeme narušováni jako minulý rok,
1: dnes mám si... Nebyli, tak uvidíme. Policie České republiky pod novým panem ministrem nám přislíbila ochranu, takže doufám, že to proběhne v lepším duchu nebo lepší atmosféře než loni.
0: Je to sobota poznamenám, takže máte celý víkend, můžete dorazit v pátek, někde se ubytovat, jako my, když nejste zdejší nebo přiblížní. A jak to tady všechno bude probíhat ten celý?
1: Tak vlastně schéma toho celého dne bude podobné jako ty ročníky předtím. Dříme se to, aby to vlastně i lidi vlastně našli něco, jako že to je jejich domov, tak aby se vlastně vždycky v tom poznali. Takže nebudeme to základní schéma měnit, budeme začínat mší svatou 10 hodin. Kapli svatého Vojtěcha, což je součást budovy zámku. Letos budeme mít akorát jiného pana faráře, nebudeme mít pana otce Přibyla, ale monsignora Jana Mráze, který přijede k nám z Brna. A toho jsme teda moc rádi. Jinak mše svatá bude teda normální, ne tradiční.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám ve studiu VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace, proto předávám slovo Vítku.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kterým jsme se ještě neomrzli, stejně tak čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jste k nám opět připojili jako každý pátek a že vás je pořád víc a víc. Vidím to v rámci statistik poslechu, ať na našich podcastech, případně archivu Svobodného vysílače, anebo hlavně tedy na kanále Odyssey, kde vás přibývá stále více, sice ne úplně strmně, ale ta řada je exponenciálně daleko vyšší. Třeba než před půl rokem, takže jsem tomu rád, jsme tomu velmi rádi a proto budeme rádi, když s námi zůstanete i další pátky, další měsíce a roky, budeme postupně naše řady rozšiřovat. Takže já vás všechny zdravím. Písnička, jak řekla Helenka, sice celá nezazněla nebo nedozněla, ale za to VK celý jistě dozní a určitě nejen on za to bude velmi rád. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
3: Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva. No a samozřejmě všechny naše čtenáře a posluchače, kteří se určitě těšili, že jo, v těch krásných chladných dnech minulých, které procházely Evropou, že jo, lidé brali zimníky, protože že jo, si říkali, takovéhle teplo tomu jednomu úplně přeskočí, že jo, lidé zalézali do sklepů, že jo, a pustili si klimatizace a všechno tohleto a potom si na sebe prostě brali různé prostě pulovry a tak dále a tak dále. To znamená, že extrémní počasí asi ovlivňuje úplně všechny, ale doufám teda, že my zase tak úplně extrémní nebudeme, i když veselé to zase nebude. Já vám teda přeju krásný poslech a Vítek přinese první téma.
2: Zelenský zešílel a shromážděným ukrajinským diplomatům v Kyjevě nařídil provádět špionáž a společenskou subverzi v zemích, kde jsou diplomaticky akreditováni. Trump mu totiž sdělil, že USA žádné patrioty na Ukrajinu nedodají. Zelenský na Bezpečnostní radě vyjádřil podezření, že nedostatek raket je účelovka. A na Ukrajině prý v zimě, světe div se, nebude čím svítit a topit. Každopádně fakt je ten, že máme srpen a zima se blíží, když tomu tak počasí nenasvědčuje, jak uvedl Léka. A otázka je, co s tím hlavně na Ukrajině, že čí záměry převáží. Myslíš, Léka, že to je jeden z Trumpových víkendových rozmarů s těmi patrioty a v pondělí si to už zase rozmyslí a patrioty budou zase dál proudit na Ukrajinu? Nebo o co vlastně jde v tomto?
3: No, je to velmi nepravděpodobné, protože v minulých nebo v uplynulých hodinách vlastně vyplulo na povrch, co stojí za tím, že Trump oznámil minulý týden, když byl Ňuchačenko, tedy Zelenský ve Spojených státech, byl v Bílém domě, tak minulý týden měl jednání s Trumpem, nezaznělo, co tam vlastně zaznělo, nebo co mělo zaznít, pouze přišlo ono zvláštní takové prohlášení, že na Ukrajině nebo někde v Evropské unii se budou vyrábět patrioty, ale Trump to v průběhu tohohle týdne nejenom popřel, že o přesunu výroby patriotu to vůbec není tak nějak jako dohodnuté a že to není vůbec jasné, ale co je hlavní, včera ve čtvrtek došlo k oznámení k rozhodnutí Bílého domu, že nedodá Ukrajině žádné rakety do systému Patriot, protože samotné Spojené státy jich mají málo a potřebují je k válce v Perském zálivu. A jak uvedla americká média včera, tak došlo k obrovskému konfliktu a k roztržce mezi Trumpem a ministrem obrany Petem Hexetem. Došlo tam k nějakému křiku, protože Trump si myslel, že Spojené státy mají těchto raket dostatek. A ono se ukázalo, že Spojené státy v uplynulých dnech utrpěly obrovské škody na svých vojenských základnách v Perském zálivu, na které byly prováděné útoky ne ukrajinskými, ale íránskými drony. A drony zkrátka se ukazují jako v podstatě nová forma, nový fenomén vedení budoucích válek, a nejenom budoucích, i těch současných, ale především budoucích. A jakékoliv války vypuknou a budou se vést konvenčním stylem, konvenčním způsobem, tak všechny budoucí války se budou odehrávat v pozici a na úrovni dronů.
2: VK, já tě opravím, akorát my za 10 let, až dostaneme ty F-35, tak jedině my budeme válčit konvenčními piloty, jo, za 10 let.
3: Ano, ostatní drony. Ano, ano, ale to není problém jenom frau Černoch, která nakoupila tyhle ty předražené stíhačky, ještě navíc velice poruchové, které mají zase nějakou další odstávku, jak jsem teď zrovna četl. Zkrátka, to není jenom problém České republiky, tohle je problém především velkých zemí Severoatlantické aliance, a hlavně na čele s americkou armádou. Americká armáda, kdyby dneska šla někam bojovat, tak vlastně není vůbec na tenhle ten nový způsob a nový styl boje není připravená. Proto americká armáda se tak moc zajímá o takzvané dosažení výsledků ohledně vývoje dronů na Ukrajině, protože Spojené státy vůbec nic takového nemají, ale co je důležité, že nemají samozřejmě technologická základna Spojených států je obrovská, oni by mohli mít, ale tam jde o něco jiného. Vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech do značné míry je zkostnatělý a je systémově navázaný na americkou vládní elitu, především na takzvaný Deep State. A zakázky na výrobu zbraní ve Spojených státech jsou nasmlouvány na desítky let, dámy a pánové. Desítky let. Před 20 lety opravdu, okolo roku 2006 se domlouvaly zakázky na výrobu zbraní, které jsou ve Spojených státech vyráběny dneska. To jsou 20-leté smlouvy. A teď by v podstatě mělo dojít k něčemu, že americká armáda řekne, sorry, to, co jsme objednali a nasmlouvali před 20 lety, už teď není relevantní, ty smlouvy rušíme. A my potřebujeme, abyste vyráběli něco jiného. Na to neexistuje. To by byly obrovské arbitráže a americká armáda v podstatě je vázaná starými, letitými, starými smlouvami, které nemůže bez hrozeb sankcí a arbitráží vůbec vypovědět. To znamená, americká armáda je v obrovské krizi. A ona, když chce vyrobit něco nového, tak ona musí za prvé vyrobit to, co si objednala před 20 lety, což jsou obrovské peníze, ale k tomu musí objednat to, co potřebuje dneska. A kde je problém? Problém není ani v penězích. Vzhledem k tomu, že americký dolar je stále pořád, i když méně a méně, ale stále ještě pořád krytý petrodolarem a jednotlivými takzvanými úvěrovými dolarovými úložkami u Fedu. To znamená, kdokoliv dneska si chce koupit ropu, musí nakoupit americké dolary a americké dluhopisy. Obojí. Tak díky tomu dolar je stále držený někde na úzdě a není u něho riziko toho, že by se výnosy z dluhopisů začaly nějak propadat, protože ta ropa je tam stále obsazená, je tam stále přítomná, sice stále méně a méně, ale o to nejde. To znamená, není to problém peněz, ale je to problém něčeho jiného. Je to problém výrobních kapacit. Protože můžete nafouknout americký státní rozpočet, konec konců, to dělají všechny americké vlády, dělá to každý prezident, Trump nafukuje zbrojní rozpočet v podstatě neustále, ale nejdou nafouknout výrobní kapacity. Ty nafouknout nejdou, protože továrny, které v Americe existují, ty jsou jenom jedny a stavět nové závody, nová výrobní zařízení je velice komplikované. Samozřejmě, že oni se snaží vyrábět a stavět a budovat nové výrobní závody, americké zbrojovky, jenže ty to nedělají za své peníze. Ty to dělají vždycky jenom naproti zase nějaké 10 nebo 20 leté smlouvy. A kapacita výroby nějakých zbraní v podstatě v Americe nikdy nebyla 100%. Naposledy, když Spojené státy chtěly využít nějakou obrovskou nárazovou okamžitou kapacitu, tak museli vyhlásit válečný stav a zapojit do výroby zbraní soukromý sektor a soukromé továrny ve Spojených státech. A kdy to tak bylo naposledy? No, bylo to naposledy za druhé světové války. Za druhé světové války naposledy Spojené státy měly dostatečnou výrobní zbrojní kapacitu. Protože 87% americké zbrojní kapacity se nachází v soukromém civilním sektoru ve Spojených státech. V soukromém civilním sektoru. Jinými slovy, pokud Spojené státy nebudou ve válce, oni nemohou mobilizovat svoji výrobní infrastrukturu. A pozor, možná už teď chápete, proč ještě donedávna u Trumpa ne, ale řekněme u neokonu, byla taková velká snaha o zatažení ještě i tehdy za Bidenovy vlády Spojené státy do nějakého konfliktu, do nějaké války, do něčeho. A když to nebude válka s Ruskem, tak to bude válka třeba s nějakou jinou zemí. To znamená, takzvaná mobilizace výrobních rezerv ve Spojených státech by byla možná opravdu jenom s takzvaným zrekvírováním výrobních kapacit soukromých továren, soukromých podniků. A na tohleto Spojené státy zkrátka teď momentálně nemají ani žádný právní rámec. To znamená, Spojené státy mohou vyrábět zbraně pouze takovým způsobem, ty, které zrovna teď momentálně potřebují, u soukromých firem, které mají nějaké určité kapacity a musí na to vyčlenit peníze, o kterých třeba před 2, 3, 5 nebo 10 lety vůbec nevěděli a musí k tomu vedle vyrábět i zbraně, které si objednali někdy před 10, 15 a 20 lety, které jsou dneska naprosto nepoužitelné, jako třeba různé stíhačky F-35, jako třeba různé bombardéry nových generací a tak dále. Zkrátka ty kontrakty a objednávky jsou objednávány na dlouhé, dlouhé roky dopředu, kdy nikdo nevěděl, jak se změní zkrátka proces takzvaného válčení na bojištích moderní fronty. Proto Trump se rozčílil, že mu ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy už mají nedostatek raket protivzdušné obrany Patriot a že zkrátka z toho důvodu na americké základny v oblasti Perského zálivu padají iránské drony. Z toho důvodu. No a on se rozčílil, že je to jeho chyba, že nenechal vyrobit dostatek raket pro Patriot a Hegseth mu řekl, že na to jsou zasmluvněné výrobní kapacity a objednávky, které byly uzavírány před 18 lety. To, co se vyrábí dneska, to jsou smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2008. On mu řekl. To znamená 18 let staré smlouvy a větší kapacity výrobce na výrobu raket Patriot nemá. Takže a Trump o tom vůbec nevěděl. Proto Trump oznámil, že na Ukrajinu žádné Patrioty nepošle. Američané nemají ani na obranu svých základen v oblasti Perského zálivu. Mají jich nedostatek. No, tady se ukazuje, že vedení války je v mnoha ohledech na mnoha místech řízeno zkrátka diletanty a to, že ti náčelníci a ti, kteří v podstatě tomu velí, že nejsou informováni o tom, jak moc mohou bojovat a s čím vlastně mohou bojovat, tak většinou ani do poslední chvíle neví, protože jim to nikdo neřekne. A Hegseth to třeba asi taky nevěděl, že jsou na tom takhle špatně. Takže z toho důvodu teď vyplývá, že celá Ukrajina a hlavně teda velká města, jako je Kyjev, jsou bez jakékoliv protivzdušné obrany. Protivzdušné rakety teď nemají ani Spojené státy, ani Evropa. Protože Evropa to, co dodala Ukrajině, to je dávno pryč. A ani v Evropě se ty výrobní zakázky na rakety neodehrávají na jiných základech než v Spojených státech. Znovu jsou to zakázky s omezenou výrobní kapacitou, kontraktované na 10 let dopředu a podobně. To znamená, před 10 lety, někdy v roce 2016, si armády evropských zemí objednaly, že do 10 let odeberou od výrobních podniků tolik a tolik protivzdušných raket a tím na tu dobu těch 10 let ty zbrojovky vyčlenily kapacity a žádné jiné vyčleněné kapacity zkrátka nejsou. Jediná věc, která by mohla tuhletu limitaci, výrobní limitaci změnit, to znamená posílit, aby najednou byl dostatek výrobních kapacit, by bylo zrekvírování soukromých výrobních podniků v celém kolektivním západu. Zrekvírování, a to slovo zrekvírování je velice důležité. Proč, z jakého důvodu? Na rozdíl od Spojených států, ostatní země, například Evropská unie, si nemůže dovolit nafukovat své rozpočty stejně, jako to dělá americká armáda, která má nafukování zajištěné petrodolarem. Evropská unie žádný petrodolar ani euro, ani nějaký euro ropný produkt finančního charakteru nemá. A výroba v soukromých zbrojovkách v Evropě by stála obrovské peníze, protože výroba se řídí poptávkou a nabídkou. A vy, pokud chcete vést válku, jakoukoliv válku za rozumné peníze a nechcete zbankrotovat, tak první věc je, že válečná výroba pro vás musí být dostatečně levná. A toho jde dosáhnout jedině s rekvírováním výrobních zdrojů na základě vyhlášení válečného stavu v Evropě. Proto ty kurvy, proto ty svině, já se omlouvám za tady ten slovník, ale proto ty bestie v Bruselu, ty eurobestie, z tohoto důvodu chtějí zatáhnout Evropskou unii po právní stránce do válečného stavu s Ruskou federací, aniž by třeba potřebovali úplně horký konflikt. Musíme si to znovu vysvětlit. Oni potřebují zrekvírovat výrobní podniky v Evropské unii. Mluví se o tom všude, teď mezi majiteli podniku tady v Německu je to aktuální téma, že zbrojní výroba Evropská unie nedokáže utáhnout se současnými penězi velkou zbrojní výrobu, protože výroba kvůli tomu, že se celá Evropa odřízla od ruských surovinových zdrojů, tak válečná výroba je obrovsky drahá. Obrovsky. A pokud chce německá vláda transformovat část tady německých podniků na zbrojní výrobu, víte, že německá vláda vstoupila do jednání s Volkswagenem, že v Porúří část podniku, kde bude ukončena výroba automobilů, bude převedena na výrobu obrněných vozů Rheinmetall, tam začne něco vyrábět ve spolupráci s nějakýma izraelskýma firmama, to znamená, chtějí vyrábět zbraně, ale ten problém je samozřejmě v tom, kolik to bude stát. A na tržním principu platí, že čím větší bude objednávka zbraní, jak co se týče tedy snahy o financování konfliktu na Ukrajině, tak i zbrojení tady v Evropě, tak se bude mezi sebou takzvaně třít a bude potřeba vyhledat někde nějaké zdroje, jak to přikrýt. A zbrojit na válku, kterou oni chystají a minimálně oni mluví neustále, že na horizontu roku 2030, že Rusko už zaútočí, Rusko zaútočí a tak dále, tak oni budou muset do toho roku 2030 nějak mohutně začít zbrojit. Ale oni potřebují, aby to bylo za peníze, které někde napíšou nějací úředníci za tabulkové ceny a aby soukromé podniky byly povinny za tu cenu vyrábět, to znamená zrekvírování. A rekvírung je v podstatě ten hlavní leitmotiv toho, že na jedné straně zlikvidovaný průmysl, který je odpojený od ruských energií, který nedokáže konkurovat Číně, má být uměle navozen do stavu, že musí přijít za vládou a musí nabídnout své výrobní prostory ke zbrojní výrobě. Tohle to je podle mého názoru ten původní úmysl. To znamená navodit krizi v německém průmyslu, což se jim povedlo, odpojit Německo od naprosto všech energetických levných dostupných zdrojů z Ruska, vytvořit tím krizi v mohutném zdejším automobilovém a technologickém průmyslu a donutit majitele krachujících průmyslových podniků jít teď do Berlína za německou vládou a nabídnout své výrobní prostory za nadiktovaných podmínek německé vlády k výrobě zbraní a munice. To je ten leitmotiv. Já jsem o tom hovořil s kolegou, on s tím souhlasí, že tohle to je z největší pravděpodobnosti ten motiv, proč předchozí současná německá vláda se rozhodla zlikvidovat německý automobilový průmysl. Je to ten leitmotiv. To znamená donutit soukromé firmy, aby ze strachu z toho, že zkrachujou, šli za vládou do Berlína a nabídli své podniky a výrobní závody, původně automobilové, znovu k vojenské výrobě. A vláda, aby si mohla dovolit nadiktovat podmínky. Dobře, my vám tam povolíme zbrojní výrobu, my vám dáme státní zakázky, ale vy budete vyrábět ty zbraně za ceny, které my vám nadiktujeme. Ne, které určí trh, volný trh, ale ty, které vám nadiktujeme my. A tohle to se teď začíná tady realizovat. To je ten hlavní leitmotiv. Co je důležité, že jak se na to v podstatě díváme, tak tohle to by nikdy nebylo prováděno, kdyby oni nechtěli si střihnout válku v Evropě, velkou válku s Ruskem na horizontu roku 2030. Protože to, co provádí současná a prováděla i minulá německá vláda, je transformace německé ekonomiky na zbrojní průmysl. Nucená, vynucená. To znamená, přivedete své podniky do krize, do naprosté akutní krize, vaše výrobky nejsou konkurenceschopné, dostaneme vás takzvaně na kolena, abyste za náma přišli a nabídli své výrobní prostory a výrobní kapacity pro transformaci na zbrojní výrobu za našich podmínek, to znamená za našich státních podmínek, které my vám, soukromým firmám, nadiktujeme, aniž bychom vás museli rekvírovat. To by nebylo oblíbené, to by byl velký křik. Oni to nechtějí takhle udělat, proto oni to udělali jinak. Oni přivedou celý německý průmysl na kolena, aby soukromé továrny, soukromé strojírenské podniky, aby byly ochotny transformovat svoji výrobu na zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek vládou v Berlíně. Ve Spojených státech to takhle daleko ještě není. Tam soukromé podniky nejsou tak zlikvidované,

O tohle se starají sionističtí, proto dosadili do centra řízení dvě naprosto neschopné krávy. A to říkám s naprostým přesvědčením, protože něco tak tupého, jako je Lejenová a Kalašová, svět neviděl. Takové dvě krávy opravdu svět neviděl. Jedna je úplně tupá, neschopná, druhá je navíc podle všeho imbecilní, protože ona ani neví vůbec, z jakého prostředí pochází, ona zapomněla na svůj rodinný původ, ona zapomněla na to, kdo to byl její dědeček a tak dále a tak dále. To znamená, oni je vybrali do těch pozicí, ve kterých jsou z jednoho jediného důvodu, ve svých rodinách svých předků mají bývalé nácky z doby druhé světové války. To znamená, je to naprosto logické, celá Evropská unie je založena na základech Třetí říše, na základech takzvaných nacistů, kteří se transformovali po roce 45. To je známá teorie nebo známý fakt, ale tím, že byly delegováni a delegovány dvě diletantky do vedení Evropské unie, tak díky tomu může Londýn dělat s Evropskou unií naprosto cokoliv. Nemluvím o Londýně jako o té vládě, která tam je, ale mluvím samozřejmě o londýnských kancelářích. Mohou si v podstatě manipulovat celou Evropskou unii skrze kádrovčiky, které mají dosazené do Bruselu. To znamená, ta neschopnost je, nebo programovaná neschopnost, protože obě tyhle ty dvě doslova naprosto neschopné krávy byly dosazeny do řídících funkcí právě kvůli tomu, aby byly lehce ovladatelné, aby dělali ty procesy, které dostanou na papír, aby nepřemýšleli vlastní hlavou, aby dělali to, co jim je dáno na papír. To znamená něco podobného, jako jsou různí rozvědčíci, kteří mají přítele na telefonu, případně přítele v kanceláři vedle, kteří jim píšou proslovy, projevy, posílají je různě po světě s kameramanama, dělají fotečky, že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, tohle to není jenom problém Evropské unie, to je problém politiků a různých prezidentů a tak dále, a tak dále. Ale co je důležité, že Evropa zkrátka je připravena na zrekvírování výrobních závodů, civilních výrobních závodů daleko lépe než Spojené státy. A to zrekvírování v Evropě bude probíhat tak, aby to nebyl ten oficiální rekvírung, ale aby to bylo tak, že ty soukromé civilní podniky nebudou mít nic jiného, nebudou mít jinou možnost, než jít za státem a nebo za Evropskou unii a nabídnout své výrobní kapacity pro vojenskou výrobu za podmínek nadiktovaných Bruselem. Tohle to je ten hlavní leitmotiv. To znamená něco, co je v podstatě tady už realizováno vládou v Berlíně, tak oni chtějí povýšit na celou Evropskou unii, že ten model se okopíruje z Německa a bude rozšířený na celou Evropskou unii. Proto se dívejte, jak jednotlivé podniky, které krachují v Evropě, se transformují na vojenskou výrobu a ty, které se nedokážou nějak efektivně transformovat, tak odchází z Evropy pryč. Přesouvají výrobu třeba do Indie, jako například brněnský Zetor. To je jeden z příkladů z posledních týdnů. Zetor odešel z výrobu z území České republiky. Jednoduše. To znamená, vy buď odejdete pryč, anebo svoji výrobu nabídnete pro zbrojní účely vládě v hlavním městě, anebo eurovládě v Bruselu. Takhle je to nastavené. Spojené státy tuto možnost rekvírování nemají. Tam zkrátka, pokud budou chtít navýšit jakoukoliv výrobu čehokoliv, tak budou muset znovu nafouknout americký zbrojní rozpočet, znovu opřený o americký dluhopis a petrodolar a v nějaké

0: té chvíli zkrátka to pumpování a nafukování toho dolaru přestane fungovat, protože tím, jak se zmenšuje vliv amerického systému Pax Americana ve světě a teď dokonce v Perském zálivu, tak petrodolar bude mít slabší a slabší pozici a ve chvíli, kdy takzvané přikrytí amerických deficitů nebude moci být realizováno už jenom petrodolarem a americkými dluhopisy, v tom okamžiku ta bublina amerických nafukovaných deficitů zkrátka splaskne. A to bude Armagedon na finančních trzích, protože americké dluhopisy díky petrodolaru byly dlouho považovány v podstatě za naprosto pevné, jejich výnosy za naprosto nedotknutelné, ale to, co se děje v Perském zálivu, to samozřejmě nejvíce ohrožuje právě pozici petrodolaru. Tam nejde jenom o nějaké americké zájmy, typu jestli tam bude nějaká americká základna, nebo tam nebude, nebo bude vybombardovaná iránskými drony, o to vůbec nejde. Tam vůbec nejde o americkou základnu, tam nejde dokonce ani o americkou přítomnost, tam vůbec žádný Američan ani být nebude, nebo ani být nemusí. Tam jde o uchování pozice petrodolaru. O to tam jde celou dobu od začátku. Protože pokud Irán tam začne posilovat a zasilovat, no tak první, co udělá, je, že zaútočí na americký petrodolar. Bude se snažit ovlivňovat trh s ropou, bude se snažit posilovat obchod bez amerického dolaru a tak dále a tak dále. Takže je to komplikované, je to s velkými rozsahy a přesahy. Takhle bych teda na to reagoval. No a máme 20.30. Vítku, Helenka by tam dala jednu písničku na předěl a potom bychom se pustili do druhého tématu.
1: Fajn, máme takový předěl, Helenka to zajistí, ošéfuje a pak budeme pokračovat dále, Helenko.
2: Ano, bude to písnička na přání. Mnozí píší, abych vybrala písničku a tou zavzpomínala na Karla Gotta. Vybrala jsem tedy hit z 80. let. Kdo by to byl řekl, že bude aktuální i po letech a teď dokonce víc než jindy. Takže Karel Gott, Žít. Tolik Karel Gott a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku, PK.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady oba dva, takže mi pokračuje v dalším tématu. Uprchlík v Seutě se přiznal, že utekl z Maroka kvůli policii a možnému obvinění z vraždy své kamarádky. Pracovnice migračního centra v Seutě potvrdila, že většina migrantů ve městě pochází ze subsaharské Afriky, ale rovněž z Bangladéše a z Jemenu. A mezi tím bývalý český ministr pro

0: Dvorý český ministr pro evropské záležitosti prohlásil, že Evropa potřebuje uprchlíky pro trh práce. Tenhle tok se musel ale připovat dlouhé měsíc předtím, že to není v podstatě nějaká, řekněme, měsíční událost, nicméně těch pracovníků si myslím, že tady máme my dost asi z jiné strany než z jihu, řekněme, z jiné světové strany než z jihu. Nicméně to se pomátl tento náš v úvozovkách tedy český ministr. To je neuvěřitelné.
1: Ne, prosím vás, znovu to platí to samé, co jsem říkal v podstatě o Lejonové a Kalašové. Tohle to platí v podstatě o všech takzvaných Evropčicích. Evropčiky jsou v podstatě mluvící hlavy, jejichž úkolem je v podstatě nedisponovat konceptuální gramotností a vykonávat zadané úkoly a opakovat jako mluvící hlavy určité narrativy, které je nutné opakovat. To znamená, potřebujeme migranty z Afriky, aby zaplnili neobsazená pracovní místa v Evropě a v evropských zemích. Potřebujeme migranty z Afriky a tak dále. Přesto a přitom tohleto je dávno už vyvrácené, je to vyvrácené ze statistik tady z Německa, je to vyvrácené ve všech evropských zemích. Migranti z afrických a asijských zemí, a tedy asijských, mluvíme tady o Blízkém východu, tedy arabské země, pokud takhle mluvíme tedy o černoších z Afriky a o Arabech, tak když přijdou do Evropy, tak oni na těchhletěch těžkých a neobsazených a nezajímavých pozicích, na kterých Evropané nechtějí pracovat, oni nepracují, oni zůstávají na dávkách, to znamená všichni tihleti bývalí ministři a různí ti europoslanci a tak dále, a tak dále. Oni zkrátka mají roli takzvaných mluvících hlav. A mluvící hlava nemá za úkol přemýšlet. Mluvící hlava má za úkol opakovat to, co má napsáno na papíru. Znamená, mluvící hlava má opakovat ten neuvěřitelný a ten několikanásobně už mnohokrát vyvrácený narrativ o tom, že migranti z Afriky a z arabských zemí vyřeší krizi například ve zdravotnictví. To znamená, že problémy, že jo, se zdravotníma sestrama, s lékařema, s inženýrama, je nedostatek inženýrů ve strojírenství v celé Evropě. To znamená, to jsou všechno profese, kde se vyžaduje vysoké vzdělání. Copak ti migranti mají vysoké vzdělání? A kde je problém? Proč jsou tam místa neobsazená? No protože nejsou dostatečně finančně ohodnocena. A ono nejde jenom o tady ta místa jako ve zdravotnictví a podobně. Tady mluvíme o opravdu těžkých profesích, například ve strojírenství, například v metalurgii. To znamená, potřebujeme lidi do slévárny. Že jo? Těžká práce v obrovském žáru, výhni, velmi těžká. Potřebujeme lidi na manipulaci s takzvaným sprašem. To znamená, že jo, výroba koksu. To jsou strašné práce na zdraví, úplně šílené, nikdo tam nechce pracovat, těžko se tam schánějí lidi na tady ty pracovní pozice, stejně tak se těžko schánějí lidi těm těžkým pracem ve strojírenství, jako je obor, já nevím, soustružník nebo frézař. Že dneska se je snaha všechno tohleto převádět na CNC výrobní zařízení, to znamená, že jo, stroje, které jsou řízeny počítačem, ale problém je v tom, že se nejedná o autonomní systémy. Ty systémy zase musí obsluhovat člověk, musí je programovat člověk. A dneska ty lidi nejsou. Jenže kde myslíte, že seženete člověka na pozici, aby třeba se nechal nějak zaučit a ani bez výučního listu, tady není ani problém výučního listu nebo maturity ze strojírenství, o tom se vůbec nebavíme, pro boha, tady se bavíme o tom, že ti migranti z Afriky nemají ve většině případů buď dokončenou základní školní docházku. V lepším případě, zdůrazňuji, v lepším nemají dokončenou. V horším případě jsou analfabetní.

0: analfabeti. Nebyli ve škole vůbec a neumí číst ani psát. A co chcete s takovými migrantama dělat? Takže zůstávají na dávkách. Už od toho roku 2015 zůstávají na dávkách. Většina těch migrantů zkrátka nemá potřebné vzdělání, aby dělali na pracovních pozicích, kde prostě vzdělání rozhodně je vyžadováno. A další problém je, že pokud se mluví o pracovních místech, o které nemají Evropané zájem a která jsou nekvalifikovaná, jakože úplně nekvalifikovaná, tak to jsou práce například v chemickém průmyslu, takzvaná likvidace kalů, a dále se jedná o pracovní pozice v komunálních službách, obrovský nedostatek například čističů kanálu. Celá Evropa má nedostatek lidí pro čištění kanálu, že jo, nikdo to nechce dělat. Platy jsou tam sice zajímavé, ale je to tak špinavá práce, že nikdo to dělat z Evropanů nechce. A teď, jestli si myslíte, že tihleti Arabové a Černoši, že půjdou někam prostě čistit prostě kanalizace a budou za to brát nějaké peníze, které budou vzhledem k tomu, že nemají žádné vzdělání, tak budou jenom o něco málo vyšší, než jsou jejich integrační sociální dávky, tak jestli si myslíte, že oni budou takovouhle práci dělat, jste na omylu. Protože integrační dávky, humanitární dávky, sociální dávky, přídavky na děti, přídavky na bydlení, tohle to všechno, oni když si to spojí dohromady, především když využijí takzvaný institut sloučení rodin, tak oni jsou schopni se dostat na velice zajímavé peníze, které by muž, protože v arabských rodinách chodí do práce jenom muž, respektive muži, pokud jsou dospělí, to znamená synové, ženy jsou v domácnosti v arabských rodinách. Takže pokud jsou tam nějaké děti a je tam jenom ten muž, tak ten muž, i kdyby šel do nějaké těžké práce, tak on nevydělá tolik peněz, kolik ta rodina dostává na integračních sociálních dávkách. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to, co, o čem hovoří bývalý ministr pro evropské záležitosti, v tom videu je naprosto mimo. To je úchylné. To není pravda. To znamená, ti migranti z arabských a afrických zemí na tady těch pozicích nikdy pracovat nebudou. Buď proto, že nemůžou, nemají proto vzdělání, a nebo protože nechtějí, protože je to tak špinavá, těžká práce, že radši budou na těch sociálních dávkách. Takže tohle to se jenom ukazuje, jakým způsobem prostě dneska funguje politika v Evropě. Znamená, máte nějaké mluvící hlavy. A ty mluvící hlavy mají za úkol opakovat nějaký narrativ a za to dostávají zaplaceno a dostávají za to prebendy. A dokážete v podstatě ty politiky vždycky identifikovat. Jakmile vylezou v televize, okamžitě vidíte, aha, mluvící hlava. To znamená, vytékají z ní a vypadávají z té hlavy prostě nesmysly a naprosté nesmysly a naprosté šílenství. To znamená, je-li plánem transformovat Evropskou unii na čtvrtou říši se všem všude, je-li plánovaná válka na rok 2030 s Ruskem, tak zkrátka je nutné zahájit mohutnou zbrojní výrobu v Evropě a tu lze zahájit jedině tak, že dojde k mobilizaci výrobních prostředků v Evropě a toho lze dosáhnout jedině tak, že podniky budou uvedeny do takového stavu ekonomické krize, kdy budou nuceny přijmout do svých výrobních struktur zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek Bruselu. Za těchto podmínek nadiktovaných. To znamená, ne, že bude někdo vyrábět nějaké tanky za 100 milionů eur, ale ten tank vyrobí za 8 milionů 200 tisíc. To znamená za nějakou tabulkovou cenu. A ta tabulková cena prostě bude opravdu jenom někde nějaký náklad, který prostě bude uhrazený a ta firma prostě z toho bude mít jenom nějaké minimální marže, aby dokázala být udržena nad vodou a tak podobně a tak podobně. To znamená, víte, tomuhle se říká exploitation, vykořisťování, ale exploitace historicky většinou fungovala tak, že kapitalista vykořisťoval své zaměstnance, že? V rámci podniku, to znamená šéfík nahoře, vykořisťoval své zaměstnance. Konec konců, pokud si přečtete Marxův kapitál, tak tam je to popsané. Jenže ani Marx neviděl do budoucnosti, že jednoho dne, jednoho krásného večera nebo rána tahle ta exploitace bude mít takzvaný institucionalizovaný model, institucionalizovaný charakter a to vykořisťování bude dělat vláda nebo nějaký Eurosojus, který bude nad Evropou a který bude z pozice vlády nebo evropské vlády likvidovat své vlastní podniky a bude je vykořisťovat za účelem, aby měl finančně dostupnou zbrojní výrobu. Znamená, my vás budeme vykořisťovat, my vám dáme minimální platby za výrobu těch zbraní, minimální platby, musíte za to pracovat, za ty minimální platby, protože když nebudete, tak zkrachujete a nebudete mít práci a bude konec, bude šluz. Takže chudák Karel Marx tohleto vůbec netušil, když psal Kapitál, že takzvané vykořisťování zdrojů. On o tom vůbec netušil, že jednoho dne Eurosojus, který bude působit v Evropě, že bude vykořisťovat a bude provádět exploitaci vlastních výrobních podniků, vlastních závodů, vlastního rodinného stříbra, že jo, národního průmyslu, automobilového průmyslu, že najednou budou nějací kádrovčiky v Evropě nahoře dělat politiku, aby evropský průmysl se dostal na kolena a byl nucen po těch kolenou dolézt za evropskou vládou a prosit je o zbrojní zakázky, aby ty podniky nekrachly, aby výroba mohla pokračovat a samozřejmě, aby se doprošovaly zakázek od státu a od jednotlivých armád na vyzbrojení Evropy a evropských armád na přípravu konfliktu s Ruskem na horizontu v roce 2030. Takhle to funguje. To znamená, chudák Marx tohleto vůbec netušil, že exploitace bude probíhat z úrovně státu ke svým vlastním fabrikám, ke svým vlastním soukromým závodům, které mají civilní výrobu. No ale konec konců tradice má hluboké silné kořeny. Pokud se týká Volkswagenu, tak ten vyráběl zbrojní výrobu už za druhé světové války. Panzerkampfwageny se vyráběly, že jo, v Porúří, v podnicích Volkswagenu místo aut a místo, že jo, mopedů a tak dále a tak dále. Oni vlastně v podstatě se vrátí jenom ke svým tradicím, navštíví takzvanou síň tradic, že jo, tam se podívají na to, jak to vypadalo tenkrát, no a jenom to opráší a de facto vrátí to do kolejí 30. let minulého století. Adolf Hitler to udělal podobně, když zahájil obrovské zbrojení ve 30. letech, tak nebylo to úplně okopírované od Bruselu, co provádí dneska, ale do značné míry to bylo podobné, protože tehdejší německý průmysl kvůli ekonomické krizi a doznívající krizi, ještě doznívající krizi Výmarské republiky, měl opravdu velké problémy a jedinou možností, jak zachránit německé průmyslové podniky, byla jejich transformace na zbrojní závody pro chystanou druhou světovou válku. To fungovalo. A v podstatě to, co dneska dělá vláda v Berlíně a to, co dělá Evropská komise, je úplně to samé, ale povýšené na mezinárodní a na nadnárodní úroveň. To znamená, někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci. z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, to znamená, byl navozený krizový stav, který likviduje evropské podniky a ty podniky v podstatě jsou na kolenou a je připraveno k tomu, aby ty podniky byly transformovány ke zbrojní výrobě, aby sami přilezli za svými vládami a za vládou v Bruselu a požádali o zbrojní výrobu na svoji záchranu. Zkrátka to, co tehdy popisoval Marx, že takhle funguje v soukromých fabrikách v rámci kapitalismu, že zdíraní dělníci po svých kolenách se musí plazit k ředitelovi a prosit ho, aby mohli pracovat za co nejnižší mzdu, jak je to odporné, tak on nevěděl, když sepisoval Kapitál, on nevěděl, že okolo počátku a na přelomu 21. století v době současné krize v Evropě, že tohle to bude povýšeno na obrovský level přímo evropského řízení, že to vykořisťování, ta exploitace bude probíhat přímo z centrály Evropské komise. No, takže takhle bych uzavřel tady to druhé téma a Vítku, jestli máš nějaké doplňující otázky.
1: Otázku mám i z toho pozice druhé světové války a období předtím. I ten Ada Hitler věděl, že pokud chce transformovat ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak musí dát těm firmám vydělat, aby z toho měli zisk, protože kapitalisté jedou na zisk. To je v podstatě základ fašismu, že? V podstatě i v rámci toho nacismu, od dole nahoru fašismu, znamená korporát, armáda, vláda a tak dále. Korporace, prostě úplně čirý, řekněme, systém fašismu, alias nacismu od zdola nahoru. Ale dnes přece je to úplně naopak, že oni vlastně ty firmy, jak říkáš, doženou k tomu, že budou těsně před krachem a budou se i držet jen tak i v rámci té válečné výroby. A já se tě ptám, jestli těm šéfům, těm bosům firem, korporací, víceméně Rheinmetall a tak dál, těm velkým korporacím to za to bude stát a nepraštím s tím, neodejdou středem, protože už tak mají dost nasušeno. A vykašlou se jim jednoduše na to, ať to dělat někdo jiný, kdo na to má nervy a v podstatě na to nikdo nervy mít nebude, protože proč bych měl šéfovat firmě, která se jen tak drží nad vodou a je závislá úplně naprosto na státu, tak oni nepočítají s tím, že lidé se jim mohou vzepřít a prostě vykašlat se jim na to. Oni nebudou mít na ně páky, udržet je tam, musíte to dělat.
0: Ne. Tak já vím, kam míříš, ale to není myšleno tak, že ti, kteří rozhodují o podniku, že budou sušit hubu. Tak to nefunguje. A ti, kteří rozhodují o podniku, o jeho struktuře a rozhodování, tak ti samozřejmě budou mít svoje vývary, budou mít svoje zisky, budou vydělávat krásné pohádkové peníze. Ale kdo nebude vydělávat, jsou akcionáři. Akcionáři jsou ti, kteří takzvaně budou uřízli u huby. A kdo jsou to akcionáři? Kontrolní otázka. No, jestli vás to napadne. No, do tady těch velkých podniků, do těch velkých závodů, že jo, nakupují akcie tady těch podniků vždycky prostě důchodové investiční fondy, jednotlivé bankovní fondy a tak dále a tak dále. Je to zkrátka okradení cizích zákazníků, zahraničních zákazníků, drobných zákazníků, drobných střadatelů, různé podílové fondy a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají tu strukturu dobře nastavenou, je dobře vymyšlená, protože ten, kdo bude vzatý u huby, je koncový spořitel, koncový středatel. To jsou všichni takoví ti normální lidé, kteří mají někde prostě nějaké peníze a mají něco a přijdou za finančním poradcem a hledají možnosti nějakého zlepšení a navýšení výnosu a kde vzít peníze a kde takzvaně si ochránit peníze před inflací. No a broker, že jo, makléř vám nabídne nějaké on řekne konzervativní investování, nějaké konzervativní tituly, no a ukáže na některé podniky, kde si můžete koupit zajímavé akcie, které jsou poměrně jako dobré, stabilní a tak dále, a řekne, podívejte se, když nakoupíte akcie tady ty automobilky, ona teď dostala státní zakázku na zbrojní výrobu, na státní zakázku, tak tam budou nějaké zajímavé výnosy, budou tam stabilní výnosy, a kolik to bude, kolik bude ten výnos, no, bude to, jsou tam krásná 3,5% výnosu. No a lidi řeknou, no, to je pěkný, no, to je dobrý, no, tak do toho dají, že jo, v podílových fondech do toho na konzervativním, že jo, titulu dají prostě nějaké investice a že nevydělají moc, že vydělají, že jim to ani nepřikryje inflaci, když inflace meziroční bude 4,5%, a oni mají výnos jenom 3%, tak 1,5% oni přišli o své investice. A myslíte si, že dneska se to neděje, že lidi dneska to neví? Vezměte si, kolik lidí dneska spekuluje berou, nakupují nemovitosti v celé Evropě. Že? Nemovitosti nakupují. A proč investoři, zkušení investoři varují před investováním do nemovitostí? Nikdo to nedoporučuje, nikdo z investorů. Je to doslova sebevražda. Investovat do nemovitostí. Proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché, protože nárůst ceny nemovitosti, který je sledovaný a progresovaný, je trvale, má trvale menší meziroční růst, než je růst takzvané sektorové a i plošné inflace. Jinými slovy, tohleto je obrovský problém, který většina investorů vůbec nesleduje, nebo tak investorů. Profesionální investoři samozřejmě vám řeknou, to nedělejte, do nemovitostí nemá smysl investovat, ztratíte peníze v důsledku inflace. Ale spousta lidí zkrátka tohleto dodnes dělá, že v podstatě investují peníze do nákupu nějaké nemovitosti a ta nemovitost jim třeba ročně v dané lokalitě, v daném prostoru, v daném místě dlouhodobě, ne nějakým šíleným skokem, jako bylo v době třeba covidové krize, kdy meziročně ceny bytů vyskočily o 10% nebo 15%, ale to jsou takové ty, někdo tomu říká černé labutě, někdo bílé labutě, podle toho, jestli má ztrátu nebo zisk, že? Ale ten problém je hlavně v tom, že dlouhodobě cena nemovitostí v Evropě a ve Spojených státech roste někde v řádech jednotek procent, někde 2-3% roste cena nemovitosti za rok. A když se podíváte na ekonomiku, a ekonomika je v situaci, že generuje inflaci za 4,5, za 5% meziročně, tak vy vlastně ztrácíte peníze, protože ta nemovitost vám nikdy na zisku, na zhodnocení své hodnoty nikdy nepokryje ani růst inflace. Tohle je obrovský problém. Zrovna jsem o tom četl článek, jakým způsobem investoři teď řešili pokles cen nemovitostí právě nahoře, že v Berlíně před mnoha lety, nebo mnoha lety, no to je 10, 12, 15 let zpátky, byl obrovský trend kupovat nemovitosti v DDR, že v východním Německu. Byl to velký trend, byly tam nabídky v různých investičních portfoliích, jako investovat do bytů v Berlíně a podobně, že jo, zkrátka jako využít prostě ten růst cen nemovitosti. A ono se ukázalo, že to je v podstatě jenom skoková záležitost, která trvala několik let. Berlínská radnice potom na to skočila, zavedla tam potom ten šestiměsíční limit a obrovské zdanění, povinnost převést neobydlené byty investiční do takzvaného portfolia radnic a městských radnic v rámci Berlína, aby tedy bylo poskytnuto bydlení pro sociální případy, sociální služby. Takže potom to přestalo fungovat, ale dneska, když se na to podívám, tak tam zkrátka vidím, že ceny nemovitostí rostou 2%, 2,5%, 3%, 1,5% a takhle. Ale meziroční sektorová inflace, například když vezmu prostor Berlína, že jo, jak rostou ceny v Berlíně, spotřebitelské ceny, rostou mezi 8-12%. Inflace meziroční. Tady v Německu. V rámci Berlína. Jo, v rámci Berlína. 8-12% inflace. Chápete? Takže vy, když jste nakoupili nemovitost, která vám roste 2-3% ročně a inflaci máte 12% ročně, tak vy ztrácíte cenu nemovitosti. Ta inflace vám ukusuje z vaší investice. Proto nikdo ze seriózních makléřů vám dneska nikdy nedoporučí investovat do nemovitostí, protože to je investice, která vám užírá vaše peníze, vaše investice. Takže to je důležité se na to takhle dívat. No, máme přesně 21.00, takže si dáme něco k dobrýho k jídlu. Ne, dáme si samozřejmě jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Helenka řekne telefonní číslo, aby lidé si připravili, no a budeme se těšit.
1: Určitě. Helenko, na WhatsApp ještě lidé volat nemohou, že u tebe, jenom u Martina.
2: Zatím ne.
1: Zatím ne. Tak dáme konvenční telefonní číslo, když jsme alternativní médium, ale budeme volat naprosto mainstreamovým způsobem. Tak.
2: Zkusíme to do příště.
1: Pohodě, to
2: konečně žert, zařídit. Nicméně telefonní číslo, na které můžete volat své dotazy, je 721 557 022. A teď už přání Moniky, Zdenky a Lenky, přeji si slyšet českou rockovou hudební skupinu Kex a jejich skvělou písničku Nářez.
1: Slyšíme se?
2: Ano.
1: Tak, já tady celou dobu mluvím do vzduchu a ano. Mám vypnutý mikrofon, ale tak já už je tady, takže si tady tam pro sebe.
2: Slyšíme se, všechno je v pořádku, máme posluchače, hezký večer. Ptejte se.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl opýtat, na Ryškým šéf, myslím, že civilné rozvědky, už někdy v marci, apríli hovoril, že už neostává ukrajinské armádě veľa času, kedy dôjde ku zručeniu frontu. A najnovšie informácie, no ja som to nepočúval, ale známych ruských zdrojov sú tie, že do konca roka by určite mal byť koniec, pretože ak klesne počet stavov ukrajinskej armády ešte okolo 100 tisíc, to pri úbytku 50 tisíc mesačne asi nebude dlho trvať, takže dôjde ku zručeniu fronty. A vyzerá tak, že teda Rusi sa zmocnia celého ľavého brehu. No a potom čo? Bude sa ďalej pokračovať, alebo nastane nejaký, alebo má Európska únia potom plán, keď nedôjde k tej vojne v roku 2030. A potom ešte, keď môžem, som mal druhú otázku, odpoviete, neodpoviete. Chcem sa opýtať, že ste spomínali teraz syndikát. A potom následne to, čo sa deje po smrti, povedzme tej Valhale, keď nestojíte so svetlom. A chcem sa opýtať, že tí, ja neviem, veľkí proroci, ako bol Ježíš, alebo povedzme Budha, alebo ja neviem, Mohamed, či to aj na ňo platí, tak oni tiež vybrali ten svoj osud v tej sieni, alebo ja neviem, prečo to syndikát dovolil, že niekto taký ako Ježiš Kristus prišiel a podnúkol spasenie, keď sme v podstate len bojová rasa určená na to, čo ste teraz spomínal. Tak ďakujem.
0: Jasne.
2: Ďakujeme.
0: Jasne. Takže ja to vezmu od toho prvního dotazu zhroucení fronty Ukrajina a co bude dělat Evropská unie. Pozor, tady zdůrazním jednu věc. Pokud by došlo k tomu, že se zhroutí ukrajinská fronta, bude to leitmotiv jako řemen pro Evropskou unii vyslat okamžitě ozbrojené sbory na Ukrajinu na zastavení ruské hrozby. Okamžitě by sednul do auta Petr Fiala, ten byl okamžitě do Prahy, měl by obrovskou tiskovku a řekl by, Rusové už jedou, aby ovlivnil volby, samozřejmě, které budou u vás, že komunální, nebo teď se tam u vás budou teď odehrávat nějaké volby. To znamená, to by, nedovedu se představit tady v Německu, co by se začalo dít. Jak by okamžitě naskočily preference, obrovsky naskočily preference všem těm chci válku, všem těm válečným štváčům, kteří by dostali do ruky obrovský bojový argument. Vidíte, vidíte, je to pravda. Celou dobu jsme to říkali, vidíte, Rusové už jdou, raský idiot, raský idiot. A už a byl by to kanonenfutter pro argumenty začít v podstatě de facto připravovat mobilizace. Takže pozor, pozor, pozor, pozor, pozor. To, že to, co se teď odehrává na frontě na Ukrajině, je pro nás, pro Evropany, to nejlepší, co vůbec může být. Díky tomu, že Rusové tam postupují tak pomalu, tak těhleti chci válkové u nás v Evropě nemají bojový argument. Lidi tomu nevěří. Díky tomu. Protože kdo by tomu věřil? Podívejte, co Rusové se tam nemůžou pořádně ani rozjet. Hodiní Ukrajinci tam zastavují, už dlouho, dlouho postupují. Sice postupují, ale pomalu postupují Rusové. Díky tomu těhleti váleční štváči nemají svoje kanonenfutter a nemají své argumenty, aby mohli prosadit ty věci, které oni chtěli připravit, ale neměli pro to veřejnou podporu. Protože tihleti politici v Evropě, všechny ty bestie potřebují veřejnou podporu. A oni mohou samozřejmě skrze propagandu sformovat, že jo, protiruské narrativy, ale nemůžou sformovat ty narrativy do takové míry, aby získali veřejnou objednávku od vlastního obyvatelstva na zahájení mobilizačních příprav. Na zahájení procesu vyhlášení různých krizových a válečných stavů. Na to mandát nemají. Ve chvíli, kdyby se zhroutila ukrajinská fronta a Rusové by začali postupovat rychle, to by byla krize v Evropě. Okamžitě všichni chci válkové, okamžitě všichni váleční jestřáby, okamžitě Evropská unie by začala zasedat, okamžitě by začalo zasedat NATO, okamžitě by se začaly realizovat mobilizační plány, okamžitě by se začaly přijímat zákony na podporu mobilizace, na podporu povinné vojenské služby, okamžitě by se začaly rekvírovat výrobní zdroje, protože Rusové by dali všem těmhletěm Evropčikům, by dali záminky k urychlení těch příprav. A dali by záminku k vytvoření tzv. Veřejné objednávky v Evropě. Na to pozor. Opravdu na to pozor. Jestli se to stane, no, stát se může lecos samozřejmě, protože Ukrajinci bojují s tím, co můžou, to, co mají, a dlouho jim to samozřejmě vydržet nemůže, protože už dneska je vidět, že Ukrajina de facto úplně rezignovala na dosahování a na reportování jakýchkoliv výsledků z fronty. Jakýchkoliv výsledků. Otázka, kdy, protože to si můžete ověřit na svých médiích, na svých výplachových mainstreamových médiích tam u vás. Kdy naposledy západní výplachová média informovala o tom, a dneska Ukrajina, že jo, dosáhla velkého úspěchu na frontě, postoupila tamhle, vytlačila Rusy, obsadila nějaké městečko, obsadila nějaké tři vesnice, postupuje, hurá, hurá. Kdy naposledy jste něco takového četli v českém nebo slovenském mainstreamovém dezinformačním tisku? Kdy naposledy? Ajajajajaj. To už je hodně dlouho, že? Hodně dlouho. Nic takového jste možná minulý poslední rok, ani roka půl nečetli. respektive nečetli jste od 6. srpna 2024. To bylo naposledy, kdy Ukrajina někde postoupila. 6. srpna 2024 vtrhla do Kurské oblasti. To bylo naposledy, kdy byla média zaplavena. Vidíte, a už Ukrajinci postupují, a už budou v Moskvě, a tak dále, a tak dále. Od té doby ticho po pěšině. Jinými slovy, 2 roky už jste teď neslyšeli o tom, že by Ukrajina někde měla nějaké úspěchy na frontě, že by obsazovala někde nějaké vesnice, nějaká města, nic. 2 roky. Místo toho každý den slyšíte o tom, jak Ukrajina útočí na Rusko, Ukrajina zasáhla Jekaterinburský sklad ruského Amazonu, že jo, ta poslední informace z dneška, z rána, že jo, podívejte se, jejich dron ukrajinský zasáhl ruský Amazon. Vidíte, vidíte, no, to jsou úspěchy, chápete? No a mezi tím Rusové dneska v Černém moři zase zaútočili na 2 ukrajinské lodě. Přístav Oděsa je odříznutý od fungování zbytku světa, protože Rusové odřízli ukrajinské přístavy od námořní dopravy, protože ruské drony likvidují všechny lodě, které plují do ukrajinských přístavů. A o tom evropská média neinformují vůbec. Vůbec neinformují o tom, že Oděsa je odříznutá v Černém moři. Nic, vůbec nic, žádná informace, nic. Chápete? Takže jenom pánovi zdůrazňuji pozor na to, co by se začalo dít, kdyby Rusové začali postupovat rychle. To by opravdu někomu se v Bruselu protrhly plínky. To by jsme prostě okamžitě všichni pocítili, co by se začalo dít. No a ta druhá část té otázky, ta se týkala samozřejmě toho, že jo, té Valhaly a takzvané galerie. No, prosím vás, tady teď nezaměňujeme tyhle ty věci. Co se týče Ježíše Krista, Ježíš Kristus je stělesněním, byl stělesněním samozřejmě Boha, respektive stělesněním Žehovy na zemi. To znamená, to je jiný koncept. To je něco trochu jiného, to znamená, ten nepodléhá nějakým systémům, kterým podléháme my. A to je důležité zdůraznit, že to, jako byste v podstatě srovnávali to, že kdo je zákazníkem banky a kdo je majitelem banky, že? To znamená, to je zaměňování pojmu. Šéf má dovoleno, jo? Klient nemá dovoleno. Šéf může jít dozadu, že jo, do zázemí. A klient nemůže jít dozadu, do zázemí. Jo, nezaměňovat tyhle ty věci. No a co se týče Dalajlámy a všechny tady těch proroků a tak dále, koncepty jsou jasně nastavené. Všichni velcí proroci, kteří nemají takzvané stělesnění, to znamená, přišli na tuto zemi, byli zrozeni a nejedná se o takzvané stělesnění a zrození Boha, tedy skrze nějaké tělo, tak ve většině případů u tady těch výjimečných lidí se jedná o duše, které si zvolili, které neprošly karmickým přerozdělením v takzvané Valhale, ale zvolili si život dobrovolně. Dobrovolně si zvolili projekci. Protože to je důležité, a to máte v té mojí knize, tam je to popsáno velmi dobře, kanon okulty. Duše, která získá určité vědomí a určitou duchovní sílu a splyne s Žehovou, po splynutí se může rozhodnout, že dobrovolně vstupuje do jednotlivých životů dobrovolně a ty vstupy jsou už nikoliv navázány na karmický systém, ale je to na bázi dobrovolnosti. To je důležité. To je zásadní. To znamená, ta duše na určitém stupni rozvoje, když je schopná splynout s živou, tak dosahuje nějakého levelu, nějaké úrovně a může dobrovolně sestupovat do takzvaných karmických životů a ovlivňovat své okolí v rámci projektovaného prostoru. Ovlivňovat. Proto tihleti lidé, kteří mají tyto duše a mají velký vliv na společnost, mají velký vliv, jsou to různí svědci, velmi vlivné osoby s velmi humánním prostoupením, to znamená, ta výjimečnost z nich doslova sála, tak to jsou právě osobnosti s vysokým stupněm duchovního rozvoje. Jsou to entity, které se rozhodly vstoupit dobrovolně do života, do dané konkrétní projekce a ovlivňovat okolí, zlepšovat život, zlepšovat vztahy, prosazovat nějaké lepší mezilidské teze a tak dále a tak dále. Tohleto já tam rozepisuju v té knížce, takže pokud máte o to zájem, tak tam to máte více rozepsáno. To znamená, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, když duše dosáhne vysokého stupně rozvoje, je schopná splynout s žehovou a entita si udržuje svobodnou vůli kdykoliv se vrátit do projekčního cyklu, to znamená vstoupit do nějakého života skrze nějaké tělo a projít si život a po smrti se vrátit automaticky zpátky k žehově. Neprochází už žádnými karmickými testy a neprochází ničím, že by při spatření žehovy prostě nebyla schopná splynout a tak dále a tak dále. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Ano, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám otázku ohledně toho Izraele, protože on šíří dva takové závažné bludy, ale já už jsem se chtěl dovolat minule ohledně toho Ježíše Krista, když někdy byly takové dotazy, jakože jak je možné prostě to spasení, když ještě neslyšel někdo nebo z nějaké komunitě neměli možnost dostat ke Kristu. Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Láska a milosrdenství přikryje mnoho hříchu. To znamená, že dokoná dobro bude spasen, dokoná zlo bude zatracen. Takhle je to jednoduchý. Ale já jsem ještě chtěl, když tady pan Veka teď mluvil o tom Dalajlámovi, prosím vás, byly o tom studie, za Dalajlámu, prosím vás, bylo otroctví, byl tam otrokářský řád, Dalajláma měl 5000 otroků, těm lidem usekávali třeba končetiny, když nesplnili účel a podobně, nějaký pracovní úkol, všichni tam byli zotročeni dluhy. A Dalaj Lama údajně měl být zosobněný vzhla, prosím vás, já jsem tam nebyl, já jenom budu o tom studie. Ale teďka k tomu Izraeli,
1: ale máte naprosto pravdu, já o tom dokonce budu točit pořád, naprostá šílenost, která v tom Tibetu panovala právě za Dalaj Lama, za v podstatě velkých lámů, kteří tam byli, přesně tak, to si tady ani nedokážeme představit, také neskutečné věci.
4: Jaký tam zlo, ano.
1: Máte pravdu, o tom byly nejen studie, ale zároveň dokumenty prostě, máte pravdu, pokračujte.
4: Ano, já se zabývám těma duchovně, jsem 10 roky, podívejte se, já jsem chtěl vysvětlit dva takové velmi závažné bludy, tak Izrael, první blud. Oni jakože to tam musí rozmáčit všechno na tým Sionu a pak jakože přijde ten mesiáš a ten mesiáš jim bude sloužit a bude to velký klacek a budou mlátit celý svět. Prosím vás, to je úplný nesmysl, to je jejich velký sen, protože především je to 2000 roku, co ho nechali ukřižovat a jestli oni tvrdí, že jako to byl omyl a že nevěděli a že to byl falešný prorok, prosím vás, by byl jasně napsaný v novém zákoně. Myslím, že se jmenoval Nikodém, jeden vysoký představitel Izraele, duchovní, navštívil učedníky a řekl, my víme, že Ježíš Kristus je ten syn Boží, dělá zázraky a to uzdravuje prostě, vyvolává z hrobu mrtvý a to. Takže to je, já nevím, to tam možná trochu učit. Dobrý, takže to je první věc. Prosím vás, halo, můžu mluvit?
1: Ano, ano, zkuste zkrátit, ale už opravdu.
0: Jaký je dotaz?
2: Dotaz.
4: Dotaz ano. Je to, no to souvisí s tím Izraelem, protože oni uvádí bludy, naprostý bludy, protože, prosím vás, Ježíš, že přijde Mesiáš, prosím vás, Mesiáš nepřijde, Mesiáš přijde soudce v průběhu 7. boží rány a ten vůbec nepřijde na zemi a to je další věc, co jsem chtěl vysvětlit, že prostě jak poznat falešného Krista, protože jestliže po zemi bude chodit nějaký Kristus, tak to nebude Ježíš Kristus, ale bude to stělesněný Satan, je to jasně v Biblii, ale prosím vás, dívejte se, izraelský národ, dva bludy, izraelský národ, prosím vás, není vyvolený, byl vyvolený, ale to padlo, jednak sám sebe proklel, protože když ukřižovali Krista, tak národ volal, dáv volal jeho krev na nás, na naše děti. To se splnilo kolem roku 70, když Římané dobili Jeruzalém.
1: Na historické exkurze nemáme opravdu čas, my se omlouváme, je to velmi zajímavé, o čem vyprávíte, ale je to moc dlouhé, my se fakt omlouváme.
4: Já přijdu k tomu Izraeli, prosím vás.
0: Jaká je otázka?
1: Zkuste půl minuty, nebo
4: je otázka, je otázka. Otázka je, jak je to možné, že národ, který padl, který je prokletý, najednou někdo oživil, někdo to musel promyslet, zaplatit, protože bylo jiných národů, které padly a prostě už nikdo o nich neví. A vzpomeňte si, proč byl zastřelen Kennedy, protože ten byl proti tomu, aby Izrael byl vybaven jadernými zbraněmi. To znamená, já přejdu k té otázce a ta otázka je, já mám podezření, že někdo to založil právě proto, aby v průběhu 7. boží rány přišlo k tomu Armagedonu, protože ten Izrael bude s prominutím nasírat celý svět tak dlouho, až se celý svět normálně spojí proti Izraeli a potáhnou armády na Izrael do údolí Magedo Armagedon.
1: Dobrá, děkujeme.
4: No a skoro, že jste nemohli...
1: Dobrá, rozumíme, no, děkujeme a poprosíme posluchače opravdu, aby zkusili bez větších takových obrovských historických exkurzů, na tady opravdu nemáme čas, krátké stručné dotazy, budeme velmi rádi.
0: Dobře, jenom velice rychle znovu nepochopení, co se týče Dalai Lámy, prosím vás, to není Dalai Láma, mnoho lidí asi zapomnělo na křižácké výpravy, mnoho lidí zapomnělo na upalování žen během jezuitského řádění v Evropě v rámci takzvaných čarodějnických procesů. Zlo, které páchala katolická církev a tak dále a tak dále. To znamená takových případů, že samozřejmě Dalai Lama, režim Dalai Lámu, tam nejenom se odsekávaly ruce, tam se mrzačily děti za trest, že někdo nesplatil za obilý dluh, tak dětem vypíchali oči dlužníka a tak dále. Tam se dělaly strašné věci, ale já jsem hovořil o tom, když se sestupuje na zem nějaká entita, která dosáhla duchovní úrovně schopné splynutí s Žehovou. O tom jsem hovořil. Nehovořil jsem o Dalai Lámovi, nehovořil jsem o lidech, kteří mají takzvané konceptuální procesy řízení na starosti a zakrývají to vírou. Kdo jsou tyto osoby, které mají konceptuální procesy řízení zakrývané vírou? Kdo to je? No to je papež. Kdo to je? No to je Dalai Lama. Chápete? Papež, Dalai Lama. A našli bychom další příklady. To znamená, to nejsou osoby, o kterých já jsem hovořil. To za prvé. Za druhé, pán řekl jednu věc, a která mě zarazila, která trošku vyděsila, ne, nebo ne vyděsila, ale trochu jako překvapila. Pán řekl, že spasení prochází, že ten, kdo koná dobro, tak je ten, kdo bude spasen a kdo dělá nějaký sviňárny, tak bude zatracen. No, pozor, to ne. To ne. To je omyl. Jasně bylo řečeno, spasení dojde každý ten, kdo ve mě uvěří. To znamená skrze Ježíše Krista, nikoliv skrze konání dobrých skutků. Já vím, že tohle se strašně často zaměňuje a ono je proto logický důvod. Lidé, kteří jsou dobří, tak automaticky je u nich očekáváno, že mají dobrý vztah k takzvaným křesťanským principům, to znamená ochrana rodiny, láska k rodině, ochrana vnitřního kruhu, že mají dobrý vztah k mezilidským vztahům, což všechno je součástí onoho správného křesťanství a svádí to k tomu, že jenom to, že někdo koná dobro, bude spasen. Ne, pozor. Konáním dobrých skutků ke spasení nedochází. Dochází pouze v případě, že uvěříte v milosrdenství a spásu skrze Ježíše Krista. Uvěříte skrze něho. Ne, že někdo bude konat dobré skutky. Bez uvěření ve spásu Ježíše Krista, bez toho nedojde ke spáse daného člověka, dané duše. Nedojde. To znamená, samotné konání dobra není onou pojistkou ke spojení s Žehovou. Taková osoba, která koná dobro, ale v podstatě neuvědomí si, nebo v podstatě nedojde onomu konceptu spojení s Ježíšem Kristem, tak po smrti samozřejmě nedojde ke spojení s Žehovou, protože vnímá to světlo jako spalující výheň vysoké pece. A je posunuta do Valhaly, do galerie, aby si vybrala nějaký další život. A je jí určeno a je jí ukázáno, že je velice blízko ke svému postoupení na nejvyšší úroveň, že už po příštím životě se jí může povést spojit s Žehovou. A je jí ukázáno, že v budoucím životě se musí odpoutat od věcí, které se týkají poskytování takzvaných laskavostí a dobrot, a musí se více orientovat.

lidem jako uniká, ale je to zásadní rozdíl. Oni považují Mesiáše za svého boha. Pro ně je Mesiáš Jehova. Jehova je pro ně Mesiáš. A pro nás Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi v lidském těle. Ale oni věří, že Mesiáš je Bůh, který nabere sám na sebe svoji skutečnou podobu a sestoupí na zemi a ve své obrovské kráse ohromí celý svět a učiní vyvolený národ jediným vládnoucím národem nad celou planetou. Ten koncept je tedy značně odlišný a konec konců asi tady není prostor na nějaké rozebírání něčeho. Pán to, o čem hovořil, ukřižování Ježíše Krista, ty zločiny, které provádí sionistický režim na semitském obyvatelstvu v Judeji, protože Palestinci je souručenský semitský národ. To, co tam na svých bratrech de facto provádí sionističtí, je naprostý otřes, naprostá tragédie. Je to okopírování těch nejhorších procesů řízení v historii. Oni si sionističtí v ničem nezadají z nacisty Třetí říše v jejich metodách, že vyhlazování Gazy. Dokonce srovnávají severní Libanon se zemí. Včera byly obrázky, přišly mezinárodní agentury, přinesly obrázky, jak izraelské buldozery a ženisti začali odstřelovat budovy a srovnávat celé severní pohraničí na jihu Libanonu se zemí, že jo, tam budou vytvářet nějaký svůj prostor, nějakou nárazníkovou zónu, nebo co to tam bude, žádný dům tam nezůstane. Zřejmě to chtějí znova připojit k Izraeli, naprosto jasné. Tyhle ty procesy samozřejmě vycházejí ze systému takzvaného sionistického řízení. Já jenom pánovi řeknu, že současný Izrael je řízen satanovou synagogou. Současný sionistický Izrael je proces satanovy synagogy. Ten nemá nic společného s Mesiášem. Nikdy neměl, mimochodem. Nikdy neměl. Proto se podívejte, jak takzvaní ortodoxní v Izraeli, v emigraci, v diaspoře, jak bojují proti Izraeli, proti státu Izrael, protože sionističtí ovládli de facto celý prostor Judeje a vyhlazují své vlastní lidi, vyhlazují Palestince. To je semitský národ, to nejsou Arabové, chápete? A protože sionistická teze je postavena na principu, že celý prostor Judeje musí být jenom, jak oni říkají, židovský. Ne židovský, oni chtějí celý Izrael, aby byl sionistický. Celý Izrael má být sionistický, to znamená jenom exkluzivně, výhradně zemí sionistů, izraelských sionistů. Není tam žádný prostor pro Araby. Nemá tam být žádný prostor pro křesťany. Ne, jenom sionističtí. To je plán onoho velkého Izraele. Tak je třeba se na to dívat. Já chápu, že pro mnoho lidí to uniká, že v tom nevidí nějaké hlavní rozdíly, ale to je úplně to samé, jako kdyby někdo dával dohromady všechny občany v České republice a dělal z nich jenom nějaké válečné štváče. To není pravda. V České republice je obrovské hnutí, nebo ne obrovské, ale je velmi zásadní a viditelné hnutí, které je proti válce samozřejmě. Takže to nelze dávat na jednu hromadu a říkat kvůli tomu, že Strnad je jedním z největších zbrojařů na světě, nejenom v Evropě, na světě, a že všechny další zbrojovky, že dodávají na Ukrajinu, tak kvůli tomu celý český národ je prostě národem nějakých prostě obrovských civálků a nějakých válečných jestřábů. To není pravda, to je generalizace, že? To samé v tom Izraeli. V tom Izraeli jsou ortodoxní, kteří odmítají sionismu, kteří odmítají stát Izrael, kteří tam protestují proti uvězňování svých palestinských bratrů, kteří tam demonstrují za jejich zabíjení. Chápete? To znamená, tohleto je problém.

0: kdy bohužel většina veřejnosti v Izraeli je sionizována, je sionisticky řízená a celý ten prostor je ovládaný sionistickým procesem. Proto je třeba se na to dívat, že kdo jakýmkoliv způsobem používá tyhle ty procesy řízení, tak de facto prosazuje svoji nějakou řídící tezi, která nemá nic společného s vírou. Stejně jako vyvražďování všech národů v rámci křižáckých tažení nemělo nic společného s Ježíšem Kristem, nemělo to nic společného s vírou, s ničím. Byl to mocenský násilný proces křížové výpravy. To samé je dnešní izraelský sionismus. Násilný proces, který si jako dobyvatelský proces řízení přivlastňuje prostory okolních zemí. Sionistický proces. Takže nezatahovat do toho Ježíše Krista, nezatahovat do toho Mesiáše, to jsou úplně jiné koncepty, které nemají se sionismem naprosto nic společného. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Další volající máme, dobrý večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, tak vás všechny velmi zdravím. Jenom mě napadla parafráze k tomu, co bylo řečeno, že cesta do pekla je dlážděna často dobrými skutky. Já bych se chtěla tak zeptat. Za prvé, jestli můžete okomentovat uzavření CERNu, co se stalo v červnu a má to být do roku 2030. A v souvislosti s tím samozřejmě nic není náhoda. K tomu roku 2030 směřuje spousta událostí, ať už dejme tomu začátek války, možná znovu otevření CERNu. Prostě je toho víc a samozřejmě to náhoda není, bude nějaká křižovatka. Takže jestli byste o tomto měl nějakou povědomost. A děkuji, budu poslouchat.
0: Děkujeme. Ano, ano. Ano, jedná se o modernizaci rozšíření v CERNu a vyvolává to opravdu i ve vědecké komunitě trochu buď otazníky, anebo dokonce lehké obavy. Já jsem k tomu dokonce chtěl udělat nějaký článeček, pokud bude čas, protože těch témat je samozřejmě hodně, ale zkrátka snaha o objevování některých částic v podstatě dosáhla nějakého bodu, kdy oni vlastně chtějí postavit a upgradeovat současný urychlovač tak, aby uměl srážet dohromady mnohem hmotnější a těžší částice. A to je velmi problematické. Jo? Protože těžší částice mají větší energetickou setrvačnost, daleko komplikovaněji se udržují v tom okruhu, který je chlazený kapalným dusíkem v obrovském magnetickém poli, že jo, těch toroidů. Udržení těch těžších částic je velice komplikované, ale v čem spočívá ta obava? U těch těžších částic v podstatě oni chtějí simulovat vznik hvězd. A to je něco, z čeho opravdu i já mám trochu obavy. Já jsem četl teď několik článků, které jakoby v té vědecké obci vyjadřují takové lehké jakoby rozpaky nad tím. Za prvé, jestli náklady na tu modernizaci, jestli budou odpovídající, jestli to není příliš moc drahé a rovněž, jestli to vlastně bude i dosažitelné a některé hlasy zaznívají, jestli to bude bezpečné. V té vědecké obci je to nastavené tak, že tam není přímo jako dovoleno, aby někdo začal prostě říkat, je to nebezpečné, takže oni to radši staví do té roviny, je to nákladné, je to komplikované, je to důležité, není to zbytečné a tak dále, a tak dále. Znamená snaha o takovou tu pasivní opozici proti tady tomu rozhodnutí. Nicméně bylo tak rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že urychlovač bude tady modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vznik hvězd. Jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě vzrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohleto chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barák, nějakou nemovitost, tak bych měl asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomto smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé, čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zda to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi a většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali a zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále a tak dále, což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer všetkým. Já bych chtěl pana Vek reagovat na ten komentár pana Veka ohledně toho rozpadu frontu, že můžeme být časně postupy tak pomalý. A že by tu nastala veľká propaganda, že by mali veľké náboje všetci, ale ja si to nemyslím, že by to bolo všade, aspoň na Slovensku. Tu si už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku. A je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poštlať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
1: Ďakujeme.
4: Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
0: No áno, zdravíme. No samozrejme áno, ale, velké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro řekněme zastánce míru, ale podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá na základě pokynů, příkazů, které tam posílá Kalašova s Lejenovou, to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako je třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Naď, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana, demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, ale to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc. Ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na tom Maďarsku, v tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zglechšaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčíkům nevyšla, je, že Péter Maďar do značné míry jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčiky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Péter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. A měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska, a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov, a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. Co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou? Voliči alternativy by byli okamžitě v defenzivě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále, okamžitě by se skočilo na alternativní média, bum, konec, šlus. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku proti zahájení operace, byli jsme napadení, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. Veřejná objednávka. Nebyli by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. posunul by jak veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě oním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, Šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknou, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by už asi reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začaly by se objevovat pro válečné výroky najednou od alternativců. No protože proč? No oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v oněch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, tak dále. Jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ono to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice. Když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu, se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, tak dále. Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropsky, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci, vidíte, zautočili na Ukrajince, zautočili na nás, tak už jsme jako Ukrajinci. No, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme, no jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, onou synagogou přímo z Londýna. Oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet, protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. Ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo ježkovi, o čem my máme 22.01. Vítku, ale dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volajícího.
1: Ano, posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Halo, ptejte se. Tak přestože je na drátě. Tak asi vypadnu.
0: No dobře, tak ne,
4: čekal celou dobu, aby, já nevím, 15 minut nebo 10 minut, aby potom v finále zavěsil, to je opravdu škoda. No
0: dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to zase nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete a zase za týden po 19.45 v pátek tak přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
4: Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuji za vysílání i tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, vaše telefonáty. Na mnohé z vás se nedostalo, velmi se za to omlouváme. Zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně daří, jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě nedostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního programu. Mějte se všichni moc hezky. Dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím. Děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
5: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaříme podvolení. Já se neodvažuji říct to, co jsem řekl minule, protože mě za to někdo sepsul, ale já to řeknu stejně. Jsem rád, že svět stále ještě je a že se opět vidíme. Hned půjdu k věci, protože těch dotazů a různých poznámek je mnoho. Modrý varan, příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pane Hajku, neplánujete rozhovor s Nelou Liskovou? Též kandiduje do Senátu. Děkuji za vaši práci. Děkuji za ta slova, modrý varane. Nela Lisková bude nepochybně kandidovat, ale my si počkáme na ten zítřek, až budou zveřejněna všechna jména kandidátů. Dnes vlastně nevíme stoprocentně, kdo kde bude kandidovat. Asi lze říci s jistotou jenom to, že ANO bude kandidovat ve všech obvodech a bude to zajímavé vlastně celé tím, tyto komunálky a doplňovací volby do Senátu, že tam půjde taky ve všech obvodech vlastně, kromě jednoho, do boje ta pětikolka. Tam je usazená ta opozice. V tomto smyslu budou ty volby velmi zajímavé, protože když se podaří jim sebrat podstatnou část těch fialových hlasů, abych tak řekl, tak trošku něco se může hnout. Ale my se k tomu dostaneme ještě hlouběji v těch dopisech. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeji Toulovi. Velmi se připojuji. Není to fráze. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle. To je docela podstatné. Tak v Praze začal festival ohavností, na který Praha přispívá, ale aby dala další peníze na spořádané rodiny, tak to ne. Yes, píše František Toula. Já s ním souhlasím, dokonce jsem zaslechl, že možná, že ta vlna veder je trošku způsobena tím nakupením právě těchto lidí. Mimochodem, vlastně o tom je zbytečné takhle žertovat, protože ono to ve skutečnosti o homosexualitě a v těch deviacích ani moc není. Ono je to prostě politická akce. Sami si vepsali teď do svého podtitulu toho současného letošního řádění v Praze časy se mění. Oni to začínají cítit, že to není tak jednoduché. Ostatně například americká ambasáda už jim nepřispěla, že jo. Ale já myslím, že to bohatě doplnili všichni Sorosové, všechny ostatní ambasády, stále ještě v plném držení těch původních hlubokých států v těch jednotlivých státech. O peníze oni opravdu nouzi nemají. To, že na to přispívá Praha, je hnus a skandál, ale také tady budou volby. Jenže ti pražští voliči jsou docela zvláštní, že? Výrok Jirka z Ostravy je velmi aktivní dneska, ale vždycky, a já jsem rád, Jirko, moc vás zdravím. Výrok Wir schaffen das se dá přeložit nejen jako my to zvládneme, ale také jako my to vytvoříme, nebo vytváříme, tvoříme. To je citace z toho mého včerejšího článku. Ono se to dá překládat různě, ale myslím, že platí naprosto všechno k tomu. Prostě to chtěli a prostě to způsobili a chtějí to a způsobují. To Španělsko, hned se k němu dostanem v těch dopisech, to není vůbec nic, co by je děsilo. Tam je děsí na tom něco jiného. Možná
ten konflikt mezi Španělskem a Marokem a tak dále existuje. Ale to si řekneme při tom dopisu. Jirka se ptá dále, jak se za poslední týden vyvinula kauza dopracování a doladění technických a praktických detailů hanebné vazalské smlouvy se Spojenými státy, zadané před týdnem premiér ministrovi obrany údajně za SPD. Ne údajně za SPD, ale za SPD. Opravdu mu to Andrej Babiš zadal, ministru Zunovi. My už jsme o tom několikrát i psali, zmiňovali jsme to. Mlčí se o tom samozřejmě. Ono je na tom trošku zvláštní to, že to je úkol, který má být splněn až za 2 roky. Až v roce 28, posledního července. To se budou blížit zase jedny podstatné volby, a sice krajské. A je to takové kukaččí vejce, které tomu SPD ukládá premiér, protože proti tomu se pochopitelně zvedne obrovská vlna voličů SPD. Takže ono to bude složitější. My víme akorát to, a to víme bezpečně, že klub SPD ve poslanecké sněmovně to hluboce odmítl. Jo. Uvidíme, co se s tím bude dít dál. Asi se to jinak vyvíjet nemůže, protože, jak říkám, to je úkol, který má být splněn za 2 roky. Absurdní. Vojta Mára, mír všem, ale obávám se, že Martin Koller měl pravdu, že se v Evropě něco změní jedině porážkou EU, respektive NATO, a zbavit se této fašistické totality, ve které žijeme. Jediná výhoda je, že tu zatím nemáme muslimy, a pokračuje. Bohužel EU nevládnou evropští lídři, ale loutky Spojených států, takže i když vyhraje v Německu AFD nebo Le Pen ve Francii, tak zásadní změnu udělat nemohou, ale do války s Ruskem se rychle poženou. Já, Vojto, bych s tím trošičku polemizoval. Tam nejde o tom Kollerově výroku, že se něco změní jedně porážkou EU a NATO. Přitom mě trochu mrazí, protože ta porážka, to znamená válku. Já myslím, že ještě existují právě jiné cesty, jak se jich zbavit. Ale to, co říkáte, že se nic nemůže změnit, protože jsou tam loutky Spojených států, už zdaleka ne. Oni jsou tam hluboce uložení. Ten deep state, ten hluboký stát celé té unie a té předchozí administrativy americké, bidenovské, ti jsou to, kdo to stále ženou. A cítí, že ten čas se jim krátí. Takže jestliže i ti pravdaři, ti hrdí, co jdou teď tady v těch rozpálených ulicích šílet, říkají, si píší, časy se mění, oni to také cítí. Časy se opravdu mění a oni potřebují stihnout vyprovokovat tu válku co nejdřív. Jestli se jim to podaří, uvidíme. Řekneme si to ještě jenom, poznamenám, že jsme o tom chtěli mluvit tento týden ještě také s Michalem Svatošem, ale rozhodli jsme se taky, vidíte, jak já vypadám. Já jsem si snad poprvé nevzal sako na setkání naší porady, protože je to opravdu docela teplo, ale ten rozhovor uděláme asi až za příští týden, protože opravdu já sem nechci teď nikoho moc tahat do toho vedra, a ať si to ostatní dělají, jak chtějí, a my prostě jsme tenhle týden vynechali další nějaké rozhovory a necháme to i v tomhle horkém týdnu, pak se k ním vrátíme, takže s panem Svatošem o tom budeme určitě mluvit ten následující týden a budu na to nesmírně zvědav. Ono se do té doby toho ještě spousta stane, ale opravdu. Teď to ale nemá cenu rozebírat. Příjemný podvečer, píše Marie Zahoralová, moc jí taky zdravím. Všem dobrým lidičkám, co chtějí žít v míru,
A taky hodně sil a slunce v duši, tak tady zdravím vážného pana Hájka a celý protiproud. Moc děkujeme, Marie. Já myslím, že opravdu proto, aby platilo to, co jste řekla, musíme ještě něco dělat, ale zase si to řekneme při některých dopisech, protože je tam spousta zvláštních a zajímavých věcí kolem těchto témat. Tady jsem se zajel už někam asi moc daleko. Je tady něco o počasí, dále už je nám 41 stupňů u nástroje na jihu Čech. Já jsem tady četl, že v pražských tramvajích je 36 stupňů. Já si vzpomínám, já jsem jezdil jako průvodčí. Já si vzpomínám, že jsme tam v dobách, kdy ještě nikdo ani ho nenapadlo, že je nějaké globální oteplování, že tam bylo běžně 45. Něco jako klimatizace neexistovalo a nikdo se tomu nedivil. Ale je to opravdu docela teplo. Pane Hájku, obdivuji vaši kondici v tom pekelném počasí. No co bychom bez něj dělali, že myslíte, že vychovává nějaké nástupce? Trochu na tom pracuji, ale ne, to už bychom se dostali do celého chatu. Pojďme dál. Ono, možná, že k tomu někdy sáhnem. Já říkám, že od podzima bych chtěl trošku ještě vylepšit naši některou techniku, abychom se trošku víc mohli vnímat bezprostředně. Je to otázka peněz, je to otázka i mnoho dalších věcí. Ale opravdu někdy ten chat je zajímavý, někdy o něco méně. Ale já ho vždycky znovu potom celý pročtu a beru se z něho, takže různé spory, které tam probíhají, jsou často docela zajímavé. Tak pojďme. Vážený pane Hájku, nemyslíte, že jsou ta horka zase dílem harp? Viděl jsem nějaké fotografie ze Slovenska, kde jsou prý rozmístěny asi 3 harp radary. Je přece jasný, že tohle počasí s nějakou vylhanou klimatickou změnou nesouvisí. Ale divný je něco jako teď v tom Španělsku s tím útokem migrantů, všechno souvisí se vším, jdou do toho ze všech stran a naplno. Nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobrý řešení toho bordelu. Všiml jsem si, že už ale do toho v našich prolhaných médiích nepálí tak naplno. Poslouchal jsem na ČRO plus, poslouchejte radši Hvězdu, jednoho z těch prolhanců, ale už mluvil o tom, že se prý zkoumá, jestli tahle horka souvisí s globálním oteplováním. Že se to prý zkoumá, přece doteď jsme slyšeli, že je to jasnačka. Čím to, že berou trochu zpátečku, nebo neberou? Možná je jim to už blbý, když jim pořád opakujete, že klima s počasím nesouvisí. Budu rád, když při dnešní poradě na ten harp něco řeknete. Nepodvolený Plzeňák Jarda K. Jardo, moc zdravím do Plzně. Teď se nějak s těmi Plzeňáky potkávám. Často jsem rád a brzo si řekneme, kde se asi potkáme všichni později. No, harp. Já to řeknu prostě. Já nepochybuji o tom, že ta manipulace s počasím je už v podstatě běžnou záležitostí. To, jak se docela často teď narušuje ten severní takový vír, který tam je, se dost často narušuje a sem vlétnou najednou ty závany zimy a pak zase ze Sahary závany horka, to s tím nepochybně souvislost má. Zatím to zkoušejí pořád, zatím s tím úplně pracovat neumějí.
to letošní horké počasí v Evropě určitě má také tento důvod, ale má ho ještě z jiný, nebo ten důvod je ještě složitější. Ono totiž nepochybně k nějakému posunu dochází. S člověkem to nemá vůbec žádnou souvislost a s CO2 už absolutně žádnou. Ale opravdu ty věci, jako je posouvání severního nebo magnetického pólu poměrně rychle teď k Rusku a další věci, takové ty náhle tmavé, respektive chladné oblasti, které se objevují v oceánech a tak dále, které to celé potom narušují a vznikají ty zvláštní hypersilná Laniňo nebo El Niño. To všechno s tím zcela jistě souvisí. Je nejasné, jestli to je na Slovensku nebo není, já o tom velmi pochybuji. Já myslím, že to budou radary jiné, protože to by se zachytit dalo. Ty výkony z těch zařízení, říkejme jim stále ještě HARP, i když už jsou dávno HARPy překonány a dělá se to jinak. Ta zařízení na Slovensku skoro jistě nebudou. Ostatně nemyslím si, že by to dovolil Robert Fico. Ale že to nejenom všechno souvisí se vším, že to s tím souvisí. Ta věta se mi zdá zajímavá, nakonec se bude lidem zdát, že válka je docela dobré řešení toho bordelu. Ta je taky vtipná, Plzeňáku Jardo, protože i tam to vede. Protože lidem pak už je jakoby všechno tak nějak, odjetě to jedno, odjetě. Tam to vede. Takže řízené to v mnoha smyslech slova je. Zatím špatně, i když ty sdružené počítače, kterým se říká umělá inteligence, další nesmysl, jistě na tom dneska makají daleko, daleko intenzivněji, ale jestli berou ti propagátoři klimatické lži trochu zpátečku, o tom bych pochyboval. Ale současně máte pravdu, že i já jsem zaznamenal, že už tak jednoznačně nespojují. To snad jen ten opravdu truhlík pan Žák v České televizi, když dělá ty předpovědi, stále tlustší a tlustší, jasně, platí se tam dobře za tyhle ty lži, tak jedině ten snad dává neustále najevo, že je to počasí, ta klimatická změna. Klima nemá s počasím opravdu vůbec co dělat. Ale že se ty klimatické poměry někam vyvíjejí a že jsou nepochybně ovlivňovány i těmi zařízeními, já myslím, že to lze brát dneska už prakticky za jistotu. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, po přečtení vašeho opět fundamentálního článku k autentickému představení ve španělské enklávě Sevtě, mi dovolte přidat i svůj názor. Myslím si, že to, co jsme z obrazovek viděli, z mnoha důvodů bylo přelomové. Výstižně ukázalo, že problém migrace bobtná i jak si EU svou hloupou migrační politikou pod sebou podřezává větev. Píše se srdečným pozdravem Zora D. Já se k tomu dopisu ještě vrátím, ale Zoro, ona se nepodřezává větev. Ona to činí, ten Brusel to činí zcela záměrně. Jednak probíhá ta výměna těch národů.
jednak s tím související právě to, že lidé začínají být naprosto apatičtí k ostatním věcem a žijí už jenom tím, jak se jim tam, jak tady píšete, jak sarančata hrnou ti migranti z Afriky. No, jistě, že to vede k trošku k něčemu, o čem hovoří tady Plzeňák Jarda, že nakonec jim může být úplně už jedno, jestli bude nebo nebude válka. To je všechno opět stejný cyklus. Oni to slévají z mnoha pramenků, tu beznaději jakoby. A tahle k ním patří, ta migrantská. Výstižně se, ten agresivní nástup migrantů byl ne nepodobný invazi sarančat. Toto by měl zachytit nějaký velkofilm, jak skrze Ceutu, správně, ono to čte španělsky trošku jinak, zlikvidovat tisíciletou evropskou civilizaci a ne se pořád zabývat historií. Dosud jsem nezaznamenala vyjádření prezidenta, naštěstí. Naivně jsem čekala, že bude průlomové, byť ne z jeho hlavy, asi dlí někde na zážitkové dovolené. Zdá se, že teď neváhám říci, že jde o průšvih celé Evropy. Budou ze všech stran čistit a žehlit, že novodobí osadníci už jsou vlastně zpátky doma a tak dále. Není to tak dávno, co marocký král vyčistil vězení propouštěním kriminálníků a džihadistů. Španělskému premiérovi se zase zachtělo nové pracovní síly a dalších voličů. Jakoby netušil, že tito mladí jednopohlavní migranti se rozprchnou tam, kde se budou mít líp. Já jenom připomínám, že španělský premiér o tom věděl, že se to stane. Už měsíc předtím ho varovali jeho vlastní tajné služby. Ten spor mezi Španělskem a Marokem bych do toho dokonce moc ani nezapojoval. On vlastně chtěl, aby se to stalo. On ho to zdánlivě v první fázi politicky poškozuje. Ale v té druhé, když je vrátí jakoby a dá těm, co tam jsou, tomu milionu, co přišli občanství, aby mohli volit a aby mu byli vděční, tak z toho střednědobého hlediska je to docela prozíravý krok. Myslela jsem si, že migrační politiku EU přísně kočíruje Lejnová se svými podřízenými a ejhle, ukazuje se, že španělská vláda jedná ve vlastní režii. Přitom jde o zcela bezprecedentní záležitost, kdy rozhoduje o dalším osudu jednotlivých států i celé Evropy. Milionů migrantů chce legalizovat pobyt a oni se španělskými, tedy evropskými průkazy, budou běhat po Evropě, kam si umanou. Oni už žádné průkazy ani nepotřebují přece. To bývávalo za našich let. Oni prostě už tu jsou a už můžou kam chtějí. Ty hranice nám sebrali. Zatímco naši obyvatelé, staří i nemocní, si budou muset vyměňovat občanské průkazy kvůli biometrickým otiskům prstů. Ano, naprosto přesně. S každou marginálí i o zahnutí okurek či banánů se za nás rozhoduje v Evropské unii. V přímém přenosu jsme nyní viděli, že její rozhodnutí mohou být fatální. Se srdečným pozdravem Zora D. Zora píše nám často a já jsem tomu moc rád. Jenom bych poznamenal, že ta fatální rozhodnutí se dějí, Zoro, v podstatě každý den. Jenom nemají takovouhle spektakulární kulisu. Jenom to není tak vidět. A všimněte si, ono se to rozehrálo i v tom mainstreamu. Přesně z důvodů, o kterém hovořím. Je to jen něco podobného, jako je ty pochody tady po Praze. Je to čistě politická karta. Teď, jak se tomu všichni divějí, jak říkají, no ale když a co, jak dostáváme do rukou stále další a další videa a vidíme, že ti Marčané, marocké,
pohraniční stráž, marocká pohraniční stráž je povzbuzuje a tak dále. Je to čistě politická akce, připravená, dlouho připravovaná, vůbec nespontánní. Věděli o ní Španělé, nechali ji proběhnout. Je to pořád na stejné brdo. Klimatické nesmysly a lži, genderové nesmysly a lži, migrantské nesmysly a lži, které tvoří komplex věcí, jež nás mají ponořit do hlubokého depresivního nicnedělání, jakéhosi zacpání si uší a věnování se něčemu jinému, aby oni mohli v tom zkráceném čase to dostat opravdu k té válce. Pojďme dál. Něco jsem si k tomu článku svému ještě vytáhl taky z Facebooku. Teda, pane Hájku, perfektně napsáno, děkuji i za vaši odvahu. Jen ti, kteří by to měli slyšet především, jsou ještě pořád v komatózním spánku. Až přestane platit toto, moudřejší ustoupí, řekl rozum a upustil většinu lidí, tak se snad začnou věci měnit k lepšímu. Kéž by to Eliško Fialková bylo tak jednoduché, ale pravda je, jako v mnohem je to správné přirovnání, v mnohem. Ale ono už tam zdaleka nejde jen o to, že by ti lidé neměli rozum. Oni ho mají až příliš a prostě to organizují. A ti, kteří třeba u nás se k tomu zatím chovají netečně, ačkoliv u nás je už skoro milion migrantů, samozřejmě z Ukrajiny, ti se budou chovat netečně ke všemu, dokud skutečně jim nepoteče do bod. Ale my ostatní, kteří o tom víme, a není nám to lhostejné, máme možnost se různými způsoby připravovat. My to se snažíme občas publikovat také v protiproudu tom psaném. A možná, že o tom bude i řeč na jednom setkání, k němuž se hnedka dostanu. Pojďme dál. Pane Hájku, děkuji, měli bychom se všichni spojit a vyhnat tu protimírovou svoloč na kraji světa a schodit ji do propasti. Jde nám opravdu o život, nikdo nemá právo nás hnát na smrt. Proč nebojujeme, mám na tom náměstí stát sám? Možná se to stane, musí zase přijít Palach? To je to všem lidem jedno, zemřou oni i jejich děti. O Bože můj, odpust mi prosím mou slabost, píše Samsonova otřesná tvorba, nevím, to je podpis autora. Ono to souvisí s tou mou minulou poznámkou. Vlastně tohle už se ani na těch ulicích vybojovat úplně nedá. To se musí vybojovat tlakem na poslance, protože a politiky, protože teď přece jsme v situaci, kdy tu není ten Fialův pěti hlavý saník

Praze mimochodem už se demonstrovat nedá vůbec. Tady ten rozbitý Václavák k tomu neumožňuje opravdu nic. Je to šokující celá tahle ta přestavba Václavského náměstí, kde zničili ten zelený pruh uprostřed. Tam bude už jenom dlaždicový buzerplac, jak připravený na přistávání letadel, a možná, že to není tak daleko od pravdy. Chodníky, ve kterých byly ty docela hezké barevné žulové kostky, červené, černé, bílé, a ty vzory, takové ty čtverce a tak dále, no vzory prostě, krásné vzorované chodníky. Vytrháno, mizí, barevné kostky jsou vzácné, jistě drahé, se prodají, a tam vzniká šedivá plocha další. Všude bude šeď. Já myslím, že to vyjadřuje něco víc než jen ten fakt, že si tohle potřebovali tady na Praze 1 udělat prostě proto, aby z těch zakázek bylo spousta všimného a spousta malých domů, protože to byl hlavní důvod, proč se to dělalo. Ale ten druhotný důvod, respektive druhotný důsledek toho, bude opět vedoucí k tomu, o čem jsme mluvili před chvilinkou. Opět to zešedne, opět bez ohledu na to, že dnes je tento prostor zahlcen v podstatě z 80% cizinci, z nichž z těch 80% tvoří 60% Ukrajinci. Nevím, co tady na tom Václavském náměstí tak dělají, ale asi nakupují. Především, tak to všechno vede k tomu, co nesmíme připustit. Prostě nesmíme připustit. Abych tak řekl, ten palach by to nezměnil, a Pán Bůh chráň, aby se něco takového dělo. Ale že musíme a máme možnost ve spoustě malých věcí na ty politiky se obracet a tlačit je, to si myslím, že máme. Tak pojďme dál. Když jsem začal už o těch Ukrajincích, Josef N. Zaslal do redakce v pražském metru do válečné zóny láká k cestě na Ukrajinu komfortními spacími vozy do Kyjeva za 909 korun, do Lvova za 499 korun. Nabízejí čtyřmístná kupé, krásnou přírodu a také sebou prý máte vzít děti. Do válečné zóny, do země 100 tisíců uprchlíků před válkou, kteří se k nám prý přišli ukrýt a které naše země zadarmo živí a léčí a dává jim byty? Vždyť na Ukrajinu posíláme tanky a náboje, kde je tedy problém? Proč jsou Ukrajinci zde, když nás velmi výhodně lákají tam? Proč nás nutí číst v ukrajinštině? Opravdu chceme být taháni za nos? Oni tam prostě v tom metru na těch eskalátorech jsou tyto reklamy. To je jako kdyby v roce 45 nás někdo zval na prohlídku Berlína. Kolem těchto reklam projdou tisíce lidí a nikomu to není ani trochu divné. Opět, řekl bych jediné. Mimochodem, ten postřeh je brilantní. Ta válka se odehrávala dosud, opravdu z ruské strany v rukavičkách, chirurgicky. Prostě jsou to v podstatě Rusové pro ně a jsou to bratři nejbližší, kteří spolu žili nekonečně dlouho. Nechtějí je tam vymydlit, prostě kdyby chtěli, tak už to dávno všechno skončilo. Ale ta drzost, že teď zvou na tu Ukrajinu údajně tak těžce bojující

0: do těch svých západních částí, které donedávna byly netknuté, ta je příznačná. Všechny ty položené otázky tady Josefem N. podpisuji. Ten problém, který před sebou s ukrajinskou emigrací máme, se teprve vynoří. Já vím, že to opakuji nesčetněkrát a že tak všichni trošku pokrčí rameny, protože nejsou jakoby vidět. Oni budou velmi brzy vidět. Jakmile se to ukončí tam, a kdy to si řekneme s panem Svatošem za týden nepochybně, že se to blíží k nějakému rozuzlení, takovému či onakému, tak pak si toho všimneme naplno. Protože sem přitáhnou ty hordy těch absolutně zciničtělých mužů z té fronty a jejího zázemí. A to, co nazýváme ukrajinský organizovaný zločin, který zatím se tady chová opatrně, tak to teprve vypukne. Ale zase, víme to dlouho. Nebudu se opakovat, pojďme dál. Pane Hájku, zaznamenal jste, jak nějaká firma odmítla udělat fotovoltaiku Okamurovi a Reichlovi? Je to vůbec v rámci zákonů? Mimochodem, moc tomu nevěřím. Zdraví Karel F. Karle, nevěřte, je to nesmysl. Vážený a milý pane Hájku, mám jednoduchý dotaz. Jo, tady to bych ještě měl také přečíst. Osobně to vidím tak, že je třeba poslat do Senátu co nejvíce lidí z řad stávající koalice SPD a nahradit zejména členy a příznivce současné opozice. Zřejmě by nebylo od věci stejně postupovat i ve volbách do obecních zastupitelstev. Paní Pekové samozřejmě její přeji dostatek příznivců a úspěch. To je ještě reakce na ten náš rozhovor, píše I.V. Hrdina. To, že se ty koalice, že se ta koalice vládní moc neshodla na těch kandidátech do Senátu, je pozoruhodné a varovné. My se ještě v jednom dopise k tomu dostaneme, ale já musím říci, že ta jistá lhostejnost k tomu je vlastně také varovná. Ono, to ano, to prostě válcuje. A bude to dál válcovat. A ty menší strany, které, bez kterých nemůže vládnout, si možná také ještě zcela neuvědomili, jakou mají sílu ve skutečnosti. A nebo je to nějaká strategie předvolební, které ovšem, přestože jsem za A velmi star a za B prošel jsem řadou těch kampaní dramatických, tak přesto tomu příliš nerozumím. No a teď k tomu dopisu. Vážený a milý pane Hájku, mám jednoduchý dotaz. Přijedete letos opět do Příčov? Ano, přijedu. A pokud jo, což si doufám předpokládat, uskutečníte zase tý párty pod širým nebem? No, to je zajímavé, to si řekneme ještě možná příště nebo tak, ale v zásadě bych byl pro. Mně to také přišlo docela zajímavé, jak jsme se tam povídali. V loni byla ta porada nepodvolených skvělá, budeme mít pro vás s manželem a synem zase jeden dáreček v naší zahrádky, ale švestičky to nebudou. Chápu. Moc se na vás i vaše redakční kolegy všichni těšíme. Bude zase reportáž? Ano, budeme z toho dělat reportáž a chceme ji tentokrát pojmout ještě daleko hlouběji a šířeji, protože pokládáme ty Příčovy za důležité, důležité setkání. Já jsem se koukal Jo, na ten program, a než se k němu ještě dostanu, tak jsem zjistil, že tam také přislíbil mimochodem účast Tomio Okamura opět, takže tam dopoledne bude i Okamura, bude dobré jako možnost si s ním popovídat, také asi není úplně běžná. Mimochodem, někdo mě psal, že jsem na minulých příčvech někomu odmítl nějakou odpověď na kameru, kde se mě někdo asi měl ptát, já nevím, kdo to, asi tak Oganesian možná, který tam už asi letos nebude, Oganesianův gang, na nějaké věci kolem Václava Klause a těch známých pomluv, že jsem odmítl na kameru. Opravdu, já jsem tam žádnou kameru takovou neviděl. Pokud ten dotyčný mě teď slyší nebo si to pak pustí, připomeňte mi prosím, protože já se před kamerami opravdu neschovávám. To spíš veřejnoprávní a ostatní kamery se už dávno začaly schovávat přede mnou. To vlastenecké setkání bude tedy 22. srpna. Bude tam ta mše, jako vždycky na začátku o 10 hodin. Mě trošku překvapilo, že tam nebude páter Přibyl, ale má tu novou funkci. Ale jsou to, časy se mění. Ale budou tam opravdu zajímavá jména. Opět. V tom panelu mediálním, který bude opět řídit Petr Žantovský, bude Marek Stoniš, šéfredaktor to dneska. Tomas Kulidakis, to bude velmi zajímavé pro mě. Ale i Petr Štěpánek a dokonce Vladimír Železný přijde. Měli jsme ho tady na rozhovoru a také jsme se dohodli na dalším. Už to je zajímavá sestava, ta první. Ale pak tam bude mít Standa Novotný, Příčiny a následky aktuálních válečných konfliktů, Michala Svatoše, Erika Besta, Jana Kavana a Evu Filipi. To mě nadchlo. To je ta naše bývalá velvyslankyně v Sýrii. Úchvatná paní, pravá diplomatka jiná, která tam vydržela a přes níž se dělaly i vztahy s Amerikou v době syrské války. Také obsazení jak hrom. No a nakonec s nápisem ani západ, ani na západ, ani na východ možné podoby středoevropské spolupráce bude moderovat Michal Semín s panelisty Petrem Drulákem, Petrem Bahníkem a Michalem Térou, který také byl nedávno u nás. A s ním jsme se dohodli, že ještě se jednou setkáme na jednom exkluzivním historickém tématu znovu tady před kamerami, ještě před Příčovy. Takže já moc doporučuji každému, kdo má možnost, aby tam přijel, protože jednak tohle obsazení a jednak přeci jenom ty časy se trošku mění a je dobré si to na místě prodiskutovat. Protože to má mnohé naděje, ale obrovská rizika. To, co se teď děje a děje se přes léto. V pozadí za tím vedrem, které současně slouží také jako docela hezká zástěrka. Tak se tam na vás budu těšit. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, co říkáte tomu, že Macinka nechce, aby koalice postavila do prezidentských voleb společného kandidáta a Babiš s tím souhlasí? Mně to přijde jako hazard, protože pětikolka bude samozřejmě stát za pávkem. Nebo je něco pravdy na tom, že se Babiš nakonec rozhodne do těch voleb jít sám? Já si to nemyslím. Já jsem to také zaslechl z několika stran, že to je nějaká úvaha. Andrej Babiš je velmi rozumný člověk. Velmi chytrý člověk. Není žádný důvod, proč by to dělal. Ale celá ta konstrukce, že to nebudou stavět jako koalice Spolu. Protože koalice Spolu bude stavět Pávka vlastně, fakticky. A trojkoalice nikoho sama nepostaví. To už je docela sporný moment a to vysvětlení Petra Macinky mně nepřijde dostatečně přitažlivé, jakože ti takzvaně straničtí kandidáti nemají moc šanci, musí to být někdo jaksi občanský. To není stranický. Ta vládní koalice jsou různé strany. A pokud by to správně vysvětlili toho kandidáta, tak mají v podstatě vysokou šanci, že to vyhrají. Je tu ale nějaká jiná úvaha, zřejmě, a nebo je zatím ještě něco jiného, prostě nedohoda. Nevím, proč to neříct, ale tuším, že se jim to nechce říct případně. Ale dobré to není, protože představa, že se to opět, že tu bude opět nějakých 10-14 kandidátů a pak se bude čekat na to druhé kolo, no tak proti sobě bude stát asi Pávek a někdo kandidovaný od ANO. Proč to dělat tak složitě? Já nevím. Někdy si připadám, že už těm pohybům mezi těmi třemi stranami úplně nerozumím. Ale je to možná spíš mou, je to můj problém, je to spíš mou nedostatečností, že je ještě možná špatně čtu, nebo že mám málo informací zevnitř, protože tam se určitě něco odehrává. Ty volby, ty to ukáží docela přesně. Volby pražské budou extrémně zajímavé, že tady bude kandidovat samostatně SPD, tomu rozumím, protože minule uspěla. ANO se nepochybně bude chtít vrátit, bude chtít získat primátora a tak dále. V té Praze to je pořád ještě trošku jako na celostátní úrovni. Ale v těch ostatních částech, kromě, řekněme, Plzně, Brna, Ostravy a pár dalších měst, Olomouce, nerozumím tomu, těm nedohodám. Když už se dohodli na vládní koalici, tak proč se nedohodnout dál? Proč tu sílu drobit? Asi jsem opravdu už nějaký staromódní. Pojďme dál. Milý pane Hájku, již delší dobu se mi hlavou honí myšlenka, tato myšlenka, se kterou bych se s vámi rád podělil. V těžkých dobách se lidé často uchylují k různým vizionářům a prorokům, či prorokům, kteří vidí dál. Neříkám rovnou za roh, ale kteří mají, řekněme, širší vidění souvislosti. Jedním takovým nepopiratelným člověkem, který takovouto roli v posledních časech sehrál, byl bez pochyby Alexandr Solženicin. Nazýval věci pravými jmény a nesklonil se před ničím. Ani v Sovětském svazu, ani na Západě. Jeho přednáška na Harvardu v roce 1978 nezastarala. Jenom připomenu, že tam emigrant Solženicin, my jsme ho tiskli, ten jeho projev slavný, asi už dvakrát, vlastně předpověděl tomu Západu, že se zhroutí, že je bez síly, že je bez jakéhokoliv morálního zdroje, z kterého by ještě žil, a pak po převratu se vrátil do Ruska. Nicméně po jeho návratu do Ruska s pokročilým věkem, když podpořil Vladimíra Putina, jsem si říkal, a nebyl jsem sám, že se prostě stáří projevuje a Solženicin ztratil na bystrozrakosti svého vhledu a že, jak se říká, ujel. Ve světle událostí posledních let se stále více jasněji ukazuje, že to není tak černobílé, jak se mi původně zdálo. Postupem času jsem některé své postoje přehodnotil a vyvstává mi z toho otázka, co když se Alexandr Solženicyn ve Vladimíru Putinovi nemýlil, co když měl pravdu. Je-li tomu tak, pak význam Alexandra Solženicyna narůstá do ještě významnějších rozměrů a jeho nadčasovost je prostě ohromující. S úctou váš Josef H. Josefe, já čtu tento dopis, který by si sám vystačil na jednu přednášku. Proto, abychom si jenom připomněli, že když říkáme, že nerozumíme těm některým věcem, které se odehrávají tady kolem nás, nemluvě o Západu, tak nesmírně málo rozumíme tomu Rusku. A to se o to pokoušíme. Protože Solženicynův příklad nás vede přesně k tomu, že to rozhodující na celé věci je nakonec to, ten duchovní zdroj. Tam on mířil. A v něm také nakonec v Moskvě zemřel. Řekl bych, ostatně právě dneska má Solženicyn výročí úmrtí, 3. srpna 2008 zemřel. Takže vlastně je dobré ho tímto způsobem připomenout. Ale nejde jen o výročí. Ta se týkají naší akademie hodně. A jsem šťasten, že ji tak navštěvujete, protože je to s tím obrovská práce a myslím, že to k něčemu je. Ale jde především o ten duchovní rozměr Solženicynův, který možná vám všechny ty otázky vysvětluje. Solženicynův i Putinův. Pojďme dál. A já si tady zjišťuji, že jsem ještě nedočetl ten dopis, který se týkal Petra Macinky. Aha. Na vašem názoru nám moc záleží. Mluvím o naší nevelké partii, která se dala dohromady ještě za času Míčka, kdy jste začal mluvit o vytváření těch malých jadírek po regionech, jako byla v Americe Tea Party, která nakonec vynesla do Bílého domu Trumpa. Vydrželi jsme a stále se občas scházíme a diskutujeme tak trochu jako na pondělních poradách. Pro nás a pro mě zvlášť jste maximálně důvěryhodný, protože skoro všechno, co jste předpověděl ve svých knihách, se potvrdilo a potvrzuje se, co píšete v nedělních článcích, protože jsem věřící člověk, což se mi o mých kámoších tedy říci nedá. Vím, že je to i tím, že máte duchovní náhled všech těch dějů. Děkuji za to, Františku. Ale nevnucuju jim to. Nemůžou tomu rozumět, ale jinak jsou to bezva kluci. V závorce chacha je nám všem přes 60. To je hezky. Skoro se bojím zeptat, jestli už vydáte tu svou knížku, o které jste několikrát mluvil, protože předpokládám, že tam bude něco podstatného i o tomhle u nás nepopulárním tématu. Protože kdo tomuhle neporozumí, neporozumí ničemu a jen se bude děsit z každého vysílání ČT a rozhlasu. Ono to totiž má všechno svůj velký smysl. Tak asi pochopíte, že tohle klukům říkat nemůžu, protože by na mě koukali jako na exota. Ale kdybyste to napsal vy, myslím, že by je to k nějakému zamyšlení možná dovedlo. S přáním, abychom se potkali v Příčovech, kam jsem se konečně rozhoupal jet. František L. No, Františku, moc se na vás těším v Příčovech a dohovoříme to, protože ta teze, kterou jste tady zvedl, je opravdu zásadní, je klíčová. I když tomu nevěří většina vašich kamarádů z toho malého kroužku a i když k tomu nevěří asi významná většina spoluúčastníků našich porad. Přesto, jak vidíme, si rozumíme, ale něčemu prostě z toho porozumět nemohou. Já bych řekl, že jste udeřil hlavičkou o hřebíček. Ten... Pokud jde o tu knihu, já ji opravdu teď finišuji s ní. Je to pro mě vůbec nejtěžší kniha, kterou jsem kdy psal a napsal, ale také je to dáno tím zatížením, v němž jsem opravdu denním. Dopíšu ji a to téma je tam velmi silné a hraje docela klíčovou roli v některých dramatických chvílích toho příběhu, o který půjde. Raději nebudu, už mám prakticky jistý název, ale nebudu ho říkat, až se dostanu do situace, že budu si jist, že ta kniha je téměř hotová, tak pak možná to řeknu, nebo možná, že dokonce nějakou kapitolku z toho někdy tady na kameru pro ty zájemce přečtu, ale chci ji fakt dokončit. A ten duchovní aspekt, který podmiňuje, aby člověk porozuměl sdělení, že všechno dobře dopadne. A co to znamená ve smyslu bolesti, kterou musíme možná ještě prožít, nedej Pán Bůh, aby to byla válka, ten je přesně tím klíčem, který odemyká některé komnaty, některé komůrky, kterým nepochybně porozuměl Alexandr Solženicyn, kterým s jistotou vím, že rozumí i ten Vladimír Putin a proto možná ještě stále všichni žijeme. Já budu doufat, že s pomocí Boží se dožijeme i toho příštího týdne a že si zase řekneme na základě vašich úchvatných dopisů něco zajímavého i pro ostatní, tak nás ochraňují všemohoucí Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru.

0: Dobrý večer, přátelé. Povedlo se nám to dneska o 7 minut později, jako vždycky, ale máme tady pana Petra Hampla. Viděli jste, jaké máme téma. Já mu předám slovo, budu opět sbírat vaše dotazy. A kdyby něco, pane Hampl, jsem tady. Jo, je teď, je to vaše, takže diváci, máte tady pana Hampla.
1: No a já vám začít rovnou mluvit, jo. Dobrý večer teda.
0: Děkuju.
1: Dobře. Tak já zkusím navázat na to, o čem jsme si včera povídali, nebo dneska to povídali po telefonu.
0: Ano,
1: a ta otázka vlastně byla, nebo to, o čem jsme se bavili, bylo, nebo ten problém, by se to možná dalo nazvat, jak je možné, že jsou tady lidé, a není jich málo, kteří nejen se schovají jako blázni, ale kteří myslí jako blázni a pravděpodobně tomu věří. Tím svým, já bych skoro řekl, chorobným výplodům mozku. Což pak vede k tomu, že jsou přijímána politicky naprosto nesmyslná rozhodnutí, nebo oni tihle lidé to nerozhodují, ale minimálně to podporují, ta naprosto nesmyslná rozhodnutí o Green Dealu a o různých válkách a o různých jiných věcech. A ta logická otázka tedy je, jasně, někteří lidé zatím mají finanční zájem, ale někteří zatím ani ten finanční zájem tak úplně nemají. A kde se tedy tohleto bere? Říkám to správně, tu otázku, je to téma, na které mám začít?
0: Určitě, děkuji pěkně.
1: Jo, dobrá. Takže já se do toho dostanu. Já s dovolením nejdříve odkážu na knihu, která se jmenuje Prolomení hradeb, která, vlastně já jsem její první verzi, tahle trošku upravená, vydal tuším, že v roce 2017-2018. Je to, já bych řekl, zatím jediný sociologický bestseller v českých dějinách, a pokud to ještě nemáte, že dá se to různě koupit na internetu, a pokud by se to chtěli pořídit někomu v cizině, tak v Arktosu, to je takové celkem velké britské nakladatelství, vyšla tahle ta verze, ta se dá koupit na Amazonu. A docela se to prodává i v Americe. A ta kniha je trochu o migraci, trochu o islámu, ale ta hlavní otázka té knihy zní, jak je možné, že, já bych řekl, příslušníci finančních a mocenských elit, říkám množné číslo, protože to je spousta skupin, to je velice různorodé, jak je možné, že tihleti lidé, jak to říct, přijímají naprosto nesmyslná rozhodnutí, a co je dle mého soudu ještě podstatnější, ještě zajímavější, ti lidé jsou psychologicky a svým chováním a svým pohledem na svět úplně jiní, než jací lidé v Evropě vládli o generaci před nimi. Přitom to jsou v mnoha případech často lidé ze stejných rodin, ale i když jsou ze stejných rodin, opravdu ty mechanismy, které tvoří jejich mysl a které způsobují, kdo z nich se dostane až úplně nahoru, jsou to prostě jiní lidé. Já bych řekl, že ono to vždycky bylo tak, vždycky v dějinách, že ti lidé, kteří vládli, byli takový tvrdí, bezohlední, egoističtí, bylo mezi nimi hodně psychopatů. Tak je to, že prostě asi v každém režimu, a asi to taky v každém režimu bude, protože když jde o politickou moc, tak prostě psychopat vždycky vyhraje nad slušným člověkem, tak to v životě chodí. My se můžeme snad jenom snažit, aby to nemělo příliš patologickou podobu, ale takhle to prostě bylo do nějaké míry vždycky. To, co je v naší době jiné, že ti, kdo jsou nahoře, jsou takový, já bych řekl, no, že to jsou takový, skoro by se řeklo, nejsou to prostě ti zločinci těch předchozích generací, nebo nejsou to ti bezohlední lidé, ale zároveň velké osobnosti, ale jsou to spíš takový prostě davoví ubožáčci, vystrašení, každý z nich se, nenajde tam vlastně nikoho, kdo měl žádný názor, nenajde tam žádnou osobnost. Dle mého soudu to je i jeden z důvodů, proč vlastně všechny velké politické atentáty, které byly za posledních třeba 10 let, byly na ty nacionalistické nebo patriotické politiky. Protože na té protistraně není na koho střílet. Jo, rozumíte, u nás můžete dělat, já nevím, atentát na, že byl na Fica, dokážeme si představit atentát na Babiše, dokážeme si představit atentát na Macinku, ale za minulé vlády, na koho tam měl být atentát? Jo, na paní Pekarovou, nebo, jo, rozumíte, nebo na Petra Fialu, ti lidé jsou tak bezvýznamní, tak, a vidíme to na nich, tak já bych řekl, až směšní. Jo, každého z nich můžete nahradit stovkou úplně jiných. To znamená, Já jsem se v té knize pokusil ukázat, cituji tam opravdu stovky studií, jak se ti lidé psychologicky změnili z generace na generaci a proč se tak změnili. Já to teď nebudu vykládat, jenom prostě připomenu, že to je. Ono v téhle chvíli je to docela zajímavé, protože se opět na západě objevuje zase jiná generace politických vůdců, která už není tak hledavová a konformní. Jo, když si vezmeme Donalda Trumpa, tak můžeme s ním sympatizovat, nebo můžeme nenávidět, ono je to tak půl na půl, jak kdo, a řekl bych, že oba ty tábory mají nějaký důvod, ale nikdo nemůže říct, že by Donald Trump byl šedá ovce, nebo že by tak jako prostě jenom, rozumíte, zapadl do davu. Donald Trump nikam nezapadne, ten je výrazný. A když se podíváme na, já nevím, na ty vlastně jako všechny ostatní vůdce, ať už lidé, kteří vedou AFD, nebo Viktora Orbána, nebo konec konců Elona Muska, který se stal politickou postavou, všichni jsou velice výrazní. V tomhle se zase podobají těm vůdcům, kteří byli v Evropě do 80. let. Jo, často jsou bezohlední, často jsou psychopatičtí, sledují svůj osobní zájem místo zájmu celku. Tohle vždycky patřilo k těm lidem nahoře. Ale jakoby se vracel ten starý způsob vedení. Nicméně pořád v téhle chvíli ještě převažuje, a v Evropě totálně převažuje, tahle ta, já tam mám nová aristokracie, to, ale jde mi o to, když tam mluvím o aristokracii, nemám na mysli ty rytíře, kteří bojovali s meči, mám na mysli takové ty navoněné paruky a napudrované paruky a neustále dvorské intriky a zženštilost a tyhle ty všechny věci, které se podíváme do toho dnešního stanu a ODSky a do těch bank, které s nimi souvisí a podporuje a do těch různých neziskovek, tak tam jsou přesně tyhle ty typy lidí. A to, co je pro nás podstatné, já bych řekl v tom všem, a to je svou davovost. Jednou z charakteristik té nové vládnoucí třídy, když se chová jako dav, když se podíváme na ty 150 staré knihy o davové mentalitě, spouzdě davu, psychologii davu a tak dále, to naprosto přesně sedí, ovšem ne na nějaký dav, to sedí na lidi, kteří dneska sedí v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentě, nebo byli v Čechách donedávna na místech ministrů a tyhle ty všechny věci. A myslím si, že když se nebude koukat jako na DAF a všimneme si té mentality, tak že nám to dá dobrá vodítka pro porozumění a hlavně pro prognozování chování. Říkám takový příklad z poslední doby, já jsem to dneska dával na svůj web. Všichni si pamatují rok 2015, migrační krizi, hrnuli se všude ty dva migrantů a pamatujete si na ty cedule, uprchlíci vítejte a na každém nádraží a ty nadšené lidi a to, jak každý musel dělat veřejné prohlášení, že miluje migranty a podporuje migranty a že těch džihadistů tady musí být co nejvíc a musí se sem dostat a jak nás přijdou zachránit. Všichni si pamatujete na tu hysterii, všichni si pamatujete i na ty, já bych řekl, opravdu jako hony na čarodějnice, na každého, kdo se odvážil veřejně zpochybnit, nebo dokonce být protimigrační. A uplynulo 10 let a vidíte, že dneska už tady ty výstřiky nejsou. A mezi tím se nestalo to, že by ti lidé nějak prozřeli v tom smyslu, že by někdo dal nějaký argument, oni by se řekli, to je pravda. Ani se nestalo to, že by udělali zkušenost. Protože víme z mnoha příkladů, že zkušenost nepomáhá v těchto věcech. Jo, víme, že tam byly ty případy, že třeba někomu znásilnili a zavraždili dceru a on pak měl jedinou starost, aby se tam obrátil proti migrantům a ještě na pozvu té dcery dělal sbírku na podporu dalších migrantů a tak dále. To znamená, ono opravdu, jako nám to připadá jasné, že když člověk udělá takovou tragickou zkušenost, že se mu to v té hlavě musí otočit, ale velmi často se mu to v té hlavě neotočí. Ale to, co je typické pro DAF, vy DAF nemůžete přesvědčit argumenty, a DAF se časem unaví. Jo, prostě on je tak jako rozjetý, v tu chvíli by zabíjel, zapaloval domy, choval se nějak totálně destruktivně, a když mu necháte nějaký čas, ti lidé se unaví, rozejdou, najdou si něco jiného. To se přesně stalo s tím migračním DAVem. 10 let, už to vyvanulo, už se unavili, našli si nějaké jiné kšefty, jiný druh fanatismu, ten totálně promigrační postoj je pryč. A takhle, když se najednou bude davově, když je budeme analyzovat davově, tak opravdu máme velkou šanci, že jim porozumíme, že dokážeme předvídat, jak se budou chovat. To je jedna věc, kterou jsem chtěl dneska na úvod říct. A druhá věc, kterou mám na úvod, pokládám za velmi podstatnou. V každé společnosti to tak je, že, jak to říct, názory, postoje, velká část mentality a tak dále se stupuje ze zhora dolů. Vždycky nižší vrstvy trochu napodobují vyšší. Ať chceme nebo ne, ať jsou ty nízké vrstvy nebo ty lidovější vrstvy sebevědomější nebo méně sebevědomé, vždycky to funguje tak, že spíše chová, že spíše je to tak, že ti dole napodobují ty nahoře ve společnosti, než naopak. To znamená, jestli se ti nahoře chovají takhle hanebně, totálně davově, iracionálně, zbaběle, tak potom samozřejmě ti, kdo chtějí patřit do té party, jo, kdo se chtějí dostat nahoru, je samozřejmě napodobují. A často to ještě přehánějí a přehrávají. A ti, kdo jsou ještě níž, ti to napodobují méně, ale to taky trochu je. A najednou vidíme, že to ovlivňuje celou společnost a potom najednou vidíme lidi, kteří nejsou vedoucí politické strany, ani členy představitelstva banky, ani nic takového. A no, ti lidé mluví, já bych řekl, ještě fanatičtěji než ti lidé, jo, než ti, co jsou třeba v té velké neziskovce nebo někde ve vedení Pirátů. Ale to k tomu patří. Ale vždycky pro tu analýzu je podstatné dívat se na ty napodobované, protože ti jsou tím vzorem. Já nevím, že to takhle stačilo na ten úvod.
0: Dobře. Ovšem, my jsme se ještě tady asi všichni pořádně nesešli, takže zatím ještě to vypadá, že nemáme žádné dotazy, aspoň jsem neviděla. My tady ještě pořád stále řešíme, že se všichni zdraví a že se... Počkejte tady ještě. Ne, to jsem všechno byla já, opravdu nevidím. Takže se zatím všichni zdraví a tak dále. Dobře. To, co jste řekl a vždycky řeknete, tak je prostě jasná záležitost. Já už před hodně dávným časem jsem vlastně řídila stream, nebo prostě jsem otevřela, že jo, tady ty aplikace a bylo to s Honzou Skalickým a s vámi. A vy jste mu tam říkal vaše vědomosti ohledně toho, jak a co, nebudu to zbytečně rozebírat. Ale to bylo přesně ono, to bylo absolutně přesný a já jsem v tu chvíli vlastně řekla, že jsem tady napsala i vlastně moderátorovi, že já mám heslo, já vždycky říkám heslo Hampl. Jo, to znamená, když někdo něco, tak já vždycky heslo Hampl a u vás se najde odpověď. To znamená, že počkáme když tak na ty lidi a já bych možná, když jste mluvil o tom davu, ještě bych chtěla... Jestli byste mi neodpověděl na takovou otázku, zdali by dokázal jako teďkon DAF nebo prostě skupina lidí na sebe navázat další lidi a prostě něco změnit. Mně se totiž zdá, že spíš teďkon veškerý ten DAF neboli i skupiny lidí jsou pořád jenom nějakým způsobem ovládány. Ne, skupiny nebo lidi. Takže jestli... Je vůbec možný, abychom nějakým způsobem prostě dokázali aspoň třeba mluvit s někým tak, aby jsme ho trošku naťukli, aby jsme mu třeba ten červík prostě do té hlavy dali. Tohle mě zatím nejde vůbec.
1: Dobrá. Já teda s dovolením řeknu ještě odbočku, která si myslím, že je velice podstatná, kterou jsem neřekl na začátku. A sice, kdykoliv je to tak, že jsme v té situaci, že my nějak vidíme svět rozumně a teď vidíme, že tady jsou nějací proti nám lidé, kteří jsou prostě blázni nebo zmanipulovaní nebo prostě fakt, jako, že to je naprosto strašivé a je to zjevné, že to je strašivé. Tak v té chvíli by nám v hlavě mělo svítit 1000 vykřičníků. Takových těch rudých vykřičníků. Protože jestliže mně to připadá, že to je tak jasné, a že ti lidé na druhé straně jsou úplně vyšinutí a blázni a pomílení. Potom je vrcholně pravděpodobné, že těm lidem na druhé straně připadá, že oni to vidí úplně správně a že to úplně jasné a že já jsem totálně vyšinutý, zmanipulovaný a podobně. A v těchto těch věcech je vždycky velmi těžké se, jak to říct, velmi těžké se vyznat a myslím si, že ten první krok ke každému hledání porozumění by mělo být to, že vůbec přijmeme takovou tu, já bych řekl, lidskou relativitu. Jo, že prostě, Ano, je to tak, že já jsem opravdu silně přesvědčen, že mám pravdu, ale akceptuju, že ty také můžeš být silně přesvědčen, že máš pravdu a jsme vůbec ochotni se o tom mluvit a pokládáme se jako lidé za rovnocené. Jo, prostě dokud ho budu považovat jenom za, já nevím, jak to říct, objekt nebo něco takového, objekt mého přesvědčování, tak to nebude fungovat, protože on stejným způsobem bude pokládat za takový objekt mě a v nejlepším případě dokážeme sedět vedle sebe, v horším případě mezi námi vznikne nepřátelství. Ale nicméně k té otázce. Co rozhoduje o tom, kteří lidé změní politické názory, nebo že změní politické názory a jestli v tom můžeme něco dělat? Tak na tohle tu existuje spousta studií a zdá se, že takový nejčastější závěr z těch studií je, že lidé si tvoří politické názory podle toho, jaké politické názory mají jejich přátelé. Jo, to znamená, jestliže z mých 10 nejlepších kamarádů 8 bude přesvědčeno, že musíme válčit do posledního Ukrajince i posledního Čecha, tak potom je vysoká pravděpodobnost, že já ten názor taky přijmu. I když může být hloupý a iracionální a nevím co všechno, ale prostě, když má člověk výrazně jiné názory než jeho nejbližší kamarádi, lidé v práci a tak dále, člověk si opravdu cítí divně. A potom zvláště ve věcech, které pro nás nejsou tak důležité, protože popravdě řečeno, jaký já mám názor na válku na Ukrajině, je úplně stejné. Jo, rozumíte, stejně můj názor ten válku na Ukrajině nějak neovlivní, stejně to neovlivní řízení našeho státu. Možná to ovlivní potom, jak hodím nějaký volební hlas, ale to znamená, ono to vlastně jako není až tak důležité. To znamená, že pro lidi je velmi snadné a lákavé přizpůsobit se názorům svého okolí. A pozor, tohleto se neděje jenom na té vyptardí straně. Tohleto se děje i na naší straně. Jo, když si všimnete, s kým se kdo kamarádí a jaké má názory, tak vidíte, že ty případy, kdy lidé jsou dobří přátelé a mají úplně politické názory, že tyhle případy jsou vzácné. Ne, že by nebyly, ale jsou vzácné. Takže já bych řekl, pokud jde o to změnit názory nějakého člověka, tak první věc, prostě nemají kamarádi se s ním. A ono, i ty procesy jsou popsané, jak někdo je v nějaké partě, všichni se dívají na svět jinak, on samozřejmě říká, že je jako já to hrdý, že má svoje názory, ale teď postupně stejně, i když říkáš na to hrdý a tak a ti ostatní mu to tolerují, tak se cítí tak jako trošku divně a potom nakonec řekne, on neřekne, že vy máte pravdu, on řekne, teď já jsem to říkal vždycky, já jsem celou dobu tvrdil, že a připojí se k tomu většinovému názoru, myslím většinovému v té partě, takhle to většinou chodí. Takže já bych řekl, to je jedna věc. Druhá věc, pokud chceme, aby ostatní přebírali naše názory, buďme úctyhodní, chovejme se tak, aby ti ostatní si nás mohli vážit, dávajme si velký pozor, abychom nepůsobili jako magoři. A ještě bych řekl jednu podstatnou věc, nebuďme malicherní. Já myslím, že zvláště v té alternativě to je strašně silné, kde nebo spousta lidí má názor na úplně všechno a v úplně každé věci je ochotno se hádat do krve, i když těm věcem popravdě moc nemůže rozumět. Viděli o tom nějaká dvě videa, tam bylo řečeno něco hodně emotivního a člověk si udělal názor a už je ochoten se hádat. Prostě tahle ta připravenost se hádat, ta strašně škodí. Jo, lidé raději přebírají názory od přátelských lidí, od milých lidí, od laskavých lidí a od lidí, kteří se nehádají tak moc. Jak má člověk tu zavilost, tak je to špatné. Další věc je, já bych řekl, takový ten pesimismus, negativismus. Jo? Prostě lidé nechtějí přijímat názory od lidí, kteří vidí svět totálně černě a všechno špatně a pořád vidí, jaká bude největší pohroma a katastrofa za 3 dny, že už bude jaderná válka a mezi tím já nevím co. Lidé chtějí přehrát názory od lidí, kteří jsou zábavní, se kterými se dá smát. Jo, prostě tyhle ty všechny věci hrají roli. Já bych řekl, nejlepší cesta prostě veďme svoje životy a organizujeme své životy tak, abychom byli šťastní, abychom svoje životy dobře zvládali a to je způsob, jak být atraktivní pro další lidi i s našimi názory.
0: Jsem tu zpět, ano. To je úplně perfektní, snažím se taky takovýmhle způsobem fungovat. určitě, tam všechno mi sedí, já jsem si to i psala, pardon. A teď mám ještě dotaz. Dobře, jsem milá, hodná, jo, a tak dále, prostě je to i kamarád, jo, nebo prostě si nějak jsem s tím člověkem. Já za chvilinku přejdu na dotazy, lidé už dávali dotazy, ale úplně poslední. A on mi řekne, tráva je modrá. A já utrhnu tu trávu, takhle mu ji přinesu v klidu, v pohodě, ukážu. A on mi na to řekne, tráva je modrá. V tu chvíli co? Jako?
1: Já myslím, že tohle je super příklad. Protože tím se zase do té situace, máme tady kus trávy, ty ho, Jitko, vidíš jako zelenou,
0: ano.
1: On ho vidí jako modrou.
0: Ne.
1: A kdo má pravdu? Jak to poznáme? Kde je nějaká objektivní hranice? Jo, v některých věcech můžeme jít třeba k nějakému přístroji a tam měřit vlnovou délku. Jo, a říct, jestli ta vlnová délka je modrá nebo zelená. Ve spoustě situací nemáme takový přístroj. Jo, často je to tak u těch složitých společenských věcí, že existuje 10 silných důvodů, proč je globální oteplování nejhorší hrozba. A existuje 10 jiných silných důvodů, proč globální oteplování vůbec neexistuje. To znamená, že každý si může najít ty svoje důvody a podobně. Já v tomhle tom připomenu jeden experiment, který před časem dělali ve Spojených státech. Vzali tam dvě skupiny lidí, já už ani nevím, na co to měli názor, ale nebylo to, jo, týkalo se to nějak vězeňství a co vede k tomu, že se recidivisté vracejí do vězení. A tak to zorganizovali, že jedna skupina hájila to, že za to můžou jejich geny a špatná výchova, že to jsou prostě špatní lidé. Ta druhá skupina hájila to, že za to může špatná sociální situace a tlak společnosti a tak. To znamená takové ty prostě levicové, pravicové názory, by se mohlo říct. Takže tedy měli tyhle ty dvě skupiny. A teď těm dvěm skupinám předali nějakou, řekněme, sérii důkazů, ze kterých bylo vidět, že to vlastně není úplně jednoznačné ani pro jednoho, ani pro druhého. Jo, že ta situace je složitá, že jsou některé případy takové, jiné onaké, že hrají roli různé faktory, že někdy opravdu v tom jsou ty společensko-sociální věci, někdy zase, že to je opravdu čistá zločinnost, často, že se to nedá posoudit, jo, prostě takové, jak to je v reálném životě, že to je těžké. A ti lidé, kteří vedli ten experiment, ti čekali, že když teda uvidí všichni, že to je takovéhle, takové složité, takže se na základě toho dokážou nějak smířit nebo že budou schopni lépe spolupracovat. Jenže ono se stalo něco jiného. Ono se stalo to, že obě ty strany, když viděli tyhle složité důkazy, tak jejich mozky začaly fungovat selektivně. To znamená, každý si z toho složitého, z těch složitých faktů vybral jenom ty, které potvrzovaly jeho názory. Jo, a ty druhé prostě vytěsnil, vůbec se mu to nedostalo do hlavy. A to nebylo, že by ti lidé chtěli, jako, nebo to bylo cíleně. Jo, prostě tak fungují naše mozky. Automaticky si hledají to, co potvrzuje naše názory, automaticky vymazávají to, co je proti našim názorům. Takže výsledek byl ten, že ty dvě skupiny se obě utvrdily, každá v tom svém názoru, obě si udělali takový docela silný názor, že ti na té druhé straně musí být skorumpovaní a neschopní a vidět to úplně špatně a pustili se do sebe s ještě větší vervou. A já se obávám, že když si tady mluvila o té červené a o té zelené a modré trávě, že velmi často to je něco takového. Jo, prostě to, ať chceme nebo nechceme, ten problém je tvůj, ten problém můj, ten problém všech našich posluchačů. Naše mozky mají tendenci vybírat si v té složité realitě hlavně to, co potvrzuje naše názory. A pak to vede k té zelené modré trávě. Takže já bych řekl, že v tom případě asi nejlepší říct tomu kamarádovi, ale tak se o tom nebudeme bavit. A já musím říct, že obecně velmi oceňuji to, když lidé, se kterými třeba dělám nějaké obchody nebo se kterými kamarádím a vím, že jsou názory úplně jinde, když dokážu mít tu velkorysost, že vůbec nepřipomínají politické názory a bavíme se prostě normálně jako lidi o tom, co nás spojuje. Jak mi kdysi řekl jeden kamarád ještě v těch migračních dobách, jeho manželka byla taková naprůžená, že se baví se mnou a ona říkal, nezeš politiku, mám tak výbornou svilovici. Myslím, že to není tak špatný.
0: To je moc hezký. Tak já jdu na ty dotazy. Zdeněk, já to takhle vlastně pustím, pardon, jako vždycky. Zdeněk, poslední se ptá, jak vidí pan doktor vývoj v Evropě?
1: Já bych řekl, že o vývoji v Evropě nevím nic víc, než to by věděli čtenáři. Jenom připomenu svou základní tezi, že i když existují nějaké základní ekonomické a politické trendy, ten vývoj nakonec bude v každé zemi trochu jiný, každá země si to vybojuje po své, nebo v každé zemi to bude svůj vývoj. To se týká jak islamizace, kde vidíme, že v Anglii to má jiný průběh než ve Francii jiný průběh než v Německu jiný průběh než řekněme v Rakousku nebo ve Švédsku, nemluvě o zemích jako Česká republika. To samé platí v ekonomice, to samé platí prostě ve všech možných zemích. Takže já bych řekl, koukáme se na tyhle země, tam se odehrají ty důležité věci, ty se neodehrají na úrovni Evropské komise, ty se odehrají na úrovni Německa, Španělska, Maďarska, České republiky. Tam se dívejme.
0: Děkuji. Tak další je Maxi Pestík, už to běží. Kdo asi dostane, chtěl napsat, dostane jedničku s hvězdičkou za perfektně zorganizovanou akci těch 50 tisíc uprchlíků, Rus, Číňan, Američan nebo Izraelec?
1: No, já musím říct, že mě tady z téhleté čtveřice to překvapuje a šokuje, že mezi tím není španělský premiér. Když přece španělský premiér věděl půl roku dopředu, že se to chystá. Ono to přece mělo nějaký průběh. Ten průběh měl takový, že španělský nejvyšší soud, to je podstatné, přijal rozhodnutí, že každý, kdo se přesto dostane, má právo žádat v Evropské unii o azyl. Tenhle rozsudek postupně nabyl moci, vláda měla asi půl roku na to, aby tedy nějak zabezpečila hranice nebo nějak se s tím vyrovnala. Vláda dělala, že to vůbec nevidí, nechala tam úplně volný průběh, i když věděla, že to bude, že to bude následovat. A mezi tím se to rozšířilo na té druhé straně. Samozřejmě, že když vezmete takový rozsudek, že už v době dnešních médií a v době dnešních neziskovek o tom ví za chvíli celý svět, lidé se dali do pohybu, španělská vláda věděla, že se ti lidé dávají do pohybu a neudělal vůbec nic, tak já samozřejmě nevím, kdo kde kdy koho podpořil nebo odpořil, ale jednoznačnou a plnou odpovědnost za to neštěstí má španělský premiér, nikdo jiný, možná i španělský ministr vnitra.
0: To se rychle přepnu na ty, protože já si to tady hlídám, trochu snad nic nezapomenu, jak si psa máme a teďkon je. Petr Budeš asi vás určitě všechny zdraví z dovolení, protože mi samozřejmě pomáhal na začátku a tak jsem dává dotaz. Peťo, jak analyzovat elitu? Jak ji přečíslit, převzít iniciativu?
1: No tak, tohle je důležitá otázka. A já se přiznám, že jsem velmi, velmi skeptický k tomu, že by lidové masy mohly porazit elitu. Když se podíváme do dějin, vždycky to nakonec proběhlo tak v těch společnostech, že tam byly, já bych řekl, dva jevy najednou. Jeden je totální degenerace té předcházející elity, takže ztratila schopnost řešit problémy a především ztratila schopnost držet moc. A vedle toho druhá věc, že vyrostla nějaká kontraelita. Jo, když se podívá na francouzskou revoluci, ono je samozřejmě hezké, že se mluví o tom, že nějaký dav zaútočil na Bastilu, ale fakticky francouzskou revoluci připravili francouzští průmyslníci, kteří byli nespokojeni s panovníkem a s vládou šlechty. Předcházející revoluci v Anglii fakticky připravili britští bankéři. Jinou velkou revoluci, americkou válku za nezávislost, víceméně zorganizovali a prosadili velkostatkáři. A konec konců, i kdybychom měli tu bolševickou revoluci v Rusku, tak bolševici nebyli žádné lidové masy. To byla perfektně organizovaná elita. Víme, že dokonce Vladimír Iljič Uljanov pocházel ze šlechtické rodiny a takových lidí tam bylo spoustu. Takže opravdu bych řekl, že nečekejme, že jak to říct, lid sám o sobě, jak pokud přečíslí elitu, že dokáže porazit. Takové takovéhle střety v dějinách máme, to jsou ti různí sedláci u Chlumce a podobně. Konec konců zase i středověk, kdy nebyly takové zbraně jako dnes, nikdy se nestalo, že by selské povstání porazilo panstvo. Vždycky panstvo nad tím selským povstáním vyhrálo. To, co si myslím, že se může stát, k čemu může vyhlížet a co je velmi podstatné a co může být cestou k tomu dobrému, je to, že část té stávající elity začne být s tím nespokojená, to už se děje, začnou válčit proti sobě, objeví se tam nějaké skupiny, které budou potřebovat lidovou podporu, což k tomu se samé k té podstatné věci, a myslím si, že tohle to je v souladu i s tím, co, já bych řekl, říkají všichni analytici politické moci poslední generace, lid není ten, kdo fakticky vládne, lid je ten, kdo může za určitých okolností podpořit jedny mocné proti jiným mocným a dostane za to, že se s ním zachází o něco slušněji. Nic lepšího jsme zatím v dějinách neobjevili. Možná, že jednou bude skutečná lidová vláda. Ale já už jsem starý člověk. Já bych se opravdu spokojil s tím, když žil v zemi, kde se bude vládnout slušně, kde lidé se budou mít docela dobře, kde se s ním bude cházet s úctou, kde se budou zakládat nové fabriky, kde se budeme žít pro sebe a budeme žít celkem svobodně. Já si fakt myslím, že by to nebylo tak málo.
0: Malinko se vrátíme. Dám to, ukážu to. U nás na 7000 městě nechtějí někteří lidé kandidovat kvůli tomu, že se jim budou městští úředníci mstít, vyhazovat z práce. Co vy na to?
1: No, já bych řekl, že tohle je typická. Takhle funguje moc. Tady se ukazuje, kdo má moc a kdo nemá. Jedna strana drží moc, takže může vyjírat tu druhou, druhá strana moc nedrží. Až bude proti těm úředníkům stát nějaká struktura, která bude schopná se postarat o většinu z těch, kteří byli kvůli tomu vyhozeni z

0: že oni často zahodili doklady a že někdo jim poradil, jak to správně dělat. Takže to řešení je v tom zaplatit klidně nějaké africké zemi za to, že si je tam vezme. Takže želízka do letadel a někam je odvést. A všichni vědí, že by to bylo nejlepší. Vidí to všichni odleva doprava od zhora dolů, že z těch všech migrantů, co tady jsou, možná 2, 3, 5% má nějakou hodnotu nebo nějakou schopnost žít, jako žít s touhle společností, víc rozhodně ne. Takže to byl ten ideál. Druhá věc je samozřejmě, co se reálně stane, nebo co je reálně prosaditelné. A to bych řekl, že záleží na politické situaci každé té země. Podle mě v Anglii už není prosaditelné nic. Tam jediné, co je prosaditelné, je možná organizovaný odchod z toho bývalého anglického obyvatelstva někam do Ameriky nebo já nevím kam a nechat to území migrantům. Některé země na tom tak špatně ještě nejsou. Takže nakonec ono stejně to bude nějaký kompromis. Ale i kdyby nebylo nic jiného, než jenom, že se zastaví další migrace a že se zesílí, já bych řekl, nebudu se říct, policejní tlak na to, aby se ti lidé asimilovali, tak to samo o sobě by byl docela dobrý přínos.
1: Tak další otázka tady není, protože samozřejmě začali zase mezi sebou v načetu tady lidé komunikovat. Já teda, jo, bude tady otázka. Já jenom vás upozorním, že tady mi naskakuje to, že vaše zprávy byly odloženy ke kontrole. To znamená, dávejte si pozor na to, co píšete za slova, protože samozřejmě ten YouTube už má připravíno dopředu, že to prostě nějakým způsobem schovává a není to vidět, jo. A teď teda dávám další, takže abyste si nemyslel, nikdo vás ne to, ale YouTube to tady prostě opravdu jako drží, taky zkrátka. Stačí jakýkoliv nějaký slovo, který se mu nelíbí, takže okamžitě váš komentář vlastně tady nezveřejní. Tak, já dávám další. Dobrý den, můžete se pana Hapla zeptat, jak se s odstupem času díváte na své otřesné chování za covidem a zase toho poučil, děkuji a přeji hezký večer. Tak trošku osobnější, pojďme na to.
0: Dobrá, na přímou otázku přímá odpověď. Takže vážený pane Magnézie, já se cítím být vlastencem. Jestliže jsem vlastenec, tak to znamená, že podporuji takové uspořádání, ve kterém národní stát funguje jako samostatný celek, a pak to také znamená, že podporuju silné pravomoci pro národní vládu. Potřebujeme silnou a energickou národní vládu, která se postaví proti všem možným skupinám, korporacím, nadnárodním organizacím a podobně. Všechno, co oslabuje národní vládu, je proti národu. Nebo vládu národního státu je proti národu. Tak to prostě je. A jestliže tady byla situace, kdy jsme měli, procházeli jsme epidemii, nemocnice k prasknutí, tisíce mrtvých a národní vláda nemá mít ani takovou pravomoc, aby zavedla nějaká základní hygienická opatření a nemá mít ani takovou pravomoc, aby svým lidem řekla, aby se očkovali. No tak kde to jsme? Proč se potom hrajeme na nějaké vlastenectví? Pak tedy ať se ta národní vláda zruší a ať se všechno řídí z nějaké korporace nebo z Bruselu nebo jenom odkud. Ale to ode mě nemůžete čekat. Pro mě to byl jako řekněme ty měsíce nebo ty roky, byly dobou, kdy jsem se rozešel s některými přáteli, nevstoupil jsem do nějakých organizací, dívám se dneska na spoustu věcí mnohem skeptičtěji, ale a co se obecně týče očkování, moji prarodiči se očkovali, moji rodiče se očkovali a já se budu taky očkovat. Já na ty novoty nejsem. Děkuju.
1: Tak, já taky moc děkuji. Tak, nic tady zatím asi nevidím. Ne, to si zase tady asi, to si odpovídají, tady zase si odpovídají. Ne, pak naši komentátoři tady jsou. Tak, všechno se to hlídá. Dobře, takže teďkon bych asi trošku postoupila, než přijdu další otázky, protože někdo kouká třeba jakoby trošku později, takže někdy se stane, že potom ještě se vrátíme k tomu, co jsme se tady bavili. A já bych se chtěla malinko teďkon zeptat, co konkrétně teď děláš, jestli něco píšeš, jestli prostě někde se angažuješ, to my víme, co jakoby, ale pojďme třeba něco konkrétnějšího, nebo něco poukázat na něco a tak dále teď z tvojí hlavy. Děkuju moc.

0: hlavně si možná diváci všimli, že já jsem v posledních letech trochu zmizel z veřejného života. Že jsem i jako na méně podcastech, nevystupuji na demonstracích, jo, nenapsal jsem novou knihu a tak dále, že jsem se stáhnul. Čemu ten čas věnuju? Studuju. Já mám za to, a to já jsem si myslel vždycky, že na každou hodinu, kterou věnuju psaní, nebo to, že někdy povídám, by měly připadat minimálně 3 až 4 hodiny, kdy se učím. Abych se pořád učil nové věci, abych pořád rostl, a to se netýká nejen nějakých úplně nových trendů, ale i spoustu věcí, které prostě nemám dostudovaný. Za lidský život se nedá toho tolik dostudovat. Takže za poslední přibližně 3 roky jsem se naučil, já jsem vzdělaný sociolog a naučil jsem se hodně věcí z moderní experimentální psychologie. Mám z toho teď i nějaké certifikáty. Maličko jsem se někdy dotkl neurovědy, víc studuju otázky politické moci, takže učím se, myslím si, že toho umím daleko víc, než jsem toho uměl dřív, a samozřejmě pracuji na tom, abych toho uměl ještě mnohem víc. To je jedna věc. Druhá věc, starám se o Jungmarovu národní akademii. To je taková škola, kde jsou sobotní celodenní kurzy pro lidi, kteří chtějí, já bych řekl, nejen znát věci, tak na úrovni toho, jak jsou v nějakém podcastu nebo nějakém internetovém vysílání, ale opravdu mi rozumět dobře. To znamená, že tam můžete přijít a strávit třeba celý den s Oskarem Krejčím v malé skupince, já nevím, 8, 10, 12 lidí, a Oskar Krejčí vám bude celý den podrobně vysvětlovat, můžete si to nechat vysvětlit 5x, jít do podrobností. Je to určeno, já bych řekl, hodně pro lidi, kteří nemají žádné předchozí vzdělání. Ano, chodí tam i třeba lidé s doktoráty, ale tak, jak se to snažíme koncipovat, je, aby člověk, který té věci fakt vůbec nerozumí, tam prostě mohl přijít a ten Oskar Krejčí se na něj udělá čas a vysvětlí mu to, nebo něco z ekonomiky vysvětlí Ilona Švihlíková, nebo Ivo Budil, něco z nějaké filozofie dějin, nebo Petr Žantovský o nějakém fungování médií, pak tam kolegu, který pracoval u ústavního soudu, teď nějaké právní věci. Opravdu jsou to naprosto špičkoví experti, nejlepší, jaké je v téhle zemi, kde vyhrabat. A věřte mi, že udržet to při životě, sehnat pro to peníze, jo, to, aby byly pořád nové programy, že to není snadné, bere to opravdu dost času. Takže studuju, starám se o Jungmarovu národní akademii a kromě toho píšu na svoji webovou stránku pro předplatitele, takže tam musím mít každý den nějaké nové články, nové úvahy. A ono mi často nezbyde.
1: To jsem právě se k tomu chtěla dostat, protože skutečně na to koukám, třeba tady na té stránky, přímo tady v těch glosách 3.8., 2.8., prostě jeden článek za druhým, nebo jedna myšlenka za druhou nějakým způsobem rozvedena. Bezbrannost trvá, Izraelci a Srbové, nejvyšší čas zrušit tiskové konference, paralelní soudnictví, iluze velkého návratu. Co kdyby se teď tady nad něčím z těch záležitostí teď posledního prakticky týdne třeba rozpovídal i pro nás?
0: Ano. Tak já zvolen začnu. Tak já možná tady o tom migraci jsem mluvil, ale začnu těmi tiskovými konferencemi třeba. Já popravdě nevím, jestli to čtenáři vidí celé, protože já to mám tak, že část toho je zaheslována a já za plný přístup na tu webovou stránku vybírám, tuším, že to je 18 korun měsíčně. Takže není to moc peněz, ale není to úplně zadarmo. A ono se to nezdá, ale těch 18 korun, když mi to posílá hodně lidí a mě to hodně lidí posílá, tak mi to umožňuje dávat čas těm věcem. K těm tiskovým konferencím. Tady se teď nedávno řešil problém, že jakási Zjeslava, taková novinářka, nebo jak ji nazvat, mě té slečny skoro ví to, že ji nepustili na nějakou tiskovou konferenci, myslím, že na ministerstvu zahraničí. A jestli na to má právo a nemá právo, a to byla aféra a desítky článků a každý na to měl názor, tak já jsem v té své poznámce připomněl, že ty tiskové konference vůbec nejsou samozřejmé. Že jak to vlastně vzniklo, že ty tiskové konference před rokem, řekněme, 1900 nebyly vůbec. A pak se postupně dělo to, že někteří státníci se čas od času scházeli s několika vybranými novináři a povídali si s nimi. Jo, ať už tak, že zvali k sobě do úřadu, anebo tak, že to bylo v nějakém neutrálním klubu, že byla taková víceméně pravidelná setkání. Vždycky to bylo pro vybrané novináře. To byly ty tiskové konference. Potom, když tiši televize začalo to snímat, začalo se těch novinářů tam zvát víc a víc. A tvrdím tam v té poznámce, že ty tiskové konference vlastně v dnešní době přestaly být vůbec zapotřebí. Protože máme sociální sítě, každý ten ministr může přímo vysílat, to znamená, není žádný důvod, aby tam sedělo 20 novinářů a ti novináři potom psali články, ministr řekl na dnešní tiskové konferenci. To se můžeme na to video podívat taky a vidíme to stejně dobře. A že jim ti novináři dávají dotazy, proč by ti novináři měli být nějaký privilegovaní. Pokud někdo dokáže vymyslet zajímavý dotaz, tak přece ministr může odpovídat každému ze sociální sítě. A pokud dotazy těch novinářů nejsou zajímavé, tak proč by se na to obudovat mělo. To znamená, že nejlepší bylo celé ty tiskové konference úplně zrušit, ať si to v tom deníku ani nebo jinde prostě píšou podle sebe, stejně si to napíšou podle sebe a neutrácet za to peníze a nestrácet ti nervy.
1: Ano, ano. Já tady na to koukám, v každém případě pro mě by tady jedna A4 bohatě stačila na ten úvod. Takže je to o tom, že každý vlastně z těch článků, které tady máš, tak vždycky popíšeš kousek a potom teda máš ještě tu plnou verzi k tomu zaplacení. To znamená, že si myslím, že to, co si přečte na začátku ten člověk, tak vlastně pokud má zájem dál jakoby vědět ty další informace, tak si vlastně vleze do té plné verze. Jo? Ale v každém případě je vlastně jasně vidět, o čem ta plná verze je. Takhle bych to chtěla
0: říct. Ano. Jo? Teď mě tady napadá jiná třeba zajímavá věc. Já se snažím, aby tak polovina byla z politiky a polovina byla z nějaké sociální psychologie. Takže tady třeba před pár dny jsem měl článek o tom, jak se lidé vybírají na seznamkách. Ten experiment tady dělají na mladých lidech a zjišťovali, že když si má člověk vybrat toho partnera, nebo jako si říct, o koho bude usilovat, nebo koho se pokusí pozvat na rande, z nějakého omezeného počtu lidí, že muž z nějakého omezeného počtu žen, nebo naopak, já nevím, kolik ty lidi může vidět v práci, nebo v sousedství, nebo jak se jak normálně známe, tak toho je snadné. Ale ve chvíli, kdy se člověk dostane na nějakou internetovou seznamku, a teď zvláště, kde jsou ty světové seznamky, a nejdu tam jsou těch lidí tisíce a tisíce, tak, a to ti psychologové dobře zmapovali, a myslím, že to jako i prokázali, vzniká vlastně takový jev, že člověk je úplně paralyzován, že není schopen si vybrat a pořád kouká na další a další profily a pořád má pocit, že to není ono, protože další profil bude ještě lepší a mozek přepne do takového podivného stavu, ze kterého je velmi těžké vyjít. A ukazuje se, že už při nějakých 50 prohlédnutých profilech se člověk do tohoto stavu dostává, nebo mnoho lidí se do něj dostává. Tím pádem vlastně by se mohlo říct, že když jde někdo na internet a se seznámit, že má nekonečně mnoho možností a ve skutečnosti to je horší. Člověk pak má jako reálnou možnost, prostě ztratí schopnost se rozhodnout a tím pádem se i reálně seznámit.
1: Tady mám ještě jeden dotazek, ten dám. A tohle to jako trochu jsme mluvili, já se moc omlouvám, ale jsem tady něco četla a mám tady dotaz, co je to paralelní zvuk, ty jsi o tom mluvil, jakoby.
0: Paralelní zvuk?
1: No, to tady máš asi, nebo moment. To jsou věci tady perfektní. Ne, nemám to tady, nevidím to teď, to jsem měla posunutý, takže to zatím nebudeme řešit, ale řešíme tento dotaz. Dokážeme se spojit za jedno jméno v prezidentské volbě, co říkáte na jméno Cyril Svoboda, měl by šanci. Teď to jestli dotaz na sebe nebo na mě. Na mě snad ne.
0: No, já si myslím, že Cyril Svoboda by byl asi dobrý prezident. No, určitě byl lepší prezident než Petr Pavel, že? Ale takových lidí tady 9 milionů 900 tisíc nebo něco takového. Druhá věc je přesně, jestli se na něm dokážeme shodnout, ale já myslím, že to nevěří, že my tady, jak se o tom bavíme, ty otázky, jestli se na něm dokáží shodnout lidé jako Andrej Babiš, kteří vedou velké politické strany, jestli se na tom dokážou shodnout lidé, kteří mají velké peníze do politiky, my jsme opoziční peníze, jako Pavel Tykáč, jestli se na tom dokážou shodnout lidé, kterým patří ta televize Prima, až by se tihleti lidé dokázali domluvit. Ono se hodně mluví o tom, jakože je společnost řízená nějakým spiknutím. Já bych řekl, kéž by společnost začala být řízená nějakým spiknutím. Kéž by se tihleti všichni lidé dokázali sejít a tajně se domluvit na nějakém společném cíli. Protože chybí nám to. Jo, chybí nám to, aby se dohodli na rozumném politickém kandidátovi, klidně tomu Cyrilovi Svobodovi. Možná, že ve skutečnosti teď už se s ním baví, kdo ví, ale i na spoustě jiných věcí. Já myslím, že třeba na tom, že se má obnovit český průmysl, je v zásadě taky shoda. Přesto se ti lidé nedokážou domluvit na společných akcích. Kéž by se začali domluvat.
1: Přesně, určitě. Takže další otázka je, jak využít AI v boji s liptady. Nechcete ve své akademii vzdělávat lidi v AI technologiích?
0: Především v tuto chvíli já se přiznám, že nemáme nikoho, nebo jinak, je tam víc problémů. Já sám tomu teď v posledních týdnech dávám neskutečného času. Pořídil jsem si novou věc, český produkt, který se jmenuje Everbot. Rozhodně to doporučuju. Je to i proti těm všem GPT chatům a tak mnohem, mnohem lepší. Dávám, řekněme, abych nepřeháněl, ale půl hodiny, hodinu denně opravdu dávám tomu, že se učím nové věci a zacházím s umělou inteligencí. Pořád toho neumím dost, ale hlavně bych řekl, umělá inteligence není k tomu, abychom bojovali. Umělá inteligence je k tomu, abychom my sami byli lepší. Abychom se učili, měli výkonnější mozky, zvládali víc věcí a tak dále. Tohle je taky velice podstatné, že jsou umělé inteligence, které utupují, jsou umělé inteligence, které naopak vám ten mozek bystří, jsou umělé inteligence, které vám škodí, jsou umělé inteligence, které dokážete zkrotit, musíte vědět, jak zkrotit. V tuhle chvíli toho nevíme dost, ale já si myslím, že to nejlepší, jako ten nejlepší začátek, je mít hodně dobře v pořádku logické myšlení. A já bych řekl ještě druhou věc, mít takovou tu rýpavost. Jak člověk se nespokojí s prvním odpovědí a ptá se a proč a tohle a určitě. Jo, tohle si myslím, že je tam velice podstatné. Pro začátek by tohle stačilo. A samozřejmě pak můžeme generovat nějaká videa, ale ono se s tím dá dělat tolik věcí tak zajímavých. Prostě analyzovat svět kolem sebe, vymýšlet sofistikovanější a sofistikovanější strategie. A já souhlasím, učíme se to, ta druhá strana se to taky učí, ale tohle nebudeme umět na umace.
1: Ano. Já jsem se tady zrovna dostala z 27.7. na nějaký ten tvůj glos a o nutnosti spiknutí proti robotům.
0: Tak. Tam jsem narazil na docela zajímavou otázku. A ta otázka zní, v čem jsou lidé nenahraditelní? A budu v budoucnu. On ten původní článek, ze kterého jsem vycházel, který byl od Curtis Jarvena, ten říkal sex. Ve skutečnosti ne, už jsou sexuální robotky a budou určitě lepší a lepší a za chvíli budou i sexuální roboti, nebo možná už jsou, takže ani v tomhletom. A teď mi potom i různí čtenáři posílali různé návrhy a nakonec zjistíme, že v podstatě není nic, v čem by lidé mohli dlouhodobě spoléhat na to, že budou lepší než buď to umělá inteligence nebo humanoidní roboti. Je to smutné, ale je to tak. A já jsem narazil, to není můj nápad, poslal mi to jeden čtenář, v tom je výborné, já mám velké procento svých čtenářů, že to jsou opravdu hodně chytří, hodně vzdělaní lidé, často univerzitní učitelé a posílají mi hodně zajímavé věci. A narazil jsem na přirovnání ke starému Řecku, kde byli svobodní a otroci. A jestli vezmete, že žijete ve společnosti, kde, já nevím, polovina lidí jsou otroci, tak vy jako svobodní si můžeme cítit něčím lepším, ale vlastně víme, že nejsme v ničem lepší. Jo, ti otroci dokážou lépe pracovat na poli, ale toho otroka taky můžete takhle cítit v boji, že bude lepší bojovník. Někteří otroci byli dokonce generálové. Můžete ho tak vyučit, že z něj bude filozof a někteří skutečně špičkoví filozofové byli otroci. Jo? Někteří římské rodiny dávali své děti na výchovu otrokům, kteří byli nesmírně vzdělaní, mnohem vzdělaní než oni sami. To znamená, máte tady ty otroky, kteří jsou ve všem lepší než vy, nemůžou být ve všem lepší než vy. A to je vlastně naše, to prostě trochu podobá naší situaci. Máme tady ty roboty, kteří mohou být ve všem lepší než my. A tady co s tím? A já tam píšu, to, co je tam podstatné je, že v takové situaci ti lidé drží spolu. To znamená, preferují to, aby na té straně byl živý člověk. A to si myslím, že tak to nakonec bude, že to, za co jediné se bude platit u živých lidí, nebude to, že někdo něco lépe vytvaruje nebo lépe napíše, protože to tvarování nebo psaní nakonec ten počítač nebo robot zvládne taky, ale to, že budu vědět a chtít, aby tam byl druhý člověk, který je stejná bytost, jako já se stejnými city. Například, že půjdu do restaurace a budu chtít, aby mě obsluhoval opravdu živý číšník, se kterým se můžu bavit, a je to prostě jiné než s robotem. Nebo někam zavolám a budu chtít vědět, že ten na druhé straně není jenom umělá inteligence, ale že to je opravdu někdo, kdo mi rozumí. Já sám na to začínám být alergický, když mi umělá inteligence řekne, tohle se mi líbí. A vždycky dám dotaz, jak se to může líbit. Ona říká, tím jsem chtěla vyjádřit, že existuje logická struktura mezi a tak dále. My to teď ještě nevnímáme, ale myslím si, že velmi brzo se to budeme učit rozlišovat mezi tím, kdy se něco někomu opravdu líbí, kdy jenom robot říká, tak vyjadřuje nějak symbolicky nějakou logickou strukturu. Takže to je jedna z takových těch, já bych řekl, věci kolem umělé inteligence, a když jsme u té umělé inteligence, já jsem o ní psal víckrát a spíš jsem dělal výpisky z různých věcí, které se objevily v Americe. A odkazoval jsem tam na Karla Marxe, který říká, že dramatická společenská změna, nebo že k dramatické společenské změně dojde tehdy, když se objeví velice výrazný rozdíl mezi výrobními prostředky a výrobním způsobem. Jo, to znamená mezi organizací společnosti a technologií, jaká je k dispozici. V tu chvíli to nemůže pokračovat dál. A to se zdá, že to je přesně ten okamžik, který nastává teď. A my v každodenních životech možná to ještě nevnímáme, nevím, jestli to někdy budeme vnímat, možná o tom čteme někde v novinách, ale co pro mě velice zajímavé a důležité, že o tom hodně třeba v Americe přemýšlí bohatí a důležití lidé. Jak nově organizovat společnost, když budou všude masově humanoidní roboti a bude všude masově nasazená umělá inteligence. A že ty myšlenky i těch, já bych řekl, nejbohatších lidí, nejmocnějších lidí, jdou, dle mého soudu je to hodně dobré, takovým tím, já bych řekl, humánním směrem, že přemýšlí o tom, že by se lidé měli více věnovat řemeslu, že by se mělo více, řekněme, dbát na lidské štěstí. Elon Musk má dokonce takovou vizi, že budou zrušeny peníze. A on tím nemyslí jenom, že budou jako zrušeny peníze papírové a budou elektronické. On tím myslí opravdu, že, jako, jak to říct, že spousta zboží bude zadarmo. Prostě, jestli to lidé budou volně brát, takový vlastně komunismus. On tvrdí, že to dosažitelné během jedné generace. A víte co, když o něčem takovém sním já, tak to nemá žádný význam. Ale když o tom sní Elon Musk, tak to nějaký význam má, protože on má možnost něco z toho udělat. Takže řekl bych, že to je napínavé, může to jít samozřejmě na obě strany, a řekl bych, že je slušná šance, že to přinese i něco dobrého.

0: C'est pour ça que c'est un chichi mieux de quoi. Je te passe le chichon au microphone. Dobbiamo sluchatka. Jitko, slyšíš mě? Tak já zvolím, začnu mluvit o něčem dalším, v naději, že jsem slyšel vysílání, uvidíme. Co tady mám? Další věc, kterou se teď hodně zabývám v posledních týdnech v glosách, a to je ten budivý koncept latentního a manifestního kapitalismu. To znamená, jde v podstatě o to, jestli ekonomika funguje tak, že ji má vláda pod kontrolou, tak jak je to třeba v Číně, v Rusku a v dalších zemích, anebo jestli velký kapitál převezme vládu a naopak on úkoluje vládce. Vidím, že mi tam teď Jitka něco píše, tak jsem zvědav, co mi tam napíše Jitka. Začalo to mluvit, začalo to zlobit, mluv, dobrá. Takže já tedy dál budu mluvit o tom manifestním a latentním kapitálu, protože, nebo já ještě jinak. Jedna, já bych řekl, pro mě takových největších záhad je, proč se tak snadno zhroutila průmyslová společnost. Ono se, máme tendenci mluvit o socialismu a kapitalismu. Já jako sociolog mám za to, že tohleto rozlišení je zbytečné a do značné míry umělé. A není to jenom můj názor. Americká sociologie 50. a 60. let pracovala s tím, že existuje něco jako průmyslová společnost. A ti sociologové říkali, jestli chcete mít fabriky a jestli chcete mít masovou výrobu, tak z toho vyplývají nějaké požadavky na technologie, nějaké požadavky na vzdělání, nějaké požadavky na dopravu, nějaké požadavky na to, kdy mají lidé bydlet a jak mají bydlet. A těch požadavků je vlastně tolik, že vám to určuje charakter společnosti. A ať už jste ústřední výbor komunistické strany, nebo jste velký kapitalista, jste vystaven těm stejným požadavkům a nemáte na výběr. To znamená, že z pohledu těch amerických sociologů 50. a 60. let, řekněme francouzská a československá společnost té doby byly vlastně velmi podobné. Jo, ano, samozřejmě byly tam nějaké mocenské detaily, jiný způsob vládnutí, jiný způsob jmenování, já nevím, prezidenta nebo něco takového. Spousta jednotlivostí tam bylo jinak, cestovalo se jinak, ale ty úplně nejzákladnější věci a ty základy životního stylu byly stejné. A když se podíváme do dějin, tak můžeme říct a můžeme vidět, že obecně západní civilizace v tomto období, to znamená od druhé světové války do těch nějakých přibližně 80. a 90. let, byla jednoznačně nejúspěšnější. To znamená v produktivitě, ve vzdělanosti, v celkovém civilizačním rozvoji, v životní úrovni, v tom, jak se zacházelo s lidmi. Prostě nikdy předtím a nikdy potom na tom západ nebyl tak dobře, jako předtím. A pokud se tedy podařilo tohoto dosáhnout, tak je dle mého soudu otázka, legitimní otázka, proč se to vlastně zhroutilo. Jedna taková hypotéza říká, že to bylo proto, že padl Sovětský svaz a kapitalisté potom už nebyli nuceni se svými dělníky zacházet slušně. Ono to mohlo mít nějaký vliv, ale nesedí to úplně časově. A sice, že na západě se průmyslová společnost rozpadla dříve než na východě. Jo, když si vezmete, kdy Margareta Thatcherová zavřela doly, což je takový, myslím, jako dobrý přelomový bod, kdy se začala hroutit západní průmyslová společnost, tak to bylo v roce 1975. To znamená vlastně 15 let před tím rokem 89 a zhroucení východního bloku. Takže ona se to dříve začala hroutit na západě než na východě, ta průmyslová společnost. A samozřejmě jsou k tomu nějaké teorie. Já mám nejraději tu od Curtise Jarvina, ale ty teorie nejsou vyčerpávající. Curtis Jarvin říká, že každý politický režim vznikne v reakci na nějaké riziko a je dobře připraven tomu riziku čelit. Ale ten politický režim, že pak tím pádem není připraven na to, že přijde nějaká úplně jiná hrozba, nějaký útok z jiné strany a předtím, že se snadno hroutí. A to si myslím, že byl případ těch západoevropských režimů po druhé světové válce, které vznikly do značné míry skutečně jako reakce na úspěch sovětského bloku, a byly stavěny vlastně tak, aby byly odolné vůči komunistům, komunistickému hnutí, nějaké, řekněme, radikálně pojaté levici. Tomu se dokázali ubránit, ale pak se nedokázali ubránit, když na ně zaútočili jejich vlastní bankéři. Protože ty režimy, když byly zakládány, tak někdy nenapadlo, že mají čekat útok od vlastních bankéřů. A když se podíváme na to, co se dělo v západní Evropě, my dnes vidíme, řekněme, rozdíl mezi, nebo vidíme obrovský rozdíl mezi, řekněme, rokem 85 v Československu a rokem 95 už v České republice kapitalistické, ale dobré se uvědomovat, že srovnatelný rozdíl byl i v západní Evropě. Akorát, že tam se nemluvilo o žádném zhroucení a mluvilo se tam jenom o reformách. A v rámci těch reform se staly stejně hluboké věci. Taky se změnila společnost, liberalizovalo se, privatizovalo. Jo, prostě úplně rušila se spousta věcí. Měnil se charakter společnosti, charakter vztahů. V podstatě stejně jako tady. To znáte, jejich režim také zanikl. A moje otázka tedy je, se kterou si pořád neúplně vím rady, proč vlastně tak snadno ten západoevropský průmyslový stát zanikl. A tím se dostávám k tomu Ivo Budilovi. Ivo Budil tvrdí, že jsou nějaké dva druhy kapitalismu a že to, k čemu došlo v těch 70. až 90. letech na západě, je přechod z jednoho kapitalismu do druhého, který mimo jiné také znamená přechod od kapitalismu výrobního, produktivního ke kapitalismu spekulativnímu. O tom tam teď hodně píšu, dělám k tomu poznámky, komentuji Ivo Budila a tak. Myslím si, že to je taky zajímavá debata kolem toho.
1: Tak já to zkusím, slyšíte mě?
0: Já tě neslyším dobře, ano.
1: Ježiš, jak to dobře dopadlo. Já jsem tě totiž přestala taky slyšet a pak se něco teda stalo a je to v pořádku. Takže další otázky tady nevidím. Stále se ale tady chatuje jako diví. Přátelé, já vás jenom poprosím o, jestli jste dali lajky a tak dále, znáte to. Kdo ještě není odběratelem kanálu Petr Budeš TV, tak pěkně prosím dejte taky odběr a půjdu na takovou další z otázek, které jsou teďkon jako na snadě a to jsou volby. A teďkon máš možnosti dvě nebo můžeš i v obě dvě možnosti, napiš se v klidu. No. Buď je říci, jako jak vést kampaň, to znamená třeba konkrétně, co použít, nepoužít, anebo to právě rozebrat z toho hlediska sociologického, psychologického, možná spíš to, jak je dneska v dnešní době nějakým způsobem, nechci říct, to je to hrozně špatně, to řeknu, to nesmím říct tohle, jak je dneska dobré vlastně fungovat na ty lidi, takhle to řeknu, fungovat na lidi, abychom měli šanci v těch volbách vyhrát, jako ten kandidát, jo, určitý.
0: Já se vrátím o pár let dříve, když jsem byl v Brně, tam mě komunisté, brněnští komunisté pozvali na nějakou diskuzi o tehdy perspektivách a rozvoji komunistické strany a ptali se mě, co mají dělat. A já, protože nejsem komunista, tak můžu kibicovat a můžu mít nějaké názory a můžu to říct úplně svobodně a nemůžu mě za to odvolat z žádného výboru, dokonce ani od někud vyloučit, tak jsem jim tehdy řekl a myslel jsem to úplně upřímně, vy komunisti, jestli chcete být úspěšní, tak udělejte to, že vynecháte jedny volby a všechnu energii investujete do toho, že budete mít nejlepší lidi, vaši lidi budou nevzdělanější, neaktivnější, neorganizovanější, nejlépe budou spolupracovat, budeme to, prostě vaši lidé budou odtřídu lepší než všichni ostatní. Jestli tohle toho dosáhnete, jestli do těch lidí fakt budete investovat, tak potom se vám ty kampaně budou vést snadno a pak už budete vyhrávat. A já myslím, že tohle to mít lepší lidi než ostatní, je pořád ten klíč. Jestli už je 2 měsíce před volbami a vy nemáte o třídu lepší lidi než ti ostatní, tak co můžete udělat? Můžete mít o něco hezčí plakáty, ale na ta druhá strana budeme taky hezký plakáty. Můžete mít nějaký zajímavý nápad, ale na ta druhá strana dostane taky nějaké zajímavé nápady. Opravdu věřte mi, že tady není nic, můžete být na sociálních sítích, to oni budou taky. Věřte mi, že tady není nic, v čem by se dalo získat nějakou totální převahu. Převahu můžete získat dvěma věcma. Jednak to, že máte lepší lidi, a že máte o tolik lepší, že to vidí ne druhá strana, to jasně, ta to nikdy neuzná, ale neutrální publikum. A to je o tom, jestli s těma lidma někdo roky pracoval. A druhá věc, ta se ukazuje, že je naprosto, naprosto rozhodující, a to je i z mé zkušenosti, i to mám z literatury, a sice, jestli máte opravdu v těch posledních volbách aktivní lidi. Jo, to znamená, jestli máte lidi, kteří jsou schopni dojít za sousedama a rozumně vysvětlit, v čem jsou přínosy ty vaše kandidátky, nebo proč je ta vaše kandidátka nejlepší. Jestli máte lidi, kteří jsou schopni, já nevím, promluvit v hospodě, normálně s kamarádama. Jestli jsou schopni tam rozdělit svatáčky. Jestli jsou schopni v den voleb rozdat SMS-ku kamarádům, hele, nevykašli se na to a pojď k těm volbám. Tohle jsou ty detaily, které nakonec rozhodnou, že jedna strana se mobilizuje a druhá ne. Ono ještě k těm volbám, já, někteří už to ode mě asi slyšeli, Curtis Jarvin, můj oblíbený politický filozof, říká, že volby nejsou k tomu, aby se nějak změřila vůle lidu, že volby jsou proto, nebo k tomu, aby se ukázalo, kdo by vyhrál občanskou válku, kdyby byla občanská válka. To znamená, která strana je organizovanější, cílevědomější, dokáže soustavněji pracovat, dokáže sehnat víc prostředků a podobně. A to jsou přesně ty věci, ve kterých se to ukáže. Kdo má lidi motivovanější? Kdo jich má víc? Či lidi se na ně stydí? Kdo má ty lidi tak vycvičený, aby nepůsobili trapně? Jo, prostě tyhle ty všechny věci. Opravdu si myslím, že teď už to nezachráníte moc. Dělejte se ve vašich silách a hlavně už teď si začněte chystat na další volby a chystejte se hlavně tak, že budete připravovat lidi.
1: Děkuji moc, že tyhle ty volby vlastně já spíš teď prožívám v tom menším měřítku, to znamená takový jako to ty městský, že jo, a tak dále. Takže právě v tuhle tu chvíli, co já teda uznávám hodně v kampaních, tak je teda kontaktní kampaň, kde si myslím, že se právě sociologicky a psychologicky na ty lidi docela zajímavě působí. A vždycky to teda jako pomáhalo, takže takhle asi z mé strany. Nevidím tady žádný
0: Jestli můžu k té kontaktní kampani říct jednu svou historku a vzpomínku. A myslím si, že na tom je hodně vidět. Já jsem před mnoha lety, jako už strašných let, kandidoval na senátora tady na Berounsku, kde žiju. A taky jsem samozřejmě vedl kontaktní kampaň, moji přátelé vedli kontaktní kampaň. A taky jsem zazvonil u nějaké paní, abych jí dal letáčky. Ta paní mě pozvala na kafe, já jsem tam zašel, výborně jsme si popovídali a když jsem odcházel, tak ta paní mě říkala, že moc ráda, že mě poznala, že mě určitě bude volit a že mě do té doby znala jenom z billboardu. Já jsem neměl ani jeden billboard. To znamená, že já jsem strávil hodinu s tou paní nebo půl hodiny s tou paní, která mě celou dobu pokládala za jiného kandidáta. A já se obávám, že tohle je něco, co se děje mnohem častěji, než si připouštíme, že ti lidé se o to moc nezajímají. A druhá taková příhoda ze stejné kampaně. Ta kampaň už byla pryč, já jsem se senátorem nestal a asi o dva měsíce později jsem byl na návštěvě nějakého podniku a všiml jsem se, že tam přímo na vrátnici visí můj plakát, takový docela veliký, já nevím, a jednička nebo něco takového. Takže jsem tedy šel dovnitř, tam jsem vyřešil to jednání, vracel jsem se zpátky a tak mě to napadlo a zeptal jsem se vrátného, jestli mě zná. A vrátný mi řekl, no já jsem, ano jasně, vy jste tady byl teď u nás na návštěvě. A já jsem řekl, no dobře, ale z nějakého jiného, třeba z televize, nebo z nějakého plakátu, nebo něco takového. A on na mě koukal, pak vzal jiného vrátného, tam byly dva, druhý na mě koukal, vůbec mě nepoznali, vůbec mě nenašli. A měli na svém baráku mě nalepenýho metrovýho. Opravdu prostě ty lidi, když to nezajímá dost, tak jsou zvyklí to vytěsnit, takže oni přijdou, popovídají si, podívají se na to a mnohdy výsledek je menší, než si myslíme. Takže jako je dobré se snažit, ale je to fakt těžký.
1: To si mě teďkon připomněl takovou, dám si tu svoji otázku, teda takovou záležitost, a to je to, že se hodně říká, nebo lépe řečeno, víme moc dobře, kolik lidí chodí k volbám. Takže spousta lidí nechodí, to si právě jakoby řekl, nezajímá se a tak dále. A teď by mě zajímalo tady z toho tvýho hlediska, je to o tom, že ti lidé, kteří nejdou těm volbám, tak v tu chvíli jako bych to řekla. Ono vždycky všichni říkají, ale vydáváte ty špatné straně, jako by ten hlas je špatná strana, že jo, zase to je otázka. Ale jde o to, co vlastně v tu chvíli to dělá s těma volbama, jestli to pomůže opravdu těm, kteří vlastně jakoby vyhráli, nebo to vůbec nic neudělá, jo, jestli to opravdu něco jako může znamenat, že nejdu k těm volbám, ohledně výsledku teď myslím.
0: Ono záleží. My žijeme ve společnosti, která je v zásadě tak rozdělená, že nějakých přibližně 10% jsou ty radikální liberálové, přibližně 10% na druhé straně je alternativa, a mezi tím je nějakých 80%, kteří jsou tak celkově nespokojení, demotivováni. Obě ty skupiny jim přibrali takové nějaké vyšinuté, když se tak řeknu, a vlastně moc nevidí, s kým mají momentálně sympatizovat. Často je to opravdu takové čistě impulzivní rozhodnutí. A těhleti lidé samozřejmě také zvažují, často zvažují, že k těm volbám vůbec nepůjdou. A teď komu to prospěje? No, prospěje to tomu, kde je v tu chvíli silnější. Což ano, v některých volbách to byly ti liberálové, a umím si představit, že zvláště teď v těch volbách, které se chystají za pár měsíců, že v řadě případů to bude ANO nebo jiná nejsilnější strana, nebo nějaké ty koalice, které jsou docela rozumné. Takže je to otázka, nedá se asi jednoznačně říct, že by neúčast vždycky pomohla tomu stejnému, pokaždé pomůže někomu jinému. Navíc ona je tam pak ještě druhá věc, a sice, že někteří tou neúčastí vyjadří určitý postoj, já nevím, představme si, že jsem podporovatel SPD, a teď SPD v nějaké jedné věci má nějaké stanovisko, které se mi nelíbí. Já nevím co, teď nechci nic říkat, ale prostě v jedné věci si nesouhlasím, jinak souhlasím s SPD. A teď já si můžu říct jako volič, já to vydržím a stejně k tomu SPD hodím, a nebo si můžu říct jako volič, já teď potrestám SPD, nehodím jim to, nehodím to nikomu, nepůjdu k volbám, a tím přinutím SPD, ale v příštích volbách i v té jedné věci, přijala ten názor, který chci já. A to je samozřejmě, jo, je to těžké rozhodování. Každý má tu strategii trochu jinou a já popravdě nedokážu říct, která je správná.
1: Určitě, to je hodně zajímavý. Takže ještě bych k tomu přidala, tady píše, jo, to uteklo, Ivana píše, volba by měla být povinnost každého. Jaký máš na to názor?
0: Opravdě, asi jo. Já bych asi v zásadě byl spíše pro povinnou volbu. Ale na druhou stranu nečekejme od toho mnoho. Ono za té první republiky jedna byla možnost tam dát ten bílý hlas, takže stejně to bylo jako, že nešel k volbám. Druhá věc je to, že nakonec si podíváme, jaké byly dosahovány výsledky, taky ty výsledky nebyly ani za té první republiky nějak skvělé, taky tam spousta různých podvodníků a štaplerů a šejdílců se dostávala k moci. Prostě já bych řekl, že jsou různé volební systémy, ale z těch, které jsou zatím známé, když se hrozně musíme říct, být ten maďarský, ale obecně žádný není dokonalý a nečekejme od nějaké volební změny, že to povede k dokonalosti. Jestli ke změny volebního systému.
1: Ano, já už tady píšu, protože nám Pavel Sichra dal teďkon příspěvek 100 korun, takže děkujeme moc, ještě napíšu to tady, ať to tady je, a ještě mu poděkuju tímto způsobem přímo, takže moc děkujeme. Potřebuje mít radost, že pracuju. Tak a teďkon jsem měla otázku a už jakoby jsem si ji vyhodila z té hlavy, protože mě samozřejmě tady se vždycky všechno rozbliká, svítí to různýma světýlkama, barvičkama, je to strašně hezký. Takže děkujeme moc a já jsem se vlastně jakoby nějak na závěr ještě chtěla, no a samozřejmě mi to vypadlo, co se týče teda těch voleb. Jo, já už vím, ještě jsem chtěla něco jiného, jsem chtěla, ale to už si říkal na začátku. To jsem se chtěla jakoby vrátit tomu, ale ty jsi to tam už řekl, že vlastně ty jsi řekl, pojďme se jako k sobě chovat tak jako v klidu, že jo, prostě a jo, když tak od toho tématu odejít nebo něco, ale teď a te, pak jsme se bavili o tom davu a takovýhle záležitosti. Je možný, že když se zapůsobí, nebo když zapůsobí ty lidé, to jsi taky o tom mluvil, ti, kteří jsou Já bych to řekla, jako obyčejně to chci říct, abych úplně konkrétně nebyla. Jako ty zlí, ty, který prostě v tu chvíli opravdu jako dokážou zakřičet na toho člověka, jo, působit prostě jako silou, je možný, že nejdřív samozřejmě určitě nás obyčejný lidi prostě nějakým způsobem sundají a jeho trošku si jako schováme, že jo, dejme tomu. A nedojde nám to třeba za chvíli, že bychom právě proti takhle lidem, kteří, jo, vlastně, že to pochopíme prostě, že to nejde, že ten člověk, když je jakoby tenhle ten tvrdej, jo, to nechci říct konkrétně, jo, jestli mi rozumíš. Takový tvrdý člověk prostě, jestli v tu chvíli, já teda třeba řeším takový situace to, že odcházím, nebo že nechci toho člověka mít kolem sebe. Jo, jakýhokoliv takhle z člověka prostě říkám, že to nechci, ale ono se, to nemusí někdy podařit jenom tak odejít, jo. Je možný, že by naopak vyprovokoval ten dav?
0: Takhle to bývá často, ano. Takhle, především, že jo, když jde k jakémukoliv sporu, tak to, co začne hrát roli, a to je ta nešťastná věc v naší hlavě, to je dopamin. My prostě začneme chtít vyhrát. A začneme hrozně chtít vyhrát a teď se stresujeme a je to víc a víc. Třesou se nám ruce, jsme nervózní, jsme naštvaní, ztrácíme schopnost chovat se racionálně, často ztrácíme úplně schopnost poslouchat toho soupeře nebo toho partnera v té debatě. To znamená, ano, zase jsme agresivní, máme tendenci křičet, nebo někdo se dokáže třeba lépe ovládat, ale prostě tohle to se děje. Já ale upozorňuji, že první věc, takhle můžete vyhrát tu debatu v tom smyslu, že si dobře připadáte v té chvíli. Ale určitě nepřipadáte dobře tomu člověku proti vám. Určitě jste ho nepřesvědčili, pokud náhodou nejste jeho šéf a on na vás není závislý. A ani potom jste ho nepřesvědčili, pak jste ho prostě znásilnili a on si stejně myslí svoje a jenom ví, že vám musí dát za pravdu. A už vůbec se nepřesvědčili lidi kolem. A já bych řekl, že takovým způsobem se dokonce ani nerozhýbává DAF. DAF se mnohem spíš rozhýbává nějakou manipulací a apelací, než tím, že se člověk chová agresivně. Obecně to tak je, že agresivní lidé mají tendenci spíše zbuzovat odpor mezi těmi kolem, než by to pomáhalo. Takže k tomu říkám, nenechte se vyprovokovat, učte se být klidní, učte se něco meditovat, hluboko dýchat, nenechat se prostě vytáhnout do toho emotivního sporu.
1: Určitě. Ono to bylo vidět teď vlastně na těch fialovcích, jakým způsobem vlastně jednali různě v těch médiích, dejme tomu i, že jo, nebo mezi těmi lidmi, kdy skutečně dokázali úplně jasně přesvědčit, že ta tráva je prostě modrá, protože to řekli v klidu, jasně. Jo, nic se neděje, že jo, tráva je modrá. To bylo jako šílený.
0: Ale teď pozor přesvědčit. Vezmeme si, že to mě to Jitko nepřipadalo, že tráva je modrá, ani když oni mluvili. Teda, jo, takže a my nevíme, jak velké části lidí to připadalo. Nicméně máme výzkum veřejného mínění o nejrůznějších televizních debatách a víme v podstatě zase to, co jsem říkal, lidé si v zásadě jenom potvrzují to, s čím tam přišli. To znamená, přátelé Petra Fialy, fanoušci Petra Fialy, když viděli ten pořad, tak oni se tam utvrdili. Ale druhá strana na ně to nezapůsobilo. Takže nevěřme tomu, že tím vzniknul celkový dojem, že by tomu většina uvěřila. Jo? Takhle to prostě nefunguje.
1: Dobře, na jednu stranu, protože já jsem měla úplně potřebu prostě v sobě jo, něco vyvinout nějakou akci, abych prostě řekla, že šmane lidi, ne, tady ten hezký obličejček, usměvíček, prostě ne, to nemůžete brát, ale v pořádku. Byli, jaký byli, já doufám teda, že to je dobře, je moc dobře. OK, takže nevidím tady už žádné dotazy. Lidé si tady stále neodpustí nějaká slovíčka, takže furt tady vidím zase další ke kontrole. Nebudu to ale řešit. Musíte si sami dávat do životní. Ježišmarja, za jiný názor, taky sranda. Rejpou do sebe, srandu si tady dělají a tak dále. Ale to je úplně v pořádku, protože Petrovi lidi jsou živí a mají každý nějaký názor a ty názory opravdu mezi sebou takhle řeší. Řeší možná. Možná řeší. Takže jo, máme 7:30, můžeme ještě chvíli pokračovat, máš-li ještě něco. Já bych ještě řekla, teda, protože mi tady moderátor oživil tu záležitost, že bych vás měla zase pozvat do obchodu na Petr Bureš TV, ale chci se ptat, Petře, jenom já si myslím, že to vím, ale radši se ještě zeptám, tvoje knihy teď u Petra na jeho stránce petrbureštv.cz není, že jo, v jeho e-shopu?
0: Já bych řekl, že ne, ale moment, já se schválně podívám.
1: Já myslím, že jsem tam neviděla, tak kdyby náhodou, tak potom na to nesmíme zapomenout.
0: Jo, ne, koukám, nejsou tam, tak to jsme si nějak prostě s Petrem ještě nepřidali.
1: Vy budete muset, no, přesně, jako jo, když máte nějak, tak jako je důležitý to předat a udělat, pokud máte, teď to už jsem jako zažila, aniž bych já to dělala, já to nedělám ten, jo, ale vím, že se stane, že ještě třeba to není předaní, tak to tam jakoby nevisí, že logicky, protože nemůžou objednávat,
0: no.
1: Nemůžou objednávat, když to ještě nemá jakoby v ruce, takže pohodě, nebo lidi objednávat, když to Petr nemá v ruce. Takže OK, to se potom domluvíte vy, to už já do toho nebudu vůbec zasahovat. Co jsem řekla? 9:30 jsem řekla, 9:30. Asi tady zde
0: někde mě,
1: já jsem asi řekla blbě, možná, protože 9:30, 21:30. Steňko, děkuju. Mám toho hodně, já teda jako dneska jsem měla celá kupernej den, takže, ale hrozně jsem se na tebe moc těšila. Já se dívám, kdyby náhodou něco, jestli něco tady ještě náhodou to nevypadne, jo, to takhle koktá maličko, dobře, OK, nevidím.
0: No, jestli nejsou dotazy, já mám prostor, já bych s dovolením stejně, že si odpropagoval tu svoji Jungmannovu Národní akademii.
1: To chci.
0: Protože ty kurzy jsou připravený. Teď někdy včera, předevčírem jsme uzavírali kurz Oskara Krejčího, který bude v říjnu, ten už je úplně plný, ale tam třeba vynikající kurz s Michalem Térou, který ho taky asi tady posluchači znají, který bude v září. Je tam pak Ivo Budil, to si myslím, že je taky taková lahůdka, zvláště po posluchače nebo diváky Bureš TV. Má to, je to někdy asi v půlce října a mají to společně Ivo Budil a Josef Skála, a je to o nových interpretacích Karla Marxe, tedy o západních filozofech poslední generace, kteří přišli s takovým hodně inovativním pohledem, jak vlastně číst současnou společnost očima Marxe, nebo jinak je možná, jak číst Marxe očima posledního politického dění. Opravdu bych to doporučoval, protože to budou hodně zajímavé věci a zase zdůrazňuji, je to v malé skupince, je tam možnost se vyptat, je tam možnost i třeba nějaký starší věci si nechat Ivo Budila vysvětlit, on to rád udělá. Jo, to tež tam pak máme v září nějaký seminář, takový jako o svobodě projevu od Petra Žentovského a nějakých věcí kolem médií a kolem práva a médií a těch věcí. Podívejte se na webovou stránku, je to tam pravidelně, jako se objevují nové věci a když to děláme, já bych řekl prostě, je škoda to nevyužít, kdo je schopen se dostat do Prahy a strávit tam celý den. Fakt jako to neříkám jenom proto, že já to vedu, ale opravdu všichni tam byli říkají, že to je dobrý.
1: Jasně, oni tam teďko měli reklamu, tak tady píšou, že tam nějaká růže stolista prý byla v reklamě, jako ona se tam asi nějak háže sama, nebo něco jsem to pochopila dobře. OK. Dobře, to jsem přesně tohle z toho chtěla, ale já teď se moc omlouvám, jak jsem tady četla, kde to je jakoby konkrétně, nebo to bude na internetu, jakože to budou...
0: Ne, takhle, jsou to živý kurzy. Ty kurzy jsou no. V Praze, máme dvě učebny v centru Prahy, je ta jedna z těch učeben je knihovna Kláry Samkové a druhá z těch učeben tu tady neřeknu, protože ten, kdo tu učebnu provozuje, není vždycky pro něj úplně vhodné, aby se veřejně vědělo, že nám tu učebnu půjčuje, ale je to oboje kousek od náměstí Republiky nebo kousek od hlavního nádraží, takže úplně v centru Prahy. Vždycky to začíná v sobotu ráno v 9 hodin a je to do 5. Většinou pak ještě s tím učitelem jdeme na pivo, takže kdo je mimo pražský, tak si pak ještě nechte nějaký čas, protože to posezení s tím učitelem bývá taky zajímavý. A když půjdete na tu naši webovou stránku www.junaak.cz, tak tam najdete ty kurzy, které jsou teď připravené a já bych řekl, že on tak jako jednou za týden, za dva týdny se tam objeví nějaký další kurz, protože už teď víme, co bude dělat v listopadu, kde se tam ještě neobjevili. A plní se to, jo? Takže si myslím, že se budete jako třeba dva, tři týdny váhat, tak některý další už se tam nedostanete.
1: Dobře, já jsem si to napsala, jestli je dobře, junaak.cz.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Yeah.
0: A když žádáte do Google Jungmannova národní akademie, tak vám to taky hned vyjede.
1: Jasně. Já to totiž napíšu zase tady potom v tom popisu, aby to tady zůstalo, jo? Takže to tam potom přidám po tom streamu našem, aby to lidé věděli, kde co mají tedy hledat. Takže to je úplně perfektní. A jako, když už to proběhne, budou tam nějak, to budete to třeba ještě jako točit, nebo něco zůstane z toho potom nějaký výstup?
0: No takhle, my některý točíme a rozhodně to nepustíme ven, to znamená, ano, ty videa, které z toho budou, ono už nebude moc, ale ty budou zase jenom pro studenty. Jo, rozhodně to prostě jako nebude tak, že by lidi zvenku se na to mohli koukat. Prostě to nechceme dělat, chceme, aby to zůstalo takové exkluzivní. Vážíme se toho, že máme lidi z Olomouce, z Budějic a tak dále, který opravdu není pro ně snadný se dostat do Prahy a dělají to. A i se bojíme toho, že nebo bojíme. Nelíbilo by se nám to, že pak třeba, kdyby se to natáčelo a bylo to na internetu, že některý lidi by se třeba zdráhali se ptát, nebo prostě být na těch záznamech. Takže opravdu snažíme se, aby to v té malé intimní skupince. Jo, jdeme spolu na oběd, bavíme se o tom, můžeme se bavit úplně volně, protože to je maličký. Jo, prostě v tom ta kamera vadí. No.
1: Určitě, no, já vždycky se snažím aspoň na ty dotazy už to vypnout, jo, když něco natáčíme a vlastně nešvenkovat ani na to diváctvo. Protože ti, kteří vlastně přednáší, tak ty většinou jsou zvyklí, že jo, na to, že teda prostě vidět budou. Dobře, to znamená ale v tu chvíli, že teda je to teda pro lidi jakoby otevřené, ale říká, že to je malé, takže asi není to. Nebo je to jako pozvánka k tomu, aby, víš, o tom šlo?
0: Ne, dobře, je to tak. Typicky ten kurz je pro nějakých, já říkám pro 15 lidí, ale ono podle toho, v jaké je to učebně, někdy jich bereme tak 12, někdy zase u toho on jsou větší, klidně 17 lidí. Jo? Takže je to prostě takhle velká skupina. A v tuto chvíli je to tak, že z těch 4 kurzů vypsaných na září a říjen, jenom jeden už plně obsazený, ve třech ještě jsou nějaká místa. Jo, to znamená, kdo se teď, tenhle týden, příští týden, kdo pošle přihlášku, tak v těch třech kurzech pravděpodobně se ještě dostane. Jo, když někdo pošle za měsíc, možná už bude volný celý jeden kurz, já nevím.
1: Jo, teď jsem to pochopila, děkuju. Jo, teď je to perfektní úplně, takže vlastně opravdu je zapotřebí, když jako někdo se o to i zajímá, tak je to pro něj víc důležitější, než jenom pro nějakou veřejnost, že by tam bylo, je to opravdu prostě lepší pro lidi, kteří se...
0: Ano, takhle, je to pro lidi, kteří jsou ochotní přijet do Prahy a tam strávit 7 hodin tím, že budou poslouchat jenom dějiny starých Slovanů. Jo, tak tohle samo o sobě je trochu prostě ukazuje, že to není pro každýho. Nebo nějaké to jiné téma. Je to opravdu pro někoho, kdo se zajímá, stojí tu i nějaké peníze, ale když se nám ozve někdo, že ty peníze nemá, tak jsme schopni to nějak zajistit, aby to mělo s nějakou dramatickou slevou, nebo nemuselo platit vůbec. Jako tohle prostě nějak umíme. Ale furt je tady ten zájem. No. Musí to člověka hodně zajímat.
1: Přesně. Teď jsem úplně děkuju moc za takové doplnění, protože samozřejmě nemám o tom vůbec žádnou informaci. Dopředu jsme si neřekli, takže teď se jakoby ptám.
0: Ne, to jsou super otázky, protože to určitě zajímá i nebo posluchači, případně potenciální studenty, možná potenciální posluchače. Já myslím, jako nejlepší je prostě jako zapište se na jeden kurz na nějakého svého oblíbeného učitele a uvidíte, jestli ho stojí za to nebo ne, no, jinak to nepoznáte.
1: Jasně, určitě, no. To je opravdu... Takže je to důležité, že to prostě pořád všechno jde, že to funguje a...
0: No, už to funguje 4. rokem a je to taková stabilní instituce.
1: A vůbec všechny tyhle ty záležitosti, protože se bavíme stále o tom, že to školství je... Teď se bavíme o školství, jako jo, že to chci přehodit na to školství, je pořád horší a horší. Nevím, jak to myslej, my teda jsme v soukromí, takže trošku to máme jiný, ale fakt je ten, že asi nedokážeme všichni pojmout veškeré informace, takže bych nechtěla nikomu jo, říkat něco, hele, Prostě ty jsi hloupý, protože prostě nevíš, kdy upálili Jana Husa, nebo teda, jo, nějakým způsobem takovýhle věci. Je o tom hlavně důležitý asi vědět, že to existovalo, že jo, existoval Hus, Žižka a tak dále. Teď jako se bavím tímhle způsobem a už o těch dějinách. Samozřejmě, když to potom zabředne člověk úplně do podrobna, tak je to neskutečný, co ten odborník, který vlastně se o to zajímá, co dokáže vlastně říct za zajímavosti. Ale myslím si, že aspoň něco ty lidi vědět musí, takže asi tak.
0: A jinak možná z těch nejbližších věcí, jestli můžu, té 12. srpna, to bude úplně zadarmo, kdo je z Prahy a z okolí, bude mít vycházku kolem Národního divadla s tématem požár Národního divadla. Kdy nám pan doktor Houška slavě to divadlo obejde a bude ukazovat, co se tam kde dělo při tom požáru. Takže koho zajímá speciálně tahle událost, tak ať přijde. Pozvánka zase vysí na stránce akademie. Alebo ať mi napíše e-mail.
1: Já teď se omlouvám, protože teď momentálně tady jeden člověk píše a nemá

0: úplně jedno. Jeden mail je na stránce akademie, jeden mail je můj osobní, ať napíšete kamkoliv, stejně to nakonec budu číst já. Jo, prostě, když půjdete na petrhampel.com, tam je tak, tam se sekce kontakt, je tam e-mail. Nebo když půjdete na stránku školy, je tam sekce kontakt, je tam e-mail. Na kterýkoliv z těch e-mailů, prosím, napište. A vyřešíme to.
1: Ono by, jako vždycky si to uvědomte, teď taky se nám najednou stalo, že mi tady vypadne, nebyla jsem slyšet. Jo, tady, a tady vždycky se může něco stát, nebojte se prostě znovu a znovu ty lidi oslovit, jo, ať už tím mailem, nebo už máte kontakt jakýkoliv jiný, telefonický, prostě nebojte se, když vám to nepřijde včas a už si říkáte, je zapotřebí prostě mít tu odpověď, už tak se klidně kontaktujte znovu. To určitě nebylo.
0: A my jsme tam opravdu několikrát prováděli nějaké technické změny, tak se mohlo stát, že kdo napsal, kdo vyplnil přihlášku zrovna právě v době té technické změny, tak prostě, že jsme ji nedostali.
1: Pani, děkuje. Já to tady dám, děkuji. Tady. Jo, děkuji. Já vám to poslám stránku akademie a druhý. Dobře, já to znovu zkusím.
0: Super, určitě zkuste, prosím.
1: Je tady Mich, tak si myslím, že to bude paní Michala, tak až to tam uvidíš, tak budeš vědět asi.
0: Ano, ano.
1: V pořádku. Díky moc, přátelé. Tak máme skoro 9:45. A jestli teda máš ještě něco, určitě jsem ráda, že jsi se takhle i ozval, tak prosím, ještě něco dáme. A jinak bychom se mohli začít loučit. Já si myslím, že jsem já z tebe vytáhla, co jsem chtěla tak nějak. No.
0: Já se všude začím říkat to stejné poselství. Jak to říct? Obecně se mi zdá, že problém alternativy v téhle zemi je, že uvažuje málo dlouhodobě. Pořád máme před očima nejbližší volby. A ono je dobré se dívat, jak bude vypadat naše organizace za 2 roky, jak bude za 5 let, co se potřebuje naučit, co potřebuje sestavit. Jo, když bude se pořád ohlížet na ty nejbližší volby, pořád prostě nebude to vybudovaný. Jo, tak a obecně bych tak jako rád tomu všechny pozbudil. Nenechte si mozek rozervat událostmi posledních dnů a posledního týdne a zítra bude další událost a pozítří bude další událost a o těch některých událostech už za půl roku nebudeme vědět. A pokaždé to tak emotivní, pokaždé to chce naše vědomí, náš mozek, naše city. Snažme se to trochu stlumit, snažme se být trochu nad věcí a snažme se přemýšlet o tom, co je dlouhodobé. To je důležité pro tuhle tu zemi, pro nás, pro náš národ, protože ty dlouhodobé věci budou budování, ty krátké většinou vedou k hádkám.
1: To je pravda. Takže já strašně moc děkuju. Už se začneme tedy loučit. Chci poděkovat moderátoru tady, který mi tady pomáhal, dával i ty stránky tady, co Petr chce, abych inzerovala, že vlastně nabrává ty knihy, tak se dohodněte. Příště to bude už o tom, že bychom se právě na tu knihu, i která se prodává, podívali. A jak to vidíš, jako budeš teda ještě jako... Teďko máš toho hodně, já vím, ale kniha teda není zatím nějaká nová.
0: Ne, takhle. V tuto chvíli nepíšu novou knihu.
1: Jasně.
0: To, co je víc, jako, co mi teď jako víc leží v hlavě, než napsat další knihu, by bylo to, já bych chtěl v rámci Jungmannovy Národní akademie začít dělat i nějaké kurzy, jak to říct, nejen to, že děláme ty kurzy o vědomostech, o dějinách, ekonomii a tak, a chtěl bych začít dělat i nějaké kurzy, tak jako, jak to říct, budování charakteru, osobního růstu a takových věcí. A chtěl bych to dělat, a protože opravdu si myslím, že to je zapotřebí, a chtěl bych to dělat, ono v téhle zemi je spousta různých alternativních směrů, ale já bych to chtěl dělat vůbec nealternativní, totálně na tom, prostě jak vypadá poslední generace solidní akademické experimentální psychologie, naprosto nudné, a já jsem tomu opravdu věnoval hodně času ještě to budu věnovat. Já původně jsem to chtěl založit, jako chtěli jsme to už letos rozběhnout, ale já toho ještě neumím dost. Takže jsem si řekl, že to ještě za rok budu ještě studovat. Studuju opravdu hodně, koupil jsem si v Americe nějaké další kurzy a myslím si, že příští rok budeme schopni to s tím začít tak, aby to bylo dobrý. To je teď to, k čemu směřujeme. To je tě, a jo, i na tom vlastně nejvíc pracuju.
1: A mohli byste potom třeba začít nějaký, já vím, že to zase bude určitě takhle pro někoho, ale trošku nějaké ukázky nebo něco, já bych docela ráda trošku jako do toho nakoukla malinko, jo. Já to nedokážu studovat jako

0: ty takhle hodně moc. Ale nakoukla bych do těchto záležitostí, aspoň jenom maličko prostě.
1: Ne, určitě budeme co dělat. Já si teda představuju, že tyhle ty věci bych chtěl začít dělat online. No, to znamená nějaké třeba pětičlenné, šestičlenné skupinky na internetu, aby to nemusí Pražáci, aby to mohlo být opravdu z celé republiky. A ono je to prostě vlastně hodně o tom, jak to říct, jsou na to dobré diagnostické nástroje a dobré testy, že si člověk může, jak to říct, jako jednak udělat ty osobnostní testy a potom vlastně ty další postupy jsou k tomu, ne že řeší, v čem je špatný, a že když ví, v čem je dobrý, jak rozvíjet to, co jsou jeho silné stránky a v čem je dobrý. Jo, protože když člověk se zaměří na to, v čem je špatný, tak většinou je pak z toho akorát otrávený, dělá to 3 měsíce, stejně ho to nebaví a nakonec znechuceně skončí a je to k ničemu. A ještě ho to ničí a ještě ho to sám nervy. Zatímco když rozvíjí to, v čem je dobrý, tak se prostě cítí šťastný a jde mu to a pomáhá to lidem v jeho okolí a je optimističtější a veselější a má více radosti ze života a tak dále. Souvisí s tím i hodně věcí radosti ze života, což samozřejmě je trochu chemická záležitost, ale taky je to často o tom, že jako lidé máme tendenci volit, já bych řekl, nesprávné strategie. Že čekáme, že nás něco učiní šťastnými, ale skutečně se nám neučiní, ještě nám to třeba ublíží. A zase jsou na to dneska už data, jsou na to experimenty, jsou na to spousty dobrých a detailních měření mozku. Takže prostě víme, které věci nás dělají šťastnými a je to jenom si to říct a začít to normálně dělat. A já bych řekl, že to nakonec je dobrá cesta i k té politické změně, protože pokud v té opozici budou lidé, kteří budou mít dobrou psychickou stabilitu, budou vyrovnaní, bude to na nich vidět, jo, budou celkem veselí, budou schopni snadno navazovat vztahy. No to vztahy to není pro každého, ale celkově prostě bude vidět, že jsou na tom dobře, tak budou atraktivní v zbytečné společnosti a budou atraktivní se vším všude, to je vždycky tak.
0: To je hodně dobrý. Takže moc krát děkuju. Poděkuju divákům, že jste tady byli. Děkujeme pěkně za příspěvek, děkujeme za lajky, za slíčka, který jsem viděla. Dneska jsem to měla malinko těžší, protože jsem tady víc pracovala, než jenom vnímala vaše dotazy. Takže moc krát díky. Petře, strašně moc děkuju. Jakom připravím znělku, jo, ukončíme ten a ještě mi počkej, já se tě ještě pozeptám třeba ještě vůči tomu, co tady potom napíšeme do popisu nebo něco chvilinku mi dej, jo. Takže přátelé, dobrou noc. Petře, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuji za pozvání, hezký večer.

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám dnes v neděli 9. srpence 9.8. leta paně 2026. Ještě jednou se zase omlouvám ohledně toho zvuku divného, takže nedá se nic dělat, co se to tady děje, jsme připojeni nebo ne. Jsme připojeni a vás zdravím a vítám Studio Karaň na svobodné vysílači a taktéž tedy obrazem můžete sledovat Studio Karaň na odyssey.com. Nuž, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se mrkneme, koukneme na komentované zpravodajství, jelikož ale vrša, protože už je 19.01 a nepřišel mi ani jeden e-mail od pana inženýra. Tak si budeme muset nějak zatím asi vypomoci, nevím teda jak, ale budeme se na to muset kouknout. Ještě tady nemám ani oprasky z českých dějin, že ano, to tady taky nemám, takže já se tady musím kouknout na doručenou poštu na druhém e-mailu, taky nic, takže zkrátka ani ťuk, ani bzuk, ani puk, že ano, nic. Takže ono nevadí, my se k tomu přece nějak dopracujeme. Netuším, jestli pan inženýr, ale to by dal samozřejmě vědět, kdyby někde se pohyboval a někde lítal. Zkouším zatím napsat zprávu a poslat ji. Počkat, to nevím, kdy to přišlo, 8.40. Tak, teď jsem z toho úplně jelen, jestli je to teda čtvrtek 30. července, to mi pan Tichý psal na posledy, tak asi něco posílá. Tak uvidíme, samozřejmě dámy a pánové, těch věcí je spousty. No a když se nám pan Tichý nepřihlásí, tak se samozřejmě můžeme kouknout 3., 4., 5., 6. a 7. na zprávy, nebo takové glosy, že ano, od Erika Bestu bude vystupovat na vlasteneckém setkání v Příčovech, takže tímto vás zveme s doktorkou Alicí Tomkovou ze Zámeckou paní, vás zveme na vlastenecké setkání 22. srpna, to už máte za 2 týdny, vlastně už míň, už to není 14 dní, už je to 13 dní. Od 10 hodin to začíná mší svatou a všechno další se dozvíte, video už je na YouTube, tak to ještě tady pak někdy v průběhu vysílání a nebo v průběhu večera a noci dám samozřejmě do popisku. Tak, už mi tam možná začíná něco chodit, tak já se na to kouknu. Ano, první tady máme. První MIR přišel, takže já vám přečtu, na co se vrhneme s panem inženýrem. Začneme samozřejmě tou komentovanou zpravodajskou částí, že ano. A koukneme se na informace z USA, za druhé na iránský konflikt, za třetí novinky odinut a zprávy z Ruské federace, udál na Ukrajině, aktuality z Evropské zhunie a covid kočkování, následky toho uzavřou jako sedmý košíček tematický, pak se koukneme na to tematické okénko a nepsionistické dezinformace obíhají svět. Nuž, takhle to máme tedy nachystáno od pana Tichého, aby jsme se na to uvarili, takže já vás samozřejmě zdravím a vítám u toho pravidelného týdenního přehledu zpráv, událostí a komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned jak se nám tedy přihlásí, jak mi to dopošle. Zkrátka takhle se to děje, tak zase může někdo chytrej nespokojený s mým přednesem kvákat, že se mám víc připravit, když mi to chodí za 5, a ne minut 19, anebo dokonce i pár minut po 19. No, tak s takovými lidmi neudělám nic a to zkazuju celým těm 7 stěžovatelům z těch tisíců, kteří sledují, ať už jenom zvukem naslouchají, anebo obrazem sledují tedy komentované zpravodajství, a všem 7 jsem napsal, že teda se můžou toho vesla chopit klidně oni a kormidla a můžou se předvést to, ale nikdo ze 7 nereagoval a žádná zpětná odpověď mi nepřišla, takže jsem to vzal vlastně jako házení hrachu na stěny. No, tak tady si dáme ještě svojí promotion a jdeme se kouknout, já to tady musím předsvaknout, Google, strejda Google, doručená pošta, já už to tady picnu na 1.1 a začneme tedy trumpetou a aha, ale já mám špatný kalendář, program tady, ano, už to tady připinám, Tady mám sice nesedí o kousíček, o milimetříček, no ty to zase nesedí na druhé straně, no to je hajtra tady to. Ach jo, tak počkejte, já to tady musím vytáhnout, neudělám s tím nic. Takhle to udělám, prdím na to. Stejně ta mezera, no není to vychytaný, není to televize, já nemám tady 20 lidí a milionový softwary. Tak, je to hold samo domo. Tak já ještě zkusím, zkontroluji, jestli všechno běží, všechno je. Koukneme se na Trumpetovy válečné plány, že jsou v ohrožení, protože kongres USA odmítá masivní navýšení rozpočtu. Peníze na Irán se prý hroutí, nebo asi spíš na válku, ne? Nevím, to stojí v první zprávě. Já si ji tady překliknu v dalším monitoru na druhém a jdem se na ní vrhnout, ať vám tady nehybu s tím textem, ať vidíte aspoň ten obrázek průvodní. Tak, co tady máme důležitého? Článek je USA, možná tady čelí další velké porážce v Iránu. A článek je od Karstena Montága z Nachden Seiten. Takže strategických cílů nebylo dosaženo, že ano, vůbec. A globální ekonomika je na pokraji krachu kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Republikáni čelí porážce v nadcházejících volbách v polovině volebního období. A nyní navzdory těsné republikánské většině americký kongres také odmítá schválit Trumpův požadavek na navýšení vojenských výdajů na 1,5 bilionu amerických dolarů. Skválně jsem to tedy teď ještě vořval, abyste to si to uvědomili. Ale Rusko je hrozba největší, počet vojenských základen na cizím území mají tam teda Spojené státy americké. Největší balík v přepočtu na americké doláče, tedy bezcenné, na zbrojení, tedy jakože na obranu, to je v úvozovkách, protože víme, že to je na útok, když je to pod hlavičkou na to, že ano. Má, kdo vydává? No, Spojené státy americké již x let. Dokonce to činilo desetinásobek toho, co vydává dalších 6 zemí nebo 7 v tom žebříčku zbrojním. Před lety jsem vám to tady načítal z časopisu Zemavek a kdo byste chtěli být šoural, tak to určitě v jednotlivých státech najdete nebo určitě na tom existují nějaké panely. Tak, co tady máme? Kašporoza, tady je těch bejkáren na 5, 6, 7, 8, 9, 10 stránek, to bys chtěl samostatný pořad. Podle úpravy je to tedy cz24.com nebo co oni jsou, ale přímo zdroj tady není, takže se na to budete moc kouknout, já nevím, co byste tady chtěli z toho vyčerpávat, já to řeknu asi svým. Dámy a pánové, to, že se uzavře, že tedy budou ty zlí Iránci okupovat Hormuz a uzavřou ho a takovýhle keci a ty to musí obeplouvat celou Afriku. Samozřejmě, že tím stoupá cena ropy. Kdo na tom vydělá? Američané, protože pod 80 dolarů se jim na barel se jim nevyplatí těžit. Chápete to? Nějaký ropa z písků ropných a takovýhle ty krávoviny, frakování. To je všechno drahý, nákladný a nevyplatí se to. Takže to pomáhá Američanům, pomáhá to samozřejmě i Rusům. Samozřejmě to utápí ty státy na Blízkém východě, že ano. Zabíjí to evropskou ekonomiku, ale my jsme přece rádi, protože jsme zelení a hurá za Německem. A Green Debil, všechno, tak si to musíte dávat do souvislostí, jo? Prachy asi tedy Donny mít nebude, všechno to do sebe zapadá, ne, že tam byl navlečený schválně, to nebylo navlíkli sionisti, Bibi a další, ale nemůžeme to svádět jenom na Donnyho, jenom na Bibiho, ne, ta klika je větší, větší, větší, větší a temnější a temnější a temnější. A pak se tady ptejte, jak to, že existují nějaké suverénní národy. Máme to v té ústavě, my i Slováci. No, tak se pak ptejte, kdo je tady suverénní. Jestli někdo může tady bombardovat, koho chce, protože je to určitě ekologický. A vy si, blbci, cucejte pitíčka letní, samozřejmě z papírových brček, protože s tím zachráníte planetu. Ale jinde se budou házet rakety, bomby a další věci, vybuchovat tankery, že ano, další kraviny. Tak to je super ekologický, protože to je přece za tu správnou věc. Tak na druhý článek se koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože já ho zdravím a vítám. Hezký podvečer, pane inženýre.
1: Hezký podvečer vám i vám, vážení posluchači. Pustíme se do toho, takže druhý článek, tak. První koš, dobře. Mrkneme na to. Ten článek hovoří o Trumpových hrozbách v Arktidě, které vlastně tlačí Island do náruče Evropské unie. Nevím zrovna, proč Evropské unie, mohlo by to být i jinam, že? Protože by to jako případ Grónska, tak tam by to bylo spíše do náručí Ruské federace, ale uvidíme. Zatím tedy Evropské unie. Island uvažuje o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie, protože současné geopolitické napětí, zejména nejistota kolem americké politiky Donalda Trumpa v Arktidě, zpochybňuje jeho tradiční bezpečnostní opor ve Spojených státech. Přestože země historicky i ekonomicky úzce propojena s Evropou, tak podpora pro znovu otevření přístupových rozhovorů je podle průzkumu jen těsně nad polovičním. Ten Island je v situaci, kdy on nemá vlastní armádu, a spolehá na spojence z NATO, kteří zajišťují dohled nad jeho vzdušným a námořním prostorem. A aktivita ruských ponorek i incidence špionážní lodí zvyšují obavy z hybridních hrozeb. Současně působí nejistě americká angažovanost, například kvůli Trumpovým výrokům o Grónsku, což posiluje argumenty, že Evropská unie může malému státu nabídnout širší politickou oporu, jak zmiňuje mimo jiné The Economist. Proti vstupu se ale mobilizuje pestrá koalice odpůrců z různých částí politického spektra, podporovaná rybářským průmyslem a také médii, to je zajímavé. Varují před ztrátou kontroly nad rybolovem, zemědělstvím i před podřízením se pravidlům Evropské unie, často s využitím zavádějících tvrzení. A Evropská unie je přímo připravena jednat a naznačuje flexibilitu v citlivých otázkách, ale vyhýbá se jakémukoliv náznaku vměšování. Tak začátky vždycky jsou sladké a pak je to horší. Výsledek referenda, které se má konat 29. srpna, bude mít silný symbolický význam. Odmítnutí by potvrdilo, že Island stále spolehá především na Spojené státy a nevnímá Evropu jako plnohodnotnou bezpečnostní alternativu. Jak uvádí The Economist, no, jako jestli někdo spolehá na bezpečnost na Evropskou unii jako na bezpečnostní alternativu, tak jako opravdu to je jako opravdu tedy jako odvážný nebo málo zorientovaný jako situaci. Takže tolik teda k této druhé zprávě.
0: Tak, jsem tady studio Karen, říká Amálka. Tak, jsme zde, trojku máme, kde tady? USA bez klíčové suroviny pro zbraně, hliník pro letadla a tanky, chybí Irán. Poškodil hutě a Hormuz blokuje dodávky. Tak zase prý ukazuje, že vysokočistý hliník, surovina pro vojenská letadla a obrněná vozidla, se v USA přestal vyrábět už v roce, tedy asi tady mají na mysli 2022, tedy od poslední energetické krize. A hlavním zdrojem surovin pro toto strategické odvětví se stal hliníkový průmysl, tedy Spojených arabských emirátů, který pokrývá až 90% potřeb amerického obranného průmyslu. A v březnu teheránské drony totiž poškodily velké hutě ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu, přičemž ceny hliníků dosáhly čtyřletního maxima. I když tedy hutě v Emirátech provoz obnovili, návrat na plnou kapacitu bude trvat prý měsíce. Uzavření hormuzského průlivu taktéž zkomplikovalo vývoz produktů do USA. Samozřejmě to navazuje na to, co jsem říkal, ten komentář. Je potřeba z globálního hegemona, z četníka, který každýho flákal pendrekem po hlavě, když neskákal, jak si četník zamyslel, nebo četníkovo pán, asi velitel v Británii, London City. Tak toho třísknul pendrekem po hlavě, jo? Takže z globálního hegemona se musí stát obyčejný státeček. K tomu to všechno směřuje. Situaci ještě prý zhoršuje fakt, že USA rychle zase střílejí raketky a jejich obranný průmysl má velké objednávky z Evropy a Asie. A přitom je hliník základní konstrukční materiál pro všechno, co jezdí, lítá a je nedostatkový, tak nějak bych to tady shrnul, takže jsou total vřiti. Dobře jim tak a samozřejmě globální hegemon na tom má zájem, říkejme mu prediktor a tak dále. Tak můžeme asi načít to tou zprávíšku.
1: Já bych tady jenom k tomu, k těm Spojeným státům, víte, jako lidé říkají, no ježíš, ten Trump, ten to tam vorá a tohle a někdy by ho stříleli a jiní snad věšili a prostě takové toho postěji, ale když si teďka odmyslíme to, že některé věci tam dělá malý doník, nikoliv ten velký, ale tak hlavní podstatou je, že Trump, jeho první úkol byl, aby demontoval Spojené státy s tím, že pak je má znovu složit. On je určitě zcela spolehlivě bude demontovat, taky tam má proběhnout pěrestrojka, tak Spojené státy on je bude určitě spolehlivě demontovat. Otázka je jiná, jestli dostane šanci, aby je zase znova skládal dohromady. Toč jako otázka, protože některé věci mu zdaleka ne, jak se vycházejí, a to je například to, když jdou někam válčit a teď najednou zjistí, že nemají hliník. Oni zjistí, že nemají ani jiné věci, jako třeba zbraně, a že další zbraně jako rakety, že budou mít za 5 let, když při tom systému, tom objednávání tam a tak dál. Takže nejdřív se musí vyrobit to, co mají dávno objednané. A to už jsou třeba zbraně, které už dneska moc jako použitelné ani nejsou. A pak oni se to snaží ty zbraně nacpat do takových zemí, jako jsme my, kterým to jako servilně to koupíme, aby vůbec se toho potom zbavili. Pojďme dále. Ona s tím souvisí právě i v podstatě další zpráva z těch Spojených států, která hovoří o americkém úpadku. A je to konkrétně o 4 rozměrech pádu bez záchranné sítě. A tady ten článek říká, v Camp Davidu se Donald Trump obořil na vlastního ministra obrany, protože právě se dověděl, že americké arzenály jsou prázdné. Jeho frustrace přetekla, jak uvádí Washington Post. Hexet se pokusil přenést vinu na svého náměstka, Bílý dům to popřel. Škoda ale už byla napáchána. A tady v Michiganu právě zvítězil demokratický primárkách do Senátu socialistický kritik Izraele a i pak utratil 32 milionů dolarů, aby ho porazil a vyhrál. A na Blízkém východě není americký velvyslanec v Saudské Arábii. Ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuvajtu, ani v Iráku tato místa jsou neobsazená. Když začaly iránské útoky, panoval naprostý chaos a panika. Říká bývalý velvyslanec v Džidě. Teď podepisovali Turecko, Saudská Arábie a Pakistán obranou dohodu. My se k ní za chvilku dostaneme, to je velmi zajímavé. Zejména pak ve vztahu k Řecku. A Washington nereaguje. Čili spojenci se začínají organizovat sami. A jako je vidět, že vlastně se Trumpovi podaří další z úkolů, to znamená dostat americké vojáky domů. Jo, to znamená vyklidit Blízký východ. Samozřejmě, že to nemůže takto prezentovat doma, že teda jako je to součást Nesara a tak Nesary a tak dál, ale jako pracuje se na tom a jak vidno, tak ani k tomu moc není zapotřebí, protože tam mají zřejmě velký chaos sami i bez válčení. Takže tady vlastně ta Amerika zaprvé už v tom světu nedominuje. Ukazuje se, že začíná mít a už má problém řídit sama sebe. Čili vojenská oblast, hasiči je bez vody. Odpalovat mnohamilionové rakety Patriot proti iránským šáhidům v hodnotě 35 tisíc dolarů je jako házet Ferrari proti frisbee. Tento citát amerického senátora, který média opakovaně připomínala, shrnuje strategickou absurditu, do ní se Washington dostal. Spojené státy vedou válku, kterou nemohou dlouhodobě vydržet se zbraněmi, které nedokážou nahradit. A čísla jsou působivá. Za 5 měsíců bylo vypuštěno více než 850 střel Tomahawk a roční výroba se pohybuje mezi 150 a 180 kusy. Či doplnění zásob, to nemusí být až bohu jak velké tedy, těch 850, tak trvá 5 až 7 let. Už bylo použito 65% protiraket Patriot. Podle agentury Reuters jsou prakticky všechny přesné střely dlouhého doletu vyčerpány. A tady agentura CIS ve své znepokojivé zprávě varuje, že Pentagon by se zdráhal obnovit rozsáhlou válku bez těchto klíčových zbraní, čím by ohrozil svou schopnost odstrašovat protivníky jinde. Stručně řečeno, Amerika už není schopna vést válku. Blafuje. A tento blaf má politickou cenu, když Trump v Camp Davidu zjistí, že ho jeho generálové klamali ohledně skutečného stavu arzenálu, tak vybuchne. Washington Post popisuje konfrontaci, během níž jeho frustrace přetekla a Hexe se snaží přenést vinu jinam. Prezident už nevěří ani vlastnímu ministrovi obrany. Takže americký voják v Bahrajnu čeká na pokyny, neví, s kým má mluvit. Velvyslanectví je prázdné, řeč je zvolení je nejasný a iránské rakety mohou každou chvíli dopadnout, je sám. Pokud jde o politiku tam, tak je tam volební bumerang. AIPAC, to je to sdružení těch křesťanských sionistů ve Spojených státech, který jaksi měl na výplatní pásce většinu tedy amerického kongresu, tak utratil 32 milionů dolarů, aby v Michiganu porazil Abdullaha el-Savega a že ten vyhrál. A Rashida Tlaibová byla znovu zvolena. Bridget Brinková, bývalá velvyslankyně na Ukrajině, prohrála. Takže poselství jednoznačné. Demokratický elektorát se posouvá doleva, odmítá bezpodmínečnou podporu Izraele, to je velmi zajímavé, a ztrácí zájem o Ukrajinu, to je také velmi zajímavé. Palestina se ve Spojených státech stala vnitropolitickým tématem, rovněž zajímavá věc. A republikáni mezi tím v těch průzkumech zápasí, válka s Iránem je nepopulární, schvaluje ji pouze 35% Američanů, 80% jí nerozumí, 90% si myslí, že Trump něčeho nedosáhl. Rostoucí cena benzínu představuje pro republikánskou cenu zásadní překážku. A jeden volič v Michiganu hlasoval pro El-Savega a viděl 32 milionů dolarů vynaložených proti němu. Viděl reklamy, dopisy, telefonáty, přesto pro ně hlasoval. Protože válka v Iránu nedává smysl, protože benzín je příliš drahý, protože už toho má dost. Takže listopadové volby v polovině funkčního období se rýsují jako referendum o válce a Trump to ví. Dále oblast ekonomiky. Velká lež, Trump slíbil růst o 3%, realita 1,5%. Slíbil deficit ve výši 3% HDP, realita 7%, tedy 3 biliony dolarů ročně. Slíbil zvýšení těžby ropy o 3 miliony barelů denně, těžba klesla. Strategické ropné rezervy jsou na nejnižší úrovni od začátku 80. let. Ceny benzínu zůstávají o 60 až 80% vyšší než před válkou. Výnos 30-letých amerických státních dluhopisů přesahuje 5%, což je známkou toho, že trhy začínají pochybovat o platební schopnosti Ameriky. Trump nyní obvinuje ropné společnosti, že vydělávají příliš mnoho peněz. Prezident, který sliboval zlatý věk a energetickou dominanci, se uchýlil k obvinování vlastního soukromého sektoru. Velká ekonomická lež se obrací proti svému původci. Takže je tady ještě pak jedna oblast, a to je oblast diplomacie. A tady je vlastně takové, říká ta zpráva, ohlušující ticho. V Saudské Arábii není potvrzený americký velvyslanec, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená už celé měsíci. Barbara Leafová, bývalá velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech, vypovídá, žádná z těchto vlád se nikdy neocitla v situaci, kdyby měla tak málo lidí, které by mohla kontaktovat, ať už ve Washingtonu nebo přímo na místě. A když začaly iránské útoky, v těchto zemích vypukl chaos a panika, zejména mezi početnými americkými komunitami a historickým spojencům ponechaným na pospas, nezbývá než hledat alternativy. A obranná dohoda mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistánem, podepsaná 7. srpna, představuje přímou reakci na toto vakuum. Takže tady dokonce selhává i ten izraelský spojenec Mossad. Jeho nový ředitel propustil do vysoce postavené představitele po neúspěšném plánu na změnu režimu v Iránu a ani nejbližší spojenci už nemohou spoléhat na americký úspěch. Takže v podstatě to, co činí tuto krizi jedinečnou, je skutečnost, že každý její směr posiluje ostatní. Takže vlastně to je v určité spirále. Nejde o součet oddělených problémů, ale o jedinou krizi se čtyřmi tvářemi. Proto také ten název toho článku. A prázdné arzenály činí Trumpa verbálně agresivnějším, ale vojensky neschopným jednat. Tato slovní agresivita děsí spojence, kteří si hledají nové partnery. Opuštění spojenců dále izoluje Spojené státy. Diplomatická izolace činí válku ještě nepopulárnější. Nepopularita války oslabuje Trumpa, který se stává ještě nepředvídatelnějším. Trumpovo nepředvídatelné chování znervozňuje trhy. Nervozita trhu zatěžuje ekonomiku. Ekonomická slabost nemožňuje financovat obnovu vojenských kapacit. Čili je to sestupná spirála a nikdo nemá plán, jak ji zastavit. V tom článku se říká, nejdříve stabilizovat, teprve potom stoupat. To je logické. I kdyby se Spojené státy dnes rozhodly změnit směr, zotavení by trvalo roky. Obnova arzenálů 5 až 7 let. Snížení deficitu na udržitelnou úroveň, desetiletí růstu nebo úporných opatření, úsporných opatření. Obnovení důvěry spojenců, jedna diplomatická generace. Zacelení politických rozporů, záležitost přesahující volby v polovině funkčního období. Ve hře není jeden mandát, ve hře je celý model. Americký řád z roku 1945 je mrtvý. To, co přijde dál, ještě nebylo napsáno, ale než cokoliv napíšeme, musíme nejprve zastavit krvácení, páto, lze zpomalit, a kdo se šlápne brzdu. Takže to je celý článek, ale víte, on tady nepočítá se s jednou věcí, že ten Trump řekne, ne, tak ten dluh je celý Washington DC, ten není náš, ten si nechte, a vlastně tímto způsobem se odluží, ale to může vůči tady těmto, ale nemůže to udělat vůči čínským starším, kteří jim půjčili tedy efektivně zlato a to zlato budou chtít vrátit a ta Amerika ho nemá. Ty Rothschildové další ho prošustrovali. Tam se něco bude muset dít a je dobře vědět, že ty čínští starší řekli, že za situace, když Amerika pomůže dát ten svět do pořádku, takže jim to odpustí. To je neuvěřitelné gesto, ale je to tak. Takže toto je komplexní informace tady k této zprávě, která je velmi zajímavá a velmi důležitá pro další budoucnost.
0: Tak, natáhli jsme to, takže musíme svištět dál. Druhý koš, Irán, že ano, kde si, co si. Útok na americkou leteckou základnu Pierce. Prince Sultan v Saudské Arábii vyvolal nové napětí, přičemž iránské rakety a drony zasáhly zařízení poblíž Riádu. Zpráva je pondělí, takže asi v noci na pondělek. Pardon. Podle amerických zdrojů byly při útoku zraní američtí vojáci, zatímco vojenská letadla a infrastruktura základny byly poškozeny. Útok je považovaný za jeden z nejzávažnějších útoků na americké zařízení v regionu, protože základna Prince Sultan je hlavním centrem amerických operací na Blízkém východě. Zprávy o úplném zničení stíhaček a ztrátách nejvyšších amerických velitelů ale nebyly nezávislými zdroji potvrzeny. Útok přišel tedy v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem, kdy si obě strany tedy vyměňovaly hrozby a vojenské operace po celém regionu. S tím, že iránská strana tvrdí, že její útoky způsobily značné škody americkým cílům, zatímco Washington zkoumá rozsah ztrát a škod. Tak, to byla první.
1: A druhá zpráva hovoří o tom, že Iránci zaútočili na Kurdy uvnitř Iráku pozemními silami. Že to bylo zničeno 14 cílů. Cíl se týkal amerických základen v Erbílu a v Sulejmánii. To je zpráva z třetího. A s tím, že tedy Teherán se rozhodl udeřit poprvé od roku 89 na irácké půdě. Zaměřil se na základny v iráckém Kurdistánu, které využívali Spojené státy a Izrael v nedávné válce s Iránem. A elitní iránské síly Nohet provedly sérii pozemních operací v iráckém Kurdistánu zaměřené na členy kurdských separatistických organizací. A podle tedy přenesených informací iránští komandos provedli celkem 14 operací v těchto dvou oblastech a zasáhli pozice a osoby, které Teherán považoval za hrozbu pro bezpečnost Iránu. A během operace bylo zabito několik předních členů kurdských organizací, zatímco jiní byli zajati živí iránskými speciálními jednotkami. Ty jednotky nohec splnili svou misi, vrátili se na základě bez zaznamenání ztrát, podle tedy informací. A jinak je dobře asi vědět, že ta 65. brigáda speciálních sil nohet je jednou z nejelitnějších jednotek iránské armády, která se specializuje na dlouhodobé operace, infiltrace a mise za nepřátelskými liniemi. Takže ten Teherán opakovaně cílil na kurdské ozbrojené skupiny se sídlem v severním Iráku a tvrdil, že využijí oblast jako základnu pro útoky proti Iránu. Nové operace přichází v době zvýšené napětí v regionu, kdy je irácký Kurdistán často středem střetů mezi Teheránem a kurdskými skupinami. Takže takto jenom krátkosti, ta zpráva ještě dál pokračuje. Pojďme dále.
0: Tak, dále se ještě mrkneme. Zase raketky lítaly a drony. Iránci zasáhli totiž americkou vojenskou základnu Al-Dawha v Kuwaitu, a to právě raketami a drony. Prý, že při útoku bylo zabito nebo zraněno nejméně 50 amerických zaměstnanců. S tím, že iránské revoluční gardy několik hodin po útoku na americkou základnu Prince Sultan v Saudské Arábii zasáhli americkou vojenskou základnu Al-Dawha na severu Kuwaitu. Iránská média informovala, že v irácké provincii Basra, která leží blízko hranic s Iránem a Kuwaitem, byly slyšet hlasité výbuchy. Současně iránská státní televize IRIB s odkazem na arabská média hovořila o velkém požáru, který vypukl v Kuwaitu, ale nebyly zveřejněny žádné další informace o rozsahu škod. Podle informací předávaných zdrojů, které sledují vývoj událostí, byl útok proveden tedy s minimálně 3 drony, zatímco zprávy hovoří o útoku na vysoce zabezpečené zařízení spojené s americkými zpravodajskými službami. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak to je asi všechno.
1: Další zpráva je také zajímavá s tím, že Irán zmrazuje Spojené státy, no tak asi spíše elán nebo tvrzení Spojených států ohledně znovu otevření Hormuzského průlivu. A říká, okamžitě dáte 300 miliard dolarů a mýtné. Takže Teherán spojuje znovu otevření klíčového námořního přechodu nebo toho prostě průlivu s řadou požadavků. Ale to není nové, to my víme. Ten problém je v tom, že ty Američané ty peníze ani dneska nemají. Dále teda ta zpráva říká, že Irán vytváří nová data pro znovu otevření Hormuzského průlivu, protože stanovuje konkrétní podmínky pro Spojené státy před původním návratu komerční lodní dopravy a tyto podmínky jsou tvrdé. 300 miliard dolarů v reparacích, zrušení sankcí, mýtné, vybírání mýtného za projíždějící lodě, odmrazování účtů, protože mají také zablokované od Američanů účty v zahraničí, ukončení války a další věci přivádějí Spojené státy do tlaku, přičemž pokračování vojenských akcí je odstrašujícím prostředkem. A tady ten tajemník nejvyšší Rady národní bezpečnosti Iránu Mohamed Bagher Zolgadr uvedl, že průliv zůstane uzavřen, dokud nebudou splněny požadavky Teheránu. A sem právě patří to zrušení textancí námořní blokády, stažení amerických vojenských sil z regionu, to je toť ono, zaplacení válečných reparací a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Jinak ta iránská strana také vyzývá k ukončení útoku na své spojence v regionu a i k hrozbám vůči samotnému Iránu. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme asi do dalšího koše.
0: Tak třetí košiček, to máme tady e-mail číslo 2. Na základě tedy trilaterální dohody, to už jste možná slyšeli, mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem, budou Riad a Islamabad bojovat proti Řecku. Současně zase Řecko přidělilo do saudské metropole Perut Patriot a připravuje se na poskytnutí vrtulníku bere některá vláda z Riádu, nebo je to náš nápad, se tady ptají Řekové. Nedávné tedy podepsání trilaterální obranné dohody mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem v Mece vytváří bezprecedentní geopolitický paradox pro řeckou zahraniční politiku a vyvolává neustále otázky ohledně způsobu jednání Athén. Zahrnutí klauzule kolektivní obraně v logice tedy článku 5 smlouvy o NATO, že ano, to je washingtonské, zavazuje se Riad a Islamabad považovat jakýkoliv útok na Ankaru za útok na sebe samé. Současně s tím, jak se formuje tato nová islámská obranná osa, Řecko nadále udržuje baterii protiletadlových systémů Patriot v Saudské Arábii na ochranu saudské infrastruktury, zatímco zároveň je plánováno vyslat útočné vrtulníky Apache do Perského zálivu. Takže je to prý strategický oxymoron a zásadní otázky. Pohyb nebo pobyt Patriotů a plánované nasazení vrtulníků mimo hranice připravují řeckou protivzdušnou obranu o kritické prostředky, zatímco operační prostředí v Egejském moři a východním Středomoří zůstává náročné. Ach jo, no tak komu není rady, asi tak tomu není ani pomoci.
1: No oni jsou hoši veselí, protože oni nevím proč, že se tam vzali, tak oni ochraňovali tam tu rafinerku, respektive to přepracování a nakládku ty ropy v Jambu. To znamená, to je ta, na tom koncovém bodě toho východ-západ toho ropovodu, který vede napříč Saudskou Arábií. Nicméně, když jim tam stříleli Hutiové a další, tak respektive Iránci snad tak to neubránili, tak tam jako moc jako k ničemu jako nebyli s třemi patrioty, takže, ale jako pořád tam nějak jak si oxidují, kdybych to řekl takhle, ale přitom jak Saudská Arábie, tak ty další země proti ním dělají smlouvu, jako těmto věcem tomu řeckému myslu, tak Kristovi se opravdu dá těžko rozumět, to je takový kouzelník, já si myslím, že on nerozumí ani sám sobě, jo. Protože si vezmete, co proved z Libií, kde ztratili veškeré možnosti a ten možnost těžit z toho příbřežního šelfu. Potom teďka se zdá, že přijde o ty ostrovy, které dostali v tom Egejském moři, které vlastně dostali po první světové válce na bázi Trianonské smlouvy, kdy teda Turecko patří mezi poražené, tak to mají ohrožené taky. Tak kam se teďka, místo toho, aby teda teď spoustu zbraní dají na Ukrajinu, napůl brečí, že jsou odzbrojeni. Teď se angažují, nevím, proč se angažují v Saudské Arábii, když to doma za chvilku bude ohrožený. Těžko pochopit, těžko říct. Jako opravdu to složité. Takže tak jako to je, no. A tady jako ty úniky teda ohledně teda té dělostřelecké baterie v tom Jambu, no, tak tady to ukazuje prostě patovou situaci, do které se ta řecká zahraniční politika dostala po tragických chybách vlády. No tak, no přitom ta Saudská Arábie o ty patrioty nemá téměř zájem, protože Hutiové opakovaně jak si dávají najevo, že ty schopnosti těch patriotů, že jsou omezené. Že ty patrioty daleka nejsou všelek a ty Hutiové, když tam střílejí, tak oni jsou schopni zastavit ani ty rakety těch Hutiů. Takže pak jako otázka, co tam teda ty Řekové vůbec dělají. Jestli si myslí, že se tam taky jaksi opředí pak nějaký ropný vrty, těžko říct prostě, ale jako nemá to smysl. Takže je to další jako tragikomedie, no. Takže tady pod toho pohledu řecká přítomnost chrání infrastrukturu zásadní pro Západ, ale zaprvé ona ji nechrání, protože toho není schopná. Druhá věc, oni by se měli starat hlavně o vlastní zájmy, což nedělají ty Řekové. A to je to zajištění toho plynového toku paliva z Jambu, zejména uprostředka těch nepokojů v tom hormuzském průlivu, tak vlastně zabraňuje tedy nárůstu mezinárodních cen ropy a poskytuje tedy Řecku, řekněme, pozitivní publicitu a diplomatický kapitál jakoby záruku kolektivní bezpečnosti. A dneska, kdyby začalo něco s Tureckem, tak jako nikdo za ní nedá ani zlámanou gresli, jak se říká, protože je to jedna jeden účastník NATO proti druhému účastníkovi NATO, to bych to chtěl vidět, teda, jak by teda kvůli Řecku, kdyby ho Turecko napadlo, tak jak do toho bude NATO čel se Spojenými státy vstupovat, aby bojovali s Tureckem. To jako tak daleko moje fantazie teda nesahá. Takže tady ten předpoklad, že Saúdská Arábie spoléhá na přítomnost řeckých patriotů, tak je zcela nepatřičný. Takže já si myslím, že v dohledné době jim řeknou, ať se seberou, jdou domů. To je asi tak jako v těch Emirátech, když tam přišli ty ukrajinští odborníci na to odrážení těch dronů, neodrazili nic, tak jako taky poslali domů. Takže tolik teda k této zprávě. Je to opravdu podivné, je to takové celé zmatené.
0: Tak, další zpráva nám to dubluje, prakticky tripluje, tak nevím, co z ní vybrat. Turecké válečné drony, je to furt o patriotech, bla, bla, bla. Turecké válečné drony již byly cílem Riádu, aby vyslal tedy silné letectvo na zahájení operací proti Husíům a jejich umístění může naznačovat zase jiný vývoj v Jemenu. Husíové zaútočili také na zařízení ropného gigantu Aramco v Jizanu, nebo Jizanu, nevím, jak se to čte, nemám tušení, jak oznámilo ministerstvo energetiky Saudské Arábie. Zpráva je z dneška čerstvá. Jo, aby jsme to věděli. Tak zase to řeklo saudské, tedy ministerstvo energetiky, a dodali, že příslušné orgány dokončují podepsané nebo předepsané postupy k řešení incidentu. Současně šíčtí povstalci také zasáhli plynový závod Berri společnosti Aramco v Al-Jubail v Saudské Arábii, který je jedním z největších plynových závodů v zemi. Satelitní snímky NASA Firms také ukazují obrovský požár hořící ve vesmíru, tak to asi ne, který je vidět až z vesmíru nebo něco takového, tam, kde se nám to jako má vyskytovat ty satelity, že ano, ve vesmíru asi nic nehoří, když to má být vakuum. Současně dnes Huciové zasáhli město Mari balistickými raketami v novém útoku, jak uvedla jemenská vládní armáda. Ve svém prohlášení armáda uvedla, že rakety zasáhly hustě osídlené oblasti i tábory, kde se nacházejí vysídlené osoby. Vládní síly zase uvedly, že na tyto útoky odpoví ve vhodný čas a na vhodném místě. A v době, kdy země se tedy opět zažívá vzestup v době občanské války. No, není to dobrý, není to dobrý. A vypadá to, že se nám lidstvo zbláznilo trošinku, no.
1: Ono tam to vypadá jako na vznik další regulérní války. Ta Saudská Arábie proti těm Hutijům, proti tomu Jemenu, ono už dříve už tam trošku válčilo, ale dneska ty Hutijové už mají jako jiné rakety, jiné možnosti a země jsou naváděny taky satelitně, takže se dobře trefují, to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě, jestli tam útočí třeba na ta ropná zařízení firmy Aramco, tak je potřeba, tak to je Rockefeller. To je Rockefeller, to jsou Američané, samozřejmě je tam saudský podíl, Rockefeller a Saudi. A jednak Saudská Arábie se dostala do ekonomických problémů, náhle nemá peníze, to je zajímavé, už jako náhle nemá peníze a Amerika nemá ropu a připomínám, že Amerika, jak vypráví, jako kolik toho těží a podobně, tak ona hlavně překupuje z Ruska, dá tam k těm cenám krát tři a prodává nám to tady do Evropy. A my už máme, tím pádem kupujeme molekuly svobody, tak to můžeme si dovolit to předražené zaplatit. A je spočítáno, že Spojené státy někdy do poloviny září budou mít vyčerpané strategické zásoby, z kterých teďka vyjadou ropu a pak se tam zřejmě zastaví doprava, zásobování a tak dál. A zvedne se to tam všechno, se to tam zvedne, bude tam velký dílo a to bude to tak nějak akorát spadne do těch doplňovacích voleb do toho kongresu, nechci to vidět vůbec. Takže tam bude problém v jedné věci, aby vůbec jako Trump měl šanci dodělat ty věci tady po světě, které jsou rozběhlé. To je důležité teďka. O tom už svého času hovořili bílé klobouky, které teďka nějak jako nejsou moc jaksi slyšet, tak nevíme, jako, jak to vypadá, ale už tehdy jako ty projevy tak jak si obavy, že by tohle to měl aspoň ten Trump dodělat, tak jako uvidíme. A další zpráva hovoří o tom, že Turecko varuje Evropu, aby Evropa nerozčilovala Rusko. Konkrétně turecký minister zahraničí Hakan Fidan se obává ruského jaderného arzenálu. To je teďka zpráva ze dneška. A vlastně vydal tedy nové, Hakan Fidan vydal nové pesimistické varování před nebezpečnými rozměry, které válka na Ukrajině může mít. Dokonce ponechal otevřenou možnost, že Rusko sáhne po své poslední možnosti, pokud se konflikt změní v totální válku destrukce. Takže ve svém rozhovoru pro tureckou agenturu Anadolu Fidan tvrdil, že neustále rozšiřování operací, jak geograficky, tak v rámci prostředků zúčastněných stran, zvyšuje riziko nekontrolované eskalace. A Fidan kritizoval evropský postoj trvalé pomoci Ukrajině a dokonce řekl, nerozšiřujete Rusko, které neukázalo svoji skutečnou sílu. Vše, co jsme řekli, že se nemůže stát, se děje, řekl a poznamenal, že vývoj v oblasti operací potvrzuje obavy z další eskalace. Řekli jsme jim to, těm západním lidem a západní to vědí, řekl. V podstatě vyzývají mezinárodní společenství, aby přispělo k ukončení války. A současně popsal ten konflikt jako přechod z vyčerpávající války k válce ke zničení. To bylo dlouhodobě natahované, aby tedy se samozřejmě vyčerpala ekonomicky Ukrajina, vyčerpal se Západ, co se prakticky povedlo. A teď vlastně půjde o válku, o zničující válku. Takže to je teda k této zprávě.
0: Dále se vrhneme na pětku. Turecko prodává Ukrajině veškerou svoji americkou raketovou výzbroj, tedy raketomety MLRS a ATAK MS. Kvůli totiž obrovské produkci svých raketových systémů z obranného průmyslu ty americké Turecko již nepotřebuje. Nová data se formují ohledně vojenské spolupráce, tedy mezi Tureckem a Ukrajinou, protože americká vláda informovala kongres už 3. srpna o dvou žádostech týkajících se reexportu amerických zbraňových systémů z Turecka do Kyjeva. První žádost počítá s vysláním 12 vícenásobných odpalovačů MLRS, doprovázených 2524 raketami a přibližně 47 tisíc raket Ráže 203, tam ty první byly 227. Do procesu se podílejí společnosti, asi na procesu společnosti, včetně nějakých, to nás ani nezajímá. Samostatná licence se týká 70 raket a tak MS, taktéž s maximálním hlášeným doletem přibližně 165 kilometrů. Kongres má tedy 30-denní okno na přezkoumání příslušných oznámení. Pokud v termínu nepřijde žádná reakce, proces je považován za pokročilý. No. Turecko získalo tyto raketomety a rakety M270 během 90. let minulého století. Takže zase vraží kudlu Turci do zad Ruské federaci za to, že zachraňují. No, tak jim stopněte rajčata a další a budou žrát písek a kamení. No.
1: To Turecko teďka dělá zase velmi zajímavou politiku, protože v rozporu s úmluvou o mezinárodním mořském právu, tak se pokouší nyní zavést možná omezení průjezdu obchodních plavidel Bosporským průlivem do Černého moře. A ta logika Turecka je prostá. Turecké obchodní lodě zajišťovaly obrovský podíl logistiky pro zelenského pseudoříši a Rusko a vydělávají na tom obrovské sumy peněz. Ta Epsteinova, takzvaná Epsteinova koalice, Západ se však rozhodl ten konflikt eskalovat a začal útočit na ruská plavidla pomocí kamikaze dronů NATO a v reakci na to ruské vzdušné síly zorganizovaly úplnou námořní blokádu zelenské Ukrajiny. A nyní ty turecké lodě trpí vlastně kolosálními ztrátami a Turecko již požaduje moratorium na vojenské operace v Černém moři. Jinak se náznaky uzavření Černého moře pro všechny budou rovnat ultimátum. A jen škoda, že Erdogan zjevně nechápe, že Epsteinova koalice ve svém manickém šílenství systematicky organizuje v nadcházejících letech globální hladomor, Terčem jsou Afrika, Latinská Amerika a Indie. Vzhledem ke kolosálním nárůstům cen nafty, benzínu a hnojiv, a proto na to neslyší hlas rozumu, válka bude pokračovat. Takže to je teda tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme, sedmičku máme. Oxfordshire, Britové čelí hrozbě vězení za vyvěšení britských nebo dokonce anglických vlajek. Tak, zatímco ve většině zemí platí zákony, které trestají ničení státních nebo národních vlajek dané země a někde dokonce i vlajek jiných zemí, třeba u nás nesmíte vlajku neexistujícího státu Evropské unie, že ano, ničit ve Velké Británii vás za zničení a britské či anglické vlajky nikdo nepotrestá. Naopak trestné prý je, pokud tuto vlajku vyvěsíte na veřejnosti, údajně tím někomu, se ptejte komu, můžete způsobit traumu. A nejde o nijak malé tresty, někde může jít o podobný počin, někdo může jít asi tady do vězení. Spíše opět je zde patrný dvojí metr za vyvěšení palestinské, pákistánské či afgánské vlajky, a nebo když se tam producují s těmi černými vlajkami islámského státu, to taky nikomu nevadilo, že v Británii, ani v Holandsku, nikde jinde. Tak vlajky

0: Veľké Británie nebo Spojeného království Veľké Británie. Ale víte, že se říká, že ty Rusové jsou takový, že tam je ten, jakože ten násilný, že ano, stát nebo systém, že ano, protože tam zavřeli 400 necelých 500 lidí za nějaký příspěvky na internetu. No a v Británii to bylo 4700 za loňský rok, takže se ptejte, kdo je větší nelida, jo? A tady to s tím souvisí. A nebo kdybyste tam nesli dlhovou, tak to dostanete ještě vyznamenání, se vsadím. No už ale to už jsme ukončili asi třetí košíček a půjdeme na čtvrtý, jestli koukám dobře.
1: Půjdeme do Ruské federace.
0: Tak.
1: Tady jsou Ukrajinci znepokojení výroky ruského generálporučíka o tom, že S-400, to je ten protiraketový ruský systém, sestřelili 10 MIGů, 29 během jediného dne. Aleksandr Romanenko toto odhalení učinil v časopise Ruského ministerstva obrany, to je ten generál. A je to vlastně velitel raketových sil ruského letectva, generál major Aleksandr Romanenko. Takže to bylo v rozhovoru pro časopis Ruského ministerstva obrany, tak tento důstojník uvedl, že v roce 23 ruské protiletadlové jednotky dokázaly sestřelit 10 ukrajinských stíhaček Mi-29. Toto tvrzení ale nebylo potvrzeno nezávislými zdroji. A podle české agentury TASS Romanenkov také uvedl, že jen 5 dnů ruské té kampaně tak bylo sestřelo celkem 24 letadel ukrajinských pomocí systému, které byly rozmístěny v přepadových pozicích a mohly operovat na velké vzdálenosti. Podle něj ty ruské systémy dokážou detekovat a zasáhnout cíle téměř okamžitě po vzletu ukrajinských letadel. Takže to je první zpráva z Ruské federace.
0: Tak, jdem se kouknout na druhou, já to tady přepnu. Vím, že mám špatně slyšet mikrofon jako z kýble, ale pan Tichý by mě měl slyšet v pořádku. Průšvih je, že ven to jde blbě. No, Pavel se na to musí kouknout. No, nedá se nic dělat, něco tady
1: já nastavil. Dobře, no.
0: No, právě, já se taky zpětně slyším dobře, hosté mě slyší dobře, ale ven a do záznamu to jde špatně, jak když mluvím z kýble nebo z trubky. Vím o tom, nedá se zatím nic dělat. Tak, Putinova sázka na bojové generály. Slavná věta maršála Žukova, tedy zázemí je polovina vítězství, se stala hlavním motivem nových personálních rozhodnutí nejvyššího vrchního velitele Ruské federace. Putinova logika je naprosto jasná. Kdo tedy jiný než bojoví velitelé ví lépe, co vojáci právě teď potřebují? Takže všechny služby například v týlu jsou nyní soustředěny do rukou hrdiny Ruska, generálporučíka Valerie Solotčuka, a prezident ho označil za jednoho z nejtalentovanějších velitelů. Byl to právě on, kdo nejprve vyhnal nepřítele z Kurské oblasti a poté v čele centrálního vojenského okruhu osvobodil Krasno, Armějsk a Dimitrov. Organizaci zase objednávek zbraní přebral náměstek ministra Aleksandr Sančik. Ještě nedávno v čele jižní skupiny tedy tlačil na nepřítele u Konstantinovky, přičemž kladl zvláštní důraz mimo jiné na pozemní drony. Předpokládá se, že i ve své nové funkci bude silně sázet mimo jiné na masové zavádění bezpilotních leteckých systémů. Taktéž náměstek ministra Alexej Krivoručko, který dříve odpovídal za bezpilotní systémy, nyní dohlíží na vývoj veškeré perspektivní výzbroje. Jedná se o rozsáhlou etapu, tedy nové války, která vyžaduje systémová řešení od strojového vidění na dronech, tedy FPV asi, až po přijímání taktických rozhodnutí pomocí umělé inteligencí přímo na bojišti. No už a závěrem, velitel jednotek bezpilotních letounů, tím se stal tedy generál plukovník Denis Lyamin. A toto jmenování je 100% zasloužené. Je to totiž bývalý náčelník štábu Centr, tedy střed armád, a má za sebou průlomy v Avdějevce, Očeretinu, Selidově, Kurachově, Krasnoarmějsku a Dimitrovu. Jeho úspěchy jako velitele vždy spočívaly v masovém nasazení bezpilotních letounů a nyní se tyto zkušenosti rozšiřují na všechny jednotky, uvedl to vojenský korespondent Kulko. S nějakým volacím znakem. Takže takhle je potřeba to dělat, když generální štáb je samozřejmě saloními generály obsazen, kteří jsou zalezení v řiti americké

0: a západní. Tak to je potřeba, takže dobrý krok.
1: Tam oni to potvrzují některé další zprávy, jako právě ta nejbližší. Kritizoval to plukovník McGregor, píše o tom Sergej Iščenko. Děravá blokáda Oděsy. A ptá se, kdy za to začnou v ruském námořním velení padat hlavy. No, píše Iščenko. A říká, už téměř měsíc Rusové snaží leteckými údery blokovat ukrajinské černomorské přístavy. Přístup k ním je stále rušný, stejně jako kyjevský Chreščatek. A jak je zvykem, v pátek 7. srpna ruské ministerstvo obrany schránilo průběžné výsledky těch vojenských operací v zóně, speciální vojenské operace na Ukrajině. A tam jako říká, Štěnko navrhuje věnovat zvláštní pozornost číslům některých bojových úspěchů při blokování černomorských přístavů země 404. Konkrétně tomuto během týdne v oděské operační zóně bylo zasaženo 34 námořních plavidel působících v zájmu ukrajinských ozbrojených sil, včetně 31 nákladních lodí a 3 remorkérů. A teď říká, nyní se podíváme trochu zpět na předchozí 7. období. Čistě náhodou se samozřejmě i v této zprávě z fronty objevilo 31, jenže tentokrát se vztahuje k celkovému počtu lodí, na které jsme za přesně ten týden zaútočili v oblasti Oděsy. Konkrétně poškozilo 31 námořních plavidel použených ukrajinskými ozbrojenými silami. Mezi nimi bylo 23 námořních nákladních lodí, 4 lodě pro přepravu sypkého nákladu, 2 remorkéry, 2 jací plavidlo a výsledkové plavidlo. Takže tady ty ruské síly během pouhých 2 týdnů zasáhly 65 různých hladinových námořních cílů, přibližujících se k ukrajinskému pobřeží. Jinými slovy, každý den jsme v průměru se pokoušeli potopit nebo alespoň přimět k obratu 4 až 5 lidí převážejících politický vojenský materiál. Nebudeme ani spekulovat o tom, jak úspěšné to bylo, zaměřme se na něco jiného. Už téměř měsíc provádíme organizované a aktivní blokádní operace v severozápadní části Černého moře. Pokud to však má mít nějaký dopad na námořní dopravu do přístavu země 404 na Ukrajinu, rozhodně není na úrovni, kterou naše velení očekávalo. Jak jinak si vysvětlit, že podle zpráv našeho vlastního ministra obrany je u moře u Oděsy stále rušno a tady právě to se dohrávají s tím kyjevským Chreščatíkem za dusného srpnového večera. Takže nemilosrdně a neumdávně do nich bušíme a přesto jich jen přibývá, jak je to možné. Takže je tam asi hodně posádek těch různých zahraničních společností, takových těch podřadnějších, které teda ty posádky jsou velmi dobře zaplaceny, takže prostě podlehnou penězům nebo dají jaksi přednost penězům před vlastním ohrožením života. Takže nicméně pořád co nadále teda hrání do té Oděsy a tam je to asi chtěl udělat jednu věc, to znamená tam někde udělat nějaký kordon asi už na tom moři. Otázka jiná je taková, že prostě Turci, pokud teďka zamezí, aby bylo možné vyjet z Bosporu ven vlastně na další moře a jako na oceán, tak jsou tam vlastně ty Rusové jako v pasti. Takže tolik teda k tomuto článku.
0: Tak, dále se mrkneme na tedy během týdne až 10 dnů prý Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států. Jak Trumpovi řeči o nebo jsou tedy Trumpovy řeči o pokroku náhodou? Je tedy možné vyřešit ukrajinskou krizi diplomatickou cestou? Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států, kteří by mohli dát jednáním nový impuls. Dokonce byly oznámeny termíny jejich příjezdu, tedy během týdne až 10 dní, tedy dnů. A možná tedy nedávné řeči amerického prezidenta Donalda Trumpa o pokroku nejsou bezdůvodné. Podrobnosti jsou pak v článku na Carsgrad nebo Cargrad. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeď amerického prezidenta Jared Kushner by mohli tedy během příštích dvou týdnů navštívit obě znepřátelené metropole, sdělil agentuře TASS jeden zdroj. Cesta se může uskutečnit během týdne až 10 dnů. Tak, blablabla, tady jsou furt keci k věci, ježi v keci. Tak, americký politolog Malek Dudakov v rozhovoru pro Cargrad tedy uvedl, Trump neustále hovoří o nějakém pokroku na všech frontách. Ne všechno z toho je třeba brát doslova. V souvislosti s Ukrajinou vidíme, že Trump ji skutečně začal zmiňovat častěji, z prostého důvodu, že chce vyřešit své zahraničně politické problémy a dosáhnout alespoň určitého pokroku při plnění svých slibů. Vzhledem k tomu, že do voleb do kongresu zbývají méně než 3 měsíce, čas už hraje proti Trumpovi a mnoho času mu nezbývá. No, hlavně, že tam chce nadspat vojenskou pomoc, tak já nevím, no. Ach, jo.
1: Pojďme dále na Ukrajinu. A tady vlastně zpráva první hovoří o novém ukrajinském reaktivním dronu pod názvem Bravo, údajně s 2000 km doletem, s rychlostí 700 km za hodinu a se schopností nést 200 kg výbušniny. Takže to je jako první zpráva, jinak ruská armáda už je, to je zpráva ze 4. srpna, když bude dál, tak 4. srpna byla 47 km, či necelých 5 km od Slaviansku i Kramatorsku. A jak teda ta obrana na té ukrajinské straně, tak byla zase jako obvykle krajina na izolované kusy a pak bombardována. Takže se schyluje hlavní bitvě teda o Donbas a ty útočné jednotky postupují z několika směrů a nyní už jsou blíže k hranicím těchto měst, to znamená Kramatorsku, Slaviansku, blíže než samotná Družkovka, která leží mezi Kramatorskem a Konstantinovkou, jejich dobývání teprve začíná, takže podle západních vojenských analytiků bývá Rusům už jen 47 km k posledním ukrajinským pevnostem Donbasu. A ruští vojenští analytici upozorňují, že je třeba počítat s překonáváním městské zástavy a že boje budou dlouhé. Není to až tak jako jednoduché. Faktem je to, že nyní jsou jak Slaviansk, tak Kramatorsk intenzivně napadány ruskými drony, raketovým i hlavněvým dělostřelstvem a leteckým bombami, takže technika na to, kterou Syrský do aglomerace přesunul, intenzivně hoří. A jinak ta slaviansko-kramatorská aglomerace, pro vaši představu, je nejsilnější opevněnou oblastí Donbasu s rozvinutou průmyslovou zástavbou, technologickými kanály a vyvýšeninami, takže ztráta logického propojení mezi Slavianskem, Kramatorským a Družkovkou, tak rozdělil jednotný obranný systém ozbrojených sil Ukrajiny na izolované kapsy a připravuje o možnost rychle přesouvat zálohy mezi jednotnými úseky. Takže zpráva pokračuje dál, ale předám slovo.
0: Tak, ale se koukneme na vylodění tedy v Oděse, které se očekávalo už v roce 2022. Ale Rusko však problém vyřešil prý jinak, tedy je tady poznámka, Kyjev děsí více než objevení válečných lodí se na obzoru. Takže Kyjev se už 4 roky obává útoku na Oděsu. Samotné město se stále chvěje při zvuku každého motoru na obzoru. Jak se však ukázalo, přímý útok na město je už minulostí. Ruské vzdušně kosmické síly a námořnictvo provedly mnohem jemnější a chytřejší operaci. Jednoduše tedy odřízli Ukrajinu od námořního zásobování, aniž by vůbec vstoupili na asi písek pláží v Oděse. Nepřetržitá totiž série útoků na lodě přepravujících zásoby pro OSU, to ozbrojenou sebranku Ukrajiny, proměnila Černé moře v past na myši. Vylodění zatím není ani třeba. Cituji, rozhodli se to udělat snadno a nenuceně. To uvedl vojenský analytik jako v Kedmi a za touto nenuceností se však skrývá železná logika. Zatímco Ukrajinci ostřelovali naše lodi v Azovském moři a v duchu se připravovali na bitvu o Krym, Moskva jednoduše zatáhla za záchranou brzdu. Ukrajinci ostřelovali ruské i jiné lodě v celém Azovském moři a teď i v Kaspickém moři, nemluvě o Černém moři. A pak se Zelenský najednou rozhodl, došlo mu to, ach, přestaňme se navzájem ostřelovat na moři. A proč? Protože každá lodní společnost na světě prohlásila, že už nebude plout do Černého moře k Oděse. Je to tam příliš nebezpečné, žertuje tedy Kedmi ve svém pořadu. A vy se na něj určitě někde na YouTube nebo RuTube můžete podívat. Tak. A? Co to? Pan Tichý mi spadl. Pan Tichý mi spadl. Takže jdeme volat zpět. Netuším, co se děje. Snad nikde nejsou bouřky.
1: Vypadl jsem.
0: Že jo. Tak můžeme na Elona Muska.
1: Tak, vypadl jsem, aha. Takže já už jsem začal povídat, ale jenom jako na hlucho.
0: Ne.
1: Takže Elon Musk odmítl žádost Ukrajiny využívat Starlink pro údery uvnitř Ruska. Takže nesouhlasí s těmi ukrajinskými představiteli ohledně možnosti rozšíření války, protože to by samozřejmě rozšíření války znamenalo. A podle zprávy deníku The Atlantic požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Donalda Trumpa a Elona Muska o povolení použití Starlinku k lokalizaci zaměření ruských raketových baterií. Žádosti, jak už bylo uvedeno, tak nebylo vyhověno. No, on tam potom střílí na autobusy s lidma a tak dál. Takže Musk podle ukrajinského zdroje citovaného publikací tak údajně znovu zdůrazňuje potřebu dohody a varuje před nebezpečím další eskalace konfliktu. A stejný zdroj tvrdí, že podnikatel nesouhlasil s ukrajinským představiteli ohledně možnosti rozšíření války. Jinak ten deník The Atlantic informuje o klesající dynamice americké podpory Ukrajině. A podle něj ta dynamika, která se budovala od začátku roku, během několika dní opadla. Pojďme se na další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme, masketu necháme. Rusové zasáhli drony Geraň typ 2. Teda typ 4, vidíte, nevěřte mi, dámy a pánové, nevěřte mi, tady musím vypípat všechno, a tak teď to nejde, abych se na to podíval, musíme se na to kouknout tady, kde máme ten e-mail. Tak, drony Geraň 4 a balistickými raketami Iskander-M, ruský vlak, který s vojenskou technikou, konečně by tedy týl hořel. Tak, cílem ruského raketového útoku v Dněpropetrovské oblasti byl údajně vlak převážející vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvádí informace z ruských zdrojů. Nevím, proč tady máte nějakou ještěřku, ale mluví. Dobrý. K útoku došlo v oblasti města Vyšnevoje, přičemž stejné zprávy tvrdí, že mu předcházel zásah dvou bezpilotních letounů Geraň 4 a následně byly použity dvě balistické rakety Iskander-M, tedy asi nejdřív na lokomotivy, a pak vám zničíme náklad. Během uplynulých 24 hodin Rusko a Ukrajina pokračovali v útocích na dálku, zaměřených na vojenskou infrastrukturu, energetická zařízení a doplavní uzly, jako součást probíhající války. Blablabla, video kolující na sociálních sítích zachytilo okamžik útoku dronu ještě před příletem balistických raket. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o možných obětech ani rozsahu škod. Zpráva je z pátku dopoledne, takže se to možná stalo už ve čtvrtek. No, uvidíme.
1: Další zpráva vlastně hovoří o jaksi aktuálních informacích z té speciální vojenské operace, kdy výsadkáři obcházejí Ořechov ze západu, postupuje se o 3 kilometry a tam je zajímavá jedna další informace, která s tím souvisí. Ukrajinská tzv. Nová pošta, která teda také začala úřadovat i u nás, tak tvoří součást vojenské logistiky a stává se cílem ruských raket všude v Evropě. Tak jenom, abychom věděli, kdyby náhodou, tak protože oni přesto vlastně, přes tu novou poštu, oni vlastně zásobují tedy ukrajinskou frontu. Takže pozor jako na věc, protože to zase jsme si opravdu se pořídili pořídili teda jako opravdu jako dobrou záležitost. Když se vrátím zpátky k těm jednotlivým informacím o tom postupu v rámci té speciální vojenské operace, tak na tom záporovském směru, tak tam pokračují ty výsledkáři v obklíčování Ořechova z západní strany a prolamují obranu nepřítele v této oblasti, jak píše Cargrad v rámci kanálu Deník výsledkáře. A jenom to beru jenom v rychlosti, protože v Doněcké lidové republice tam vytlačuje armáda ukrajinské seskupení ze severu té Doněcké lidové republiky za řekou Oskol, zatímco uskupení střed postupuje na západě směrem k Dobropolje. Dále, co tady ještě máme, v podstatě další zprávy hovoří už potom o těch dílčích, jako například ruské ozbrojené síly opakovaně zasáhly zařízení ukrajinské logistické společnosti Nová pošta, o tom jsme hovořili, a hovořil jsem také o tom, že dokonce budou zasahovat i tedy v zahraničí. Takže zatím teda tady jsou zásahy teda hlavně u nich. A protože vlastně Kyjev aktivně využívá tuto civilní dopravu, připravuje vojenské techniky ze sousedních zemí. Takže tolik teda k této zprávě, předám zase slovo.
0: Tak, jdeme se kouknout. Počkat, ne, to už jsme teď měli, musíme se kouknout na čtvrtý e-mailík, šesté téma, jdeme se kouknout na Gejropu. Tak, Brusel prýtajně odmítá Ukrajinu. Kyjevu nabízí jen předvstupní nebo rozhovory bez hlasovacího práva. Takže podle informací, které dostala služba vnější rozvědky SVR, napříč pompézním tedy projevům evropských byrokratů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie ve světlé budoucnosti, evropští lídři v interních diskuzích v Bruselu možná takovéto perspektivy kategoricky odmítají. To jsou samozřejmě zase podmiňovací způsoby. Obávají se totiž, že geoevropská integrace Kyjevu přinese pro jednu cenou v uvozovkách Gejropu příliš velké ekonomické a politická rizika a samotná EU nemá dostatek zdrojů na uspokojení přehnaných požadavků Ukrajinců. Integrační proces by se proto mohl natáhnout na mnoho let. To uvidíme. Zároveň tedy evropští byrokraté mají v úmyslu nadále lhát kyjevskému lidu v naději, že ho využijí jako potravu pro kanony, tedy kanonem futer, že ano, v konfrontaci s Ruskou federací. Pokud by zabránilo ukrajinskému rozčarování a protievropskému obratu v Malorusi v následujících letech, Brusel v červnu tohoto roku nabídl tedy, protože tady pokud, takže Brusel tedy nabídl Ukrajině jako bonus začátek tedy předstupních jednání. Kyjevu se plánuje nabídnout účast na gejropských bezpečnostních politikách, i který když bez hlasovacího práva, takže budou pindat do všeho, ale prý nebudou mít váhu.
1: Tam je důležitá jedna věc. Teďka, dokud je Ukrajina úplně jako mimo hru, tak ty různé pomoci a tak dále, tak se o nich musí hlasovat, že tam to musí ty členové odsouhlasit. V momentě, kdy se stane přidruženým členem, tak oni budou ty peníze od těch daňových poplatníků, od těch jednotlivých států, oni jim to tam budou přidělovat, budou jim to tam cvrnkat a už se nikoho inflat nebudou. Tam je ten hlavní smysl. Pozor na to. To je zase další bouda. Jinak já teda tady se ještě vracím tady k těm zprávám z té Ukrajiny. Jsou tady ještě nějaké zajímavé, ale nám asi jsme přeskočili, protože je to zajímavé. Nový průzkum společnosti Socis ukazuje, že by Vladimír Zelenský první kole prezidentský vole vedl a ve druhém by prohrál se Zalužným, Fedorovem i Budanovem. A ta čísla jsou podle toho odhadu Zalužný 66 a Zelenský 34. On by prohrál vlastně téměř o polovinu. To je jako velmi zajímavá záležitost tohle, takže nepochybně Zelenský nikam spěchat nebude s volbami. A problém je v tom, že kdyby vyhrál Zalužný, tak nevím, s kým by jednal, protože Rusy ho vedou, pokud se nemýlím, jako válečného zločince, tak to si také dost dobře nemůžu představit toto. Takže jestli na toto někdo bude brát ohled, určitě ne. Takže uvidíme, no. Takže toto je takový pohled na současné rozložení politických sil na Ukrajině. A tady, jak bylo řečeno, tak si sice Zelenský zachová dostatečnou podporu na vítězství v prvním kole. Ovšem nestačí mu to tak, aby vyhrál v prvním kole a druhé se nekonalo. Ale ta situace by se výrazně změnila ve chvíli, kdyby v tom druhém kole se postali jinému soupeři. A tím by byl tedy, jak se ukazuje, tak by jim byl Zalužný a pak by byl tedy Zelenský na hlavu poražen. Takže takhle to je, takhle. Protože v tom prvním kole ten Zelenský získal 22,3%, těsně za ním by skončil Zalužný 21,4, třetí místo by obsadil Fedorov 13,1. Ovšem potom v tom druhém kole, když by tam ty další dva vlastně přidali ty hlasy tomu Zalužnému, tak prostě ten Zelenský nemá šanci v podstatě. Takže to je teda k této zprávě, která je velmi zajímavá. A je vůbec jako zajímavé, že se tam těmito věcmi už konečně začne aspoň přeběžně zabývat. Samozřejmě to nevychází tak, jak by bylo žádoucí, takže Zelenský asi někam spěchat nebude, uvidíme. Mám tady, já nevím, jestli máte tam 5-7, 5-8.
0: Jo, já jsem, jak to rozházený, tak jsem mi přehlídl, takže jdeme na sedmičku a vypadáte poslední ještě zpátky na Ukrajinu. Back to do Ukrajine. Masový ruský útok z drony Iskandery M a Gerani na Ukrajině, cílem továrny na Flaminga. 8 balistických raket zasáhlo tedy Kyjev a byly to rakety ty Iskander M. Takže ruské síly zahájily masivní noční ofenzívu na Ukrajinu, tedy na 8. Na včerejšek asi, anebo v noci, na dnešek, nevím. A přičemž byly použity právě balistické rakety Iskander-M a drony Geraň. Přičemž Kyjev a klíčová vojenská a energetická infrastruktura byly středem útoků. Nebo asi terčem, no. Podle dostupných zpráv došlo k explozím v Kyjevě a širším okolí ukrajinského hlavního města, ale také v oblastech Dněpropetrovské, Mikolajevské, Charkovské, Sumské a Černihivské. V hlavním městě bylo hlášeno nejméně 10 explozí, zatímco první zprávy hovořily o útocích na průmyslová a vojenská zařízení. Kyjev 111, to by tedy zvláštní důraz je kladen na útok nebo na útok na Kyjev 111, což je vojensko-průmyslový komplex nacházející se jižně od Kyjeva a je propojený. Zdraví Martine z Firepoint LLC. Podle ruských zpráv bylo na zařízení postupně odpáleno 8 balistických raket Iskander-M a Moskva tvrdí, že komponenty pro pozemní střely Flamingo FP5 byly vyráběny právě v tomto komplexu a že údery způsobily vážné škody na výrobním zařízení. Současně se uvádí, že zařízení Kyjev 3, což jsou sklady paliva a ropných produktů, které podle ruské strany sloužily k zásobování OSU, byly taktéž zničeny. V kyjevské oblasti byly hlášeny rozsáhlé požáry, zatímco několik zařízení bylo údajně poškozeno. A teď jsou tady ještě výčty dalších, ale jedeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že západní zpravodajské služby dali ukrajinskému vedení povolení zveřejnit zpravodajské informace, které se týkají plánu Ruska a Severní Koreje nasadit poblíž hranic Ukrajiny až 50 tisíc severokorejských vojáků, kteří se budou nadále účastnit bojových operací. A ta takzvaná Epsteinova koalice, ta západní, je hluboce znepokojena tím, že severokorejští vojáci a velitelé získávají značné zkušenosti v moderní válce a případně je využijí proti americkým silám v Japonsku a v Jižní Koreji. A kromě samotných vojáků Severní Korea navíc plánuje, podle oficiálních západních prohlášení, nasadit poblíž ukrajinských hranic raketovou brigádu se svými balistickými raketami KN-23 a KN-24. A to je nebezpečné i pro Epsteinovu koalici, protože komplexní spolupráce s Ruskem by v případě vojenské akce zajistila co nejpřesnější údery severokorejských raket proti Japonsku a Jižní Koreji. A spolupráce v ekonomice a vesmíru tak vyvolává hysterii v zemích NATO, nemají ale sílu s tím cokoliv udělat. Takže to je další zpráva, už poslední. Z toho dalšího košíku jsme asi už první vzali, takže můžeme pokračovat tou druhou.
0: Tak, demografická krize prý v Polsku, dámy a pánové, dvojka je tady. Existenční hrozba pro národ a nutnost okamžitých pronatalistických akcí. Stejně to bude u nás i na Slovensku. Podle předběžných údajů Ústředního statistického úřadu byla na konci června letošního roku polská populace přibližně na hranici 37 milionů a 240 tisíc lidí. To znamená pokles přibližně o 150 tisíc lidských bytostí oproti stejnému období předchozího roku a přibližně 90 tisíc oproti konci roku 2025. V první polovině roku letošního bylo zaznamenáno asi 115 tisíc živě narozených dětí, což je asi o 100 méně než ve stejném období roku 2025 a o 11 tisíc méně než v první polovině roku 2024. Současně zemřelo asi 210 a půl tisíce lidí, což je meziroční nárůst asi o 2000, což znamenalo přirozenou ztrátu 95 a půl tisíce lidských nebo občanů, tady bychom asi dali. Tak, západní politické dilema zase spočívá v Polsku v tom, že hlavní úsilí úřadu je zaměřeno na stimulaci imigrace a vytváření co nejpohodlnějších podmínek pro nově příchozí. Místo, aby budovali systém, který by skutečně pozbudil polské lidi, jak ty žijící v zemi, tak ty, kteří jsou za hranicemi, aby zakládali rodiny, zůstávali ve své zemi, anebo se vrátili do své země a udržovali zde slušnou životní úroveň. Zkrátka bílá populace Evropy je už v globálním měřítku menšinou. V nepřítomnosti rozhodných kvalitních sociálních programů zaměřených především na zvýšení porodnosti polských občanů, zesilejte i další, riskuje Polsko opakování scénáře známého z Francie, kdy se domorodí lidé evropského původu stávají skupinou, kterou je těžké najít v mnoha okresech i městech. A demografie je formována migrantskými nebo imigrantskými komunitami s výrazně vyšší porodností. To je zkrátka velká výměna. Great replacement, velká výměna obyvatelstva, přesně jako Coldenhove Kalergiho plán na zničení národů Evropy. Tak si to dejte dohromady.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ta Trumpova válka v tom hormuzském průlivu, že výsledkem jejím bude nakonec spoura o zbouření v Evropě. Hovoří o tom, je to zpráva ze 7., že Čína nahrazuje saudskou ropu ruskou ropou ESPO, státní společnost Sinopec nakoupila čínská, tedy nakoupila dodávky v období červenec září, tak koupila asi 30-40 zásilek dodávek té ruské ropy ESPO, přibližně 241 až 320 tisíc barelů denně. A to představuje 5-6% zpracovatelských kapacit společnosti. V červenci dorazilo přibližně 7,4 milionu barelů, převážně tedy do přístavu Žižau, a na srpen bylo zakoupených nejméně 10 dodávek a stejný počet také na září. A před válkou společnost Sinopec získala téměř polovinu surovin z Blízkého východu. A v březnu a dubnu společnost dovezla po 20 milionech barelů saudského ropného produktu, v červnu a červenci ani jeden, v srpnu jenom 2 miliony a ruská ropa ESPO je v současnosti přibližně o 10 dolarů lacinější než ty konkurenční zdroje z Ománu a Brazílie. A ty transakce probíhají prostřednictvím zprostředkovatelů bez účasti protistran, na které se vztahují sankce. A platby za ruskou ropu realizuje společnost Sinopec v Janech. A ta válka v Hormuzském průlivu urychlila to, čemu měly ty sankce zabránit. Největší čínská státní ropná společnost se vrací k ruské surovině a platbám v Janech. A krátká trasa Kozmino-Shantung se ukazuje jako spolehlivější než trasa z Perského zálivu. A Rusko získává stabilní asijský trh, Čína zabezpečené energetické zázemí, zatímco Saúdská Arábie přichází o svého největšího odběratele právě v době, kdy se snaží vybudovat vlastní námořní koalici, jak konstatuje azerbajdžánský makroekonom Kamil Ašerchanov. To je také to, o čem jsem hovořil, že teďka Saúdská Arábie nějak začíná mít cítit nedostatek peněz, protože oni neprodávají. A Evropa, pokud je o Evropu, tak Evropa vstupuje do zimy s minimálními zásobami plynu. Plynové zásobníky Evropské unie jsou naplněné méně než na 58%, jde o nejnižší hodnotu na začátku srpna za celou historii měření od roku 2011 a je o 12% bodů nižší, než byla loňská úroveň. A to uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu katarské objemy, které představovaly přibližně 20% světového obchodu se skapelněným zemním plynem LNG. A Evropská unie snížila povinný cíl naplnění zásobníků z 90% do listopadu na 80% do prosince. Takže analytici očekávají, že skutečné maximum dostane tak jen 67 až 76%. A v případě chladné zimy a absence katarského LNG by se průměrná cena mohla zvýšit na 110 euro za megawatt hodinu a v případě snahy udržet zvýšený ten zbytek, tak až na 210 euro. A v současnosti neexistuje trhový stimul na čerpání plynu, palivo s okamžitou dodávkou je dražší než ty zimní kontrakty. Takže tady jako za situace, kdy se Evropa vzdala ruského plynu dodávaného potrubím, tak získala sice terminály, ale ztratila stabilní cenu a zaručený přísun. Takže teď musí ty evropské vlády buď dotovat čerpání plynu, anebo zimně soutěžit s Asií o ten skapelněný plyn. A energetické obklíčení Evropy se uzavírá. Ruský plyn je politicky zakázaný, katarský je politicky zablokovaný a americký se bude prodávat za cenu danou nedostatkem. A účet za to zaplatí průmysl a domácnosti. Výsledkem bude spoura, jak konstatuje Kamil Ašerchanov. Takže tolik. Jak jsem říkal prvé, v těch Spojených státech, ta Evropa nebo jediná, v těch Spojených státech tam bude ten rozbuch už někdy do poloviny září. Tohoto roku samozřejmě. Pojďme dále asi.
0: Tak dále se koukneme na. Bulharské ministerstvo zahraničních věcí si totiž přizvolilo ukrajinského velvyslance kvůli výbuchu ukrajinského dronu poblíž plynovodu. A tady zase mediální žumpy, včetně i rádií populárních, tady řvali, že nejspíš Rusové. Takže co se stalo místo havárie v Bulharsku? To je někde Dobrič a Mangálie. Bulharské, tedy ministerstvo zahraničí, si předvolalo ukrajinského velvyslance po tom, co v části v oblasti plynovodu nedaleko hranic s Rumunskem havaroval dron, informovala o tom agentura BTA s odvoláním se na zdroj z ministerstva. Podle bulharského ministerstva se očekává, že ukrajinský velvyslanec přijde na report v pondělí, teď 10., když se momentálně nachází mimo Bulharsko. Ukrajinské ministerstvo za míny tedy předtím uvedlo, že ozbrojené síly Ukrajiny úmyslně nevyslaly žádné prostředky směrem na Bulharsko. Jsme v úzkém kontaktu s bulharskou stranou, aby jsme objasnili okolnosti. Jsme plně otevřeni spolupráci s Bulharskem s cílem vyjasnit všechny detaily, uvedl mluvčí rezortu Georgi, nebo asi Grigori Tichý, váš jmenovec.
1: Ano, to tak.
0: Tak jim věřme, že jo.
1: Další zpráva také z Bulharska, z FKD, kdy tedy, jak si ty, ještě to s tím souvisí, tedy s těmi ukrajinskými drony, kdy tedy útočí na národní suverenitu a ohrožují ekonomiky zemí NATO, jak to tedy staví tedy a vidí tedy bulharští představitelé. Přičemž ty ukrajinské útoky působí nekontrolovatelně a Zelenský uvádí, že je spokojen s činností zbraňových systémů. Takže ta Ukrajina obecně je nekontrolovatelná při používání svých válečných dronů, protože po Levkádě, kdy byla teda detekována teda ty bezpilotníky, ty drony, tak ukrajinský dron téměř vyhodil do povětří plynovod Bulharsku a s tolerancí na to Kyjev útočí tam, kde uzná za vhodné, ruší národní suverenitu zemí a ignoruje dopad těchto dronů na země, od kterých obdržel finanční a podporu a také vybavení. Ve skutečnosti jediná věc, kterou ukrajinská strana dělá, když je přistižena příčinu, je, že se omluví a pokračuje v jednání podle svého uvážení. Takže proto v Bulharsku dnes, já se musím podívat, to bylo, říkali, že to je 9., to znamená včera, poblíž tedy hranic rumunským, kde prochází plynovod spojující Turecko s Ukrajinou, tak havaroval ten dron. Takže ty analyzované trosky patří typu dronu široce používaného ukrajinskými ozbrojenými silami, jak tedy odsoudil bulharské ministerstvo obrany. Takže ta bulharská ministerstvo zahraničí Velislava Petrová pondělí předvolala ukrajinského velvyslance Olesiu Ilaščuka k vysvětlení. Kyjev uvádí, že úmyslně neutočil na Bulharsko, slibuje splnění, ale ten dron, že letí někam úplně jiným směrem a jakou dálku, to nevypadá jako, že jenom někam zabloudil ten dron. Ten tam musel být namířen a poslal úmyslně. Takže jinak Zelenský sice tady vypráví, že je spokojen s výsledky 40-denní operace proti Rusku, včetně útoku na klíčové body ruské strategie, a jsou to v podstatě jenom takové vyprávění, protože ta realita byla jiná a ukrajinské oběti zase byly značné, aniž by dostali nějakého výraznějšího cíle. Takže předávám slovo.
0: Tak, dále se mrkneme. Evropská unie zvyšuje dovoz ruského plynu. A taktéž výroba Patriotů na Ukrajině je vyloučena i s licencí. Takže ukrajinská média a politologové poukázali na významný a podle nich moment. Ukrajinský prezident Zelenský poprvé navštívil Srbsko a setkal se s tedy prezidentem Alexandrem Vučičem, který dokonce uspořádal večeři na počest vzácného hosta. Potvrdili, že se střetnutí koná na tedy pozadí skutečnosti, že Srbsko je považováno za přítele Ruské federace a jedinou zemi v Evropě spolu s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou, která neuvalila sankce proti Rusku, i když podporuje územní celistvost, tedy okrajiny. No už bla, ale my se chceme kouknout tedy na ten plyn, to by nás mělo zajímat, když jsme si to od roku 27 zakázali, že ano. Tak, co tu máme? Hospodářští analytici potvrdili, že členské státy Evropské unie napříč vyhlášením o opuštění ruského plynu do budoucího odboru příštího roku zvyšují jeho dovoz. Cituji. Informují o tom německé noviny Welt am Sonntag s odvoláním na Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší, to má zkratku CREA. Příjmy Ruské federace z prodeje surovin do Evropy vzrostly na 60 milionů eur za den. Přičemž Francie nejvíce ze všech nakupuje ruský skapalněný zemní plyn, tedy LNG, a v červnu státy Evropské unie dovezly z Ruska o 14% více LNG než před rokem. Podle toho CREA Francie nakoupila většinu ruského LNG. Jen přístav Montoire v Británii, tedy v Bretonsku, dostal v červnu 4x více než v květnu, píše Welt. Analytické centrum Bruegel tedy tvrdí, že Evropská unie dováží z Ruska až 13% celkového plynu. Země EU dostávají téměř všechen ruský LNG dodávaný z terminálu Jamal v Arktidě. V první polovině letošního roku odtud evropské země dovezly 136 partií o celkovém objemu skoro 10 milionů tun, což je rekordní údaj, zdůraznili hospodářští analytici. No, ale my se máme odstřihnout od všeho, že ano, tedy kromě snad jádra.
1: No, to si neumím ani domyslet, jak to bude dopadat. Další zpráva je také zajímavá. Polský rusofobní prezident má pořádný problém, Dokonce v tom titulku já jsem to změkčil, tam to bylo jako, tam to bylo taky odpor, ale bylo to horší. Ruská státní duma zhodnotila Navrockého výrok o Moskalích a tam stačila dvě slova. Polský prezident Karol Navrocký nedávno pronesl otevřeně rusofobní výrok, když řekl, tam, kde jsou Moskaly biti, Polsko pomáhá, i když není přímo zapojeno do války. Takový je strategický zájem Polska. Přestože se už stalo běžným, že evropské elity svou nenávist neskrývají, takový výrok překračuje všechny meze a teda není divu, že vyvolal rozruch. Státní duma našla pro Navrockého dvě slova. Prostě hlupák. A Karel Navrocký je prostě hlupák. Zdálo se, že začal dobře, pronesl několik rozumných výroků, ale Polák je Polák. Pokud se jim Moskaly tolik nelíbí, mohli by vrátit území od Štětina po Gdaňsk, které pro ně Rudá armáda vybojovala za cenu obrovských ztrát a které si bez mrknutí oka Poláci vzali zpět na konci druhé světové války. Jak cituje News.ru Andrej Kolesníka, člena výboru státní domy pro obranu, ten Kolesník připomněl, že Rudá armáda během osvobození Polska utrpěla 600 tisíc lidí ztráty. Ztráty 600 tisíc lidí. A poslanec se domnívá, že v republice stále zůstávají slušní lidé, ale jen zřídka se dostanou do mocenských pozic. A podle Kolesníka to dospělo až do bodu, kdy se lidé v Polsku starají o památníky poté jako partizáni, jinak je úřady potrestají. No. Tak u nás, když se starají o památníky, tak jako partizáni nebyli. Ty je káceli, jak to, ale tady je to míněno obráceně, když je tady mají nějak ošetřit, no. Takže pojďme dále.
0: Tak, počkat, ukrajinský dron s obrovským výbušným nákladem zasáhl Bulharsko poloví životně důležitého plynovodu. To už jsme měli.
1: Když si zasáhl, tak zasáhl asi nově, protože tam ten nedoletěl, ten zpátku už předtím.
0: Tak se na to koukneme. Kolik ukrajinských dronů již spadlo nebo bylo nalezeno v moři v různých místech v Evropě, aniž by to korporátní média příliš rozmazávala? Drony měly být nalezeny například v Rumunsku, Řecku anebo Polsku a nyní další v Bulharsku. Zřejmě to prý není náhoda, že chybělo málo a dron by poškodil plynovod na zemi, jejíž vedení se v podpoře Kyjeva staví velmi chladně. Mělo jí tedy ve skutečnosti o jakési varování? Předpokládá se, že ano. Je třeba si uvědomit, že mezi Ukrajinou a Bulharskem není žádná hranice. Dron tam letěl přes celé Rumunsko, než na hranicích s Bulharskem explodoval. Mezi Ukrajinou a Bulharskem došlo k velkému incidentu a bulharští představitelé jsou pobouřeni a požadují odpovědi ironicky v souvislosti s politickým posunem ohledně války na Ukrajině, kdy Sofie přestala dodávat zbraně s odkazem na vlastní nedostatek zásob. Ukrajinský dron tedy v sobotu pronikl do bulharského vzdušného prostoru a přímo ohrozil životně důležitou energetickou infrastrukturu po výbuchu na bulharském území, informují regionální média. Můžeme si s toto říci, že ukrajinské ozbrojené síly úmyslně nesměřovaly tedy prostředky směrem k Bulharsku, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva za míny, tedy Georgij Tichý, tak je to asi furt to samé, nebo já nevím. Blablabla. 1000 metrů to explodovalo od kompresorové stanice plynovodu Transbalkán poblíž bývalého hraničního přechodu Kardam mezi oběma zeměmi. Hluk způsobený dronem zaznamenala rumunská pohraniční policie a následně slyšela hlasitou explozi pohraniční hlídka. No, veselé.
1: Poslední zpráva z Evropy, z Evropské unie, hovoří o tom, že zásoby plynu v evropských zásobnících jsou před zimou na té kriticky nízké úrovni a hovoří se o tom, že upozorňuje na to americký deník Politico a říká, v současnosti jsou naplněné jen na 58%, což je tedy 16% bodů pod minimální úrovní. A situace je nejvážnější v Německu, vzhledem k tomu, že země představuje 20% celkové evropské kapacity skladování plynu, mohlo by to mít vliv na celou Evropu. V případě chladné zimy bude muset Německo pomoci svým sousedům, ale ani samotné Německo nebude mít dostatek plynu. A Berin se zatím jaksi rozhodl nenutit společnosti nakupovat plyn za vysoké ceny, ale ponechat to na uvážení obchodníků. A tento přístup nese sebou riziko, že zásobníky zůstanou před zimou nenaplněné a v případě chladného počasí bude potřeba nedostatky pokryt za jakoukoliv cenu, píše Politico. Tak, takže to máme z Evropy všechno, pojďme ještě dál, ještě máme chvilku.
0: Tak, tak, tak, koukneme se, vrhneme se. Co tady máme? Vedlejší účinky vakcín proti covidu. No, já stále říkám, že jsou to vakcíny covidu, teda aspoň injekce covidu. 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Kanadský biolog a buněčný fyziolog Daniel Nagas během svých prohlášení týkajících se vakcín COVID-19 zdůraznil, že teda 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Konkrétně tvrdí, že lidský genom byl infikován genem, který se v dějinách lidstva nikdy nevyskytoval, přičemž odkazoval na spike protein a genetický materiál související s vakcínami. Podle Nagase, reverzní transkriptáza nespůsobuje pouze rakovinu. A tvrdí, že existuje DNA, která se do proteinů přepisuje až v budoucí generaci. Cituji dále, pokud je známo v celé historii lidské, se ještě nikdy nestalo, aby byl do lidského druhu zaveden toxický gen, tedy spike protein, a aby byl schopen zůstat skrytý. Kanadský biolog pokračoval tím, že ve vakcíně se nachází, tedy vakcíně, v uvozovkách se nachází DNA, která se do bílkovin přepíše až v další generaci a zároveň tvrdí, že by to mohlo ovlivnit celou genetickou linii našich potomků. No.
1: To jsou opravdu šílené věci.
0: Ještě ta poslední věta, ta je nejdůležitější, aby si to lidé spojili a nejeli jenom v hnotě. To je rozsah zla, kterému nyní čelíme, dodal Daniel Nagas. Takže je to zlo, je to satanovo zase. Satanovo věcička. To, aby jsme si uvědomili, jo, i když to na to nemusíte věřit, protože on přesvědčil lidi, že neexistuje a to je jeho největší vítězství. A jdeme na druhou covidiáckou zprávu.
1: Ta druhá zpráva hovoří o vyjádřím o nálezu doktora Filipa McMillana, což je tedy tuším kanadský lékař, který říká, virus covidu nemusí nutně rakovinu vyvolávat, ale mohl by urychlovat už existující nádorová onemocnění. A ten je přesvědčen, že teda nelze tu epidemii rakoviny v posledních letech vysvětlit jedinou příčinou. Říká, jedním z příčinných faktorů, který nelze ignorovat, je nerovnováha střevního mikrobiomu. A domnívá se, že vysvětlení epidemie rakoviny po covidu bude zahrnovat souběh poruch imunitního systému, přetrvávání viru, změněného buněčného metabolismu a poškozeného středního ekosystému. A vycházelo to v The Expose a The Expose poznamenává, epidemie rakoviny byla zaznamenána po masovém zavedení tzv. Vakcín proti covidu a protože choroboplodní faktor spike protein uměle vytvořeného bioinženýrsky upraveného viru SARS-CoV-2, covid je obsažen ve vakcínách, měli bychom případek, kdy doktor McMillan hovoří o infekci covidem, předpokládat, že si myslí také infekci prostřednictvím injekce, protože netvrdí ani nenaznačuje, že hlavním způsobem infekce covidem je očkování. A tady dál se hovoří o souvislosti mezi střevem a rakovinou, kterou stále nedokážeme vidět. A tam říká jeden můj přítel, lékař nedávno řekl něco, o čem mám podezření, že si to myslí mnoho lidí. Nemůže být normální, že tolika lidem, které známe, je diagnostikována rakovina. Různé verze tohoto tvrzení slýchám opakovaně. Přátelé, kolegové, pacienti, jako by všichni znali někoho, komu byla nedávno diagnostikována rakovina, často ve stádu, kdy je nemoc už pokročila. A zdá se, jako by najednou rakovina byla všude. Myslím si však, že musíme určit, co vlastně pozorujeme. A říká, nejsem přesvědčen, že hlavní změnou je dramatický nárůst celkového počtu lidí. u nich se rakovina rozvíjí. Některé druhy rakoviny přibývají, zejména u mladých lidí, ale to nemusí vysvětlovat to, čeho se lidé všímají. Mnohem více mne znepokojuje četnost případů, kdy se nemoc poprvé projeví až v pozdním stádiu. Setkávám se s pacienty, u nichž není nádor diagnostikován v době, kdy je ještě lokalizovaný a potenciálně léčitelný. Přichází až poté, co se rakovina rozšířila do jater, plic, kostí nebo mozku. A v takové chvíli už operace nemusí nabídnout vyléčení a léčba se místo odstranění nádoru zaměřuje na zpomalení onemocnění pomocí chemoterapie, radioterapie nebo imunoterapie. Tento rozdíl mění úplně všechno.

0: všechno. A když někomu odstraní častný karcinom prsu, může přátelům jednoduše říct, že byl úspěšně léčen, ale člověk, kterému je diagnostikováno čtvrté stádium, tak o tom pravděpodobně bude mluvit více, protože prognóza je okamžitě zcela odlišná. A to může částečně vysvětlovat, proč se rakovina zdá být viditelnější. Nevysvětluje to však, proč se tolik nádorových onemocnění poprvé projevuje v neočekávaně agresivní formě. Takže tolik teda tady k tomu. Ta zpráva ještě dále teda pokračuje, ale ještě je poměrně dlouhá. Ale byla vydána, se na to podívám tady, byla teda vydána v The Expose a najdete ji na CZ24 News. A to se podívejte, vážení, protože myslím si, že vás určitě bude zajímat
1: Thank
0: a
1: you.
0: je dobrá.
1: Three.
0: Prosím?
1: Here.
2: Nic, nic, nic, omylem mi tam něco vlezlo zase z počítače, takže můžeme
0: Jo.
2: na, kde to máme? Tady to máme, tematické okénko a sionistické dezinformace, které obíhají celý svět.
0: Hned na to půjdeme. Taky velmi zajímavá záležitost. A je to článek z Moon of Alabama z 9. to na dneška, který říká toto. Sionistické dezinformace obíhají celý svět. Zprávy nejsou pravda, je samozřejmě tvrzení. Bohužel se na ně často zapomíná. Zprávy mohou být smyšlené, vymýšlené citáty, které projdou několika prostředníky, se mohou změnit ve fakta. Izraelský, v uvozovkách ve fakta, izraelský novinář Ronen Bergman odhalil cestu v hebrejštině jedině takové zprávy, strojový překlad. A teď tady cituju, dne 5. srpna ve středu tohoto týdne pronikla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestu podnika. Během přibližně 15,5 hodiny vyšla z pochybného indického účtu na X, prošla účtem, který hrdě nese ve svém názvu slovo Mossad, přestože nejde o Mossad, získala košer certifikát od kanálu 14, přijal ji Jair Netanyahu, což je syn tuším Netanyahua, vystoupala na státní scénu jménem premiéra, dorazila k americkému vyslanci při OSN a na Fox News, a poté se s patřičnou úctou vrátila do Indie, kde už byla prezentována jako zpráva přicházející z izraelských médií. Shael ben Efraim tento případ shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru X citoval v hinduštině vymyšlený výrok, aby potvrdil, že Ahmad Vahidi, velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjel jaderné zbraně. Později tentýž účet zveřejnil další falešný citát opět v hindštině, v němž měl Vahidi údajně říci, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít Spojené státy a Izrael. Dále účet na Twitteru a X s názvem Mossad Commentary zveřejnil údajně citát v angličtině. O půl hodiny později anglická verze izraelského pravicového kanálu 14 tento citát převzala a tvrdila, že jde o první případ, kdy Irán přiznal, že vyrábí jadernou bombu. Teď je tady, je to v angličtině, teda tady ten výtah z toho článku. Pokračuji dále. O několik minut později Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, který žije na Floridě, retweetoval příspěvek kanálu 14. O 2 hodiny později Benjamin Netanyahu, premiér, citoval falešný výrok v oficiálním projevu. Mike Waltz, americký velvyslanec při OSN, sdílel tweet a dodal, že Irán konečně přiznává to, co už bylo jasné léta. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Mark Levine, sionistický propagandista, tweet sdílel. Fox News o něm informoval jako o faktu, včetně titulku přímo na obrazovce. Kanál 14 o něm informoval s odvoláním na Fox News a Netanyahua jako na zdroje. Mossad Commentary, účet na X, nesouvisející s Mossadem, citoval kanál 14 a tím kruh uzavřel. Izraelské ministerstvo zahraničí rozšířilo tuto zprávu v perštině. Indická tisková

0: a nebylo prokázáno, že by byl zapojen stejný mechanismus nebo stejní lidé. Struktura vytváření veřejného mínění je však podobná způsobem, který je těžké přehlédnout. Informace se dostane do zahraničí, získá převlek v podobě zprávy v zahraničních médiích a poté se vrací do Izraele jako vnější, údajně nezávislý důkaz politického tvrzení, které už dekolovalo. Někdy nedůvěryhodný účet vypustí nepravdivé tvrzení. To je následně citováno v řetězci stále důvěryhodnější představitel veřejnosti, až se z něj stane zpráva v uvozovkách. Tuto zprávu pak citují politici, kteří z největší pravděpodobností byli těmi, kdo onu fámu tajně iniciovali. A tento trik není ani nový, ani specifický pro Izrael. Před válkou v Iráku kancelář viceprezidenta Cheneyho anonymně unikla, nebo deníku New York Times informace z této kanceláře, že Saddam Hussein má tu či onu skrytou zbraň. Následující den Cheney vystoupil v televizi a na dotaz potvrdil, že o tom také slyšel. Podstrčená falešná fáma se tak stala oficiálně faktem. A Cheney mohl pro svou podstrčenou informaci použít velmi krátkou cestu, protože zpravodajství New York Times bylo mylně považováno za důvěryhodné. Netanyahu, kterému nikdo nevěří, tak ten k tomu potřebuje další cesty, aby své podvrhy proměnil ve fakta. Dezinformace bohužel fungují tak jako tak, alespoň ve většině případů. Takže to je pro dnešek všechno, vážení posluchači. Děkuji vám za pozornost, panu kolegovi za spolupráci. Chci vás pozvat jako tradičně na pondělní kompas. Opět tentokrát na duchovní záležitosti, které se týkají vzestupu a tak dále. No a připomínám, že to 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je vlastně pilotní projekt týkající se obnovení Československa a bylo by velmi dobré, kdyby ti z vás, kteří trochu mohou, tak jak si přijeli tuto myšlenku podpořit. Budeme se na vás těšit. Díky, hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se samozřejmě na další a vy tedy můžete sledovat Posty budoucnosti a pořady u nich, jak na Odyssey, tak samozřejmě na YouTube. Nuž a my si dáme tedy, když jsme skončili, pane inženýre, děkuji a zdravím
0: Díky.
1: vás a přeji zase hezký večer a zbytek víkendu a zase v lepších časech na viděnou a naslyšenou.
0: No
1: A
0: podobně.
1: já vám pustím jenom krátkou, zkusím to tady ještě nějak prokliknout, nevím jak. Krátkou tedy předváděčku a upoutávku. Dáme si to jenom hlasem, jinak to najdete na YouTube a pozvánku na tedy vlastenecké setkání 2026, tedy v Příčovech, ale všechno se dozvíte hned na začátku, takže jdeme na to.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, vás také zdravíme, dobrý den. A ty, co vidí obrázky, video, tak samozřejmě, já to tam pak dám. Jsme u paní doktorky Alice Tomkové, tomu to nenapoví ještě, tak já připomenu zámek Příčovy a kdo ještě neví, tak mu ještě připomenu vlastenecké setkání. Protože kvůli tomu jsme se setkali dneska my dva. Tak, vlastenecké setkání, už je to kolikátý ročník?
1: Osmý
0: ročník. Já jsem se bál počítat, jak jsem to nechala začínat. Zámek Příčovy se nám stane opět teda dějiště vlastenického

0: utkání 22. srpna, takže si to, dámy a pánové, zapamatujte, napište si to do kalendáříku, protože tam budete čtu přednášky, diskuze, pohoštění, koncert. Veškerý program a asi důležité věci najdou lidé
1: na webových stránkách, ano, www.zamykpříčovi.cz.
0: Tak, pro klik nebo něco takového zkusíme tam dát aspoň popisek textí. Začíná se tedy, jsou to Příčovy, už se Vlčan upozornil, aby jsme to věděli, aby jsme se tam mohli sejít, je to krásné prostředí. Takže když nebudeme narušováni jako minulý rok,
1: dnes vám si... Maximum pro to, aby to nebyli, tak uvidíme. Policie České republiky pod novým panem ministrem nám přislíbila ochranu, takže doufám, že to proběhne v lepším duchu nebo v lepší atmosféře než loni.
0: Je to sobota poznamenán, takže máte celý víkend, můžete dorazit v pátek, můžete se ubytovat, jako my, když nejste zdejší nebo přibližní. A jak to tady všechno bude probíhat ten celý?
1: Tak vlastně schéma toho celého dne bude podobné jako ty ročníky předtím. Dříme se to, aby to vlastně i lidi vlastně našli něco, jako, že to je jejich domov, tak aby se vlastně vždycky v tom poznali. Takže nebudeme to základní schéma měnit, budeme začínat mší svatou 10 hodin. Kapli svatého Vojtěcha, což je součást budovy zámku. Letos budeme mít akorát jiného pana faráře, nebudeme mít pana otce Přibyla, ale monsignora Jana Mráze, který přijede k nám z Brna. A toho jsme teda moc rádi. Jinak mše svatá bude teda normální, ne tradiční.

Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně postačte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás zdravím všechny, kteří posloucháte a začali jste a usedli jste a začali jste poslouchat Svobodný vysílač, protože přišla právě ta chvíle, kdy si budeme číst zase z něčeho zajímavého. No a je tedy, dnes je pondělí, je 13. května, to je takové to datum 13. No, někdo to má rád, jiný zase ne. Já tady mám tak vyzkoušeno, že ta 13. až tolik neznamená, ale spíš se ty věci, pokud se něco děje, tak se děje před anebo po, čili 12. nebo 14. Někdo to má zase na 13. Já bych řekl, že se zkrátka dobře věci dějí, ať je jakékoliv datum. Tak to je první taková asi důležitá informace, kterou je potřeba si nějakým způsobem říci. Další důležitá informace, když už jsme tady u těch informací té větší důležitosti, no, asi jo, tak bychom si mohli sdělit a mohli bychom si také říci, že dnes má svátek Servác. No a já tady mám takový pocit, že Pankrát, Servác, Bonifác. Čili, že to jsou ty tři, na který když prší, tak potom 40 dnů bude pršet údajně. Tak jak jsme si to vždycky nepřáli, aby nám propršel ten červen a dejme tomu začátek prázdnin, no, tak dneska si myslím, že řada z nás se cítí potěšena tím, že by mohlo pršet, protože byť teďko pár dnů zapršelo, tak pořád a pořád té vody je ještě v té přírodě málo. Tak já bych si přál, aby to bylo tak, že obden nám zaprší, obden bude svítit sluníčko a všechno dohromady potom bude perfektně fungovat. Takhle ta příroda, já ji takhle pamatuju, takhle fungovala, když jsem byl ještě mladý hoch, když jsem byl ještě junák, jak se říká. No tak, co je potřeba připomenout? No, jo, těch serváců, to je také důležité. Já jsem si tak trochu říkal, že se kouknu do té statistiky. No prostě a zkrátka, není to dostupné, není dostupná informace. Kolik těch serváců v té naší zemi vlastně je? Já se bojím, že možná žádný. Protože prostě jmenovat se Servác, to už je skoro jako být Pankrát nebo Bonifác. No. A určitě jakoby lidé na vás různě pokřikovali, tak snad se žádní rodičové nedopustili toho fopa, že by se pomstili svým dětem tím, že by jim dali takové jméno. No ale tak víte, jak to je. Někdy si to člověk prostě nevybere. Co je potřeba říci, že máte dnes k dispozici na to, abyste volali anebo psali, tak máte Skype PetSyn2, to je jednoduchá adresa, vy už ji znáte. Pak máte telefon, na který můžete normálně psát nebo také telefonovat přímo sem ke mně do vysílání. Ten už znáte, ale já ho připomenu, je to 774-139-044. Takže 774-139-044. Tak to je telefon, studiový telefon, a potom ještě tady máme k dispozici tu e-mailovou schránku, protože někdo třeba chce psát, když poslouchá z archivu, nebo
něco rozsáhlejšího chce napsat. No takže ta adresa už je notoricky známá, no ale já již připomenu svcs.midgard@gmail.com. No tak tady na to, když napíšete, tak se naše schránky spojí. Propojí a zašle mi vaše schránka, mi zašle to, co jste mi napsali. Pokud si ale myslíte, že se spojuje pouze ta schránka, čili mezi sebou, tak to není tak úplně jednoduché, protože internet, respektive ten e-mail, než k vám dorazí, tak to není cílená záležitost, jakože nějaký neviditelný pošťák čapne tu vaši zprávu, donese ji do té schránky ke mně, protože ví, kde ta schránka je. Ten internet funguje trochu jinak. To znamená, že ta zpráva, kterou mi napíšete, se rozprskne do celého internetu, úplně všude se vyskytne. A jenom tam, kde je doma, tak tam se stáhne. To znamená, že všechno, co v internetu se pohybuje a co vy napíšete, tak není cílená komunikace mezi dvěmi schránkami, ale je to tak, že nejdřív se to celé zveřejní a potom si to najde svého adresáta. No aby se to nezveřejnilo úplně, tak ne všichni mají přístup k tomu, co v tom celém balíku toho internetu se nalézá. Ale pochopitelně jsou vybrané subjekty a vybraní jedinci, kteří mají ten přístup komplexní. Takže se může stát, že zkrátka dobře, ten, kdo nějaký hacker nebo nějaký příslušník tajné služby nebo nějaký automat, robot, vám tu zprávu prostě zachytne, protože tam bude nějaké klíčové slovo, na které on je jaksi citlivě nastavený. To znamená, že bude na to reagovat. Tak to jenom, abychom si nedělali iluze, tak to trošku do začátku. Já jsem tady četl několikrát z knihy docenta Jana Dudáša Lexikon a dokonce jsme v sobotu s Pavlem udělali pořad, kde jsme citovali některé ty záležitosti z této knihy a opírali jsme o ně naše vyprávění o těch událostech v předvečer druhé světové války, respektive co bylo a proč vlastně, co bylo spouštěčem a proč musela ta druhá světová válka tedy vypuknout a musela se odehrát, co řešila. Jo. Takže já jsem si ještě na dnešek, protože tam to téma bylo velmi silné, a psal mi posluchač Jaromír a dotazoval se, zdali i někde jinde se může dopídit třeba těch sdělení, o kterých jsem já psal, o kterých jsem já mluvil, která jsem četl, pardon, jestli ještě existují nějaké jiné publikace, kde třeba by ty věci byly nějak popsané. No tak já jsem tady dohledal třeba jednu publikaci ve svém archivu. Je to Gea Sidorov. A z té knihy, kterou jsem měl tu čest si přečíst, tak jsem vám tady vybral něco, co se váže právě ke klíčové osobnosti toho tehdejšího dění. A tou klíčovou osobností je pochopitelně... Já se potřebuji kechnout. Nedopadlo to. Nedopadlo to, zašimralo to a nedopadlo to. Tou klíčovou osobností je Soso Džugašvili, tudíž Stalin, protože Stalin nám je představován jako nějaký hrdlořez, jako ten, kdo třeba i tu válku dokonce druhou světovou údajně podle některých odborníků, takzvaných, samozvaných, tak začal, ale ono to tak úplně nebylo. A tady z toho vyprávění, z této knihy, kterou Gea Sidorov napsal, tak se ty věci pochopitelně potvrzují. Takže já jsem se rozhodl, že dnes odskočím od té knihy o slovenčině a začteme se do jedné kapitoly, já ji budu trochu komentovat, právě z té knihy Gea Sidorova. Takže tak nějak bych se spíš teď věnoval tématu, než té knize jako takové. No a k
té knize jenom chci říct tolik, že se tam mluví o jakémsi vědmákovi nebo strážci. A to je právě velice poutavé vyprávění, kdy hledající se dostal k jednomu člověku s otazníkem, a ten ho zasvětil do spousty a spousty jakýchsi doposud pro něho nevídaných a neslýchaných záležitostí, které ho pochopitelně výrazně oslovily, protože se mu začaly pospojovávat některé informace a některé znalosti, které již měl. Takže začneme se do té knihy a postupně se budeme dostávat dál a dál. Tak několik slov o Soso Džugašvili. Je to třetí část, kniha 2, kapitola 26. Stačí, brzy bude poledne. Za 5 až 6 hodin máš jet do Kondinského a ty jsi ještě nelehl. Běž hned do postele. Za 4 hodiny tě probudím. Stávaje od stolu, řekl stařík. Před tvým odjezdem tě musím vypravit na cestu a udělat něco jiného. Bez řečí jsem poslechl slova ochránce, stal jsem a šel do ložnice, ale k mému překvapení se mi spát nechtělo. Lehl jsem si na postel a několik minut jsem ležel s otevřenýma očima. Co si mám připomenout, vrtalo mi v hlavě. Na co narážel vědmák? Zřejmě mě přeceňuje, ale přesto ho nechci zklamat. Musím si tedy na ně zavzpomenout, ale na co? To je otázka, pomýšlel jsem, ale brzy jsem usnul. Probudil jsem se později odpoledne. Hospodář mne neprobudil. Když vešel, už jsem se oblékal. Chlapík, spal si přesně 4 hodiny. Biologické hodiny máš v pořádku. Probudil se bez cizí pomoci. Běž, umýj se a ke stolu čeká nás večeře na rozloučenou. Vyběhl jsem na dvůr, umyl jsem se u sudu s vodou a vešel do jídelny. Stůl byl už prostřen. Uprostřed trůnil zlatý hřeb, proslavené sibirské ché, zvláštním způsobem připravené břichoštiky. Vedle stál jako vždy salát, nějaká zelenina a smažený karas, nakrájený na tenké kousky. Tedy, když jsem spal, starý stačil zkontrolovat sítě a připravit chyceného v nich velkého karasa. To tedy jo, kdy pak asi spí ten zaříkávač. Co pak může žít bez spánku, myhlo se mi hlavou. Vyspím se po tvém odjezdu, odpovídaje na mou otázku, řekl šedohlavý. Teď si sedni a chop se korbele. Budeme pít zbyteň na šťastnou cestu a naše budoucí setkání. Přisunul se mi blíž svůj korbel a pozoroval, jak slavnostně nalévá svůj vonavý zbyteň. Tak na všechno. Na to, že jsme se setkali, že jsme se vzájemně pochopili, a na tvůj odjezd. Pozvedl svůj korbel se zbytkem stařík. Nenechal jsem na sebe dlouho čekat a naše malá hostina začala. Ché, spod sušených bříšek štiky. Jsem jedl poprvé v životě. Maso bylo fakticky téměř syrové, ale s bylinkami a s octem mělo specifickou chuť, z níž se točila hlava. To má skvělou chuť, nevydržel jsem. Jeseter není třeba. To, co jsi připravil ze štiky, je chutnější. Je to tak, Juro, usmál se starý. Já mám také raději štiku než jesetera. Je univerzální. Kotlety z ní jsou pochoutka, pelmeně nejsou horší než masité, polévka z tučných štičích vnitřností je královská. A tento ché, sám si ho zhodnotil. A proč říkají, rybu nemáme, máme jen štiku? To je chantýský výraz. Chantýové štiku za rybu nepovažují. Žije ve vodě, ale je blíže ke zvěři. Odtud pochází tento výraz. Navíc chantýové si cení štiku výš než ostatní ryby. Zvláště si cení její jikry. Ty jsi někdy jedl štičí jikru? Přiznám se, že ne, řekl jsem.
No, ještě ji ochutnáš. Podle mne jarní kryštiky nejsou horší než černý kaviár, ale stačí o jídle. Zvážněl. Promluvíme si o odjezdu. Tamhle v koutě stojí tvůj ruksak. Dal jsem do něj potřebné knihy a 10-litrovou sklenici medu. Je tam i tvoje lžíce a nůž. Svou loďku necháš v Kondinském u místního revírníka. Všichni ho tam znají. Je to náš člověk. Chytrý, sečtělý a hlavně spravedlivý. Žije podle zákonů svědomí. S ním můžeš mluvit přímo. Vše pochopí. Zapamatuj si jeho jméno. Bělich Sergej Borisovič. Mimochodem, má stejného psa, jako jsou moji. Ode mne si vzal štěně. A vůbec, když u někoho uvidíš černou lajku s bílými maskami, věz, že to jsou moji dobří známí nebo lidé, kteří mě znají. Na ně se můžeš klidně obrátit. Nepodvedou tě ani, nepodvedou tě a pomohou ti. Ale raději se spoj se Sergejem. Ten by neměl pracovat v milici, ale přednášet na vysoké škole. Má znalosti, přehled a je chytrý. A co se mi líbí nejvíce, upřímně má rád svůj národ. Poslouchal jsem starého a pochopil, že za mne všechno promyslel a rozhodl. Dobře ví, že za ním zase brzy přijedu a pověděl, na koho se mohu obrátit. Ostatně, budeš-li chtít, můžeš na loďce dojet až do Chanty Manýska. Motor máš nový a tak daleko to zase není. Do našich krajů z Chanty Manýska přijíždí na loďkách mnoho lidí na lesní plody. Natankovat lze v Kondinském, ale i cestou. Když zvolíš druhou variantu, loďku i motor můžeš nechat u Sidělníkova, Pavla Jegoroviče. Bydlí v Samarové, přímo na břehu. Také patří k našim. A také je chytrý a opravdový Rus. Ne, do Chanty Manýska nepojedu, přerušil jsem ochránce. Mám letět do rezervace na služební cestu. Vrtulník bude zřejmě připraven zítra. Ale na Sidělníkova nezapomeň, nevíš, zda ho nebudeš potřebovat. Stařík se odmlčel a zeptal se. Dáme si ještě čaj? Dnes mám zvláštní, je v něm čaga a byliny. Samozřejmě, ozval jsem se. Z tvého čaje se oči nezavřou až do rána. Zřejmě znáš vlastnosti kořene maralu, podíval se děd. Samozřejmě znám, vždyť jsem z horské Šorie. Na to jsem zapomněl, přiznal se hospodář. S těmito slovy slavnostně otočil kohoutkem samovaru a začal plnit vonavým čajem dvě pialy. Když se oběd na rozloučenou chýlil ke konci, stařík se zeptal. Ještě jsi nerozmyslel pochopit Stalina? To ne, ale zdálo se mi, že na to nezbude čas. Čas máme. Do tvého odjezdu 1:30. Stačíme to. Ale seznámím tě jen s tím nejhlavnějším. Myslím, že pro začátek to bude stačit. V podrobnostech se časem vyznáš sám. Teď si vezmi svůj ruksak a půjdeme k tvé loďce. Musíme ještě natankovat benzín. O Soso Džugašvili si promluvíme pak, až vše dokončíme. Podle rady starého jsem ruksak odnesl do loďky, nalil jsem benzín, vrátil jsem se k domu. Na dvoře hospodář nebyl, ale z domu jsem uslyšel jeho hlas. Rozruč se se svým ohněm, bude hořet do tvého příštího příjezdu. A tak bude vždy, dokud se nerozloučíme. V hlase ochránce jsem zachytil smutný podtón. Proč bychom se museli loučit? Zeptal jsem se a přistoupil jsem k nočnímu stolku, na němž hořela ohromná svíčka. Tak se stane, takový je život. Ale není to naší vinou. Moje cesta se chýlí ke konci. Tvoje teprve začíná, řekl záhadně a pak už s úsměvem dodal. Podívej, to je tvůj oheň znalostí. Hoří ne na svíci, ale v tvém srdci. Svíce je jen odraz, pamatuješ? Při setkání jsem ti řekl, že hasly svíce mých žáků. Pamatuj, přikývl jsem. A teď chápeš smysl?
Ze slov starého mě uvnitř zastudilo. To je ono. Jde tedy ne o svíce, ale o srdce. Nehasli tedy svíce, ale srdce těch, koho se tento starý širý volch, to je hrozně na vyslovení, volch, probudit. Probuzený a vstoupivší na cestu svého osudu člověk, který si to rozmyslí a rozhodne se sloužit ne právy, ale svému nenasytnému mamonu, je horší než zrádce. Přerušil mě úvahy ochránce. A bylo jich mnoho, zeptal jsem se. Kteří se přizpůsobili, přeptal se stařík, byli takoví. Možná nejsou všichni ztraceni, někdo by se dal najít. Možná máš pravdu, ale já jsem nikoho nevracel. A teď už ani nemám koho. Znovu zrození neřídí svůj osud. Takový je zákon vesmíru. To je trest stvořitele? To není trest. Nejvyšší síly nikoho netrestají. Člověk se trestá sám. Experiment se svým nevědomím se ještě nikomu nepodaří. Dobrá, člověk se mýlí, něco nezváží, mnohé nezná, ale když vše chápe a uvědomuje si a staví před sebe pro své nevědomí zcela nepřijatelné zámysly, to už je rozpor, konflikt mezi hlubokým a nánosem. Hloubkovým a nánosem. Je pochopitelné, že vzpouzející se podstata začíná ničit tělo, pokoušející se podřídit si tak, je to chlapče. Starý se nad něčím zamyslel a na chvíli se odmlčel. Můj oheň nezhasne, předušil jsem umlčení. Pokud i budeš chtít sám sebe zlomit, nezlomíš, usmál se ochránce. Ty jsi z jiného těsta. A čelo máš ze žuly. Kdo už do něho netříská? Dokonce tví rodiče. O tobě nepochybuji. Nemilosrdně, řekl prorocky. Jakoby vše už bylo za námi, ale je na čase povykládat o velkém a nešťastném člověku. S těmito slovy šedohlavý ukázal na moje místo. Nebudu se dotýkat tajemství narození Soso Džugašvili. To by trvalo dlouho. Narodil se 21. prosince, na začátku slunovratu, první den Koliady, představitele velkého roda a našeho předka Dažboga. V takové slavnostní dny do našeho světa obvykle přichází bývalí védičtí žreci. Příkladem můžeš být ty sám a já také. Já jsem se narodil v den jarní rovnodennosti. Své prvé zasvěcení, být nebo mít, malý Soso prošel v 5 letech. Organizoval ho některý z ochránců v Gruzii. Později se Stalin pokoušel najít toho člověka, ale nenašel. Setkání mladého Soso s těmi, kdo před něj položili otázku výběru, se nemuselo konat. Kdyby byl někdo jiný, neméně významný, ale v té době Rusko potřebovalo Stalina. A v čem tkvělo první zasvěcení chlapce Stalina? Zeptal jsem se. Na den narozenin, kam byl pozván i Soso, někdo z hostů mu dal do kapsy hračku, revolver. Malému Soso se hračka velmi líbila, o takovém revolveru nemohl ani snít a nevěděl, ale toho moc netrápilo. A najednou po návratu domů chlapec našel revolver ve své kapse. Jak se tam ocitl, Soso nevěděl, ale toho moc netrápilo. Zhrozil se toho, že má u sebe cizí věc, i když chápal, že jej nemusí podezřívat. Děti na slavnosti bylo mnoho a s revolverem si hráli téměř všechna. A co udělal? Šel v noci za bouřky vrátit cizí revolver. Přirozeně po volbě být mladého Džugašvili začali pozorně sledovat. On cítil tuto pozornost, ale nemohl pochopit, či nepozorovaně a nestrukturně budoucího Stalina ovlivňovali. Lidi přitahovala jeho čestnost a vrozená spravedlivost. Všichni, kdo znali chlapce Džugašvili, jednohlasně říkají, že čestnějšího a pořádnějšího člověka neznali. Setkal jsem se s takovými lidmi a myslím, že nelhali. A proč by také lhali? Tím spíš dnes, kdy Stalinova činnost byla tak pošpiněna.
Měl bys vědět, že Soso Džugašvili od 14 let psal básně. V 17 letech ho uznali nejlepším básníkem Gruzie. A tu starý po krátké odmlce začal přednášet rusky smutnou báseň o dědovi, který putoval od domu k domu a pokoušel se přinést lidem pravdu o životě, ale mnozí tu pravdu nechtěli a aby oni neslyšeli, děda nakonec otrávili. Teď tu báseň mladého Stalina znám nazpaměť. Tehdy jsem ji slyšel poprvé a jeho obsah mnou otřásl do hlubin duše. Tak vždyť to napsal o sobě. O svém nelehkém osudu předušil jsem Vědmáka. O sobě souhlasil, dokonce o své smrti. Vždyť ho také otrávili. Takže to tušil. Zdá se, přikývl starý. Ale odbočujeme od podstaty. Myslím, že bys měl chápat, že studium Stalina v duchovním semináři také nebylo náhodné. Mladý Soso brzy poznal podstatu Bible a pochopil, za jakým účelem byla napsána. Stalin byl velmi chytrý a výklady židovsko-křesťanského písma svatého se nedal oklamat. Nenáhodou se mladý Soso objevil v observatoři. Názorně studoval zákony nebeské mechaniky, pozoroval oběh měsíce kolem země, oběh Jupitera kolem země a mnoho jiného. Hvězdný řád mu ukázal, že v kosmu vládne řád, v němž není nic chaotického. Zato ve společnosti panuje chaos. Tento sociální chaos je na Zemi vytvářen uměle, hlavně prostřednictvím zákonů, které lidem vnucují draví vládci, kteří se domohli moci. Pamatuj, že Stalin nikdy nebyl profesionálním revolucionářem. O tom napsal ve své závěti. Co pak Stalin zanechal po sobě závěť? Vyhrkl jsem nechtěně. Zanechal a leží ve tvém ruksaku, usmál se ochránce. Přečteš si ho doma. S mladým Soso Džugašvili se seznámili lidé, kteří pochopili, že Rusko je odsouzeno, že slabý car neudrží vládu a zemi zaplaví vlna krvavého chaosu. Kdo byli ti lidé, není důležité. Někdo myslí, že to byl někdo z policejních špiček, někdo to popírá. Důležité je, že mladému Sosovi ukázali podstatu toho viditelného zednářství druhého řádu, které koncem 19. století bouřlivě rostlo v celé ruské říši. Navíc odhalili v Sosovi tajemství bohem vyvolených. Mnohé on sám pochopil ještě v semináři, když studoval Bibli. S obsahem Talmudu ho seznámili tajně. Ruský překlad Šulkan a Ruch tehdy ještě neexistoval, ale někdo ho přesto přeložil. Ne pro veřejnost, ale pro tajné služby. Stalin znal Talmud dobře, protože později v besedách se členy své vlády jej citoval. Ale to já jen mimochodem. Teď chápeš, z jakého důvodu se Soso dostal do doupěte profesionálních revolucionářů. Toho donutilo přijmout jméno Josef. Podle legendy se teď mladý Džugašvili měl stát původem jedním z vyvolených. Sám Stalin o svém židovství nemluvil, ale vypustili pověst a ta zabrala. Plamení revolucionáři brzy začali Stalina považovat Josefa za téměř svého, o což on sám usiloval. Jiné cesty nebylo. Celé revoluční hnutí v Rusku řídili Židé, kteří cizí mezi sebe nepouštěli. Druhé zasvěcení Soso Džugašvili prošel v době svého prvního vyhnanství v Solvičegodsku. Tam se setkal s jedním ochráncem, Alexandrem Bělovem. Přirozeně místo vyhnanství mladého Stalina nebylo náhodné, protože v roce 989, kdy vojska Puťaly dobyla starou Ladogu, křesťanští zabijáci se hned vrhli na chrám Veliké Lady, který stál na jižním břehu jezera. Avšak během obléhání města žreci stihli chrám přestěhovat. Jeho stěny sice zůstaly, ale vše, co bylo uvnitř, zmizelo. Především zmizela hlavní relikvie chrámu, zlatá socha Lady s maličkým leliem v náručí. Kam to vše zmizelo? Na východ, do oblasti dnešního Solvičegodska.
Tak začal bezpříkladný pochod zlaté orianské lady do jedné z podzemních úschoven, zanechaných Rusy Oriany na platu Putorana, ale teď mluvíme o Stalinovi, ne o zlaté relikvii. Tak tedy, Alexander Bělov během vyhnanství Soso Džugašvili v Solvičegodsku právě odpovídal za svaté místo, kde se po určitou dobu nacházel druhý chrám bohyně a když se setkal se Stalinem, přivedl jej na místo starého chrámu. To stačilo. V mladém Stalinovi se probudila jeho rodová paměť. Ne po gruzínské linii, ale po ruské. Uzřel sebe jako slovanského žrece z dob pokřtění. Podle slov Bělova Stalin dokonce poznal místo, kde stál chrám. Chodil vzrušený po trávu zarostlých zemních s náspech a v očích měl slzy. A zde, na místě bývalého druhého chrámu Lady, Alexander Bělov vypravoval mladému gruzínskému chlapci, duchovnímu potomku ruského žrece ochránce, o veliké Oriáně Hyperboreji, o jejím dědictví v podobě sociální nerovnosti, která dovolila po tisíciletí odsévat pryč od tří nejvyšších stavů, jak nevolníky sluhy, tak psychopaty nedotknutelné. Mnohé se dozvěděl a ještě více pochopil budoucí vůdce díky Bělovovi. Často se setkávali na ruinách chrámu a beze svědků vedli dlouhé a plodné besedy. Bělov se nepokoušel Stalina učit. Jeho posláním bylo pouze v tom, aby svému svěřenci pomohl vzpomenout si na vše zapomenuté. To se mu skvěle podařilo. Stalin se vrátil z vyhnanství jako vyměněný. Teď to byl revolucionář jen v Nějškově. Vnitřně byl daleko ne marxistou, spíše jeho protikladem, ale to pocitoval jen on sám. V Solvičegodsku se dověděl o stovkách pokrytých tajemstvím mrtvých ruských měst prvé potopní říše, záhadné Aratě. Když Stalinovi znovu hrozilo vyhnanství, bez váhání si zvolil západní Sibiř. V Narymském kraji Soso Džugašvili byl krátce, ne víc než měsíc, což potřeboval, aby navštívil ruiny jednoho z hlavních měst Araty. Toto mrtvé město se zbytky dvou chrámů leží kousek od řeky Tym v tvé rodné Tomské oblasti. Časem se ty tam dostaneš. Je tam východiště nebývalé síly a to místo, kde bys měl projít iniciaci. Tak já si, že si dáme teď písničku, protože se nám to nachýlilo. Takže něco si hezkýho zahrajeme. A já už to tady vidím. My si dáme... Jo, to bychom mohli. To je pěkný. Je to od Křesťana, tak pojďme na to.

Tak to byla jedna z oblíbených písniček, kterou moc rád hraju, protože je taková romantická. Budu pokračovat. Jako Stalin? Zeptal jsem se. Ano, jako Sošo Džugašvili, odpověděl. Musíš procítit, že patříš k této zemi. Tradice Boreálů a jejich předků, velikých Orianů. Jinak budeš tím, kým ses narodil, jenom slovně. Poté nastalo napjaté mlčení. Aby ho přerušil, zeptal jsem se. Proč brzy po návštěvě mrtvého města Stalin z Narimu uprchl na třetí den? Jak musel takový, jak on? Už měkce řekl ochránce. Mimochodem, se svými narimskými přáteli, těmi, kdo mu ukázali toto staré město, si Stalin dopisoval celý zbytek života, ale ne jako hlava státu, ale prostě jako člověk. Nejproduktivnější a nejzajímavější bylo jeho třetí vyhnanství do Turuchanska. Pochopitelně. Kurejku si vybral sám a žil tam celé 4 roky, celou lhůtu vyhnanství, aby se zbavil možného sledování, ne policejního, ale zednářského, začal intenzivně lovit. Mizel na lov v předhůří Putoranu celé měsíce. Žil v chalupách u mnoha lovců, spřátelil se s chovateli sobů, kety a severními evenky. Znal se s jejich šamany. A nikdo neviděl na pozadí bouřlivé činnosti tuláka v tajze to hlavní. Stalin se celé 4 roky učil. Úporně a vytrvale. Učil se u ochránce Kurejky, člověka s nejvyšším védickým zasvěcením Jaroslava Čardinceva. Neřekl jsem ti to jeho pravé jméno, jen přes dívku. Doufám, že se proto neurazíš. To se ví, že ne. Zavrtil jsem hlavou. 4 roky se Stalin učil u Černiceva psychologii, zákony řízení a také všechny druhy okultních ochran v přírodě. Bez takového vzdělání by se budoucím zachráncem ruské země stát nemohl. Později, v době velkého soupeření Stalina a celé jejich ráčkující smečky, mágové z okultních oddělení zednářských lóží i silně židovští mágové bezmocně rozhazovali rukama všechny jejich kouzelné konstrukce namířené na fyzickou likvidaci nenáviděného superčlověka a protivníka končily silnými protiakcemi, které krutě postihovaly je samotné. Stalin přes všechnu jejich snahu zůstával nezraněn. Ale trochu jsem předběhl a neřekl jsem ti, co jsem chtěl. Ano, že Soso Džugašvili vyrostl dobrý mák, že ze Sososa Džugašvili, tady trošku ten překlad je nepřesný, vyrostl dobrý mák, nebo lépe, dobrý psycholog a odborník na řízení. Ale to vše bylo jen základem, minimem. Bez něhož Josef Vissarionovič by nemohl uspět. Právě jsi řekl, že Stalin zachránil Rusko a nás Rusy, ale vždy je považován za despotu a vraha. Vraha takových jako ty nebo já, usmál se stařík, a všimni si, kdo obvinuje. Buď to jsou potomci plamených revolucionářů, nebo hlasatele ideí západně liberální demokracie u nás. Nebo potomci nevinně rozkulačených rolníků, dodal jsem. No což, abys vše pochopil, začneme po pořádku od našich plamených revolucionářů, povzdechl Vědmák, a skončíme rolníky z občin. Musíš si ujasnit, že žádná revoluce bez kolosálního přílivu peněz neproběhne. Za všech sociálních kataklizmat se spodina tupě a cynicky podplácí, stejně jako se kupují prostředky masové dezinformace a špičky tajných služeb. K tomu jsou potřebné peníze a ne malé. A teď uvaž, odkud se mohou vzít takové prostředky? Pochopitelně, že z kapes židovských bankéřů, dělal jsem chytrého. Máš pravdu. Ruskou revoluci financovalo prostřednictvím zednářských lóží právě toto publikum. Ale nebylo by spravedlivé uvést ještě jednoho finančníka ruské revoluce. A to císaře Německé říše Wilhelma II.
Na jeho příkaz v roce 1915 německý finanční úřad vyčlenil na revoluční hnutí v Rusku 2 miliony marek. Potom během 2 let k ním přidalo ještě 40 milionů. Převodem německých peněz plamenným revolucionářům se zabýval německý agent Žid Parvus. A vůbec, i když všechny tyto prostředky přicházely z Německa, ve skutečnosti byly židovské jako finanční vklady do ruské revoluce od Rothschildů, Kuhnů, Oppenheimerů, Friedmanů a mnoha jiných, jejichž peníze přicházely na účty Lenina, Trockého, Ofeldbauma, Rosenfelda, Rakovského a dalších známých plamenných revolucionářů přes banku švédského bankéře Schiffa. Teď chápeš, že peněz ne na ruskou, ale na židovskou revoluci v ruské říši stačilo. Židé pak, většinou druhořadí zednáři, prostřednictvím chaosu vytvořeného v ruské společnosti, se usilovně drali k moci. V cestě této skupině vyvrhelů, tančící na ruské krvi, do roku 1911 úspěšně stál velký člověk, ministerský předseda ruské vlády P.A. Stolypin. Tento strážce pořádku a zákonitosti byl v září roku 1911 dvěma výstřely smrtelně raněn. Přirozeně zavraždil ho fanatický žid Mordcha Bogrov. Ale musíš, chlapče, vědět, odkud se bere ten židovský fanatismus. Jestliže se Židé bez odmluvy, podobně jako termiti, podřizují svému žerečenskému centru, tak u takových jako Bogrov a Kaplanová je vše jasné, řekl jsem. Je to sice sporné, ale samotný fakt toho, že v podstatě bázlivý národ, navíc milující sladký život, najednou z ničeho nic projevuje obětavost, nutí se nad tím zamyslet. Na chvíli se odmlčel. Tak tedy, po smrti Stolypina byla cesta k moci Židům otevřena. A všichni tyto plamení za 6 let tuto moc nad Ruskem uchvátili. Na světě existují 2 druhy zednářství. Jeden revoluční, což jsou zednáři egyptského obřadu. Nazývá se Memphis Mikroin, druhý administrativní, zvaný skotský obřad. Dočasná vláda v čele se zednářem Kerenským představovala skotský obřad. Tito zednářští administrátoři potichu svrhli cara a pak, například zhora, předali moc do rukou bolševiků, v podstatě revolučních zednářů. A tehdy se začala prolévat krev ruského národa. Nejdříve byl rudý teror, pak občanská válka a nakonec kurz na světovou revoluci. V jejím pekle se měli ocitnout podle jejich zámyslu všichni Rusové. To by už byla smrt národa. Stalin, který se ocitl uvnitř jejich maliny, pochopil, že zvítězí ve válce s bílými Poláky Tuchačevský, pak bolševici vrhnou ruský národ na dobývání Evropy. To měl být podle jejich plánu začátek světové revoluce. Udělat to cizíma rukama, získat moc nad národy a prolít přitom moře ruské krve. A co udělal Stalin? To málo kdo ví, o tom se nemluví ani nevzpomíná, ale pomohl veliteli polské armády Pilsudskému, mimochodem také zednáři, ale skotského obřadu, rozdrtit Tuchačevského. Jak mu pomohl? Především rozvědkou a zdržením dodávek na frontu. A bylo to provedeno velmi chytře, takže Josefa Vysarionoviče nikdo neobvinil. Pouze Tuchačevský to pochopil, ale jeho důkazy nevzali vážně. Ano, armáda Tuchačevského byla rozdrcena. Tím byla zachráněna celá Evropa, ale především samotné Rusko. Miliony Rusů jenom za to by Stalinovi v každém městě a každé vesnici měli postavit pomník, a nejen v SSR, ale v celé Evropě. Fakticky jeho úsilím bylo zastaveno velké světové zlo, revoluční chaos, který mohl zasáhnout celou planetu. Takže Stalin ve válce s Polskem Pilsudského se zachoval jako zrádce? Ne jako zrádce, ale jako skutečný humanista. Chceš-li jako rezident boží rozvědky. Právě díky jemu zkrachoval plamenným plán světové revoluce.
Zajímavé je, že všichni tito géniové pochopili, co se tehdy stalo. Teprve na procesu v roce 1937, kdy je jedno za druhým stříleli. Stalin nikdy nikomu neukazoval svou chytrost. Vždycky byl ve stínu. Nepředváděl se, nekřičel, ale vždy věděl, co chce. Byl to vojenský strateg a žrec v jedné osobě. Samozřejmě využívaje UK Krupskou pomohl na onen svět Blankovi Leninovi. Měl pokrk stížností nemocného vůdce Felixi Edmundoviči na to, že Stalin zastavil rudý teror, že nepodepisuje dokumenty o mnoha tisícových popravách ruských kozáků a rolníků, kteří se vzbouřili proti zvůli rudých teroristů. Lenin žádal ruskou krev. Stalin ho neposlouchal. Dopisy Lenina Dzeržinskému se stížnostmi na Stalina se dochovaly. Nejsou žádným tajemstvím. Při vší své nelásce k Josefu Vissarionoviči se o nich zmiňuje ve svých knihách dokonce G. Klimov. A jak potom hodnotit procesy roku 1937, zeptal jsem se. Tak uvažuj, koho tehdy stříleli? V podstatě zrádce a katy ruského národa. Že zahynulo mnoho nevinných, to není Stalinova vina, spíše jeho neštěstí. Zbavit se Lenina bylo mnohem lehčí než Trockého. Trocký byl považován za druhého člověka po Leninovi. Za ním plně stálo velení Rudé armády. Za občanské války byl národním komisařem obrany. Mnozí důstojníci z jeho rukou dostali hodnosti a funkce. To však není vše. Trocký a jeho židovské okolí hned po občanské válce ovládli oblastní, okresní a městské výbory. Musíš chápat, že skutečná moc není ta v Kremlu, ale na místech. Té je nutno se obávat, a ne té, která je daleko a nic neví. Takže po smrti Lenina reálnou moc v zemi neměl Stalin, ale Trocký, položil jsem otázku. Na místech ano. Stalin vytlačil Trockého od kormidla moci nahoře, ale na střední a spodní úrovni až do války moc drželi přívrženci Trockého. V tom je tragédie našeho národa. Lev Davidovič, když pozbyl nejvyšší moci v sovětském Rusku, se jí ze všech sil snažil získat zpět, ale jak to mohl udělat? Starým prověřeným způsobem. Buď vyvolat v zemi chaos a vyprovokovat občanskou válku, nebo svrhnout pro ruskou vládu prostřednictvím další války se Západem. Jako to zednáři udělali s carem Mikulášem II., Lejba Davidovič k dosažení svého cíle použil vše. Vláda na místech pod různými záminkami se pustila do likvidace národa. V čele tajných služeb také stáli Židé. Co stojí v Talmudu? Nejlepšího z gojů zabijí. Tak likvidovali ty nejčestnější a vysoce duchovní. Zpočátku bez soudu a vyšetřování a potom soudy také ovládali. Zkus něco dokázat. A tak v celé zemi. Tu si vymyslí nové kontrarevoluční spiknutí, tu zjistí, že rolníci zatajili obilí, tu obviní ze sabotáže. Když Stalin nepodepsal dokumenty k něčí popravě, nejdříve to nemělo žádný význam. Viníky přesto tajně popravili. Za nálepku, že je kontra. A kontru nutno vykořenit všemi dostupnými metodami. Taková krvavá bankchanálie začala hned po Leninově smrti a trvala dobré 2-3 roky. Pod záminkou

Takže Stalin vedle NKVD vytvořil svou vlastní supertajnou rozvědku. Tato kapesní rozvědka byla tak utajena, že oni nevěděli ani v ochrance, ani v Kremlu, ani za kordonem. Stalin zaměřil tuto strukturu na sběr materiálu především proti plameným. Proti leninské gardě byl potřebný kompromitující materiál, a to co nejrychleji. A po nějakém čase na svém stole Stalin objevil následující dokument. Kameněv, 40 milionů švýcarských franků v Credit Suisse, 100 milionů franků v Paribo, 700 milionů marek v Deutsche Bank, Bucharin, 80 milionů liber ve Wensmitter Bank, 60 milionů franků v Credit Suisse, Radzutak, 200 milionů marek v Deutsche Bank, 30 milionů liber ve Wensmitter Bank, Felix Dzeržinský, 70 milionů švýcarských franků v Credit Suisse a tak dál. Tedy všichni tyto prominenti, světové internacionály, židé a položidé, žvanilové, vrazi a podvodníci byli navíc velkými marodéry. A revoluci v Rusku potřebovali jen proto, aby mohli vraždit a loupit. Teď měl Stalin v ruce trumf, a to závažný. Teď mohl začít válku a Stalin ji začal. Nejdříve bylo nutno na nějaký čas paralyzovat práci ochranky. Čistka musí začít od ní, potom se ukáže, co dělat, uvažoval Stalin. A nejdříve si pozval k sobě železného Felixe. Jaké jen pohádky nevymysleli o smrti Dzeržinského, židovsky Frunkela. Dokonce psali, že ho okultně zničil Nikolaj Rerich, ve skutečnosti Katovi a vrahovi vypovědělo srdce poté, co ho Stalin požádal, aby vrátil nakradené. Nechci vykládat, jak Stalin získával zpět do země vyvezené prostředky. To by bylo příliš nudné. Řeknu jen, že tento úkol Stalin splnil skvěle. Nevyšlo to jen s železným Felixem. Ten vypustil duši dřív, než se peníze vrátily. Ale to Stalin nezavinil. Dzeržinský byl příliš emocionální. Nebo chamtivý, dodal jsem. Možná, přikývl. Kdyby Stalin nezískal ty peníze zpět do Ruska, nebyla by žádná industrializace. To znamená, že v budoucí válce by se SSSR nezůstal ani mastný flek. Nová kampaň měla být válkou motorů. A Stalin to chápal. Chápal i to, že bez traktorů a domácích kombajnů sovětské Rusko zůstane bez rozvinutého zemědělství. Potravinová závislost a ještě v podmínkách hrozící války se Západem může přivést ruskou společnost k nejhoršímu. Buď k postupnému vymření, nebo přijetí takových podmínek, za niž z Ruska zůstane jen název. Proto Stalin tak spěchal s industrializací, ačkoliv trockyští darebáci právě industrializaci nechtěli. Mohla by totiž proměnit nedávno vybojované, oloupené ATS zničené Rusko v silnou supermoc, a proto celá ta smečka, jak mohla, industrializaci škodila. Židé a zednáři v ilegalitě se snažili udržet moc na místech a dělali, co mohli, aby se Stalin svých plánů vzdal. A navíc, řídě se sionistickými radami Trockého tajně pokračovali v represích. Přece víš, že TS vše dělají podle určité technologie. Nejdříve sami vytvářejí precedens a pak s odvoláním na něj provádějí to, co si naplánovali. Tak to dopadlo i v sovětském Rusku. Všechny ty prodrazvěrstky nekonečné zábory a loupeže zemědělských hospodářství donutily rolníky, hlavně střední, do určité míry omezit svou výrobu. Dopadlo to tak, že v Rusku bylo nevýhodné pěstovat mnoho obilí. Stejně ho tak Čína zabaví. V období NEPu pustnoucí pole účinníků byly brzy rozkoupeny místní vesnickou buržoazí. Kulaci se v Rusku objevili ještě před revolucí, ale bylo jich poměrně málo. Tehdy vesničí boháči skupovali hlavně půdu z bankrotěných statkářů. S občinou půdu nikdo zájem neměl. V době NEPu se vše změnilo. Kulacké hospodářství s desítkami, bastovkami čeledínů se objevilo velké množství. Nemyslím Sibiř, ale evropské Rusko.

Na Sibiři vládl v podstatě střední rolník. Ke kulakům pracovat nikdo nešel. Volné půdy tam bylo dost. Na Sibiři byla i chudina, ale hlavně ti, co nechtěli pracovat. Kulaků bylo málo. Proč ti to říkám? Abys pochopil, že rozkulačování a rozkládání kolchozů bylo vynucené opatření. Kulaci byli vždy proti novému zřízení. O žádné dani z potravin nechtěli ani slyšet. Hlavně chtěli prodat svou produkci co nejdráž a pak, aby stát s jeho nízkými výkupními cenami dostal co nejméně. Kromě toho měli dostatečné peněžní prostředky, aby podplatili místní moc a tak se zbavili spravedlivého zdanění. Ale přesto, s ohledem na to, co se děje na vesnici a chápaje, že kulaci nebudou spojenci, Stalin s kolektivizací nepospíchal. Na poradách vlády generální tajemník zdůrazňoval, že střední rolníky nelze považovat za kulaky. Ti žijí z vykořisťování chudiny, druzí pracují sami na svém. Z kulaky bylo vše jasné. Jsou to nepřátelé nového zřízení a není hřích z nich zase udělat řadové zemědělce a vyslat je k osvojení nové půdy, ať tam ve zdraví pracují pro sebe a pro novou společnost. Střední rolníky nechat na pokoji. Je třeba, aby střední rolník sám pochopil výhody kolektivního hospodaření a ze své vůle požádal o přijetí do kolchozu. Své představy o zakládání kolchozu Stalin vyložil v jednom článku. Já ho nemám, ale jistě ho najdeš. Ne všechny knihy Stalinovy byly zničeny. V soukromých rukách ještě jsou. Nemysli, že chci nějak omluvit Stalina. Vůbec ne. Prostě říkám o něm pravdu. S čím Josef Vissarionovič počítal, když promýšlel zakládání budoucích kolchozů, spoléhal na cit ruského kolektivismu. Na náš vrozený cit společenství. Co to je podle Stalina kolchoz? Tatáž rolnická občina, jenže maximálně vybavena technikou, kde jsou osobní pomocná hospodářství, zahrada, dobytek, drůbež, slovem vše potřebné. Plus ke všemu obšírné společné pole. Důležité však je, že technika poskytnutá kolchozu pracuje jak pro společné, tak osobní hospodářství a na svou zahradu nikdo nemusí jen s lopatou. Úroda ze společného pole je základním zdrojem důchodu. Ta živí rolníky i obyvatele měst, kteří se zabývají industrializací. Ze společného kolchozního pole se platí určitý druh daně. Druhou část úrody stát od kolchozníků vykupuje. Získané peníze jdou do společné pokladny a jsou určeny na rozvoj kolektivního hospodářství. Nutno uvážit i to, že techniku kolchozům stát poskytuje zdarma. Tak tady přeruším a ještě se budeme chvilku věnovat nějakému, řeknu potom, komentáři, ale ještě předtím bych si dal teda písničku a potom bychom se mohli nějak tak pověnovat tomu, co jsme si teďko tady přečetli. Tak pojďme si dát Jirku Korná, protože to je...

To je pravda. Ty trampoty, které kolikrát žijeme, nejsou až tak zásadní, tak jak se nám třeba jeví, no tak o tom byla tohle ta písnička. Já se vrátím zpátky k tomu textu, k tomu, co jsem tady vlastně četl. Protože to je zase nějak jinak popsané v jiných obrazech a v jiných pohledech, ale de facto stejně popsané, jako jsem vám četl z té knihy Jana Dudáša. A je to tady zase v určitém jiném módu, řeknu, popsáno, ale pořád se to odráží. Je tady vlastně popsáno trošku víc zevnitř z toho Ruska. Víc popsáno, co se tam vlastně dělo, že Stalin byl tedy připraven, byl připravován na to, aby nějakým způsobem sehrál tu roli a aby pro ruský národ, ale pro slovanské ostatní národy, protože de facto my všichni jsme jedním národem slovanským, tak a pro zbytek těch neslovanských třeba, kteří ale obývají to území Evropy, tak a zbytek světa, zachránil ten svět už tenkrát před instalací NVO, čili světového řádu, světového pořádku. Ono se to nechce slyšet, protože Stalina neustále nám někdo představuje jako vraha, zločince a tak dále. Ale tady na tom vidíme, že tak bylo. Že celé to dění, to vraždění, to vyhlazování bylo zaplaceno židovskými penězi těch židozednářů a že tedy, a to není obviňování židovského národa jako takového, to je konstatování stavu, že ti, kdož si peníze mohou tisknout, jich mají nekonečné množství a tímto nekonečným množstvím peněz jsou schopni měnit životy a osudy lidí, kteří na těch penězích jsou závislí v tom ohledu, že jim jsou ty peníze pouze přidělovány, jaksi půjčovány do toho užívání za to, že věnují těm, kdo je řídí a těm, kdo řídí tu společnost a těm, kdo tisknou ty peníze, takže věnují svoji životní energii po tu dobu, co pracují, aby si vydělali ty peníze a ještě jim je zdaní. To znamená, že je to zrůdné, je to hrozné. Takže tady se to o tom píše, kdo vlastně toto celé financoval. A i Jan Dudáš tam píše, že nejhorším zlem byli trockisté, pochopitelně i s Leninem, a že to byla ta hydra, která nejvíc řádila. A že se změnily, výrazně se změnily poměry těch, kdo byli Rusy, v těch řídících orgánech třeba té dočasné vlády a podobně. A tam právě v těch místech, v těch městech, regionech, čili v těch samosprávních fúzovkách, centrech moci, tak tam seděli zejména židozednáři, tam seděli zejména židé. A uplatňovali, jako trockisté, uplatňovali tedy politiku, kterou jim jejich jaksi řídící pracovníci, židé, trockisté také, jak jim diktovali a jak jim říkali, co mají dělat. Tak pojďme zpátky k tomu textu. Končil jsem u toho, že techniku do kolchozu dostávali tedy zemědělci zdarma. Její cena, stejně jako PHM, se musí kompenzovat potravinovou daní. Vyjádřil jsem svůj názor. Logicky by to tak mělo být, ale nebudeme se pouštět do ekonomiky. Řekl jsem ti, chlapče, jak si představoval kolchozní hospodářství Stalin. Trocký měl zcela jinou představu. O občinových vztazích mezi ruským rolnictvem Lev Bronštejn neuvažoval, neznal psychologii našeho národa a vsadil ne na přirozenou snahu Rusů spojovat se k práci, nýbrž na hrubou sílu, na administrativní donucení. Trocký si myslel, že rolník by neměl mít nic osobního, žádné záhumenkové hospodářství. Všechno počínaje půdou a končí
obydlím pouze kolchozní. Odměna za otrockou práci na společné půdě měla být minimální, aby nezemřeli hladem. A teď si vzpomeň, že na místní a střední úrovni řízení až do roku 1937 seděli utajení přívrženci světové revoluce, skalní trockisté. Představ si, co začali dělat v období kolektivizace, kdy při zakládání kolchozů jim byl autoritou ne Stalin, ale Lejba Trocký. Navíc se objevila možnost pod záminkou kolektivizace vytvářet v ruské společnosti nový chaos a pod jeho zástěrkou zlikvidovat co nejvíc nenáviděných Rusů. Především výkvět ruské vesnice středí rolníky prohlášené za kulaky. Pro sionisty ničení gojů bylo vždy věcí bohumilou, tak se snažili jak mohli. A tito tajemníci okresních a krajských výborů kašlali na Stalinův požadavek nedotýkat se hospodářství středních rolníků. Právě ty pronásledovali nejvíc a samotné ruské rolníky, pracovníky posílali do vyhnanství na jistou smrt. Trockisté si domyslili, že s využitím kolektivizace jako mechanismu likvidace ruského středního rolníka by bylo možné odsoudit zemi k hladu a tím vyvolat novou občanskou válku. Je zajímavé, že celá jejich dravá smečka chápala, že za své činy se dříve či později bude muset zodpovídat, ale perspektiva nevyhnutelného krutého trestu je nestrašila. Horečně pokračovali ve své činnosti dokonce tehdy, když Josef Vysarionovič v roce 1937 po zjištění, že kolektivizace probíhá podle trockistů a že ji vedou zjevní nepřátelé sovětského státu, požádal vládu, aby přerušila kolektivizaci a represe, které trvaly ještě přes rok. Je třeba říci, že katě ruských rolníků a kozáků se dobře pojistili, aby se zbavili jakékoliv odpovědnosti, zakládali ve vesnicích tzv. Chudinské výbory a na jejich schůzích se rozhodovalo, kdo je kulak. A kdo byla ta chudina? Pamatuješ dědu Štičku ze Šolochovy pozrušené země? Hlavně ti, co nechtěli pracovat, zvláště na Úralu a na Sibiři. Pro ně všichni střední rolníci byli nenažranci a kulaci, tím spíš, že při rozkulačování, zase podle místních zákonů, dostávali část jejich hospodářství. Chytré, neudržel jsem se. Chytré až vychytralé, souhlasil starý. Teď chápeš, co provedli nepřátelé lidu? Na vesnici zlikvidovali pracovníky a z dědů Štičků zorganizovali kolchozy. Nyní přinutit pracovat přirozené lenochy, navíc zdemoralizované přisvojením cizího, bylo možné jen donucením. Jak vidíš, trockého koncepce se Stalinovi také hodila. Ale proti komu? Proti zmetkům, sluhu svým původem. Stalina obvinuji, jak prý mohl zbavit vesničany dokonce pasů. Kdyby jim dal pasy, hned by z vesnice zdrhli. Nechali by se někde najmout jako hlídači nebo hasiči a můžeš pískat, co myslíš. Zachoval se Stalin spravedlivě ke vesnicím z dědů Štičků? Určitě, odpověděl jsem. Když jste přátelé, ponoukání chtivosti a závistí vypudili své pracovníky, pak laskavě zaujměte jejich místa. Učte se a pracujte jako oni. Uslyšev můj závěr, ochránce se souhlasně usmál. Časem se bývali Štičkové, a když pod bičem pracovat naučili. I když pod bičem se pracovat naučili. Většina kolchozů se proměnila ve významná agrární hospodářství, ale vyžadovalo to hodně času. A přišel rok 1937. Josef Vysarionovič měl jediného přítele, kterému plně důvěřoval a věřil. Byl to Sergej Mironovič Kirov. Ten také chápal, co představuje Trocký a vše, co je s ním spojeno. Spolu se Stalinem, je sa čestný a nepodplatitelný, připravoval trockismu smrtelný úder, ale předběhli ho. Kirova zastřelil ve Smolném fanatický vrah. Stejně jako v roce 1911 velikého Stolypina. Vrahovi také pomohla ochranka.
Smrt Kirova napověděla Stalinovi, že nepřítel přechází do útoku. Další obětí bude on sám. A Stalin začal otevřený boj s trockisty. Mnozí naši historici se pokouší obvinit Stalina z toho, že nevinně postihoval maršály občanské války, jako byli Blücher, Tuhačevský, Jakýr, Jegorov a jejich okolí, ale tahle svatá čtveřice byla jádrem trockistického spiknutí v armádě. Kdyby se Stalin o 2-3 měsíce opozdil, bylo by už pozdě. Zemi by zase zaplavila vlna chaosu nových protinárodních represí. Fakticky Stalin politickými procesy v letech 37 až 38 zachránil náš národ před záhubou. Bohužel tento fakt málo kdo chápe, povzdechl Dědmák. Aby si to člověk uvědomil, musí pochopit, co to je trockismus a poznat plány pánu Trockého ohledně nás, Rusů. Ale koho to zajímá? Pátá kolona mnohé skryla. To chceš říct, že u nás v SSR zesílila pátá kolona, přerušil jsem starého. U nás není jen pátá kolona, chlapče, ale celá nepřátelská armáda. Je v týlu a intenzivně pracuje. A druhého Stalina nemáme. Tehdy v letech 37 až 38 zatvrzlí trockisté, přívrženci Kameněva, Zinověva, Bucharina, Tuhačevského, Jakýra, Blüchera a dalších odrodilců a otevřených nepřátel ze všech sil za sebou táhli na soudní lavici co nejvíce nevinných Rusů. Přitom se snažili vybírat ty nejčestnější, pořádné a milující svou vlast. Chápali, že jejich sionisticko-zednářská hra skončila, proto dělali všechno možné, aby nadělali co nejvíce škod. Nebyl to spontánní jev, jde tu o pečlivě zpracovanou psí technologii. Dnes vzpomínáme a divíme se, kdo všechno se dostal za mříže. Takový jako Tupolev, Kurčatov, Rokosovský a mnozí další čestní lidé, skutečně milující svou vlast. Kdyby se tehdy v SSR objevil Ježíš Kristus, pomluvili by ho v prvé řadě. Tak chlapče, měl jsem to před očima a vím, o čem mluvím. Horší to bylo i proto, že mezi pracovníky tehdejšího NKVD bylo skrytých trockistů jako máků. Zlé se snažili chránit, nevinné nutili, aby přiznali hrozné hříchy. Dovedeš si představit, co se dělo a jak se měl Stalin vyznat, kdo má pravdu a kdo je vinen? A přesto Josef Vysarionovič a věci oddaní lidé z vlády mnohé vlasti potřebné lidi zachránili. V těch hrozných letech politických procesů se záškodníky Stalin denně dostával pytel dopisů. Během noci je pročítal. Kdy vůbec spal, není jasné. Známe však, že po přečtení dopisu se hned pouštěl do záchrany těch, kdo podle jeho mínění se dostal za mříže zbytečně a bylo jich dost. Osobně zachránil Tupoleva, Rokosovského, Polikarpova a mnoho dalších. Ti, co tyto lidi pomluvili, byli popraveni nebo uvězněni. Jeden starší Němec z Povolží mi vyprávěl, jak jeho rodinu rozkulačili a poslali do Narymského kraje k řece Čížance. Několik desítek ruských Němců a Ukrajinců zavezli do tajgy a ponechali je jisté smrti. Lidé neměli nic, kromě oděvu a nějakého nářadí. Byl podzim, začalo pršet a brzy měl padat sníh. V narychlo postavených přístřešcích přesídlenci čekali na svou smrt, ale ta nepřišla. Jeden chlapec přišel k potoku a viděl, že je plný ryb. Lidé je hned začali lovit. S potravou se objevila i naděje. Do zemi si pořídili zemlянky a na jaře se pustili do stavby osady. Místní správa na tu skupinu lidí zapomněla. Mysleli, že všichni zemřeli hladem. Jaký byl jejich údiv, když se po 5 letech dozvěděli, že si přesídlenci postavili v tajze osadu, pořídili si dobytek, zabývají se lovem, rybařením a nežijí hůř než ostatní. Hned se stavili dokument, že tato skupina lidí se skrývá před správou, nechce jít do kolchozu a tak dál. Přirozeně z oblasti přišlo nařízení obyvatele osady postihnout novými represáliemi. Znovu oloupit, vystěhovat, někoho uvěznit. Ale v osadě se našel jeden člověk, který napsal na UV o tom, co s tím místní správa dělá.
A co? Dopis se dostal do rukou Stalinovi, z Moskvy do oblasti přijela komise a skončilo to tím, že místní správa se ocitla ve vězení. Více je už nikdo neviděl. A na jaře přijel zplnomocněnec, přivezl traktor a ještě nějakou techniku, pomohl s organizací kolchozu. Vedoucí místní samosprávy se stal jeho předsedou. Od té doby se život ve vesnici začal měnit. To jsem ti, chlapče, povídal jako příklad. Dobrá, někoho napadlo, aby napsal a ku podivu dopis se nestratil, došel tam, kam byl adresován. A co kdyby se to nestalo? Ty mi vyprávíš nějaké příšernosti. Co pak se něco takového mohlo dít? Děli se i horší věci. Za to Stalin popravoval střední vedení, popravoval i pracovníky NKVD, kteří byli s takovými věcmi spojeni. Ve vedení represivních orgánů byl zastřelen trockista Žid Jagoda. S Kameněvem, Zinověvem, Rudzakem, Radekem a mnoha jinými Josef Vysarinovič z nich vyrazil peníze, uloupené národu. Po soudu je všechny popravili. Je to spravedlivé či ne? Co myslíš? Myslím, že ano, odpověděl jsem. Víc to ani nejde. Za to dnes představitelé páté kolony dokazují, že Stalin byl hrozný despota, kat ruské země. Ne jejich židovští otcové a dědové, ne sionisté a trockisté byli katy, ale on, který jak mohl, chránil svůj národ před nevyhnutelnou zkázou. Mnozí komunisté říkají, že se Stalin dopouštěl chyb a omylů. Ani jedno, ani druhé. Celé jeho neštěstí bylo v tom, že ve své podstatě byl příliš měkký. Měkký, podíval jsem se. Ano, příliš mnoho litoval. Ale to už je jiné téma. U ní se nechci zastavovat. Před válkou Stalin očistil od trockistické nákazy sovětské ozbrojené síly, ale zase ne ode všech. Leckdo z vlivných trockistů v armádě zůstal. Velitel západního vojenského okruhu generál Pavlov, a nejen on, na střední důstojnické úrovni lidí připravených zradit a přejít na stranu protivníka bylo dost. Nechtěli odpustit Stalinovi ani přítele Německa Tuchačevského, ani jeho šéfa a soukmenovce Trockého. O tom se v naší době také nemluví. Ale ať zkusí vysvětlit nepřenesené pod německým útokem letiště, z ničeho nic rozmontované tanky u hranic soustředěné strategické potravinové sklady a obecné zrádcovství středního důstojnického sboru na začátku války. Víš přece, že jen v prvých měsících války Němci vzali do zajetí přes 3 miliony našich vojáků. Myslíš, že se ruští vojáci sami vzdávali? Samozřejmě ne. Jen uposlechli rozkaz svého důstojníka. Vzpomeň si na válku s Napoleonem v roce 1812. Měl Napoleon mnoho ruských zajatců? Upřímně řečeno, o ruských zajatcích jsem nikdy neslyšel. Však také žádní nebyli, řekl ochránce, s výjimkou raněných. Víš proč? Protože mezi ruskými důstojníky nebylo zrádců. Zednáři tehdy v Rusku ještě nebyli a Židy do armády, zejména do důstojnického sboru, nebrali. Začal jsem si připomínat historická fakta. Ano, tak to bylo, potvrdil starý. Teď chápeš sílu Židů a jejich posluhovačů zednářů. Pasionární sílu svazu degenerálů. Tak a teď degenerátů. Ano. Pasionární sílu svazu degenerátů. Prakticky neviditelný kolos, jehož hlavní zbraní je lež různého druhu. Lež o všem. O minulosti, současnosti i budoucnosti. Oceán lži a přetvářky, totální podplacení, jed a dýka. A v takové síle, přičemž v jejím rozkvětu zakroutil krkem Soso Džugašvili. Nechci ti vykládat o našich vojevůdcích. Někdo považuje za největšího stratega G.K. Žukova. Jiní pozvedávají Rokosovského. Podle mého mínění Žukov byl skvělý organizátor, K.K. Rokosovský byl nepřekonatelný strateg. A oba dobře doplňovali Stalina. Tak počkej, přerušil jsem starého. Jaký byl Stalin velitel, když dopustil nenadálé přepadení? Stalin ho nedopustil. Týden před útokem znal jeho datum
a dal generálnímu štábu příkaz připravit se k odporu. To, že generální štáb nezvládl tento úkol, není vina Stalinova. Tedy i zde Josefa Vissarionoviče pomluvili. Ano, přikývil starý. Za války se Stalin projevil nejen jako významný politik, ale i vojevůdce, a to uznávají i jeho protivníci. S ním bylo vše jasné, jinak to nemohlo být. Proč? Nepochopil jsem. Protože Stalin byl voják. Které jádro vědomí se otevírá ve druhém nejvyšším stavu? Jádro boha distribuce. Streboga, vzpomněl jsem si. A Stalin za války už byl ne vojákem, ale něčím vyšším. Ze slov vědmáka mě polilo horko. Védický žrec v těle Gruzína a v postavení vůdce národů doslova strosek vytváří zničenou říši. Potom hubí nepřátele, zároveň provádí industrializaci, buduje mohutnou armádu a v době útoku sil západu na říši ji dovedně řídí. Jeden proti všem, proti pánům, židů a zednářům, proti bankéřům a politikům s jejich posluhovači, proti silám speciálně vytvořeným pro válku s obrozeným Ruskem v čele s fašistickým Německem. Kolosální. Už ti dochází, kým byl Stalin pro náš národ? Uslyšel jsem hlas Vědmáka. Už začíná, odpověděl jsem. Tak mohli bychom si dát zase písničku? A mám tady jednu takovou pěknou, tak si ji pojďme zahrát, protože si myslím, že se vám bude také líbit.

jsme si, tak jsme si početli tady v tom čtení pěkném, které se týká toho všeho zevnitř, jak to vlastně bylo v tom Rusku a co všechno tedy musel řešit Josef Vysarionovič Stalin, aby vůbec vytáhl z tlamy těch židovských peněz a bankéřů, vytáhl to Rusko. Takže vůbec to nebylo jednoduché. Já jenom si to kouknu ještě, jak jsme, aha, ještě máme pár stránek, dobře, tak já jdu číst, ať se někam prokoušeme. Kromě politických a válečných vítězství byla u Stalina i jiná vítězství. Za 5 let pod jeho vedením byly likvidovány následky ničivé války. Přitom SSSR si nevzal na západě ani jeden úvěr. A pseudospojenci nabízeli. Finanční oprátka byla připravena, ale Stalin ji nenasadil na krk Ruska. Vzal si půjčku u svého lidu a po obnově národního hospodářství ji vrátil. Za Stalina začala nebývalá výstavba měst. To není žert. Za 2 pětiletky se počet městského obyvatelstva zvýšil o 50 milionů. Industrializace si vyžadovala pracovníky a vesnická chudina, která si nenašla místo na vesnici, si je našla ve městě. Ať zkusí naši současní vládci postavit tolik obydlí, jako bylo postaveno za Stalina. Ale vždyť stavěli hlavně komunálky, vzpomněl jsem si. No a co? V komunálkách se lidé učili přátelit a chápat své problémy. Kdo žil v komunálkách, ten to dobře ví, lidé žili pohromadě. A jakým se za Josefa Vysarioviče stal rubl? Skutečně zlatým. Zásoba zlata v zemi byla ohromná. Díky vězňům z Gulagu, dodal jsem jízlivě. Ano, díky jim holoubkům. Zničitelů Stalin udělal budovatelem. Kdo jen v gulagách nepracoval? Bývali eseři, anarchisté, kadeti, plamení revolucionáři. Jak vidíš, tito degeneráti, duchem sluhové a nedotknutelní, se také hodili. Většinou to byli zednáři, jen si říkali všelijak. Stalinova finanční politika byla pro Západ smrtelná. Sovětský rubl byl zajištěn, jejich libry a dolary byly počištěným papírem. S rublem konkurovat nemohli. Aby mohli vést rovnocenný obchod s SSR, země Západu se museli vrátit ke zlatému standardu. Co to znamenalo? Likvidaci poloviny a někdy i více své peněžní masy. Bez obchodu s námi jejich ekonomika žít nemohla a nemůže. Kdyby nezničili své falešné peníze, začal by určitě finanční kolaps. Zřítí se celá ta nafouklá transnacionální bankovní finanční pyramida, vybudovaná na podvodu a krvi. Vážný nedostatek peněz v západních zemích vyvolá takové nepokoje, které mohou rozprášit celou jejich vychvalovanou civilizaci. Kdyby Stalin žil ještě tak 10 let, mohlo by se to stát. Ale velkého člověka zavraždili. Na likvidaci Stalina, jak se zjistilo, Západ vynaložil kolem 4 miliard. Vrahové pracovali v tajných službách. Byli navzájem spojeni a hybnou silou bylo nejen podplácení, ale i zoufalství. Řeknu ti, co je známo jen špičkám. A neptej se, odkud to vím. Důležité je, že to je pravda. Židovští bankéři, jejich jména jsem uváděl, dávali peníze Leninovi, Trockému a spol nejen tak. Uzavřeli s ním smlouvu, že po příchodu bolševiků k moci bude Krymský poloostrov a přilehlé země Ukrajiny předán židovskému státu. Vznikne tam nový Izrael a Rusko bude jeho kolonií. Teď chápeš, proč Židé začali požadovat Krym po Stalinovi. Požadovat původně ruské země, navíc prolité ruskou krví, to by znamenalo, že Rusko vybojovalo Krym na Turecku pro Židy. Vypadá to tak, pokrčil rameny vyprávěč. Dobře to vymysleli. Lázeňskou zónu, kousek ruských subtropů. Je to tak. A kdyby k moci přišel Trocký, Krym by jim vydal, protože mu Západ ze všech sil pomáhal. Dokonce vypěstoval pro neutralizaci Stalina Hitlera. Začínám chápat, přikývl jsem. Když přišel k moci Stalin, poslal všechny ty zóny s jejich právem na Krym k čertu.
Na nějaký čas jejich dravá smečka stichla. Sionistická centra chápala, že kdyby znova požádali o Krym, mnozí jejich agenti nejen v SSR přijdou o hlavu. Teď vsadili na Hitlera. Ten vybojuje prostor jakoby pro Německo, potom se ho zbaví a německou říši si podřídí. Židé k tomu měli vše potřebné, především válečnou sílu USA. Ameriku budovali zednáři jako zajištění válečné síly pro světové židovstvo. Ale v boji dvou árijských říší díky Stalinovu géniu jsme porazili Německo a jeho spojence. Chápeš teď, proč na západ mluví o svém vítězství a ne našem? Aby svět přišel k názoru, že se vznikem fašismu on, západ, nemá nic společného. Ale vraťme se ke Krymu. Po obnově válku zničených měst i na Krymu transnacionální korporace znovu požádali Stalina o poloostrov. Takže si počkali, až vše znovu vybudují, aby přišli k hotovému, vyhrkl jsem. Co se divíš? Podle Talmudu lidmi jsou jen židé, jsme pro ně něco jako dobytek. Jak se mohou stydět před dobytkem? Vybudovali jste zničené, dobrá, teď to předejte nám. My jsme vyvolení Bohem. A co vy? Pouze mluvící hmyz, pousmál se starý. A jak zareagoval Stalin na jejich požadavek? Vysvětlil jim, že autonomní židovská republika je na východě SSR už zřízena a že Krym je původní ruská země a že tam budou žít jen Rusové. Víš přece, že odtamtud vystěhoval krymské Tatary. A tehdy se transnacionálové znovu pokusili vytvořit v SSR židovskou pátou kolonu. Především začali působit skrze židovky ženy vysoce postavených členů sovětského vedení. Proč jen naši ruští muži z vlády si vybrali za ženy židovky místo ruských žen, to je zvláštní téma. A co udělal Stalin? Přerušil jsem ho. Všechny ty šílené židovské babky sebral a odsoudil a jejich muže donutil nereptat, ale jak se patří pracovat. Bouřícím se ruským židům se rozhodl pomoci. Darovat jim na výstavbu svého sionistického státu ostrov Špicberky. Ale to je za polárním kruhem, nezdržel jsem se, to je jistá smrt. Zcela správně, jistá smrt, klidně řekl ochránce, ale jak dlouho se chtějí bouřit? Bez konce lhát, ničit penězi a lží národní kultury a potají vraždit? Stalin právě pohřbil jednoho ze svých nejvěrnějších soudruhů, Ždanova, prvního tajemníka Leningradského oblastního výboru, který zemřel na předávkování léků. Zabili ho židovští lékaři, odklidili ho včas, jako kdysi Kirova, právě když ho bylo nejvíce zapotřebí. Přesto jde mráz po kůži z toho rozhodnutí vysídlit židy za polární kruh, řekl jsem svůj názor. A desítky milionů zabitých v době rudého teroru a války Rusů vyvolané židy? Později v 60. letech se pokusili vše začít znovu. Krym byl jen zástěrkou. Vzpomeň, kdo po Stalinovi přišel k moci? Položit, poloukrajinec Nikita. Skalní trockista a zrádce. Odevzdat zemi západu mu zabránila jen stalinská garda. Vzpomeň si na jeho reformy. Co se skrývalo za zvětšováním kolchozu? Zánik tisíců malých a zcela perspektivních vesnic. Je to jasný úder po zemědělství. Jako vždy, nejdřív se vytváří precedent a potom s ním začnou bojovat. Proto se objevila celina. Chápeš? Nejdříve hospodářství rozvrátili a pak ho chtěli od počátku obnovovat. Na jihu, kde panuje suchověj a písek. Co je to jiného než škůdcovství? Tam zmizely peníze našetřené Stalinem. A pak ta kukuřice. Sadili ji všude, málem i na Čukotce. Ale inerce, kterou země nabrala za Stalina, Chruščova svrhla. Jediné, co stačil udělat, bylo převedení skutečného socialismu na koleje státního kapitalismu, v němž teď žijeme. Brežněv zdědil rozvrácenou zemi, která v nic nevěří. Zachránit ji nebyl schopen. Zase proč? Protože Chruščov vytvořil maximální podmínky pro činnost skrytého zednářství sionismu. Fakticky obrodil to, s čím bojoval Stalin.
Kdo vytvořil SSSR rovnostářství? Ne Stalin, ale Nikita. Proč? Aby lidi materiálně srovnal tak, aby ztratili zájem o práci a tvorbu. Starý se na chvíli odmlčel, já také. To, co jsem slyšel o Stalinovi, bylo otřesné. Ach, kolik toho o Stalinovi, chlapče, nevíš, řekl šedovlasý. Za život mu vděčí nejen Rusko, ale celá Evropa. Dnes křiklouni a prodejné stvůry z páté kolony Stalinovi nadávají, že na konci války požadoval co nejrychleji zaútočit. Za každou cenu, bez potřebného množství paliva a dokonce střeliva. A nikoho nenapadne, proč toto útočení Stalin nařizoval. Požadoval to proto, aby Němcům nedovolil vyzkoušet novou tajnou zbraň, kterou nazývali Wunderbach, což byla atomová bomba. Němci zamýšleli ji vyzkoušet nejdříve v Bělorusku, potom v Maďarsku a na Slovensku. Co by pak bylo s Evropou? Nacisté, vyrábějící sériově atomové bomby, by je házeli nejen na nás, ale na všechny, kdo by byl proti ním. Chápeš, jakou katastrofu se podařilo odvrátit rychlým postupem našich vojsk? Stalinovi by v každém evropském městě měli postavit pomník. Nejen za odvrácení světové revoluce, ale i za záchranu civilizace za druhé světové války. To, co Šedohlavý řekl o Stalinově neutralizaci německého jaderného programu, mě nešokovalo. Na jeho senzace jsem si už zvykl a vyslechl jsem si to klidně, ale to, co jsem od něj uslyšel potom, mě opět srazilo. Odpověz mi na otázku, s kým bojoval Josef Vysarjovič celý život, když byl hlavou naší vlády. Z Židy, sionisty a zednáři, vyhrkl jsem. Ale vždyť se mezi nimi vyskytovali další dravci, i Rusové, i Poláci, i Lotyši, i Litevci a tak dál. Pak tedy z degeneráty podíval jsem se na starého. Nedotknutelné, hlavně psychopaty a zvrácence, Židy za Stalina popravovali. Šudry, slouhy, různé násilníky, marodery a zrádce zavírali do táborů. Tam pracovali na kácení lesa, výstavbě kanálů a dobývání zlata. Co myslíš, je tu vidět nějaká tradice? Zdá se, že oriánská. Protože každý zlodějíček, slouha, zdravčí psychikou měl šanci něco pochopit a povznést se na úroveň stavu pracovníků. Šlo jen o jeho přání. Správně si z toho všimnul. Pokýval hlavou děd. Stalin se skutečně přidržoval oriánské tradice. To náš Andropov, teď skalní degeneráty, disidenty vyprovází na západ. Aby s pěnou u huby vyřvávali v rádiu Svoboda a na jiných vlnách, jak je u nás špatně. Co je to za tradice, zasmál se starý. Zdá se, že atlantická, pokrčil se v rameny. Vidíš, nikam jsme neodešli. Všechno se na světě opakuje, jen na jiné úrovni. A teď ještě jedna otázka. Líbí se ti filmy 30. let? Samozřejmě, líbí. Tam jsou opravdoví lidé. Řekl jsi lidé. O nich budeme mluvit, přerušil mě Vědmák. První, co bylo ve vnitřní politice Stalina, byla katarze. Očištění od nejrůznějších degenerátů, od psychopatů, lidí s přízemní materializovanou psychikou. Jen ti se mohou stát zrádci. Souhlasí, přikývl jsem. Druhým dílem Stalinovým byla výchova. Přesněji, proměna zastrašeného a ubitého obyvatelstva Ruského impéria v občany prvního nejvyššího stavu, stavu Vajšia, čili pracovníků. To by znamenalo, že Stalin usiloval o vytvoření védické společnosti? Sám chápeš, že podle oriánského vzoru. Proto ve stalinských filmech vystupují lidé nejvyššího řádu, odpověděl Šedý. Co pak vše, co jsi mi tu vyprávěl, je pravda? Podíval jsem se. Proč bych si měl vymýšlet? Vzpomeň si na lidi stalinské epochy. Tak mnoho jich neznám. Věř mi, že znáš. Přitahují je peníze nebo věci? Ano, mají rádi život, život se svou zemí. Svou vlast a ne peníze a věci. Mají zcela jiné hodnoty. Peníze pro lidi stalinské epochy byly jen prostředkem, ne cílem. Mluvím pravdu?
Podle mého názoru máš pravdu. Jen nemohu pochopit, proč v stalinské době byli lidé jiní. Čistější, šlechetnější, chytřejší. Ale mám další otázku. Co s druhým stavem? S vedoucími nebo vojáky? A s prvým ochránci? Pokoušel se Stalin najít sobě podobné? Hrdiny ani žrce nehledají. Tyto dva stavy se v hotové podobě nerodí. Nerodí se ani vajšia pracovníci. První, druhé i třetí je nutno vychovávat. Ale stačí-li pracovníkům, aby si uvědomili životní orientaci, pro vedoucí je nutno vytvořit podmínky pro probuzení kosmických sfér vědomí. Jádro nejvyšší lásky a jádro distribuce a součinnosti. Centrum Lady a Streboga, zeptal jsem se. Ano, tato dvě nejvyšší centra. Samozřejmě s vynikajícími lidmi ze svého okolí Stalin pracoval i v tomto směru. Ale takových lidí bylo velmi málo. Prvním byl Kirov, druhým Ždanov. Proto byli oba odstraněni. Pro TS objevení se ve vedení SSR lidí s nejvyšším védickým zasvěcením znamenalo konec jejich plánu s Ruskem, ale krach celé jejich satanské pyramidy. Nevěděli si rady se samotným Stalinem, a což teprve se dvěma či třemi. To přirozeně nemohli dopustit. Kdyby se Stalinovi podařilo vytvořit sbor skutečných vůdců a jednu či dvě osobnosti s nejvyšším zasvěcením, Sovětský svaz by ovládl celou planetu. A to bez války a násilí. Národy západu i východu by se k němu sami přidali. A to by je zachránilo. A co náboženství, zeptal jsem se. Pokud si pamatuji, Stalin ji v roce 1941 obrodil. Ale ne vedickou koncepci, ale křesťanskou. A správně udělal. Proto za něho církev byla podřízena státu. Právě křesťanská církev, očištěna od starozákonní nákazy, se podle jeho zámyslu měla stát základem nového kosmického světového názoru. Jde o to, že Ježíš nikdy nebyl křesťanem a žádné křesťanství nezakládal. Ty to přece víš, byl to jen védický žrec, který se pokoušel vrátit zbylé židy ke ztracené pravdě. A jeho učení je ve své čistotě védické. Vše se to mohlo stát, ale TS se prostřednictvím židů a zednářů dobře pojistili. Stalinovi se tedy nepodařilo najít spolubojovníky mezi těmi, kteří mu byli nejblíže, Molotovem, Malenkovem, Bulganinem, Žukovem a tak dál. V nejlepším případě, podle duchovní úrovně, to byli pracovníci. Někdy ještě hůř, například Merodér Žukov, který si z Německa odvezl 7 vagónů věcí. Sám Stalin neměl nic. 2 vojenské pláště, 1 pracovní, 1 slavnostní, pár válenek, několik košil. Když ho pochovávali, nevěděli, do čeho ho obléci. Skutečně, volchvové nepotřebují nic, kromě pravdy, povzdechl jsem. Pamatuješ slova Puškinova. Volchvové se nebojí velikých vládců a knížecí dary nepotřebují. Usmál se ochránce. Mimochodem, víš, za jakým účelem papež Honorius III. Poslal k Tamerlandovi Tymčakovi speciální oddíl templářů? Někdy jsem četl, že k organizaci výpravy při nepokorné Rusy, která nepřijala katolictví. Ano. Vatikán se snažil silou Artánie, čili sibirské Rusy, rozdrtit ruská knížectví, která odmítla přijetí katolictví. Tak řečeno cizíma rukama dobít pohany a ovládnout celou Evropu. Ale papež měl ještě tajný plán pokřtít zajedno i samotné Tatary. Proto templáři pronikli do vedení Čingiskána Tymčaka. Ale nepřijeli, aby ho přesvědčili, aby v Tartánii našli a vybili vysoce zasvěcené ochránce a žrece. Pravda, podlostí a věrolomností je všechny popravili a vnuk Tymčaka Bátu porazil na hlavu spojené síly západu v Rakousku a Německu. Nechybělo mnoho a jeho tumeny mohli ovládnout Itálii a Francii. Německu mohl zasadit smrtelný úder věrný spojenec hordy novgorodský kníže Alexandr Nevský.
V roce 1242 zároveň s útokem Tatarů na Evropu na hlavu porazil na ledě Čutského jezera rytíře Rigi a teutonské psy. A jak říkají německé kroniky, na západě s Rusy a Tatary nezbyla skoro žádná vojska. Ale současný útok Tatarů a Rusů na Evropu překazily události ve velení kaganátu. Nečekaně zemřel strýc Bátua, veliký chán Egej. Podle čínské transkripce Udegej. Jak se pak zjistilo, otrávili ho přívrženci Vatikánu. Jak vidíš, technologie je stále stejná. Proniknout co nejblíž k vládě a řídit ji. A když se manipulace nezdaří, musí ji zničit. Když horda čili Artánie pozbyla své hrdiny a vysoce zasvěcené vládce, ztratila své orientační hodnoty. Pravda, katolictví nepřijala přes veškerou snahu papežských legátů. Časem se však přiklonila na východě k buddhismu, na západě a na jihu i k islámu. Velká část hordy na Jajku, Volze, Donu a na Kubáni časem přijala pravoslaví Sergeje Rodoněžského. Tak jsem stručně pověděl o zániku Sibirské Rusy, o jejím rozpuštění v turkském masivu. Proč jsem to vyprávěl? Abys pochopil měřítko tajné židozednářské války proti lidstvu. A aby chápal tragédii Stalina, když ztrácel své nejbližší. A vybrat další mu neumožnili. Proto se rozhodl nespokojené sovětské židy vystěhovat na Špicberky. A zednáře popravit, dodal jsem. Ano, popravit, souhlasil starý, ale ještě pár slov o Stalinovi. O jeho přání dát svému národu vzdělání, duchovně ho obohatit, aby každá osobnost měla možnost otevřít svůj tvůrčí potenciál a tím lépe sloužit svému národu. Ve 30. letech se po celé zemi postavily tisíce škol, v mnoha městech univerzity a instituty. Například Moskevská Lomonosova univerzita byla také postavena ve stalinské době. Kolik institutů a průmyslových škol vzniklo v sibirských městech?

jednou budu představovat úplně celou, úplně komplet, ale toto byl pouze výňatek, který jsem jaksi zacitoval právě a zejména proto, že navazuje na to téma, které jsem tady četl od docenta Jana Dudáša v tom lexikonu, a rozebírali jsme to téma de facto také v tom sobotním pořadu Řeklo se, stalo se. Vážení a milí posluchači, pomalu se nachyluje čas a tak nezbývá, než se pomalu začít loučit. Myslím si, že to dnešní čtení bylo docela zajímavé v tom ohledu, že doplňovalo minimálně tři naše poslední pořady, kterým jsme tak nějak se věnovali a které váží vlastně k tomu všemu, co potom vygradovalo do té druhé světové války, kde opět umírali miliony lidí. A abychom lépe pochopili, proč se to zvěrstvo celé vůbec stalo a proč to někdo splodil, jak to splodil a jak to zafinancoval, o tom všem jsme si teď několik pořadů říkali. Tak já se těším na to, že se vám to celé pospojovalo, že jste si udělali názor a že si třeba ještě dohledáte řadu dalších a dalších informací. Uslyšíme se zítra v 17 hodin, tedy při rozhovoru s Išou, a to je pro dnešek tady ze studia Midgard pro vás, posluchače Svobodného vysílače, už úplně všechno. Takže já se s vámi loučím, přeji vám krásný den a hraji vám ještě jednu takovou hezkou roztomilou písničku. Takže loučí se s vámi teď od mikrofonu Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám ve studiu VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace, proto předávám slovo Vítku.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kterým jsme se ještě neomrzli, stejně tak čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jste k nám opět připojili jako každý pátek a že vás je pořád víc a víc. Vidím to v rámci statistik poslechu, ať na našich podcastech, případně archivu Svobodného vysílače, anebo hlavně tady na kanále Odyssey, kde vás přibývá stále více, sice ne úplně strmně, ale ta řada je exponenciálně daleko vyšší. Třeba než před půl rokem, takže jsem tomu rád, jsme tomu velmi rádi a proto budeme rádi, když s námi zůstanete i další pátky, další měsíce a roky, budeme postupně naše řady rozšiřovat. Takže já vás všechny zdravím. Písnička, jak řekla Helenka, sice celá nezazněla nebo nedozněla, ale za to VK celý jistě dozní a určitě nejen on za to bude velmi rád. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
3: Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva. No a samozřejmě všechny naše čtenáře a posluchače, kteří se určitě těšili, že jo, v těch krásných chladných dnech minulých, které procházely Evropou, že jo, lidé brali zimníky, protože že jo, si říkali, takovéhle teplo tomu jednomu úplně přeskočí, že jo, lidé zalézali do sklepů, že jo, a pustili si klimatizace a všechno tohleto a potom si na sebe prostě brali různé prostě pulovry a tak dále, to znamená, že extrémní počasí asi ovlivňuje úplně všechny, ale doufám teda, že my zase tak úplně extrémní nebudeme, i když veselé to zase nebude. Já vám teda přeju krásný poslech a Vítek přinese první téma.
2: Zelenský zešílel a shromážděným ukrajinským diplomatům v Kyjevě nařídil provádět špionáž a společenskou subverzi v zemích, kde jsou diplomaticky akreditováni. Trump mu totiž sdělil, že USA žádné patrioty na Ukrajinu nedodají. Zelenský na bezpečnostní radě vyjádřil podezření, že nedostatek raket je účelovka. A na Ukrajině prý v zimě, světe div se, nebude čím svítit a topit. Každopádně fakt je ten, že máme srpen a zima se blíží, když tomu tak počasí nenasvědčuje, jak uvedl VK. A otázka je, co s tím hlavně na Ukrajině, že čí záměry převáží. Myslíš, VK, že to je jeden z Trumpových víkendových rozmarů s těmi patrioty a v pondělí si to už zase rozmyslí a patrioty budou zase dál proudit na Ukrajinu? Nebo o co vlastně jde v tomto?
3: No, je to velmi nepravděpodobné, protože v minulých nebo v uplynulých hodinách vlastně vyplulo na povrch, co stojí za tím, že Trump oznámil minulý týden, když byl Mňuchačenko, tedy Zelenský ve Spojených státech, byl v Bílém domě, tak minulý týden měl jednání s Trumpem, nezaznělo, co tam vlastně zaznělo nebo co mělo zaznít, pouze přišlo ono zvláštní takové prohlášení, že na Ukrajině nebo někde v Evropské unii se budou vyrábět patrioty, ale Trump to v průběhu tohohle týdne nejenom popřel, že o přesunu výroby patriotu to vůbec není tak nějak jako dohodnuté a že to není vůbec jasné, ale co je hlavní, včera ve čtvrtek došlo k oznámení k rozhodnutí Bílého domu, že nedodá Ukrajině žádné rakety do systému Patriot, protože samotné Spojené státy jich mají málo a potřebují je k válce v Perském zálivu. A jak uvedla americká média včera, tak došlo k obrovskému konfliktu a k roztržce mezi Trumpem a ministrem obrany Petem Hexetem. Došlo tam k nějakému křiku, protože Trump si myslel, že Spojené státy mají těchto raket dostatek. A ono se ukázalo, že Spojené státy v uplynulých dnech utrpěly obrovské škody na svých vojenských základnách v Perském zálivu, na které byly prováděné útoky ne ukrajinskými, ale íránskými drony. A drony zkrátka se ukazují jako v podstatě nová forma, nový fenomén vedení budoucích válek, a nejenom budoucích, i těch současných, ale především budoucích. A jak, jakékoliv války vypuknou a budou se vést konvenčním stylem, konvenčním způsobem, tak všechny budoucí války se budou odehrávat v pozici a na úrovni dronů.
2: VK, já tě opravím, akorát my za 10 let, až dostaneme ty F-35, tak jedině my budeme válčit konvenčními piloty, jo, za 10 let.
3: Ano, ostatní drony. Ano, ano, ale to není problém jenom frau Černoch, která nakoupila tyhle ty předražené stíhačky, ještě navíc velice poruchové, které mají zase nějakou další odstávku, jak jsem teď zrovna četl. Zkrátka, to není jenom problém České republiky, tohle je problém především velkých zemí Severoatlantické aliance, a hlavně na čele s americkou armádou. Americká armáda, kdyby dneska šla někam bojovat, tak vlastně není vůbec na tenhle ten nový způsob a nový styl boje není připravená. Proto americká armáda se tak moc zajímá o takzvané dosažení výsledků ohledně vývoje dronů na Ukrajině, protože Spojené státy vůbec nic takového nemají, ale co je důležité, že nemají samozřejmě technologická základní základna Spojených států je obrovská, oni by mohli mít, ale tam jde o něco jiného. Vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech do značné míry je zkostnatělý a je systémově navázaný na americkou vládní elitu, především na takzvaný Deep State. A zakázky na výrobu zbraní ve Spojených státech jsou nasmlouvány na desítky let, dámy a pánové. Desítky let. Před 20 lety opravdu, okolo roku 2006 se domlouvaly zakázky na výrobu zbraní, které jsou ve Spojených státech vyráběny dneska. To jsou 20-leté smlouvy. A teď by v podstatě mělo dojít k něčemu, že americká armáda řekne sorry, to, co jsme objednali a nasmlouvali před 20 lety, už teď není relevantní, ty smlouvy rušíme a my potřebujeme, abyste vyráběli něco jiného. Na to neexistuje. To by byly obrovské arbitráže a americká armáda v podstatě je vázaná starými smlouvami, které nemůže bez hrozeb sankcí a arbitráží vůbec vypovědět. To znamená, americká armáda je v obrovské krizi. A ona, když chce vyrobit něco nového, tak ona musí za prvé vyrobit to, co si objednala před 20 lety, což jsou obrovské peníze, ale k tomu musí objednat to, co potřebuje dneska. A kde je problém? Problém není ani v penězích. Vzhledem k tomu, že americký dolar je stále pořád, i když méně a méně, ale stále ještě pořád krytý petrodolarem a jednotlivými takzvanými úvěrovými dolarovými úložkami u Fedu. To znamená, kdokoliv dneska si chce koupit ropu, musí nakoupit americké dolary a americké dluhopisy. Obojí. Tak díky tomu dolar je stále držený někde na úzdě a není u něho riziko toho, že by se výnosy z dluhopisů začaly nějak propadat, protože ta ropa je tam stále obsazená, je tam stále přítomná, sice stále méně a méně, ale o to nejde. To znamená, není to problém peněz, ale je to problém něčeho jiného. Je to problém výrobních kapacit. Protože můžete nafouknout americký státní rozpočet, konec konců to dělají všechny americké vlády, dělá to každý prezident, Trump nafukuje zbrojní rozpočet v podstatě neustále, ale nejdou nafouknout výrobní kapacity. Ty nafouknout nejdou, protože továrny, které v Americe existují, ty jsou jenom jedny a stavět nové závody, nová výrobní zařízení je velice komplikované. Samozřejmě, že oni se snaží vyrábět a stavět a budovat nové výrobní závody americké zbrojovky, jenže ty to nedělají za své peníze. Ty to dělají vždycky jenom naproti zase nějaké 10 nebo 20 leté smlouvy. A kapacita výroby nějakých zbraní v podstatě v Americe nikdy nebyla 100%. Naposledy, když Spojené státy chtěly využít nějakou obrovskou nárazovou okamžitou kapacitu, tak museli vyhlásit válečný stav a zapojit do výroby zbraní soukromý sektor a soukromé továrny ve Spojených státech. A kdy to tak bylo naposledy? No, bylo to naposledy za druhé světové války. Za druhé světové války naposledy Spojené státy měly dostatečnou výrobní zbrojní kapacitu. Protože 87% americké zbrojní kapacity se nachází v soukromém civilním sektoru ve Spojených státech. V soukromém civilním sektoru. Jinými slovy, pokud Spojené státy nebudou ve válce, oni nemohou mobilizovat svoji výrobní infrastrukturu. A pozor, možná už teď chápete, proč ještě donedávna u Trumpa ne, ale řekněme u Neokonu byla taková velká snaha o zatažení ještě i tehdy za Bidenovy vlády Spojené státy do nějakého konfliktu, do nějaké války, do něčeho. A když to nebude válka s Ruskem, tak to bude válka třeba s nějakou jinou zemí. To znamená, takzvaná mobilizace výrobních rezerv ve Spojených státech by byla možná opravdu jenom s takzvaným zrekvírováním výrobních kapacit soukromých továren, soukromých podniků. A na tohleto Spojené státy zkrátka teď momentálně nemají ani žádný právní rámec. To znamená, Spojené státy mohou vyrábět zbraně pouze takovým způsobem, ty, které zrovna teď momentálně potřebují, u soukromých firem, které mají nějaké určité kapacity a musí na to vyčlenit peníze, o kterých třeba před 2, 3, 5 nebo 10 lety vůbec nevěděli a musí k tomu vedle vyrábět i zbraně, které si objednali někdy před 10, 15 a 20 lety, které jsou dneska naprosto nepoužitelné, jako třeba různé stíhačky F-35, jako třeba různé bombardéry nových generací a tak dále. Zkrátka ty kontrakty a objednávky jsou objednávány na dlouhé, dlouhé roky dopředu, kdy nikdo nevěděl, jak se změní zkrátka proces takzvaného válčení na bojištích moderní fronty. Proto Trump se rozčílil, že mu ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy už mají nedostatek raket protivzdušné obrany Patriot a že zkrátka z toho důvodu na americké základny v oblasti Perského zálivu padají iránské drony. Z toho důvodu. No a on se rozčílil, že je to jeho chyba, že nenechal vyrobit dostatek raket pro Patriot a Hegseth mu řekl, že na to jsou zasmluvněné výrobní kapacity a objednávky, které byly uzavírány před 18 lety. To, co se vyrábí dneska, to jsou smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2008. On mu řekl. To znamená 18 let staré smlouvy a větší kapacity výrobce na výrobu raket Patriot nemá. Takže a Trump o tom vůbec nevěděl. Proto Trump oznámil, že na Ukrajinu žádné Patrioty nepošle. Američané nemají ani na obranu svých základen v oblasti Perského zálivu. Mají jich nedostatek. No, tady se ukazuje, že vedení války je v mnoha ohledech na mnoha místech řízeno zkrátka diletanty a to, že ti náčelníci a ti, kteří v podstatě tomu velí, že nejsou informováni o tom, jak moc mohou bojovat a s čím vlastně mohou bojovat, tak většinou ani do poslední chvíle neví, protože jim to nikdo neřekne. A Hegseth to třeba asi taky nevěděl, že jsou na tom takhle špatně. Takže z toho důvodu teď je, nebo z toho důvodu teď vyplývá, že celá Ukrajina a hlavně teda velká města, jako je Kyjev, jsou bez jakékoliv protivzdušné obrany. Protivzdušné rakety teď nemají ani Spojené státy, ani Evropa. Protože Evropa to, co dodala Ukrajině, to je dávno pryč. A ani v Evropě se ty výrobní zakázky na rakety neodehrávají na jiných základech než v Spojených státech. Znovu jsou to zakázky s omezenou výrobní kapacitou, kontraktované na 10 let dopředu a podobně. To znamená, před 10 lety, někdy v roce 2016, si armády evropských zemí objednaly, že do 10 let odeberou od výrobních podniků tolik a tolik protivzdušných raket a tím na tu dobu těch 10 let ty zbrojovky vyčlenily kapacity a žádné jiné vyčleněné kapacity zkrátka nejsou. Jediná věc, která by mohla tuhletu limitaci, výrobní limitaci změnit, to znamená posílit, aby najednou byl dostatek výrobních kapacit, by bylo zrekvírování soukromých výrobních podniků v celém kolektivním západu. Zrekvírování, a to slovo zrekvírování je velice důležité. Proč, z jakého důvodu? Na rozdíl od Spojených států, ostatní země, například Evropská unie, si nemůže dovolit nafokovat své rozpočty stejně, jako to dělá americká armáda, která má nafokování zajištěné petrodolarem. Evropská unie žádný petrodolar ani euro, ani nějaký euro ropný produkt finančního charakteru nemá. A výroba v soukromých zbrojovkách v Evropě by stála obrovské peníze, protože výroba se řídí poptávkou a nabídkou. A vy, pokud chcete vést válku, jakoukoliv válku za rozumné peníze a nechcete zbankrotovat, tak první věc je, že válečná výroba pro vás musí být dostatečně levná. A toho jde dosáhnout jedině s rekvírováním výrobních zdrojů na základě vyhlášení válečného stavu v Evropě. Proto ty kurvy, proto ty svině, já se omlouvám za tady ten slovník, ale proto ty bestie v Bruselu, ty eurobestie, z tohoto důvodu chtějí zatáhnout Evropskou unii po právní stránce do válečného stavu s Ruskou federací, aniž by třeba potřebovali úplně horký konflikt. Musíme si to znovu vysvětlit. Oni potřebují zrekvírovat výrobní podniky v Evropské unii. Mluví se o tom všude, teď mezi majiteli podniku tady v Německu je to aktuální téma, že zbrojní výroba Evropská unie nedokáže utáhnout se současnými penězi velkou zbrojní výrobu, protože výroba kvůli tomu, že se celá Evropa odřízla od ruských surovinových zdrojů, tak válečná výroba je obrovsky drahá. Obrovsky. A pokud chce německá vláda transformovat část tady německých podniků na zbrojní výrobu, víte, že německá vláda vstoupila do jednání s Volkswagenem, že v Poruří část podniku, kde bude ukončena výroba automobilů, bude převedena na výrobu obrněných vozů Rheinmetall, tam začne něco vyrábět ve spolupráci s nějakýma izraelskýma firmama, to znamená, chtějí vyrábět zbraně, ale ten problém je samozřejmě v tom, kolik to bude stát. A na tržním principu platí, že čím větší bude objednávka zbraní, jak co se týče tedy snahy o financování konfliktu na Ukrajině, tak i zbrojení tady v Evropě, tak se bude mezi sebou takzvaně třít a bude potřeba vyhledat někde nějaké zdroje, jak to přikrýt. A zbrojit na válku, kterou oni chystají a minimálně oni mluví neustále, že na horizontu roku 2030, že Rusko už zaútočí, Rusko zaútočí a tak dále, tak oni budou muset do toho roku 2030 nějak mohutně začít zbrojit. Ale oni potřebují, aby to bylo za peníze, které někde napíšou nějací úředníci za tabulkové ceny a aby soukromé podniky byly povinny za tu cenu vyrábět, to znamená zrekvírování. A rekvírung je v podstatě ten hlavní leitmotiv toho, že na jedné straně zlikvidovaný průmysl, který je odpojený od ruských energií, který nedokáže konkurovat Číně, má být uměle navozen do stavu, že musí přijít za vládou a musí nabídnout své výrobní prostory ke zbrojní výrobě. Tohleto je podle mého názoru ten původní úmysl. To znamená navodit krizi v německém průmyslu, což se jim povedlo, odpojit Německo od naprosto všech energetických levných dostupných zdrojů z Ruska, vytvořit tím krizi v mohutném zdejším automobilovém a technologickém průmyslu a donutit majitele krachujících průmyslových podniků jít teď do Berlína za německou vládou a nabídnout své výrobní prostory za nadiktovaných podmínek německé vlády k výrobě zbraní a munice. To je ten leitmotiv. Já jsem o tom hovořil s kolegou, on s tím souhlasí, že tohle to je z největší pravděpodobnosti ten motiv, proč předchozí současná německá vláda se rozhodla zlikvidovat německý automobilový průmysl. Je to ten leitmotiv. To znamená donutit soukromé firmy, aby ze strachu z toho, že zkrachujou, šli za vládou do Berlína a nabídli své podniky a výrobní závody, původně automobilové, znovu k vojenské výrobě. A vláda, aby si mohla dovolit nadiktovat podmínky. Dobře, my vám tam povolíme zbrojní výrobu, my vám dáme státní zakázky, ale vy budete vyrábět ty zbraně za ceny, které my vám nadiktujeme. Ne, které určí trh, volný trh, ale ty, které vám nadiktujeme my. A tohle to se teď začíná tady realizovat. To je ten hlavní leitmotiv. Co je důležité, že jak se na to v podstatě díváme, tak tohle to by nikdy nebylo prováděno, kdyby oni nechtěli si střihnout válku v Evropě, velkou válku s Ruskem na horizontu roku 2030. Protože to, co provádí současná a prováděla i minulá německá vláda, je transformace německé ekonomiky na zbrojní průmysl. Nucená, vynucená. To znamená, přivedete své podniky do krize, do naprosté akutní krize, vaše výrobky nejsou konkurenceschopné, dostaneme vás takzvaně na kolena, abyste za náma přišli a nabídli své výrobní prostory a výrobní kapacity pro transformaci na zbrojní výrobu za našich podmínek. To znamená za našich státních podmínek, které my vám, soukromým firmám, nadiktujeme, aniž bychom vás museli rekvírovat. To by nebylo oblíbené, to by byl velký křik. Oni to nechtějí takhle udělat. Proto oni to udělali jinak. Oni přivedou celý německý průmysl na kolena, aby soukromé továrny, soukromé strojírenské podniky, aby byly ochotny transformovat svoji výrobu na zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek vládou v Berlíně. Ve Spojených státech to takhle daleko ještě není. Tam soukromé podniky nejsou tak zlikvidované jako tady v Evropě. Tam nejsou soukromí majitelé nuceni anebo dotlačeni americkou vládou takhle úplně do kouta, aby soukromí majitelé amerických továren byli nuceni jít za americkou vládu a prosit je o zbrojní výrobu za podmínek nadiktovaných vládou ve Washingtonu. Tak daleko to tam není. A proto Spojené státy nemají ten manévrovací prostor, který teď má Evropská unie a ti euronáckové, kteří jsou v Bruselu. Oni to mají dobře vymyšlené, konec konců ten proces řízení v Bruselu je řízený z Londýna, to znamená, to je systém, který je sionistický, o tohle se starají sionističtí, proto dosadili do centra řízení dvě naprosto neschopné krávy, a to říkám s naprostým přesvědčením, protože něco tak tupého, jako je Lejenová a Kalašová, svět neviděl. Takové dvě krávy opravdu svět neviděl. Jedna je úplně tupá, neschopná, druhá je navíc podle všeho imbecilní, protože ona ani neví vůbec, z jakého prostředí pochází. Ona zapomněla na svůj rodinný původ, ona zapomněla na to, kdo to byl její dědeček a tak dále a tak dále. To znamená, oni je vybrali do těch pozicí, ve kterých jsou z jednoho jediného důvodu, ve svých rodinách svých předků mají bývalé nácky z doby druhé světové války. To znamená, je to naprosto logické, celá Evropská unie je založena na základech Třetí říše, na základech takzvaných nacistů, kteří se transformovali po roce 45. To je známá teorie nebo známý fakt, ale tím, že byly delegováni a delegovány dvě diletantky do vedení Evropské unie, tak díky tomu může Londýn dělat s Evropskou unií naprosto cokoliv. Nemluvím o Londýně jako o té vládě, která tam je, ale mluvím samozřejmě o londýnských kancelářích. Mohou si v podstatě manipulovat celou Evropskou unii skrze kádrovčiky, které mají dosazené do Bruselu. To znamená, ta neschopnost je nebo programovaná neschopnost, protože obě tyhle ty dvě doslova naprosto neschopné krávy byly dosazeny do řídících funkcí právě kvůli tomu, aby byly lehce ovladatelné, aby dělali ty procesy, které dostanou na papír, aby nepřemýšleli vlastní hlavou, aby dělali to, co jim je dáno na papír. To znamená něco podobného, jako jsou různí rozvědčíci, kteří mají přítele na telefonu, případně přítele v kanceláři vedle, kteří jim píšou proslovy, projevy, posílají je různě po světě s kameramanama, dělají fotečky, že jo, a tak dále a tak dále. To znamená, tohleto není jenom problém Evropské unie, to je problém politiků a různých prezidentů a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, že Evropa zkrátka je připravena na zrekvírování výrobních závodů, civilních výrobních závodů daleko lépe než Spojené státy. A to zrekvírování v Evropě bude probíhat tak, aby to nebyl ten oficiální rekvírung, ale aby to bylo tak, že ty soukromé civilní podniky nebudou mít nic jiného, nebudou mít jinou možnost, než jít za státem a nebo za Evropskou unii a nabídnout své výrobní kapacity pro vojenskou výrobu za podmínek nadiktovaných Bruselem. Tohleto je ten hlavní leitmotiv. To znamená něco, co je v podstatě tady už realizováno vládou v Berlíně, tak oni chtějí povýšit na celou Evropskou unii, že ten model se okopíruje z Německa a bude rozšířený na celou Evropskou unii. Proto se dívejte, jak jednotlivé podniky, které krachují v Evropě, se transformují na vojenskou výrobu a ty, které se nedokážou nějak efektivně transformovat, tak odchází z Evropy pryč. Přesouvají výrobu třeba do Indie, jako například brněnský Zetor. To je jeden z příkladů z posledních týdnů. Zetor odešel z výrobu z území České republiky. Jednoduše. To znamená, vy buď odejdete pryč, anebo svoji výrobu nabídnete pro zbrojní účely vládě v hlavním městě, anebo eurovládě v Bruselu. Takhle je to nastavené. Spojené státy tuto tu možnost rekvírování nemají. Tam zkrátka, pokud budou chtít navýšit jakoukoliv výrobu čehokoliv, tak budou muset znovu nafouknout americký zbrojní rozpočet, znovu opřený o americký dluhopis a petrodolar a v nějaké chvíli zkrátka to pumpování a nafukování toho dolaru přestane fungovat, protože tím, jak se zmenšuje vliv amerického systému Pax Americana ve světě a teď dokonce v Perském zálivu, tak petrodolar bude mít slabší a slabší pozici a ve chvíli, kdy takzvané překrytí amerických deficitů nebude moci být realizováno už jenom petrodolarem a americkými dluhopisy, v tom okamžiku ta bublina amerických nafukovaných deficitů zkrátka splaskne. A to bude Armagedon na finančních trzích, protože americké dluhopisy díky petrodolaru byly dlouho považovány v podstatě za naprosto pevné, jejich výnosy za naprosto nedotknutelné, ale to, co se děje v Perském zálivu, to samozřejmě nejvíce ohrožuje právě pozici petrodolaru. Tam nejde jenom o nějaké americké zájmy, typu jestli tam bude nějaká americká základna, nebo tam nebude, nebo bude vybombardovaná iránskými drony, o to vůbec nejde. Tam vůbec nejde o americkou základnu, tam nejde dokonce ani o americkou přítomnost, tam vůbec žádný Američan ani být nebude, nebo ani být nemusí. Tam jde o uchování pozice petrodolaru. O to tam jde celou dobu od začátku. Protože pokud Irán tam začne posilovat a zasilovat, no tak první, co udělá, je, že zaútočí na americký petrodolar. Bude se snažit ovlivňovat trh s ropou, bude se snažit posilovat obchod bez amerického dolaru a tak dále a tak dále. Takže je to komplikované, je to s velkými rozsahy a přesahy. Takhle bych teda na to reagoval. No a máme 20.30. Vítku, Helenka by tam dala jednu písničku na předěl a potom bychom se pustili do druhého tématu.
2: Fajn, máme takový předěl, Helenka to zajistí, ošéfuje a pak budeme pokračovat dál, Helenko.
1: Ano, bude to písnička na přání. Mnozí píší, abych vybrala písničku a tou zavzpomínala na Karla Gotta. Vybrala jsem tedy hit z 80. let. Kdo by to byl řekl, že bude aktuální i po letech a teď dokonce víc než jindy. Takže Karel Gott, Žít. Tolik Karel Gott a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku, PK.
3: Ano, ano.
2: Ano, jsme tady oba dva, takže my pokračujeme v dalším tématu. Uprchlík v Ceutě se přiznal, že utekl z Maroka kvůli policii a možnému obvinění z vraždy své kamarádky. Pracovnice migračního centra v Ceutě potvrdila, že většina migrantů ve městě pochází ze subsaharské Afriky, ale rovněž z Bangladéše a z Jemenu. A mezi tím bývalý český ministr pro evropské záležitosti prohlásil, že Evropa potřebuje uprchlíky pro trh práce. Tenhle tok se musel ale připovat dlouhé měsíc předtím, že to není v podstatě nějaká, řekněme, měsíční událost, nicméně těch pracovníků si myslím, že tady máme my dost asi z jiné strany než z jihu, řekněme, z jiné světové strany než z jihu. Nicméně to se pomátl tento náš v úvozovkách, který je český ministr. To je neuvěřitelné.
3: Ne, prosím vás, znovu to platí to samé, co jsem říkal v podstatě o Lejonové a Kalašové. Tohle to platí v podstatě o všech takzvaných Evropčicích. Evropčiky jsou v podstatě mluvící hlavy, jejichž úkolem je v podstatě nedisponovat konceptuální gramotností a vykonávat zadané úkoly a opakovat jako mluvící hlavy určité narrativy, které je nutné opakovat. To znamená, potřebujeme migranty z Afriky, aby zaplnili neobsazená pracovní místa v Evropě a v evropských zemích. Potřebujeme migranty z Afriky a tak dále. Přesto a přitom tohleto je dávno už vyvrácené, je to vyvrácené ze statistik tady z Německa, je to vyvrácené ve všech evropských zemích. Migranti z afrických a asijských zemí, a tedy asijských mluvíme tady o Blízkém východu, tedy arabské země, pokud takhle mluvíme tedy o černoších z Afriky a o Arabech, tak když přijdou do Evropy, tak oni na těch těžkých a neobsazených a nezajímavých pozicích, na kterých Evropané nechtějí pracovat, oni nepracují, oni zůstávají na dávkách, to znamená všichni tihleti bývalí ministři a různě ti europoslanci a tak dále a tak dále. Oni zkrátka mají roli takzvaných mluvících hlav. A mluvící hlava nemá za úkol přemýšlet. Mluvící hlava má za úkol opakovat to, co má napsáno na papíru. Znamená, mluvící hlava má opakovat ten neuvěřitelný a ten několikanásobně už mnohokrát vyvrácený narrativ o tom, že migranti z Afriky a z arabských zemí vyřeší krizi například ve zdravotnictví. To znamená, že problémy se zdravotníma sestrama, s lékařema, s inženýrama, je nedostatek inženýrů ve strojírenství v celé Evropě. To znamená, to jsou všechno profese, kde se vyžaduje vysoké vzdělání. Copak ti migranti mají vysoké vzdělání? A kde je problém? Proč jsou tam místa neobsazená? No protože nejsou dostatečně finančně ohodnocena. A ono nejde jenom o tady ta místa jako ve zdravotnictví a podobně. Tady mluvíme o opravdu těžkých profesích, například ve strojírenství, například v metalurgii. To znamená, potřebujeme lidi do slévárny. Že jo? Těžká práce v obrovském žáru, výhni, velmi těžká. Potřebujeme lidi na manipulaci s takzvaným sprašem. To znamená, že jo, výroba koksu. To jsou strašné práce na zdraví, úplně šílené, nikdo tam nechce pracovat, těžko se tam schánějí lidi na tady ty pracovní pozice, stejně tak se těžko schánějí lidi k těm těžkým pracem ve strojírenství, jako je obor, já nevím, soustružník nebo frézař. Že dneska se je snaha všechno tohleto převádět na CNC výrobní zařízení, znamená, že jo, stroje, které jsou řízeny počítačem, ale problém je v tom, že se nejedná o autonomní systémy. Ty systémy zase musí obsluhovat člověk, musí je programovat člověk. A dneska ty lidi nejsou. Jenže kde myslíte, že seženete člověka na pozici, aby třeba se nechal nějak zaučit a ani bez výučního listu, tady není ani problém výučního listu nebo maturity ze strojírenství, o tom se vůbec nebavíme, pro boha. Tady se bavíme o tom, že ti migranti z Afriky nemají ve většině případů buď dokončenou základní školní docházku. V lepším případě, zdůrazňuji, v lepším nemají dokončenou. V horším případě jsou analfabeti. Nebyli ve škole vůbec a neumí číst ani psát. A co chcete s takovými migrantama dělat? Takže zůstávají na dávkách. Už od toho roku 2015 zůstávají na dávkách. Většina těch migrantů zkrátka nemá potřebné vzdělání, aby dělali na pracovních pozicích, kde prostě vzdělání rozhodně je vyžadováno. A další problém je, že pokud se mluví o pracovních místech, o které nemají Evropané zájem, a která jsou nekvalifikovaná, jakože úplně nekvalifikovaná, tak to jsou práce například v chemickém průmyslu, takzvaná likvidace kalů, a dále se jedná o pracovní pozice v komunálních službách, obrovský nedostatek například čističů kanálu. Celá Evropa má nedostatek lidí pro čištění kanálu, že jo, nikdo to nechce dělat. Platy jsou tam sice zajímavé, ale je to tak špinavá práce, že nikdo to dělat z Evropanů nechce. A teď, jestli si myslíte, že těhleti Arabové a Černoši, že půjdou někam prostě čistit prostě kanalizace a budou za to brát nějaké peníze, které budou vzhledem k tomu, že nemají žádné vzdělání, tak budou jenom o něco málo vyšší, než jsou jejich integrační sociální dávky, tak jestli si myslíte, že oni budou takovouhle práci dělat, jste na omylu. Protože integrační dávky, humanitární dávky, sociální dávky, přídavky na děti, přídavky na bydlení, tohle to všechno. Oni, když si to spojí dohromady, především když využijí takzvaný institut sloučení rodin, tak oni jsou schopni se dostat na velice zajímavé peníze, které by muž, protože v arabských rodinách chodí do práce jenom muž, respektive muži, pokud jsou dospělí, to znamená synové, ženy jsou v domácnosti v arabských rodinách, takže pokud jsou tam nějaké děti a je tam jenom ten muž, tak ten muž, i kdyby šel do nějaké opravdu těžké práce, tak on nevydělá tolik peněz, kolik ta rodina dostává na integračních sociálních dávkách. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to, co, o čem hovoří bývalý ministr pro evropské záležitosti, v tom videu je naprosto mimo. To je úchylné. To není pravda. To znamená, ti migranti z arabských a afrických zemí na tady těch pozicích nikdy pracovat nebudou. Buď proto, že nemůžou, nemají pro to vzdělání, a nebo protože nechtějí, protože je to tak špinavá, těžká práce, že radši budou na těch sociálních dávkách. Takže tohle to se jenom ukazuje, jakým způsobem prostě dneska funguje politika v Evropě. Znamená, máte nějaké mluvící hlavy. A ty mluvící hlavy mají za úkol opakovat nějaký narrativ a za to dostávají zaplaceno a dostávají za to prebendy. A dokážete v podstatě ty politiky vždycky identifikovat. Jakmile vylezou v televize, okamžitě vidíte, aha, mluvící hlava. To znamená, vytékají z ní a vypadávají z té hlavy prostě nesmysly a naprosté nesmysly a naprosté šílenství. To znamená, je-li plánem transformovat Evropskou unii na čtvrtou říši se všem všudy, je-li plánovaná válka na rok 2030 s Ruskem, tak zkrátka je nutné zahájit mohutnou zbrojní výrobu v Evropě a to lze zahájit jedině tak, že dojde k mobilizaci výrobních prostředků v Evropě a toho lze dosáhnout jedině tak, že podniky budou uvedeny do takového stavu ekonomické krize, kdy budou nuceny přijmout do svých výrobních struktur zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek Bruselu. Za těchto podmínek nadiktovaných. To znamená, ne, že bude někdo vyrábět nějaké tanky za 100 milionů eur, ale ten tank vyrobí za 8 milionů 200 tisíc. To znamená za nějakou tabulkovou cenu. A ta tabulková cena prostě bude opravdu jenom někde nějaký náklad, který prostě bude uhrazený a ta firma prostě z toho bude mít jenom nějaké minimální marže, aby dokázala být udržena nad vodou a tak podobně a tak podobně. To znamená, víte, tomuhle se říká exploitation, vykořisťování, ale exploitace historicky většinou fungovala tak, že kapitalista vykořisťoval své zaměstnance, že v rámci podniku, to znamená šéfík nahoře, vykořisťoval své zaměstnance. Konec konců, pokud si přečtete Marxův Kapitál, tak tam je to popsané. Jenže ani Marx neviděl do budoucnosti, že jednoho dne, jednoho krásného večera nebo rána tahle ta exploitace bude mít takzvaný institucionalizovaný model, institucionalizovaný charakter a to vykořisťování bude dělat vláda nebo nějaký Eurosojus, který bude nad Evropou a který bude z pozice vlády nebo evropské vlády likvidovat své vlastní podniky a bude je vykořisťovat za účelem, aby měl finančně dostupnou zbrojní výrobu. Znamená, my vás budeme vykořisťovat, my vám dáme minimální platby za výrobu těch zbraní, minimální platby a musíte za to pracovat, za ty minimální platby, protože když nebudete, tak zkrachujete a nebudete mít práci a bude konec, bude šluz. Takže chudák Karel Marx tohle to vůbec netušil, když psal Kapitál. že takzvané vykořisťování zdrojů. On o tom vůbec netušil, že jednoho dne Eurosojus, který bude působit v Evropě, že bude vykořisťovat a bude provádět exploitaci vlastních výrobních podniků, vlastních závodů, vlastního rodinného stříbra, že jo, národního průmyslu, automobilového průmyslu, že najednou budou nějací kádrovčiky v Evropě nahoře dělat politiku, aby evropský průmysl se dostal na kolena a byl nucen po těch kolenou dolézt za evropskou vládou a prosit je o zbrojní zakázky, aby ty podniky nekrachly, aby výroba mohla pokračovat a samozřejmě, aby se doprošovaly zakázek od státu a od jednotlivých armád na vyzbrojení Evropy a evropských armád na přípravu konfliktu s Ruskem na horizontu v roce 2030. Takhle to funguje. To znamená, chudák Marx tohleto vůbec netušil, že exploitace bude probíhat z úrovně státu ke svým vlastním fabrikám, ke svým vlastním soukromým závodům, které mají civilní výrobu. No ale konec konců tradice má hluboké silné kořeny. Pokud se týká Volkswagenu, tak ten vyráběl zbrojní výrobu už za druhé světové války. Panzerkampfwageny se vyráběly, že jo, v Porúří, v podnicích Volkswagenu místo aut a místo, že jo, mopedů a tak dále a tak dále. Oni vlastně v podstatě se vrátí jenom ke svým tradicím, navštíví takzvanou síň tradic, že jo, tam se podívají na to, jak to vypadalo tenkrát, no a jenom to opráší a de facto vrátí to do kolejí 30. let minulého století. Adolf Hitler to udělal podobně, když zahájil obrovské zbrojení ve 30. letech, tak nebylo to úplně okopírované od Bruselu, co provádí dneska, ale do značné míry to bylo podobné, protože tehdejší německý průmysl kvůli ekonomické krizi a doznívající krizi, ještě doznívající krizi Výmarské republiky, měl opravdu velké problémy a jedinou možností, jak zachránit německé průmyslové podniky, byla jejich transformace na zbrojní závody pro chystanou druhou světovou válku. To fungovalo. A v podstatě to, co dneska dělá vláda v Berlíně a to, co dělá Evropská komise, je úplně to samé, ale povýšené na mezinárodní a na nadnárodní úroveň. To znamená, někde jsou nějaké podniky, mají velké problémy, které jsou způsobeny neschopností konkurovat čínské produkci z důvodu velice drahých energií, jako je plyn a elektřina, z důvodu, že celá Evropa se odstřihla od levných ruských surovin, to znamená, byl navozený krizový stav, který likviduje evropské podniky a ty podniky v podstatě jsou na kolenou a je připraveno k tomu, aby ty podniky byly transformovány ke zbrojní výrobě, aby sami přilezly za svými vládami a za vládou v Bruselu a požádali o zbrojní výrobu na svoji záchranu. Zkrátka to, co tehdy popisoval Marx, že takhle funguje v soukromých fabrikách v rámci kapitalismu, že zdíraní dělníci po svých kolenách se musí plazit k ředitelovi a prosit ho, aby mohli pracovat za co nejnižší mzdu, jak je to odporné, tak on nevěděl, když sepisoval Kapitál, on nevěděl, že okolo počátku a na přelomu 21. století v době současné krize v Evropě, že tohleto bude povýšeno na obrovský level přímo evropského řízení, že to vykořisťování, ta exploitace bude probíhat přímo z centrály Evropské komise. No, takže takhle bych uzavřel tady to druhé téma a Vítku, jestli máš nějaké doplňující otázky.
2: Otázku mám i z toho pozice druhé světové války a období předtím. I ten Ada Hitler věděl, že pokud chce transformovat ekonomiku na válečnou ekonomiku, tak musí dát těm firmám vydělat, aby z toho měli zisk, protože kapitalisté jedou na zisk. To je v podstatě základ fašismu, že? V podstatě i v rámci toho nacismu, od dola nahoru fašismu, znamená korporát, armáda, vláda a tak dále. Korporace prostě úplně čirý, řekněme, systém fašismu, alias nacismu, od zdola nahoru. Ale dnes přece je to úplně naopak, že oni vlastně ty firmy, jak říkáš, doženou k tomu, že budou těsně před krachem a budou se i držet jen tak i v rámci té válečné výroby. A já se tě ptám, jestli těm šéfům, těm bosům firem, korporací, víceméně Rheinmetall a tak dál, těm velkým korporacím to za to bude stát a nepraštím s tím, neodejdou středem, protože už tak mají dost nasušeno. A vykašlou se jim jednoduše na to, ať to jde dělat někdo jiný, kdo na to má nervy a v podstatě na to nikdo nervy mít nebude, protože proč bych měl šéfovat firmě, která se jen tak drží nad vodou a je závislá úplně naprosto na státu, tak oni nepočítají s tím, že lidé se jim mohou vzepřít a prostě vykašlat se jim na to. Oni nebudou mít na ně páky, udržet je tam, musíte to dělat.
3: Ne. Tak já vím, kam míříš, ale to není myšleno tak, že ti, kteří rozhodují o podniku, že budou sušit hubu, tak to nefunguje. A ti, kteří rozhodují o podniku, o jeho struktuře, o rozhodování, tak ti samozřejmě budou mít svoje vývary, budou mít svoje zisky, budou vydělávat krásné pohádkové peníze. Ale kdo nebude vydělávat, jsou akcionáři. Akcionáři jsou ti, kteří takzvaně budou uřízli u huby. A kdo jsou to akcionáři? Kontrolní otázka. No, jestli vás to napadne. No, do tady těch velkých podniků, do těch velkých závodů, že jo, nakupují akcie tady těch podniků vždycky prostě důchodové, investiční fondy, jednotlivé bankovní fondy a tak dále a tak dále. Je to zkrátka okradení cizích zákazníků, zahraničních zákazníků, drobných zákazníků, drobných střadatelů, různé podílové fondy a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají tu strukturu dobře nastavenou, je dobře vymyšlená, protože ten, kdo bude vzatý u huby, je koncový spořitel, koncový středatel. To jsou všichni takoví ti normální lidé, kteří mají někde prostě nějaké peníze a mají něco a přijdou za finančním poradcem a hledají možnosti nějakého zlepšení a navýšení výnosu a kde vzít peníze a kde takzvaně si ochránit peníze před inflací. No a broker, že jo, makléř vám nabídne nějaké, on řekne konzervativní investování, nějaké konzervativní tituly, no a ukáže na některé podniky, kde si můžete koupit zajímavé akcie, které jsou poměrně jako dobré, stabilní a tak dále, a řekne, podívejte se, když nakoupíte akcie tady ty automobilky, ona teď dostala státní zakázku na zbrojní výrobu, na státní zakázku, tak tam budou nějaké zajímavé výnosy, budou tam stabilní výnosy a kolik bude ten výnos, no bude to, jsou tam krásná 3,5% výnosu. No a lidi řeknou, no to je pěkný, no to je dobrý, no tak do toho dají, že jo, v podílových fondech do toho na konzervativním, že jo, titulu dají prostě nějaké investice a že nevydělají moc, že vydělají, že jim to ani nepřikryje inflaci, když inflace meziroční bude 4,5% a oni mají výnos jenom 3%, tak 1,5% oni přišli o své investice. A myslíte si, že dneska se to neděje, že lidi dneska to neví? Vezměte si, kolik lidí dneska spekuluje berou, nakupují nemovitosti v celé Evropě. Že? Nemovitosti nakupují. A proč investoři, zkušení investoři varují před investováním do nemovitostí? Nikdo to nedoporučuje, nikdo z investorů. Je to doslova sebevražda. Investovat do nemovitostí. Proč, z jakého důvodu? No, je to jednoduché, protože nárůst ceny nemovitosti, který je sledovaný a progresovaný, je trvale, má trvale menší meziroční růst, než je růst takzvané sektorové a i plošné inflace. Jinými slovy, tohleto je obrovský problém, který většina investorů vůbec nesleduje, nebo tak investorů. Profesionální investoři samozřejmě vám řeknou, to nedělejte, do nemovitostí nemá smysl investovat, ztratíte peníze v důsledku inflace. Ale spousta lidí zkrátka tohleto dodnes dělá, že v podstatě investují peníze do nákupu nějaké nemovitosti a ta nemovitost jim třeba ročně v dané lokalitě, v daném prostoru, v daném místě dlouhodobě, ne nějakým šíleným skokem, jako bylo v době třeba covidové krize, kdy meziročně ceny bytu vyskočily o 10% nebo 15%, ale to jsou takové ty, někdo tomu říká černé labutě, někdo bílé labutě, podle toho, jestli má ztrátu nebo zisk, že? Ale ten problém je hlavně v tom, že dlouhodobě cena

0: cen nemovitosti právě nahoře, že v Berlíně před mnoha lety, nebo mnoha lety, no to je 10, 12, 15 let zpátky, byl obrovský trend kupovat nemovitosti v DDR, že v východním Německu. Byl to velký trend, byly tam nabídky v různých investičních portfoliích, jako investovat do bytu v Berlíně a podobně, že jo, zkrátka jako využít prostě ten růst cen nemovitosti. A ono se ukázalo, že to je v podstatě jenom skoková záležitost, která trvala několik let. Berlínská radnice potom na to skočila, zavedla tam potom ten šestiměsíční limit a obrovské zdanění, povinnost převést neobydlené byty investiční do takzvaného portfolia radnic a městských radnic v rámci Berlína, aby tedy bylo poskytnuto bydlení pro sociální případy, sociální služby. Takže potom to přestalo fungovat, ale dneska, když se na to podívám, tak tam zkrátka vidím, že ceny nemovitostí rostou 2%, 2,5%, 3%, 1,5% a takhle. Ale meziroční sektorová inflace, například když vezmu prostor Berlína, že jo, jak rostou ceny v Berlíně, spotřebitelské ceny, rostou mezi 8-12%. Inflace meziroční. Tady v Německu. V rámci Berlína. Jo, v rámci Berlína. 8-12% inflace. Chápete? Takže vy, když jste nakoupili nemovitost, která vám roste 2-3% ročně a inflaci máte 12% ročně, tak vy ztrácíte cenu nemovitosti. Ta inflace vám ukusuje z vaší investice. Proto nikdo ze seriózních makléřů vám dneska nikdy nedoporučí investovat do nemovitostí, protože to je investice, která vám užírá vaše peníze, vaše investice. Takže to je důležité se na to takhle dívat. No, máme přesně 21.00, takže si dáme něco dobrýho k jídlu. Ne, dáme si samozřejmě jednu písničku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Helenka řekne telefonní číslo, aby lidé si připravili, no a budeme se těšit.
1: Určitě. Helenko, na WhatsApp ještě lidé volat nemohou, je u tebe, jenom u Martina.
2: Zatím ne.
1: Zatím ne. Tak dáme konvenční telefonní číslo, když jsme alternativní médium, ale budeme volat naprosto mainstreamovým způsobem. Tak.
2: Zkusíme to do příště.
1: Pohodě, to
2: konečně žert, zařídit. Nicméně telefonní číslo, na které můžete volat své dotazy, je 721 557 022. A teď už přání Moniky, Zdenky a Lenky, přeji si slyšet českou rockovou hudební skupinu Kex a jejich skvělou písničku Nářez.
1: Slyšíme se?
2: Ano.
1: Tak, já tady celou dobu mluvím halo. Do vzduchu a ano. Mám vypnutý mikrofon, ale tak já už je tady, takže si to nechám pro
2: sebe. Slyšíme fajn. Se, všechno je v pořádku. Máme posluchače, hezký večer. Ptejte se.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl opýtat, na Ryškým šéf, myslím, že civilné rozvědky, už někdy v marci, apríli hovoril, že už neostává ukrajinské armádě veľa času, kedy dôjde ku zručeniu frontu. A najnovšie informácie, no ja som to nepočúval, ale známych ruských zdrojov sú tie, že do konca roka by určite mal byť koniec, pretože ak klesne počet stavov ukrajinskej armády ešte okolo 100 tisíc, čo pri úbytku 50 tisíc mesačne asi nebude dlho trvať, takže dôjde ku zručeniu fronty. A vyzerá tak, že teda Rusi sa zmocnia celého ľavého brehu. No a potom čo? Bude sa ďalej pokračovať, alebo nastane nejaký, alebo má Európska únia potom plán, keď nedôjde k tej vojne v roku 2030. A potom ešte, keď môžem, som mal druhú otázku, odpoviete, neodpoviete. Chcem sa opýtať, že ste spomínali teraz syndikát. A potom následne to, čo sa deje po smrti, povedzme v tej Valhale, keď nestojíte so svetlom. A chcem sa opýtať, že tí, ja neviem, veľkí proroci, ako bol Ježíš, alebo

0: povedzme Budha, alebo ja neviem, Mohamed, či to aj na ňo platí, tak oni tiež vybrali ten svoj osud v tej sieni, alebo ja neviem, prečo to syndikát dovolil, že niekto taký ako Ježiš Kristus prišiel a ponúkol spasenie, keď sme v podstate len bojová rasa určená na to, čo ste teraz spomínal. Tak ďakujem za počutia.
1: Jasne.
2: Ďakujeme.
1: Jasne, jasne. Takže ja to vezmu od toho prvního dotazu zhroucení fronty Ukrajina a co bude dělat Evropská unie. Že, no, to... Pozor, tady zdůrazním jednu věc. Pokud by došlo k tomu, že se zhroutí ukrajinská fronta, bude to leitmotiv jako řemen pro Evropskou unii vyslat okamžitě ozbrojené sbory na Ukrajinu na zastavení ruské hrozby. Okamžitě by sednul do auta Petr Fiala, ten by jel okamžitě do Prahy, měl by obrovskou tiskovku a řekl by, Rusové už jedou. Aby ovlivnil volby, samozřejmě, které budou u vás, že komunální, nebo teď se tam u vás budou teď odehrávat nějaké volby. To znamená, to by, nedovedu si představit tady v Německu, co by se začalo dít. Jak by okamžitě naskočily preference, obrovsky naskočily preference všem těm chci válku, všem těm válečným štváčům, kteří by dostali do ruky obrovský bojový argument. Vidíte, vidíte, je to pravda. Celou dobu jsme to říkali, vidíte, Rusové už jdou, raský idiot, raský idiot. A byl by to kanonen futr pro argumenty začít v podstatě de facto připravovat mobilizace. Takže pozor, pozor, pozor, pozor, pozor. To, že to, co se teď odehrává na frontě na Ukrajině, je pro nás, pro Evropany, to nejlepší, co vůbec může být. Díky tomu, že Rusové tam postupují tak pomalučku, tak pomalu, tak těhleti chci válkové u nás v Evropě nemají bojový argument. Lidi tomu nevěří. Díky tomu. Protože kdo by tomu věřil? Podívejte, co Rusové se tam nemůžou pořádně ani rozjet. Hodiní Ukrajinci tam zastavují, už dlouho, dlouho postupují. Sice postupují, ale pomalu, pomalu postupují Rusové. Díky tomu těhleti váleční štváči nemají svoje kanonenfutr a nemají své argumenty, aby mohli prosadit ty věci, které oni chtěli připravit, ale neměli pro to veřejnou podporu. Protože těhleti politici v Evropě všechny ty bestie potřebují veřejnou podporu. A oni mohou samozřejmě skrze propagandu sformovat, že jo, protiruské narrativy, ale nemůžou sformovat ty narrativy do takové míry, aby získali veřejnou objednávku od vlastního obyvatelstva na zahájení mobilizačních příprav. Na zahájení procesu vyhlášení různých krizových a válečných stavů. Na to mandát nemají. Ve chvíli, kdyby se zhroutila ukrajinská fronta a Rusové by začali postupovat rychle, to by byla krize v Evropě. Okamžitě všichni chci válkové, okamžitě všichni váleční jestřáby, okamžitě Evropská unie by začala zasedat, okamžitě by začalo zasedat NATO, okamžitě by se začaly realizovat mobilizační plány, okamžitě by se začaly přijímat zákony na podporu mobilizace, na podporu povinné vojenské služby, okamžitě by se začaly rekvírovat výrobní zdroje, protože Rusové by dali všem těmhletěm Evropčikům, by dali záminky k urychlení těch příprav. A dali by záminku k vytvoření tzv. Veřejné objednávky v Evropě. Na to pozor. Opravdu na to pozor. Jestli se to stane, no, stát se může lecos, samozřejmě, protože Ukrajinci bojují s tím, co můžou, to, co mají, a dlouho jim to samozřejmě vydržet nemůže, protože už dneska je vidět, že Ukrajina de facto úplně rezignovala na dosahování a na reportování jakýchkoliv výsledků z fronty. Jakýchkoliv výsledků. otázka, kdy, protože to si můžete ověřit na svých médiích, na svých výplachových mainstreamových médiích tam u vás. Kdy naposledy západní výplachová média informovala o tom, a dneska Ukrajina, že jo, dosáhla velkého úspěchu na frontě, postoupila tamhle, vytlačila Rusy, obsadila nějaké městečko, obsadila nějaké tři vesnice, postupuje, hurá, hurá. Kdy naposledy jste něco takového četli v českém nebo slovenském mainstreamovém dezinformačním tisku? Kdy naposledy? Ajajajajaj. To už je hodně dlouho, že? Hodně dlouho. Nic takového jste možná minulý poslední rok, ani rok a půl nečetli. Respektive nečetli jste od 6. srpna 2024. To bylo naposledy, kdy Ukrajina někde postoupila. 6. srpna 2024 vtrhla do Kurské oblasti. To bylo naposledy, kdy byla média zaplavena, vidíte, a už Ukrajinci postupují, a už budou v Moskvě, a tak dále, a tak dále. Od té doby ticho po pěšině. Jinými slovy, 2 roky už jste teď neslyšeli o tom, že by Ukrajina někde měla nějaké úspěchy na frontě, že by obsazovala někde nějaké vesnice, nějaká města, nic. 2 roky. Místo toho, každý den slyšíte o tom, jak Ukrajina útočí na Rusko, Ukrajina zasáhla Jekaterinburský sklad ruského Amazonu, že jo, ta poslední informace z dneška, z rána, že jo, podívejte se, jejich dron ukrajinský zasáhl ruský Amazon. Vidíte, vidíte, no, to jsou úspěchy, chápete? No a mezi tím Rusové dneska v Černém moři zase zaútočili na 2 ukrajinské lodě. Přístav Oděsa je odříznutý od fungování zbytku světa, protože Rusové odřízli ukrajinské přístavy od námořní dopravy, protože ruské drony likvidují všechny lodě, které plují do ukrajinských přístavů. A o tom evropská média neinformují vůbec. Vůbec neinformují o tom, že Oděsa je odříznutá v Černém moři. Nic, vůbec nic, žádná informace, nic. Chápete? Takže jenom pánovi zdůrazňuji pozor na to, co by se začalo dít, kdyby Rusové začali postupovat rychle. To by opravdu někomu se v Bruselu protrhly plínky. To by jsme prostě okamžitě všichni pocítili, co by se začalo dít. No a ta druhá část té otázky, ta se týkala samozřejmě toho, že jo, té Valhaly a takzvané galerie. No, prosím vás, tady teď nezaměňujeme tyhle ty věci. Co se týče Ježíše Krista, Ježíš Kristus je stělesněním, byl stělesněním samozřejmě Boha, respektive stělesněním Žehovy na zemi. To znamená, to je jiný koncept. To je něco trochu jiného, to znamená, ten nepodléhá nějakým systémům, kterým podléháme my. A to je důležité zdůraznit, že to, jako byste v podstatě srovnávali to, že kdo je zákazníkem banky a kdo je majitelem banky, že? To znamená, to je zaměňování pojmů. Šéf má dovoleno, jo? Klient nemá dovoleno. Šéf může jít dozadu, že jo, do zázemí. A klient nemůže jít dozadu, do zázemí. Jo, nezaměňovat tyhle ty věci. No a co se týče Dalajlámy a všech tady těch proroků a tak dále, koncepty jsou jasně nastavené. Všichni velcí proroci, kteří nemají takzvané stělesnění, to znamená, přišli na tuto zemi, byli zrozeni a nejedná se o takzvané stělesnění a zrození Boha, tedy skrze nějaké tělo, tak ve většině případů u tady těch výjimečných lidí se jedná o duše, které si zvolili, které neprošly karmickým přerozdělením v takzvané Valhale, ale zvolili si život dobrovolně. Dobrovolně si zvolili projekci, protože to je důležité a to máte v té mojí knize. Tam je to popsáno velmi dobře, kanon okulty. Duše, která získá určité vědomí a určitou duchovní sílu a splyne s žehovou, po splynutí se může rozhodnout, že dobrovolně vstupuje do jednotlivých životů dobrovolně a ty vstupy jsou už nikoliv navázány na karmický systém, ale je to na bázi dobrovolnosti. To je důležité. To je zásadní. To znamená, ta duše na určitém stupni rozvoje, když je schopná splynout s žehovou, tak dosahuje nějakého levelu, nějaké úrovně a může dobrovolně sestupovat do takzvaných karmických životů a ovlivňovat své okolí v rámci projektovaného prostoru. Ovlivňovat. Proto tihleti lidé, kteří mají tyto duše a mají velký vliv na společnost, mají velký vliv, jsou to různí svědci, velmi vlivné osoby s velmi humánním prostoupením, to znamená ta výjimečnost z nich doslova sála, tak to jsou právě osobnosti s vysokým stupněm duchovního rozvoje. Jsou to entity, které se rozhodly vstoupit dobrovolně do života, do dané konkrétní projekce a ovlivňovat okolí, zlepšovat život, zlepšovat vztahy, prosazovat nějaké lepší mezilidské teze a tak dále a tak dále. Tohleto já tam rozepisuju v té knížce, takže pokud máte o to zájem, tak tam to máte více rozepsáno. To znamená, v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku, když duše dosáhne vysokého stupně rozvoje, je schopná splynout s žehovou a entita si udržuje svobodnou vůli kdykoliv se vrátit do projekčního cyklu, to znamená vstoupit do nějakého života skrze nějaké tělo a projít si život. A po smrti se vrátit automaticky zpátky k žehově. Neprochází už žádnými karmickými testy a neprochází ničím, že by při spatření žehovy prostě nebyla schopná splynout a tak dále a tak dále. Takže takhle je třeba se na to dívat, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Ano, dobrý večer, já vás zdravím. Já mám otázku ohledně toho Izraele, protože on šíří dva takové závažné bludy, ale já už jsem se chtěl dovolat minule ohledně toho Ježíše Krista, když někdy byly takové dotazy, jakože jak je možné prostě to spasení, když ještě neslyšel někdo nebo z nějaké komunitě neměli možnost dostat ke Kristu. Prosím vás, je to velmi jednoduchý. Láska a milosrdenství přikryje mnoho hříchu. To znamená, že dokoná dobro bude spasen, dokoná zlo bude zatracen. Takhle je to jednoduchý. Ale já jsem ještě chtěl, když tady pan Veka teď mluvil o tom Dalajlámovi, prosím vás, byly o tom studie, za Dalajlámu, prosím vás, bylo otroctví, byl tam otrokářský řád, Dalajláma měl 5000 otroků, těm lidem usekávali třeba končetiny, když nesplnili účel a podobně, nějaký pracovní úkol, všichni tam byli zotročeni dluhy. A Dalaj Lama údajně měl být zosobněný vzhla, prosím vás, já jsem tam nebyl, já jenom byl o tom studie. Ale teďka k tomu Izraeli,
4: ale máte naprosto pravdu, já o tom dokonce budu točit pořád, naprostá šílenost, která v tom Tibetu panovala právě za Dalaj Lama, za v podstatě velkých lámů, kteří tam byli, přesně tak, to si tady ani nedokážeme představit, také neskutečné věci.
3: Jaký tam zlo, ano.
4: Máte pravdu, o tom byly nejen studie, ale zároveň dokumenty, prostě, máte pravdu, pokračujte.
3: Ano. Ano, já se zabývám těma duchovními věcmi 10 roky. Podívejte se, já jsem chtěl vysvětlit dva takové velmi závažné bludy, tak Izrael, první blud. Oni jakože to tam musí rozmáčit všechno na tím Sionu a pak jakože přijde ten mesiáš a ten mesiáš jim bude sloužit a bude to velký klacek a budou mlátit celý svět. Prosím vás, to je úplný nesmysl, to je jejich velký sen, protože především je to 2000 roku, co ho nechali ukřižovat. A jestli oni tvrdí, že jako to byl omyl a že nevěděli a že to byl falešný prorok, prosím vás, by byl jasně napsaný v novém zákoně. Myslím, že se jmenoval Nikodém. Jeden vysoký představitel Izraele, duchovní, navštívil učedníky a řekl: my víme, že Ježíš Kristus je ten syn Boží, dělá zázraky a to uzdravuje, prostě vyvolává z hrobu mrtvý a to. Takže to je, já nevím, to tam možná trošku učit. Dobrý, takže to je první věc. Prosím vás, halo, můžu mluvit?
4: Ano, ano, zkuste zkrátit, ale už opravdu.
1: Jaký je dotaz?
3: Dotaz je to, no to souvisí s tím Izraelem, protože oni uvádí bludy, naprostý bludy, protože prosím vás, Ježíš, že přijde mesiáš, prosím vás, mesiáš nepřijde, mesiáš přijde soudce v průběhu 7. boží rány a ten vůbec nepřijde na zemi a to je další věc, co jsem chtěl vysvětlit, že prostě jak poznat falešného Krista, protože jestliže po zemi bude chodit nějaký Kristus, tak to nebude Ježíš Kristus, ale bude to stělesněný satan, je to jasně v Biblii. Ale prosím vás, dívejte se, izraelský národ, dva bludy, izraelský národ, prosím vás, není vyvolený, byl vyvolený, ale to padlo, jednak sám sebe proklel, protože když ukřižovali Krista, tak národ volal, dav volal jeho krev na nás, na naše děti, to se splnilo kolem roku 70, když Římané dobili Jeruzalém,
4: tak jich tam zlo. Nemáme opravdu čas, my se omlouváme, je to velmi zajímavé, o čem vyprávíte, ale je to moc dlouhé, my se fakt omlouváme.
3: Já přejdu k tomu Izraeli, prosím vás.
1: Jaká je otázka?
3: Otázka je, jak je to možné, že národ, který padl, který je prokletý, najednou někdo oživil, někdo to musel promyslet, zaplatit, protože bylo jiných národů, které padly a prostě už nikdo o nich neví. A vzpomeňte si, proč byl zastřelen Kennedy, protože ten byl proti tomu, aby Izrael byl vybaven jadernými zbraněmi. To znamená, já přejdu k té otázce a ta otázka je, já mám podezření, že někdo to založil právě proto, aby v průběhu 7. boží rány přišlo k tomu Armagedonu, protože ten Izrael bude s proměnutím nasírat celý svět tak dlouho, až se celý svět normálně spojí proti Izraeli a potom armády na Izrael do údolí Magedo Armagedon.
4: Dobrá, děkujeme.
3: No a skoro, že jste nemohli...
4: Dobrá, rozumíme, no, děkujeme a poprosíme posluchače opravdu, aby zkusili bez větších takových obrovských historických exkurzů, na tady opravdu nemáme čas, krátké stručné dotazy, budeme velmi rádi.
1: Dobře, jenom velice rychle znovu nepochopení, co se týče Dalai Lámy, prosím vás, to není Dalai Láma, jste si, mnoho lidí asi zapomnělo na křižácké výpravy, mnoho lidí zapomnělo na upalování žen během jezuitského řádění v Evropě v rámci takzvaných čarodějnických procesů. Zlo, které páchala katolická církev a tak dále. To znamená takových případů, že samozřejmě Dalai Lama, režim Dalai Lámu, tam nejenom se odsekávaly ruce, tam se mrzačily děti za trest, že někdo nesplatil za obilý dluh, tak dětem vypíchali oči dlužníka a tak dále, tam se dělaly strašné věci, ale já jsem hovořil o tom, když se sestupuje na zem nějaká entita, která dosáhla duchovní úrovně schopné splynutí s Žehovou. O tom jsem hovořil. Nehovořil jsem o Dalai Lámovi, nehovořil jsem o lidech, kteří mají takzvané konceptuální procesy řízení na starosti a zakrývají to vírou. Kdo jsou tyto osoby, které mají konceptuální procesy řízení zakrývané vírou? Kdo to je? No to je papež. Kdo to je? No to je Dalai Lama. Chápete? Papež, Dalai Lama. A našli bychom další příklady. To znamená, to nejsou osoby, o kterých já jsem hovořil. To za prvé. Za druhé, pán řekl jednu věc, která mě zarazila, která trošku vyděsila, vyděsila, ale trochu jako překvapila. Pán řekl, že spasení prochází, že ten, kdo koná dobro, tak je ten, kdo bude spasen a kdo dělá nějaký sviňárny, tak bude zatracen. No, to pozor, to ne. To je omyl. Jasně bylo řečeno, spasení dojde každý ten, kdo ve mě uvěří. To znamená skrze Ježíše Krista, nikoliv skrze konání dobrých skutků. Já vím, že tohle se strašně často zaměňuje a ono je proto logický důvod. Lidé, kteří jsou dobří, tak automaticky je u nich očekáváno, že mají dobrý vztah k takzvaným křesťanským principům, to znamená ochrana rodiny, láska k rodině, ochrana vnitřního kruhu, že mají dobrý vztah k mezilidským vztahům, což všechno je součástí onoho správného křesťanství a svádí to k tomu, že jenom to, že někdo koná dobro, bude spasen. Ne, pozor, ne. Konáním dobrých skutků ke spasení nedochází. Dochází pouze v případě, že uvěříte v milosrdenství a spásu skrze Ježíše Krista. Uvěříte skrze něho. Ne, že někdo bude konat dobré skutky. Bez uvěření ve spásu Ježíše Krista, bez toho nedojde ke spáse daného člověka, dané duše. Nedojde. To znamená, samotné konání dobra není onou pojistkou ke spojení s Žehovou. Taková osoba, která koná dobro, ale v podstatě neuvědomí si, nebo v podstatě nedojde onomu konceptu spojení s Ježíšem Kristem, tak po smrti samozřejmě nedojde ke spojení s Žehovou, protože vnímá to světlo jako spalující výheň vysoké pece. A je posunuta do Valhaly, do galerie, aby si vybrala nějaký další život. A je jí určeno a je jí ukázáno, že je velice blízko ke svému postoupení na nejvyšší úroveň, že už po příštím životě se jí může povést spojit s Žehovou. A je jí ukázáno, že v budoucím životě se musí odpoutat od věcí, které se týkají poskytování takzvaných laskavostí a dobrot a musí se více orientovat na schopnost takzvané duchovní cesty. To znamená, spojení s Ježíšem Kristem není o tom, že kdo dělá dobré skutky, tak je spasen, ale je o tom, že ten, kdo nastoupí duchovní cestu a je schopen tedy pochopení svátosti Ježíše Krista, tak ten je hoden onoho spasení. Proto jenom pánovi bych tady to trochu okomentoval, že pozor na to, že ten, kdo koná dobro, je ten, kdo bude spasen, to není ono. To není ono. No a ta třetí věc, která se týká toho Izraele, tak a Mesiáše a tak dále, tam trochu došlo ke zmatení věcí jako Ježíš Kristus, Mesiáš a tak dále a tak dále. Prosím vás, koncept Mesiáše je pro Židy konceptem Boha, pro ně je Mesiáš koncept Boha, zatímco pro nás křesťany Ježíš Kristus není Bohem, ale pouze stělesněním Boha na zemi. Já vím, že to je rozdíl, který mnoha lidem jako uniká, ale je to zásadní rozdíl. Oni považují Mesiáše za svého Boha. Pro ně je Mesiáš Žehova. Žehova je pro ně Mesiáš. A pro nás Ježíš Kristus je stělesněním Boha na zemi v lidském těle. Ale Oni věří, že Mesiáš je Bůh, který nabere sám na sebe svoji skutečnou podobu a sestoupí na zemi a ve své obrovské kráse ohromí celý svět a učiní vyvolený národ jediným vládnoucím národem nad celou planetou. Ten koncept je tedy značně odlišný a konec konců asi tady není prostor na nějaké rozebírání něčeho. Pán to, o čem hovořil, ukřižování Ježíše Krista, ty zločiny, které provádí sionistický režim na semitském obyvatelstvu v Judeji, protože Palestinci je souručenský semický národ. To, co tam na svých bratrech de facto provádí sionističtí, je naprostý otřes, naprostá tragédie. Je to okopírování těch nejhorších procesů řízení v historii. Oni si sionističtí v ničem nezadají z nacisty Třetí říše. V jejich metodách, že vyhlazování Gazy. Dokonce srovnávají severní Libanon se zemí. Včera byly obrázky, přišly mezinárodní agentury, přinesly obrázky, jak izraelské buldozery a ženisti začali odstřelovat budovy a srovnávat celé severní pohraničí na jihu Libanonu se zemí, že jo, tam budou vytvářet nějaký svůj prostor, nějakou nárazníkovou zónu, nebo co to tam bude, žádný dům tam nezůstane. Zřejmě to chtějí znova připojit k Izraeli, naprosto jasné. Tyhle ty procesy samozřejmě vycházejí ze systému takzvaného sionistického řízení. Já jenom pánovi řeknu, že současný Izrael je řízen satanovou synagogou. Současný sionistický Izrael je proces satanovy synagogy. Ten nemá nic společného s Mesiášem. Nikdy neměl, mimochodem. Nikdy neměl. Proto se podívejte, jak takzvaní ortodoxní v Izraeli, v emigraci, v diaspoře, jak bojují proti Izraeli, proti státu Izrael, protože sionističtí ovládli de facto celý prostor Judeje a vyhlazují své vlastní lidi, vyhlazují Palestince. To je semický národ, to nejsou Arabové, chápete? A protože sionistická teze je postavena na principu, že celý prostor Judeje musí být jenom, jak oni říkají, židovský. Oni chtějí celý Izrael, aby byl sionistický. Celý Izrael má být sionistický, to znamená jenom exkluzivně, výhradně zemí sionistů, izraelských sionistů. Není tam žádný prostor pro Araby. Nemá tam být žádný prostor pro křesťany. Ne, jenom sionističtí. To je plán onoho velkého Izraele. Tak je třeba se na to dívat. Takže já chápu, že pro mnoho lidí to uniká, že v tom nevidí nějaké hlavní rozdíly, ale to je úplně to samé, jako kdyby někdo dával dohromady všechny občany v České republice a dělal z nich jenom nějaké válečné štváče. To není pravda. V České republice je obrovské hnutí, nebo ne obrovské, ale je velmi zásadní a viditelné hnutí, které je proti válce samozřejmě. Takže to nelze dávat na jednu hromadu a říkat kvůli tomu, že Strnad je jedním z největších zbrojařů na světě, nejenom v Evropě, na světě, a že všechny další zbrojovky, že dodávají na Ukrajinu, tak kvůli tomu celý český národ je prostě národem nějakých prostě obrovských chciválků a nějakých válečných jestřábů. To není pravda, to je generalizace. Že? To samé v tom Izraeli. V tom Izraeli jsou ortodoxní, kteří odmítají sionismus, kteří odmítají stát Izrael, kteří tam protestují proti uvězňování svých palestinských bratrů, kteří tam demonstrují za jejich zabíjení. Chápete? To znamená, tohleto je problém, kdy bohužel většina veřejnosti v Izraeli je sionizována, je sionisticky řízená a celý ten prostor je ovládaný sionistickým procesem. Proto je třeba se na to dívat, že kdo jakýmkoliv způsobem používá tyhle ty procesy řízení, tak de facto prosazuje svoji nějakou řídící tezi, která nemá nic společného s vírou. Stejně jako vyvražďování všech národů v rámci křižáckých tažení nemělo nic společného s Ježíšem Kristem, nemělo to nic společného s vírou, s ničím. Byl to mocenský násilný proces křížové výpravy. To samé je dnešní izraelský sionismus. Násilný proces, který si jako dobyvatelský proces řízení.

0: nyní přivlastňuje prostory okolních zemí. Sionistický proces. Takže nezatahovat do toho Ježíše Krista, nezatahovat do toho Mesiáše, to jsou úplně jiné koncepty, které nemají se sionismem naprosto nic společného. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Další volající máme. Dobrý večer, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, tak vás všechny velmi zdravím. Jenom mě napadla parafráze k tomu, co bylo řečeno, že cesta do pekla je dlážděna často dobrými skutky. A já bych se chtěla
0: ano, zeptat...
2: já bych se chtěla tak zeptat. Za prvé, jestli můžete okomentovat uzavření CERNu, co se stalo v červnu a má to být do roku 2030. A v souvislosti s tím samozřejmě nic není náhoda. K tomu roku 2030 směřuje spousta událostí, ať už dejme tomu začátek války, možná znovu otevření CERNu. Prostě je toho víc a samozřejmě to náhoda není, bude nějaká křižovatka. Takže jestli byste o tomto měl nějakou povědomost. A děkuji, budu poslouchat.
0: Děkujeme. Ano, ano. Ano, jedná se o modernizaci rozšíření v CERNu a vyvolává to opravdu i ve vědecké komunitě trochu buď otazníky, anebo dokonce lehké obavy. Já jsem k tomu dokonce chtěl udělat nějaký článeček, pokud bude čas, protože těch témat je samozřejmě hodně, ale zkrátka snaha o objevování některých částic v podstatě dosáhla nějakého bodu, kdy oni vlastně chtějí postavit a upgradeovat současný urychlovač tak, aby uměl srážet dohromady mnohem hmotnější a těžší částice. A to je velmi problematické. Jo? Protože těžší částice mají větší energetickou setrvačnost, daleko komplikovaněji se udržují v tom okruhu, který je chlazený kapalným dusíkem v obrovském magnetickém poli, že jo, těch toroidů. Udržení těch těžších částic je velice komplikované, ale v čem spočívá ta obava? U těch těžších částic v podstatě oni chtějí simulovat vznik hvězd. A to je něco, z čeho opravdu i já mám trochu obavy. Já jsem četl teď několik článků, které jakoby v té vědecké obci vyjadřují takové lehké jakoby rozpaky nad tím. Za prvé, jestli náklady na tu modernizaci, jestli budou odpovídající, jestli to není příliš moc drahé a rovněž jestli to vlastně bude i dosažitelné a některé hlasy zaznívají, jestli to bude bezpečné. V té vědecké obci je to nastavené tak, že tam není přímo jako dovoleno, aby někdo začal prostě říkat, je to nebezpečné, takže oni to radši staví do té roviny, je to nákladné, je to komplikované, je to důležité, není to zbytečné a tak dále, a tak dále. Znamená snaha o takovou tu pasivní opozici proti tady tomu rozhodnutí. Nicméně bylo tak rozhodnuto. Bylo rozhodnuto, že urychlovač bude tady modernizován na urychlování těžších částic a na dosažení toho, aby bylo možné simulovat vzniky hvězd. Jak vznikají hvězdy. No a to riziko spočívá v tom, že jedna z těch teorií, jedna z hypotéz říká, že hvězdy vznikají při srážce těžkých částic, které za pomoci blíže neurčených gravitačních sil se srazí a vytvoří dostatečnou v podstatě energii, která způsobí zahájení v podstatě zrodu jádra hvězdy, kdy okolní prostor okolního plynu začne reagovat s touto reakcí a začne se tvořit jádro hvězdy. No, jestli tohle to chtějí simulovat teda někde v CERNu, tak mít tam někde barák, nějakou nemovitost, tak bych měl

0: asi možná dokonce i obavy. Takže jenom v tomto smyslu bych teda paní řekl, že ano, je to zajímavé, čemu se rozhodli, ale rozhodně asi teď nevíme, co z toho vyplyne, zda to vůbec bude realizovatelné, jestli to budou chtít realizovat tak, jak chtějí a co tam vlastně začnou provádět, protože zatím dosud byly všechny testy prováděny s lehkými částicemi. A většinou to, co tam probíhalo, bylo, že vzali protony nějakých částic, sráželi částice vodíku a tak podobně a hledali a zjišťovali, jestli se objeví některé nepopsané částice, které jsou takzvaně popsány ve standardním modelu, jestli se objeví při interakci, při srážce a tak dále, tak dále. Což bylo teda relativně bezpečné. Ve chvíli, kdy tam budu chtít dělat srážky těžkých částic, které simulují vzniky hvězd, tak no, nevíme samozřejmě, co z toho bude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Ano, dalšího volajícího máme. Dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer všetkým. Ja by som chcel, pán Vek, reagovať na ten komentár pána Veka ohľadne toho rozpadu frontu, že môžeme byť časne postupy tak pomaly a že by tu nastala veľká propaganda, že by mali veľké náboje všetci, ale ja si to nemyslím, že by to bolo všade, aspoň na Slovensku. Tu si už teraz ľudia majú plné zuby Ukrajincov, prajú si vyslovene, aby Rusi všetky ciele vojenské, ktoré podporujú na Slovensku Ukrajinu, boli bombardované. Toto si prajú ľudia na Slovensku. Proste máme Ukrajincov plné zuby. A ďalšia vec, neviem, či o tom viete, ale mainstream má momentálne najnižšiu dôveryhodnosť celého sveta na Slovensku. A je to práca alternatívy. Takže si neviem dosť veľmi dobre predstaviť, že by toto dokázal niekto zvrátiť a poslať ľudí proti Rusom. Prajem pekný večer.
1: Ďakujeme.
3: Zdravíme Infovojnu, zdravíme. Tak.
0: No, áno, zdravíme. No, samozrejme áno, ale, velké ale. I na tom Slovensku budou brzy, asi už příští rok, jestli jsem to dobře četl, budou zase nějaké volby, budou zase nějaké parlamentní volby. A když ty volby dopadnou, jako dopadly v Maďarsku, tak to může dopadnout opravdu velmi špatně, nejenom pro vlastence a nejenom pro řekněme zastánce míru, ale podívejte se, co dělá Peter Maďar v Maďarsku. Všechna média, která tam byla vlastenecká, tak začal likvidovat. Začal zavírat projekty, začal zavírat televize, že jo, začal tam dělat obrovské čistky. Zatím se to dotklo jenom těch veřejných subjektů, zatím se to nedotýká nějakých soukromých serverů, které byly pro Orbánovské a tak dále a byly v soukromém vlastnictví, ale tam prostě jsou teď jako velké otazníky a jsou tam velké obavy, to, co tam probíhá na základě pokynů, příkazů, které tam posílá Kalašova s Lejenovou, to, co má Peter Maďar dělat a jak se má vyrovnávat s lidmi, kteří podporovali Viktora Orbána. A když se podíváte na současnou slovenskou politickou opozici, na některé ty výroky, které tam padají od některých politiků, jako třeba ten jejich bývalý ministr obrany, pan Naď, myslím, že se jmenoval, tak ten tam měl nějaké výroky před několika měsíci, že jestli jeho strana, demokrati nebo demokraté, že když bude, jestli bude ve vládě, tak se postará o to, aby skončila všechna alternativní média na Slovensku. To byl ten jeho výrok z té tiskové konference. To video mám ještě někde v archivu. Bylo to i na Infovojně, myslím, tam byl článek o tom, to je zpátky několik měsíců, to už je starší věc, ale pokud ty volby dopadnou tak, jako dopadly na že jo, na tom Maďarsku, v tom Maďarsku, tak ten proces nebude jako zastavený, ten proces v podstatě bude nastartovaný a bude zgleichšaltovaný směrem k Bruselu a směrem k proválečným procesům. Jediná věc, která v tom Maďarsku zkrátka Evropčíkům nevyšla, je, že Péter Maďar do značné míry jeho teze se moc neliší od Viktora Orbána v takových těch pronárodních tezích. Tam se to moc jako neliší. Ale jednoznačně Peter Maďar podléhá Bruselu a dělá pokyny, které mu Evropčiky posílají. To znamená, to nejde slučovat. To znamená, on řekne, že třeba co se týče zájmu Maďarska ohledně dodávek plynu a ropy, tam přesto vlak nejede. To znamená, tam bude Péter Maďar stát proti Evropské unii, ale v ostatních věcech bude bruselskou komisi normálně poslouchat tak, jako poslouchá. To znamená, jenom pánovi bych řekl, že o tom, jestli je někde vyhlášený nějaký válečný stav, jestli je někde vyhlášena nějaká mobilizace, tak to vždycky zařizuje, prosím vás, veřejná objednávka. Veřejná. A jenom pánovi bych řekl jednu věc, která zazněla na ruské televizi v úterý. Tam byla diskuze, a teď dobře poslouchejte, tam byla diskuze u Solověva. A měli tam povídání, kafičko o tom, na kterou zemi Evropské unie zaútočit tak, aby to pro Rusko nehrozilo nějakým velkým odvetným útokem ze strany Severoatlantické aliance a ten útok stejně by nemohl být nějak velký. Mluvilo se o tom. A došli tam k závěru, že by to musela být jenom nějaká země, která nemá dobré vztahy s Bruselem. A padly tam dva návrhy. Že by to mohly být zbrojovky na území Maďarska, a nebo zbrojovky na území Slovenska. A mluvilo se tam právě o Prešovu, tam je ta ukrajinská fabrika na ty drony. A zkuste si domyslet, co by se stalo se slovenským veřejným míněním, se slovenskou veřejnou objednávkou, kdyby ruské rakety Kinžály udeřily na Prešov, a tam začaly hořet podniky a rakety by začaly padat někde na východní Slovensko. Co by se stalo s veřejným míněním, s veřejnou objednávkou? Voliči Alternativy by byli okamžitě v defenzivě. Okamžitě by se začalo sledovat, kdo ten útok podporuje, bude zahájen. Okamžitě policie, kriminálka by začala zavírat lidi, že vyhlásili podporu pro ten útok a tak dále, okamžitě by se skočilo na alternativní média, bum, konec, šlus. A většinová veřejnost by okamžitě začala křičet veřejnou objednávku proti zahájení operace, byli jsme napadení, článek 5, je třeba jít do války s Ruskem. Veřejná objednávka. Nebyli by to samozřejmě alternativci, ale ti, kteří tvoří většinu ve společnosti, ten útok by je úplně posunul někam úplně jinam. Posunul by je k veřejné objednávce do konfliktu proti Rusku. To je naprosto automatické. Takže pozor na to. Je jasné, co by se stalo, kdyby Rusové zaútočili na výrobní podniky tady u nás. V Porúří, že jo, nebo nahoře v Pomořansku, prostě by někde něco vymlátili, nějaký přístav, vymlátili by někde nějaký podnik, který vyrábí Ukrajincům prostě rakety a zbraně a podobné záležitosti. Útok na Německo by byl v podstatě o ním leitmotivem k zahájení vojenského tažení a vyhlášení válečného stavu na území celé Evropské unie. Ale Rusové se na to dívají tak, že pokud by k tomu úderu došlo na Maďarsko nebo na Slovensko, tak by ta reakce nemusela být vůbec tak divoká, jak by se očekávalo. Pozor na to, protože ono, to, co probíhá teď v Rusku před volbama, tak samozřejmě můžete to považovat jenom za narrativ. 20. září, 20. septembra budou volby do ruské státní dumy, do ruského parlamentu, budou volby. Takže teď na ruských televizích zaznívají prostě různé věci. Mnoho z toho jsou takové ty předvolební záležitosti typu uděláme toto, pokud budeme zvoleni a neuděláme toto, pokud budeme zvoleni a tak podobně. To znamená, můžete to brát za bernou minci, anebo můžete říct, je to předvolební retorika, která žádné realizaci nedojde po skončení voleb. Ale jenom pánovi bych řekl, že bych byl velice opatrný o tom, nebo na to, abych jako říkal, že tenhle ten národ, který máme, nebo tenhle ten národ, ve kterém žijeme, tahle ta země je dostatečně konceptuálně gramotná, že když na některé podniky v naší zemi dopadnou ruské rakety, tak protože jsme konceptuálně gramotní, tak nás to vůbec nepřekvapí, protože ty podniky vyrábějí zbraně pro Ukrajinu, která je ve válce s Ruskem a Rusové proto na ty podniky zaútočili. Je to naprosto logické, Šmitec, konec 20, jdeme na pivo, máme to vysvětleno, nic se neděje. Jenže takových lidí, kteří si to takto konceptuálně vyloží, je opravdu málo. Jenom pánovi řeknou, že lidi, kteří dokážou rozumět tomu, co se děje na Ukrajině, to je možná 5% populace. Víc to nebude. Lidi, se kterými se můžete normálně bavit v rámci sociální bubliny alternativy, je třeba 5%, 5-6% populace, kteří tomu opravdu rozumí. To širší jádro té populace už není tak úplně informované. Znamená, máte i alternativu, ale i na té alternativě máte lidi, kteří by nepřekousli, kdyby Rusko začalo bombardovat třeba jejich paneláky ve městě, kde oni bydlí. Že? No, tak lidi by už asi reagovali podrážděně a začali by se objevovat protiruské výroky. A začaly by se objevovat pro válečné výroky najednou od alternativců. No protože proč? No oni by byli tím samozřejmě postižením. Jich by se to dotýkalo, že? To znamená, je třeba se na to dívat tak, že výroba takzvané veřejné objednávky ve společnosti je specializovaná záležitost, je to proces, který je poměrně dobře popsaný v oněch dílech sovětského vnitřního prediktora. Je popsáno, jakým způsobem se získává podpora veřejnosti pro jednotlivá rozhodnutí, která se musí přijmout ve společnosti a tak dále, tak dále. Jaké jsou hrozby, jaká jsou rizika, jak se vytváří veřejná objednávka, ale ono to platí samozřejmě nejenom pro sovětského vnitřního prediktora, ale platí to obecně pro jakoukoliv zemi, jakýkoliv stát. Podívejte se, co se stalo v roce 2022 v České republice. Když Rusko bylo donuceno, bylo vyprovokováno k vtrhnutí na Ukrajinu, se podívejte, jak najednou všichni dostali strach a jak dokonce cuknul i prezident republiky Miloš Zeman. Jak najednou se začal sypat popel na hlavu, začal kritizovat Rusko a že byla chyba, co si myslel o Putinovi a tak dále, tak dále. Okamžitě začaly prostě procesy a mechanismy na odstřižení se od Ruska, na kontaktu s Ruskem, protože to bylo nebezpečné. A to přitom Česká republika nebyla ve válce s Ruskem. To byla jenom Ukrajina. Ale všichni se začali najednou sypat prostě popel na hlavu a začali se odstahovat zkrátka od procesu s Ruskem. Najednou, z ničeho nic. Ve chvíli, když by začaly opravdu padat ruské rakety na naše země, no to si nedovedete představit, co by se začalo dít. Tím by si Rusko podporu rozhodně jako nezískalo. Ani náhodou. Proto Já sice chápu, že mainstreamová média mají opravdu nízkou důvěru celoevropsky, to nikoho nepřekvapí, ale pozor na to, že všechny věci vlastně se odehrávají na úrovni takzvané veřejné objednávky. Mnoho lidí, jak pan řekl, nesnáší Ukrajince na Slovensku. Představte si, co by se stalo, kdyby začaly padat ruské rakety na Slovensko, jak by najednou lidé začali s Ukrajincema sympatizovat. Najednou by zjistili, tak vidíte, už jsme na tom stejně jako Ukrajinci, vidíte, zautočili na Ukrajince, zautočili na nás, tak už jsme jako Ukrajinci. No, už jim vlastně rozumíme, už je chápeme, no jo, oni to mají těžký, my to teď máme taky těžký. Chápete? Takhle bude fungovat veřejnost. A takhle bude vytvářená veřejná objednávka pro vojenské operace proti Rusku. Takhle bude vytvářená objednávka pro mobilizaci v Evropské unii. Pozor na to. Takže opravdu pozor na to, jak se na to lidé dívají, protože oni v Bruselu, samozřejmě globalčiky, řízení, že jo, onou synagogou přímo z Londýna. Oni vědí, jakým způsobem se vytvářejí veřejné objednávky, a to, že tu veřejnou objednávku ještě nevytvořili, je kvůli tomu, že veřejnost v Evropě nemá důvod jakoukoliv objednávku proti Rusku vytvářet. Protože Evropa zatím nezačala aktivně pociťovat procesy vojenské operace, ruské vojenské operace na Ukrajině v té dané válce. Ve chvíli, kdy Evropa začne viditelně pociťovat ty procesy, teď nemyslím ekonomické dopady, odstřížení se od ruských zdrojů, to nemám na mysli, myslím viditelné dopady, to znamená viditelné dopady ruských raket do českých měst, do slovenských měst, viditelné dopady raket, viditelné dopady dronů a tak dále, a tak dále. To by byla věc, která by o veřejné mínění úplně změnila, úplně posunula někam jinam. Takže pozor na to. No a dáme prostor, nebo ješkovi, o čem my máme 22.01. Vítku, dáme posledního, nebo Helenko, dáme posledního volajícího.
1: Ano, posluchač z Německa čeká celou dobu, tak mu dejme prostor. Ptejte se, hezký večer. Halo, ptejte se. Tak přestože je na drátě. Asi. Tak, už zavěsil.
0: No,
1: už
0: tak asi vypadnou. No, dobře, tak ne,
3: v pořádku. Čekal celou dobu, aby, já nevím, 15 aby minut, 10 minut, aby vypadl, potom v finále zavěsil, to je opravdu škoda. No.
0: No dobře, tak jo, máme 22.01, takže jsme se dostali do finále. Já doufám, že se vám to líbilo, že to se nebylo příliš negativní, pesimistické. Já se loučím s tebou, Vítko, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a loučím se s vámi, se čtenáři a posluchači. Doufám teda, že si užijete samozřejmě víkend, budete mít krásné počasí, že jo, někde u vody si někam zalezete, a zase za týden po 19.45 tak přineseme další témata z domova i ze světa, takže já se budu těšit, no a přeji vám krásný, pěkný večer, pokud budete ještě někde něco sledovat, někde v televizi, nebo půjdete ven, no a nebo vám přeji dobrou noc.
3: Já se s tobou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, děkuju za vysílání i tobě, Helenko, i vám, milí posluchači, vaše telefonáty, na mnohé tvá se nedostalo, velmi se za to omlouváme. Zkuste příště volat s kratšími dotazy, mnohým z vás se to standardně daří, jen několik posluchačů to bohužel protahuje, potom se samozřejmě dostává na ostatní, takže zkusme to nějakým způsobem vstřícně vůči sobě poladit a nastavit, uspořádat. Takže to je opravdu všechno v rámci dnešního pořadu, mějte všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se také loučím, děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
4: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
5: Dobrý večer, přátelé. Povedlo se nám to dneska o 7 minut později, jako vždycky, ale máme tady pana Petra Hampla. Viděli jste, jaké máme téma. Já mu předám slovo, budu opět sbírat vaše dotazy. A kdyby něco, pane Hampla,

0: smyslná rozhodnutí, nebo oni tihle lidé to nerozhodují, ale minimálně to podporují, ta naprosto nesmyslná rozhodnutí o Green Dealu a o různých válkách a o různých jiných věcech. A ta logická otázka tedy je, jasně, někteří lidé zatím mají finanční zájem, ale někteří zatím ani ten finanční zájem tak úplně nemají. A kde se tedy tohleto bere? Říkám to správně tu otázku? Je to téma, na které mám začít?
1: Určitě, děkuji pěkně.
0: Jo, dobrá. Takže já se do toho dostanu. Já s dovolením nejdříve odkážu na knihu, která se jmenuje Prolomení hradeb, která, vlastně já jsem její první verzi, tahle je trošku upravená, vydal tuším, že v roce 2017, 2018, je to, já bych řekl, zatím jediný sociologický bestseller v českých dějinách. A pokud to ještě nemáte, že dá se to různě koupit na internetu, a pokud byste to chtěli pořídit někomu v cizině, tak v Arctosu, to je takové celkem velké britské nakladatelství, vyšla tahle ta verze, ta se dá koupit na Amazonu. A docela se to prodává i v Americe. A ta kniha je trochu o migraci, trochu o islámu, ale ta hlavní otázka té knihy zní, jak je možné, že, já bych řekl, příslušníci finančních a mocenských elit, říkám množné číslo, protože to je spousta skupin, to je velice různorodé, jak je možné, že tihleti lidé, jak to říct, přijímají naprosto nesmyslná rozhodnutí, a co je dle mého soudu ještě podstatnější, ještě zajímavější, ti lidé jsou psychologicky a svým chováním a svým pohledem na svět úplně jiní, než jací lidé v Evropě vládli o generaci před nimi. Přitom to jsou v mnoha případech často lidé ze stejných rodin, ale i když jsou ze stejných rodin, opravdu ty mechanismy, které tvoří jejich mysl a které způsobují, kdo z nich se dostane až úplně nahoru, jsou to prostě jiní lidé. Já bych řekl, že ono to vždycky bylo tak, vždycky v dějinách, že ti lidé, kteří vládli, byli takový tvrdí, bezohlední, egoističtí, bylo mezi nimi hodně psychopatů. Tak je to, že prostě asi v každém režimu, a asi to taky v každém režimu bude, protože když jde o politickou moc, tak prostě psychopat vždycky vyhraje nad slušným člověkem, tak to v životě chodí. My se můžeme snad jenom snažit, aby to nemělo příliš patologickou podobu, ale takhle to prostě bylo do nějaké míry vždycky. To, co je v naší době jiné, že ti, kdo jsou nahoře, jsou takový, já bych řekl, no, že to jsou takový, skoro by se řeklo, nejsou to prostě ti zločinci těch předchozích generací, nebo nejsou to ti bezohlední lidé, ale zároveň velké osobnosti, ale jsou to spíš takový prostě davoví ubožáčci, vystrašení, každý z nich se, nenajde tam vlastně nikoho, kdo měl žádný názor, nenajde tam žádnou osobnost. Dle mého soudu to je i jeden z důvodů, proč vlastně všechny velké politické atentáty, které byly za posledních třeba 10 let, byly na ty nacionalistické nebo patriotické politiky. Protože na té protistraně není na koho střílet. Jo, rozumíte, u nás můžete dělat, já nevím, atentát na, že byl na Fica, dokážeme si představit atentát na Babiše, dokážeme si představit atentát na Macinku, ale za minulé vlády, na koho tam měl být atentát? Jo, na paní Pekarovou, nebo, jo, rozumíte, nebo na Petra Fialu, ti lidé jsou tak bezvýznamní, tak, a vidíme to na nich, tak já bych řekl, až směšní. Jo, každého z nich můžete nahradit stovkou úplně jiných. To znamená, já jsem se v té knize pokusil ukázat, cituji tam opravdu stovky studií, jak se ti lidé psychologicky změnili z generace na generaci a proč se tak změnili. Já to teď tady nebudu vykládat, jenom prostě připomenu, že to je. Ono v téhle chvíli je to docela zajímavé, protože se opět na západě objevuje zase jiná generace politických vůdců, která už není tak davová a konformní. Jo, když si vezmeme Donalda Trumpa, tak můžeme s ním sympatizovat nebo můžeme nenávidět, ono je to tak půl na půl, jak kdo, a řekl bych, že oba ty tábory mají nějaký důvod, ale nikdo nemůže říct, že by Donald Trump byl šedá ovce, nebo že by tak jako prostě jenom, rozumíte, zapadl do davu. Donald Trump nikam nezapadne, ten je výrazný. A když se podíváme na, já nevím, na ty vlastně jako všechny ostatní vůdce, ať už lidé, kteří vedou AFD, nebo Viktora Orbána, nebo koneckonců Elona Muska, který se stal politickou postavou, všichni jsou velice výrazní.

0: tomhle se zase podobají těm vůdcům, kteří byli v Evropě do 80. let. Jo, často jsou bezohlední, často jsou psychopatičtí, sledují svůj osobní zájem místo zájmu celku. Tohle vždycky patřilo k těm lidem nahoře. Ale jakoby se vracel ten starý způsob vedení. Nicméně pořád v téhle chvíli ještě převažuje, a v Evropě totálně převažuje, tahle ta, já tam mám nová aristokracie, to, ale jde mi o to, když tam mluvím o aristokracii, nemám na mysli ty rytíře, kteří bojovali s meči, mám na mysli takové ty navoněné paruky a napudrované paruky a neustále dvorské intriky a zženštilost a tyhle ty všechny věci, když se podíváme do toho dnešního stanu a ODSky a do těch bank, které s nimi souvisí a podporuje a do těch různých neziskovek, tak tam jsou přesně tyhle ty typy lidí. A to, co je pro nás podstatné, já bych řekl v tom všem, a to je svou davovost. Jednou z charakteristik té nové vládnoucí třídy, když se chová jako dav, když se podíváme na ty 150 staré knihy o davové mentalitě, spouzi davu, psychologii davu a tak dále, to naprosto přesně sedí, ovšem ne na nějaký dav, to sedí na lidi, kteří dneska sedí v Evropské komisi nebo v Evropském parlamentě, nebo byli v Čechách donedávna na místech ministrů a tyhle ty všechny věci. A myslím si, že když se nebude koukat jako na dav a všimneme si té mentality, tak že nám to dá dobrá vodítka pro porozumění a hlavně pro prognozování chování. Takže mám takový příklad z poslední doby, já jsem to dneska dával na svůj web. Všichni si pamatují rok 2015, migrační krizi, hrnuli se všude ty dvě migrantů a pamatujete si na ty cedule, uprchlíci vítejte a na každém nádraží a ty nadšené lidi a to, jak každý musel dělat veřejné prohlášení, že miluje migranty a podporuje migranty a že těch džihadistů tady musí být co nejvíc a musí se sem dostat a jak nás přijdou zachránit. Všichni si pamatujete na tu hysterii, všichni si pamatujete i na ty, já bych řekl, opravdu jako hony na čarodějnice, na každého, kdo se odvážil veřejně zpochybnit nebo dokonce být protimigrační. A uplynulo 10 let a vidíte, že dneska už tady ty výstřiky nejsou. A mezi tím se nestalo to, že by ti lidé nějak prozřeli v tom smyslu, že by někdo dal nějaký argument, oni by se řekli, to je pravda. Ani se nestalo to, že by udělali zkušenost, protože víme z mnoha příkladů, že zkušenost nepomáhá v těchto věcech. Jo, víme, že tam byly ty případy, že třeba někomu znásilnili a zavraždili dceru a on pak měl jedinou starost, aby se tam obrátil proti migrantům a ještě na pozvu té dcery dělal sbírku na podporu dalších migrantů a tak dále. To znamená, ono opravdu, jako nám to připadá jasné, že když člověk udělá takovou tragickou zkušenost, že se mu to v té hlavě musí otočit, ale velmi často se mu to v té hlavě neotočí. Ale to, co je typické pro DAF, vy DAF nemůžete přesvědčit argumenty, ale DAF se časem unaví. Jo, prostě on je tak jako rozjetý, v tu chvíli by zabíjel, zapaloval domy, choval se nějak totálně destruktivně. A když mu necháte nějaký čas, ti lidé se unaví, rozejdou, najdou si něco jiného. To se přesně stalo s tím migračním davem. 10 let, už to vyvanulo, už se unavili, našli si nějaké jiné kšefty, jiný druh fanatismu ten totálně promigrační postoj je pryč. A takhle, když se najednou budeme davově, když je budeme analyzovat davově, tak opravdu máme velkou šanci, že jim porozumíme, že dokážeme předvídat, jak se budou chovat. To je jedna věc, kterou jsem chtěl dneska na úvod říct. A druhá věc, kterou mám na úvod, pokládám za velmi podstatnou. V každé společnosti to tak je, že, jak to říct, názory, postoje, velká část mentality a tak dále se stupuje ze zhora dolů. Vždycky nižší vrstvy trochu napodobují vyšší. Ať chceme nebo ne, ať jsou ty nízké vrstvy nebo ty lidovější vrstvy sebevědomější nebo méně sebevědomé, vždycky to funguje tak, že je to tak, že ti dole napodobují ty nahoře ve společnosti, než naopak. To znamená, jestli se ti nahoře chovají takhle hanebně, totálně davově, iracionálně, zbaběle, tak potom samozřejmě ti, kdo chtějí patřit do té party, jo, kdo se chtějí dostat nahoru, je samozřejmě napodobují. A často to ještě přehánějí a přehrávají. A ti, kdo jsou ještě níž, ti to napodobují méně, ale to taky trochu je. A najednou vidíme, že to ovlivňuje celou společnost a potom najednou vidíme lidi, kteří nejsou vedoucí politické strany, ani členy představenstva banky, ani nic takového. Ano, ti lidé mluví, já bych řekl, ještě fanatičtěji než ti lidé, jo, než ti, co jsou třeba v té velké neziskovce nebo někdy ve vedení Pirátů. Ale to k tomu patří. Ale vždycky pro tu analýzu je podstatné dívat se na ty napodobované, protože ti jsou tím vzorem. Já nevím, že to takhle stačilo na ten úvod.
1: Dobře. Ovšem, my jsme se ještě tady asi všichni pořádně nesešli. Takže zatím ještě to vypadá, že nemáme žádné dotazy, aspoň jsem neviděla. My tady ještě pořád stále řešíme, že se všichni zdraví a že se... Počkejte tady ještě. Ne, to jsem všechno byla, já opravdu nevidím. Takže se zatím všichni zdraví a tak dále. Dobře. To, co jste řekl a vždycky řeknete, tak je prostě jasná záležitost. Já už před hodně dávným časem jsem vlastně řídila stream, nebo prostě jsem otevřela, že jo, tady ty aplikace a bylo to s Honzou Skalickým a s vámi a vy jste mu tam říkal vaše vědomosti ohledně toho, jak a co, nebudu to zbytečně rozebírat, ale to bylo přesně ono, to bylo absolutně přesný a já jsem v tu chvíli vlastně řekla, že jsem tady napsala i vlastně moderátorovi, že já mám heslo, já vždycky říkám heslo Hampl. Jo, to znamená, když někdo něco, tak já vždycky heslo Hampl a u vás se najde odpověď. To znamená, že počkáme když tak na ty lidi a já bych možná, když jste mluvil o tom davu, ještě bych chtěla, jestli byste mi neodpověděl na takovou otázku, zdali by dokázal jako teďkon DAF, nebo prostě skupina lidí na sebe navázat další lidi a prostě něco změnit. Mně se totiž zdá, že spíš teďkon veškerý ten DAF, neboli i skupiny lidí, jsou pořád jenom nějakým způsobem ovládány. Ne, skupiny nebo lidi. Takže jestli je vůbec možný, abychom nějakým způsobem prostě dokázali aspoň třeba mluvit s někým, tak, aby jsme ho trošku naťukli, aby jsme mu třeba ten červík prostě do té hlavy dali. Tohle mě zatím nejde vůbec.
0: Dobrá. Já teda s dovolením řeknu ještě odbočku, která si myslím, že je velice podstatná, kterou jsem neřekl na začátku. A sice, kdykoliv je to tak, že jsme v té situaci, že my nějak vidíme svět rozumně, a teď vidíme, že tady jsou nějací proti nám lidé, kteří jsou prostě blázni nebo zmanipulovaní, nebo prostě fakt, jako, že to je naprosto strašivé a je to zjevné, že to je strašivé. Tak v té chvíli by nám v hlavě mělo svítit 1000 vykřičníků. Takových těch rudých vykřičníků. Protože jestliže mně to připadá, že to je tak jasné a že ti lidé na druhé straně jsou úplně vyšinutí a blázni a pomílení, potom je vrcholně pravděpodobné, že těm lidem na druhé straně připadá, že oni to vidí úplně správně a že to úplně jasné a že já jsem totálně vyšinutý, zmanipulovaný a podobně. A v těchto těch věcech je vždycky velmi těžké se, jak to říct, velmi těžké se vyznat a myslím si, že ten první krok ke každému hledání porozumění by mělo být to, že vůbec přijmeme takovou tu, já bych řekl, lidskou relativitu. Jo, že prostě, ano, je to tak, že já jsem opravdu silně přesvědčen, že mám pravdu, ale akceptuju, že ty také můžeš být silně přesvědčen, že máš pravdu a jsme vůbec ochotni se o tom mluvit a pokládáme se jako lidé za rovnocené. Jo, prostě dokud ho budu považovat jenom za, já nevím, jak to říct, objekt nebo něco takového, objekt mého přesvědčování, tak to nebude fungovat, protože on stejným způsobem bude pokládat za takový objekt mě a v nejlepším případě dokážeme sedět vedle sebe, v horším případě mezi námi vznikne nepřátelství. Ale nicméně k té otázce. Co rozhoduje o tom, kteří lidé změní politické názory, nebo že změní politické názory a jestli v tom můžeme něco dělat? Tak na tohle tu existuje spousta studií a zdá se, že takový nejčastější závěr z těch studií je, že lidé si tvoří politické názory podle toho, jaké politické názory mají jejich přátelé. Jo, to znamená, jestliže z mých 10 nejlepších kamarádů 8 bude přesvědčeno, že musíme válčit do posledního Ukrajince i posledního Čecha, tak potom je vysoká pravděpodobnost, že já ten názor taky přijmu. I když může být hloupý a iracionální a nevím co všechno, ale prostě když má člověk výrazně jiné názory než jeho nejbližší kamarádi, lidé v práci a tak dále, člověk si opravdu cítí divně. A potom zvláště věce, které pro nás nejsou tak důležité, protože popravdě řečeno, jaký já mám názor na válku na Ukrajině, je úplně lhostejné. Jo, rozumíte, stejně můj názor, ten válku na Ukrajině nějak neovlivní, stejně to neovlivní řízení našeho státu. Možná to ovlivní potom, jak hodím nějaký volební hlas, ale to znamená, ono to vlastně jako není až tak důležité. To znamená, že pro lidi je velmi snadné a lákavé přizpůsobit se názorům svého okolí. A pozor, tohleto se neděje jenom na té vyptardí straně. Tohleto se děje i na naší straně. Jo, když si všimnete, s kým se kdo kamarádí a jaké má názory, tak vidíte, že ty případy, kdy lidé jsou dobří přátelé a mají úplně nepolitické názory, že tyhle případy jsou vzácné. Ne, že by nebyly, ale jsou vzácné. Takže já bych řekl, pokud jde o to změnit názory nějakého člověka, tak první věc, prostě na mé kamarádi se s ním. A ono, i ty procesy jsou popsané, jak někdo je v nějaké partě, všichni se dívají na svět jinak, on samozřejmě říká, že je, jako já to hrdý, že má svoje názory, ale teď postupně stejně, i když říká, že já to hrdý a ti ostatní mu to tolerují, tak se cítí tak jako trošku divně a potom nakonec řekne, on neřekne, že vy máte pravdu, on řekne, teď já jsem to říkal vždycky, já jsem celou dobu tvrdil, že, a připojí se k tomu většinovému názoru, myslím většinovému v té partě, takhle to většinou chodí. Takže já bych řekl, to je jedna věc. Druhá věc, pokud chceme, aby ostatní přebírali naše názory, buďme úctyhodní, chovejme se tak, aby ti ostatní si nás mohli vážit, dávajme si velký pozor, abychom nepůsobili jako magoři. A ještě bych řekl jednu podstatnou věc, nebuďme malicherní. Já myslím, že zvláště v té alternativě to je strašně silné, kde spousta lidí má názor na úplně všechno a v úplně každé věci je ochotno se hádat do krve, i když těm věcem popravdě moc nemůže rozumět. Viděli o tom nějaká dvě videa, tam bylo řečeno něco hodně emotivního a člověk si udělal názor a už je ochoten se hádat. Prostě tahle ta připravenost se hádat, ta strašně škodí. Jo, lidé raději přebírají názory od přátelských lidí, od milých lidí, od laskavých lidí a od lidí, kteří se nehádají tak moc. Jak má člověk tu zavilost, tak je to špatné. Další věc je, já bych řekl, takový ten pesimismus, negativismus. Jo? Prostě lidé nechtějí přijímat názory od lidí, kteří vidí svět totálně černě a všechno špatně a pořád vidí, jaká bude největší pohroma a katastrofa za tři dny, že už bude jaderná válka a mezi tím já nevím co. Lidé chtějí přehrát názory od lidí, kteří jsou zábavní, se kterými se dá smát. Jo, prostě tyhle ty všechny věci hrají roli. Já bych řekl, nejlepší cesta prostě veďme svoje životy a organizujeme svoje životy tak, abychom byli šťastní, abychom svoje životy dobře zvládali a to je nejlepší způsob, jak být atraktivní pro další lidi i s našimi názory.
1: Jsem tu zpět, ano. To je úplně perfektní, snažím se taky takovýmhle způsobem fungovat. Určitě, tam všechno mi sedí, já jsem si to i psala, pardon. A teď mám ještě dotaz. Dobře, jsem milá, hodná, jo, a tak dále, prostě je to i kamarád, jo, nebo prostě si nějak jsem s tím člověkem. Já za chvilinku přejdu na dotazy, lidé už dávali dotazy, ale úplně poslední. A on mi řekne, tráva je modrá. A já utrhnu tu trávu, takhle mu ji přinesu v klidu, v pohodě, ukážu. A on mi na to řekne, tráva je modrá. V tu chvíli co? Jako?
0: Já myslím, že tohle je super příklad. Protože tím se zase do té situace, máme tady kus trávy, ty ho, Jitko, vidíš jako zelenou,
1: ano.
0: On ho vidí jako modrou.
1: Ne.
0: A kdo má pravdu? Jak to poznáme? Kde nějaká objektivní hranice? Jo, v některých věcech můžeme jít k nějakému přístroji a tam měřit vlnovou délku, Jo, a říct, jestli ta vlnová délka je modrá nebo zelená. Ve spoustě situací nemáme takový přístroj. Jo, často je to tak u těch složitých společenských věcí, že existuje 10 silných důvodů, proč je globální oteplování nejhorší hrozba. Existuje 10 jiných silných důvodů, proč globální oteplování vůbec neexistuje. To znamená, že každý si může najít ty svoje důvody a podobně. Já v tomhletom připomenu jeden experiment, který před časem dělali ve Spojených státech. Vzali tam dvě skupiny lidí, já už ani nevím, na co to měli názor, ale nebylo to, jo, týkalo se to nějak vězeňství a co vede k tomu, že se recidivisté vracejí do vězení. A tak to zorganizovali, že jedna skupina hájila to, že za to můžou jejich geny a špatná výchova, že to jsou prostě špatní lidé. Ta druhá skupina hájila to, že za to může špatná sociální situace a tlak společnosti a tak. To znamená takové ty prostě levicové, pravicové názory, by se mohlo říct. Takže tedy měli tyhle ty dvě skupiny. A teď těm dvěm skupinám přidali nějakou, řekněme, sérii důkazů, ze kterých bylo vidět, že to vlastně není úplně jednoznačné ani pro jednoho, ani pro druhého. Jo, že ta situace je složitá, že jsou některé případy takové, jiné onaké, že hrají roli různé faktory, že někdy opravdu v tom jsou ty společensko-sociální věci, někdy zase, že to je opravdu čistá zločinnost, často, že se to nedá posoudit. Jo, prostě takové, jak to je v reálném životě, že to je těžké. A ti lidé, kteří vedli ten experiment, ti čekali, že když teda uvidí všichni, že to je takovéhle, takové složité, takže se na základě toho dokážou nějak smířit nebo že budou schopni lépe spolupracovat. Jenže ono se stalo něco jiného. Ono se stalo to, že obě ty strany, když viděli tyhle složité důkazy, tak jejich mozky začaly fungovat selektivně. To znamená, každý si z toho složitého, z těch složitých faktů vybral jenom ty, které potvrzovaly jeho názory. Jo, a ty druhé prostě vytěsnil, vůbec se mu to nedostalo do hlavy. A to nebylo, že by ti lidé chtěli, jako, nebo to bylo cíleně. Jo, prostě tak fungují naše mozky. Automaticky si hledají to, co potvrzuje naše názory, automaticky vymazávají to, co je proti našim názorům. Takže výsledek byl ten, že ty dvě skupiny se obě utvrdily, každá v tom svém názoru, obě si udělali takový docela silný názor, že ti na té druhé straně musí být skorumpovaní a neschopní a prostě vidět to úplně špatně a pustili se do sebe s ještě větší vervou. A já se obávám, že když si tady mluvila o té červené a o té zelené a modré trávě, že velmi často to je něco takového. Jo, prostě to, ať chceme nebo nechceme, ten problém je tvůj, ten problém můj, ten problém všech našich posluchačů. Naše mozky mají tendenci vybírat si v té složité realitě hlavně to, co potvrzuje naše názory. A pak to vede k té zelené modré trávě. Takže já bych řekl, že v tom případě asi nejlepší říct tomu kamarádovi, ale tak se o tom nebudeme bavit. A já musím říct, že obecně velmi oceňuji to, když lidé, se kterými třeba dělám nějaké obchody nebo se kterými kamarádím a vím, že jsou názory úplně jinde, takže dokážu mít tu velkorysost, že vůbec nepřipomínají politické názory a bavíme se prostě normálně jako lidi o tom, co nás spojuje. Jak mi když si řekl jeden kamarád ještě v těch migračních dobách, jeho manželka byla taková naprůžená, že se baví se mnou a ona říkal, nezeš politiku, mám tak výbornou svilovici. Myslím, že to není tak špatný.
1: To je moc hezký. Tak já jdu na ty dotazy. Zděnek, já to takhle vlastně pustím, pardon, jako vždycky. Zděnek, posledník se ptá, jak vidí pan doktor vývoj v Evropě?
0: Já bych řekl, že o vývoji v Evropě nevím nic víc, než to by věděli čtenáři. Jenom připomenu svou základní tezi, že i když existují nějaké základní ekonomické a politické trendy, ten vývoj nakonec bude v každé zemi trochu jiný, každá země si to vybojuje po své, nebo v každé zemi to bude svůj vývoj. To se týká jak islamizace, kde vidíme, že v Anglii to má jiný průběh než ve Francii jiný průběh než v Německu jiný průběh než řekněme v Rakousku nebo ve Švédsku, nemluvě o zemích jako Česká republika. To samé platí v ekonomice, to samé platí prostě ve všech možných zemích. Takže já bych řekl, koukáme se na tyhle země, tam se odehrají ty důležité věci, ty se neodehrají na úrovni Evropské komise, ty se odehrají na úrovni Německa, Španělska, Maďarska, České republiky. Tam se dívejme.
1: Děkuji. Tak další je Maxi Pestík, už to běží. Kdo asi dostane, chtěl napsat, dostane jedničku s hvězdičkou za perfektně zorganizovanou akci těch 50 tisíc uprchlíků, Rus, Číňan, Američan nebo Izraelec?
0: No, já musím říct, že mě tady z téhleté čtveřice to překvapuje a šokuje, že mezi tím není španělský premiér. Když ten španělský premiér viděl půl roku dopředu, že se to chystá. Ono to přece mělo nějaký průběh. Ten průběh měl takový, že španělský nejvyšší soud, to je podstatné, přijal rozhodnutí, že každý, kdo se přesto dostane, má právo žádat v Evropské unii o azyl. Tenhle rozsudek postupně nabyl moci, vláda měla asi půl roku na to, aby tedy nějak zabezpečila hranice nebo nějak se s tím vyrovnala. Vláda dělala, že to vůbec nevidí, nechala tam úplně volný průběh, i když věděla, že to bude, že to bude následovat. A mezi tím se to rozšířilo na té druhé straně. Samozřejmě, že když vezmete takový rozsudek, že už v době dnešních médií a v době dnešních neziskovek o tom ví za chvíli celý svět, lidé se dali do pohybu, španělská vláda věděla, že se ti lidé dávají do pohybu, a neudělal vůbec nic, tak já samozřejmě nevím, kdo kdy koho podpořil nebo odpořil, ale jednoznačnou a plnou odpovědnost za to neštěstí má španělský premiér, nikdo jiný, možná i španělský ministr vnitra.
1: To se rychle přepnu na ty, protože já si to tady hlídám, trochu snad nic nezapomenu, Maxi psa máme a teďkon je Petr Bureš, asi vás určitě všechny zdraví z dovolení, protože mi samozřejmě pomáhal na začátku, a tak jsem dává dotaz. Peťo, jak analyzovat elitu? Jak ji přečíslit, převzít iniciativu?
0: No tak, tohle je velká otázka. A já se přiznám, že jsem velmi, velmi skeptický k tomu, že by lidové masy mohly porazit elitu. Když se podíváme do dějin, vždycky to nakonec proběhlo tak v těch společnostech, že tam byly, já bych řekl, dva jevy najednou. Jeden je totální degenerace té předcházející elity, takže ztratila schopnost řešit problémy a především ztratila schopnost držet moc. A vedle toho druhá věc, že vyrostla nějaká kontraelita. Jo, když se podívá na francouzskou revoluci, ona je samozřejmě hezká, že se mluví o tom, že nějaký dav zaútočil na Bastilu, ale fakticky francouzskou revoluci připravili francouzští průmyslníci, kteří byli nespokojeni s panovníkem a s vládou šlechty. Předcházející revoluci v Anglii fakticky připravili britští bankéři. Jinou velkou revoluci, americkou válku za nezávislost, víceméně zorganizovali a prosadili velkostatkáři. A konec konců, i kdybychom měli tu bolševickou revoluci v Rusku, tak bolševici nebyli žádné lidové masy. To byla perfektně organizovaná elita. Víme, že dokonce Vladimír Iljič Uljanov pocházel ze šlechtické rodiny a takových lidí tam bylo spoustu. Takže opravdu bych řekl, že nečekejme, že jak to říct, lid sám o sobě, kdy pokud přečíslí elitu, že dokáže porazit. Takové střety v dějinách máme, to jsou ti různí sedláci, uchlumce a podobně. Konec konců zase v středověk, kdy nebyly takové zbraně jako dnes, nikdy se nestalo, že by selské povstání porazilo panstvo. Vždycky panstvo nad tím selským povstáním vyhrálo. To, co si myslím, že se může stát, k čemu může vyhlížet a co je velmi podstatné a co může být cestou k tomu dobrému, je to, že část té stávající elity začne být s stavem nespokojená, to už se děje, začnou válčit proti sobě, objeví se tam nějaké skupiny, které budou potřebovat lidovou podporu, což k tomu se samé k té podstatné věci, A myslím si, že tohle to je v souladu i s tím, co, já bych řekl, říkají všichni analytici politické moci poslední generace. Lid není ten, kdo fakticky vládne. Lid je ten, kdo může za určitých okolností podpořit jedny mocné proti jiným mocným a dostane za to, že se s ním zachází o něco slušněji. Nic lepšího jsme zatím v dějinách neobjevili. Možná, že jednou bude skutečná lidová vláda. Ale já už jsem starý člověk. Já bych se opravdu spokojil s tím, když žil v zemi, kde se bude vládnout slušně, kde lidé se budou mít docela dobře, kde se s ním bude cházet s úctou, kde se budou zakládat nové fabriky, kde se budeme žít pro sebe a budeme žít celkem svobodně. Já si fakt myslím, že by to nebylo tak málo.
1: Malinko se vrátíme. Dám to, ukážu to. U nás na 7000 městě nechtějí někteří lidé kandidovat kvůli tomu, že se jim budou městští úředníci mstít, vyhazovat z práce. Co vy na to?
0: No, já bych řekl, že tohle je typická, takhle funguje moc. Tady se ukazuje, kdo má moc a kdo nemá. Jedna strana drží moc, takže může vybírat tu druhou. Druhá strana moc nedrží. Až bude proti těm úředníkům stát nějaká struktura, která bude schopná se postarat o většinu z těch, kteří byli kvůli tomu vyhozeni z práce, no tak potom ta jiná struktura vyhraje. Dosud jsme takovou strukturu nesestavili. Tak prostě jsme slabší, tak to vypadá podle toho. Snažíme se, abychom slabší nebyli.
1: Tak tady já budu se muset vracet, tam je další dotaz a tady je, co by měly státy dělat, aby si s migranty poradili? Repatriace?
0: Tady jsou dvě věci. Jednak to, co by bylo ideální dělat. Samozřejmě repatriace, my to můžeme říkat jinak, to znamená, abychom neříkali deportace, ale no, já myslím, že to jsou repatriace hezké. Vracíme je do země jejich domoviny. A protože ti mnozí těch migrantů odmítnou říct, odkud přicházejí, že oni často zahodili doklady a že někdo jim poradil, jak to správně dělat. Takže to řešení je v tom zaplatit klidně nějaké africké zemi za to, že si je tam vezme. Takže želízka do letadla a někam je odvést. A všichni vědí, že by to bylo nejlepší. Vidí to všichni odleva doprava, od zhora dolů, že z těch všech migrantů, co tady jsou, možná 2, 3, 5% má nějakou hodnotu nebo nějakou schopnost žít, jako žít s touhle společností, víc rozhodně ne. Takže to byl ten ideál. Druhá věc je samozřejmě, co se reálně stane, nebo co je reálně prosaditelné. A to bych řekl, že záleží na politické situaci každé té země. Podle mě v Anglii už není prosaditelné nic, tam jediné, co je prosaditelné, je možná organizovaný odchod z toho bývalého anglického obyvatelstva někam do Ameriky nebo já nevím kam a nechat to území migrantům. Některé země na tom tak špatně ještě nejsou. Takže nakonec ono stejně to bude nějaký kompromis. Ale i kdyby nebylo nic jiného, než jenom, že se zastaví další migrace a že se zesílí, já bych řekl, nebudu se říct, policejní tlak na to, aby se ti lidé asimilovali, tak to samo o sobě by byl docela dobrý přínos.
1: Tak další otázka tady není, protože samozřejmě začali zase mezi sebou v načetu tady lidé komunikovat. Já teda, jo, bude tady otázka. Já jenom prosím vás upozorním, že tady mi naskakuje to, že vaše zprávy byly odloženy ke kontrole. To znamená, dávejte si pozor na to, co píšete za slova, protože samozřejmě ten YouTube už má připravíno dopředu, že to prostě nějakým způsobem schovává a není to vidět, jo. A teď teda dávám další, takže abyste si nemyslel, nikdo vás neto, ale YouTube to tady prostě opravdu jako drží taky zkrátka. Stačí jakýkoliv nějaký slovo, který se mu nelíbí, takže okamžitě váš komentář vlastně tady nezveřejní. Tak, já dávám další. Dobrý den, můžete se pana Hapla zeptat, jak se s odstupem času díváte na své otřesné chování za covidem a zase toho poučil. Děkuji a přeji hezký večer. Tak trošku osobnější, pojďme na to.
0: Dobrá, na přímou otázku s tím odpověď. Takže vážený pane Magnézie, já se cítím být vlastencem. Jestliže jsem vlastenec, tak to znamená, že podporuji takové uspořádání, ve kterém národní stát funguje jako samostatný celek, a pak to také znamená, že podporuju silné pravomoci pro národní vládu. potřebujeme silnou a energetickou národní vládu, která se postaví proti všem možným skupinám, korporacím, nadnárodním organizacím a podobně. Všechno, co oslabuje národní vládu, je proti národu. Nebo vládu národního státu je proti národu. Tak to prostě je. A jestliže se tady objevily, a jestliže tady byla situace, kdy jsme měli, procházeli jsme epidemii, nemocnice k prasknutí, tisíce mrtvých, a národní vláda nemá mít ani takovou pravomoc, aby zavedla nějaká základní hygienická opatření, a nemá mít ani takovou pravomoc, aby svým lidem řekla, aby se očkovali. No tak kde to jsme? Proč se potom hrajeme na nějaké vlastenectví? Pak tedy ať se ta národní vláda zruší a ať se všechno řídí z nějaké korporace nebo z Bruselu nebo já nevím odkud. Ale to ode mě nemůžete čekat. Pro mě to byl, jako řekněme, ty měsíce nebo ty roky, byly dobou, kdy jsem se rozešel s některými přáteli, nevstoupil jsem do nějakých organizací, dívám se dneska na spoustu věcí mnohem skeptičtěji, ale a co se obecně týče očkování, moji prarodiči se očkovali, moji rodiče se očkovali a já se budu taky očkovat. Já na ty novoty nejsem. Děkuju.
1: Tak, já taky moc děkuji. Tak, nic tady zatím asi nevidím. Ne, to si zase tady asi, to si odpovídají, tady zase si odpovídají. Ne, pak naši komentátoři tady jsou. Tak, všechno se to hlídá. Dobře, takže teďkon bych asi trošku postoupila, než přijdu další otázky, protože někdo kouká třeba jakoby trošku později, takže někdy se stane, že potom ještě se vrátíme k tomu, co jsme se tady bavili. A já bych se chtěla malinko teďkon zeptat, co konkrétně teďkon děláš, jestli něco píšeš, jestli prostě někde se angažuješ, to my víme, co jakoby, ale pojďme třeba něco konkrétnějšího, nebo něco poukázat na něco a tak dále teďkon z tvojí hlavy. Děkuju moc.
0: Oni si možná diváci všimli, že já jsem v posledních letech trochu zmizel z veřejného života. Že jsem i jako na méně podcastech, nevystupuji na demonstracích, nenapsal jsem novou knihu a tak dále, že jsem se stáhnul. Čemu ten čas věnuju? Studuju. Já mám za to, a to jsem si myslel vždycky, že na každou hodinu, kterou věnuju psaní, nebo to, že někdy povídám, by měly připadat minimálně 3 až 4 hodiny, kdy se učím. Abych se pořád učil nové věci, abych pořád rostl. A to se netýká nejen nějakých úplně nových trendů, ale i spoustu věcí, které prostě nemám dostudovaný. Za lidský život se nedá toho tolik dostudovat. Takže za poslední přibližně 3 roky jsem se naučil, já jsem vzdělaný sociolog, a naučil jsem se hodně věcí z moderní experimentální psychologie. Mám z toho teď i nějaké certifikáty. Maličko jsem se někdy dotkl neurovědy, víc studuju otázky politické moci, takže učím se, myslím si, že toho umím daleko víc, než jsem toho uměl dřív, a samozřejmě pracuji na tom, abych toho uměl ještě mnohem víc. To je jedna věc. Druhá věc, starám se o Jungmarovu národní akademii. To je taková škola, kde jsou sobotní celodenní kurzy pro lidi, kteří chtějí, já bych řekl, nejen znát věci, tak na úrovni toho, jak jsou v nějakém podcastu nebo nějakém internetovém vysílání, ale opravdu mi rozumět dobře. To znamená, že tam můžete přijít a strávit třeba celý den s Oskarem Krejčím v malé skupince, já nevím, 8, 10, 12 lidí, a Oskar Krejčí vám bude celý den podrobně vysvětlovat, můžete si to nechat vysvětlit 5krát, jít do podrobností, je to určeno, já bych řekl, hodně pro lidi, kteří nemají žádné předchozí vzdělání. Ano, chodí tam i třeba lidé s doktoráty, ale tak, jak se to snažíme koncipovat, je, aby člověk, který té věci fakt vůbec nerozumí, tam prostě mohl přijít a ten Oskar Krejčí se na něj udělá čas a vysvětlí mu to, nebo něco z ekonomiky vysvětlí Ivona Švihlíková, nebo Ivo Budil, něco z nějaké filozofie dějin, nebo Petr Žantovský o nějakém fungování médií, pak tam máme kolegu, který pracoval u ústavního soudu, teď nějaké právní věci. Opravdu jsou to naprosto špičkoví experti, nejlepší, jaké se v téhle zemi, kde vyhrabat. A věřte mi, že udržet to při životě, sehnat pro to peníze, jo, to, aby byly pořád nové programy, že to není snadné, bere to opravdu dost času. Takže studuju, starám se o Jungmarovu národní akademii a kromě toho píšu na svůj na svoji webovou stránku pro předplatitele, takže tam musí mít každý den nějaké nové články, nové úvahy. A ono mi často nezbyde.
1: To jsem právě se k tomu chtěla dostat, protože skutečně na to koukám, třeba tady na té stránky, přímo tady v těch glosách, 3.8., 3.8., 2.8., 2.8., prostě jeden článek za druhým, nebo jedna myšlenka za druhou nějakým způsobem rozvedena. Bezbrannost trvá, Izraelci a Srbové, nejvyšší čas zrušit tiskové konference, paralelní soudnictví, iluze velkého návratu. Co kdyby se teď tady nad něčím z těch záležitostí teď posledního prakticky týdne třeba rozpovídal i pro nás?
0: Ano. Tak já zvolen začnu. Tak já možná tady o tom migraci jsem mluvil, ale začnu těmi tiskovými konferencemi třeba. Já popravdě nevím, jestli to čtenáři vidí celé, protože já to mám tak, že část toho je zaheslována a já za plný přístup na tu webovou stránku vybírám, tuším, že to je 18 korun měsíčně. Takže není to moc peněz, ale není to úplně zadarmo. A ono se to nezdá, ale těch 18 korun, když mi to posílá hodně lidí a mě to hodně lidí posílá, tak mi to umožňuje dávat čas těm věcem. K těm tiskovým konferencím. Tady se teď nedávno řešil problém, že jakási Zvěslava, taková novinářka, nebo jak ji nazvat, mě té slečny skoro ví to, že ji nepustili na nějakou tiskovou konferenci, myslím, že na ministerstvu zahraničí. A jestli na to má právo a nemá právo, a to to byla aféra a desítky článků a každý na to měl názor, tak já jsem v té své poznámce připomněl, že ty tiskové konference vůbec nejsou samozřejmé. Že jak to vlastně vzniklo, že ty tiskové konference před rokem, řekněme, 1900 nebyly vůbec. A pak se postupně dělo to, že někteří státníci se čas od času scházeli s několika vybranými novináři a povídali si s nimi. Jo, ať už tak, že zvali k sobě do úřadu, anebo tak, že to bylo v nějakém neutrálním klubu, že byla taková víceméně pravidelné setkání. Vždycky to bylo pro vybrané novináře. To byly ty tiskové konference. Potom, když přišli televize, začalo to snímat, začalo se těch novinářů tam zvát víc a víc. A tvrdím tam v té poznámce, že ty tiskové konference vlastně v dnešní době přestaly být vůbec zapotřebí. Protože máme sociální sítě, každý ten ministr může přímo vysílat, to znamená, není žádný důvod, aby tam sedělo 20 novinářů a ti novináři potom psali články, ministr řekl na dnešní tiskové konferenci. To se můžeme na to video podívat taky a vidíme to stejně dobře a že jim ti novináři dávají dotazy, proč by ti novináři měli být nějaké privilegovaní. Pokud někdo dokáže vymyslet zajímavý dotaz, tak přece ministr může odpovídat každému ze sociální sítě a pokud dotazy těch novinářů nejsou zajímavé, tak proč by se na to obudovat mělo. To znamená, že nejlepší bylo celé ty tiskové konference úplně zrušit, ať si to v tom deníku N nebo jinde prostě píšou podle sebe, stejně si to napíšou podle sebe a neutrácet za to peníze a nestrácet ti nervy.
1: Ano, ano. Já tady na to koukám, v každém případě pro mě by tady jedna A4 bohatě stačila na ten úvod. Takže je to o tom, že každý vlastně z těch článků, které tady máš, tak vždycky popíšeš kousek a potom teda máš ještě tu plnou verzi k tomu zaplacení. To znamená, že si myslím, že to, co si přečte na začátku ten člověk, tak vlastně pokud má zájem dál jakoby vědět ty další informace, tak si vlastně vleze do té plné verze. Jo? Ale v každém případě je vlastně jasně vidět, o čem ta plná verze je. Takhle bych to chtěla
0: říct. Ano. Jo? Teď mě tady napadá jiná část zajímavá věc. Já se snažím, aby tak polovina byla z politiky a polovina byla z nějaké sociální psychologie. Takže tady třeba před pár dny jsem měl článek o tom, jak si lidé vybírají na seznamkách. Ten experiment tady dělali na mladých lidech a zjišťovali, že když si má člověk vybrat toho partnera, nebo jako si říct, o koho bude usilovat, nebo koho se pokusí pozvat na rande, z nějakého omezeného počtu lidí, že muž z nějakého omezeného počtu žen, nebo naopak, já nevím, kolik ty lidi může vidět v práci, nebo v sousedství, nebo jak se jak normálně známe, tak toho je snadné. Ale ve chvíli, kdy se člověk dostane na nějakou internetovou seznamku, a teď zvláště, kde jsou ty světové seznamky, a nejenom tam jsou těch lidí tisíce a tisíce, tak, a to ti psychologové dobře zmapovali a myslím, že to jako i prokázali, vzniká vlastně takový jev, že člověk je úplně paralyzován, že není schopen si vybrat a pořád kouká na další a další profily a pořád má pocit, že to není ono, protože další profil bude ještě lepší a mozek přepne do takového podivného stavu, ze kterého je velmi těžké vyjít. A ukazuje se, že už při nějakých 50 prohlédnutých profilech se člověk do tohoto stavu dostává, nebo mnoho lidí se do něj dostává. Tím pádem vlastně by se mohlo říct, že když člověk jde někam na internet a se seznámit, že má nekonečně mnoho možností a ve skutečnosti to je horší. Člověk pak má jako reálnou možnost, prostě ztratí schopnost se rozhodnout a tím pádem se i reálně seznámit.
1: Vlastně. Tady mám ještě jeden dotazek, ten dám. A tohle to jako trochu jsme mluvili, já se moc omlouvám, ale jsem tady něco četla. A mám tady dotaz, co je to paralelní zvuk, ty jsi o tom mluvil, jakoby.
0: Paralelní zvuk?
1: No, to tady máš asi, nebo moment. To jsou věci tady perfektní. Ne, nemám to tady, nevidím to teďko, to jsem měla posunutý. Takže to zatím nebudeme řešit, ale řešíme tento dotaz. Dokážeme se spojit za jedno jméno v prezidentské volbě, co říkáte na jméno Cyril Svoboda, měl by šanci. Teď o to, jestli dotaz na sebe nebo na mě. Na mě snad ne.
0: Proto já si myslím, že Cyril Svoboda by byl asi dobrý prezident. No, určitě byl lepší prezident než Petr Pavel, že jo, ale takových lidí tady 9 milionů 900 tisíc nebo něco takového. Druhá věc je přesně, jestli se na něm dokážeme shodnout, ale já myslím, že to nevěc, že my tady, jak se o tom bavíme, ty otázky, jestli se na něm dokáží shodnout. Lidé jako Andrej Babiš, kteří vedou velké politické strany, jestli se na tom dokážou shodnout lidé, kteří mají velké peníze do politiky, myslím opoziční peníze, jako Pavel Tykáč, jestli se na tom dokážou shodnout lidé, kterým patří ta televize Prima, až by se tihleti lidé dokázali domluvit. Ono se hodně mluví o tom, jakože je společnost řízená nějakým spiknutím. Já bych řekl, kéž by společnost začala být řízená nějakým spiknutím. Kéž by se tihleti všichni lidé dokázali sejít a tajně se domluvit na nějakém společném cíli. Protože chybí nám to. Jo, chybí nám to, aby se dohodli na rozumném politickém kandidátovi, klidně tomu Cyrilovi Svobodovi. Možná, že ve skutečnosti teď už se s ním baví, kdo ví, ale i na spoustě jiných věcí. Já myslím, že třeba na tom, že se má obnovit český průmysl, je v zásadě taky shoda. Přesto se ti lidé nedokážou domluvit na společných akcích. Kéž by se začali domlouvat.
1: Přesně, určitě. Takže další otázka je, jak využít AI v boji s liptady. Nechcete ve své akademii vzdělávat lidi v AI technologiích?
0: No, především v tuto chvíli já se přiznám, že nemáme nikoho, nebo jinak, je tam víc problémů. Já sám tomu teď v posledních týdnech dávám neskutečného času. Pořídil jsem si novou věc, český produkt, který se jmenuje Everbot. Rozhodně to doporučuju. Je to i proti těm všem GPT chatům a tak mnohem, mnohem lepší. Dávám, řekněme, abych nepřeháněl, ale půl hodiny, hodinu denně opravdu dávám tomu, že se učím nové věci a zacházím s umělou inteligencí. Pořád toho neumím dost, ale hlavně bych řekl, umělá inteligence není k tomu, abychom bojovali, umělá inteligence k tomu, abychom my sami byli lepší, abychom se učili, měli výkonnější mozky, zvládali víc věcí a tak dále. Tohle je taky velice podstatné, že jsou umělé inteligence, které utupují, jsou umělé inteligence, které naopak vám ten mozek bystří, jsou umělé inteligence, které vám škodí, jsou umělé inteligence, které dokážete zkrotit, musíte vědět, jak zkrotit. V tuhle chvíli toho nevíme dost, ale já si myslím, že to nejlepší, jako ten nejlepší začátek, je mít hodně dobře v pořádku logické myšlení. A já bych řekl ještě druhou věc, mít takovou tu rýpavost. Jak člověk se nespokojí s první odpovědí a ptá se a proč a tohle a určitě. Jo, tohle si myslím, že je tam velice podstatné. Pro začátek by tohle stačilo. A samozřejmě pak můžeme generovat nějaká videa, ale ono se s tím dá dělat tolik věcí tak zajímavých. Prostě analyzovat svět kolem sebe, vymýšlet sofistikovanější a sofistikovanější strategie. A já souhlasím, učíme se to, ta druhá strana se to taky učí, ale tohle nebudeme mít na umace.
1: Ano, já jsem se tady dostala na z 27.7. na nějaký ten tvůj glos a o nutnosti spiknutí proti robotům.
0: Tak, tam jsem narazil na docela zajímavou otázku a ta otázka zní, v čem jsou lidé nenahraditelní? A budu v budoucnu. On ten původní článek, ze kterého jsem vycházel, který byl od Curtis Jarvena, ten říkal sex. Ve skutečnosti ne, už jsou sexuální robotky a budou určitě lepší a lepší a za chvíli budou i sexuální roboti, nebo možná už jsou, takže ani v tomhletom. A teď mi potom i různí čtenáři posílali různé návrhy a nakonec zjistíme, že v podstatě není nic, v čem by lidé mohli dlouhodobě spoléhat na to, že budou lepší než buď to umělá inteligence nebo humanoidní roboti. Je to smutné, ale je to tak. A já jsem narazil, to není můj nápad, poslal mi to jeden čtenář, v tom je výborné, já mám velké procento svých čtenářů, že to jsou opravdu hodně chytří, hodně vzdělaní lidé, často univerzitní učitelé a posílají mi hodně zajímavé věci. A narazil jsem na přirovnání ke starému Řecku, kde byli svobodní a otroci. A jestli vezmete, že žijete ve společnosti, kde, já nevím, polovina lidí jsou otroci, tak my jako svobodní si můžeme cítit něčím lepším, ale vlastně víme, že nejsme v ničem lepší. Jo? Ti otroci dokážou lépe pracovat na poli, ale toho otroka taky můžete takhle cítit v boji, že bude lepší bojovník. Někteří otroci byli dokonce generálové. Můžete ho tak vyučit, že z něj bude filozof a někteří skutečně špičkoví filozofové byli otroci. Jo? Někteří římské rodiny dávali své děti na výchovu otrokům, kteří byli nesmírně vzdělaní, než oni sami. To znamená, máte tady ty otroky, kteří jsou ve všem lepší než vy, nemůžou být ve všem lepší než vy. A to je vlastně to prostě trochu podobá naší situaci. Máme tady ty roboty, kteří mohou být ve všem lepší než my. A tady co s tím? A já tam píšu, to, co je tam podstatné, je, že v takové situaci ti lidé drží spolu. To znamená, preferují to, aby na té straně byl živý člověk. A to si myslím, že tak to nakonec bude, že to, za co jediné se bude platit u živých lidí, nebude to, že někdo něco lépe vytvaruje nebo lépe napíše, protože to tvarování nebo psaní nakonec ten počítač nebo robot zvládne taky, ale to, že budu vědět a chtít, aby tam byl druhý člověk, který je stejná bytost, jak já, se stejnými city. Například, že půjdu do restaurace a budu chtít, aby mě obsluhoval opravdu živý číšník, se kterým se můžu bavit, a je to prostě jiné než s robotem. Nebo někam zavolám a budu chtít vědět, že ten na druhé straně není jenom umělá inteligence, ale že to je opravdu někdo, kdo mi rozumí. Já sám na to začínám být alergický, když mi umělá inteligence řekne, tohle se mi líbí. A vždycky dám dotaz, jak se ti to může líbit. Ona říká, tím jsem chtěla vyjádřit, že existuje logická struktura mezi a tak dále. My to teď ještě nevnímáme, ale myslím si, že velmi brzo se to budeme učit rozlišovat mezi tím, kdy se něco někomu opravdu líbí, kdy jenom robot říká, tak vyjadřuje nějak symbolicky nějakou logickou strukturu. Takže to je jedna z takových těch, já bych řekl, věcí, kterou umělá inteligence, a když jsme u té umělé inteligence, já jsem o ní psal víckrát a spíš jsem dělal výpisky z různých věcí, které se objevily v Americe. A odkazoval jsem tam na Karla Marxe, který říká, že dramatická společenská změna, nebo že k dramatické společenské změně dojde tehdy, když se objeví velice výrazný rozdíl mezi výrobními prostředky a výrobním způsobem. Jo, to znamená mezi organizací společnosti a technologií, jaká je k dispozici. V tu chvíli to nemůže pokračovat dál. A to se zdá, že to je přesně ten okamžik, který nastává teď. A my v každodenních životech možná to ještě nevnímáme, nevím, jestli to někdy bude vnímat, možná o tom čteme někde v novinách, ale co pro mě velice zajímavé a důležité, že o tom hodně třeba v Americe přemýšlí bohatí a důležití lidé. jak nově organizovat společnost, když budou všude masově humanoidní roboti a bude všude masově nasazená umělá inteligence. A že ty myšlenky i těch, já bych řekl, nejbohatších lidí, nejmocnějších lidí, jdou, dle mého soudu je to hodně dobré, takovým tím, já bych řekl, humánním směrem, že přemýšlí o tom, že by se lidé měli více věnovat řemeslu, že by se mělo více, řekněme, dbát na lidské štěstí. Elon Musk má dokonce takovou vizi, že budou zrušeny peníze. A on tím nemyslí jenom, že budou jako zrušeny peníze papírové a budou elektronické. On tím myslí opravdu, že, jako, jak to říct, že spousta zboží bude zadarmo. Prostě, jestli to lidé budou volně brát, takový vlastně komunismus. On tvrdí, že to dosažitelné během jedné generace. A víte co, když o něčem takovém sním já, tak to nemá žádný význam. Ale když o tom sní Elon Musk, tak to nějaký význam má, protože on má možnost něco z toho udělat. Takže řekl bych, že to je napínavé, může to jít samozřejmě na obě strany, a řekl bych, že je slušná šance, že to přinese i něco dobrého. Teď tě vůbec nevšižím, Jitko. Jitka asi přišla o mikrofon. Nebo já o sluchátka. Jitko, slyšíš mě? Tak já zvolím, začnu mluvit o něčem dalším, v naději, že jsem slyšel vysílání, uvidíme. Co tady mám? Další věc, kterou se teď hodně zabývám v posledních týdnech osách, a to je ten budíl v koncept latentního a manifestního kapitalismu. To znamená, jde v podstatě o to, jestli ekonomika funguje tak, že jí má vláda pod kontrolou, tak jak je to třeba v Číně, v Rusku a v dalších zemích, anebo jestli velký kapitál převezme vládu a naopak on úkoluje vládce. Vidím, že mi tam teď Jitka něco píše. Tak jsem zvědav, co mi tam napíše Jitka. Začalo to mluvit, mluv, dobrá. Takže já tady dál budu mluvit o tom manifestním a latentním kapitálu, protože, nebo já ještě jinak. Jedna, já bych řekl, pro mě takových největších záhad je, proč se tak snadno zhroutila průmyslová společnost. Ono se, máme tendenci mluvit o socialismu a kapitalismu. Já jako sociolog mám za to, že tohleto rozlišení je zbytečné a do značné míry umělé. A není to jenom můj názor. Americká sociologie 50. a 60. let pracovala s tím, že existuje něco jako průmyslová společnost. A ti sociologové říkali, jestli chcete mít fabriky a jestli chcete mít masovou výrobu, tak jsou vyplývají nějaké požadavky na technologie, nějaké požadavky na vzdělání, nějaké požadavky na dopravu, nějaké požadavky na to, kdy mají lidé bydlet a jak mají bydlet. A těch požadavků je vlastně tolik, že vám to určuje charakter společnosti. A ať už jste ústřední výbor komunistické strany, nebo jste velký kapitalista, jste vystaven těm stejným požadavkům a nemáte na výběr. To znamená, že z pohledu těch amerických sociologů 50. a 60. let, řekněme francouzská a československá společnost té doby byly vlastně velmi podobné. Jo, ano, samozřejmě byly tam nějaké mocenské detaily, jiný způsob vládnutí, jiný způsob jmenování, já nevím, prezidenta nebo něco takového. Spousta jednotlivostí tam bylo jinak, cestovalo se jinak, ale ty úplně nejzákladnější věci a ty základy životního stylu byly stejné. A když se podíváme do dějin, tak můžeme říct a můžeme vidět, že obecně západní civilizace v tomto období, to znamená od druhé světové války, do těch nějakých přibližně 80. 90. let, byla jednoznačně nejúspěšnější. To znamená v produktivitě, ve vzdělanosti, v celkovém civilizačním rozvoji, v životní úrovni, v tom, jak se zacházelo s lidmi. Prostě nikdy předtím a nikdy potom na tom západ nebyl tak dobře, jako předtím. A pokud se tedy podařilo tohoto dosáhnout, tak je to mého soudu otázka, legitimní otázka, proč se to vlastně zhroutilo. Jedna taková hypotéza říká, že to bylo proto, že padl Sovětský svaz a kapitalisté potom už nebyli nuceni se svými dělníky zacházet slušně. Ono to mohlo mít nějaký vliv, ale nesedí to úplně časově. A sice, že na západě se průmyslová společnost rozpadla dříve než na východě. Jo, když si vezmete, kdy Margareta Thatcherová zavřela doly, což je takový, myslím, jako tak jako dobrý přelomový bod, kdy se začala hroutit západní průmyslová společnost, tak to bylo v roce 1975. To znamená vlastně 15 let před tím rokem

0: a byly stavěny vlastně tak, aby byly odolné vůči komunistům, komunistickému hnutí, nějaké, řekněme, radikálně pojaté levici. Tomu se dokázali ubránit, ale pak se nedokázali ubránit, když na ně zaútočili vlastní bankéři. Protože ty režimy, když byly zakládány, tak nikdy nenapadlo, že mají čekat útok od vlastních bankéřů. A když se podíváme na to, co se dělo v západní Evropě, my dnes vidíme, řekněme, rozdíl mezi, nebo vnímáme obrovský rozdíl mezi, řekněme, rokem 85 v Československu a rokem 95 už v České republice kapitalistické, ale dobré se uvědomovat, že srovnatelný rozdíl byl i v západní Evropě. Akorát, že tam se nemluvilo o žádném zhroucení a mluvilo se tam jenom o reformách. A v rámci těch reform se staly stejně hluboké věci. Taky se změnila společnost, liberalizovalo se, privatizovalo. Jo, prostě úplně rušila se spousta věcí. Měnil se charakter společnosti, charakter vztahů. V podstatě stejně jako tady. To znáte, ten jejich režim také zanikl. A moje otázka tedy je, se kterou si pořád neúplně vím rady, proč vlastně tak snadno ten západoevropský průmyslový stát zanikl. A tím se dostávám k tomu Ivo Budilovi. Ivo Budil tvrdí, že jsou nějaké dva druhy kapitalismu a že to, k čemu došlo v těch 70. až 90. letech na západě, je přechod z jednoho kapitalismu do druhého, který mimo jiné také znamená přechod od kapitalismu výrobního, produktivního ke kapitalismu spekulativnímu. O tom tam teď hodně píšu, dělám tom poznámky, komentuji Ivo Budila a tak. Myslím si, že to je taky zajímavá debata kolem toho.
1: Tak já to zkusím, slyšíte mě?
0: Já tě neslyším dobře, ano.
1: Ježiš, jak to dobře dopadlo. Já jsem tě totiž přestala taky slyšet a pak se něco teda stalo a je to v pořádku. Takže další otázky tady nevidím. Stále se ale tady četuje jako divý. Přátelé, já vás jenom poprosím o, jestli jste dali lajky a tak dále, znáte to. Kdo ještě není odběratelem kanálu Petr Budeš TV, tak pěkně prosím, dejte taky odběr. A půjdu na takovou další z otázek, které jsou teď jako na snadě, a to jsou volby. A teď máš možnosti dvě, nebo můžeš i obě dvě možnosti, napiš se v klidu. No. Buď je říci, jako jak vést kampaň, to znamená třeba konkrétně, co použít, nepoužít, anebo to právě rozebrat z toho hlediska sociologického, psychologického, možná spíš to, jak je dneska v dnešní době nějakým způsobem, nechci říct, to je hrozně špatně, to řeknu, to nesmím říct tohle, jak je dneska dobré vlastně fungovat na ty lidi, takhle to řeknu, fungovat na lidi, abychom měli šanci v těch volbách vyhrát, jako ten kandidát, jo, určitý.
0: Já se vrátím o pár let dříve, když jsem byl v Brně. Tam mě komunisté, brněnští komunisté pozvali na nějakou diskuzi o tehdy perspektivách a rozvoji komunistické strany a ptali se mě, co mají dělat. A já, protože nejsem komunista, tak můžu kibicovat a můžu mít všelijaké názory a můžu to říct úplně svobodně a nemůžu mě za to odvolat z žádného výboru, dokonce ani od někud vyloučit. Tak jsem jim tehdy řekl, a myslel jsem to úplně upřímně, vy komunisti, jestli chcete být úspěšní, tak udělejte to, že vynecháte jedny volby a všechnu energii investujete do toho, že budete mít nejlepší lidi, vaši lidi budou nejvzdělanější, nejaktivnější, nejorganizovanější, nejlépe budou spolupracovat, bude jim to, prostě vaši lidé budou o třídu lepší než všichni ostatní. Jestli toho dosáhnete, jestli do těch lidí fakt budete investovat, tak potom se vám ty kampaně budou vést snadno a pak už budete vyhrávat. A já myslím, že tohle to mít lepší lidi než ostatní, je pořád ten klíč. Jestli už je 2 měsíce před volbami a vy nemáte o třídu lepší lidi než ti ostatní, tak co můžete udělat? Můžete mít o něco hezčí plakáty, ale na ta druhá strana budeme taky hezký plakáty. Můžete mít nějaký zajímavý nápad, ale na ta druhá strana dostane taky nějaké zajímavé nápady. Opravdu věřte mi, že tady není nic. Můžete být na sociálních sítích, to oni budou taky. Věřte mi, že tady není nic, v čem by se dalo získat nějakou totální převahu. Převahu můžete získat dvěma věcma. Jednak to, že máte lepší lidi a že máte o tolik lepší, že to vidí ne druhá strana, to jasně.

0: nikdy neuzná, ale neutrální publikum. A to je o tom, jestli s těma lidma někdo roky pracoval. A druhá věc, ta se ukazuje, že je naprosto, naprosto rozhodující, a to je i z mé zkušenosti, i to mám z literatury. A sice, jestli máte opravdu v těch posledních volbách aktivní lidi. Jo, to znamená, jestli máte lidi, kteří jsou schopni dojít za sousedama a rozumně vysvětlit, v čem jsou přínosy ty vaše kandidátky, nebo proč je ta vaše kandidátka nejlepší. Jestli máte lidi, kteří jsou schopni, já nevím, promluvit v hospodě, normálně s kamarádama. Jestli jsou schopni tam rozumět svatáčky. Jestli jsou schopni v den voleb rozdat SMS-ku kamarádům, hele, nevykašli se na to a pojď k těm volbám. Tohle jsou ty detaily, které nakonec rozhodnou, že jedna strana se mobilizuje a druhá ne. Ono ještě k těm volbám, já, někteří už to ode mě asi slyšeli, Curtis Jarvin, můj oblíbený politický filozof, říká, že volby nejsou k tomu, aby se nějak změřila vůle lidu, že volby jsou proto, nebo k tomu, aby se ukázalo, kdo by vyhrál občanskou válku, kdyby byla občanská válka. To znamená, která strana je organizovanější, cílevědomější, dokáže soustavněji pracovat, dokáže sehnat víc prostředků a podobně. A to jsou přesně ty věci, ve kterých se to ukáže. Kdo má lidi motivovanější? Kdo jich má víc? Či lidi se na ně stydí? Kdo má ty lidi tak vycvičený, aby nepůsobili trapně? Jo, prostě tyhle ty všechny věci. Opravdu si myslím, že teď už to nezachráníte moc. Dělejte se ve vašich silách a hlavně už teď si začněte chystat na další volby a chystejte se hlavně tak, že budete připravovat lidi.
1: Děkuji moc, že tyhle ty volby vlastně já spíš teď prožívám v tom menším měřítku, to znamená takový jako to ty městský, že jo, a tak dále. Takže právě v tuhle tu chvíli, co já teda uznávám hodně v kampaních, tak je teda kontaktní kampaň, kde si myslím, že se právě sociologicky a psychologicky na ty lidi docela zajímavě působí. A vždycky to teda jako pomáhalo, takže takhle asi z mé strany. Nevidím tady žádný
0: Jestli můžu k té kontaktní kampani říct jednu svou historku a vzpomínku. A myslím si, že na tom je hodně vidět. Já jsem před mnoha lety, jako už strašných let, kandidoval na senátora tady na Berounsku, kde žiju. A taky jsem samozřejmě vedl kontaktní kampaň, moji přátelé vedli kontaktní kampaň. A taky jsem zazvonil u nějaké paní, abych jí dal letáčky. Ta paní mě pozvala na kafe, já jsem tam zašel, výborně jsme si popovídali a když jsem odcházel, tak ta paní mi říkala, že moc ráda, že mě poznala, že mě určitě bude volit a že mě do té doby znala jenom z billboardu. Já jsem neměl ani na billboard. To znamená, že já jsem strávil hodinu s tou paní nebo půl hodiny s tou paní, která mě celou dobu pokládala za jiného kandidáta. A já se obávám, že tohle je něco, co se děje mnohem častěji, než si připouštíme, že ti lidé se o tom moc nezajímají. A druhá taková příhoda ze stejné kampaně. Ta kampaň už byla pryč, já jsem se senátorem nestal a asi o dva měsíce později jsem byl na návštěvě nějakého podniku a všiml jsem se, že tam přímo na vrátnici visí můj plakát, takový docela veliký, já nevím, a jednička nebo něco takového. Takže jsem tedy šel dovnitř, tam jsem vyřešil to jednání, vracel jsem se zpátky a tak mě to napadlo a zeptal jsem se vrátného, jestli mě zná. A vrátný mi řekl, no já jsem, ano jasně, vy jste tady byl teď u nás na návštěvě. A já jsem mu řekl, no dobře, ale z nějakého jiného, třeba z televize, nebo z nějakého plakátu, nebo něco takového. A on na mě koukal, pak vzal jiného vrátného, tam byly dva, druhý na mě koukal, vůbec mě nepoznali, vůbec mě nenašli. A měli na svém baráku mě nalepenýho metrovýho. Opravdu prostě ty lidi, když to nezajímá dost, tak jsou zvyklí to vytěsnit, takže oni přijdou, popovídají si, podívají se na to a mnohdy výsledek je menší než si myslíme. Takže jako je dobré se snažit, ale je to fakt těžký.
1: To si mě teďkon připomněl takovou, dám si tu svoji otázku, teda takovou záležitost, a to je to, že se hodně říká, nebo lépe řečeno, víme moc dobře, kolik lidí chodí k volbám. Takže spousta lidí nechodí, to si právě jakoby řekl, nezajímá se a tak dále. A teď by mě zajímalo tady z toho tvýho hlediska, je to o tom, že ti lidé, kteří nejdou k těm volbám, tak v tu chvíli jako bych to řekla. Ono vždycky všichni říkají, ale vy dáváte té špatné straně, jako by ten hlas, co je špatná strana, že jo, zase to je otázka. Ale jde o to, co vlastně v tu chvíli to dělá s těma volbama, jestli to pomůže opravdu těm, kteří vlastně jakoby vyhráli, nebo to vůbec nic neudělá, jo, jestli to opravdu něco jako může znamenat, že nejdu k těm volbám, ohledně výsledku teď myslím.
0: Ono záleží. My žijeme ve společnosti, která je v zásadě tak rozdělená, že nějakých přibližně 10% jsou ty radikální liberálové, přibližně 10% na druhé straně je alternativa, a mezi tím je nějakých 80%, kteří jsou tak celkově nespokojení, demotivováni. Obě ty skupiny jim přibrali takové nějaké vyšinuté, když to tak řeknu, a vlastně moc nevidí, s kým mají momentálně sympatizovat. Často je to opravdu takové čistě impulzivní rozhodnutí. A tihleti lidé samozřejmě také zvažují, často zvažují, že k těm volbám vůbec nepůjdou. A teď komu to prospěje? No, prospěje to tomu, kde je v tu chvíli silnější. Což ano, v některých volbách to byly ti liberálové, a umím si představit, že zvláště teď v těch volbách, které se chystají za pár měsíců, že v řadě případů to bude ANO nebo jiná nejsilnější strana, nebo nějaké ty koalice, které jsou docela rozumné. Takže je to otázka, nedá se asi jednoznačně říct, že by neúčast vždycky pomohla tomu stejnému, pokaždé pomůže někomu jinému. Navíc ona je tam pak ještě druhá věc, a sice, že někteří tou neúčastí vyjadří určitý postoj, já nevím. Představme si, že jsem podporovatel SPD, a teď SPD v nějaké jedné věci má nějaké stanovisko, které se mi nelíbí. Já nevím co, nechci nic říkat, ale prostě v jedné věci si nesouhlasím, jinak souhlasím s SPD. A teď já si můžu říct jako volič, já to vydržím a stejně k tomu SPD hodím, a nebo si můžu říct jako volič, já teď potrestám SPD, nehodím to nikomu, nepůjdu k volbám, a tím přinutím SPD, ale v příštích volbách i v té jedné věci, přijala ten názor, který chci já. A to je samozřejmě, jo, je to těžké rozhodování. Každý má svou strategii trochu jinou a já popravdě nedokážu říct, která je správná.
1: Určitě, to je hodně zajímavý. Takže ještě bych k tomu přidala, tady píše, jo, to teklo, Ivana píše, volba by měla být povinnost každého. Jaký máš na to názor?
0: Opravdě asi jo. Já bych asi v zásadě byl spíše pro povinnou volbu. Ale na druhou stranu nečekejme od toho mnoho. Ono za té první republiky jedna byla možnost tam dát ten bílý hlas, takže stejně to bylo jako, že nešel k volbám. Druhá věc je to, že nakonec se podíváme, jaké byly dosahovány výsledky, taky ty výsledky nebyly ani za té první republiky nějak skvělé, taky tam spousta různých podvodníků a štaplerů a šejdílců se dostávala k moci. Prostě já bych řekl, že jsou různé volební systémy, ale z těch, které jsou zatím známé, mě se hrozně musím říct, že by ten maďarský, ale obecně žádný není dokonalý a nečekejme od nějaké volební změny, že to povede k dokonalosti. Myslím ke změně volebního systému.
1: Ano, já už tady píšu, protože nám Pavel Sichra dal teď příspěvek 100 korun, takže děkujeme moc, ještě napíšu to tady, ať to tady je, a ještě mu poděkuju tímto způsobem přímo, takže moc děkujeme. Potřebuje mít radost, že pracuju. Tak a teďkon jsem měla otázku a už jakoby jsem si ji vyhodila z té hlavy, protože mě samozřejmě tady se vždycky všechno rozbliká, svítí to různýma světýlkama, barvičkama, je to strašně hezký. Takže děkujeme moc a já jsem se vlastně jakoby nějak na závěr ještě chtěla, no a samozřejmě mi to vypadlo, co se týče teda těch voleb. Jo, já už vím, ještě jsem chtěla něco jiného, jsem chtěla, ale to už si říkal na začátku. To jsem se chtěla jakoby vrátit tomu, ale ty jsi to tam už řekl, že vlastně ty jsi řekl, pojďme se jako k sobě chovat tak jako v klidu, že jo, prostě a jo, když tak od toho tématu odejít nebo něco, ale teď pak jsme se bavili o tom davu a takovýhle záležitosti. Je možný, že když zapůsobí ty lidé, to si taky o tom mluvil, ti, kteří jsou já bych to řekla, jako obyčejně to chci říct, abych úplně konkrétně nebyla. Jako ty zlí, ty, který prostě v tu chvíli opravdu jako dokážou zakřičet na toho člověka, jo, působit prostě jako silou, je možný, že nejdřív samozřejmě určitě nás obyčejný lidi prostě nějakým způsobem sundají a jeho trošku se jako schováme, že jo, dejme tomu. A nedojde nám to třeba za chvíli, že bychom právě proti takhle lidem, kteří, jo, vlastně, že to pochopíme prostě, že to nejde, že ten člověk, když je jakoby tenhle ten tvrdej, jo, to nechci říct konkrétně, jo, jestli mi rozumíš, takový tvrdý člověk prostě, jestli v tu chvíli, já teda třeba řeším takový situace to, že odcházím, nebo že nechci toho člověka mít kolem sebe. Jo, jakýhokoliv takhle z člověka, prostě říkám, že to nechci, ale ono se, to nemusí někdy podařit jenom tak odejít, jo. Je možný, že by naopak vyprovokoval ten dav?
0: Takhle to bývá často, ano. Takhle, především, že jo, když jde k jakémukoliv sporu, tak to, co začne hrát roli, a to je ta nešťastná věc v naší hlavě, to je ten dopamin. My prostě začneme chtít vyhrát. A začneme hrozně chtít vyhrát a teď se stresujeme a je to víc a víc. Cestou se nám ruce, jsme nervózní, jsme naštvaní, ztrácíme schopnost chovat se racionálně, často ztrácíme úplně schopnost poslouchat toho soupeře nebo toho partnera v té debatě. To znamená, ano, zase jsme agresivní, máme tendenci křičet, nebo někdo se dokáže třeba lépe ovládat, ale prostě tohle to se děje. Já ale upozorňuji, že první věc, takhle můžete vyhrát tu debatu v tom smyslu, že si dobře připadáte v té chvíli. Ale určitě nepřipadáte dobře tomu člověku proti vám. Určitě jste ho nepřesvědčili, pokud náhodou nejste jeho šéf a on na vás není závislý. A ani potom jste ho nepřesvědčili, pak jste ho prostě znásilnili a on si stejně myslí svoje a jenom ví, že vám musí dát za pravdu. A už vůbec se nepřesvědčili lidi kolem. A já bych řekl, že takovým způsobem se dokonce ani nerozhýbává DAF. DAF se mnohem spíš rozhýbává nějakou manipulací a apelací, než tím, že se člověk chová agresivně. Obecně to tak je, že agresivní lidé mají tendenci spíše zbuzovat odpor mezi těmi kolem, než by to pomáhalo. Takže k tomu říkám, nenechte se vyprovokovat, učte se být klidní, učte se i zameditovat, hluboko dýchat, nenechat se prostě vytáhnout do toho emotivního sporu.
1: Určitě. No to bylo vidět teď vlastně na těch Fialovcích, jakým způsobem vlastně jednali různě v těch médiích, dejme tomu, i, že jo, nebo mezi těmi lidmi, kdy skutečně dokázali úplně jasně přesvědčit, že ta tráva je prostě modrá, protože to řekli v klidu, jasně. Jo, nic se neděje, že jo, tráva je modrá. To bylo jako šílený.
0: Ale teď pozor přesvědčit. Vezmeme si, že o tobě to Jitko nepřipadalo, že tráva je modrá, ani když oni mluvili. Teda, jo, takže a my nevíme, jak velké části lidí to připadalo. Nicméně máme výzkum veřejného mínění o nejrůznějších televizních debatách a víme v podstatě zase to, co jsem říkal, lidé si v zásadě jenom potvrzují to, s čím tam přišli. To znamená, přátelé Petra Fialy, fanoušci Petra Fialy, když viděli ten pořad, tak oni se tam utvrdili. Ale druhá strana na ně to nezapůsobilo. Takže nevěřme tomu, že tím vzniknul celkový dojem, že by tomu většina uvěřila. Jo? Takhle to prostě nefunguje.
1: Dobře, na jednu stranu, protože já jsem měla úplně potřebu prostě v sobě, jo, něco vyvinout nějakou akci, abych prostě řekla, že šmere lidi, ne, tady ten hezký obličejček, usměvíček, prostě ne, to nemůžete brát, ale v pořádku. Byli, jaký byli, a doufám teda, že to je dobře, je moc dobře. OK, takže nevidím tady už žádné dotazy. Lidé si tady stále neodpustí nějaká slovíčka, takže furt tady vidím zase další ke kontrole. Nebudu to ale řešit, musíte si sami dávat do životního, ježišmarja, za jiný názor, taky sranda. Rejpou do sebe, srandu si tady dělají a tak dále. Ale to je úplně v pořádku, protože Petrovi lidi jsou živí a mají každý nějaký názor a ty názory opravdu mezi sebou takhle řeší. Řeší možná. Takže jo, máme 7:30, můžeme ještě chvíli pokračovat, máš-li ještě něco. Já bych ještě řekla, teda, protože mi tady moderátor oživil tu záležitost, že bych vás měla zase pozvat do obchodu na Petr Bureš TV, ale chci se ptat, Petře, jenom já si myslím, že to vím, ale radši se ještě zeptám, tvoje knihy teď u Petra na jeho stránce petrbureštv.cz není, že jo, v jeho e-shopu.
0: Já bych řekl, že ne, ale moment, já se schválně podívám.
1: Já myslím, že jsem tam neviděla, tak kdyby náhodou, tak potom na to nesmíme zapomenout.
0: Jo, ne, koukám, nejsou tam. Tak to jsme si nějak prostě s Petrem ještě nepřidali.
1: Vy budete muset, no. Ono přesně, jako jo, když máte nějak, tak jako je důležitý to předat a udělat, pokud máte, teď to už jsem jako zažila, aniž bych já to dělala, já to nedělám ten, jo, ale vím, že se stane, že ještě třeba to není předaní, tak to tam jakoby nevisí, že logicky, aby, protože nemůžou objednávat, když to ještě nemá jakoby v ruce, takže v pohodě, nebo lidi objednávat, když to Petr nemá v ruce. Takže OK, to se potom domluvíte vy, to už já do toho nebudu vůbec zasahovat. Co jsem řekla, 9:30 jsem řekla, 9:30. Asi tady zde
0: někde na mě,
1: já jsem asi řekla blbě možná, protože 9:30, 21:30. Steňko, děkuju. Mám to hodně, já teda jako dneska jsem měla celá kupernej den, takže, ale hrozně jsem se na tebe moc těšila. Já si se dívám, kdyby náhodou něco, jestli něco tady ještě náhodou to nevypadne, jo, to takhle koktá maličko, dobře, OK, nevidím.
0: No, jestli nejsou dotazy, já mám prostor, já bych s dovolením stejně, že si odpropagoval tu svoji Jungmannovu Národní akademii.
1: To chci.
0: Protože ty kurzy jsou připravený. Teď někdy včera, no předevčírem, jsme uzavírali kurz Oskara Krejčího, který bude v říjnu, ten už je úplně plný, ale tam třeba vynikající kurz s Michalem Térou, kterýho taky asi tady posluchači znají, který bude v září. Je tam pak Ivo Budil, to si myslím, že je taky taková lahůdka, zvláště po posluchače nebo diváky Bureš TV. Má to, je to někdy asi v půlce října, a mají to společně Ivo Budil a Josef Skála, a je to o nových interpretacích Karla Marxe, tedy o západních filozofech poslední generace, kteří přišli s takovým hodně inovativním pohledem, jak vlastně číst současnou společnost očima Marxe, nebo jinak je možná, jak číst Marxe očima posledního politického dění. Opravdu bych to doporučoval, protože to budou hodně zajímavé věci a zase zdůrazňuji, je to v malé skupince, je tam možnost se vyptát, je tam možnost i třeba nějaký starší věci si nechat u Iva Budila vysvětlit, on to rád udělá. Jo, to tež tam pak máme nějaký v září nějaký seminář, takový jako o svobodě projevu od Petra Žentovského a nějakých věcí kolem médií a kolem práva a médií a těch věcí. Podívejte se na webovou stránku, je to tam pravidelně, jako tam objevují nové věci a když to děláme, já bych řekl prostě, je škoda to nevyužít, kdo je schopen se dostat do Prahy a strávit tam celý den. Fakt jako, to neříkám jenom proto, že já to vedu, ale opravdu všichni tam byli říkají, že to je dobrý.
1: Jasně, oni tam teďko měli reklamu, tak tady píšou, že tam nějaká růže stolista prý byla v reklamě, jako ona se tam asi nějak háže sama, nebo něco jsem to pochopila dobře. OK. Dobře, to jsem přesně tohle z toho chtěla, ale já teď se moc omlouvám, jak jsem tady četla, kde to je jakoby konkrétně, nebo to bude na internetu, jakože to budou...
0: Ne, takhle ne, jsou to živý kurzy. Ty kurzy jsou v Praze, máme dvě učebny v centru Prahy, je ta jedna z těch učeben je knihovna Kláry Samkové a druhá z těch učeben tu tady neřeknu, protože ten, kdo tu učebnu provozuje, není vždycky pro něj úplně vhodné, aby se veřejně vědělo, že nám tu učebnu půjčuje, ale je to oboje kousek od náměstí Republiky nebo kousek od hlavního nádraží, takže úplně v centru Prahy. Vždycky začíná v sobotu ráno v 9 hodin a je to do 5. Většinou pak ještě s tím učitelem jdeme na pivo, takže kdo je pražský, tak si pak ještě nechte nějaký čas, protože to posezení s tím učitelem bývá taky zajímavý. A když půjdete na tu naši webovou stránku www.junaak.cz, tak tam najdete ty kurzy, které jsou teď připravené a já bych řekl, že on tak jako jednou za týden, za dva týdny se tam objeví nějaký další kurz, protože už teď víme, co bude dělat v listopadu, kde se tam ještě neobjevili. A plní se to, jo, takže si myslím, že si budete jako třeba 2-3 týdny váhat, tak některý další už se tam nedostanete.
1: Dobře, já jsem si to napsala, jestli je dobře. junaak.cz.
0: Ano, přesně tak. A když žádáte do Google Jungmannova národní akademie, tak vám to taky hned vyjede.
1: Jasně. Já to totiž napíšu zase tady potom v tom popisu, aby to tady zůstalo, jo? Takže to tam potom přidám po tom streamu našem, aby to lidé věděli, kde co mají tedy hledat. Takže to je úplně perfektní. A jako, když už to proběhne, budou tam nějak, to budete to třeba ještě jako točit, nebo něco zůstane z toho, potom nějaký výstup?
0: No takhle, my některý točíme a rozhodně to nepustíme ven, to znamená, ano, ty videa, které z toho budou, ono už nebude moc, ale ty budou zase jenom pro studenty. Jo, rozhodně to prostě jako nebude tak, že by lidi zvenku se na to mohli koukat. Prostě to nechceme dělat, chceme, aby to zůstalo takové exkluzivní. Vážíme se toho, že máme lidi z Olomouce, z Budějic a tak dále, který opravdu není pro ně snadný se dostat do Prahy a dělají to. A i se bojíme toho, že nebo bojíme. Nelíbilo by se nám to, že pak třeba, kdyby se to natáčelo a bylo to na internetu, že některý lidi by se třeba zdráhali se ptát, nebo prostě být na těch záznamech. Takže opravdu snažíme se, aby to v té malé intimní skupince. Jo, jdeme spolu na oběd, bavíme se o tom, můžeme se bavit úplně volně, protože to je maličký. Jo, prostě v tom ta kamera vadí. No.
1: Určitě, no, já vždycky se snažím aspoň na ty dotazy už to vypnout, jo, když něco natáčíme a vlastně nešvenkovat ani na to diváctvo. Protože ti, kteří vlastně přednáší, tak ty většinou jsou zvyklí, že jo, na to, že teda prostě vidět budou dobře. To znamená ale v tu chvíli, že teda je to teda pro lidi jakoby otevřené, ale říká, že to je malé, takže asi není to. Nebo je to jako pozvánka k tomu, aby, víš, o tom šlo?
0: Ne, dobře, je to tak. Typicky ten kurz je pro nějakých, já říkám pro 15 lidí, ale ono podle toho, v jaké je to učebně, někdy jich bereme tak 12, někdy zase u toho on jsou větší, klidně 17 lidí, jo? Takže je to prostě takhle velká skupina. A v tuto chvíli je to tak, že z těch 4 kurzů vypsaných na září a říjen, jenom jeden už plně obsazený, ve 3 ještě jsou nějaká místa. Jo, to znamená, kdo se teď, tenhle týden, příští týden, kdo pošle přihlášku, tak v těch kurzech pravděpodobně se ještě dostane. Jo, když někdo pošle za měsíc, možná už bude volný celý jeden kurz, já nevím.
1: Jo, teď jsem to pochopila, děkuju. Jo, teď je to perfektní úplně, takže vlastně opravdu je zapotřebí, když jako někdo se o to i zajímá, tak je to pro něj víc důležitější, než jenom pro nějakou veřejnost, že by tam bylo, je to opravdu prostě lepší pro lidi, kteří se...
0: Ano, takhle, je to pro lidi, kteří jsou ochotní přijet do Prahy a tam strávit 7 hodin tím, že budou poslouchat jenom dějiny starých Slovanů. Jo, tak tohle samo o sobě je trochu prostě ukazuje, že to není pro každýho. Nebo nějaké to jiné téma. Je to opravdu pro někoho, kdo se zajímá, stojí tu i nějaké peníze, ale když se nám ozve někdo, že ty peníze nemá, tak jsme schopni to nějak zajistit, aby to mělo nějakou dramatickou slevu, nebo nemuselo se platit vůbec. Jako tohle prostě nějak umíme. Ale furt je ten zájem. No. Musí to člověka hodně zajímat.
1: Přesně. Teď jsem úplně děkuju moc za takové doplnění, protože samozřejmě nemám o tom vůbec žádnou informaci. Dopředu jsme si neřekli, takže teď se jakoby ptám.
0: Ne, to jsou super otázky, protože to určitě zajímá i nebo posluchači, případně potenciální posluchače. Já myslím, jako nejlepší je prostě jako zapište se na jeden kurz na nějakého svého oblíbeného učitele a uvidíte, jestli ho stojí za to nebo ne, no, jinak to nepoznáte.
1: Jasně, určitě, no. To je opravdu... Takže je to důležité, že to prostě pořád všechno jde, že to funguje a...
0: No, už to funguje 4. rokem a je to taková stabilní instituce. No.
1: A vůbec všechny tyhle ty záležitosti, protože se bavíme stále o tom, že to školství je... Teď se bavím o školství, jako jo, že to chci přehodit na to školství, je pořád horší a horší. Nevím, jak to myslej, my teda jsme v soukromí, takže trošku to máme jiný, ale fakt je ten, že asi nedokážeme všichni pojmout veškeré informace, takže bych nechtěla nikomu jo, říkat něco, hele, prostě ty jsi hloupý, protože prostě nevíš, kdy upálili Jana Husa, nebo teda, jo, nějakým způsobem takovýhle věci. Je o tom hlavně důležitý asi vědět, že to existovalo, že jo, existoval Hus, Žižka a tak dále. Teď jako se bavím tímhle způsobem a už o těch dějinách. Samozřejmě, když to potom zabředne člověk úplně do podrobna, tak je to neskutečný, co ten odborník, který vlastně se o to zajímá, co dokáže vlastně říct za zajímavosti. Ale myslím si, že aspoň něco ty lidi vědět musí, takže asi tak.
0: A jinak možná z těch nejbližších věcí, jestli můžu, ten 12. srpna, to bude úplně zadarmo, kdo je z Prahy a z okolí, bude mít vycházku kolem Národního divadla s tématem požár Národního divadla. Kde nám pan doktor Houška slavně to divadlo obejde a bude ukazovat, co se tam kde dělo v tom požáru. Takže koho zajímá speciálně tahle událost, tak ať přijde. Pozvánka zase bych si na stránce akademie. Alebo ať mi napíše e-mail.
1: Já teď se omlouvám, protože teď momentálně tady jeden člověk píše a nemá svoje... No, já jsem to napsala blbě, no to nevadí. Já to pošlu sem na lištu. Michk, jo, jako pane Hample, já jsem se lodně na kus přihlásila a dodnes se mi nikdo neozval. Tak píšu, buď jestli řekne jméno, nemusí říct samozřejmě jméno, ale ať vám napíše přesně na ten mail, paní. Jo?
0: Prosím, napište mi. Mohlo se stát, že já nevím, špatně jsme vzřídili přihlášku, mohli jsme technickou chybu, tak prosím, určitě se ozvěte znova a nějak to vyřídíme.
1: Takže na ten mail, který už paní měla, jakoby, jo? Nebo je nějaký special pro letos maily?
0: Je to úplně jedno. Jeden mail je na stránce akademie, jeden mail je můj osobní. Ať napíšete kamkoliv, stejně to nakonec budu číst já. Jo, prostě, když půjdete na petrhampel.com, tam je sekce kontakt, je tam e-mail. Nebo když půjdete na stránku školy, je tam sekce kontakt, je tam e-mail. Na kterýkoliv z těch e-mailů, prosím, napište. A vyřešíme to.
1: Ono by, jako vždycky si to uvědomte teď, jaký se nám najednou stalo, že mi tady vypadne, nebyla jsem slyšet. Jo, tady vždycky se může něco stát, nebojte se prostě znovu a znovu ty lidi oslovit, jo, ať už tím mailem, nebo už máte kontakt jakýkoliv jiný, telefonický, prostě nebojte se, když vám to nepřijde včas a už si říkáte, je zapotřebí prostě mít tu odpověď, už tak se klidně kontaktujte znovu. To určitě nebylo.
0: A my jsme tam opravdu několikrát prováděli nějaké technické změny, tak se mohlo stát, že kdo vyplnil přihlášku zrovna právě v době té technické změny, tak prostě, že jsme ji nedostali.
1: Pani, děkuje. Já to tady dám, děkuji. Tady. Jo, děkuji. Já vám to poslám stránku akademie a druhý. Dobře, já to znovu zkusím.
0: Super, určitě zkuste, prosím.
1: A je tady Mich, tak si myslím, že to bude paní Michala, tak až to tam uvidíš, tak budeš vědět asi.
0: Ano, ano.
1: V pořádku. Díky moc, přátelé. Tak máme skoro 9:45. A jestli teda máš ještě něco, určitě jsem ráda, že jsi se takhle i ozval, tak prosím, ještě něco dáme. A jinak bychom se mohli začít loučit. Já si myslím, že jsem já z tebe vytáhla, co jsem chtěla tak nějak. No.
0: Já se všude začím říkat to stejné poselství. Jak to říct? Obecně se mi zdá, že problém alternativy v téhle zemi je, že uvažuje málo dlouhodobě. Pořád máme před očima nejbližší volby. A ono je dobré se dívat, jak bude vypadat naše organizace za 2 roky, jak bude za 5 let, co se potřebuje naučit, co potřebuje sestavit. Jo, když bude se pořád ohlížet na ty nejbližší volby, pořád prostě nebude to vybudovaný. Jo, tak a obecně bych tak jako rád tomu všechny pozbudil. Nenechte si mozek rozervat událostmi posledních dnů a posledního týdne a zítra bude další událost a pozítří bude další událost a o těch některých událostech už za půl roku nebudeme vědět. A pokaždé to tak emotivní, pokaždé to chce naše vědomí, náš mozek, naše city, snažme se to trochu stlumit, snažme se být trochu nad věcí a snažme se přemýšlet o tom, co je dlouhodobé. To je důležité pro tuhle tu zemi, pro nás, pro náš národ, protože ty dlouhodobé věci budou budování, ty krátké většinou vedou k hádkám.
1: To je pravda. Takže já strašně moc děkuju. Už se začneme tedy loučit. Chci poděkovat moderátoru tady, který mi tady pomáhal, dával i ty stránky tady, co Petr chce, abych inzerovala, že vlastně nabrává ty knihy, tak se dohodněte. Příště to bude už o tom, že bychom se právě na tu knihu, i která se prodává, podívali. A jak to vidíš, jako budeš teda ještě, jako, teďko máš toho hodně, já vím, ale kniha teda není zatím nějaká nová.
0: Ne, takhle. V tuto chvíli nepíšu novou knihu.
1: Jasně.
0: To, co je víc, jako, co mi teď jako víc leží v hlavě, než napsat další knihu, by bylo to, já bych chtěl v rámci Jungmannovy Národní akademie začít dělat i nějaké kurzy, jak to říct, nejen to, že děláme ty kurzy o vědomostech, o dějinách, ekonomii a tak, ale chtěl bych začít dělat i nějaké kurzy, tak jako, jak to říct, budování charakteru, osobního růstu a takových věcí. A chtěl bych to dělat, a protože opravdu si myslím, že to je zapotřebí, a chtěl bych to dělat, ono v téhle zemi je spousta různých alternativních směrů, ale já bych to chtěl dělat vůbec nealternativní, totálně na tom, prostě jak vypadá poslední generace solidní akademické experimentální psychologie, naprosto nudné, a já jsem tomu opravdu věnoval hodně času ještě to budu věnovat. Já původně jsem to chtěl založit, jako chtěli jsme to už letos rozběhnout, ale já toho ještě neumím dost. Takže jsem si řekl, že tu ještě za rok budu ještě studovat. Studuju opravdu hodně, koupil jsem si v Americe nějaké další kurzy a myslím si, že příští rok budeme schopni to s tím začít tak, aby to bylo dobrý. To je teď to, k čemu směřujeme. To je tě, a jo, i na tom vlastně nejvíc pracuju.
1: A mohli byste potom třeba začít nějaký, já vím, že to zase bude určitě takhle pro někoho, ale trošku nějaké ukázky nebo něco, já bych docela ráda trošku jako do toho nakoukla malinko, jo. Já to nedokážu studovat jako ty takhle hodně moc, ale nakoukla bych do těchto těch záležitostí, aspoň jenom maličku prostě.
0: Ne, určitě budeme co dělat. Já si teda představuju, že tyhle ty věci bych chtěl začít dělat online. To znamená nějaké třeba pětičlenné skupinky na internetu, aby to nemusí jít Pražáci, aby to mohlo být opravdu z celé republiky. A ono je to prostě vlastně hodně o tom, jak to říct, jsou na to dobré diagnostické nástroje a dobré testy, že si člověk může, jak to říct, jako jednak udělat ty osobnostní testy a potom vlastně ty další postupy jsou k tomu, ne že řeší, v čem je špatný, a že když ví, v čem je dobrý, jak rozvíjet to, co jsou jeho silné stránky a v čem je dobrý. Jo, protože když člověk se zaměří na to, v čem je špatný, tak většinou pak jsou hrát otrávený, dělá to 3 měsíce, stejně ho to nebaví a nakonec znechuceně skončí a je to k ničemu. A ještě ho to ničí a ještě ho to sáhnou nervy. Zatímco když rozvíjí to, v čem je dobrý, tak se prostě cítí šťastný a jde mu to a pomáhá to lidem v jeho okolí a je optimističtější a veselější a má více radosti ze života a tak dále. Souvisí s tím i hodně věcí radosti ze života, což samozřejmě je trochu chemická záležitost, ale taky je to často o tom, že jako lidé máme tendenci volit, já bych řekl, nesprávné strategie. Že čekáme, že nás něco učiní šťastnými, ale skutečně se nám neučiní, ještě nám to třeba ublíží. A zase jsou na to dneska už data, jsou na to experimenty, jsou na to spousty dobrých a detailních měření mozku. Takže prostě víme, které věci nás dělají šťastnými a je to jenom si to říct a začít to normálně dělat. A já bych řekl, že to nakonec je dobrá cesta i k té politické změně, protože pokud v té opozici budou lidé, kteří budou mít dobrou psychickou stabilitu, budou vyrovnaní, bude to na nich vidět, jo, budou celkem veselí, budou schopni snadno navazovat vztahy. No to vztahy to není pro každého, ale celkově prostě bude vidět, že jsou na tom dobře. Tak budou atraktivní v rozběrné společnosti a budou atraktivní se vším všude, to je vždycky tak.
1: To je hodně dobrý. Takže moc krát děkuju. Poděkuju divákům, že jste tady byli. Děkujeme pěkně za příspěvek, děkujeme za lajky, za srdíčka, který jsem viděla. Dneska jsem to měla malinko těžší, protože jsem tady víc pracovala, než jenom vnímala vaše dotazy. Takže moc krát díky. Petře, strašně moc děkuju, jako připravím znělku, jo, ukončíme ten a ještě mi počkej, já se tě ještě pozeptám třeba ještě vůči tomu, co tady potom napíšeme do popisu nebo něco, chvilinku mi dej, jo. Takže přátelé, dobrou noc, Petře, dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji za pozvání, hezký večer.

Vážení posluchači, vítejte u 170. kalendária, které věnujeme nedožitým 77. narozeninám Karla Káši Jána, bubeníka, jenž se proslavil nejen v kapele Rebels s Jiřím Kornem a Zdenkem Juračkou, ale o tom už se dozvíme následovně. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

0: posloucháme českou verzi písničky Words, původně od Bee Gees, jedné ze dvou skladeb, kterou Karel Káša Ján nahrál na album Šípková růženka v roce 1968. Zde ještě zpívá těžko vibrátový Josef Plíva. Manažérem Rebels v té době už byl František Janeček, jenž zařídil kapele výjezd do Německé spolkové republiky. V té době s Rebels ještě bubnoval Tolia Kohout, ale nevydržel nápor častého hraní a vrátil se do Prahy a z Prahy byl tehdy povolán Káša Ján.
1: Tolia Kohout to nevydržel, protože ten prostě začal po týdnu nadávat, že se tak dlouho nevydrží sedět za těma bicíma. Tak nás zachránil zase Káša, že za náma přijel Káša, začal hrát s náma Káša.
2: No a to začala jedna z nejlepších jako air vůbec celý kariéry, protože to byla výborná parta. Kopírovali jsme Cream, co to šlo, s Kornem jsme celý noci poslouchali, jak to kluci hrajou. No a tak jsme začali hrát podobně, ale přesto trošku poslím.
0: Takže z Rebels zbylo trio. Zdeněk Krejčí Juračka na kytaru, Jiří Korn na basu a zpěv a Karel Káša Ján na bicí nástroje. Odkud tohle všechno vím? Z knihy Cesty do rokového nebe Petra Graciase, ze které jsem čerpal už při kalendářích věnovaných Jiřímu Kornovi a Zdeňkovi Juračkovi. Rebels milovali anglické Cream a pustili se také do vlastních skladeb. Jedna byla taková experimentální, jmenovala se Free Time, volný čas. Připomínala trochu Doors, trochu Animals z jejich LPčka Everyone of Us, kde je skladba New York 1968, z kteréž to melodii použil svého času také Jim Chert. Je to s podivem, že tenkrát ještě před normalizací, ale přece jen v srdci Evropy v malém Československu existovala kapela s takhle rozmáchnutým repertoárem. Posuďte sami.

Tak si to zatím zhrneme. Rok 67 to byla kapela P67 s kytaristou Lubošem Andrštem, 67 až 70 Rebels, 1970 až 71 Framus Five, kde zpíval Michal Prokop, a Karel Káša Jan s nimi nahrál písničku Město R a též, jak praví Petr Gracias, rokově pregnantní skladbu Discamen.

Zajímavé bylo působení kapele s názvem Formace, kde zpíval Vladimír Mišík. Nedochovaly se žádné nahrávky, ale několik koncertů proběhlo a účastníci si je velice chválí. Karel Jan rovněž působí v doprovodné skupině Josefa Laufra. V 74. emigruje do Švýcarska, kde zakládá rytmické duo s baskytaristou Jiřím Kozlem. Posléze Free Formation. Další projekt se jmenuje Sid Kučera Revival Jazz Band Swing Factory, rovněž Revival Jazz Band Prague. A v roce 1978 skupina Crown, opět s Jiřím Kozlem, Patrikem Masonem, Petrem Netopilem, zde údajně velice krátce zaspíval, či se o to snažil, i David Byron. No a kapela zněla přibližně takhle.

To byla písnička s názvem Music is Freedom. Poté v roce 1990 začala éra kapely Blue Highway Band, od které jsem bohužel nesehnal žádnou skladbu. A ještě je dobré zmínit, že Karel Jahn učil ve Švýcarsku 17 let hře na bubny, v čemž poté pokračoval i v Čechách. Celkem učil přes 30 let a svého času byl také zástupcem české odnože firmy Warner Brothers. 1992 se účastnil koncertu jednorázově obnoveného Blue Effectu. Koncem milénia se obnovili Rebels. Karel Káša Jahn byl dvakrát ženatý, první manželka Hana, ze vztahu se narodil syn David, který znovu zrozené Rebels občas doprovodil na varhany. Druhá manželka Virginie, která byla též známá pod jménem Sundari a byla též hudebnicí, se kterou měl dceru Anu, v roce 2008 si ještě zahrál se skupinou Katapult. Zemřel v 59 letech. Pohřeb se konal v pražském evangelickém sboru u Salvátora a pohřební mši za něj celebroval člen místního sboru, farář, hudebník a dizident Svatopluk Karásek. Pustíme si ještě skladbu Šílený věk s textem Zdenka Borovce. Jenom připomenu, že v kalendáři číslo 160

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 171, které věnujeme Ronu Milovi z kapely Sparks u příležitosti jeho 81. narozeniny. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka.

Písnička Under the Table z alba Indiscreet, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak tedy Ronald David Mile je americký muzikant, filmový producent, hlavně však klávesista a, jak se říká, principální songwriter v kapele Sparks, kde o jeho o 3 roky mladší bratr Russell zpívá. Jejich rodiče mají kořeny tatínek v Rusku a Rakousku a matka Miriam v Polsku. Otec jim zemřel, když byli ještě děti. Byli jsme malí, mě bylo 11 a Russellovi 8 let. V ten okamžik se pro nás všechno změnilo a myslím, že nás to víc zblížilo. Maminka rozhodla, že bych se měl naučit hrát na piano. Jako věčný rebel jsem nechtěl přiznat, že mě ty hodiny vlastně baví. Ale hodiny klavíru jsem měl opravdu rád. Na základní škole se pořádaly přehlídky zájmové činnosti, takže jsem tam vystupoval v růžovém sportovním sáčku s motýlkem a řádně napomádovanými vlasy. A tahle vystoupení byla docela návyková věc. Viděli jste reakce publika, říkali jste si, tohle je boží. První název pro kapelu, Urban Renewal Project, projekt městské obnovy. Ten se neujal, ale brzy si jich všiml, respektive byli doporučeni producentu Todu Rundgrenovi, to už se jmenovali Half Nelson a na desce se objevil též první lokální hit s názvem Wonder Girl. Ani Half Nelson se bratrům Mileovým nelíbilo, co by název, tak po vzoru Marx Brothers se přejmenovali na The Sparks Brothers, později The Sparks. První velký hit na desce Propaganda, bylo to Kimono My House, se jmenoval This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Toto město není dostatečně veliké pro nás oba a v češtině jej naspívala též Pavla Kapitánová.

0: facka je odpověď tady na dotaz.
1: A když nám není vlastní město dost velké, tak je dobré změnit působiště, a to se přesně stalo. Sparks odletěli do Anglie, kde našli původně též Američana, nyní působícího v Anglii, producenta Tonyho Viscontiho. A s ním natočili již zmiňované album Indiscreet, které někteří považují za druhého Seržanta Pepře, a my si poslechneme písničku O šťastné budoucnosti, kde nás čeká umělá inteligence, a minulosti, která však stále trvá.

Toliko letmý pohled do kuchyně kapely Sparks u příležitosti narozenin Rona Maela. Co ještě dodat? Tahleta Best British Band from America, nejlepší britská kapela z Ameriky, se do USA opět navrátila, pracovala například s Giorgio Moroderem, nahrála přes 20 LPček, dnes už CDček. Mezi jejich obdivovatele patří vlastně většina hudebníků, například také Thurston Moore ze Sonic Youth nebo Flea, basák z Red Hot Chili Peppers, kapela Franz Ferdinand a mnozí další. Na Rona bychom mohli prozradit například, že sbírá takové ty skleněné koule, ve kterých sněží. Jeho bratr Russell měl dlouhý vlas, on sám nosil takový čeplinovský knírek a hrál většinou bez hnutí, takže oba bratři kontrastovali a zažil se takový vtípek, že volá John Lennon Ringo Starovi a říká mu, prosím tě, viděl jsi tu novou kapelu v televizi? Tam zpívá Mark Bolan a na piano hraje Adolf Hitler. Jeho inspirací byl prý Liberáči a hlavně také Beatles. Což dokazuje závěrečná skladba, se kterou se rozloučíme s kalendářem 171. Od mikrofonu tak činí Michal Kyselka.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé a jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, anebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

0: На вашій вине. На вашій вине.
1: На вашій вине.
2: Чеські.
3: Все по-юрему.

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.

0: No, tak já vás všechny zdravím a vítám vás pochopitelně v tom dnešním pořadu při rozhovorech s Išou. Pomalu se blížíme k prázdninám. No a já jsem rád, že si to uvědomujete a píšete nám témata, otázky, náměty, které bychom měli probrat, protože se toho děje hodně. No a vy jste zvědaví, protože máte spoustu zkušeností, tak je to dobře. Takže máme dneska spoustu námětů, takže vítám všechny, kteří právě teď posloucháte. No a vítám taky svého hosta, svého nejdéle sloužícího hosta, svého nejmilejšího hosta a svého nejhosta. Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj a krásné odpoledne. Mě tady vylezlo sluníčko, tak doufám, že i u vás je sluníčko. Při tom poslechu těho našeho už blížícího se předprázdninového měsíce, takže vrcholí nám tady pěkné počasí, vláká to ven a my si ještě budeme povídat, odpovídat na vaše dotazy. Takže mějte hezký poslech.
0: No nám tady svítí od rána, víš, aspoň tady na Moravě, takže dneska je den plný slunce. No, tak se to vylepšuje. Teď jsem byl venku, je tam, oteplilo se tam, je tam úplně takový ten, jak bych to řekl, venku je 24 stupňů. Je tam takový, to na tebe dejchne, to ještě nebylo před 3 hodinama, takže přišla nějaká ta teplá fronta. Dobré je, že co se týká fronty, tak zatím řešíme jenom počasí. Byť dneska jsem sledoval to nebe a to bylo neskutečný, ale neskutečný. Stříkají to v mnohem větších výškách, takže se to rozpadá trošku jiným způsobem, ale to nebe bylo neskutečně začárané a v podstatě to vytvářelo na té modré obloze mezi těma mráčkama, které tam pluly tak jako úplně svobodně, tak to vytvářelo takovou mlhu. Jako kdybys tam nafoukala do toho mlhu a bylo vidět, jak jsou to ty jednotlivé čmouhy, který jsou různě nakřížený. No, hnus. Takže bylo by dobré, kdyby se v Hormuzu to chvilku podrželi, aby neměli jak lítat a byl by klid. Pak se divíme, že to počasí je fakt zvláštní, dokáže být hned vedro, hned zima, prudký výkyvy. Je dobře, že prší, to ano, ale ty teplotní výkyvy teda nesvědčí vůbec nikomu, ani lidem, ani rostlinám. A to, co nám sypou na hlavu, že se nás to dotýká. Normální člověk by z toho musel omarodit. Tak, pojďme se podívat na to, jak to vypadá s svátkem. Dneska slaví svůj svátek Zbyňkové. No. Jméno Zbyněk je dle svého významu plné hněvu, skrývá však také šlechetnost. A urozený původ ve středověku totiž jméno Zbyněk s oblibou nosili rytíři. Mezi nositeli jména najdeme filmového režiséra a scénáristu Zbyňka Brynicha, také básníka a psychologa Zbyňka Havlíčka, spisovatele Zbyňka Kovandu, nebo hudebního skladatele a dirigenta Zbyňka Přecechtěla. Jméno náleží také k básníkovi, prozaikovi

0: a filozofovi, který si říkal Egon Bondy, vlastním jménem byl Zbyněk Fischer. Stejné jméno nosí i jeho syn, literární vědec a básník Zbyněk Fischer. K současným nositelům jména patří také český zpěvák Zbyněk Drda, herec, tanečník a zpěvák Zbyněk Fritz, dále architekt Zbyněk Tichý, sochař Zbyněk Runcík nebo malíř a sochař Zbyněk Sekal. Já je vůbec neznám, ty lidi. Mužské křestní jméno Zbyněk má slovanský původ. Vzniklo jako odvození na jména Zbyhněv. Stejně jako Zbyhněv se jméno Zbyněk vykládá jako ten, komu zbývá hněv. Posilující hněv anebo hněvající se. No, nedivím se, že atmosféra ve společnosti je leckdy hustá, protože Zbyňků je 13 240. 13 240 nahněvaných Zbyňků. Je to 62. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. No, tak milí Zbyňkové, my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování a také obdarování. Vy, kteří znáte nějakého Zbyňka, tak jim mu nezapomeňte popřát, protože když mu popřeje, to uděláte mu radost. A radost mu prodlouží život. Tak to jsou Zbyňkové. Znal jsem jednoho Zbyňka a to bylo fakt stělesněné zlo. Křiváček, lhář, podvodník a zloděj. Den afrického dítěte mimochodem také je. Další z mnoha mezinárodních dnů týkajících se dětí a jejich práv a potřeb je Den afrického dítěte. Musíme brát na vědomí, že stále některé děti v rozvojových zemích umírají na podvýživu, žijí ve velké chudobě. No, já bych spíš chtěl, kdyby ti, kterých se to týká, no tak aby konali, aby toto se vymítilo. To znamená, kdyby byli vyhnáni všichni ti zlotřilci, zloději a novodobí otrokáři, kteří si tam v těch zemích stále dělají kolonie, přestože oficiálně to kolonie nejsou, tak by se tam takhle chovají, tak by v té Africe bylo mnohem lépe. A místo toho, aby jsme těm dětem tady jako se na ně vzpomněli s nějakým dnem, tak by se třeba mohli najíst. No. Třeba by mohli mít lepší životní úroveň. No, protože i když jsou to černé děti, tak a teď někdo říká, když oni se množí jako kobylky. No, v prostředí, kde je vysoká úmrtnost těch dětí, tak to prostě příroda tak zařídí, aby těch dětí se rodilo hodně, aby nějakým způsobem ta společnost jako se rozvíjela co do potřeb a toho, co potřebuje třeba jak zajistit ve stáří. Se bych tady nerozděloval, tak jak se tu někdy snaží někteří Gatesové a další, že když ty děti jsou tam a je jich tam hodně, tak na nich budeme páchat nějaký zvěrstva, nějaký pokusy, jak na zvířatech. Místo těch keců okolo afrického dne by mohli toto začít někdo realizovat a opravdu těm dětem nastolit lepší podmínky. Vedle toho máme další významný den, takže už to není jenom den afrického dítěte, ale pro který máme den, který, nevím, ve mně zbuzuje fakt jenom úsměv. Evropský den židovské kultury nám připomíná historii židovské kultury. To by blbec nenapsal, kdyby ho dloubali vidlema do očí. Obvykle je tento den spojen s mnoha akcemi. V České republice bývá otevřeno mnoho synagog, doprovodné akce jsou na hřbitovech a dalších židovských památkách. Takže Evropa, pochopitelně, která dala vzniknout a vytvořila podmínky, legislativou vytvořila podmínky pro to, aby mohl vzniknout židovský stát, který nám prezentuje, jak se odměňuje všem okolo sebe svou agresivitou, tak to je výsledek toho, když se řeknu příliš nevhodným způsobem začne protěžovat nějaký, to nebyl národ, že? Nějaké etnikum by se dalo říct, protože víme, že to, co první přijala první republika, byl zákon o národnostních menšinách, protože do té doby Židé byli pouze a jedině byli uživatelé židovského náboženství. Čili byla to náboženská záležitost, nikoli národní. Národnostní menšina, která nemá pochopitelně svůj, jak bych to řekl, která nemá svoji zemi, nemá svůj stát, v tu dobu se bavíme o státu, no tak, že jo, nemůže být menšinou. Jedině, když ta menšina někam patří, tím si nastartovali a udělali si předpolí právě na to, aby vyvraždili, koho potkali a udělali si ten svůj židovský stát, který začali rozšiřovat na úkor Palestinců. Vidíme to dodnes, jak jsou satanisticky naladění a jakou paseku okolo sebe páchají. Tak, já jsem se išel, trošku musel rozhovořit o tom. No tak doufám, že to nebylo zdlouhavé a nebylo to protivné. Tak. Co ty, Išo? Jak pak ty jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli? Halo. Halo, Išo? Co mi vypadla? Tak ji zavoláme.
1: Halo, slyšíme se.
0: Halo, už se slyšíme, mně se to tady nějak vyplo, nebo co? Tak jsem to
1: se
0: tady...
1: ti tam strojně vyskočilo, že tam je nějaká chyba v přenosu a chvíli to tam bylo a pak to vypadlo.
0: Ono se to vlastně vyplo. Takže já jsem tady jako dotázal, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neviděli.
1: No jo, tak já jsem, ale zase prosím tě, já jsem neslyšela ten další významný den, jak jsem okomentovala, ale to nevadí.
0: No, jak jsem se měla, den židovské kultury v Evropě, evropský den židovské kultury, tak jak jsem to mohl okomentovat, to víš, lásky plně.
1: dobře, jak jsem se měla, prosím tě, pořád stejně. Občas ještě pořád, jako mám takový ty záchvaty toho úklidu, tak... Lezu tady po štokrdlatech a lezu tady jako kam došáhnu, že jo? A pak umírám, protože si zbytečně všechno namůžu a pak se tady zase nemůžu hejbat, takže to mám takový nahoru dolů. Do toho nebylo pěkný počasí, tak to bylo takový jako, víš, jako smutný takový. I když chápu, že tam, kde je potřeba, to mě jako nevadí, že prší, protože opravdu ta půda je strašně moc vyschla a pokud chceme mít nějakou úrodu, tak ten déšť je tady na místě. Spíš bylo velká zima na to, že tady je už téměř polovina června. Takže já to mám pořád stejný. Do toho nějakým způsobem prostě se teď zmnožilo množství žádostí o přetestování, o řešení různých problémů, nějaké informace nebo takové věci, jakože se lidička něco děje, oni si s tím nevědí rady. Souvisí to vlastně s tím, o čem se tady už v poslední době dost dlouho bavíme. Takže někteří jsou z toho překvapení, někteří nevědí, jak si s tím poradit dál. To teď jako jsem docela hodně vytížená. Do toho teda jsme ve finiši, takže takže se tam aktivuje velká, velká spousta různých a různých kódů, které je potřeba dotáhnout do konce. No a tak ten čas docela utíká. Jak mám pocit, že se to i třeba zrychlilo, protože jednu dobu jsem říkala, že si vybavíš, že ty dny jsou nějak opravdu hodně dlouhý. A teď mám trošku pocit, že se to jakoby, buď jsme si na to zvykli, což je možný, a nebo zase se to určitým způsobem jakoby lehce zrychlilo. To nevím, to už jsem neskoumala. Ale v každém případě to, ty turbulence, které jsou v těch energetických prostorách, jsou opravdu tedy rychlý, náhle vznikající, rychle odeznívající, a ta situace na bojišti, jak se říká, se mění minutu od minuty. Takže stále jsme nějakým způsobem vtahování do toho děje, kdy je to či ono potřeba vyřešit, to či ono zadat, to či ono odstranit, teda aktivovat, anulovat a podobně. Takže práce je dost. Myslím si, že hlavně toho, co se týká toho kývání, tak značně přibylo. Zkonstatovali jsme obě dvě s Vandou, že tak, jak to jednu chvíli vypadalo, že ubývá a za chvilku nebude do čeho píchnout, tak náhle nastal zvrat. A ty kývací doby se nám zase prodlužujou a v podstatě jsou plný různých informací a hlavně, jak říkám, kódování a řešení, co je kde třeba vypnout a co je kde třeba zapečetit. Protože jestli si posluchači vybaví, říkali jsme si, že vlastně ty páry, ty dvojice, ty lidičky, kteří zestupují, prochází tou obrovskou katarámříškou, těmi centry, kterých tam je 15, a musí projít všichni, kde se tam vymění ty informace svoje, předají a od toho centra informačního dostanou to, co potřebují, tak zase ještě už pak za nima, za těma úplně posledníma, co procházejí, je potřeba to centrum zase zamknout, zapečetit, vypnout. Takže to je takový ten postup po té mřížce. A protože těch lidiček je hodně, tak to trošku chvíli trvá, než všichni projdou, protože chodí spořádaně. Nestrkají se, nehádají se, kdo tu byl dřív. Jdou prostě spořádaně, drží se za ručičky a jdou společně. A až se tam u těch vrat, těch posledních vrat sejdou úplně všichni, tak nastane ta chvíle, kdy vlastně bude moct být zestup definitivně potvrzen jako spuštěný a ta mise, která vlastně k tomu cíli byla směřována, tak víceméně je hotová. Došli jsme tam, kam jsme měli, splnili jsme, co jsme splnit měli. Zatím to tak vypadá, že už tam nic dalšího není. A že tedy jen co se tam všichni sejdeme, tak tam všichni skočíme a vlezeme do těch vrat. Takže to je takový to, co já tady celý týden vlastně řeším.
0: Jsi teda měla jako poznámky, že ten den jako a tak dál, jak to nechce běžet a najednou šup, vidíš to? To je o tom, jak hodně tě nechají odpočívat, předtím, než tě zase zaměstnají pořádně. Takže to je nahoru dolů. Tak důležité je, že se koná, že se pracuje, že se posouváme, že se přibližujeme a že se vzdalujeme od toho, co vůbec nebylo hezké. Tak mám tady reakci. Krásný dníček 26.4.2026 jsem v jednom momentě napočítala 13 čiar v různom štádiu rozptylu. Před cirka týdnem na otočku 360 stupňů 7 pozdravů. A pozor, při dobré vůli jsem tam viděla různé geometrické obrazce. S pozdravou paní Dáša. Tak Dělají to satanisti, tak mají plán a snaží se ještě na poslední chvíli něco zvrátit, něco prostě tady otravujou. Otravujou nám život. No ale pochopitelně já se spíš nad tím pozastavuju, že to jakoby nikoho to netrápí z těch lékařů, činitelů, hygienických stanic. Nikdo se nevydá tou cestou zkoumat, jo, co to je, jako, jo, protože oni už to dávno přiznali. Oficiálně to přiznali, že to dělají, že aerosolují. To není o tom, jestli to je nebo není pravda. To je prostě jima přiznaná záležitost. Ale že se nikdo neptá na škodlivost těchto věcí. To je právě zajímavé. Není žalobce, není soudce. Já jsem zvědav, kdy toto nějakým způsobem praskne. Protože dělají to vojáci a bez jakékoliv kontroly civilních orgánů, když se nad tím zamyslíte, tak je to jenom otázka toho, kdy tam někdo pustí něco opravdu hodně jedovatého. Kdo ví, jaký mají záměr? Podstatné je, že mi ho teď fakt už brzy nebudem tady muset pobývat, tak jsem to chtěl říct. No. Mám tady nějaké mailíky, co jsme dostali, tak bych s dovolením si jal přečíst. Začneme od Roberta. Potrénujeme slovenčinu, hej? Dobrý deň prajem pani Iša a pán Peter a dobrý deň aj všetkým poslucháčom. S mojím pravým vyšším ja sme sa rozhodli, že vám ešte pred letnou pauzou niečo napíšeme a pokračovať budeme po letnej prestávke. Inak áno, počúvame vás pravidelne na ostro a aj zo záznamu. Tak, pojďme na to. Za prvé, pravé vyššie ja, ako už vieme, tak sme to vlastne my. Venujme chvíľku aj komunikácii sami so sebou. Opýtajte sa pravého vyššieho ja, či je už tiež na 100% pripravené na vzostup, či už má tiež svoj nový evolučný plán pripravený a odsúhlasený. Je to dôležité vedieť, lebo popri tom sa dozviete aj napríklad, že v novom vesmíre, respektíve v Aquaferióne, už nebudete mať toto práve vyššie ja. Ono bude tiež súčasťou vyššieho pravého vyššieho ja, ktoré ste tiež vy. Za druhé, každý originál s vypracovaným a schváleným evolučným plánom je už od reality tu a teraz odpojený. Spojenie s touto realitou je už bezpredmetné. Spojenie medzi realitou tu a teraz a originálom je už len cez pravé vyššie ja. Originál už má svoj vlastný evolučný plán, tak sa touto realitou už nebude zaťažovať. Všetko, čo v realite tu a teraz zažijeme, už ide priamo len do záznamov. Za tretie, bardo, ktoré sme aj my navštevovali, je už prázdne. Všetky formy bytia sú už transformované v dušiach a tie zase následne v duchoch a avataroch. Vzniklo ale nové bardo, a to je pre bytosti, ktoré čakajú na prvé inkarnácie do kristovských tiel, v úvozovkách zvieracie vedomia. Napríklad, z tohto nového bardo sa ale vedomia budú inkarnovať len v harmonickom univerze 2. Za čtvrté, toto je tiež dosť dôležité. V našich origináloch sú vedomia, ktoré prišli nevedomky a mnohé ešte aj teraz nevedia, kde je sever. Treba požiadať a povoliť pravému vyššiemu ja, aby s nimi začalo pracovať. Všetci posluchači už vedia, o čo tu ide. Azur, kryštál, katera, mliečka a tak dál. Opýtajte sa svojho pravého vyššieho ja, či je to možné, bez karmického zaťaženia, ale malo by byť. U mňa to bolo možné, týmto sa dosť urýchlí evolučný proces. Za piaté karma z bardo prišli vedomia, ktoré ešte boli karmicky zatiažené a nestihli si karmu odpracovať. Odpracováva sa karma už len ku kristovským bytostiam. Požiadať a povoliť pravému vyššiemu ja, že ak treba, tak v realite tu a teraz poskytujete svoju tú prítomnú formu života, aby riešenie odpracovania karmy prebehlo a možno aj sa aj vy stretnete s niekým, koho ste v živote nevideli. Je to úžasné pracovať sám so sebou. Sám sebe pánom. Žiadna únia, žiadna vláda, mimovládky, len sám so sebou. Krásne a príjemné celé leto vám všetkým prajem, Robert. No, ja bych to vzal asi jedno po druhém, abychom sa tomu povienovali. Pravé vyššie ja, ako už vieme, tak sme to vlastne my. Venujme chvíľku aj komunikácii sami so sebou. Opýtajte sa pravého vyššieho ja, či je už tiež na 100% pripravené na vzostup, či už má tiež svoj nový evolučný plán pripravený a odsúhlasený. Je to dôležité vedieť, lebo popri tom sa dozviete aj napríklad, že v novovesmíre, respektíve akvaferióne, už nebudete mať toto pravé vyššie ja. Ono bude tiež súčasťou vyššieho pravého vyššieho ja, ktoré ste tiež vy. Tak, išo. K tomuto bodu, jestli môžeme.
1: No.
0: Takhle obecne, ja bych jenom promiň, ešte. Ano. Děkujeme Robertovi, že tady jinými slovy trošku popsal to, vlastně, o čem tady mluvíme. A že přinesl to svědectví těch všech záležitostí, o kterých jsme tady mluvili. Tak pojďme to rozebrat.
1: No, to je právě dobře, protože tam, kde lidé pracují a chodí jim informace, tak podle toho, co nám sdělují, a my to potom teda předáváme dál, je prostě vidět, že každé to vyšší já hovoří svým vlastním jazykem, nebo má určitý svůj vlastní vyjadřovací způsob. Takže totéž je řečeno mnoha různými způsoby a pořád je to totéž. Takže víme, že jsme si říkali, že plně vědomá bytost je bytost, která vlastně je sama sobě vyšším já. Protože vlastně ten vývoj pořád pokračuje dál a dál, až když tedy skončí ta část toho vzdělávání se a evolučního vývoje v té úrovni avatar, rýši, pak přijde stvořitel. A pak vlastně tam bytost ještě dál pokračuje v tom navyšování těch vibrací a stoupá po těch schůdkách nahoru. A vždycky má zhruba o úroveň výš, je to tak většinou, k dispozici informace, ze kterých může čerpat. A jak si ku pomoci a k poradě je mu právě to informační pole, je mu právě ta vyšší úroveň sám sebe, protože ta vyšší úroveň sám sebe jednak vidí, jaké má ještě nějaké úkoly před sebou, vidí do vyšších úrovní, kde lze čerpat další informace právě třeba k řešení těch problémů nebo těch úkolů, který tedy ten dotyčný má nějakým způsobem naplnit. Takže pořád je někdo k dispozici a jsme to zase pořád jenom my, jenom ve vyšší úrovni. Jo, vždycky páťákovi radí šesták, šesťákovi radí sedmák, sedmákovi osmák a tak dále. Takže úplně stejným způsobem to probíhá u kristovských bytostí, kdy tedy od duše, harmonické univerzum 2, pak jsou tady duchové, pak jsou tady avataři. Avataři se skládají do rýšiho a rýšiové vytváří stvořitele. A ty stvořitelé zase dál se skládají do centrálních zdrojů, do planet a do různých dalších potřebných bytostí a prostě navyšuje se jejich úroveň zase díky tomu, že mají ku pomoci někoho s dosahem do vyšších úrovní. Vždycky je tam někdo. Jo? Takže proto máme stále k dispozici už od té chvíle, kdy se stáváme plně vědomou bytostí, sami sebe jako vyšší já. Není to totéž, jako když se ptáte, koho mám na kyvadle. Ano, připojené vyšší já znamená, že jsem to já někam napojený do nějakého informačního pole, kam mám přístup, kde mám ten svůj základní archiv, kde mám ty informace o sobě nějakým způsobem soustředěné. Tak, to je vyšší já, které se tam může pro ty informace dojít. A zároveň na kyvadle nemusí toto vyšší já být, ale může tam být bytost, která třeba přichází a žádá o pomoc, může přijít, může žádat o nějakou odpověď, může žádat, dejme tomu, nebo může přijít s tím, že je potřeba něco vyřešit a ty teďkon človíčku se teda postarají o to, aby si ty informace zpřístupnil. Jo, takže přes vyšší já, vlastně vyšší já koukne do toho archivu a je potom možné zrealizovat ten úkol, který je zadán. A je to tedy buď sám sebe, protože si tam šahnu pro informace, anebo přes bytost, kterou mám na kyvadle, se kterou můžu mluvit a která mi vlastně říká, co by ode mě potřebovala. Často jsou to bytosti, které si přicházely, teď už je míň, přicházely o radu, přicházely o pomoc, že je tam něco, s čím si nevědí rady, nebo je tam něco, kam svojí úrovní nedosáhnou, takže přišli požádat o to, abychom třeba zjistili, co se děje, kde se děje, proč se děje, jak se děje, jestli můžeme pomoci, protože třeba nedokázali vyhledat nějakou příčinu toho svého problému nebo toho, co řešili. Takže to, kdo je na kyvadle, nemusí být vždycky vyšší já. Víme, že vyšší já tedy jsme my, připojení na naše vlastní informační pole, na svůj vlastní informační archiv. A na to kyvadlo nám může právě přicházet někdo ku pomoci nebo pro pomoc. Já si myslím, že takhle to úplně stačí, je to úplně nejjednodušší, je to k pochopení. Není to složité.
0: Píše Dana. Absolutně nerozumím, nechápu, jak sama sobě můžu být ještě bytostí, která dělá právě vyšší já.
1: No, protože chodí do archivu a v tom archivu si to sama najde, ne?
0: No, nám je to jasný, ale tady posluchači s tím trošku někteří asi budou mít bramboračku. Jak můžou sami sobě dělat pravé vyšší já? Rozumíš?
1: Jako to je na mě, jo?
0: To je otázka, jestli to chceš zodpovědět.
1: Aha, já to začnu a ty to můžeš tak dokončit. Dobře. Nebo přesat. No, sám sobě vyšším já, berme to tak, že mnoho věcí, které se kolem nás dějí, zvláště teď v této době, Naším chápáním nejsme schopní pobrat. Prostě nejsme schopní, nemáme na to schopnosti, nemáme na to možnosti, protože ty věci jsou prostě podřízeny jiným, dalo by se říct, jiným principům fungování. A my tomu jakoby nerozumíme, ale určitě rozumíme tomu, že jsem vysokoškolsky vzdělaný člověk, mám svůj osobní archiv, kde je o mně všechno napsané. Jenomže já do toho archivu nemůžu, tak já tam pošlu něco ze sebe, tu bytost, která je u mě v tom fyzickém těle, ať je to tedy, buď Rishi nebo avatar. To vědomí tam pošlu, ať se jde podívat, co mám dělat, jak mám situaci řešit, co se vlastně děje. Hledám odpověď na něco, na co se ptám. Tak to je to naše vyšší já, které se tam jde podívat. A protože to vyšší já nemá fyzické tělo, tak jako není fyzický ten archív, tak tam nemůžeme nakráčet v tom našem fyzickém těle, protože tam to je v jiném prostoru, v jiném rozměru, dalo by se říct, v tom neviditelném světě za oponou, tak my se tam v tom našem fyzickém těle vypravit nemůžeme. Ale naše vědomí tam poslat můžeme, protože pokud máte v pořádku DNA vlákna, a víte, že jsme si říkali, že DNA vlákna fungují jako by nějaké klíče, které nám odemknou dveře té místnosti, kam si jdeme pro ty informace. A tou místností jsou čakry, tedy informační pole, kde tam je všude zapsáno, co jsme kdy a jak si tvořili, netvořili, chovali jsme se, nechovali jsme se, pracujeme, nepracujeme a podobně. Takže protože si tam nemůžeme dojít fyzicky, protože tyto archivy nejsou ve fyzickém světě, jsou v tom světě za oponou, tak tam musí jít někdo. Toto fyzické tělo sice má v nižší úrovni, ale v té vyšší úrovni je to prostě vědomí, který si tam dojde, vyhledá, co je potřeba a přijde vám to říct. Ale aby ta úroveň, abyste dostala ty informace, co pro vás nejsrozumitelnější, tak tam, kde bytost, která je o něco výš, o něco vzdělanější než jste vy, ale musí být zase na úrovni tak, aby to, co vám řekne, aby jsme byli schopni chápat. Protože těžko budete prvňáčkovi ve škole vysvětlovat nějaké téma, které se učí v 9. třídě. Ono by tomu dítě nerozumělo. Takže je potřeba právě srozumitelným způsobem v rámci schopností chápání daného člověka nebo dané bytosti ty informace sehnat, doručit a dát k dispozici. A protože nemůžeme fyzicky, tak tam posíláme naše vědomí, protože, jak jsem řekla, klíče k těm archivům a ty archivy samotné jsou součástí toho, co jsme si nedávno říkali, že je třeba řešit. Záznamy, mřížka, azur krystal, genetika, vlákna DNA, co by klíče otevírající a zpřístupňující informace a čakry, které jsou k informačními poli, do kterých se můžeme jít podívat a najít tam informaci, kterou potřebujeme. Případně to vědomí se může ještě jít otázat vyšších úrovní, pokud nebude schopné najít informaci tam, kam přináležíte svoji, dalo by se říct, vibrační úrovní. Takže to chápání, proto já se to snažím nějakým způsobem vysvětlovat příměry, které jsme schopni pochopit na těch dětičkách, na těch školácích, na tom, že prostě ten prvňák nechápe to, co se děje v 10. třídě nebo na gymplu, protože prostě ještě nemá zpracovaná všechna témata, co se týče učení. No a to všechno se vlastně odehrává, nebo většina toho se odehrává za tou oponou v tom neviditelném světě, překlápí se to potom do toho světa hmotného, kdy to potom zrealizujeme, protože ve hmotě vlastně prožíváme ten svůj evoluční vývoj. Takže tam se to v tom světě, kde není hmota, tam si to přesto vyšší a dozvíme, získáme informace, co s tím, a v tomto hmotném světě ve fyzickém těle to potom zrealizujeme. Snažím se to vysvětlovat, ale nesnažte se to pochopit, protože ty věci, kdybyste věděli, co všechno se dá zažít, co všechno prostě je reálné, tak my jsme byli všichni blázinci. My jsme jim to tam všechno zavalili těma našema pocitama, až bychom si to sdělovali, co se komu kdy stalo neuvěřitelného, protože my na to nejsme zvyklí, my nejsme schopni chápat ty procesy, které se dějí v těch vyšších úrovních. A jak to vůbec, mimo tu naši realitu, jak to tam vůbec vypadá a funguje. Takže nesnažte se to pochopit, snažte se to teda nějakým způsobem uchopit tak, jak to říkám já na tom příkladu těch, dejme tomu, školáků, vysokoškoláků a podobně, jak to je že to je prostě záležitost, kterou momentálně nedokážeme úplně nějakým způsobem rozlousknout, dalo by se říct, abychom to třeba viděli, jak to probíhá, nebo aby jsme si tam došli se na to kouknout momentálně, a on to asi nikdy nepůjde, nebo možná někdy půjde, ale až budeme mnohem a mnohem vyšších úrovních, než jsme teďkon. Jsme na začátku. Jsme úplně dole, jsme skoro ve sklepě, dalo by se říct. A odtamtud teprve stoupáme nahoru do těch vyšších úrovní a tam teprve hodně věcí s postupem času začneme chápat. Ne všechno, protože pořád jsou tam nějaké záležitosti, které asi těžko budeme chápat ve vyšších úrovních, ale prostě musíme se tam k tomu dopracovat, abychom to byli schopni pobrat.
0: Dobře, tak já se pokusím se k tomu taky vyjádřit. Bavíme se o plně vědomé bytosti. Kdo je plně vědomá bytost? Plně vědomá bytost má 15 DNA vláken, 15 čaker, má je zapojené do těch zdířek v uvozovkách, to znamená, že má aktivované, aby tekly možné informace po těchto propojeních. Tak. Když je plně vědomá bytost, tak to znamená, že je to třeba ten avatar, který se šel učit do hmoty, a tak on se rozdělí na 14 duchů a ty duchové se okamžitě rozdělí každý na 14 duší. Tedy dostává se do toho bodu obratu, jak se říká. Přirozené a organické je, že bod obratu nesmí být jaksi hloubš v té hmotě, než v druhém harmonickém univerzu. Říkali jsme si, že harmonické univerzum 1, kde jsme se předtím nalezali, bylo nějaké řešení vynucené okolnostmi a vůbec to nebylo správně. Takže za normálních okolností bod obratu, tam, kde duše startují svůj evoluční jaksi vzestup, čili učení se, vzdělávání v té hmotě, tak začínají v harmonickém univerzu 2. Jenže když se ten avatar rozdělil do těch duchů 14, tak si o úroveň níž, protože víme, že avataři jsou v harmonickém univerzu 4, takže duchové, kteří tam byli jenom proto, aby se rozdělili, operují v harmonickém univerzu 3 a rozdělili se na ty duše. Oni si nechali otisk, nechali si to svoje tělo, které vlastně tam na ně čeká, ale není fyzické. Ono to tělo tam je pouze v podobě předloh. O tom jsme tady už také hodněkrát mluvili. To znamená, že nechá tam po sobě otisk. Jo? Nechá tam po sobě, dejme tomu, nechá si tam předlohu, podle které až dosáhne všech těch lekcí v úrovni duše, tak do tohoto těla, podle těchto předloh, se potom naskládá těch 14 vzdělaných duší, které vytvoří jednoho ducha, všechny odloží svoje hmotné tělo, čili svoje fyzické tělo, odloží v té úrovni harmonického univerza 2. Ono se to tělo se rozpustí na tu energii primární, to znamená, že jak z té energie bylo vytvořeno, tak se zase rozpustí. 14 bytostí na úrovni vědomí teda. To znamená, že to je 14x14.
1: 196
0: duší. To znamená, že 98 jich je ženského principu. Nebo ještě možná to říkám špatně. Jo, 98. Ne, jich je ženského principu, 98 jich je mužského principu. Nalezou do 14 fyzických těl, které se ve chvíli, kdy vstoupí do té reality, která se pro ně vytvoří, úplně stejně jako pro nás se tady vytvoří nová realita, tak při tom jejich zestupu se to bude tvořit úplně stejně. To znamená, oni tam mají předlohy, mají tam všechno, naskládají se tam, jak do autobusu, tam nalezou, každá přinese nějakou to vzdělání a vytvoří jednoho ducha. Až odjedou tu misi, až udělají všechno vzdělávání se v podobě těch duchů, tak se zase poskládají do toho avatara. To znamená, zase to bude těch 14 duchů, kteří si vlezou do toho jednoho avatara. A v každém duchu je 14 duší. Tak to jenom připomínám tu dělbu. Ale když je to plně vědomá bytost, tak v úrovni té duše má průkazku do knihovny. Tu průkazku do té knihovny má až do, a může chodit do knihoven až do harmonického univerza 4. Ale nechodí. Protože ta duše, jak ty jsi říkala, že to je prvňáček, se učí třeba násobilku. A paní učitelka, to je ta lekce, učí toho prvňáčka, jak to je, když se násobí 2x2. A teď si představte, že ten prvňáček by nešel do té správné knihovny, které rozumí, ale šel by třeba do té knihovny toho avatara a přinesl by si odpověď, to jsou 2x2. Co to je? To jsem nikdy neviděl. Jak tomu mám rozumět? K tomu nemám žádné informace, co si mám pod tím představit. 2x2. Co to je? Ale paní učitelka vysvětlí trpělivě tomu prvňáčkovi, že to jsou 2 jablíčka vlastně plus 2 jablíčka, takže když si dám 2 jablíčka na jednu hromádku a 2 jablíčka na druhou hromádku a znásobím to, tak mám každý jablíčko 2x a jsou to 4. A už to rozumí ten prvňáček. Takhle nějak bych připodobnil to, jak ty vysvětluješ tu záležitost s úrovní informací, pro které si to vyšší já chodí. A u vědomé bytosti je to o tom, že vlastně to vědomí, které se celé nerozdělilo, úplně se nerozdělilo, to je ten originál té bytosti, do těch samfůrků, do těch duší, tak to je vlastně to vědomí, které slouží každé té duši z těch 14 slouží jako pravé vyšší já. Čili kterákoliv, a teď můžou překotně křičet, že jo, v té třídě, já chci vědět tohle, já chci vědět tamto, musí je umět obsloužit a chodí pro informace pouze do úrovně o jednu výš, třeba do knihoven v tom harmonickém univerzu 3, kde je jednoduchým způsobem to 2x2 vysvětleno. Proto se obsluhuje samo, protože ono ví, kam má jít a má jako plně vědomá bytost, protože prošla celou krystalovou mřížkou, všema centrama, tak v podstatě má přístup do všech knihoven, ale chodí jenom do té správné. Když se ty duše naučí, jsou vzdělané, mají všechny lekce, mají témata zpracovaná, se kterými šli do té hmoty se vzdělávat, tak se stanou při dalším vzestupu tím duchem a mají ty svoje evoluční vývojové plány. To jsou ta témata, ty úkoly, ta zadání, které mají umět zpracovat, mají si zažít na ně řešení. Celé to je o zažití a zautomatizování přístupu k daným situacím, k daným lekcím, k daným potřebám a požadavkům naučit se to či ono, protože to je potřeba dostat tak do krve, že v úrovni ryšího, kde už nejsou fyzická těla v harmonickém univerzu 5, jsou tam, dejme tomu, ta poziční nebo ta obalová těla, jak jsem to už jednou vysvětloval, ale fyzické tělo tam není, není tam hmota, není tam čas a všecko kmitá a vibruje na tak vysokých vibracích, že všechno se děje, veškeré rozhodování se děje rychlostí myšlenky. Může to tak být, protože v té hmotě, kde je čas a je prostor se tomu věnovat a přemýšlet, tak prostě se to člověk naučí tak, jako když by čemrská. Je to jako když se naučíte jezdit na kole. Je to úplně stejné, jako když se naučíte jezdit autem podle předpisů, takže chováte se podle konů, podle pravidel, no a potom máte velkou šanci na to, že nebudete havarovat. V úrovni ducha chodí vyšší já, vymění si vstupenku nebo kartičku do té knihovny a chodí obsluhovat těch 14 duchů, chodí obsluhovat do knihovny, která leží třeba v Harmonickém univerzu 4. To proto, aby rozuměli tomu, co vlastně jim přináší za odpovědi na daná témata. Možná se vám už také stalo, že jste se kdysi na něco ptali, dostali jste rychlou, jednoduchou odpověď a když se na to ptáte třeba momentálně teď, tak ta odpověď není úplně 100% jedna ku jedné s tím, co byla předtím. Protože jste evolučně vyrostli, máte vyšší evoluční číslo, stali jste se třeba už plně vědomou bytostí a proto můžete mít kartičku s přístupem do těch knihoven. Pokud nejste plně vědomá bytost, musí vám dělat právě vyšší já. Někdo z vaší duchovní rodiny, kdo vás rozvíjí, kdo má přístup do těch knihoven a pracuje na tom, aby se vás už konečně zbavilo, aby vás vyučilo, poučilo, naučilo, abyste se stali plně vědomou bytostí a aby ono se mohlo věnovat svým záležitostem, svým povinnostem, svým úkolům. Většinou ta pravá vyšší já mají tu službu, když tak řeknu, těm svým méně zdatným rodinným příslušníkům, mají za to, když to řeknu, odměnou jim je za tu službu to, že se věnovali, rozvíjeli vás a pokud se jim to povede, tak pochopitelně evolučně se zase oni navýšili, protože dělali tu službu, učili se, jak třeba takovýhle věci zvládat, mít pochopení pro ty prvňáčky, kteří sice všechno vědí údajně, ale ono toho ještě moc vlastně ve skutečnosti není. Takže takhle nějak to probíhá, to učení. Takže dělat sám sobě to pravé vyšší já, jak říká Iša, není to to, že sami sobě jste na kivadle. Můžete mít na kivadle úplně jinou bytost, která vám zprostředkovává tu komunikaci s tím, na koho jste napojeni. To je ten, kdo vám chodí pro ty. Kdo vás má na starosti, kdo vás rozvíjí a kdo třeba i volí způsob, jakým vám bude sdělovat tu odpověď na tu vaši otázku, na ten váš dotaz. Protože oni taky musí přihlédnout k tomu, co se dozvěděli v té knihovně pro vás. Musí přihlédnout k tomu, čemu rozumíte a čemu ne. Takže je to nějaký proces a je takhle vychytaný. Takže plně vědomá bytost může sama sobě, a je to tak, dělá sama sobě toho nosiče těch informací, které bere v té knihovně, v těch informačních polích. Čím vyšší úroveň té bytosti, tím rozsáhlejší přístup, to znamená, už třeba nechodí jenom do rodových informačních polí, už nechodí jenom do vašich osobních informačních polí, ale už může chodit třeba do informačních polí, která jsou seskládána z prožitých zkušeností třeba kristovských lidí, všech kristovských lidí, kteří vlastně třeba působili v nějaké úrovni. Jo, takže proto šíře těch informací jaksi hloubka těch informací, toho sdělení, je čím dál tím vyšší v souvislostech. A to vyšší já volí formu toho sdělení podle vašeho stavu schopností a vnímání. Tak takhle asi bych to nějak vysvětlil. Dáme si písničku, ne, Išo?
1: Můžeme dát písničku, ano. Se
0: tady normálně dostal. Rozhovořili.
1: Ale krásně si to řekl.
0: No, jsem jenom navázal na tebe, tak pičky, tady dáme si starou dobrou Abu.
2: Take your spot up here, Bjorn. I'll see you over there, ladies and gentlemen, again. Abba!

0: Jo, naše mládí, pamatuješ, to nám bylo náct, když se tohle hrálo a znělo to z rády a pozor, no zákruta.
1: Já ti těžko odpovím, já to neslyším totiž tu hudbu, víš. Já
0: jak
1: tam
0: to?
1: Není slyšet, je tam jenom pomlka. Předtím, než jsi tam měl nastavený ten systém, tak aspoň šly slova bez hudby. Teď to jde úplně bez hudby, úplně bez slov, takže já tam mám jakoby hluchý prostor.
0: Je, no tak dobře.
1: Prostě ty stroje jsou nedokonalé, protože se pohybujeme v tom prostoru, kde se nám mění všechny ty parametry, které nám způsobují vlastně, že nám tyhle ty přístroje jaksi fungují. A takže pak samozřejmě musíme někde něco oželet, co se prostě nepodaří zprovoznit díky tomu měnícímu se prostředí a prostoru.
0: Já ti tu písničku pustím mimo vysílání. Tak. No, pojďme na další bod. Každý originál s vypracovaným a schváleným evolučním plánem je už od reality tu a teraz odpojený. Spojení s touto realitou je už bezpředmetné. Spojení mezi realitou tu a teraz a originálem je už jen cez pravé vyšší já. Originál už má svůj vlastní evoluční plán, tak se touto realitou už nebude zatěžovat. Všetko

v každém tom životě musí nebo muselo se pohybovat podle nějakého plánu. Nelze, že teda ty bytosti, ta vědomí byla vypuštěná do prostoru, že se tam každý dělal, co chtěl. Ne, ne, ne. Právě to, že mnozí kristovští, dalo by se říct, vyspělejší nebo vyspělé bytosti, měli ten život, jak se říká, velmi, ale velmi těžký a stížený. To si určitě každý vybavíte, určitě znáte někoho, možná, že i sami jste si ještě pamatujete, že ten život byl velmi těžký. Ty životy tenkrát v těch padlých světech se vlastně odehrávaly podle předloh, které temňáci připravovali pro kristovské. No a samozřejmě, že to nebyla procházka růžovou zahradou. My jsme se teď ale dostali do takového období, kdy vlastně padlé světy jsou za náma. Také jsem nabádala, žádala, abyste si požádali přes vyšší já o úplné zapečetění, uzavření všech těch prostor, kudy jste se jako bytost pohybovali, protože za ta tisíciletí toho pobytu v těch hnusných podmínkách temných, tak jste mnozí zažili různé systémy a všude jste za sebou zanechali něco. Všude jste žili podle nějakého plánu, který jste buď splnili nebo nesplnili, nebo dokončili nebo nedokončili podle toho, co s váma udělali. Takže teď, když toto máme za sebou, požádali jsme si přes vyšší já, aby tedy všechny ty záležitosti, jako každý ten z těch plánů, který byl vlastně aplikován na různé prostory, aby ty plány byly dokončeny, vypnuty a aby byly zapečetěny, zlikvidovaný. Tak teď jsme zase, když jsme se dostali do té fáze příprav na vzestup, tak jsme zase absolvovali, víte, že jsme si říkali, že absolvujeme několik různých zón, různých prostorů, bubliny a zase jsme šli do další bubliny a zase jsme se jaksi určitým způsobem očišťovali. Takže každá tato část, skrze kterou jsme se prodírali nahoru, vlastně zase se řeší podle určitého plánu. Nejde to, že prostě jako někdo někam nakluše a tam jako se očistí a jde zase někam, kam ho napadne. Ne. Všechno, co vlastně děláme, všechno, co prožíváme, i ta příprava na ten vzestup, i ta příprava, že jsme si potřebovali pročistit všechno, že jsme si potřebovali zkontrolovat, uzavřít záznamy, překontrolovat všechny položky, mřížka, azur, krystal, genetika, zkontrolovat, jestli máme v pořádku všechny záznamy, jestli máme všechno připojené, jestli máme klíče, kterými si budeme otevírat ty dveře k těm informacím. A to všechno, co za poslední dobu jsme konali, tak to je všechno věc, která se dělá podle plánu. Každý vzestupující nový člověk, každé stvoření, které se v tom prostoru vlastně nově realizuje, vyskytuje a chystá se na vzestup, na přesun, tak všichni konají podle plánu. Není to plán společný pro všechny, ten tam je, ale to je spíš jako plán, který ukazuje tu jednu cestu, že jo, kam tedy směřujeme do vzestupu. Ale každý člen nebo každé vědomí, které se v tom prostoru vyskytuje, má svůj vlastní osobní plán. Ten osobní plán je potřeba naplnit, protože tam máte zadané úkoly, které je třeba, co všechno je potřeba splnit, abyste tedy měli ten plán splněný. Musíte mít plán dokončený, měl by být dokončený, měl by být splněný všechno na 100%, ale může se vám stát, že buď už ten plán je vypnutý a u mnohých již tedy funguje plán nový, který je teda, dejme tomu, aplikován té bytosti, ale ještě nemusí být zapnutý, ale může. A nebo ten plán, který teď dokončujete, máte splněný, máte ho dokončený, ale nemáte ho vypnutý. Takže vlastně stojíte na místě, protože

0: ještě v prostoru toho plánu, ale už vlastně nemáte co dělat, protože jste všechny své úkoly splnili. Takže u některých to je tak, že jsou již napojení a mají aktivní ty nové plány pro nový svět. Někteří ještě čekají, dejme tomu třeba na svého plamenného partnera, než dokončí svůj plán, abyste se mohli potkat, abyste mohli společně vykročit, nebo ještě z nějakého důvodu nemá připravený ten plán pro nový svět, takže potřebuje počkat, až to všechno bude nachystané, aby vlastně přešel z jednoho plánu do druhého plánu. A tak prostě jsme zase minule jsme nabádali, aby si ten, kdo pracuje s kivadelkem, aby si jenom ověřil, v které té fázi toho plánu se nachází. A zase, musí ten plán být dokončený, měl by být splněný a pokud vám vyšší já dovolí, tak pravděpodobně ho necháte vypnout a zapnete si nebo požádáte o zapnutí toho plánu, který je připraven pro ten nový svět. Všecko je ale s pomocí vyššího já, protože je dobrý se ověřit, jestli už nastala ta chvíle, kdy můžu, jeden plán jsem skončil, tak ho opustím a začnu plnit ten plán nový, protože ten začátek není zase tím cvaknutím, ale jak si ty plány na sebe určitým způsobem navazují, takže je tam takový, dalo by se říct, plynulý přechod. No a najednou se vám, nebo najednou zjistíte, že ten člověk není v tom vašem novém plánu. Jiný člověk tam není v tom vašem plánu. Ale jsou tam zase lidé, se kterými jsme se doteďka nepotkali, protože nebyli součástí vašeho plánu. Takže pak pro vás je zase taková zajímavá zkušenost, že vlastně zjistíte, že někteří lidé vám už do života nevstupují, naopak přichází jiní. Pokud vám kivadlo potvrdí, že už jste vlastně jakoby spustili ten plán toho přesunu do toho nového světa, někdy ten plán se u někoho spustí až při tom zapnutí, někdy je tam potřeba ještě nějaké věci jakoby předpřipravit a prožít nebo nějakým způsobem získat nějakou zkušenost, která pak plynule vás vlastně navede na tu cestičku, na tu stezičku toho nově vytvořeného plánu pro ten nový svět. Takže to je kolem těch plánů, ta záležitost, kterou je potřeba teď si třeba překontrolovat. Zase ten, kdo nekývá, tak požádá svoje vyšší já, aby se postaralo zkontrolování toho, jestli máte všechny plány, které jste kdy v životě, jak si měli, tak jestli je máte splněné, ukončené, vypnuté a zapečetěné, tak aby bylo za váma v podstatě čistý stůl, jak se říká. Jo? Takže požádáte si svoje vyšší jak, kdo kýve kivadýlkem si to může nakývat. Někdy tam třeba ještě dobíhá nějaká karma, může to být karma s někým, s kým buď se máte potkat, nebo teď si s ním už jako vlastně v tom prostoru vydáte, dalo by se říct naposledy, protože jako každý možná půjdete jiným směrem, už se třeba nepotkáte, nebudete mít příležitost tu karmu řešit. Ještě opravdu pár případů karmy jsem v poslední době zaznamenala. Samozřejmě karma s někým, kdo nevzestupuje, je jasná věc, je to neodpracovatelná karma požádat, aby byla odstraněna, protože nebudete mít už nikdy v životě příležitost tu karmu nějakým způsobem vyřešit. A tam, kde je potřeba ještě s někým, kdo vzestupuje v karmu pořešit, požádat, aby se v co nejkratší době stalo buď nějaká situace, nějaká lekce, nebo nějaká zkušenost, nebo informace, cokoliv, co způsobí, že vlastně vyrovnáte to, co je potřeba dát do pořádku. Zase si naděláte budíky. Zase si může vlastně to vaše vyšší já odškrtnout položku, že toto máte splněné. Takže to je velice, velice důležitá teď záležitost ohlídat si ty plány. To vyšší já je většinou přizpůsobuje těm informacím, které máte v těch informačních polích, protože tam je napsáno, co ještě máte vyřešit, co se máte naučit, co máte zažít, s kým to máte zažít a tak dále. Takže tam vám ty vyšší bytosti vytvoří ten plán, který potom zapadne jako kolečko v hodinkách do těch ostatních plánů, protože každé to vědomí, které vzestupuje, má ty plány takhle předpřipravené a oni to musí být všechno naladěné, aby to spolu hezky ladilo, abyste se potkávali s tím, s kým se máte potkat, abyste vlastně řešili, co máte řešit a neřešili něco, co vám vůbec nepřináleží, nebo abyste scházeli z cesty, protože se vám něco nebude chtít třeba plnit. Takže to je zase věc, kterou máme teď před sebou, když tedy jsme si už vyřešili ty záležitosti ohledně těch položek. A může se vám stát, že vám vyšší já řekne, že není potřeba, abyste si již své položky kontrolovali, protože pokud máte dokončeno, pokud máte záznamy na 100%, všechno v pořádku, pak vlastně stojíte na prahu těch vrat, do kterých budeme vstupovat, nebo té brány, do které se bude vstupovat, do toho nového světa. Jste připraveni, sakum prásk, máte všechno hotové. Tudíž není nutné, když vám to vyšší já řekne, že nemusíte tyto věci řešit, že už to máte v pořádku, tak tomu věřte, to se vám taky může stát, protože v tu chvíli jste vlastně připraveni a čekáte jenom, až teda máme ten praporek, abyste udělali ten krok do toho nového fyzického těla, do nového světa. To je vlastně ta záležitost, která ukončí celý vzestupní proces, celý vzestupní cyklus a nastartuje vlastně nový vývojový cyklus, říkali jsme 29 tisíc let dlouhý, má tam pravděpodobně nějaké kratší úseky, kdy bude možnost vlastně přecházet z prostoru do prostoru podle toho, jak kdo bude pilný, jak kdo bude ty svoje úkoly plnit, jak kdo se bude učit a kdo bude chtít pracovat, tak podle toho, jak se bude dařit, tak podle toho potom budou ty další a další věci vlastně přizpůsobovány tomu prostoru, tomu vývoji. Jo, takže vyšší bytosti pořád zase na těchto věcech pracují a upravují to tak, aby to bylo aktuální v danou chvíli, kdy se ty věci dějí. Takže to jsou záležitosti týkající se těch plánů teď a tady.
1: No, je to zajímavé, já tak, jak jsem mluvila, tak jsem o tom přemýšlel. Vžijeme se do situace, že jsme byli v Harmonickém univerzu 1, měli jsme nějaký inkarnační plán, a ten plán obsahoval jakýsi pokus, nezdařený o vzestup a všechno tam bylo vlastně dané, protože nám ty plány vytvářeli temňáci. Přišly bytosti ke vzestupu někde okolo toho roku 1980-84 a začaly kontrahovat, tedy začali komunikovat a probouzet ty duše, ty inkarnáty. A to znamenalo, že když se některá ta duše probudila, tak také musela asi buď odložit, ale to by asi se na to přišlo, pravděpodobně jí byl vsunut do jejího toho plánu, tak byl ten konec v určitou dobu přepracován, anebo ten plán, jak se vyvíjel, tak v nějakou dobu byl ukončen a byl nahrazen jiným evolučním vývojovým plánem, který nás dovedl třeba až do období roztržení realit. Tam jsme mohli vyfasovat další plán, protože se podařilo, tak tam jsme třeba vyfasovali vzestupující, tam vyfasovali další plán, který nás přivedl třeba až do současnosti. Jo. Takže myslím si, že vzestupující by si určitě zcela bezpečně dokázali otypovat, kolik těch plánů a tak dál. Za tenhle ten svůj jediný život, kolik jich třeba tady realizovali. Druhá věc je, že třeba některé bytosti, tak jak se uplatnili a tak jak nastartovali svůj evoluční vývoj, tak byly tak rychlé, tak byste to říkali, že měli původně třeba absolvovat, nebo měli se stát z inkarnátu duše, ale oni se dokázali prosmíknout ještě až do duchů, protože splnili splnili požadavky na to, aby absolvovali v rovině duchů. A dokonce někteří až na avatary. To samo o sobě jaksi dává tušit, že tam byly vždycky vývojové plány a protože oni je splnili a velmi dobře a rychle, tak dostali další a ten plán je jakoby zrychloval. Oni je zvládali, protože měli k tomu dovednosti, schopnosti, rozuměli, rostli evolučně, že, vibračně, takže vlastně jim dávali další a další vývojové plány, ale všechno to bylo celé odřízeno skrz tyto plány. To znamená, nikdo nedělal nic chaoticky. Nebyla to náhoda. Prostě každého testovali a každý, kdo splňoval ty podmínky pro vzestup, tak dostal nejdřív jednoduché a posléze těžší a těžší zátěž, zkoušku, požadavky na něj byly kladené vyšší a vyšší a tak, jak splňovali, tak vlastně rostly. Proto vlastně, a to se týkalo zase jenom tohoto divokého vzestupu, protože víme, z čeho jsme se dostávali kam. Za normálních okolností se může stát, že ten evoluční vývojový plán pro tu bytost, který je vytvořený na to období do dalšího vzestupu, tak je vlastně pevně daný a jedině za předpokladu, že ta duše nebo ten duch, či to vědomí, začne kolabovat z nějakých důvodů, něco se stane, tak zkrátka dobře mu je dán jiný plán, anebo je odejít z té reality. Jo. Takže to jsou potom velice výjimečné záležitosti, které ale tentokrát v tom divokém vzestupu byly velmi často používány k tomu odřízení celé té akce. Je to vidět, že třeba některé před třema dny někomu vyšlo, že tenhle ten inkarnační plán bude mít až po ty dveře, než vstoupí do té nové reality a ejhle za tři dny najednou zjišťuje, že ten plán splnil a je tam ještě prostor na to, aby splnil ještě něco do té doby, no tak aby nelenil, aby se mu neskrátili žíly, tak co může vyřešit, to může vyřešit. Takže přijdou další a další a další, řeknou úkoly, které jsou třeba zpracované v tom plánu. Rozhodně ty plány teď jsou čím dál tím kratší, protože té doby už toho času na to je velice málo, takže tak. Vždycky ještě je dobré se ptát, jestli bytost přijala ukončení toho plánu a jestli přijala nastartování, aktivaci toho nového plánu. Tam pak podle toho plánu vlastně ten plán se začne promítat do fyzické genetiky, do chování toho člověka. Nějakou dobu to trvá, než se to pochopitelně všechno začne projevovat. Takže to, že někdo najednou má další vývojový plán, neznamená, že během půl minuty se stane jiným člověkem. Je to proces nějaký. Generuje to pochopitelně nějaké myšlenkové pochody, postoje, stanoviska a tak dále. Ještě jenom řeknu, že pro každý ten vývojový plán ta duchovní bytost, tedy to vědomí, má jméno. Mluvil jsem tady o tom, jako když se žena vdá, zapadá Vocázka, tak se jmenuje Vocázková, když skončí to manželství s Vocázkem, tak se dejme tomu vožení s panem Chvostou. Takže pak je paní Chvostová. No a v každém tom plánu ta bytost má svoje jméno a i ten plán se podle toho jmenuje. Takže abyste se v tom zorientovali, tak když se zeptáte, jaké máte jméno duchovní, tak i ten plán, ve kterém se tato bytost realizuje, pod tímto, je to pořád stejná bytost, stejné vědomí, ale pro tento plán má takovéto jméno. To jméno pochopitelně odráží spoustu věcí a není tedy jen tak vybrané že někdo zapíchl prst někam do toho kalendáře pomyslného, ale má to svůj význam. Takže můžete se ptát, jestli plán pod jménem tím a tím, z kolika procent je splněný, co mu tam ještě zbývá, co ještě potřeba udělat. Někdy je potřeba těm věcem trošku pomoct, protože tam může být právě třeba ta neodpracovatelná karma, kterou nelze s někým odpracovat, a když vám vychází, že máte ten plán už 3 dny na 85%, tak je dobré se zeptat, jako, proč se to nehýbe, co se děje. Takže takhle se s tím dá vlastně pracovat. Já myslím, že ano.
0: Já jsem jenom chtěla k tomu jménu, jo. Prosím vás, ta jména jsou runová. To znamená, že vyjadřují význam run, ne určitě těch, které známe z minulosti. Jsou to nové kristovské runy. To jméno teda těžko lze určovat podle numerologie. Dá se spočítat numerologicky, ale to nemá nic společného s tím runovým jménem toho plánu. Jo, takže abyste někteří zbytečně nepočítali numerologii, protože prostě ta numerologie sice dává nějakou charakteristiku, ale nemá to nic společného s tím runovým významem, jak je vlastně ten plán vyjádřen tou kristovskou runou. Takže nepleťme si to, jo? Tak to je všechno.
1: Tak bardo, které jsme aj my navštěvovali, je už prázdné. Všetky formy bytě jsou už transformované v dušiach a tě zase následně v duchoch a avataroch. Vzniklo ale nové bardo, a to je prebytosti, které čekají na prvé inkarnácie do kristovských těl, zvěrací a vědomia například. Z tohto nového bardo sa ale vedomia budú inkarnovať len v Harvardské univerzitě. Ano, tam začíná ta cesta pro lidi, takže budou začínat jako lidé, kteří mají ne všechny čakry, jako vědomá bytost. Těch čakr mají méně, mají trošku jiné úkoly, mají se učit trošku něčemu jinému. Hodně se toho naučili právě jako domácí zvířátka pozorováním lidí. A teď jsem se vyděsil, protože pozorovat některé domácnosti z pozice kočičky nebo pejska může být teda někdy komické a někdy teda naprosto strašidelné. Tak třeba to brali tak, že se poučili, jak to určitě nemá být. Protože víme, že v těch domácnostech pochopitelně jsou dravci, jsou to nekompatibilní páry a tak dál. Jsou tam zlí lidé, chovají se k některým těm domácím mazlíčkům ošklivě, hrubě, až řeknu neoprávněně, špatně. Takže tady to přesně takhle je, čili žádná vědomí někde nečekají na to, až na ně přijde řada. Povedlo se, že dostali umístěnku v podstatě všechna, a já ale si myslím, že bude existovat ještě, protože takhle, dostali umístěnku, ale ještě nejsou manifestovaný ve fyzických tělech. Čili beru to tak, že dostali umístěnku, to znamená, stojí tam někdo u těch dveří do té nové reality, a jejich úkolem na začátku je, že mají vybraný ten pár, ať je to párový pár, nebo je to plamený pár, kam si založí to klubíčko, aby se narodili třeba jako dítě do té rodiny a tak. Čili pro některé bylo umístění přímo v těch duších nebo v těch duchách. A pro některé to znamená teprve, že se budou do té reality rodit jako děti. Išo?
0: No, souhlasím, protože jsme to narazili. To bardo, když jsme byli v té jedničce, tak vlastně bylo umístěné ve čtvrté dimenzi v harmonickém univerzu dvě čtvrtá dimenze. Tam odtamtud vlastně ty duše sestupovaly směrem dolů do té inkarnace. Takže to všechno samozřejmě bylo zrušené, vymazané, zbořené, odstraněné. A my teďkon vlastně máme to bardo, takové to říkáme tomu, nebo já tomu říkám čekárna na tělíčko. Takže předpokládám, že všichni čekatelé, kteří tam jsou, nebo ta vědomí, která jsou tam připravena, a jsou to povětšinou ta vědomí, která vlastně dokončila vývoj v té formě zvířecí, v té formě tedy toho domácího mazlíčka, přesunuli se do úrovně lidské duše, začínají jako lidská duše, tak ti musí čekat na to fyzické tělíčko, až bude jaksi zrozené při nějaké té příležitosti, kam tedy bude směrovat geneticky, takže tam v té rodině se potom narodí. Myslím si, že několik jedinců, kteří byli tedy poníženi jakoby z vyšších bytostí, z lidské duše, byly těmi procesy odvíjení těch evolučních jednotek, byly poníženi až na tu úroveň toho zvířete, tak někteří už mají tělo připravené a budou se jaksi při tom procesu stávat rovnou vtělovat do těch nově vytvořených fyzických těl. Takže je tam rozdíl mezi tím, že některá nová stvoření, nová vědomí se budou muset narodit jako dítě a projít tím procesem dítěte. Někteří ten proces měli přerušen v té minulosti, takže jenom budou muset dokončit. No a ty právě budou dokončovat v tom již připraveném dospělém nebo dospívajícím fyzickém těle. Záleží potom na těch okolnostech, jak to kdo má. Pokud to byl někdo, kdo byl tedy už částečně v procesu a nedokončil ho, anebo jestli to byl jen někdo, kdo teď dokončil tu vývojovou etapu a bude vstupovat poprvé do toho lidského fyzického těla. Tam je ten rozdíl, ale je to tak. Takže ty staré prostory byly odstraněny, sanovány, nové prostory podle těch nových dalo by se říct genetik, jsou zase vytvořeny pro tuto příležitost.
1: Jo, tak. Štyrka, toto je tiež dost důležité. V našich originálech jsou vědomia, které přišly nevědomky a mnohé ještě aj teraz nevědí, kde je sever. Treba požerať a povolit pravému vyššiemu já, aby s nimi začalo pracovat. Všetci poslucháči už vedia, o čo tu ide, Azur, Kryštál, Katera, Mneška a tak dál. Opýtajte sa svojho pravého vyššieho ja, či je to možné bez karmického zaťaženia, ale malo by byť. U mňa to bolo možné. Dosť sa urýchli evolučný proces. No je to vlastne o tom, že když ten dotyčný jakoby nepracuje, já bych se tam ptal, jestli je komunikováno, to znamená, jestli on si to jakoby zadává, aniž by tušil, že vlastně takovým způsobem pracuje, to znamená, nějak to navnímává, anebo jestli je úplně mimoň. Pak bych se zeptal, jestli to, že je úplně mimoň a je nevědomky a nechápe, neví vůbec nic, jestli to je v souladu s jeho evolučním plánem, anebo jestli se má třeba nějakým způsobem ještě naučit pracovat s kývadlem. Tady pak je prostor pochopitelně, nebo pracovat s vyšším já i bez kývadla. Jo. Čili tady je pak prostor na to, jestli to máte být vy, kdo mu to třeba řekne tomu člověku. Jo? Protože myslím si, že už pokud ten člověk nejde do harmonického univerza 2 a jde do trojky nebo do čtvrky, tak by určitě už měl něco v té věci vědět. Co myslíš, Išo?
0: No to je právě to, co je, jako já, pro mě to úplně není jasná věc, protože víme, že poměrně velké množství lidí vzestupuje, aniž by tušilo, že existuje vzestup a že vzestupují. Protože jsou to vědomí, která se rozhodli bez vědomí toho svého nosiče. Oni se rozhodli, takže oni si pracují, zpracovávají všechny ty procesy, které jsou potřeba, že kontrolují záznamy, kontrolují bříško a všechny tyhle ty věci, aniž by ten člověk, který je jejich nosičem, se nějakým způsobem jak se postavil nebo stavil na stranu toho duchovna a zajímal se o tyhle ty věci. Ale zas na druhou stranu, jako většinou jsou to lidi, kteří jsou velice slušní, žijí takovým spořádaným způsobem života, takže oni aniž by teda věděli, že probíhá nějaký takovýto proces duchovní, tak oni fyzicky ho naplňují. Aniž by teda věděli, že prostě některé ty zásady, principy dodržují automaticky nebo jsou k ním vedení, takže jsou teda v podstatě morálně v pořádku. Protože to za ně vlastně dělá to jejich vědomí. Takže tam je to asi o něčem trošku jiném, než tam, když někdo tady 6-7 let pochybuje o tom, že vůbec nějaký vzestup bude a pak se rozhodne, že teda jo, tak já jsem se včera rozhodl, že budu vzestupovat, tak teď jako se do něco udělejte, vytestujte mě. A
1: no
0: teď
1: hele,
0: tak to myslí,
1: jestli...
0: já se snažím.
1: Jo, tak teda, když už říkáte, promiň, když už říkáte, že to bude, jo, tak jako, jestli mě, tak jo, tak jestli, tak já jdu s váma, no, ale nic ode mě nechtějte, no. Jako jo.
0: No, to je to, o čem teď mluvím, jo, takže to je jako, to je zásadní rozdíl, takže tam je úplně jasný, že v nevědomé formě ten člověk určitě není připravován, ale já tu ten pojem nevědomí jako nevědomý vzestup nebo v nevědomí právě vidím v tom, že ta duše nebo ta vědomí je v pořádku, naplňuje všechny principy, splňuje v podstatě všechny podmínky a ten člověk automaticky ten způsob toho života podle konu v podstatě žije, je mu to vlastní. Jo, takže prostě nekontroluje, jenom teda si vlastně nekontroluje, nežádá vyšší já, aby mu tohle udělalo tamhle, to zkontrolovalo, ale prostě to vyšší já vzalo na vědomí, že ten způsob života mu opravdu zaručuje, nebo to jeho myšlení, způsob, jak se chová, jaké má myšlenkové formy, jak se vlastně zaujímá různé postoje, aniž by tušil, že se vlastně pracuje pro vzestup. Je to, pro mě je to třeba taky hodně, hodně zajímavá záležitost, protože si myslím, že ti lidi mají stejnou úroveň jako ti, kteří vlastně na sobě pracují. Pracují vědomě, protože vědí, co si odstraňují, vědí, kde se to vědomí pohybuje, vědí, v jaké jsou úrovni, vědí, kam půjdou. Protože je to zajímá, tak oni to vědí. Oni pracují právě proto na ty vědomé úrovni. Ty, kteří pracují na nevědomé úrovni, nebo vlastně budou vzestupovat na jakoby nevědomé úrovni, tak tyto informace nemají. Oni jsou ošizený, ale oni je nezajímají svým způsobem. Jo? Někteří třeba vědí, že existuje, jak říkají, něco mezi nebem a zemí, že se teda v tom světě něco děje, ale dál už jako se nezamýšlejí nad tím, proč a jak, ale prostě to jejich vědomí je v podstatě na vlnách toho vzestupu, protože oni dodrží všechno ostatní. Takže to jsou takové ty dva typy. Nedá se teda jednoznačně říct, že když jako na sobě nepracuješ, tak musíš se to oddělit. Někdo nepracuje, protože prostě to vědomí odmítlo, protože přece jenom ten pámbiček nám bližší, protože tam tedy jako chodíme 150 let kompletně, takže jako tomu budu věřit a když budu mít pocit, že vyhrává ta druhá strana, tak přeskočím na druhou stranu, tam už to tak nefunguje. To je o něčem jiným. Nebo když ta duše, když bylo třeba, aby se probudila, tak ten vzestup odmítla z jakéhokoliv důvodu. Měla strach, nechtěla, neměla úroveň, neměla jízdenku. Jo, prostě víme, že bylo velké množství těch různých důvodů, proč ty duše nevyužily ty nabídky probudit se, zapnout svoje vzestupné programování a začít tedy na sobě pracovat. Takže teď už se to samozřejmě zachránit nedá, ale zase jsou bytosti, které sice nepracují navenek, tak jako mnozí ti, kteří nás třeba poslouchají a jsou zasvěceni do obrazu, jo, vědí, co se jakoby v podstatě zhruba děje. Ten druhý typ lidí to sice neví, ale chová se tak jako... Pro ně je to přirozenost chovat se slušně, být slušným člověkem, žít slušným životem. Takže to je v podstatě, je to totéž akorát, že prostě jedni to, jestli to uvědomují, druhý si to neuvědomují, ale sejdou se u ty brány stejně všichni. Tak je to taková zajímavá situace a zase, že jo, je to různá varianta toho, jak vlastně to vědomí se může dopracovat k tomu, že bude vzestupovat vědomě nebo nevědomě, pak záleží na tom, jak ty vyšší bytosti s tímhle s tím pracují, jak to vyhodnotí a jak prostě to vyšší já bez toho, dalo by se říct, nosiče, nějakým způsobem celou záležitost vlastně pojalo a jakým způsobem se tam všechny ty věci odehrávají.
1: No, já to cítím asi tak, že všechno se děje tak, jak se to má dít, jo. Protože často slyším, hele, ale já pracuju s tím kyvadlem a já tady řeším takových věcí. Kdo to pořeší těm, kteří s tím kyvadlem vůbec nepracují a jdou jako nevědomě, jo, v té nevědomé formě. No, nemůžou všichni řešit všechno, jo, takže někteří řeší ty úkoly, které se zapisují do informačních polí a nemusí ty samý úkoly řešit všichni. Prostě každý řeší nějaký zádrhel, který mu teď jako do toho evolučního vývojového plánu oni dávají. To proto, že ty věci sice už jsou dávno vyřešeny, ale my na ně máme přijít, máme je pojmenovat, máme je zažít, vložit do informačních polí. A tak někteří jsou toho ušetřeni, protože třeba jejich vyšší já s tím vědomím to mají tak domluvený, že oni třeba hlavně slouží tomu, aby čistili prostor, aniž to tuší. Aby přes ně tekly energie, které přes ně mají týct, aniž oni tuší. Vytváří určitou stabilitu. To znamená, že ve chvíli, kdy dejme tomu 25% vzestupujících něco řeší, protože pracuje s kyvadlem a vlastně urychlují si tu svoji evoluční cestu tou prací, no tak ti to zase vytváří tu stabilitu, že nejsou disharmoničtí v tom, jak tečou krzně energie, tečou krzně stabilně, oni se nevystavují žádným, když to řeknu, rizikům, nahoru dolů, oni prostě zajišťují tu stabilitu toho prostoru tím, že prostě jenom jsou těma bodama, přes které ty energie tečou. Čili v celém tom procesu má každý nějaké svoje místo. To, že ten člověk nepracuje, protože mu jeho vyšší já a jeho vedení ho nepřivedlo k tomu žlabu na náš seminář nebo nějakým způsobem jiným, aby se dozvěděl o těch věcech, no tak je pověřen jinými úkoly. Ovšem, bavíme se o těch, kteří přijeli na seminář třeba, začali pracovat, pak to zahodili, protože se jim něco stalo, čili rezignovali na to, takže tam je to něco jiného. Také se můžete ptát, jestli třeba, když máte okolo sebe děti, jo, které vzestupují, tak jestli jste to vy, kteří máte s jejich vyššími já řešit, nebo jestli vy jim třeba děláte vyšší já, a jestli s nima máte řešit to, že kontrolujete katara, mřížku, azur, krystal a tak dále. Pokud vám vyjde, že ano, No tak to pro ně dělejte. A nesnažme se je do toho už zapojovat v tuto chvíli, protože oni budou zapojeni v nové realitě nějakým způsobem. Čili berme to tak, že všechno se pro něco děje. A to, že my řešíme 101 problém během jednoho týdne, protože nám je tam takhle sázej, tak to neznamená, že ty samé problémy jsou předkládány těm, kteří vůbec s kyvadlem nepracují a vůbec neví, že mají nějaký vyšší a vůbec neví, že vzestupují. Jako. Takže jim toto předkládané není. Proto oni to řešit nemusí. Takže jakoby nebojme se, že oni jsou v tom taky takhle jako interesovaní, že oni mají taky tyto všechny problémy, jako my, který musíme vyřešit, nebo nějaký lekce, nějaký vizualizace. Ne, oni je nemají. Oni, jejich poslání je jiné. Jo? Třeba mají na starosti harmonizaci energií. Třeba. Sice neví úplně přesně, co to znamená. Když jim to někdo řekne, hele, tak ty máš tady dělat, máš harmonizovat energie. Les, kdy oni mají sami za sebou třeba nějaký problém, ale to oni neví, jak to dělá to jejich vědomí. Oni tomu nemusí rozumět, jak to dělá to jejich vědomí. Prostě byli vybráni pro tento typ činnosti toho celku. Takže nesuďme naším úhlem pohledu, jakoby neposuzujme ostatní, protože opravdu je to složitý proces, ve kterém má spousta lidí rozdílné hry. Jo, rozdílný scénář, rozdílné povinnosti, rozdílná zadání. Tak jestli, tak můžeme dál, ještě stihneme.
0: Já teda jenom to odsouhlasím, protože samozřejmě s tím souhlasím. Ti lidé, o kterých si myslíme, že teda tím pádem si asi nezaslouží přestoupit, protože nepracují, tak ti lidé jsou tady právě proto, aby drželi ty vibrace, aby navyšovali vibrace, aby harmonizovali prostor, aby prostě pomáhali v takovém, dalo by se říct, oboru v uvozovkách, na jaký vlastně oni jsou svým způsobem vyvíjeni. Víme, že každá bytost má na konci svého vývojového plánu napsáno, kým se má stát, kým má být. Takže toto jsou lidé, kteří mají na konci právě svého zadání něco, kým mají vlastně být. Jestli jsou to nějaký ochránci, jestli jsou to nějaký, já nevím, mladíči nebo podobně, cokoliv, tak to je ten jejich životní úkol, ke kterému vlastně všichni my máme také svůj úkol. Takže k tomu jsme vedeni tou vývojovou cestou, po které teda kráčíme, a ten plán je na to tak uspůsoben. Takže tito lidé to mají zase trošičku jinak.
1: Tak, děkujeme Robertovi. Za ještě pátý bod, karma. Z bardo přišly vědomí, které ještě bolí karmicky zatěžené a nestihli si karmu odpracovat. Odpracovává se karma u šlenků kristovským bytostiam. Požádat a povolit pravému vyššímu já, že ak treba, tak v realitě tu a teraz poskytujete svoju tu prítomnou formu života, aby řešení odpracování karmy prebehlo a možno se aj vy střetněte s někým, koho jste v životě neviděli. Je to o tom být v tomto vstřícný. Někdy se to stane, aniž byste to vy vůbec tušili a nepotkáte se fyzicky s tím člověkem, jenom se to nastaví. A někdy to může být neodpracovatelná karma, právě protože už ten dotyčný, ta dotyčná bytost tady není k dispozici. Ona tu prostě už není. No tak se to musí, deaktivovat, anulovat, odvinout, protože jiná cesta, jak se toho zbavit, už není. Tak to asi jenom k tomu, no. Takže práce krásná na sobě, jak tady píše Robert. Děkujem. Išo?
0: No já souhlasím, protože fakt je, že já v poslední době už jenom občas narazím na karmu. Občas opravdu výjimečně je to karma s člověkem, nebo je to kristovský člověk s kristovským člověkem, když se dostávají do toho finálního prostoru, finálního procesu. Tak ještě některá ta vědomí si spolu řeší tu odpracovatelnou karmu v různých situacích, teda odpracovatelnou. No a když teda v těch záznamech se objeví karma s někým, kdo vlastně není vzestupujícím, tak to je ta karma, kterou žádáme, aby byla odstraněna, protože ji nelze zpracovat. Takže říkám výjimečně, ale ještě se karma mezi kristovským a kristovským člověkem objevuje občas ještě, někde vyplave na povrch něco, co není úplně dořešeno. Právě v některých situacích, kdy se ti lidé potkají buď fyzicky, anebo jenom jako ve vědomí a je tam nějaký projev nějakých nepříjemností, nepříjemná situace, nepříjemné emoce a podobně. A takže když se to pak testuje, tak zjistíte, že se jedná o karmickou záležitost. Může to být třeba na pracovišti, že je třeba ještě ta vědomí, aby se zbavili toho baťušku, který by si vnesli sebou do toho budoucího života, protože i tak je tady možnost, že se s tí lidé už do budoucna nepotkají. Každý může jít do jiného vesmíru, každý může jít do jiného harmonického univerza. Takže prostě pořád ještě se nachází některé věci, které jsou tam takové, jakoby buď zapomenuté, nebo teď teprve na ně přišla řada. Takže ta karma je jedna z těch věcí, na kterou myslíme, když řešíme, že tedy je tam nějaký problém mezi těmi vědomými, mezi těmi lidmi a tak.
1: A takhle, a proč ta práce je hodně ještě? Nebo proč pořád je hodně té práce? My jsme se vlastně po dlouhé statisíce let jsme se nikdy nedostali takhle daleko, nikdy jsme neodloupali tolik vrstev té cibule, aby jsme se proloupali takhle hluboko do té cibulky. Takže tam jsou věci, které jsou opravdu hodně, hodně staré kolikrát. A jsou to věci, které mají obrovskou hloubku. A je to proto, že nikdy nebyla šance je vypořádat, protože vlastně jsme poprvé po obrovské době se dostali až takhle daleko. No a teď se naskýtá jedna taková otázka, Išo. Jestli ještě to může někdo zastavit, jestli se ještě může něco, jak se říká, podělat, nebo jestli no, už je to nezvratný proces vzestupu.
0: No, z mýho pohledu, z toho, co vidím, z toho, co vím, tak prostě to je proces, který nelze zastavit. Ten je rozhodnutý, to je prostě jenom záležitost doběhu některých procesů. Vy jste ty výměny těch informací na těch různých centrech, jako to se nedá zastavit, to v tom případě by ten vesmír zemřel, protože ty procesy jsou tak daleko, že to nevypneš, to se nedá vypnout. Takže ať si někdo myslí, co si myslí, tak prostě je to hotová věc, je to jasný a možná si o tom někdy budeme moc popovídat, až tedy se sejdeme někde do nějakého společku, budeme si povídat, co jsme všechno zažili, tak tam už asi budeme schopni si vysvětlit celý ten proces, co se všechno přihodilo a ukázat si tu trasu, kterou jsme prošli od toho probuzení těch duší, dušiček a těch genetik až do té doby, než dojde k tomu úplnému přesunu do toho nového světa, jako noví lidé, nová stvoření. To všecko vlastně čeká na to, jen aby to bylo spuštěno, až prostě všichni dokončí, co dokončit má, až nastane ta, jak se tomu říká, chvílech, pravý moment, tak tam už se to spustí. Mnozí si to možná ani neuvědomí, ale jako bude nás hodně, kdo budeme mít paměť, budeme si to pamatovat a budeme si moc o tom povídat. Takže pak třeba nastane chvíle, kdy si smapujeme celou tu anabázi toho všeho, co jsme museli absolvovat, kudy jsme všude prošli a co se tam všude dělo.
1: No, já osobně se domnívám, že to bude výuka dějinných epochálních událostí, jakožto poučení, protože on je to celý poučný příběh. někde začíná ten příběh zanedbáním některých věcí, přehlednutím některých věcí, porušením konů, lehkým porušováním konů, pak už těžkým porušováním konů, pak úplně rezignace na základní principy, devastace úrovně žití nebo bytí jako takového, co se lidé všechno nechali vnutit pod nějakou zástěrkou čehokoliv a tak dále, a tak dále. Čili on ten příběh bude zajímavější než Angelika všechny díly, protože bude určitě delší, jo. Protože nastudovat si to bude důležité. A myslím si, že právě ty, co jako nevědomně se toho neúčastnili vůbec, tak hlavně oni budou muset tyhle ty věci studovat a se studovávat, aby se poučili. Protože budou muset být přivedeni do situací, ve kterých se budou sahat pro ty zažité informace, ať hezké nebo špatné, nebo ošklivé, aby to prožívali, nebo aby se s ním seznámili. Tady se xkrát bavili o té imunitě proti dravcům, jo, nebo vůči dravcům. To je strašně důležitá podmínka pro to, aby lidé neskočili zase na špek nějakým vábničkám a nějakému mámení. To nevadí, to projde, to se nic neděje. Je to jenom na jednom jediném příkladu se dá celá ta věc vlastně přiblížit. Celá ta anabáze, strašně dlouhá, se dá přiblížit jenom na jedné věci. Kdysi lidé neznali lež a pravdu chápali v několika úrovních. Jediná ta pravá pravda jako byla prožitá situace. To byla ta skutečnost, která se stala. Ve chvíli, kdy ten, kdo to prožil, o tom začal vyprávět, tak to už není pravda jako taková, ale je to něco, čemu se říkalo pravda, ale je to ta pravda vyprávěná. To znamená, že už ten člověk do toho dává svůj pocit, jak to na něho působilo, jaký měl k tomu postoj. Barvu hlasu udělá tečku, někde něco vypíchne. Čili může změnit, jak kdyby vnímá, u toho vnímání toho posluchače, může výrazně změnit vlastně tou interpretací, může změnit to, jak on to vnímá. Protože zažijte to mohlo být malinko jinak. A ten, co to poslouchá, když to potom šíří dál a vypráví to, tak to už vůbec za pravdu uznatelnou, jako kdyby moc nebylo braný. To byla taková převyprávěná pravda, ale nikdy v této době, kdy ty pravdy měly tyto polohy, když to řeknu, nikdy neexistovala lež. Lež přišla až s reverzací a lež přišla až s temňákama, s dravcema, protože bytosti jako nikdy nebyly srozuměné s tím, že by záměrně vyprávěli tu věc jinak, než se stala, s cílem manipulovat úvahy toho posluchače ve smyslu toho, jak oni chtějí, aby tomu rozuměl. Čili tato záměrná lež nikdy neexistovala. A proto vlastně byly ty bytosti tak zranitelné tenkrát, protože když s tím byli konfrontovaní, tak si s tím nevěděli rady. No jo, už tady mám dotaz, kdy budeme končit. Jestli se chceš tomu vyjádřit, tak jinak se pojď rozloučit.
0: Tak já s tebou souhlasím. Posluchače pozdravuju, budu se moc těšit na příští týden. Pošlete nám zase nějaké zajímavé dotazy, či máme o čem povídat. Já se budu těšit dneska na 21. hodinu na Míšu a s vámi se všemi příští úterý zase v 17 hodin naslyšenou.
1: Já ti děkuju ti za krásný rozbor toho, co nám poslal Robert, kterému také děkuji. Je to krásné, že se můžeme navzájem takhle učit, obohacovat, rozebírat, komentovat a rozpitvávat a vlastně navnímávat. Vám všem, přátelé, děkuji za poslech i za to, co nám píšete. Na ty vaše dotazy další se dostane příště. No a teďko po té dvouhodinovce se zase vrátíme s Míšou. To je pro teď společně s Išou tady z Midgardu od mikrofonu úplně všechno.

скажи мне, в чем моя вина? Я вечер, ты сплошное.

Ani. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль.

0: večer.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače

0: Tak moc krásný večer, vážení posluchači, nebo podvečer. Máme tu teprv totiž kolik? Teprv se 19 hodin a 11 minut. Ano, dnes je 11.8. Je to opět přímý přenos neboli živé vysílání. Bude to samozřejmě s Miluškou z Čechů, protože jsme to slíbili. Ale nastala taková situace, že Milušce přivezli nějaké nové bydlení nebo nějaký nový, nevím, nějaký něco, co čekala na to dlouho už. A teď jako na potvoru ji to přivezlo a ona u toho musí být. Takže musíme ještě chvilku počkat, než se nám přihlásí. Mně se zdá, že už to nebude dlouho trvat. A proto nevím, jak se zachovat dál. Myslel jsem si, že bych vám něco začal vysvětlovat sám, ale zase zdaleka tak to neumím jako ona. Takže já navrhuji, že bych vám dal jakýsi přehled, o čem to dnes bude, a počkáme na ní, jakmile se přihlásí, já se na chvilku odmlčím, abych si ji tady pěkně dal do vysílání i s obrázkem, to tam pustím ještě jednu písničku, kterou tady mám připravenou, a během ty písničky já si tady připravím a na obrazovce, tak, abyste si nemysleli hned něco jiného, vylumpové, a protože vám tady stejně není, tak mezi tím já tady ukážu aspoň něco, co mi tady opravdu zaujalo, a nejenom mě, ale mnoho jiných lidí. Včera jsme měli třeba pořad s Jindřichem Pavlisem, já na ty jména vždycky o tom musím přemýšlet, s Jindřichem Pavlisem a Ivankou Kenninghamovou, která dělá do školství, která tak trochu byla v obraze, ale samozřejmě též se velmi divila, kolik těch dekretů vlastně existuje. A prakticky všechny jsou, dalo by se říci, v platnosti, i když tady píší, když vám ukážu ty dekrety, seznam takzvaných Benešových dekretů, tak třeba hned ten první, ústavní dekret prezidenta o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné. Tak ukončení platnosti v roce 71, to je docela zvláštní, že tak dlouho to trvalo, to přechodné období. Nicméně je tu i další dekret prezidenta, který se mění a doplňují některé ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona. To bylo ukončené už v roce 1950, datum schválení 45, 50, tak trvalo asi 5 let. Nicméně, tady je zajímavá jedna věc, nad kterou jsme se minule taktéž pozastavili, a je to o tom, že vlastně lidé nebo i politici říkají, že ty dekrety jsou stále všechny platné. A všude nám to říkají i v televizi a podobně. Takže co vlastně tedy platí? Jak to vlastně všechno je? Těch dekretů je, když se na to kouknete, tady aspoň vypsáno stovka, ale zdá se mi, že někdo říkal včera, že jich je asi 115 nebo kolik dokonce. Takže to je pěkná řádka prostě všelijakých prostě zákonů. Dekret je nejvyšší zákon, dalo by se říci, který platí prakticky jako zákon. Já nevím jako přesně, jak to všechno je, ale asi ano. A proto, pokud si přečteme ty jednotlivé dekrety, a my se o to budeme snažit, ne samozřejmě všechny, ale některé, tady třeba Česká národní rada, počkej, tadyhle. Dekret prezidenta republiky z 19. června 45, to je dneska, na pořadu bude. V návrhu vlády ustanovuji, a teď nevím, co to je, Národní soud funguje jako jednak jako soud trestní, jednak jako soud čestný. No sakra, to by dneska asi teda se divili. No, ale nicméně pořád to všechno má platit. Já, abych vám pravdu řekl, tak jsme se pozastavili minule nad tím, co nedávno zmínila právě i naše Alena Schillerová, která je nyní ve funkci ministerstva financí. Ano, ministryně financí. A která jasně řekla, a teď si to poslechněte, já vám to zkusím pustit, dokud snad mi to půjde. Minule totiž prý jsem to pustil a nebylo to slyšet, což je zajímavý, takže já to zkusím ještě jednou nějakým způsobem pustit. Ono tady na tom Facebooku je to takový zvláštní, že se divně ovládá.
1: Benešovy dekrety jsem nezmínila záměrně, když se mě paní rektorko jako první ptala, protože pro mě to je... Není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru. Nezrušitelné, tečka. A to říkáte, Benešovy dekrety jsem nezmiňovala záměrně, když se mě paní rektorka jako první ptala, protože pro mě to je... Není žádné téma, ty jsou nezrušitelné Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo, abych je nedávala do toho veřejného prostoru. Nezrušitelné, tečka. A to říkáte, Benešovy dekrety
0: no,
1: jsem...
0: Tak, teď to nemáme zastavit. Tak vidíte to. Takže Benešovy dekrety jsou nezrušitelné. Které? Všechny, nebo jenom ty, které zůstaly v platnosti. Je to zvláštní, jak se tady Alena Schillerová vyjádřila k této problematice. Je to opravdu velmi zvláštní. A hlavně to, jestli jste si všimli, já tam pustím ještě jednou.
1: Nezmínila záměrně, když se mě paní...
0: Nezmínila to záměrně, když se paní rektorka
1: jako
0: psala,
1: první ptala, protože pro mě to je, není žádné téma, ty jsou nezrušitelné. Benešovy dekrety, proto jsem je nezmiňovala, protože aby vůbec nezaznívalo...
0: Ano, proto je nezmiňovala, aby vůbec nezaznívaly v tomto prostoru, veřejném prostoru. To je zvláštní přístup. Ano, podle všeho to vypadá, že buď teda Schillerová neví vůbec, o co jde, nechápe celou situaci a říká to jen tak, že to říkají všichni, že jsou nezrušitelné, a nebo teda nezrušitelné jsou a pak teda platí, ale nemají, politici vůbec nemají zájem, aby se dostali do toho veřejného prostoru. Protože ono by to bylo docela pro ně nepříjemné a bylo by to velmi, velmi těžké pro ně obhájit všechno, co dělají v současné době a aby zároveň platili ty Benešovy dekrety, protože ne všechny platili jenom do minulosti, co se mělo napravit, ale mnoho z nich jaksi platí i do budoucnosti, co se má dál dělat s tím ze vším. Takže toto je velmi zajímavý přístup našich představitelů, našich služebníků, jak by to nazval Honza Pěroutek, ano, všechno to jsou naši služebníci, protože my si je platíme a oni mají sloužit nám, neboť lid je svrchovaný a lid má tu svrchovanou moc, nepotřebuje žádný lidi, který by jim, žádný politiky, který by jim říkali, co mají dělat. Ano, toto vše může lid. Samozřejmě otázka je, jak ten lid je na tom s povědomím, jak je na tom prostě, no, víte, co myslím, jak je na tom prostě ten lid. A ten lid na tom většinou není moc dobře, tak kolikrát je opravdu lepší, aby mnoho těch lidí radši bylo vedený nějakým způsobem. A vidím, že už nám volá, já to tady musím takhle vzít, že už nám volá Miluška. Haló, slyšíme se? A tady se něco děje divně. Miluško, slyšíme se? Tak to je to, co jsem nemohl dřív vyzkoušet. Patrně to vypadá, že je tady nějaká špatná cesta nastavená. Jak jsem slíbil, pustím tam nějakou písničku, abychom si to mohli klidně tady

0: Tak, vážení posluchači, a jsme tu už v plné sestavě, to znamená, vítám už zde Mílu Čechu. Ahoj, Mílo.
1: Ahoj, já tě zdravím, Pavle, dneska se omlouvám se trošičku zpožděním, ale dneska byla taková neplánovaná akce, která naštěstí dopadla velice dobře, takže můžeme se pustit zpátky do těch dekretů, do té osvěty.
0: Ty jsi to rozjela nějak hned rychle. Já jenom připomenu posluchačům i tobě, že jsem vlastně na začátku hned ukázal nějaký ty dekrety, ten seznam, vysvětlil jsem asi, jak to tam je s tou platností a samozřejmě jsem tam pustil naší oblíbenou Schillerovou, která nám tam řekla jasně, že dekrety platí a tečka, o toho patrně neví, kolik jich je a co tam v nich všechno je. Ale podle řekla, že to platí a šmitec, ale radši to nebudou nikde říkat na veřejnost. A to právě napravíme my. Tak, Mílo, a teď už na to jdeme. Čímže začneme?
1: Takže navážeme tam, kde jsme skončili posledně. To je teda dekret částka 16 a je to stránka 8. A jsou to mimořádné lidové soudy. Je to dokonce něco, čeho se dokonce, když si vzpomenete na Víta Rakušana, tak řekl, že tu žádné nemáme. Jo, když lidi začali volat po mimořádných lidových soudech. Takže a dneska si povíme, do čeho se vlastně ti politici toho tak bolí, tolik bojí. Je to na stránce 8. Je to hlava
0: druhá.
1: Stránka
0: 8, ano.
1: Teď to jsteš na stránce 4, ano.
0: Ano, já myslel paragraf 8, takže dobře, je to stránka.
1: Ne, je to stránka 8 a je to hlava druhá. Ano, to je ono. A jsou to mimořádné lidové soudy. A je to paragraf 21. Takže se pojďme podívat, co vlastně všechno ty mimořádné lidové soudy obnáší. A v odstavci 1 nalezneme. Mimořádný lidovým soudům přísluší souděti všechny zločiny trestné podle tohoto dekretu, odpovídají-li za ně trestně jako pachatelé, spoluviníci, účastníci nebo nadřazovatelé osoby uvedené v paragrafu 2 a 3 odstavec 2, odpovídají-li za ně trestné osoby jiné, soudí je mimořádné lidové soudy tehdy, navrhne-li jejich stíhání před nimi veřejný žalobce podle paragrafu 24. Abychom si připomněli, jo, ten by jste si třeba nestihli poslechnout, ten předchozí díl, tak tam jsou vyjmenované v tomto dekretu 16 všechny různé trestné činy vůči majetku, vůči státu a taky vůči osobám. A tohle to, čeho se týkaly lidové soudy, ale i týkat. Jo, protože opravdu jde o náš národ a Beneš moc dobře věděl, proč tyhle ty dekrety sepisuje. Odstavec 2. Místní příslušnost mimořádných lidových soudů se určuje předpisy trestních řádů platných na území republiky. Tady je jedna velice důležitá věc a to je území republiky. To znamená, že Československo mělo definované území. A to je problém právě s Českou republikou nebo u České republiky, protože Česká republika jako taková nemá definované území, a to pozor, ani v mezinárodních smlouvách, a že jsem jich pár přečetla. Jo, protože jsem teď, když malinko odbočím, nalezla se v některých těch mezinárodních smlouvách, kdy ta země, se kterou je ta smlouva uzavřená, tak tam má definované území, vzdušný prostor, vody, pobřežní vody a tak dále, kdežto Česká republika definované nemá. Jo, takže a tam je definovaná úplně jinak, pouze jako území, když to tak řeknu, papírový území, kde to se dodrží nějaké zákony a mezinárodní smlouvy. A úplně upřímně řečeno, o tom dodržování těch zákonů a určitých mezinárodních smluv, o tom bychom mohli opravdu vést dlouhé diskuze. Mm-hmm. Takže to je tak na upozornění, co tam je, co to znamená.
0: Jak si se můžu zeptat, jak by teda měly být opravdu definované území? Jak by mělo být definované území? Jak si to představuješ? Protože já si to představuji jako, že definovaný hranicema.
1: To je jedna možnost.
0: Ano. A nebo?
1: A nebo, já když jsem se třeba rozklikla, tenkrát jsem si nám vyhledala vyloženě celý seznam mezinárodních smluv, který je veřejně přístupný na webu ministerstva zahraničí, tak čirou náhodou prostě ze zvědavosti jsem se tam odklikla dvě mezinárodní smlouvy o dvojím zdanění a tam jsem dokonce tři nebo čtyři. Z Jugoslávií, se Švýcarskem, Estonskem a Ruskou federací. A docela dost mě překvapilo, jak třeba za prvý, Švýcarsko tam nemá definovaný území vůbec, protože je to prakticky kanton, jsou to kantony, ona je dokonce je to konfederace. Není to republika. A nemají tam ani prezidenta, oni mají radu, oni mají státní radu. A třeba takové Rusko nebo Estonsko, tak ty tam mají definováno, že se jedná o určité konkrétní území, které má pobřežní vody, má vnitrostátní vody, nebo teda ne vnitrostátní, vnitrozemní vody, a dokonce Rusko má definovaný, že má dokonce vzdušný prostor. Toto třeba v mezinárodních smlouvách u České republiky vůbec není uvedeno. To znamená, neexistuje. A to je právě ten problém, protože tam není přesně třeba definováno, že tam prostě někde něco, jo, ale prostě je to o tom, je ještě taková formulace, že to je geograficky dané území. To je zeměpisně vlastně dané území. Takže to znamená, že my ho to území někde najdeme na mapě. Když to, tato formulace těch mezinárodních smluv u České republiky absolutně chybí. Takže to znamená, že Česká republika nemá geograficky dané území. To, aby jsme takhle si rozuměli, co to je právě to dané území.
0: Tak jo, dobře. Nějak mi to nejde do hlavy, ale budiš. Možná, že to má nějaké opodstatnění, nevím. Dobře, no, v pořádku.
1: Je to jednoduché. Podívej se do Atlasu, kde najdeš Ruskou federaci. A ta federace má ještě podle těch mezinárodních smluv definovaný i ten vzdušný prostor. A my tím, že jsme vstoupili do NATO, nebo Česká republika se nechala upsat k NATO, tak to NATO si přivlastnilo náš vzdušný prostor a vlastně po našem území, po naší zemi, půdě, po kterými chodíme, tak můžou přepravovat svoji vojenskou techniku. Já vzpomeň si na tu smlouvu s Černochovou, co uzavřela Černochová s Američanama, že přes naše území může kdykoliv, Američani můžou kdykoliv přesouvat vojenskou techniku a když spáchají nějakou škodu, tak i bez náhrady jakýkoliv škody, všechno prostě budeme platit my. Cokoliv no, oni
0: tak
1: provedou.
0: To je sice možný, ale to může být i definovaný to území naprosto v pohodě a řekne se, že přes toto definované území je možné připravovat cokoliv bez jakýhokoliv problému a tak dál. A to neznamená, že to není definovaný, si myslím já teda, možná, že se pletu.
1: No, samozřejmě můžeme o tom polemizovat, ale nejsme tady od toho, aby jsme se tady bavili o tom definování území, ale o těch dekretech. Jo, takže lidi tady čekají na ty dekrety. Ano. Takže my se teď podíváme na složení těch mimořádných soudů lidových. Takže složení a sílo mimořádných soudů. Takže za prvé odstavec 1, to paragraf 22, mimořádný lidový soud vykonává svou pravomoc v pětičlenných senátech, složených z předsedy, jímž musí být soudce z povolání, občanský nebo vojenský soudce a ze čtyř soudců z lidu. Mm-hmm. Odstavec 2, přednosty mimořádných lidových soudů a jejich náměstky a soudce z povolání, odstavec 1, jmenuje prezident republiky na návrh vlády ze seznamu osob pořízených za tím účelem okresními národními výbory, z jiných seznamu okresními národními výbory pořízených jmenuje vláda soudce z lidu. Tak a teď, jestli si vzpomenete na nedávnou událost ohledně takzvaného prezidenta Pávka, co nám tady proved. A všichni tak nějak víme, že on přece jmenoval nějaké soudce na ústavní soud. A teďkon, nevím právě tu přesnou historii, jestli právě dodržel tuto formulaci, že ti soudci smí být jmenováni pouze na ten návrh vlády, ne že si je tam někdo dosadí sám. To znamená, tady je potřeba se ptát, kdo navrhl ty soudce k tomu jmenování. To znamená, že prezident je podřízen vládě. Jo, a tady třeba, protože potom, až se dostaneme potom dál v těch dekretech, tak se dokonce dovíme, jaké tady skutečně zasedaly soudy. Právě v těch počátkem, nebo teda ty pohledy po tom 45. roce, který potom bohužel byly ukončeny právě komunisty. Mě by docela zajímalo, proč. A tady je právě důležitý ten počet těch osob. Jo, protože u toho prakticky tam předsedá tomu soudu. To znamená, že tam není žádný samosoudce. Tohle to je totiž profese, která tady nějakým zázračným podivným způsobem vznikla po roce 1993. Do té doby tady nebyli žádní samosoudci. Jo, takže už tadyhle narážíme v té justici na dost závažný problém. Kdo jsou samosoudci a kdo je jmenoval? Jo, kdo je jmenoval, kdo to určil, že můžou tam vykonávat tuto funkci? Jo, protože služební poměry byly zrušeny k roku, vlastně pokud teda tvrdí, že ty zákony jsou platný, tak vlastně v roce 1992. A to zase utíkáme. Takže na odstavec 3. Přednostovi mimořádného lidového soudu nebo jeho náměstku náleží, aby z osob jmenovaných v odstavci 2 sestavil potřebný počet senátů a náhradníky. No, když by třeba někdo onemocněl a tak dále, což je pochopitelný. Za 4. mimořádné lidové soudy se zřídí v sídlech krajských soudů. Každý senát mimořádného lidového soudu může však zasedat i ukáže-li se to třeba potřeba v kterémkoliv místě soudního obvodu. Vykonavatele hrdelních trestů s potřebným počtem pomocníků ustanoví místní národní výbor v sídle krajského soudu. A tadyhle chci poukázat na jednu takovou velice důležitou věc, a to je národní výbor. Všichni si vzpomeneme na národní výbory, které my jsme tady měli prakticky do roku 1990. Než nám opět tady nastoly zpátky okresní a obecní úřady. Mm-hmm. A tady je krásně vidět, jakou pravomoc ten národní výbor měl. A teď si vemte, představte si, že právě ten národní výbor mohl zasahovat i do těchto věcí. To znamená, oni si tam zvolili lidi který vlastně znali. Znali je osobně, znali ze svých obcí, znali své sousedy a tak dále. Takže prakticky tady byla jakási národní kontrola i nad tou justicí. Jo, to je potřeba si uvědomit, k čemu opravdu ty národní výbory byly skutečně zřízeny. A jestli si někdo myslí, že národní výbory byly zřízeny komunisty, tak to je obrovský omyl, protože národní výbory jako takové byly založeny podle dekretu 121. Ale tomu to je hodně daleko před námi. Jo, takže aby si někdo nemyslel, že tady chceme oprašovat komunisty. Ne, ne, ne. Národní výbory s komunisty nemají vůbec nic společného, ale mají hodně společného s Eduardem Benešem.
0: Ano, ty dodrželi, takže komunisti víceméně dodrželi ty Benešovy dekrety, asi jak to tak vypadá, a tyhle ty až je přestali respektovat.
1: No, právě že naopak. Ono právě, že už ty komunisti začali trošičku víc ty dekrety
0: samozřejmě
1: porušovat. Ano. Jo, začali do nich zasahovat a právě udělali tu chybu, možná, že to byl záměr, že ty dekrety vůbec nepředstavili těm lidem. Jo? Mm-hmm. Můžeme se dotazovat, proč. Jo, ale jak říkám, je to kontrolní mechanismus. A tady to krásně vidíme, že tady byla kontrola i nad těmi soudci. To znamená, i ten soudce byl podřízen tomu lidu. A já jsem teď dokonce viděla takový videa z Německa, kde jsou právě ty rozsudky vynášeny jménem lidu německého. Nevím, co to je za soudy. Jo, to jsou tu nějaký soudy právě s mladistvýma, jestli jsou reální nebo nejsou, ale je to hodně zajímavý. Když to, jak je tady může soudit někdo jménem republiky, to je nesmysl. Ale jinak to zní, když je to jménem lidu. To už jsme někde jinde. Jo? Takže je potřeba na tím skutečně přemýšlet, co se nám tady skutečně i s tou justicí stalo. O ty se nebudeme dělat žádný iluze. Kort po tom, co nám tady předvedl Pavel Blažek s Bitcoinama a další věci. A myslím si, že to je jenom špička ledovce. A to nemluvíme o kupčení titulů, právních titulů na, na fakultě, na právnické fakultě v Plzni. Takže by mě docela zajímalo, kolik skutečných soudců, vystudovaných soudců a advokátů tady opravdu máme. Aby jsme se ve finále nedivili, že nám na soudech prakticky sedí lidi, co tam nemají co dělat. A mají tady advokátní kanceláře taky lidi, co tady nemají co dělat. Jo, ale tomu se taky dostaneme zase v jiném dekretu. Takže za páté, vládním nařízením bude ustanoveno, jaký slib budou soudcové z lidu skládati a jaká náhrada výloh a úslužného zisku
0: ušlého.
1: Jim přísluší.
0: Ušlého zisku.
1: Jo. Nebo pardon, ušlého zisku. Jo? Takže tady je to vidět, jak to opravdu bylo všechno ošefované. Dokonce skládali slib. Jestli pak nám tady skládají ti soudci taky nějaký slib. A ty samosoudci, že?
0: Tady se jedná o ty soudce z lidu, tady o nich hovoří. A ušlý zisk, dobře tomu nerozumím. Oni, když přišli k tomu soudu, tak se jim refundovalo to, co asi by normálně v zaměstnání, protože dřív museli být všichni zaměstnaní,
1: že,
0: tak se jim refundovalo to, co, o co vlastně při té práci přišli. No ale to bylo úplně v pohodě, to nebyly žádný horentní sumy, to bylo to, jako kdyby byli v práci, že jo. Místo toho vlastně sloužili lidu. Tak
1: ano,
0: řádku,
1: skutečně
0: tak
1: to byla služba lidu.
0: Ano.
1: Jo? Skutečně bylo to úplně někde jinde. Paragraf 23. Při hlasování hlasují nejprve soudcové z lidu a to starší před mladšími.
0: Mm-hmm.
1: Podívejme se, co se dneska děje, že nám tady mladší lidi, kteří nemají absolutně žádné životní zkušenosti, tak nám tady chtějí převracet svět. Nic nemají za sebou odžitýho, nemají prostě za sebou vůbec nic, ale myslí si, že vědí všechno nejlíp. Takže tady byla upřednostňována právě ta moudrost těch starších. Ti, kteří právě už mají něco za sebou. Takže platilo to i tady. Veřejný žalobce. Veřejné žalobce mimořádných lidových soudů jmenuje vláda nebo z jejího pověření minister spravedlnosti určité údobí pro určité případy nebo pro celou dobu činnosti soudu z prokurátorů nebo z jiných osob, které dosáhly a teďkon doktorátu práv nebo složili 3 státní zkoušky právnické, nejméně však státní zkoušku judicelní, pokud budou v seznamech pořízených za tím účelem okresními národními výbory. A teď jsme se o tom mluvila. Kolik skutečných soudců tady máme, kteří mají toto splněno, protože to se netýká jenom pozor veřejných žalobců. Ale ta definice o těchto těch právnických zkouškách, jednu z toho vlastně tu státní, judicelní, a dosáhli právě toho doktora práv, tak by mě docela zajímalo, jak to dneska na těch fakultách chodí. A to je jedna důležitá věc, je to ta zkouška judicelní. To je totiž ta zkratka JUDR před tím jménem. Jak je možný, že my tady dneska máme advokáty, kteří mají zkratku magistr. Tam nemají totiž podle tohoto dekretu. A tohoto není jediná definice uvedená. Tam nemají prostě co pohledávat. To říkám naprosto zcela zodpovědně, protože by mě opravdu zajímalo, jako jak ty zkoušky dneska opravdu probíhají. Jo? Moc by mě to docela zajímalo.
0: Mm-hmm.
1: Tak, odstavec 2. Veřejní žalobci u mimořádných lidových soudů jsou podřízeni ministru spravedlnosti. Jo, takže to znamená, že oni, každý měl nad sebou nějaký dohled. Prostě bylo to kontrolovaný. Ne, že tady prostě, samozřejmě nebudeme si nalhávat, že nějaká korupce tady nebyla, ale uvědomme si, že my jsme dneska v období, kdy nám tady skutečně vládne korupce a my tady nemáme kontrolu vůbec nad ničem. My tady nemáme kontrolu nad justicí, nemáme kontrolu nad ekonomikou, energetikou, nad ničím prostě. To je neskutečný. A teďkon, řízení před mimořádnými lidovými soudy. A teďkon to je ten průběh, jak to, tady je stanovený nějaký prostě řád. Paragraf 25. Odstavec 1. Pro řízení před mimořádnými lidovými soudy platí zásady řízení před soudy stanými. Sice netuším, co tohleto znamená tento výraz, A to v úpravě provedené v paragrafech 26 až 31 tohoto zákona. Tam, kde dekret odkazuje na předpisy řízeného řádného, jsou míněny předpisy platného trestního řádu. Odstavec 2. Byl-li obžalovaný rozsudkem mimořádného lidového soudu osvobozen, nevylučuje se tím jeho stíhání před příslušným soudem řádným, případně před soudem státním podle zákona částka 68/1935 sbírky, nebo před krajským soudem příslušným pro souzení vojenské zrady podle zákona částka 130/1936, vládní nařízení částka 238/1937 sbírky. Tento soud posoudí věc znova řízením řádným, přičemž platí hmotně právní ustanovení tohoto dekretu. A to jsou paragrafy 1 až 20, stejně jako když osoba provinila hned předem byla pohnána před soud řádný, paragraf 21, návrh by se takto proti obžalovanému postupovalo, musí však být podán nejpozději do 3 měsíců ode dne osvobodícího rozsudku. To znamená, že když tady bylo nějaké podezření, nějaké to osvobození, no tak prostě to putovalo stejně před řádný soud, aby to bylo přezkoumáno. Mm-hmm. Ne jako je to dneska tady prostě, ani tady není žádný odvolání, šlo to prostě na přezkum. Ne jako tady prostě se musíte odvolávat. Jde to na přezkum, hotovo. Jo? Paragraf 26, stavec 1. Řízení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se k návrhu veřejného žalobce, paragraf 24. Těhotné ženy nebuď též poháněny před mimořádný lidový soud, pokud jejich stav trvá. To znamená až prostě po porodu, aby měli prostě takzvaně klid. Mm-hmm. Jo, takže stejně to neminulo. Pokud to prostě byly lidi, kteří nebo ženy, které prostě zradili, spolupracovali se zrádci, tak ani to těhotenství je nevyviněvalo z jejich viny. Jo, stejně stanovali předtím. Paragraf, teda odstavec 2, celé řízení proti jednotlivému obžalovanému koná se, pokud možno, bez přerušení, od počátku až do konce před mimořádným lidovým soudem. Řízení proti jednotlivému obžalovanému trestní nesmí trvat déle než 3 dny. Tato lhůta se počítá od okamžiku, kdy byl obžalovaný před soud postaven. To znamená, že tady předtím samozřejmě bylo nějaké určitě vyšetřování, a protože tady těch případů bylo hodně, tak se tím evidentně nepárali. To řeknu na rovinu. Jo, to znamená, že asi opravdu těch kolaborací a těch zrádců tady muselo skutečně být opravdu mnoho.
0: Jo.
1: Tak, odstavec 3. Nedospělý lidový soud v střídení lhůtě k rozsudku postoupí věc příslušnému soudu řádnému, paragraf 23, odstavec 2. V tomto případě rozhodne také, zda se má obžalovaný ponechati ve vazbě. A teď mi tam tak na mysl skočila vzpomínka na případ Milady Uhrákové, protože někdo třeba může argumentovat tím, že takovým mimořádným lidovým soudem byla odsouzena Milada Horáková. Korto, nevím, proč zrovna jí berou takhle za příklad, jo? Protože nevytuším, co přesně tam jako vedlo. Musíme si uvědomit, že z historie je tady hodně manipulováno, respektive z minulosti jako takovou je hodně manipulováno, spousta příběhů je konstruováno. A je potřeba si uvědomit, že podle mě to byl vykonstruovaný prostě nějaký politický proces za nějakým účelem a třeba právě proto, aby potom byly ty lidové soudy prostě omezeny, aby tomu lidu právě odebrali ty pravomoce, protože přece lid se může také mýlet. Jo, takže to je můj názor, proč tenkrát tenhleten případ ty Milady Horákové byl takhle medializován. Protože pokud někdo něco přece chce zrušit, no tak to přece budu omílat, co bylo prostě špatně. No ale upřímně řečeno, ruku na srdce, funguje dnešní justice skutečně spravedlivě, jo, a bez korupce, já se obávám, že asi moc ne.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že odstavec 4. Jestli je obžalovaný, jestliže se obžalovaný nedostavil, anebo nemůže dostavit k soudu, z jakýkoliv důvodu, může veřejný žalobce navrhnout, aby se hlavní přelíčení konalo v nepřítomnosti obžalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci. No a všichni víme, že dneska tady soudy, ať ta obžalovaná je nebo není, prostě rovnou, prostě už je rozsudek připravený, nikdo nic neprošetřuje, nikdo nežádá žádný důkazy, prostě jedeme jak fabrika. Jo, jak fabrika, když se navíc ještě vezmu, že dokonce dneska už i ti soudci jedou vlastně v souladu s umělou inteligencí. Máš nějaký enter prostě a už jim to vyprskne nějaký rozsudek, jo, aniž by prostě vůbec přečetli, jaký tam jsou paragrafy, tak na co vlastně ty advokáty tady potřebujeme, že? Čemu nám je to vůbec dobrý, jo? To je další věc. Takže tady prostě, tady je jasně zakotvený nějaký postup, jo? A evidentně ten postup tady od roku 93 se prostě neplní. Taky proč, že? Tak, další odstavec. Je to paragraf 27. Řízení před mimořádným lidovým soudem je ústní a je veřejné.
0: Aha.
1: Vzpomeneme si na to, jak kolikrát si lidi přece jsou vyhazovaný z těch soudů. Že jo?
0: Ano, vím to moc dobře. Proč by třeba zkušenosti.
1: Jo, jak je možný? No, přesně tak, jak je možný, že není kontrola nad tím, jak ten soudce pracuje a kdo to pracuje, že jo? Že když to tak přijde, že dneska na ty soudcovské lavici může klidně sedět i uklízečka. Jo? Mm-hmm. Nebo nějaká vyšší soudní úřadnice. Jo? Takže to je jedna věc. Takže zasedání má být ústní a veřejné. Obžalovaný má zvolit si sám obhájce nebo požádat soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z moci úřední. Jak obžalovaný, tak soud mohou obhajbu pověřit i osobou nezapsanou v seznamu obhájců, která dosáhla doktorátu práv nebo složila 3 státní zkoušky právnické, nejméně však státní zkoušku judicelní. A tady se chci u něčeho zastavit. Je to prostě nějaký seznam, jmenný seznam obhájců. A co tady teda v tom případě dělá taková advokátní komora nebo exekutorská komora a podobné cechy? Jo, to znamená, že tady chci narazit na to, že jakákoliv podobná komora je nelegální. Podle tohoto dekretu je nelegální. Ano, může tady být nějaký seznam obhájců, který prakticky zřizuje, dejme tomu ministerstvo, nebo je zřízen na ministerstvu spravedlnosti, ale neexistuje, aby ten advokát byl v advokátní komoře. Neexistuje. Protože podle přirozeného práva, respektive podle božího práva, teďku zase zabrousím do tohoto práva, který není moc, nebo není takřka vůbec známé, tak tam je jasně definováno, že jakákoliv komora, exekutorská, advokátní, je cech, je to spolek, je to zájmový prakticky takový spolek. A je velice pochybná jeho činnost. A rozhodně ty advokáti nepracují ve prospěch toho národa, ale ve prospěch toho cechu. A schválně, kdo jsou zadavatelé, třeba takový obchodníci a bankéři, když to takhle shrnu. Jo, takže tady je potřeba se zamyslet, že tady má být nějaký seznam těch advokátů, státních žalobců, eventuálně soudců a soudců z lidu, ale nic takového tady na ministerstvu spravedlnosti není. Máme najednou se nám tady po roce 93 nebo dokonce 92 vyloupily nějaký 2 komory, advokátní a vlastně právnická. Jo, takže opravdu fakt jako si na to dávat pozor, co se nám tady skutečně děje, protože to tady opravdu nemá co dělat. Tak. Paragraf 28. Hlavní předlíčení před mimořádným lidovým soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generality výkladem veřejného žalobce, které skutky jsou obžalovanému kladeny za vinu. Výsledkem obžalovaného a provádění důkazu řídí se obecně předpisy trestního řízení. Protokoly o výsleších, spoluviníků a svědků a dobrá zdání znalců mohou se číst vždy, když předseda senátu považuje jejich čtení za účelné. Jo, to znamená za nějaké jako důležité, prostě dneska bychom řekli důležité, dle mého názoru. Jo, ale je potřeba si uvědomit, že to opravdu mělo nějaký pravidla. To soudní jednání mělo jasně daný pravidla. A bylo tam, a to je důležitý, to tady je řečeno, provádění důkazů. Kde jsou dneska na těch soudech prováděný důkaze? Jak je možný, že my tady máme spoustu korupce a nikdo to nestíhá, nikdo to netrestá. Lidi tady jsou v exekucích jenom proto, že tady prostě politici tady rozkrádají majetky a to jako, to by zase zabrušovala někam jinam. Ale je potřeba si uvědomit, že tady je krásně v tomhletom dekretu vidět, jak tady ta justice není prostě justicí. Z toho se stala opravdu fabrika na prachy. Řeknu to takhle na tvrdo. Fabrika na prachy a nebudeme se nic nalhávat o korupci. Tohle to ani nemá smysl. To nám předvedl prostě bývalý ministr Blažek, si myslím, že nám to ukázal přímo ukázkově, jak to, jak to s tou justicí u nás vypadá.
0: Ano.
1: Jo? Jo? Takže odstavec 2. Řízení se zpravidla omezí na čin nebo činy, pro které byl obvinění před mimořádný soud pohnán. Jo, to znamená, byl pohnán k té zodpovědnosti. Na činy, které nejsou trestné podle tohoto dekretu, nemá tudíž být brán zřetel. Budou-li stíháni později v řízení před mimořádným lidovým soudem nebo před soudem řádným, případně státním, nebo před krajským soudem příslušným pro souzení vojenské zrady, budiž při výměně trestu za trest na svobodě mimořádným lidovým soudem již uloženým. Takže to znamená, že když prostě tady byla nějaká vojenská zrada, tak to vlastně neřešil právě ten lidový soud. Ale bral se zřetel už rozsudek, že toho nezřetel právě toho lidového soudu, třeba právě u toho vojenského. Když to takhle přiložím do té češtiny, do té dnešní češtiny. Protože ty dekrety jsou malinko šroubovaný. Ta čeština opravdu tenkrát byla skutečně hezká a je potřeba si na ní trošičku zase zvykat. Jo, nechápu, proč tady máme dneska germanizmy. Když ta čeština je tak krásná, i v těch dekretech je hezká. Tak. Třetí odstavec. Řízení před mimořádným lidovým soudem nesmí být dodržováno zjišťování nároku na náhradu škody trestným činem způsobené. Za čtvrté, zjištění spoluviníků nebudíš sice opomenuto, avšak nevysení. To je nějaký asi tady, nevím, nějaký
0: vynesení.
1: Nebo pardon, já mám nevím proč, já vidím to něco jiného. Vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddalovat. Mm-hmm. Jo, takže oddalovat. Prostě je to
0: oddalovat, ne oddalovat, oddalovat.
1: Mm-hmm. Ano, oddalovat. Mm-hmm. Jo, prostě oni opravdu neprominuli prostě nic. Jo, oni věděli, proč ty lidové soudy jsou tady zapotřebí, protože tomu lidu, tomu národu bylo ublíženo. Jo, ten lid byl vyhnán z pohraničí, spousta lidí bylo vyvražděno vlastně v koncentrákách, byli nasazený v rajchu, tak proto tady vlastně soudil lid, to je potřeba si uvědomit. Jo, vzpomeňme si na COVID, není to takhle náhodou podobný? Jo, proto ty soudy, ty lidové soudy byly vlastně zřízený. A potom teda za páté, po ukončení prvotního řízení rozhodnutí veřejných žalobce, jeho výsledky a podá svůj konečný návrh. Na to udělí předseda slovo obžalovanému a jeho obhájci přednesení obhajoby. Odpoví-li veřejný žalobce na její vývody.
0: Vývody.
1: Mají obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. Paragraf 29, odstavec 1. Poté usnese se soud v neveřejné poradě na rozsudku. Řídí se přitom příslušnými předpisy o řízení řádném, pokud tento dekret neustanovuje jinak. To znamená, že oni skutečně, ty soudci, museli skutečně dodržovat nějaký prostě předpis. Neexistovalo, že si tady prostě kdokoliv dělal, co chtěl, neexistovalo. Bohužel, co si budeme nalhávat, po 48. roce ty lidové, mimořádné lidové soudy bohužel byly zneužity. A je i potřeba z těchto těch chyb se skutečně vyvarovat a opravdu si dávat pozor, skutečně, jaké lidi mezi sebou máme. Bez toho to opravdu nejde. Odstavec 2. Opírá se-li výrok o vině a zločinu, na který tento dekret ukládá trest smrti, toliko o tři hlasy, anebo dospěl-li soud k názoru, že byly zjištěny takové okolnosti, že by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, může soud uložit trest těžkého žaláře o 20 let až na doživotí a za předpokladu označí-li v paragrafu 16 pozva utížiti i tohoto ustanovení, nebo teda užití i tohoto ustanovení. To znamená, že aby prostě ten trest smrti, protože ten trest smrti je prostě nezvratný, ten je prostě nezvratný a nemůže dojít potom k nápravě. Kdežto u toho rozsudku těžkého žláře, tam klidně může dojít i potom k nějakému dodatečnímu přezkumu a dejme tomu i k nějakému prostě nějaký omluvě a odškodnění eventuálně. Když teda udělal ten soudce opravdu závažnou chybu právě v nějakým tom, že nedodržel třeba postup při tom dokazování. Jo, a myslím si, že těch bychom se možná i my divili, kolik takhle nevinných lidí i dneska nám možná sedí v králech. Ostatně ty, Pavle, sám víš, že mnoho lidí tady bylo prostě odsouzeno za podmínku, za naprostý nesmysl, jenom proto, že prostě nesouhlasíte s tímhletím režimem. A toto se nedá v současné době označit jinak než politickou persekucí. To znamená, že soudci, kteří vlastně soudí lidi za jiný názor, tak se jedná o politickou persekuci. To je to samé, jako když tady policajti stíhají lidi jenom za to, že prostě nesouhlasí s Evropskou unii, dají to veřejně najevo tím, že si přelepí tu léčku, tu unijní, tu fašistickou, no tak jsou za to stíháni, že to jako tím předělávají tu značku, ale na té značce se nic nezměnilo. Jenom je přelepené, je to jasně daný politický nesouhlas. A pokud za to jsou stíháni lidi nějakýma těma, ať to jsou městský nebo takzvaní státní policisté, tak i toto je politická persekuce. To je potřeba si uvědomit a lidi by se opravdu neměli bát použít termín politické persekuce v těchto případech, když prostě nesouhlasí s tímto režimem.
0: Ano, já jsem nedávno byl na technický a i na technický to prostě neprojde, když tam člověk má nalepený jenom vlevo přes ty hvězdičky Evropské unie, když tam má nalepený něco jiného. Neprojde to a musí se to odstranit a je to problém. Takže já nevím. Já říkám, že oni říkají, že byla pozměněná značka, ale nebyla pozměněná značka. Značka je pořád stejná.
1: Nebyla.
0: No, ale akorát, co to tam má znamenat, nějaká Evropská unie, co to vlastně má říci jako všem ostatním, že tam je Evropská unie. No, Kristo pána, to připadá jak politická nějaká prezentace něčeho, jako že jsme v Unii, krucinál, tak
1: brusování, jako reklama
0: nebo něco na té značce, že jo, takže naopak toto si myslím, že je špatně, když je tam tohle, to myslím si, že to je úplně zbytečný, že to tam vůbec nemusí být, no.
1: No ale teď mě tak napadlo, že prakticky to vyjde úplně na stejno, že na těch značkách to je to samý, jako kdyby se tam vlastně vylepil vlastně ten Hakenkreuz, protože co si jdeme nalhávat,

0: poznal, že přelepení těchto značek, vlastně ty vláčky, ty unie, i tím třeba tím českým lvem, je naprosto v pořádku, že na značce se tím vůbec nic nezmění. A právě můj názor je ten, že lidi by se měli začít bránit právě tou politickou persekucí právě na základě dekretu prezidenta republiky, protože i ta unie nám prakticky tady ohrožuje bezpečnost státu, tak jak je to právě i v těch dekretech prezidenta republiky. A to právě je to, že nám vnucuje tu migraci. Tu nelegální migraci, ať je z východu, ať je ze západu. A právě naše vlády se na to statečně podílejí. Takže to jsou všechno spoluvinice. Takže nám je tady vnucováno něco, co není v souladu s naší zemí a ani vlastně s naší mentalitou, s naší našimi tradicemi. Jo, takže tady je potřeba si opravdu uvědomit, co se nám to tady skutečně děje a opravdu přezačít ty dekrety zpátky uplatňovat a vyžadovat je po každém tom úředníkovi.
1: Já nemusím připomenout, máme půlku pořadu za sebou, můžete klidně zavolat. Je to živý pořad 608 12 14 19 číslo do studia Plzeň, odkud právě vysíláme. Máme kolik? Kolik máme? 20.05, takže v pohodě. Můžete klidně volat, pokud budete mít nějakou poznámku k tomu, nebo chtěli byste něco dovysvětlit, nebo další takovéto věci. O toho tu ta interakce a ty telefony, ta možnost zavolání, o toho to tu je. Tak. Můžeš.
0: Takže paragraf 33 je to o řízení před mimořádným lidovým soudem, se píše se zápis podle předpisů o řízení řádném. Tento zápis podepíší všechny členové senátu a zapisovatel. A vzpomeňme si na to, jak co nám dneska chodí od těch soudů nebo od těch úřadů vůbec obecně. Dokonce, když si vezmu, že tady dneska pravomoce soudců mají úředníci, kteří na to vůbec nemají ani patřiční vzdělání, na to, aby vůbec znali zákony, tak vlastně oni ani se nepodepisují, ani, jo, tam je nějaké vytištěné jméno, možná kolikrát tam třeba ani není razítko. A tady prostě, tady máme jasně napsáno, že ten rozsudek, poté se musí podepsat všichni, kdo o tom rozhodli. To znamená, kde je podpis těch samosoudců.
1: Mm-hmm.
0: Takže tady máme další, co je tady vůbec nedodržováno.
1: Dokonce je ten zapisovatel.
0: Rozhodnutí. Ano.
1: Dokonce je zapisovatel.
0: Protože ten zapisovatel je vlastně, ano. Mm-hmm. Je ten svědek. Jak je možné, že dneska nejsou na těch soudech zapisovatele a dělá si nějaký tajný prostě záznam a vy ani nevíte, co vůbec je tam o tom zapsáno. Oni prostě si soudili nějaký výtah. Takže je tam vlastně manipulováno. Je tam prakticky, oni mají dneska, ti úředníci, na těch úřadech, především na těch soudech, mají velkou možnost manipulovat s těmi slovy. Takže tam není prakticky ani doslovný třeba výrok třeba toho svědka nebo toho obžalovaného, ty obhajoby. Prostě ten soudce se to klidně překroutí podle toho, jak potřebuje.
1: No proto velmi často zakáží se dělat vlastní záznamy, že jo? To je velký problém taky. Vizuální už vůbec ne,
0: není
1: video. Ano, ale...
0: Toho se totiž bojí.
1: Cože to bude?
0: Toho se totiž bojí. A navíc lidi mají právě podle občanského soudního řádu právo, a nemusí nikoho ani informovat, chci udělat aspoň ten audiozáznam. Mají na to plný právo, protože potom, že ta nahrávka potom je jasným důkazem, třeba i vyhrožování, zastrašování a tak dále. Ale ať se toho lidi vůbec nebojí, protože pokud soudce tohleto nařídí, že se někdo nesmí pořídit zvukový záznam, tak to znamená jenom jedno. Jedná ten soudce nebo ten daný úředník opravdu ve cti a v pravdě a spravedlnosti, anebo teda hájí zájem někoho jiného a vlastně jo, je tam pro něčí ekonomický zájem. Takhle je potřeba se na to podívat. A je to absolutně bezkompromisní. Jo? Proto tady máme další důvod, proč ty dekrety nechtějí zveřejňovat. Když tady máme jasně napsáno, že i vlastně pod rozsudkem musí být podepsán i zapisovatel.

0: znamená, tam je, neexistuje prostě nějaký, mě přikázali, prostě je to prostě podle práva, hotovo. A pokud ta vlastně, ten soudce se nepodepíše, dneska, ten samosoudce, tak co tam, proč tam vlastně je a proč tam pouze se tam podepisuje nějaká ověřovatelka, jo? Kleďme si takovéto otázky, spousta lidí si tyhle věci pořád ještě dneska neuvědomuje, ale tady je aspoň vidět další důvod, proč ty dekrety nejsou na té veřejnosti známy. Protože lidi by se začali ptát, proč tam ten soudce není podepsaný. Vy tady máte mít zapisovatelku. Podle tohoto dekretu tady má být u soudu zapisovatelka. Jak to, že tady není? Mm-hmm. Jo?
1: Ano.
0: Jo? Takže to je další. Paragraf 31. Proti rozsudku mimořádných lidových soudů není opravných prostředků. Žádost o milost kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku.
1: To je hustý.
0: Takže ty se s těma zrádcema prostě nemazali. Říkám to na rovinu.
1: Mm-hmm.
0: Odstavec 2. Trest smrti se vykonává z pravidla do dvou vynášení rozsudku.
1: Do dvou hodin?
0: Výslovnou prosbu od... Ano, do dvou hodin.
1: To je nový.
0: Je to paragraf 31, odstavec 2. To bylo rychlý teda. To jako když jsem se to přečetla, tak jsem taky jsem vytřeštěla oči, jak to bylo rychlý. Ty prostě jdeš prostě, zradil jsi, je ti to dokázaný, jdeš prostě.
1: Rovnou od soudu na popraviště. To je hustý, tak, no, ale.
0: Jo, a teď si vem, kdybychom měli tady mít platný rozsudky smrti a tady třeba mězí děti. Jo? To je tak jako taková
1: otázka. Teď tě nebylo rozumět lidi, ještě jednou, děti. Ještě jednou to zopakuj.
0: Že kolik nám tady mezí dětí a kdybychom tady mezi třeba děti. Měli právě i platný ty rozsudky. Jo, ty rozsudky. A myslím si, že tohle to bude ještě nabývat. Jo, uvidíme, co nám přinese, pardon, budoucnost, ale prostě nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že se budeme ještě hodně divit, co nám všechno bude ještě odkryto. Takže, trojka, mimořádný lidový soud může také rozhodnout, že trest smrti se vykoná veřejně. To je teda veřejné popravy. Učiní tak, zejména když surový způsob již byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinu nebo jeho postavení mluví pro veřejný výkon rozsudku. V tomto případě může soud, aby se zajistila veřejnost výkonu trestu. Lhutu dvou hodin prodlouží ne však nad 24 hodin. Jo, to znamená, že prakticky nejspíš to bylo možná pro někoho nějaký zadosti učinění, ale myslím si, že tak úplně ne, ale asi těžko říct, jo, protože byla to prostě doba taková, jaká to byla, my jsme tu dobu nezažili, takže těžko soudit. Jo, nechci vůbec soudit tyhle ty věci, protože já si myslím, že sami dneska prožíváme něco podobného. A dneska bych taky na to mám úplně malinko jiný náhled, jo, protože opravdu tohle to je fakt hodně drsný, ten rozsudek smrti. Jo, opět dneska bych to spíš řešila maličko jinak, aby víc ty dotyční nad sebou přemýšleli. Jo, takže to je můj názor. Takže a teď tady máme konec tohoto dekretu, ustanovení přechodná a závěrečná, paragraf 32, ustanovením zákona ze dne 3. května 1934, částka 91 sbírky po ukládání trestu smrti a doživotních trestech pro zločiny trestné podle tohoto zákona neplatí. Odstavec 2. Ustanovení zákona ze dne 11. března 1931 částka 48 o trestním soudnictví nad mládeží zůstávají v platnosti. To znamená, že tam prakticky soudili i ty lidi třeba, co byli v Hitlerjugend, nebo v podobných těch, jako byla vlajka a další klety uskupení. Podívejme se, co tady dneska máme. Máme tady něco obdobného, ať je to komunita LGBT, ať je to prakticky, ať to jsou milion chvilek, podívejme se, co nám to tady zavádí, a to jsou třeba dokonce i na ně se prostě tyto dekrety prostě stahují, to bez pardonu. Ale nejenom na ně. Podívejme se na ostatní politické strany, jak nám tady pošlápávají prostě naši národnost, naši národní hrdost, a to statečně už od roku 1990. Tak, a paragraf 33. Účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení až na dobu jednoho roku. Leč by jej příslušné zákonodárné instituce změnily nebo doplnily, a nebo dobu jeho účinnosti zkrátily nebo prodloužily. Jo? To je moc důležitá informace. A paragraf 34. Provedení tohoto dekretu se pověřují všichni členové vlády. Mm-hmm. A podpisy. Jo, ty podpisy jsou prakticky, tam je podepsaná celá tehdejší vláda. No a co k tomu dodat na závěr tohoto dekretu? Je to o tom, že opravdu je potřeba si uvědomit, že tady skutečně vládl, a to je i uvedeno i takzvané současné ústavě. Jo, 1/1993, že lid je veškerým zdrojem státní moci, a můj názor je ten, že lid by se tuto moc měl skutečně prostě bez kompromisu začít brát zpátky. Jo, k tomu tady máme dekrety prezidenta republiky, a to je další odpověď, právě ta částka 16, která se právě týká toho, co se nám tady opravdu odehrálo nedávno. Jo, bylo tady lidem nucováno něco jejich proti jejich vůli, a ještě jim bylo tvrzeno, že je to pro jejich dobro. Ha. Dneska víme, že pravda je někde jinde. No, takže je to opravdu na vás. Jestli by bylo dobré zpátky opět obnovit mimořádné lidové soudy.
1: Jo? No, tady podle toho paragrafu 33 právě, že účinnost se stanuje na dobu jednoho roku, takže tady myslím, že to bylo jasný, a patrně to asi nebylo ani prodloužený, si myslím, takže to asi už, co tady čteme, vlastně tak to platilo tenkrát po dobu jednoho roku. Nicméně je to teda docela hustý, teda. Jo, tak jo.
0: Za první, sice tam je ta platnost do jednoho roku, to je sice pravda, ale zároveň se ta účinnost dá zkrátit, no, ale taky prodloužit.
1: No, ale nestalo se asi tak.
0: Jo, to je na... No, ono, víš co, nemůžeš to prodloužit, pokud se ti to nehodí.
1: Vlastně.
0: Jo? Jo, pokud se ti tohleto nehodí, protože pokud potřebuješ krást, potřebuješ vlastně ukrást lidem majetky, budeš se tvářit, že je to všechno naprosto korektní, a říkáš tomu vlastně privatizace, tak se ti trest smrti prostě nehodí. Nehodí se ti tady, aby tady něco bylo dodržovaného. Tak to potřebuješ prostě zrušit. Že to nikdy neexistovalo, a budeš prostě doufat, že ti to prostě projde. Jo, takže o tom to celý je, a je potřeba se skutečně nad tím zamyslet. Jo, jak to teda tenkrát je, protože tenkrát bylo. Protože národní výbory jako takové tu možnost mají opřít se právě o tuto, o tento dekret. Jo, takhle to prostě je, a opravdu se toho nebát. Samozřejmě polemizoval bych samozřejmě nad rozsudky smrti. Jo, protože to je hodně závažné rozhodnutí, a tam bych tohoto jako řešila opravdu úplně jinak. No a my se teďko vrhneme na dekret částka 17. A to je právě, tomu se říká Národní soud, je to dekret o Národním soudu. A je to dekret prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, a je to dekret o soudu. A zase tady máme spojení právě s tím národem. Jo, to je potřeba si uvědomit. Zase je to tady ten národ. Že národ prakticky si opravdu spravoval všechno, nebo si měl podle těchto dekretů, měl spravovat všechno. Bohužel, aby tomu tak nebylo, tak v roce 1948 si komunisti ustanovili svoji vlastní ústavu, kde právě komunisti nad tímhletím vším si tak postupně nenápadně převzali právě ochranu, a nebudeme si nalhávat, že se tehdy dostali tehdejší fašisti. kteří se potřebovali prostě někam uklidit. No a v roce 89 si ty sami ty komunisti, kteří se převlíkli v roce 48, tak jejich potomci, hurá zpátky, se překabátili na velký demokraty a později velké kapitalisty. Takže zažíváme skutečně dobu, která je velmi nápadně podobná po roce 45, ale i před rokem 45. Opravdu máme tady nakombinovaný úplně všechno. Takže k návrhu vlády ustanovy, paragraf 1. Odstavec 1 v Praze se zřizuje Národní soud. Za druhé, Národní soud funguje jednak jako soud trestný, jednak jako soud čestný.
1: To je zajímavé.
0: Takže bylo to odstě.
1: Ano. Tak, teď tě neslyším. Je to tam nějak koktá. Máme nějaký problém se spojením teď. U tebe se tam něco děje. Ručku, zatím jsme teda v obraze, ale neslyším tě. Jestli mě slyšíš, tak... Nevím, co s tím. Nevím, co s tím.
0: Haló?
1: Pořád nejsi slyšet, až to konečně vypadlo. Ano, výborně. Takže už je to tady, takže už tady máme nějaký výpadek. Ano.
0: Haló, haló, slyšíme se.
1: Teď už jo, ale byl tady opravdu výpadek.
0: No, já jsem se říkala, že tam ti to, tam to by krásně bylo vidět, že tě to úplně vypadlo, jsem si říkala, tak to vypnu.
1: Ano, paragraf 2, co jsi začala číst, tak to vůbec úplně už nebylo rozumět tomu, jenom to koktalo. Mm-hmm. Tak jo, tak já to zkusím nějak tam vrátit zpátky ten obraz a ty samozřejmě můžeš pokračovat v tom čtení paragrafu 2.
0: Dobrá, takže paragraf 2, dopustili se činů trestných podle dekretu prezidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. V další retribuční dekret státní prezident protektorátu, teď tady nevím, proč škrtnuto Böhmen und Mähren, členové takzvané protektorátních vlád, členové ústřední vedení vlajky, členové kuratoria pro výchovu české mládeže, členové výboru a činovníci České ligy proti bolševismu, vedoucí činovníci Národní obrodové ústředny zaměstnanců a svazu zemědělství a lesnictví, novináři, kteří propagačně sloužili vládě Vetřelců v denním tisku, nebo vůbec osoby, které byly vedoucím postaveným v životě politickém, vysokým úřadem, vysokou funkcí, velitelskou nebo význačným místem v životě hospodářském vázány být svým spoluobčanům vlasteneckým vzorem. Budou souzeni Národní soudem, jakožto soudem trestným. Takže všichni prakticky dneska učitelé, který, to je to třeba by se mělo týkat například učitelů, teďko si to zkusme představit, jo? Že tohleto by se týkalo dneska všech učitelů, všech novinářů, ale taky všech politiků a všech zaměstnavatelů, kteří vnucují lidem, svým zaměstnancům, žákům a tak dále, něco, co je v rozporu s jejich národním cítěním. A to se nám tady skutečně děje od roku 1990. Teďkon se dokonce narazil na krásný rozhovor s bývalou zaměstnankyní právě České televize. A ta jako tato krásně i rozebrala. A tato právě přesně tohleto i řekla náherně, že dřív ty reportéři měli být neutrální, museli být neutrální. Dneska je v těch novinách, těch televizních novinách, prosazovaný nějaký názor, co si ty lidi prakticky mají myslet.
1: Ano.
0: To by vůbec nemělo být. Tohle by vůbec nemělo být. Jo? A to nemluvím ani o škole. To, co jsem se teďko nedávno dověděla, právě teď, když jsme tady měli návštěvu A teď, co nám vyprávěl, jak právě je vychováváme, jak jsou vychovávány ty děti na těch základních školách, že oni jsou ta budoucnost, jo, a tak dále. Tyhle ty nesmysly nám říkali komunisti na těch svých mítincích 1. máje, ty samý nesmysly. Já jsem si tenkrát sama říkala, proboha, jako co nám to tady vykládají za hovadiny. A mě úplně fascinuje, jak tyhle ty děcka dneska, jim to nedojde, jako co nám to tady vykládají za blbosti. Jako jaký my jsme prostě tady nějaký budovatelé nový budoucnosti. A přitom ty děti nejsou absolutně soběstačné v kritickém myšlení. Jo, tohle to je opravdu hodně nebezpečný. Takže teďko si zkusme představit, že na tyhle ty lidi bychom napasovali tenhle ten dekret. No, ať to jsou novináři, učitelé a tak dál.
1: Já si myslím, že by skoro neměl kdo všechny ty lidi soudit, protože tolik lidí snad ani, který by měli co soudit, tolik není ani. No, že by to byla opravdu velká síla. No.
0: To jsme se divili.
1: No.
0: Takový pocit, že by ty soudy asi praskaly ve švech.
1: No říkám, no, že by nebylo tolik soudců, že by zdaleka, protože ty soudci by prakticky spadaly do stejné kategorie tady, že?
0: Ano.
1: Takže no. Je to. Došlo to prostě tak daleko, opravdu to došlo tak daleko, že z toho je velmi těžké vybruslit. Já si myslím, že to bude fakt velmi těžké. No, a jede to dál, ta hydra se rozvíjí dál prostě, jo, to jako, to nejde nějakým normálním způsobem zastavit, to je průser, tohleto, no.
0: Tak, paragraf 3. Národní soud je vázán hmotně právními předpisy retribučního dekretu. Paragraf 4. Osoby označené v paragrafu 2 budou souzeny Národním soudem jako soudem čestným, i když se nedopustili činů trestných, ale nechovali se po 21. květnu 38, jak se slušilo, na veřejné statečné občany
1: statečné občany československé. Ano. Jak jo? By se slušilo na věrné statečné občany.
0: Tak a teďko představit ten dekret a představme si ten covid. Či podoba čistě náhodná. Jo, zkusme si to jenom představit, kdybychom tenhle ten dekret napasovali na ten covid a teď my si skutečně vezmeme, kolik tady bylo udavačů, kolik policajtů se tady válelo po naprosto bezbraných lidech, jenom protože nechtěli nosit ty náhubky. A pozor, takhle se ty policajti odvětšili lidem za to, že ty hospodský jim vařili ty obědy. Za to, že ty ženský tenkrát šily ty roušky. Tak takhle se tenkrát ty policajti naprosto skvěle odvděčili. Tomu se říká vděk, potom právě do těch restaurací, které tenkrát, když oni stáli na těch okresních hranicích, tak potom právě ty restaurace nebo ty hospodský vlastně jim vařili ty obědy, mě za to nechtěli. Mm-hmm. Tak oni za oplátku potom je chodili během covidu zase buzerovat za to, že mají otevřeno.
1: No, jo? Myslím si, pěkný, že po policajtech a vlastně vojácích nemůže štít, aby přemýšleli sami, protože je fakt, že pak by ta organizace vojenská či policejní vůbec nefungovala, když by si každý myslel to, co chtěl. Je to smutný, je to velmi smutný, ale zároveň to prostě jinak asi v tomto směru nejde, jo? Než aby dostali rozkaz a nepřemýšleli o tom. Nevím, já nemělo by to tak být, je to smutný, ale asi to jinak nejde v současné době.
0: Bohužel, když si to vezmeme, nám se totiž vytratila lidskost.
1: Přesně.
0: Nám se totiž opravdu, tady se vytratila lidskost a právě i ty policajti, ale i další lidi, to jsou jenom smrtelní lidi. Mm-hmm. Není to ten skafandr, který nosí to číslo. Není to ta pistole u boku a podobně. Jo? Nejsou to ty pouta, který oni tam prostě nosí někde za tím opaskem a tak dále. To by se měli uvědomit. Ale když to za sebe sundají, je to jenom zase obyčejný člověk. Jo, a tohleto se nám prostě, tohleto uvědomění, že prostě jsem pouhý člověk, jo, prostě jsem smrtelný, tak tohleto se nám prostě úplně vytratilo a tím pádem se nám vytratila i ta čest, jo, protože tady přetvářka, lež se nám dostala absolutně všude a právě proto dneska tady máme to, co tady máme a dneska čest, mravnost, to je jako kdyby, my jsme se řekli, že to je pomalu sprostý slovo.
1: Sprostý slovo, ano. To tak, už popojit. Nefunguje dneska.
0: No, bohužel. Ale je potřeba se k tomu navrátit. Paragraf 5, odstavec 1. kdo bude uznán vinným podle předcházejícího paragrafu, bude výrokem Národního soudu zbaven aktivního a pasivního volebního práva do veřejných zastupitelstvech, dále práva svolávat veřejná shromáždění, účastnit se jich, organizovat se v politických spolcích a organizacích, vydávat politické časopisy nebo jiné politické publikace, je redigovat nep do nich psát.
1: Nebo do nich psát.
0: A to znamená, ten prostě, ten člověk byl politicky, byl veřejně prostě vyřízený. To znamená, jestliže ten člověk zneužil svoji politickou funkci, tak byl prostě, když to tak řeknu, odkecenej. Prostě už v té politice ve skutečnosti neměl vůbec právo škrtnout. A upřímně řečeno, zkusme si představit, kdyby jsme tohleto napasovali na současné politiky. Mám takový pocit, že by Senát a vlastně tu konírnu, tu maštal, který říkáme, vlastně je poslanecká sněmovna, to skutečně dřív byla konina, bych tam spíš radši viděla ty koně, jo, protože to, co tam máme teď, ty taky všecko zvorali a všecko pohnojili. Akorát jinak než ty zvířata, bych řekla, že ty z těch koní je mnohem větší užitek než z toho teď, co tam je. Jo, nechci bych použít ten výraz, to ať si každý domyslí podle svýho. Jo? Odstavec 2, přestoupení některého z těchto zákazů se řádným soudem jako přestupek vězením od 3 do 6 měsíců. To znamená, ten člověk, když to takhle znemožněš, byl vlastně takhle veřejně znemožněný. No a přesto takhle jel dál, tak prostě dostal za uši. Když to řeknu takhle lidově, dostal prostě přes prsty. Prostě jednou seš vyhozený, jednou si prostě lotr, už se nemáš co páchnout. Hotovo. Hmm. A pardon. Takže tady vidíme, jak tady vůdce opravdu nic nedodržuje. Jak je tady právo, prostě po něm je opravdu šlapáno. Paragraf 6. Národní soud rozhoduje v 7členných senátech, které sestavuje přednosta Národního soudu. Odstavec 2. Přednosta Národního soudu, jeho 2 náměstkové, jakož i předsedové senátu, musí být i soudcové z povolání. Jmenuje je prezident republiky na návrh vlády. Přísedící senátu pro Národní soud jmenuje vláda k návrhu ministra spravedlnosti ze seznamů pořízených zemskými národními výbory. Přísedícími Národního soudu buďte osvědčení vlastenci, zejména také osoby, které se zasloužily v zahraničním nebo domácím odboji, nebo které byly obětí nepřátelské persekuce či zrady. To znamená, měli zkušenost, takže věděli, co ty zmetci, ty zrádci, co tady vyváděli. To bylo důležité, vždycky zkušenost je důležitá, že ten, kdo nezažil, neskusil, neví.
1: Škola mu to nedá, naopak.
0: Přesně tak, to nám dá až ten život, tu zkušenost. Škola ne. Škola nás učí k tuposti a k nepřemýšlení, když to najednou začneme v životě skutečně narážet. Paragraf 7. Odstavec 1. K návrhu ministra spravedlnosti určí vláda z řad osobních u Národního soudu veřejného žalobce Národního prokurátora s potřebným počtem jeho náměstku. Teď ten výraz. Národní prokurátor. Zase je tam ten národ. Mm-hmm. Jo? Tady je krásně vidět. Tady
1: dneska
0: máme ten národ.
1: Dneska to je státní zástupce, že? Se tomu říká.
0: Ano, je to státní.
1: Dneska.
0: Ale ten, ano, je to pravda, jak říkáš. A teď si ale vem. Zase tady máme ten národ. A co nám ty dekrety říkají? Aby jsme se spojili na národní úrovni. Protože spousta lidí právě apeluje třeba na listinu základních práv a svobod, že tam je ten člověk. Jenže ten člověk je jenom jeden. Jeden. Je to atomizovaný, je zase to atomizovaný. Ale dekrety jsou o národu, to znamená o tom propojení, o tom spojení, prostě spojit se. To nám říkají ty dekrety. Proto upozorňuji na to a zdůraznuju to slovo ten národ, to znamená národní výbory, národní státní zástupce, jo? Takže nebo respektive národní prokurátor, nebo pardon, ne státní zástupce, ale národní zástupce. Mm-hmm. Proto, protože zastupuje

0: národ. To je právě, jo, to jsou takové ty slovíčka. No a pak tady nikdo nemůže nic vyhlašovat jménem republiky, ale výhradně jménem lidu. To už jsme taky někde jinde. Tak, odstavec 2. Národní prokurátor i jeho náměstkové jsou podřízení ministerstvu spravedlnosti. Paragraf 3, teda odstavec 3. Národní prokurátor určuje, kdo z osob uvedených paragrafu 2 nebo paragrafu 4 má být souzen Národním soudem. A pro jaké zločiny nebo činy tímto určením se ruší příslušnost mimořádných lidových soudů či soudů řádných. To znamená, že ten dotyčnej, ten vinej, ten obviněný a byl i uznán vinným, tak vlastně ten rovnou putoval před Národní soud. To už opravdu asi muselo být, jo? Asi to měl asi na triku, jak se říká, když jsme řekli dnešní mluvu, asi hodně závažné věci. Ale mně to tak přijde, že tam právě byly ty věci, spíš právě ty politický a propagandistický. Ne propagační, a propagandistický. Takže to je můj názor k tomhletomu paragrafu. Nevím, jestli ty k tomu něco chceš dodat?
1: Ne, tak pořádku, tady nemám nic, co bych dodal.
0: Takže paragraf 8, odstavec 1. Pro řízení před Národním soudem platí, to je blbě natištěný, platí obecná ustanovení trestního řádu, pokud tento dekret neustanovuje jinak. Odstavec 2. Řízení proti viníku ve smyslu tohoto dekretu budiž zahájeno neprodleně a budiž v něm postupováno co možno urychleně. Odstavec 3. Vyšetřování se nekoná. Vyhledávání buď omezeno na skutečnosti zásadní důležitosti. Provádí je národní prokurátor, který může požádat soudy i o bezprostřední úřady
1: bezpečnostní
0: úřady o provedení jednotlivých úkonů. To znamená, oni vlastně podle mě už tam byly jasně dané důkazy. Mm-hmm. Protože ty lidi něco někde publikovali. Tak prakticky oni si ty důkazy prakticky vytiskli sami na sebe. Mm-hmm. Sami na sebe, sami mm-hmm. sebe usvědčili. No. Takže proto tam to bylo takhle urychlený.
1: Ano, žádné vyšetřování, nic, jo?
0: Takže, rovnou.
1: Ano, rovnou před soud.
0: Rovnou.
1: Ano, tak ty důkazy, jo, jsou daný, jasně, tak není co daný. Není co řešit. Dobře.
0: Podstavec 4. Po skončeném vyhledávání podá národní prokurátor písemnou obžalobu pro trestné činy, případné písemné obvinění ve smyslu paragrafu 4. Námitky proti tomu se nepřipouštějí. Odstavec 5. V žalobě či obvinění musí být označena také skutečnost, která je podkladem obžaloby či obvinění. Jo, takže prostě ten člověk, pokud na sebe opravdu, byl to zaznamený na nějakým tom filmu, byly nějaký zvukový záznamy, něco někde publikoval, tak měl prostě smůlu. Usvědčil se sám. Tam nebylo o čem ani potom.
1: No, tak. Jeden dál, 9, paragraf.
0: Paragraf 9. O vazbě obžalovaného v případě žaloby ve smyslu paragrafu 2 rozhoduje národní prokurátor, řídí se přitom předpisy paragrafy 175 a trestního řádu. A 180, trestního řádu, pardon. Paragraf 10, odstavec 1. Obžalovaný má právo zvolit si obhájce nebo požádat soud, aby mu zřídil obhájce, je-li nemajetný. Nepoužije-li obžalovaný svého práva, zřídí mu soud obhájce z úřední moci. Odstavec 2. Obhájce může být toliko osoba, jež dosáhla k doktorátu práv, nebo alespoň složila 3 státní zkoušky právnické, nebo nejméně však státní zkoušku judicelní. To je to, co jsem říkala předtím. Ta definice o těch zkouškách, u těch právníků se nám opakuje. Opakuje se právě.

0: právě tady neustále dokola, aby nám bylo připomenuto, kdo skutečně na těch soudech může být. Jo? A i tohleto bychom se měli dneska dotazovat těch soudců. Aby ten lid měl skutečně kontrolu, kdo na těch soudech skutečně sedí. Dokonce, až pomejme na Okamuru, byť teda politiky nemusím, myslím si o nich svoje. A sám řekl, že vlastně, když byla vlastně SPD odsouzená za ty plakáty, takzvaně rasistický, že samosoudkyně nebo samosoudce rozhodl nějakou, vlastně sám za sebe rozhodl o nějaký pokutě. Jo? A už i ona to upozorňoval, samosoudce, že to není úplně v pořádku. Jo? A všímejme si toho, co ty politici říkají. Tím nám sami ukazují, že bychom se nad něčím měli zamyslet. A to se týká právě i těch samosoudců. Tak. Teďkon, tady. Paragraf 11, odstavec 1. Obžaloba, případně obvinění, doručí se obžalovanému přímo s obsílkou k hlavnímu přelíčení, jehož trestní termín nebudíš stavené dříve než za 8 dní od doručení obsílky. Odstavec 2. Jestliže se obžalovaný nedostavil nebo nemůže dostavit k soudu, z jakýkoliv důvodu může národní prokurátor navrhnouti, aby se hlavní přelíčení konalo nepřítomnosti obžalovaného. V takovém případě musí soud zřídit obhájce z úřední moci.
1: To se není děje taktéž, to je stejný, ale no, jedem dál, nebudem to rozvádět.
0: No, sice je to, máš sice pravdu, ale bylo tam nějaký důkazní řízení. Dneska to důkazní řízení není vůbec žádný. Co se budeme nalahávat, dneska soudci vyřizují objednávky.
1: Ano.
0: To je můj pohled. Takže paragraf 12, odstavec 1, hlavním přelíčením před Národním soudem zahajuje se po vyvolání věci a zjištění generálí čtením obžalovaného spisu, obžalovacího spisu, případně obvinění, paragraf 8. Výslech obžalovaného se provádění důkazu řídí se předpisy obecného trestního řízení. Činnost soudců a stran buď omezená na skutečnosti, pro něž byl obžalovaný před Národní soud pohnán. Zjištění spoluviníků nebudíš sice opomenuto, avšak vynesení a výkon rozsudku se tím nemá oddalovat. Odstavec 2. Hlavním přelíčení před Národním soudem je veřejné a ústní. Protokoly o výsleších spoluviníků a svědků, jakož i dobré zdání znalců, mohou se číst vždy, považuje to předseda Senátu za účelné. Za třetí, po ukončení průvodního řízení zhodnotí národní prokurátor jeho výsledky a podá konečný návrh předseda na to, udělí slovo obžalovanému nebo jeho obhájci. Odpoví-li národní prokurátor na vývody obhajoby, má obžalovaný a jeho obhájce právo na poslední slovo. To se nám vlastně to samý máme i v tom předchozím dekretu v té 16. Jo, ale oni se to posichrovali, aby to všude prostě bylo stejný, aby nikdo nemohl říct, tam to není napsaný. Jo? Paragraf 13, odstavec 1. Poté se soud na veřejné poradě usnese o rozsudku. Řídí se přitom příslušnými předpisy o obecném trestním řízení, pokud tento dekret neustanovuje jinak. Odstavec 2. Při hlasování hlasují nejprve přísedící, a to starší před mladšími. Jo, tam zase starší v tomto směru měli tu přednost. A odstavec 3, neopírá-li se výrok o vině odsouzenému u zločinu, na něž je uložen trest smrti, alespoň o 5 hlasů, nebo dospěl-li soud k názoru, že pro zjištěné polehčující okolnosti by trest smrti byl nepřiměřeně přísný, může soud uložit trest těžkého žáře od 20 let až na doživotí a za předpokladu uvedených u paragrafu 16 odstavec 2 retribučního dekretu užít ustanovení v něm obsažených. Za čtvrté, na to budiž rozsudek ihned vyhlášen ve veřejném zasedání soudu. Paragraf 14 v průběhu hlavního přelíčení se sepíše zápis předpisů o řádném řízení. Podle předpisu o řádném řízení tento zápis podepíší všichni členové soudu a zapisovatel. Opět se nám tady tato formule opakuje, tak jako v dekretu 16. Takže opět se můžeme dotazovat na ty soudce. Proč nic nepodepisují, tak jak by měli. Paragraf 15 proti rozsudku Národního soudu není opravných prostředků. Paragraf 16 odstavec 1 žádost o milost kýmkoliv podaná nemá odkladného účinku. Za druhé trest smrti se vykoná zpravidla do 2 hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou prosbu odsouzeného možno lhůtu prodloužit o další hodinu. Konalo-li se řízení v nepřítomnosti obžalovaného, provede se rozsudek smrti do 24 hodin po dopadení odsouzeného. Odstavec 3. Národní soud může rozhodnout, aby se trest smrti vykonal veřejně. Učiní-li tak, zejména když surový způsob, jímž byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinů, nebo jeho postavení veřejného výkonu rozsudku, si žádá v tomto případě, může soud, aby si veřejnost výkonu trestu zajistila lhutou 2 hodin, prodloužití, ne však nevíce než 24 hodin. To je to samé prakticky jako v tom paragrafu, teda v tom předchozím dekretu. Je to úplně stejná formulace, ale tady si mě tak napadla jedna věc. Opět si představme, že by se toto týkalo těch, kteří tady prosazovali ten covid. Jo? Teď si zkusme tohle to jenom představit. Vzpomeňme si na to strašení toho flagra. Jo, který tady strašil těma mrazákama, jo, těma mrtvolama v těch ulicích. Vzpomeňme si na to úplně, to byla magie přímo. Jo, jaký lidi dostávali během covidu, na místo byli lidi, kteří nebyli v medicíně nijak znalí, nebyli to vůbec odborníci. Naopak odborníci byli umlčováni a byli to lidé, kteří byli v té medicíně vzdělaní. Ať to byl profesor Žaludík, profesor Hnízdil. A další lidi, kteří se tím skutečně zabývali. Jo? Co se tady dělo? Zkusme si jenom představit, že by tento dekret pasoval na tyhle ty lidi. Nepřipadá vám to podobně třeba i s tou Ukrajinou? Jo? Zkusme si to jenom představit, že by tenhle ten dekret pasoval na tenhle ten typ lidí. Jo? To je tak jako... Zkusme si to jenom představit. Je protože my skutečně žijeme v podobné době. Jo? A teďkon, teda paragraf 17, ustavení zákona o ukládání trestu smrti a doživotních trestech, částka 1934 sbírky. A dále teďkon tady nerozumím, teďkon neplatí ustavení podle tohoto dekretu. Paragraf 18, účinnost tohoto dekretu se stanoví ode dne vyhlášení na dobu 1 roku, leč by jej příslušné zákonodárné instituce změnily či doplnily a tak dále. Je to úplně stejná formulace jako u té 16. Takže to znamená, že zase je to zase ta zákonodárná moc. A teď si ale vemme. Já teď nevím teda, kolik máme ještě. Máme tady ještě chviličku.
1: 10 minut.
0: A máme 10 minut. A teď si představme. Tady my jsme tady vlastně měli takovou prapodivnou věc, která se nám tady udála v těch 90. letech. A my jsme tady měli vlastně to federální shromáždění potom v roce 68. Předtím jsme tady měli národní shromáždění, pak se nám to nějakým způsobem prapodivně převtělilo v to federální. Díky tomu, že tady byla zavedena vlastně tohleta národní, Česká národní rada, která vlastně ve skutečnosti národ vůbec reprezentovala. A teď se veme, že tady nám vymyslela zákon, třeba o nejvyšším soudu. Jo, je to zvláštní. Není to národní soud, ale je to nejvyšší soud. Jo, a teď si veme, že ty lidi tam byli doslova dosazený. Jo, já teďko nevyším, jestli jsem ti to poslala. Jo, je to ta částka 19, je to ústavní zákon částka 29,93. Je to nad tou 17, já jsem ti posílala ještě 17, ale tu už, nebo teda to je ten dekret 17, ale je to tam, máš tam právě tehle tu...
1: Já teď nevím, konkrétně zákon, co myslíš.
0: Když si najedeš to... na ten náš chat...
1: Ano, tak je to něco zpátky, z minula.
0: Ano, je to něco zpátky, a ne, tohleto je federální shromáždění od zániku funkce, ještě na to máš ještě jeden odkaz.
1: Počkej.
0: Na tě máš ještě jeden odkaz.
1: Ústavní zákon 29.93, to je ono, no?
0: Ano, to je ono.
1: Tak to tam jedeme hned, to je toto, ano.
0: Tak, a teď si veme, že to je právě, a to je krásný příklad, to je ten, teďkom se srovna, kterou teďkom tady máme, a teďkom to, co nám tady zanechal ten Beneš. A teďkom, když se společně podíváme na to, co je hnedka napraví na první straně, to je ten úvod, takže seď o tu stránku níž. To je ten ústavní zákon České národní rady z 22. prosince 1992 a ten článek 1. Když jsem si to přečetla, a když si to opravdu srovnáme s těmi předchozími dvěma dekrety, tak tady máme dnem nabytí účinnosti tohoto ústavního zákona se stávají soudci přidělenými k výkonu funkce k nejvyššímu soudu České republiky, pokud s tím souhlasí ti soudci nejvyššího soudu České a Slovenské federativní republiky, kteří jim byli ke dní 31. prosince 1992.
1: Takže byli přiděleni.
0: Takže normálně přiděleni. Kde je jim jmenování? Z jakého seznamu?
1: Mm-hmm.
0: Jo? A tady je krásně ukázáno, že Česká národní rada si tady opravdu dělala, co chtěla. Jo, tady je to krásně, my máme krásnou ukázku, že oni jednali velice nezodpovědně. Tady vůbec, takže vlastně my tady ani nevíme, kde se ty lidi vůbec vzali.
1: Mm-hmm.
0: Jo, to je právě ten kontrast s těma devadesátkama a s těma dekretama prezidenta republiky. A jak si tam ještě teďko, jakého se vrátíme k té 624. To je velice důležitá. Ta právě předcházela, prakticky oni to prakticky vyšli stejně. Jo, Česká národní rada se tady vyzdávala ústavní zákony, na který vůbec neměla právo. A vlastně to federální shromáždění, ta 624, tak ta byla právě o rozpuštění prakticky, o ukončení všech služebních, je to vlastně o zániku z funkce soudců a ukončení pracovních a služebních poměrů a jsou v souvislosti se zánikem České a Slovenské federativní republiky.
1: Mm-hmm.
0: A proto ty soudci, ta Česká národní rada ty místa těm soudcům přidělila.
1: Ano.
0: Oni ani nejmenovali. A proč nebyli jmenováni? Když se srovnáme ty dekrety prezidenta republiky, tak ten prezident ty soudce jmenoval na návrh vlády.
1: Ano.
0: A Česká národní rada toto porušila. Toto porušila v tom roce 1992 tím, že ona, konkrétně, když se vezmeme ty nejvyšší soudce u nejvyššího soudu České a Slovenské federativní republiky, když to vezmeme podle toho, co tam napsali, tak oni jim ty místa předělili. To znamená, tady nebyl žádný prezident, který by je jmenoval, a v tom případě tady nebyla vláda, která by je navrhla. A to je jedný. A tady jsme vlastně, tady jsme právě, a to je ten spor, který tady běží. Jo? A teď myslím, že se to tak vezmeme. Takže na jakým vůbec legitimním základě tady vůbec ty soudci o něčem rozhodují? Když ty místa jsou tam přidělovaný. Kdo jmenuje ty právě ty samosoudce? Kdo je vybral? Jo? Na základě čeho jsou vlastně vybráni a jmenováni? A takhle je potřeba se ptát, jo? Protože jestliže nám tady ty funkce, ty oficiální funkce zanikly, tak kdo teda dneska na těch soudech sedí? Kdo tam je? Kdo tam rozhoduje? O lidech, o tom národu. Jo? Kdo tady rozhoduje o těch majetcích, který tady navraceli v restitucích, v těch privatizacích? Kdo o tom rozhodoval? Takhle je potřeba se začít skutečně ptát. Jo? Takže to je takhle na závěr, aby jsme se to opravdu uvědomili tady, že Česká národní rada, která nám tady prakticky rozvrátila zemi a rozkradla naší zemi, tak neměla právo o tomhle to vůbec rozhodovat. Ty si tady prostě opravdu dělají pravidla sami pro sebe.
1: Všechno bylo zrušeno, služební poměry, všechno. Všechno zrušili, ano. A nejmenovali. Dosadili tam prakticky ty, kteří tam byli předtím. Jo, takže oni jako jim to zrušili, ale dosadili tam ty samý, co já vím, co tam bylo napsáno.
0: Ano. A s tím rozdílem, že oni nemají služební poměr, ale mají zaměstnanecký poměr. Pracovně právní. Není to státní služba, ale už je to pracovně právní poměr. Je to zaměstnanecký poměr. A to jsou se sakramentský rozdíly. A proto máme nezávislý soudy, takže kdo ty soudce skutečně zaměstnává? Kdo jim tady určuje, jak mají rozhodovat?
1: No, to samý tady koukám bylo s poslancema a tak dále. Oni to vyřešili tak, že to zrušili,
0: ano.
1: No, ale zároveň zůstali vlastně ve funkci dál. No tak ano. Jo, no tak...
0: Oni se tam dosadili sami sebe.
1: Oni se dosadili sami sebe, jo? No, přesně tak.
0: Ano, a proto i dneska si troufám říkat, že volby nefungují. Už dopředu ty lidi jsou prostě vybraný. A tyhle ty zákony dva, tyhle ty zákony, ta 624 a ta 29, ta 624 z roku 92 a 29 z roku 93, tak vlastně nám to tady krásně ukazují.
1: Ano.
0: Takže opravdu za mě volby jsou skutečně pouze hrou na demokracii a skutečně slouží k tomu, aby lidi věřili, že tady něco pomocí těch voleb mění. Když si opravdu lidi prostudují tyhle ty dva zákony, tak zjistí, jak jsme byli oklamáni, jo, a tady nám je tvrzeno, že Jan Stráský byl prezidentem. Tady to krásně vidíme, on je tam teď jeho podpis na místě prezidenta. Ale ano. Není tomu tak, protože Jan Stráský nesložil žádný prezidentský slib veřejně a dokonce teď mě se dostala do ruky taková věc, že já teď ještě si tomu potřebuji dohledit nějaké věci, něco ještě dohledat, protože to mi úplně vyrazilo tak právě, co se týká Jana Stráského. Až potom budu mít něco bližšího, tak potom to zveřejním, protože to prostě to bylo, když to řeknu, jak se říká lidově, pic kozu do vazu. Protože to mě fakt dostalo a týká se to právě Jana Stránského kina 30. prosince 1992. Nebudu říkat konkrétně o co jde, nechci teď prozrazovat, ale mě to fakt vyrazilo dech, takže se nahlídla do jistých dokumentů a nestačila jsem se sama divit.
1: No je to síla, no. Tak podpis prezidenta, ano, to je pravda, Stránský, předseda vlády Stránský. No, tak tady je nějaký problém taktéž, že? Tam si prostě nebyl prezident, tak hold si tam podepsal předseda vlády, ale jako prezident, což je zase veliký problém. To je taky špatně.
0: Přesně tak.
1: Jo, tak jo. Takže kolik máme? 58, 59? Tak my musíme končit pomalučku. Koukám, že tu kolega...
0: To jsme to krásně stihli.
1: Jo. No a věřme, že příště budou zase jiné dekrety. Dáme si termín, zůstaně tu, až než přepojím. Tak potom je tu zůstaně ještě a domluvíme se na dalším termínu. Domluvíme i další setkání na Paloučku určitě, kdy bude patrně někdy poslední víkend v srpnu, aby už jste byli k dispozici, vrátili se z těch dovolených a byli jste k dispozici, protože si myslím, že by to mělo opravdu víc lidí slyšet na vlastní uši, tebou podané, protože to opravdu, opravdu má smysl nějaký. A jsou tam zvláštní nebo zajímavé souvislosti, které tam hledáš. Takže určitě, určitě to bude dobrý. Je to tak.
0: Já doufám, že jednou ty věci, které tady prakticky mám, tak budou opravdu součástí jednoho velkého vyšetřování a aby opravdu ty lidi, kteří dneska jsou u toho kormidla, tak aby nám vůbec vysvětlili, jakým způsobem se dokázal účastnit bez skrupulí na vlastně ohrožení bezpečnosti státu, ohrožení vlastně národa. A troufám si klidně říct i genocidy během vakcinací COVID-19. A čirou náhodou nám tam sedí úplně ty samý lidi. Jaká to náhoda. Jo, takže proto říkám, zamysleme se nad těmi posledními dvěma dekrety, teď, o kterých jsme si dneska opravdu povídali, a zkusme si představit, že bychom je napasovali opravdu na tyhle ty lidi. Jo, na tyhle ty zodpovědní osoby, co vystupovali v médiích, ale to se týká právě třeba i herců. Podívejme se, co vyváděli herci a co vyvádějí do teďka. Jo, takže je to spousta, zkusme si to jenom představit.
1: Ano, je to síla. Je to síla. Tak, Petr už se tady hlásí, takže já se s vámi loučím dnes opět ze studia Plzeň a loučím se též s Mílou Čechů. Mílo, hezký večer.
0: Taky se s vámi loučím, mějte se hezky, mějte se krásně a omlouvám se za pozdní příchod, ale dneska to jinak prostě nešlo.
1: Ale to je pořádku, zvládli jsme to úplně výborně. Tak jo, takže mějte se krásně a se mnou za týden opět, nebo za týden, víte, ani nevím, jestli zítra mám vysílání nebo ne. No, nevím, tak já se na to musím kouknout, že jsem se ani nekoukl.
0: Aspoň nemá zmatek jenom já. Tak jo, mějte se všichni hezky, mějte se krásně, zase někde naschledanou a neslyšenou.
1: Tak jo, mějte se krásně, ahoj.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

0: Vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, protože Petr Václav se vám dneska hlásí jak jinak než online, tedy naživo, a tedy právě teď tady z Midgardu. Na pozor, to ještě není všechno. To hlavní teprve přijde, ale to vám řeknu i za chvíli, protože teď si dovolím se zaradovat spolu s vámi, že se opět slyšíme naživo, protože dáváme spousty repríz. Řekl jsem si, že to letošní leto, když už se tak pěkně vydařilo, nebudu vás mučit tolika vysíláními, dáme si občas nějakou reprízu, trošku si jako vrátíme do minulosti, zavzpomínáme si, o čem jsme tady vlastně vysílali, protože ať se to zdá nebo nezdá. Blíží se okamžik a blíží se měsíc a blíží se prosinec, kdy oslavíme 9 let tady na Svobodném vysílači. Bože, to je strašný. 9 let. Strašný a krásný zároveň, pochopitelně. Takže vítejte u dnešních tedy pokřivených zrcadel naživo a představte si dokonce aj s Míšou. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Po delší době.
0: Ano, samozřejmě. Vy mladí, vy musíte nálepkovat. Vy musíte vypíchnout, že po delší době. Kdo se tě na to ptal?
1: Po mojí delší době.
0: Kdo chtěl znát tvůj názor?
1: Jo, taky hezký film, ano.
0: Míša, spíš by se hodilo říct, promiň, že jsem byl na tebe takový, spíš by se hodilo, ty víš, jak jsem to myslel.
1: Jasně.
0: Jsem chtěl pobavit naše posluchače na tvůj úkor.
1: Hlavně tím vy mladí, no, těch let mezi náma je, těch je jako hodně, víš. Jako.
0: No ne, to je takový, jako když někoho v jedné větě pochválíš a zároveň ho sejmeš, jako jo?
1: No, to tak má být, to je správná výchova.
0: No ne, tak to je jako takový ten obrat. Mám z toho takový zvláštní pocit. Jako když se mi zlá tchýně zabije v mým novém autě.
1: Tohle miluju. Tohle tu hlášku miluju, jako.
0: No ale ty jsi hlavně měla říct, že se všemi vítáš a všechny zdravíš z lázní Luhačovice.
1: Ano, je to tak, ano.
0: Kde už se zase válíte. Zase tam dovolenkujete.
1: No, už se válíme. No, ale počkej, jo. Ono jako jsme se asi doválili a dodovolenkovali, protože zítra máme poslední den. Aha. A čtvrtek jedeme domů.
0: To nějak uběhlo, ne?
1: No, nějak strašně moc, no.
0: Jsem tam za váma jenom dvakrát byl a už jedete domů zase.
1: No, jenom dvakrát, podívej se na to a už frčíme dom, no.
0: Jenom dvakrát na svém motocyklu Java.
1: RVM. Java Máša.
0: Ano, jak ji říkám, Máša. No
1: krásné.
0: No a to ještě se nesvezla.
1: Ne, prosím tě, tak asi tak jako možná by Luhačovice, potažmo třeba Praha nebo něco tady jinak v okolí slyšeli hrozný řev, protože já jako úplně nejsem motorkový typ.
0: Ne?
1: A jednak bych na

0: to, za A nevylezla, to bych si musela vzít štafle, když jsem to viděla. A jako asi jako bych to ani nedala, jako nevím, prostě
1: No
0: ne.
1: ale já ti garantuju, že na takovém breku si ještě neupalovala.
0: No, hele, jako jednou mě bratranec vez kolem našeho bloku doma v Praze a celá ulice věděla, že Míša jede na motorce, protože jsem fakt byla úplně říčná. Já
1: No,
0: tyhle ty stroje nějak jako úplně nedávám, no.
1: No, vidíš to,
0: Jo.
1: Iša je odvážnější.
0: No to já jsem slyšela, no.
1: Je pravda, že to bylo za mladá, jo. Kdy já jsem byl, no vlastně ona možná byla taky ještě náctiletá. Tak jsem hodlal svoji sestru milovanou svést, no, protože jsem nemohl po silnici. To jsme jezdili ještě polníma cestma. A bylo tam bláto, no, tak já jsem před tím blátem přibrzdil. Ona to vyhodnotila tak, že budeme stavět, protože přes bláto se nejezdí. Jenže já jsem přibrzdil, záhy jsem přidal, aby jsme to bláto proletěli, no a v tu chvíli ona se nějak málo držela, nebo co.
0: Ježiš, ne, neříkej mi to.
1: Jo, přímo do toho bláta, no jo.
0: Je. No, tak teda, tak i
1: Ale
0: po těch letech.
1: protože jsem hodný bratr, tak jsem zastavil a počkal jsem na ní, že až vyleze z toho bláta.
0: Ne, tak opravdu, Iša je odvážná, já takto odvážná nejsem. Já se ráda podívám na takový stroje, jsou krásný, zejména když je ta motorka červená, tak to je úplně úžasný, ale to je tak jako všechno, mám k tomu obrovský respekt.
1: A moji Mášu si spohladila?
0: To jsi
1: Jo. V
0: nevšim?
1: nestřežený okamžik si ji hladila?
0: Jasně, v nestřeženém okamžiku.
1: Na tajňačku,
0: Abys to
1: viď?
0: neviděl.
1: No ale musím říct, že jsme v Luhačovicích zažili spoustu hezkých věcí. Nejenom, že jsme se byli
0: Jo.
1: vykoupat a nejenom, že jsme byli něco sníst a nějakou tu zmrzlinku, ale taky jsme byli na jednom hezkém koncertě, kam jste mě pozvali.
0: Ano.
1: A 2 hodiny v kuse jsme si zpívali.
0: To bylo úplně super, veď.
1: No, tak olympiky mám rád.
0: Já taky.
1: I když mám nějaký výtky, jaksi k nějakým Jandovo-propagandistickým ohledně Janovo propagandě ohledně
0: Jo,
1: očkování.
0: jo, jo.
1: No ale tak doufám, že se z toho poučil. No tak na to, že je člověče 84-letý kmet, byl notně ochraptělý, když mluvil, bylo to slyšet, že není zrovna úplně fit, tak bylo vidět, že těch nějakých 1500 lidí, co tam bylo v tom amfiteátru, v tom vinařství Zlomek a Vávra, myslím, že se to jmenovalo, že?
0: Ano, tak se to jmenovalo.
1: No, to jsou nějaký bratři Zlomkové a nějaký Vávra.
0: Ne, oni jsou to dva bratři Zlomkové a dva bratři Vávrové. Na tom začátku, nevím, jestli jsi to tam úplně chytnul,
1: Jo,
0: tak
1: takže
0: oni tam
1: jsou
0: byli na
1: čtyři,
0: té střeše. Oni
1: jo.
0: jsou čtyři, no.
1: No, jenže on se neví, který Zlomek, kterýho Vávry, že jo?
0: No, to asi ne. A na tu dálku už vůbec ne.
1: No, zkrátka a dobře, koncert byl skvělý, zaspívali jsme si, užili jsme si to. Počasí bylo nádherný, tak super, jako já budu zase na Luhačovice vzpomínat díky vám prostě v takových těch superlativech, no.
0: Jo, jako já si myslím, že tady ta atmosféra tak nějak jako pořád je ještě příjemná, přívětivá. I když včera jsme byli na diskotéce, no, pro starší a pokročilé, u našeho super DJe Charlieho, tímto ho zdravím, protože až nad ránem pojede z dnešní diskotéky, tak si to bude pouštět, nebo zítra. A opravdu tady těch hostů ubývá. Ubývá lázeňských hostů, ubývá lázeňských frekventantů. Pojišťovny to bohužel prostě přestávají v celku proplácet, pobyty se zkracují. A celkově je to tady i poznat, že těch lidí je tady míň. Vy jste byl o víkendu, takže jednu i druhou sobotu, tak jsme to asi tak úplně nezaregistrovali. Ale třeba včera jsme na parketu byli. Na parketu jsme byli sami dva.
1: Až tak? Jo.
0: Bylo to jako... Jo, jako opravdu, dneska to tady citelně bylo poznat, že tady je málo lidí, že...
1: Je to suchý a možná jste na tom parketu moc divočili.
0: No, tak jako... Pozor,
1: víš, jako,
0: pozor,
1: že se tam báli ty
0: ostatní. Počkej, vždyť jsi to viděl sám, ty mý kolena, to jako úplně není tak, jako že bych dělala nějaký velký vyskakovačky.
1: Neprozrazuj, jsem ti očumoval kolena, prosím tě. Z toho ne, zase bude mám... aféra nějaká.
0: Já je mám zkovaný.
1: Vždycky. Teď?
0: No teď, no. Ne, jako fakt, včera se i právě s Charlem bavili, Martin se s ním bavil to a opravdu začíná to tady být slabší a pociťuje to tady spousta jako lidí, no.
1: Takže úpadek lázeňství, tak ono, ono, to je právě, jak bych to řekl, my se tady bavíme o spoustě věcech, jo. Bavíme se tady o nich, že jsou těžce alarmující, ale spousta lidí, když nás poslouchá, tak, nebo kdyby nás poslouchali, tak mají pocit, že si vymýšlíme a že si tucáme ty věci z prstu, protože
0: jo.
1: My bohužel víme, že když dneska se něco děje, tak ta setrvačnost těch věcí je obrovská. A když v podstatě se to dostane za ten horizont, za ten Rubikon, tak už není návratu. A ty ekonomiky evropské se bohužel za tím Rubikonem nalézají takřka všechny. To znamená, že ono to ještě jede, jo, ještě na horní palubě se
0: no
1: tančí a je dobrá
0: ano,
1: nálada.
0: Ano.
1: Ale v podpalubí, tam už se ta voda valí a tam už je to neodvratný. Jo. Čili no, ty procesy pochopitelně chvilku trvají, než budou vidět a než vůbec jako začnou účinkovat, jenomže potom to se brzdí a dělají se zázraky, ale ono to má potom stejnou setrvačnost. To znamená, musím říct, že proto tolik fandíme Babišově vládě, protože oni se snaží opravdu brzdit ten úpadek a nějakým způsobem dělat opatření, která se teprve projeví, a některá se určitě projeví třeba až za vlády jiné vlády, jo, až teda následující. Těch 1200 miliard toho dluhu, který tady Fialova vláda nasekala za 4 roky, to taky nebude sranda. Vždyť si ve mně vezmeme, že to je třetina celého zadlužení, které máme. Jo. To znamená, že oni za jedno volební období vyrobili dluh, který nevyrobil ani Babiš v covidové době. A vlastně, když to vezmeš, tak to máme, dejme tomu 25 minus 21, tak no. Si vem, že 20 let vznikal nějaký dluh naší republiky a půlku toho dluhu oni udělali za 4 roky. No. Jo? To, co ty vlády tady udělali za dlužení té země za 21 let, tak polovinu z toho oni udělali za pouhé 4 roky. To je
0: to víš,
1: na
0: kriminál.
1: Já bych je postavil před soud prostě. Za vlastizradu, za ekonomickou... těch kauz pochopitelně ono to všechno jakoby vyplouvá. Jo. Čili ono to, co se nenarodí jako přes noc, ale bohužel to taky bude chvilku trvat. Já tady mám takovou zajímavou informaci. Není to úplně ta špička toho ledovce, jo. Ale o něčem to vypovídá. Když bychom se teda do toho chtěli obout, my jsme ještě nepřáli, pochopitelně, Zuzanka.
0: Počkej, no já jsem ti zrovna chtěla říct, že jsme dneska
1: nepřáli. Tak jo, tak
0: nepřáli.
1: Já to udělám.
0: A dneska je to na nás.
1: Já to udělám.
0: No.
1: Počkej, já to udělám.
0: Tak jo.
1: Sleduj. Čučen zibite,
0: já. Jdu. Já, já, já.
1: Čumen zibite, já. Počkej, Valdemar,
0: Matuška. I čume, i kuke.
1: Jakže?
0: Ich čume, ich kuke.
1: Aha. Schöne Haxen. Mít chlupen, já?
0: Jsi mě fakt rozesmál.
1: No. Jo, to bude ono tady. To jsem se tady připravil, dobře. No a jinak, pochopitelně moje dcera dneska má svátek, tak jsme si spolu telefonovali. Tak jsem jí zpovídal, byli v Albánii na dovolený, tak jsem se vyptával, jak to v té Albánii, tak říkala, že to jsou takový devadesátky, jako, že se tam jako učej v celku jakoby ten turismus, že ale byli ochotní, i když moc nerozumí. Pokud má někdo bezlepkovou dietu nebo nějakou speciální dietu, tak tam radši nejezděte, protože jak si domluvit se s nimi na nějakým režimu stravování, který je mimo to, co oni tam vařej. Kuchař stál tady mezi dveřma, protože nakonec udělala količko jako slepička s kohoutkem, aby měla nějakou dietu, protože ona nesmí ani kvůli malý, ani ona nesmí olivovej olej a oni do všeho to cpou. Tak to tam řešili, no, že se nakonec musí domluvit s kuchařem. No a tak s kuchařem, jako, a co do toho jídla, jestli tam dal olivovej olej, a on, jo, jo, já vám ještě přidám, jestli chcete. Já bych se ale chtěla bez něj. Tamhle si vemte a přidejte si. Takže se nedomluvíš jen tak. Ale jak tady hodní lidi, nábožensky pochopitelně jsou jinde, ale jsou velice tolerantní. Takže to nějak nepřepalujou, nejsou extrémní. No tak třeba Albánie může být jedna z dalších zajímavých lokalit, kdo ví. Ale to všecko, těch lokalit je víc, ale svět se musí uklidnit. Tak Zuzana. Zuzana a Susana. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Nositelkou jména byla česká zpěvačka a hudební skladatelka Zuzana Navarová. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečky Zuzanu Bičovskou, Zuzanu Kajnarovou, Zuzanu Slavíkovou nebo Zuzanu Norisovou. Jméno náleží také ke spisovatelce Zuzaně Brancové nebo hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Nositelkou jména je i tanečnice Zuzana Krištofová, bývalá manželka populárního zpěváka Petra Koláře. Jméno nosí také americká herečka Susan Sarandon, kanadská herečka Susan Clark, americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro, vlastním jménem Susan K. Quatrochio, nebo slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Pusy. To mě, jestli to není Pusy, jako pozor. No snad ne.
0: To snad ne.
1: Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského Šošanách se překládá jako lilie, nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu sasanku. Kořeny přitom sahají až do Perzie, pozor. No ale pokud sahají kořeny do Perzie, tak ale Peršané,
0: tak jak to může být hebrejský?
1: Peršané nejsou tohle, že jo? Peršané, to jsou, třeba Iránci jsou Peršané, že?
0: No, to je nějaký divoký, ne?
1: No ne, tak ono, jako víme, jak oni to mají všecko smotaný. Tak ale pozor, kdybys nevěděla, tak jméno Zuzana nosí v republice 58 827 dívek, žen, slečen a paní. 25. příčka. Nádhera.
0: Pane, jo, tak to je hodně Zuzanek.
1: Já jsem jednu přítelkyni Zuzanu.
0: Já mám jednu klientku Zuzanu.
1: Přemýšlím. Mm-hmm. No právě přemýšlím ještě, koho jsem jako Zuzanu potkal. No, jestli byly tak krásné a vonavé. No, nebudu to rozebírat. A co Susana? 20.
0: 20 Susany.
1: 20, no 20 Susan. 1789. příčka. No, tak. Milé Zuzanky a Susanky, Zuzany a Susany, my vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Suzanu nebo Zuzanu, tak ještě pořád máte čas jim zavolat a popřát jim. Jim navýšíte pochopitelně imunitní potenciál, tedy jim prodloužíte život. No, tak to můžu takhle zavřít. Suzana i Zuzana. Hotovo, vyřešeno. No, a protože se nám blíží první půl hodinka, byste si mohli zahrát, ne?
0: Klidně, tam něco hoď.
1: Já vím, co tam hodím.
0: Ty víš, co tam hodíš.
1: No jasně, jo? No já vím, co tam
0: tak
1: hodím.
0: Tak já doufám, že to uslyším.

0: Ne, to jsem si tady blbě, to jsem si tady špatně překlik teďko a díval jsem se. No tak, to byla verze písně z 1980 roku, jinak ta písnička vznikla v roce 1960. Takové krásné písničky nám napsali soudruzi v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích. No.
1: Ne, byla krásná, určitě.
0: Ona byla krásná, jak štěstí, a štíhla, jak len.
1: Ano, ano, ano.
0: Jo, jo, no tak máme i jinou písničku, pro Zuzanky můžeme si ji potom třeba někdy zahrát. No a já tady mám, já zde mám už slíbené hen toto, musím tady trošku doladit.
1: Hen toto, oné.
0: No jo, hen toto vydrž.
1: Já držím, já jsem držák.
0: Ano, to já vím, jsem si všim. No, akorát se nám to nějak nechce načítat tady trošku. Facebook. No.
1: Facebook, no, facebook to je vždycky jako...
0: No, tak už se to mělo rozjet a najednou ti zmizí stránka. Začne se to celé jako řešit.
1: Letat.
0: No, jasně. To jsou tak nestabilní věci, člověče. Jak může někdo prodávat takový shit, jako jo. Třeba, teď se mám přihlásit do Firefoxu, mi to tady píše.
1: Tak no jako, to už je úplně... No,
0: tak kdybych se nudil, bože. Oni dělají ty upgrady, že jo, za pochodu.
1: To mě povídej. Já jsem tady celou dobu. Jeden program na takový jako mzdy a jednoduché účetnictví, tak furt jsem ho měla ve strašně malém okýnku. Tak jsem se snažila, strašně moc jsem to chtěla jako rozvětšit, no nešlo to. Včera jsem udělala zatrápený aktualizace, řekla jsem dobře, udělám si je tady na notebooku, tak tím snad nic neskazím, na dálku to u sebe na ploše dělat nebudu v Praze. No a najednou jsem to dneska ráno pustila po těch aktualizacích a já měla okýnko, jak jsem ho chtěla mít.
0: Víš?
1: Tak já ti nevím.
0: No totiž v jedenáctkách jsou takový, že furt musíš restartovat. Tam něco uděláš a musíš to zrestartovat, aby se ti to projevilo. U desítek tak to fungovalo tak, že jsi to prostě odklikla, že ano, že to takhle chceš.
1: A bylo
0: začalo to fungovat. Ne, tady musíš furt jako trulo, musíš prostě...
1: Ne, ale to já ti říkám, 14 dní tady restartovat. S tím zápasím. Jo, říkám, ne, nechci dělat ty aktualizace, nechci, aby mi to tam nabíhalo. Jo, prostě jsem ráda, že mi funguje připojení, že se dostanu prostě do kanceláře k sobě na dálku, všechno. No nic, včera jsem to nějak nevydržela, říkám, dobře, udělám to, už pojedem domů, že jo, tak už jako dobrý. No a prdho, a okýnko velký.
0: A okýnko. No. Tak vidím to asi tak, že si dáme lekci historie a já tady prostě budu muset zrestartovat si počítač. Protože platíme Windowsy za to, že neustále to musíš prostě řešit, protože to není schopný fungovat. Jako.
1: No a to je další věc. Neustále to řešíš a je to špatně.
0: Musíš to rezetovat. Jo, to není schopný jet v kuse, prostě ono se to samo zhroutí. To je jako kapitalismus. To je prostě systém, který nemůže jet do nekonečna, protože on sám sebe zahltí a sežere. Takže co chceš od parazita? No?
1: Tak co s tím uděláš teďka?
0: Nic, nechal jsem to restartovat. To je druhý počítač, víš?
1: Jo.
0: Přečteme si tady, co nám poslala Božena Blanka. Nám poslala. A co se váže k dnešnímu dni? pane, jo, toho je. Tak.
1: Hodně.
0: Česko. 11. srpna. Česko. 1804. Z habsburských dědičných zemí, ze zemí koruny české a z Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil rakouským císařem. To je hezký, že se prohlásil, že? 1805. V Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A
1: to je dobrý.
0: No to je 1882. První telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci již 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním Hahej, halo, se ujalo až později. Počkej, jsem to zaskočil.
1: No já jsem to zajímavý. Hahej.
0: Ahoj. 1921. První příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykovo nádraží, ne? Ne, na zámek Lány. Přímo z italského ostrova Capri. 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. První poválečný film snímek Řeka čaruje natočil režisér Václav Krška. Kdybys to nevěděla.
1: Tak to bych určitě nevěděla.
0: Vidíš to, určitě nejsi v soutěži. 1999, 11. tady srpna, v Česku bylo pozorovatelné zatmění slunce. Zítra bude...
1: Zítra.
0: V kolik? V 19? No, v 19 hodin,
1: asi myslím. 19:15, něco takového.
0: Ano, v 19:15 bude konjunkce, no. Pravděpodobně, ale už ano. Bude pozorovatelné v 7, že jo? Ale kdo nám ho zatmí? Míšo, kdo pak nám ho zatmí?
1: No, zatmí nám ho prý měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Na měsíc. Hele, zas na druhou stranu si aspoň odpočinem, když to bude na měsíc.
0: No a ze světa, jo? Ze světa... tady ještě jsem něco přeskočil. Se ujalo... se teda jako... 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Maurském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů.
1: To bylo docela dost.
0: Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. 1921, první příjezd prezidenta, to jsem čet. Zestátnění filmu jsem čet. No a slunce bylo zatmění. 1885 Američané vybrali 100 000 dolarů na podstavec Sochy svobody, kterou dostanou od Francouzů. 1863 Kambodža se stává francouzským protektorátem. 1866. Co tady přeskočilo? No tak. 1866, já nevím kde, něco. Když skočím, tak je to moc.
1: A když skočíš, tak je to málo.
0: No, to je prostě, to je strašný. 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle.
1: No vidíš to.
0: 1877 americký astronom a Shep Hall objevil Marsův měsíc Day, tak to skoč. Day Mars, nebo co to je? Deimos. Existenci měsíce Marsu předpověděl již James Kepler, nebo Johannes Kepler v roce 1610. 1906. První patent pro zvukový film udělen Eugen Lasse ve Francii. No jo. A 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku. 1952 Husajn I, ještě teenager, nastoupil na jordánský královský trůn. Potom, co jeho vládnoucí otec byl prohlášen za mentálně nesvéprávného. Oficiální korunovace proběhla 14. listopadu 1953 na jeho 18. narozeniny. 1956 čtyřmotorová Cessna 620 provádí svůj první zkušební let. 1960 Čad vyhlásil nezávislost. 1999 nastalo úplné zatmění slunce pozorovatelné v Evropě a Asii.
1: Hele, to je pořád tenhle den jako zatmění slunce.
0: No, to bylo to zatmění jak u nás, tak v Evropě, víš, to je to samé. Mm-hmm. Protože já se domnívám, že 11. srpna nebylo zatmění jenom našeho slunce, jako tady v České republice.
1: Ale že bylo celkovýho zatmění.
0: Ale že to bylo asi to slunce, které se zatmělo i v Asii a v Evropě. To by mohlo být, ne?
1: To by mohlo být.
0: No, víš, 2003 nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO. 1934 zachránění polárníka Richarda Barda po 136 dnech absolutní samoty si pro něho přijeli kolegové. 28. března 1934 zůstal na meteorologické stanici, aby tam sám strávil polární zimu. Blázen. No, ale lekce dějepisu. 11. srpna 1378 bitva u řeky Vože. V tento den ruské vojsko pod vedením moskevského knížete Dmitrie Ivanoviče, budoucího donského, dosáhlo prvního významného vítězství nad silami Zlaté hordy. Ordaňský kníže Begiš vedl trestnou výpravu proti Moskvě. Dmitrij Ivanovič nečekal na nepřítele u hradeb, ale vyšel mu vstříc na březích řeky Vože, přítok řeky Oky. Ruské oddíly použili taktiku falešného ústupu a zasadili Ordaňským těžkou porážku. Toto vítězství se stalo důležitým milníkem. Ukázalo, že Ordaňskou jízdu lze porazit v otevřeném boji a stalo se předzvěstí bitvy u Kulíkova v roce 1380. Právě od bitvy u Vože se začala cesta k osvobození ruských zemí od ordaňské nadvlády. A ještě před krátkých agenturních zpráv. Rusku nevyhovuje možnost zmrazení ukrajinského konfliktu. Je nutné odstranit základní příčiny této krize, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Spojené státy přesměrovaly 55 lodí od doby, kdy obnovili námořní blokádu Iránu, uvedlo Centrum pro strategická vojenská studia. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin, Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Mariňák ukrajinských ozbrojených sil předal ruským ozbrojeným silám tablet velitele obsahující informace o pohybu batalionu. Německo se ve vyšetřování případu teroristického útoku na Nord Stream pravděpodobně omezí na formální opatření, uvedla agentura TAS. A stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michal Ulyanov odsoudil pokusy Francie obvinit Rusko z požáru v Evropské unii. Rusko v současné době zatím zůstává oddané dohodám, kterých bylo dosaženo v Anchráž, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Galuzin. A více než... Vlastně mi to nejde. Více než 60 tisíc obyvatel Podněstří se přihlásilo k získání ruského občanství v zjednodušeném řízení, oznámil prezident Podněstřské Moldavské republiky Vadim Krasnoselský. Krize v Ceutě byla vyvolána Spojenými státy a Izraelem jako odplata Madridu. Tento názor vyjádřil pro agenturu TAS Enrique Arias Gil. Ropa unikla, nebo uniká z tankeru Caroline Bezenji, který je pod sankcemi a potápí se u pobřeží Ománu, informoval deník Arab News. Závěrečná fáze likvidace mezinárodní vesmírné stanice MKS je svěřena americké straně, uvedl Oleg Koponenko, ředitel Centra příprav kosmonautů jménem Jurije A. Gagarina. Petice s požadavkem na propuštění koho?
1: Někoho důležitýho?
0: No, počkej. Činy. Petice s požadavkem na propuštění novináře z FAZ za jeho slova o Rusích byla vytvořena v Německu. Uvádí se, že Martens, který během tiskové konference Vučiče a Zelenského v Bělehradě prohlásil o zabíjení Rusů, překročil hranice novinářské nestrannosti. Samotný reportér na platformě X nejenže od svých prohlášení neodstoupil, ale naopak je obhajoval a označil je za správné a nezbytné. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne Rusku právně závazné záruky bezpečnosti, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne, víc se to nepíšou. Já si myslím, že to jsou jenom řeči, tohle, na to by nikdy nepřistoupili. Činy Zelenského nenechávají Moskvě jinou možnost, než pokračovat ve speciální vojenské operaci, uvedl Galuzin. Jo, ten to hned negoval tímto. V Moskvě 41-letá obyvatelka porodila své 15. dítě. V rodině Rogových se narodila dívka, které dali jméno Věra. Manželé nyní vychovávají 15 dětí, 10 dcer a 5 synů, informovalo tiskové oddělení Moskevského ministerstva zdravotnictví. Rusko je otevřeno jakýmkoliv konstruktivním návrhům na řešení konfliktu na Ukrajině, které zohledňují legitimní zájmy Moskvy, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Celoruská federace atletiky VFLA podala žalobu na organizaci World Athletic u sportovního arbitrážního soudu kvůli sankcím, které byly proti ní uvaleny. Řecká hasičská jednotka bojuje s lesním požárem vzdáleným 30 km od Aten, informuje stanice RT News. A to je zajímavé, že tady k tomu víc třeba není. Jo. Tak já jsem o tom četl článek. Oni tam mají nějaký letadla, které můžou startovat, hasicí letadla, jo, které můžou startovat jenom pokud je teplota nižší než 38 stupňů, což bohužel není.
1: Takže ty letadla nemůžou vystartovat.
0: Takže ty letadla nemůžou jako to startovat, ale nemůžou fungovat. No a nasadili tam ruský letadla, Rusové jim tam pomáhají s hašením, kdy to letadlo může lítat do teploty 43 stupňů, ale posádky nalítaly 100 hodin, ta posádka nalítala 100 hodin, v podstatě nepřetržitýho provozu, asi se střídali, při teplotách 45 stupňů, a to letadlo pobere 12 tun vody, to je 12 kubíků cirka, že jo? Nabírá tu vodu v moři a těch 12 kubíků vody nabere během 14 vteřin. To znamená, ono jako začne přistávat na tu hladinu a už nabírá tu vodu a hned se zavře a zase vzletí. A tu vodu ještě navíc může nabírat za situace, kdy ty vlny jsou do 120 cm. To znamená, pokud jsou vlny metrový, 1,20 m, tak ještě pořád může takhle nabírat vodu a hasit. Takže tam víceméně děkovali Rusům, že nebejt nich, tak začaly hořet Atény, protože ono už to jakoby postupovalo, už to bylo na předměstí Atén, jo, ten požár.
1: Takže ale na jedné straně tady... Ale jinak o tom nic nepíšou, že jo?
0: No, teď se nezapíše. Jinak tady pochopitelně všude vykřikují, že to tam zapálili Rusové. Ale jak vidno, tak asi těžko, že?
1: Ne, to oni, víš co, podle sebe soudím tebe. To je klasika, jo?
0: No, prostě. No, prostě blázni.
1: Prostě blázni, přesně tak, ano.
0: No. Tak. Čtu dál. Předseda francouzské strany Patriotové Florian Philippot považuje výzvy k zákazu vysílání pořadu Maša a medvěd za rusofobistickou hysterii. Rusofobní drsňáci den ode dne stále více propadají hysterii. Nyní chtějí zakázat animované filmy. Uvidíte, ve Francii někdo určitě navrhne uzavřít v parcích atrakce ruské horské dráhy.
1: Ruský kolo třeba.
0: No, všichni, kteří se podíleli na útocích na Belgorod a Nižnekamsk, budou identifikováni a potrestáni, prohlásila Maria Zacharovová. Všechny nepřátelské a provokativní akce Moldavska budou dostatečně potrestány, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Kišiněv bezvýhradně plní protiruské požadavky Bruselu a vyhýbá se civilizované diplomatickému dialogu s Moskvou, prohlásil Michal Galuzin. Ozbrojené provokace Kyjeva a úřadu Moldavska proti Podněstří budou považovány za útok na Ruskou federaci, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. V několika oblastech Jihoafrické republiky napadl sníh, což vedlo k uzavření silnic a problémům pro řidiče, informovala televize radiová společnost SABC. Bezprecedentní vnější tlak západních zemí na Gruzii, stejně jako ultimativní požadavky na Tbilisi, aby se zdržilo spolupráce s Moskvou, neměly žádný efekt, uvedl agentuře TAS Michal Galuzin. Rusofobní výroky reportéra deníku FAS ukazují, že někteří Němci si už nepamatují lekci z východní fronty. Druhé světové války, uvedl předseda srbské opoziční strany Nová demokratická strana Jovanovič. Jižní Korea nebude dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, informovala agentura UNAP s odvoláním na vysoce postaveného představitele ministerstva zahraničí Jižní Koreje. Ústavní soud Ruské federace zakázal straně Jabloko účastnit se voleb do státní dumy na základě žaloby strany Rodina, informuje korespondent agentury TAS ze soudní síně. Rusko je připraveno rozvíjet pragmatické vztahy s Gruzií, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Kyjev záměrně útočil na místa, bydliště a práce zástupců zemí přátelských Rusku, aby narušil bratrské vztahy, uvedla Maria Zacharovová. Částečné zatmění slunce v České republice 2026. Na obloze 12. srpna 2026 dojde k zatmění slunce, bude jen částečné. Ale panovat budou příznivé pozorovací podmínky. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Já myslím Prague Pride. Už jsem se lék.
1: Ježiš, to snad ne, to už snad skončilo, prosím tě, ne?
0: Měsíc,
1: tato obludnost.
0: Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20 hodin 10 minut, kdy měsíc zakryje více než 88,5% slunce. Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude měsíc v novu,
1: to je nejmenší,
0: budou podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé. V střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května, to asi nebyla ty, 12. května 1706 a další nás
1: ne,
0: Čechy,
1: to určitě ne.
0: A další nás Čechy čeká až 7. října 2135, kdy pás totality, bude totalita člověče, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění slunce 8. července roku 1842. Částečné zatmění slunce bylo na našem území naposledy pozorovatelné 29. března 2025.
1: Jo, to něco bylo, to máš pravdu, to si jako nějak no, jako matně vybavuju.
0: Psali, že před rokem, viď? Před 100 lety, já už jsem vstoupil blbej. No nic.
1: Je, hele, to je furt samý zatmění a aby hlavně, aby se někomu rozsvítilo. Nic, já to tady stejně neuvidím. A stejně bych se na to nedívala, protože se prej na to nemáme dívat.
0: Aby ti ďábel nevypálil oči.
1: Asi tak, no. Tyhle věci já úplně jako nesleduju, jako tohle. Jo, jako že se nějak hejbe měsíc, to asi jo, protože blbě se mi spí, když je úplněk, to je fakt. Nevím, jestli to třeba není jako, že si člověk jako to sugeruje, nebo nevím.
0: Jako člověk v tísni, jako jo.
1: No to určitě ne, to jako, ten určitě ne, ale
0: ten
1: nevím,
0: to nebude.
1: No, ale člověk v tísni určitě si nevsugeruje, že by mu měsíc něco způsobil. To je tak strašná organizace, že jako, teď jsem zrovna nedávno někde četla, že zase prostě spousta těch lidí, co jim platí, že jo, ty dary a podobně, takže vůbec netuší, čím se člověk v tísni zabývá, co se děje nebo neděje.
0: No jo, to víš.
1: A nevysvětlíš jim to. Nevysvětlíš.
0: Nevysvětlíš jim to.
1: Chtějí být klamáni. No.
0: No, děvče, to víš. Kolik, kdybys
1: viděl, kolik já takových darů jsem viděla i od lidí, jo, když jim dělám daňový přiznání, o kterých vím, že prostě neoplývají penězma jako nějak extrémně. Jo.
0: A přesto no, opravdu,
1: jo. Dokonce někteří to mají nastavený i jako trvalý příkazy. Prostě ne.
0: To jsou trvale hloupí lidé. No jo, vidíš tam.
1: No. Asi tak.
0: No tak můžeme si teda pustit ten příspěvek.
1: Už se ti to podařilo.
0: Páně, ne? Chytrý kluk, ne? O co jde?
1: Mně se tady neustále nedaří utrhnout víčko od plastové lahve, tak jenom doufám, že to tady někde nevyleju, protože opravdu se mi to podařilo. To je něco
2: dramatického. Přátelé, všichni vás zdravím, podovolené, plná energie, jako... síly.
0: Počkej, děkuju, toho,
2: že sledujete. No a já pokračuji.
0: No jo, to je těžký, tak počkej. Tak.
1: To je s tebou těžký.
0: Ty neslyšíš ten příspěvek?
1: Ne.
0: No, to je divné, tak počkej. To je... Ono to asi tady je takhle. Bys to asi mohla mít šanci slyšet.
2: Přátelé, všechny vás zdravím, podovolené, plná energie a síly. Děkuju, že mě sledujete, no a já pokračuju v tom, co jsem vám slíbila. A to je, že jsem se obrátila na ředitele České pošty ohledně toho, jak řeší případ politického náměstka Víta Rakušana, který nebyl jenom politickým náměstkem, ale byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty. A byl podle zákona ve střetu zájmu a za toho místopředsedu dozorčí rady České pošty pobíral neoprávněně měsíčně odměnu 60 tisíc korun měsíčně a České poště tím způsobil škodu okolo 2 milionů korun. Pane ředitel mě to nedávno potvrdil, že byl politický náměstek Víta Rakušana ve střetu zájmu, no a že si ještě obrátil na ministerstvo spravedlnosti, který má zákon ve své kompetenci a že po nich žádá stanovisko. Takže já se pana ředitele v tuhle chvíli ptám, jestli už to stanovisko od ministerstva spravedlnosti obdržel, zda bych ho mohla dostat a zda tedy Česká pošta, státní podnik, v tom dělá patřičné právní kroky ohledně tohoto neoprávněného obohacení a prakticky neoprávněného pobírání finančních prostředků. Musím říct, že vám všem děkuju za reakce na tuto tolik jako pochopitelnou věc, která se děla, co je pro mě nepochopitelné, ale možná i trochu pochopitelné, že žádné médium to nenapsalo. Vůbec nikoho to nezajímalo, že 33 měsíců tady byl někdo ve střetu zájmu a pobíral tady neoprávněně nemalou odměnu v částce 60 tisíc korun měsíčně. Že se nikdo nezeptal Víta Rakušana, co na to říká, jestli to ministerstvo vnitra vědělo, když tam má přece aparát, právní odbor, který se k té skutečnosti, že když se někdo stal politickým náměstkem, tak určitě k tomu nějaký právní rozbor dával. Moc mě to nepřekvapuje, z druhé strany vám slibuju, že to dotáhnu, budu se o to zajímat, protože co mě trošičku znepokuje, že tam je nějaká promlčitelnost v nějaké chvíli, takže proto je nutné na to dupat, sledovat to a aby opravdu ta Česká pošta v té věci byla aktivní. Mějte se všichni moc hezky, držte nám palce.
0: Kolik takových rozkrádaček? To byla Jana Mračková, Jana Mračková, Vildu, ona, myslím, Vildu
1: Majerová. No, já vím, to má jako strašně složitý jméno.
0: No právě, ona má jméno, že ho neumíme ani přečíst.
1: Ty si ho nepamatujeme, asi přečíst bychom to
0: Vildu
1: měli.
0: Mecová, jo, ale... ona je Vildu Mecová.
1: Vildu Mecová, ano.
0: Abych ji nekomolil.
1: Prosím tě, ale já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jako jo. Ale dneska jsem to já chytla na internetu, na novinka, že zemřel ten bývalý ředitel České pošty.
0: To jsem nechyt, já vím, že včera zemřel v den svých 94. narozenin.
1: Ano.
0: Velký spisovatel Vladimír Páral.
1: Páral.
0: Takže nechal za sebou velká díla. Já si pamatuju, on byl takový, jak bych to řekl, já bych ho přirovnal k takovému selskému spisovat,

0: zajímavý film, prostě je to z chemičky, je to z prostředí ústecké chemičky hlavně. Takže tenkrát náš pan profesor na češtinu, tak nás vzal do městské knihovny v Chomutově na tenhle ten film, ten nám tam promítli. A až teprve s odstupem doby jsem zjistil, že vlastně ten film v tu dobu
1: Byl zakázán.
0: byl trezorovej, jo.
1: A tak to
0: Protože,
1: bylo docela fajn.
0: no, tak on ukazoval na takové slabiny některých věcí, no. Ale
1: Jo, to jsem zaregistrovala, že zemřel, no.
0: vrátím
1: Ale
0: se
1: když jsi
0: tady k tomu,
1: zpátky.
0: jenom prosím tě, chtěl jsem říct, ještě než, jestli si najdeš ten článek, chtěl jsem říct, že takovýhlech jako rozkrádaček těch společných peněz budeme zaznamenávat čím dál tím víc. Ono se řekne 60 tisíc měsíčně, nejsou velký peníze. Jenomže třeba pro člověka, který jezdí kamionem a musí si těch 60 tisíc vyjezdit za těch těžkých podmínek, který má, tak ty peníze mají nějakou cenu. A tady někdo to dostává neoprávněně, jenom proto, že sedí na nějaký židli, jo, někde. Jako další na přilepšenou k tomu, co už má. No a pochopitelně za vším hledej ODS, že jo. Takže
1: No,
0: kradl
1: zatím.
0: včera, krade dnes, je to člen
1: Přesně.
0: ODS, jo.
1: No, ne-li předseda ještě.
0: No.
1: Jako to se taky. Ne, ale já s tou poštou, jo, jako já jsem nad tím tak dneska přemýšlela, protože já jsem tu zprávu zaznamenala ráno, tak jsem to jenom přejela očima, říkám,
0: A
1: sakra, no, tak
0: a kolik
1: zazdá.
0: mu bylo, prosím tě,
1: Počkej,
0: Mišo?
1: prosím tě, bylo mu 51 let.
0: Aha.
1: A celku takový hezký člověk to byl, a já jsem jenom to tak jako viděla a říkám, sakra, jsem se s ním asi možná někdy někde viděla, hele, nevím, nic, pustila jsem to z hlavy. A pak jsem o tom tak jako přemýšlela, a když jsme odpoledne byli na koupáku, tak mi Martin povídá, tyjo, představ si, on zemřel ten bývalý předseda nebo bývalý ředitel pošty. A povídá mi, shodou okolností si myslím, no prosím tě, jako na velmi rychlou, vážnou nemoc. No, tak v dnešní době prostě rakovin přibývá všechno. No ale začali jsme se o tom spolu bavit a oba dva jsme dospěli k závěru, tak jako ta pošta, no, ty jsi na to šel z té strany toho, těch 60 tisíc přilepšení, že jo? No ale tak třeba byl nepohodlný, viď?
0: Myslíš, že
1: Třeba,
0: by
1: já
0: mohl
1: nevím.
0: mluvit, jako jo?
1: Určitě. A já potom, když jsem si ten článek celý rozklikla a přečetla jsem si to, tak jsem vlastně zjistila, že jsem se s tímhle člověkem kdysi vávěc potkala, protože tam v tom jeho životopisu bylo napsáno, že dělal pro firmu Oracle, pro kterou jsem já taky dělala, takže my jsme se vlastně i potkali. Takže jsem pak jako říkala, aha, tak proto mě byl na tu první dobrou jako povědomý, že jo. Ale samozřejmě mohl onemocnět, víme všichni, jak to bylo s očkováním, jak to je s očkováním proti covidu, ty lidi padají jako švestky, mohl být nemocný, ale mohl být i nepohodlný.
0: No, mohl být očkovaný a protože mohl začít být nepohodlný, tak se u něho zmáčklo tlačítko aktivace.
1: I to může být.
0: To někdy spolu
1: Přesně tak.
0: rozeberem.
1: Přesně tak.
0: Teď se mně líbí, víš, teď se mně líbí, jak na té alternativě, jak ty lidi jako o tom záblesku, víš, záblesk, jo.
1: Tak nezapomeň, že by to mělo být teď někdy, ne?
0: No počkej, já ti něco chci říct k tomu.
1: No.
0: Lidi, co chodí do kostela a slepě věří panu faráři, tak chodí do toho kostela se modlit a jsou oddaní Bohu, protože předpokládají, že budou spaseni.
1: No, to asi
0: Oni
1: jo, no.
0: nechápou, že pod výrazem spasení může být také, že mohou být požráni. Jo. Takže ta jejich
1: No.
0: energie má být pochopitelně jaksi určena parazitům, aby z ní mohli vyžít. No a

0: já jsem se dneska dostal takovým zajímavým informacím novým. Totiž, co je to záblesk? Záblesk je většinou vyvolán, nebo záblesk jako takovej je vlastně prudké uvolnění velkého množství energie.
1: Třeba blesk.
0: No, nebo nemusí třeba elektromagnetický puls. Jo? Mm-hmm. Elektromagnetický puls můžeš vnímat jako velký záblesk. Takové to velké prudké uvolnění energie může mít za následek zastavení vibrování, čili jaksi totální zastavení vibrací. Když u tvého fyzického těla, protože NASA teďko, ne NASA, počkej, CIA odtajnila dokument, který je docela starý, a ten dokument potvrzuje to, co my tady celou dobu říkáme, ano, že fyzické tělo je v podstatě jenom zhluk vibrující energie, která na principu té energie nějakých informací, čili dejme tomu forma, tvar, vlastnosti. Takže lidské i zvířecí a každé živé tělo je v podstatě jenom vibrující zhluk. Jo? To znamená, že když... No a to je oficiálně dneska, už to není jako vymysl nějakých ezoteriků nebo nějakých lidí našeho typu, ale je to potvrzeno prostě, jo? Přesto, že to tělo může do něj píchat injekce, může tě pěkně bolet. No a že frekvenčním ovlivňováním můžeš řídit procesy v tom těle. Jak zdravotní, tak pochopitelně můžeš řídit procesy informační, co si mají myslet, jak mají reagovat. Můžeš jim tedy vytvářet myšlenková schémata a procesy. Na to se používají psí zbraně a takovéto věci už dávno, dávno. 5G sítě a tak dál. K ovlivňování vlastně fungování těch subjektů, které jsou tvořeny tímto. Pokud se bavíme o opravdových lidech, tak opravdoví lidé, kristovští lidé, tak ty to mají, ty jsou trošku, řeknu, co do toho těsta složitější, protože pokud jsou napojeni na svoje mateřské nebo rodové, nebo chceme-li existenční zdroje, tak jsou tyhle ty věci ovlivňovací trošku složitější. Pokud nemají přísun těchto ochranných prvků, když to takhle nazvu, no tak jsou velmi snadno ovladatelní jakýmkoliv směrem.
1: Lapitán.
0: No, takže představ si velký záblesk, ano, který ale nespůsobí jakýsi vzestup, posun, změnu prostředí. Pouze ten záblesk zastaví vibrace.
1: Co se tak asi stane?
0: To znamená, že v tu chvíli všechno, co vibrovalo, ztratí vibrace, tedy zemře. Stane se to pouze hromadou té naprogramované energie, která ale už není schopna v uvozovkách žít. Jo? No a to pak jenom se dá spotřebovat jako energie, nebo přetvoří se to jako energie na nějakou primární energii. Kdyby tady mohly být ty spasitele, tak ji spasou. Takže pokud někdo zase začne tady bájit o nějakých záblescích,
1: tak... No, tak ty... Naposledy, víš, to je tuším, teďka viděli, aktuální, ne?
0: Naposledy viděli velký záblesk v Hirošimě a v Nagasaki.
1: Uh-huh. A to taky nebylo moc dobrý.
0: To bylo v malém, jo, a tak dále. Čili to jenom tak, aby jsme si oživili některé věci a dali jsme to trochu do souvislostí, že ne vždycky pod tím pojmem, co lidé by rádi měli, tak ono tam ne vždycky se nalézá. Jako, jo. A bývá to i životu nebezpečné. Leckdy. Mám tady Andreje Babiše a Kateřinu Perknerovou. Tak si je pojďme si je poslechnout. Rozvinou zajímavé téma. Trošku se vrátíme zpět, aby jsme si nastínili určitý typ zvěrstva.
2: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. A já jsem byl velice tolerantní a jsem mu ustupoval. První věc, kde si vyložil velice nesprávně, je, že mě odmítl jmenovat premiérem bez nějakých podmínek. A vymyslel si, protože tam má hordu právníků kolem sebe, který se tváří jako nezávislý, přitom dělají...
3: Dobrých právníků, evidentně dobrých, ano.
2: Ne, nejsou dobrý, protože není to pravda a podle ústavy měl mě jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmu. Ale já jsem nechtěl jít do sporu, nechtěl, takže jsem ustoupil. Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem. Druhá věc bylo, že odmítl jmenovat Turka ministrem. Ano. A problém je,
3: že... Měl jsem podat kompetenční žalobu.
2: Ano, tak by to asi dopadlo stejně a nebudeme tady řešit, kdo je v ústavním soudu a jak to všechno funguje, to skutečně nechci. Ale já jsem měl nějakou dohodu s panem prezidentem a já jsem mu řekl, že ten střet zájmu, když už teda si to vymyslel, že řeknu jemu. Jo? Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. A potom si vymysleli, že jsem to měl slíbit veřejně.
0: No, to je jedna část té prolhanosti toho skvotera z Hradčanská 1. Protože teď, jestli se nechytla tu novinku, já vím, že jsi na dovolený, ale teď to trochu graduje ten spor mezi vládou a Hradem.
1: Ne, tohle jsem nějak úplně nezachytila.
0: No, protože lhář z Hradčanská 1 lže v tom ohledu, že Kolář je jeho nějaký známý, ale že není v nějakémkoliv pracovním vztahu jako s Hradem.
1: Jako, že tam nemá žádný.
0: Že není jeho oficiální poradce.
1: Aha.
0: Načež Macinka vytáhl kalibr, že když řešil jeho SMSky, tak nazýval Koláře svým poradcem.
1: Poradcem, ano, ano.
0: Najednou Kolář poradce není. Jana Zvirtek-Hamplová vytáhla, dohledala pracovní smlouvu, podle který Kolář je ve vztahu s Hradem jako poradce. Takže zase Pávek lže, jo. Prostě.
1: No ne, no tak jako on bude mlžit, že jo, aby v tom udělal zmatek.
0: No
1: a
0: proč?
1: Pár lidí nad tím mávne rukou, že jo, řekne dobře. No.
0: Ale víš, proč to říkám? Říkám to proto, že ta kauza, která tady je nová, je, že Kolář se nechal slyšet, ať se Babiš uklidní, nebo prezident odvolá vládu, včetně premiéra. Odvolá ministry vlády, jako. A já jsem to tady říkal, že on k tomu...
1: To nemá obdobu, jako. Ne, to je neskutečný.
0: Já jsem to říkal, že on je schopný jít až takhle daleko, jako.
1: Ne, to... Když nebudete poslouchat, když nebudete se chovat tak, jak já chci, tak já vás všechny odvolám.
0: Do jednoho.
1: Hele, ale já jsem, neměla jsem na to čas, jo, ale lítá někde po sítích nějaký dokument, dokonce si myslím, jestli to nebylo i od paní Bobošíkový, jak ten skvoter Hradčanská 1, jak mu říkáš, tak jak trápil tu svoji bývalou ženu, jo.
0: No,
1: ale neměla jsem čas si to jako poslechnout.
0: No, trápil.
1: Tak.
0: Minimálně ji podváděl, že jo, s tou...
1: s tou druhou.
0: Ne, počkej, já teď hledám, protože ona přeci řekla, že nechce, aby byla nazývána první dámou, ne, tak jako, že jí mají říkat asi jako manželka. Takhle, já bych řekl, že bychom jí měli nazývat vydržovaná partnerka prezidenta, který nemá ani na to, aby jí oblík. Republika se musí skládat na její ošacení. Víš?
1: Mohli bychom jí říkat milostivá paní. To už jsme to taky jednou měli přeci.
0: Jo. No tak Jana Zvrtek-Hamplová píše, je Petr Kolář skutečně legitimním poradcem prezidenta republiky s řádně uzavřenou pracovní smlouvou? Ne, je takzvaný přítelem po boku, jak ho nazval sám prezident. Není prý zaměstnanec, nemá proto ani bezpečnostní prověrku, předpokládám, nebere ani plat, ani jiné odměny. Celou tu dobu, co se pohybuje tento člověk kolem prezidenta republiky, se ptám, zda to vše dělá jako své hobby ve volném čase. Podobný vztah totiž není standardní. Lidé bez jakéhokoliv právního statusu, za to s o to větším vlivem, nemají vedle hlavy státu, co dělat. Je to, jako by si starosta usadil na radnici jen tak svého kamaráda a poslouchal ho na slovo. K vaší otázce. Ano, Petr Kolář podle mne premiérovi vyhrožuje. Jako první si k tomu dovolil vyložit českou ústavu takto. Za koho mluví a kdo ho vlastně celé ty roky platí, nám ale prozatím neřekl a patrně neřekne. To vnímám jako velké nebezpečí kolem hlavy státu. Doufám, má o něm tyto informace alespoň Petr Pavel, když se řídí jeho radami, dodala Hamplová. Tak pardon, já jsem trošku se předběh, takže Jana Zvrtek-Hamplová neřekla, že má uzavřenou smlouvu. Ale svým poradcem ho nazýval už v době kampaně a potom v době, kdy se řešil Masinka s SMS-kama, tak ho nazýval sám velký skvoter. Počkej, jenom ti přečtu, co on napsal. Babiš by měl brzdit, vzkázal premiérovi přítel po boku prezidenta Petra Pavla. Petr Kolář odkázal se přitom na teorie, že prezident by podle ústavy mohl přímo odvolat vládu nebo některého z ministrů. Tak když jmenuje, tak může všechno, ne? Teď zavádí nové
1: jako
0: pořádky.
1: Strašně zajímalo, jako, jestli jako nikoho jako ještě nenapadlo prostě fakt to vyzkoumat, z jaký postu nebo z jaký pozice on tam jako vystupuje.
0: No počkej,
1: Víš, ani ten Babiš, jakože prostě se nezeptá, dobře, tak jako pane Koláři, kdo jste vy, jako co tam děláte, jakou tam máte pozici, nevím.
0: Bylo by potřeba svolat Bezpečnostní radu státu a oficiálně nechat vyjádřit pana Skvotera, kdo je to ten Petr Kolář, jaký má mandát v podstatě, a z čeho vyplývá jeho mandát, aby tady víceméně jako hovořil do vedení státu, jo.
1: My to víme všichni, že jo.
0: On je agent CIA, on je navíc ještě vydíraný agent CIA, protože on měl velký problém, že jo, tenkrát se zapletl s drogovýma chlapcema, když byl jako velvyslanec v těch zemích. Takže tam ho pochopitelně zverbovali. Stejně jako Pávek, tak je taky agent CIA. No tak oni nám tady vlastně celou dobu dělají agenturní práci pro cizí mocnost. Na to tuším je paragraf, ne?
1: No. Docela dost velký.
0: Myslím velký, ale rozhodně by se hodil ho využít.
1: No, proto mi je to furt divný, že si jako, víš, že ho tam tak jako nechávají, jako, že nic se to neděje, prostě všechno je sluncem zalitý. Já nevím. No. A třeba no, jsou jiné věci na starosti. No.
0: Dáme si ještě jednou Andreje Babiše. Je to tuším z doby předvolební kampaně, ale já se dneska chci vracet jako k některým věcem z toho důvodu, že prostě lidem trošku ubývá paměť, jo. A je dobré prostě některé věci si připomenout. A taky si připomenout tu pozici, kterou dál jakoby vláda hájí pořád. Andrej Babiš každý týden skládá veřejně účty z toho, co dělá vláda, čím se zaobírá, na čem makají. Zatímco Fialova vláda tady rozhazovala peníze ve velké tajnosti, a když byla schůze poslanecké sněmovny, tak tam ani nepřišli. Jako jo. Takže opovrhovali parlamentem. No tak máme tady takovou tu debatu, ze které nám ledacos taky vypadne.
2: Nemáme peníze tady pro naše lidi a náš program je pro lepší život občanů České republiky. My nemáme program.
4: Děkuji tady... za jasnou odpověď.
5: To je...
4: Moment, pane premiére, tady... dávám prostor k reakci.
2: My tady nejsme na Ukrajině, paní redaktorko, my jsme v České republice. My máme program pro lidi České republiky. My jsme se postarali o uprchlíky. My byli jediný jako hnutí, na které jsme dali peníze. Já osobně jsem zachránil 1000 volinských Čechů, dal jsem řidičím 65 euro v keši. Jediný jsme pomáhali. Jediný jsem byl na hranici ukrajinsko-slovenské. Podporovali jsme Dom dobra, podporovali jsme, ale zkrátka, když oni zadlužili za 4 roky 1200 miliard, tak a nejsou peníze a zdravotní pojišťovny už nemají peníze na centrové léky, tak my potřebujeme peníze pro naše lidi, pro občany České republiky. Ještě jednou, pan Fiala si nerozumí, co jsem řekl. Česká republika posílá 60 miliard každý rok do evropského rozpočtu. Evropská unie poskytuje ve stovkách miliard euro pomoc Ukrajině. Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Tahle vláda, jednoduché. 4 roky strašila válkou, mluvila o válce, mluvila o Ukrajině a pánové, nemluvila o občanech
4: vám.
2: České republiky, protože
4: vám,
2: danila
5: jsme o
2: a ničila
5: tom,
2: její
5: bezpečnost.
1: Jo, to byl předvolební, ano, to máš pravdu.
0: Ty archivy jsou svinstvo, veď.
1: Je to takový, jako.
0: No, a teď tady vidíme, jak...
1: To jsou.
0: Teď tady, Míšo, vidíme dnes a denně, jak ty, kteří se tady starali o to obrovské zadlužení, ti, kteří jsou namočeni v tolika kauzách, jo, ti, kteří mají máslo na hlavě, takový Hřibové a další, kteří zničili úplně život v Praze, jo,
1: no,
0: z hlediska dopravy a se všema důsledkama, který to má, mají tu drzost vystupovat někde na veřejnosti a i kdyby oprávněně cokoliv kritizovat. Oni nejsou v pozici, ze které by mohli být třeba i oprávněně kritizovat, protože oni k tomu ztratili mandát tím, co oni prováděli a jak nekompetentně, jak diletantsky a s jakou touhou krást to tady vedli. A jedno, jestli v Praze nebo na úrovni státu.
1: Jo, přesně tak.
0: Pojďme si dát Tomia Okamuru, který to trošku Hřibovi vysvětluje.
6: Předseda Hřib z Pirátů neustále mluví o bydlení. Tak já tady mám citát hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, že Piráti způsobili škodu až 14
4: pán,
6: miliard
4: pane
6: korun.
4: Pane Okamuru, prosím, neodklaněte se mi od tématu, je vás
6: ale
4: tady 6, když se mi to tady...
6: Opakovaně jste mu neskákal do řeči, když mluvil o bydlení
4: opakovaně jsem mu skočila do řeči a ještě možná skočím, dělám to tak všem, pokud se mi odkláníte od bydlení. Prosím, velmi krátká reakce. Já jsem vás chtěla dostat zpátky k tomu,
6: ještě bych zareagoval na jednu věc. To znamená, vy jste způsobili tím, že jste zkazili digitalizaci škodu potichoučku. 38 milionů korun, neskákejte mezi
4: sebe. Pánové, prosím, když budete mluvit se sebe, nikdo vám nebude rozumět.
6: Pane Žibe, vydržte to. 38 milionů korun, vy jste způsobili škodu, zastavili jste stavební řízení a my teď přicházíme, neskákejte mi do řeči.
5: Tak neříkejte nesmysly,
6: vy to děláte schválně, aby mě diváci neslyšeli. Tak mi neskákejte do řeči, vydržte to. A my přicházíme s novým stavebním zákonem, kde například v Praze, jednu větu jenom, stavební řízení dneska trvá 8 až 9 let. A u nás, díky tomu našemu zákonu, se to může zkrátit až na rok, aby se hodně stavělo a ceny bydlení šly dolů a byly dostupnější.
4: Druhá věc, vám pana velmi krátce, prosím, pana
6: a ještě velmi krátce na pana Rakušana. Vy se tady tváříte jako pravda a láska, přitom vy jste byl právě, jste prohrál soud ministerstvo vnitra pod vaším vedením, že jste podvodně zmanipulovaně dával SPD v roce 2022 do zprávy extremismu a potvrdilo se to, že jste zneužíval ministerstvo vnitra pro politický boj spolu s fialovou vládou, protože ta tu zprávu extremismu brala na vědomí a teď jste odsouzený za to, že jste zneužívali ministerstvo vnitra proti nepohodlným názorům a proti nepohodlným
4: konkurenci. Pane Okamuro, odkláníte se mi od tématu. Děkuji.
0: No jo, to, jako kdyby některé věci nesměly zaznívat, že?
1: Víte, jako kdyby něco bylo, jako buďte ticho, neříkejte to.
0: A všimla jsi, jakou taktiku používají piráti, a už to je sleduju delší dobu. Oni prostě, když někdo mluví a začne mluvit,
1: skáčou.
0: Tak začnou mlít do toho tak, že ty nerozumíš tomu, co vlastně ten dotyčný říká. Jo. On do toho tam něco mumlá, to je pravda. Tváří se jak totální nabob. To je vlastně na přesdržku, tenhle ten člověk.
1: Ne, jako hřib, co proved u nás s tou dopravou a vůbec se vším to. Já nevím, se v tom vyžívá, jo. To je úplně. A ještě až na tom muzeu začnou jezdit ty tramvaje. Já jsem zvědavá, kolik mrtvejch tam bude. Jo. To opravdu...
0: No tak... Zatím tam ještě mrtví nejsou, tak...
1: Víš co, ale možná jenom v úzovkách nejsou, nebo oni jsou, jo. Protože tam jezdila tramvaj, 11. Ta 11 jezdí od nás přes IP Pavlova, jezdila směrem na muzeum, dál pak na Vinohradskou. Tam podél té trasy byly nějaké obchody, které fungovaly, ty lidi vystupovali, nastupovali, koupili si tam kytku, koupili si tam prostě, bylo tam papírnictví, byly tam nějaké další věci. Dvě třetiny těch obchodů, díky tomu, že tu tramvaj odklonili, tak zkrachovali.
0: Mm-hmm.
1: Jo?
0: Tam takhle, na tom... takhle se to řídí v Praze.
1: Přesně tak.
0: Chápeš?
1: Jo. Jo, jde třeba o pitomí papírnictví, o pitomí kytky, nebo o pitomí potraviny, by se dalo říct. Ale přesně tohle. Na 3 roky odklonili úplně život z té ulice. A tam není nic, tam je mrtvo.
0: To je, viď? A žádná kompenzace.
1: Nic? Vůbec, jako.
0: Tak počkej, pustil si dalšího gaunera, jo? Chceš?
1: Nebo jo, spíš o Gaunerovi.
0: Takhle o Gaunerovi. Pustíme si o Gaunerovi, jo? On se vždycky tváří, jak další nabob.
7: Tohle si teda poslechněte. Petr Fiala se nechal tento týden slyšet, cituji, věřím nezávislost české justice, stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil. Takže Petr Fiala prý věří v nezávislost justice, ale ještě před rozhodnutím soudu už ví, že se jeho dlouholetý spojenec Pavel Blažek ničeho úmyslně nedopustil. O vině a nevině nerozhoduje politik, ani vedení ODS, ale soud. Pavel Blažek je obžalován, to je realita. Pane Fialo, nechte justici pracovat a nevysílejte jí signály, jak má v kauze ODS rozhodnout.
0: To je... Když jsi mluvila o tom řediteli pošty, jo? Pochopitelně v kauze Dozimetr už umřelo tuším 5 nebo 6 lidí.
1: No já jako právě jenom jsem tam tím jako mířila, jestli náhodou jako to s tím to taky jako... trošku nesouvisí.
0: No to asi jo, asi to nebude jenom tak. Jo? Tak uvidíme, no, třeba se pletem, no, to se to ukáže. Toto je malá země, takže naštěstí všechno včas praskne.
1: Jako, vím, že jako pár přátelství doby mám, tak se můžu zeptat, co a jak se s ním stalo a tak. Jako. Psali tam, že to byla krátká, těžká nemoc. No. Dneska jako krátká, těžká nemoc, to je jednoduchý, že jo.
0: To asi víme, co to může být, že? A ještě se vrátíme zpátky k tomu střetu zájmu Andreje Babiše. Jestli si vzpomínáš, co já jsem tady o tom říkal, jo? Tak úplně stejně o tom v podstatě mluví Jindřich Reichl tady v tom rozhovoru. A zase to o něčem vypovídá, co se týká jakoby Hradu, jo? Jak vlastně tyko zpětně se ukazuje, že oni byli škodiči od samého prvopočátku. Od samého prvopočátku dělali všechno pro to, aby zabránili tomu Babišovi vůbec něco a cokoliv udělat.
5: Víte, na co myslím, na to, jak se na to dívají diváci a říkají si, jestli si tady z nich děláme legraci. Tady proběhly volby, ty volby nějak dopadly a ti lidé vůbec nerozumí tomu, co vy tady vykládáte. Prostě ti lidé čekají, že bude tady sestavena vláda, já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď
8: máte slovo.
5: Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmu není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace, ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotacích a žádný střet zájmu neexistuje. Takhle je to jednoduché. Pojďte jmenovat Andreje Babiše premiérem a pojďte tady přestat hrát tuhle zdržovací taktiku s nějakými mimořádnými schůzemi.
0: Ten zákon oni úplně otočili na ruby, zamotali do toho ještě nějaké další věci a tvrdili, že takhle tvrdili, že nastane něco, co zákon vylučoval, že nastat nemůže. Jo. A jak říkal předtím v tom předchozím rozhovoru Andrej Babiš, dohodl se s prezidentem, že teda to udělá, byť to není jeho povinnost. A oni stejně byli tak sprostí, že stejně to odstřelovali, jakože to je nedostatečné. Kdyby Babiš neudělal vůbec nic, tak v tom střetu zájmu stejně nemohl být.
1: Jo, přesně tak. Jako.
0: Jo, takže a oni pořád do toho šijou, jo. Vytvářejí tady iluzi nějaké kriminality u někoho, kde ta kriminalita není. A podle mě o tím zakrývají vlastně...
1: Ty svoje
0: nehorázný loupeže, ty svoje nájezdy na ten státní rozpočet. Za to budou pikat prostě, jo. To, ať se jim to líbí nebo ne. Za to ponesou odpovědnost a já se budu fakt z toho radovat a budu se z toho těšit. Nejsem zlomyslný, ale tohle ať si někdo odskáče prostě. Ať se k tomu postaví čelem, když jsou tak chytrý.
1: To jsem zvědavá. No. Já jako doufám, že opravdu tohleto jako se jednou stane a že to půjde pak jako na běžícím drátku. Jo. Uvidíme. Ne?
0: No. Tak. Ještě si dáme Petra Macinku. Já jsem koukal, jak je to dlouhý. No, to bude zajímavý rozhovor, tak to ze sněmovny, teda jeho vystoupení. Já to musím nějak zastavit, nevím jak.
1: Tak jako jen třeba jako čudlikem stop, to tam není, nebo něco takového.
0: Jde jsi čudliku, počkej.
8: A opět posloucháme stejnou písničku. Andrej Babiš a jeho střet zájmů. Kdybych nevěděl, že jsme v poslanecké sněmovně roku 2026, tak bych si myslel, že někdo asi omylem pustil nějaký archivní záznam z roku 2018. A právě to je vlastně na té dnešní debatě celé nejzajímavější. Protože ona vlastně ve skutečnosti vůbec není o střetu zájmu. Ona je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů. A je to taky o tom, že místo přemýšlení nad vlastními chybami se někteří stále snaží zoufale najít důvod, proč za jejich neúspěchy může někdo jiný. Dámy a pánové, víte, že já nejsem členem hnutí ANO, nikdy jsem nebyl, nebyl zaměstnancem Agrofertu, nejsem ani právník premiéra Babiše, natož abych byl jeho mluvčím, ale jsem předsedou koaliční politické strany, která společně s hnutím ANO sedí v dnešní vládě, kterou samozřejmě pokládám za suverénně nejlepší vládu, jakou kdy naše země měla. No a právě proto, že nejsem politik hnutí ANO, tak si mohu dovolit říct něco, co možná zaznívá méně častěji, než by mělo. Mě totiž na celé této debatě dnešní fascinuje především jedna věc. A to je, jak hluboce zakořeněná je v části české politiky nedůvěra vůči samotnému principu úspěchu. Jako člověk, který věří ve svobodný trh, v kapitalismus, v soukromé vlastnictví a v osobní odpovědnost, považuji za absurdní, že se v této zemi už 10 let vede téměř náboženská válka proti člověku, především proto, že před vstupem do politiky vybudoval velkou a úspěšnou firmu. Děsí mě, kolik lidí uvažuje ve zvrácených schématech, jako by podnikatelský úspěch byl podezřelý, jako by vytváření pracovních míst bylo morální vadou, jako by bylo přijatelnější celý život žít z veřejných rozpočtů, než nejprve něco vytvořit, vybudovat a nést za to zodpovědnost. Já si to samozřejmě nemyslím, nikdy si to myslet nebudu, protože já vím, na rozdíl od mnohých z vás, co tady sedíte, že kapitalismus není problém. Kapitalismus je naopak důvod, proč dnes žijeme mnohem lépe, než jak žili generace před náma. Soukromé podnikání určitě není hrozba, naopak soukromé podnikání je zdroj prosperity této země. A lidé, kteří budují firmy, investují vlastní kapitál, vytvářejí pracovní místa a nesou podnikatelské riziko, nejsou nepřáteli společnosti, ale naopak jsou jedním z pilířů naší společnosti. No a pokud se tedy někdo domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automaticky diskvalifikován z veřejného života, a to jen proto, že byl úspěšný, pak nebojuje proti střetu zájmů, ale bojuje proti samotné myšlence svobodné společnosti. Ale víte, milá opozice, co je na tom všem nejzajímavější, aspoň tedy pro mě a věřím, že i pro mnoho občanů, že tato vaše posedlost Andrejem Babišem nenapáchala největší škody jemu. Napáchala je těm, kteří si z odporu vůči němu udělali vlastní politický program. Tak se podívejme na posledních zhruba 10 let české politiky. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikla vláda závislá na podpoře komunistů. Blahopřejeme ODS. S posedlostí Andrejem Babišem vznikaly politické projekty, které spojovalo všechno možné, kromě společné představy o budoucnosti země. Blahopřejeme ODS. No a s posedlostí Andrejem Babišem se dokonce tradičně pravicová, kdysi ODS, postupně ocitla v koalici se stranami, které v mnoha kulturně politických otázkách zastávají postoje, za které by se nemusela stydět ani spojená evropská zelená levice. Blahopřeju. Což samozřejmě není, nevnímejte jako urážku, to já pouze říkám jako pozorovatel. Vaše strana, která kdysi představovala sebevědomou konzervativní pravici, dnes často tráví více a více času vysvětlováním svým zbytku svých vlastních voličů, proč vlastně ustoupila ze svých pozic, daleko více než obhajobou těchto bývalých pozic. A proč? Protože když začne politická strana nenávidět svého soupeře více, než miluje vlastní program, tak začne postupně samo sebe opouštět. Nejdřív ustoupíte v jedné věci, pak v druhé, ve třetí, no a nakonec vlastně zjistíte, že už si ani nepamatujete, proč jste vlastně vznikli. A to se přesně stalo, myslím, velké části naší dnešní opozice. A těm stranám některé zmizely, některé se propadly na okraj politické relevance a některé přežívají už jenom díky nějaké nostalgii po době, kdy ještě měli nějakou vlastní identitu, nebo se to tak aspoň dalo nazvat. No a všechny tady tyto strany mají jedno společné. Pořád nejste schopni vysvětlit, pro co vlastně jste, ale mluvíte jenom proti komu jste. No a právě proto mě samozřejmě dnešní schůze nijak moc nepřekvapila. Protože když nemáte program, to hodíte tam Babiše. Když nemáte vizi, tak tam zase hodíte Babiše. Když nemáte energii, tak máte Babiše. No a když nemáte voliče, tak máte Babiše. Akorát jste si teda už asi nevšimli, že ty vaše voliče už teďka má Andrej Babiš. A nebo třeba i motoristi, že jo? Takže víš, že? Kdysi 35% ODS-ko. No, ale já vás možná chápu. Je to pohodlné, je to jednoduché a je to vlastně úžasně politicky sterilní, což je vlastně dneska jedna z vašich přirozeností. Dovolte mi jednu osobní poznámku. Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto ve vládě, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu. A proto vlastně bych měl tady ctěné opozici za motoristy hluboce poděkovat. Protože kdyby část české politické scény v minulých letech nebyla tolik zaslepena antibabišismem, možná by nikdy nevznikla vláda opřená o komunisty, možná by nikdy nevznikly různé účelové koalice postavené na negativních emocích, možná by některé pravicové strany nestratily anebo nestrapnily sami sebe koalováním s neomarxistickými piráty a dalšími radikálně levicovými stranami. No a možná by ani motoristé tedy nevznikli. Jenže vy jste si s Andreje Babiše učinili středobod vesmíru a zatímco bojujete svůj nekonečný osobní boj, miliony normálních lidí přestali mít pocit, že je někdo zastupuje. A právě proto jsme vznikli my a právě proto dnes sedíme v této sněmovně a právě proto dnes sedíme dokonce i ve vládě. Takže vám za to hluboce děkujeme. Dámy a pánové, dnešní debata ve skutečnosti vůbec nevypovídá mnoho o Andreji Babišovi. Vypovídá především o stavu opozice. Vypovídá o vás, kteří jste tuto schůzi vyvolali, z hysterií vám tolik vlastní. Vypovídá o opozici, která po letech stále mluví více o jednom člověku, než o České republice. Vypovídá o opozici, která si spletla politiku s terapií. Vypovídá o opozici, která si namluvila, že odstraněním Andreje Babiše odstraní důvody svého vlastního úpadku. neodstraní. Protože důvod vašeho úpadku nesedí ve Strakově akademii, důvod vašeho úpadku nesedí ve vládních lavicích. Důvod vašeho úpadku je, milí přátelé, ve vašich vlastních hlavách. A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice. Takže já vám k tomu držím palce, nevzdávejte to, nepolevujte, nám se to líbí, nám to pomáhá. Děkuji za pozornost.
0: No, hezký to zhrnul, ne?
1: Hezký jim to vysvětlí.
0: Víš, ale to je vlastně stejný, jako kdyby šel někdo poděkovat Američanům a kolektivnímu západu prohnilýmu za to, že přinutili některé země, aby začaly vytvářet BRICS.
1: Jo? Protože jo, to je taky, dalo by se to tak, ano.
0: To je taky nucený důsledek určitého chování, jednání a stavu vůbec jakoby, toho kolektivního západu. Takže určitě jo. A myslím si, že to Petr Macinka tak sice sarkasticky a se satirou to jako zhrnul, ale ono to v podstatě tak je pravda, jo. Oni opravdu nemají těm lidem co nabídnout, než jenom toho antibabiše.
1: Babiše.
0: No.
1: Babiš.
0: Oni si úplně vystačejí totiž.
1: Jo, oni jsou úplně v pohodě.
0: Piráti to je kapitola sama pro sebe, to je verbež, to bych rozprášil, protože to je ta antifa jejich, že jo, to jsou...
1: To je strašný, to je opravdu...
0: To jsou anarchisti.
1: Já vůbec jako nevím, jak tohleto ty lidi, jakým způsobem to jako mohli jako volit, víš? Jako že fakt jako...
0: To se to někdo volil jenom z SS, ne?
1: Já nevím, jako...
0: Jako, že to někdo zvolil, protože už jako ze zoufalství nevidí jinou cestu, nebo... Když se na to podíváš, co za nima je, jako... Vyložení jenom chaos, jo. Kdy to jsou nosiči nových progresivistických metod aplikovaných do společnosti v různých podobách, včetně drog. Jo.
1: No to je na tom to nejhorší.
0: Chápeš, to je otřes prostě. No ale ono to vypovídá, protože když je společnost v rozkladu, tak i nejhrubší zrno povlu může uspět v čemkoliv. No. Protože to je mají ukázka. K tomu zelenou.
1: Přesná ukázka toho, že to tak jde prostě. A ještě jim budou tleskat.
0: No, až vidím Zubatou Richtrovou, tak mám strach, že mi rozkousne obrazovku, tyjo.
1: A to ještě okolo toho nemusí škodit, jako já. My je máme tam u nás u tramvaje v Praze na rohu, tak je máme. Tam je celá jejich taková buňka nebo hnízdo, jak by se to dalo nazvat. A okolo toho, oni vždycky jim to tam počmárají a strhají ty nálepenky a oni to tam zase vylepí. A... Věčnej boj.
0: A o prolhanosti, jejich prolhanosti svědčí to, co ti teďko pustím, jo. Kdy ještě doufal ten panáček, co furt signáluje, to je signalista. Na dráze signalista. Pracovali signalisti, to víš.
1: Mhm.
0: Tak si
8: domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automatický.
0: Tak tady musíme se vrátit tady zpátky. Toto zastavíme. Tak. A tady Petr Macinka se nějak rozhovořil. Pravda. Jenže mezi tím se nám zase rozhovořil tenhle ten Béda, tak počkej.
1: Se tam rozhovořili oba dva najednou.
0: No jo, tak pojďte. Ale copak?
1: A teď chlapečkům zmrzly úsměvy.
0: Počkej, já jim nastartu. Negavarit, počemu negavarit? Že by už mu konečně ustřihli?
1: Asi jo.
0: Počkej, se nám nachyluje čas.
1: Trošku.
0: Pustíme to tady. Zkusíme. Tak i tak.
1: Tak.
0: A ono to nejde, člověče. Nejde nám výstup. Asi už to nemám pouštět. Ne, počkej, asi já vím proč. A teď nám šel Macinka, viď? Tak to by nám mělo fungovat.
1: Přece nám to Macinka celý nestrhnul.
0: No já nevím, člověče, on je divoký. Fialo, Fialo, ty naše Fialo. No jo. Jsem ho tady zaťáp, ty jo. No jo, ale negavarit. Macinka. Ty jo, měčkej se se. Tady to.
8: Pak nebojuje proti střetu zájmu, ale bojuje no, proti je. Samotné.
0: Macinka funguje, tak proč by nám nefungoval tenhle ten Bedřich? Už to tady vidím.
9: Záměrná lež, neříkejte to, nešiste to, nelžete.
0: Počkej. Už jsem ho odblokoval, panáčka.
1: Ty už jsi mu rozepnul pusu.
0: Jo.
9: Spekulace, které záměrně šíří opozice a bohužel i část médií, podle nichž je za bitcoinovou kauzou snaha vlády nebo Občanské demokratické strany či jejich čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaké finanční plnění. Je to záměrná lež, neříkejte to, nešiste to, nelžete.
10: Nehorázná lež, ta lež běží po republice. Štěpán tu sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není.
9: Za další, aby to bylo zcela jasné, zopakuji svoje vyjádření ze včerejška. Tuto informaci mi ministr spravedlnosti sdělil v rámci neformálního rozhovoru, že vše je v této věci v pořádku. Ten, kdo tvrdí cokoliv jiného, tak neříká pravdu, včetně některých včerejších titulků.
0: Že Dekroa to zakrývala, zametala to pod koberec a tady to prase, místo aby si posypali hlavu popelem a podali demisi, protože to bylo jasný jako facka, měli na to dokonce na stole, na to měli rozbory, že to je špatně, jak právníků, tak všech, kteří tomu rozuměli, tak varovali před tím, aby nedělali tuto operaci, tak ale vidina těch, vlastně mluví o nějakých 76 miliardách,
1: rozumíš, ta
0: který
1: vidina,
0: tam zmizeli, jo?
1: Ty chutě chápeš? Na to, ty byly úplně silnější.
0: Tak prostě ta touha po těch penězích, ta byla tak velká, a on ještě vystoupí veřejně a manipuluje veřejnost. Já bych přeci s tímhletím, když ho budou konfrontovat, tak by mu měla selhat zbraň, aby se měl zastřelit nebo vyskočit z okna, protože nemá, ona si to jako zbraň nemá, tak, že by třeba vypadl z okna, jo, nebo když to je dobytek na entou. Co od tyhle ty verbeže můžeme čekat, Míšo? Co od takových kriplů, darmožroutů, který nikdy nic nevybudovali, jenom kradou a hrajou si na nějaký poctivý panáčka a budou tady říkat lidem, co si mají myslet. To je otřes. No, to je Goebbelsovské Německo před druhou světovou válkou. Tak já to vidím prostě.
1: jo? A jsou prostě jako v pohodě a prostě myslí si, že ty lidi je zase jako, že teď se nabažejí Babiše a pak, že oni tam zase se dostanou k moci a nevím.
0: Kompletně toto bych ho obžaloval za šíření poplašné zprávy, za zneužití funkce a za spolupachatelství, protože on tady vykládá, že to není pravda. To je jeho problém, jestli k tomu měl nebo neměl podklady. Říká, že to, takže to je lež, záměrná lež, takže manipulace veřejného mínění a tak dále. Za to bych ho obžaloval jako spolupachatele. Décroix má být obžalovaná jako ta, která to kryla a snažila se to nějakým způsobem zamíst pod koberec. To obvinění se musí rozšířit na další lidi. Jo.
1: Počkej, Décroix, ta tomu udělala tu časovou osu, víš?
0: No, ta udělala, takovou časovou osu, že se peleší s tím, jak on se jmenuje, člověk.
1: Havránek.
0: Jo, s Havránkem. A víš, jak oni se... Víš, kde oni se seznámili?
1: Poslanecký sněmovně.
0: Tak jako se pan prezident seznámil s paní prezidentovou zaměstnání.
1: No.
0: A protože paní prezidentová ho odtáhla od rodiny, tak teďko, když jako je paní prezidentová, tak se chtěla věnovat tomu, těm sexuálním záležitostem na pracovišti, jako jo.
1: Ajajaj.
0: No jo, no, jako tyhle ty sexistický, ty na pracovišti musí zmizet. To byl její program, jako nějaký oficiální, pozor, to si nevymýšlím. Tak.
1: To je blbá.
0: Jak blbá?
1: To je blbá.
0: No, tak Décroix se s Havránkem taky seznámili v práci. Byla dlouhá noc, takže byla dlouhá noc pracovní v parlamentu. Chápáš?
1: A oni, takovou fotku.
0: Jejich zraky se potkaly u automatu na kávu.
1: Ano, tam se střetly.
0: Tam se protly jejich zraky. Protože další schůze byla pochopět, tak už Décroix, paní Eva, pozvala pana Havránka na kávičku do své kancelářičky.
1: Ty jsi viděl tu samou časovou osu jako já, viď?
0: Jo. Počkej. A posledně Havránek začal víc a víc pracovat a míň být doma.
1: No, to je logický.
0: Ale on neopracovával politiku, on opracovával Evičku. Ale oni ty Evy, jo, jestli oni nemají něco společného.
1: No
0: jinak je tady v tom Polsku, že jo? Jako.
1: No.
0: No jo.
1: To nevím, co teda dělali v Polsku, jo? Jako jestli tam jako pracovali, nebo...
0: No určitě tam jeli pracovně, ne?
1: Dobaveno.
0: Já je myslím hrozný drbný, ale...
1: No, je hrozný drbný, jako fakt, jako... Ne, tohle je strašný, jo.
0: A ona je ale na zajíčky, ne? Asi, ona je na zajíčky, ne? Ta Décroix.
1: No, tak...
0: A ona není zadaná, ona jako, no?
1: Ne, myslím, že ne, že je rozešlá nebo něco takového. Nevím, jestli je rozvedená, to bych kecala.
0: Já teďko nevím, jestli je rozešlá nebo sešlá.
1: No, asi tak.
0: Možná jenom sešla z cesty, rozumíš? No nic, Píšo, my se musíme rozloučit. Čas se naplnil.
1: No jo, čas oponou trhu, já na to tady koukám.
0: Tak ještě stihneš závěrečnou dvouhodinovku na diskotéce.
1: Už nestihnu, protože vzhledem k málo lidem Charlie hraje asi zhruba tak do 11 do půl 12. A já, než bych se teď z té noční košile převlíkla do šatiček a než bych tam došla...
0: Prosím tě, hodíš pásek a seš normálně ve věci.
1: Tak bych stihla možná závěrečnou písničku. Nicméně já si to užiju zítra, my jdem zítra se koupat odpoledne. Ne? Adam i s Nadějou, ano.
0: Jo, to bude velký, to bude velký.
1: A Naděja nás dneska poslouchala.
0: Tak ji zdravíme, no, jestli to vydržela až doteď.
1: Nevím, jestli náhodou neusnula, ale když tak jí to přepošlu, aby si to poslechla ze

0: No nic.
1: Nechci tím strašit. Nic. Mějte se moc krásně, těším se s vámi naslyšenou za týden. To už budu zpátky v Praze. No a pak se uvidím. Krásnou dobrou noc.
0: Tak já ti děkuju, jak za tu hezkou dobrou noc, tak ti děkuju za ten večer. No, vám všem, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, tak pochopitelně přeji příjemné další poslouchání tady na svobodném vysílači, případně na našem studiu Midgard. No a od mikrofonu společně s mým hostem z dovolené s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Tak.
2: Zuzano, vím, že ty i tvůj chlapec jste ze Slovenska. Zuzano, buď se mnou a naše láska bude československá.

0: No už dáme a pánové, já vás zdravím a vítám dnes v neděli 9. srpence, 9.8. leta paně 2026. Ještě jednou se zase omlouvám ohledně toho zvuku divného, takže nedá se nic dělat, co se tady děje, jsme připojeni nebo ne. Jsme připojeni a vás zdravím a vítám Studio Kanaň na svobodném vysílači a taktéž tedy obraze můžete sledovat Studio Kanaň na odyssey.com. Nuž, s panem inženýrem Jaroslavem Tichým se mrkneme, koukneme na komentované zpravodajství, jelikož ale vrša, protože už je 19.01 a nepřišel mi ani jeden e-mail od pana inženýra. Tak si budeme muset nějak zatím asi vypomoci. Nevím teda jak, ale budeme se na to muset kouknout. Ještě tady nemám ani oprasky. Oprasky z českých dějin, že ano, to tady taky nemám, takže já se tady musím kouknout na doručenou poštu na druhém e-mailu. Taky nic, takže zkrátka ani ťuk, ani bzuk, ani puk, že ano, nic, nic, nic, nic, nic. Takže ono nevadí, my se k tomu přece nějak dopracujeme. Netuším, jestli pan inženýr, ale to by dal samozřejmě vědět, kdyby někde se pohyboval a někde lítal. Zkouším zatím napsat zprávu a poslat ji. Počkat, to nevím, kdy to přišlo, 8:40. Tak, teď jsem z toho úplně jelen, jestli je to teda čtvrtek 30. července, to mi pan Tichý psal naposledy, tak asi něco posílá. Tak uvidíme, samozřejmě dámy a pánové, těch věcí je spousty, spousty, spousty. No a když se nám pan Tichý nepřihlásí, tak se samozřejmě můžeme kouknout 3., 4., 5., 6. a 7. na zprávy nebo takové glosy, že ano, od Erika Bestu bude vystupovat na vlasteneckém setkání v Příčovech, takže tímto vás zveme s doktorkou Alicí Tomkovou ze Zámeckou paní z vás zveme na vlastenecké setkání 22. srpna, to už máte za 2 týdny, vlastně už míň, už to není 14 dní, už je to 13 dní. Od 10 hodin to začíná mší svatou a všechno další se dozvíte. Video už je na YouTube, tak to ještě tady pak někdy v průběhu vysílání a nebo v průběhu večera a noci dám samozřejmě do popisku. Tak, už mi tam možná začíná něco chodit, tak já se na to kouknu. Ano, první tady máme. První emailík přišel, takže já vám přečtu, na co se vrhneme s panem inženýrem. Začneme samozřejmě tou komentovanou zpravodajskou částí, že ano. A koukneme se na informace z USA, za druhé na íránský konflikt, za třetí novinky odjinud a zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské z Unie a COVID kočkování. Následky toho uzavřou jako sedmý košíček tematický. Pak se koukneme na to tematické okénko a nepsionistické dezinformace obíhají svět. Nuž, takhle to máme tedy nachystáno od pana Tichého, aby jsme se na to uvarili, takže já vás samozřejmě zdravím a vítám u toho pravidelného týdenního přehledu zpráv, událostí a komentářů s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned jak se nám tedy přihlásí, jak mi to dopošle. Zkrátka takhle se to děje, tak zase může někdo chytrej, nespokojený s mým přednesem kvákat, že se mám jít připravit, když mi to chodí za 5 a ne minut 19, anebo dokonce i pár minut po 19. No, tak s takovými lidmi neudělám nic a to vzkazuju celým těm 7 stěžovatelům z těch tisíců, kteří sledují, ať už jenom zvukem naslouchají, anebo obrazem sledují tedy komentované zpravodajství. A všem 7 jsem napsal, že teda se můžou toho vesla chopit klidně oni a kormidla a můžou se předvést to, ale nikdo ze 7 nereagoval a žádná zpětná odpověď mi nepřišla, takže jsem to vzal vlastně jako házení hrachu na stěny. No, tak tady si dáme ještě svojí promotion a jdeme se kouknout, já to tady musím předsvaknout. Google, strejda Google, doručená pošta, já už to tady picnu na jedničku, 1-1 a začneme tedy trumpetou a aha, ale já mám špatný kalendář, program tady, ano, už to tady přepinám, Tady nám sice nesedí o kousíček, o milimetříček, no ty to zase nesedí na druhé straně, no to je hajtra tady to. Ach, jo, tak počkejte, já to tady musím nějak vytáhnout, neudělám s tím nic. Takhle to udělám, prdím na to. Stejně ta mezera. No, není to vychytaný, není to televize, já nemám tady 20 lidí a milionový softwary. Tak, je to hold samo domo. Tak, já ještě zkontroluji, jestli všechno běží, všechno je. Koukneme se na Trumpetovy válečné plány, že jsou v ohrožení, protože kongres USA odmítá masivní navýšení rozpočtu. Peníze na Iránce prý hroutí, nebo asi spíš na válku, ne? Nevím, to stojí v první zprávě. Já si ji tady překliknu v dalším monitoru na druhém a jdem se na ní vrhnout, ať vám tady nehybu s tím textem, ať vidíte aspoň ten obrázek průvodní. Tak, co tady máme důležitého? Článek je USA, možná tady čelí další velké porážce v Iránu. A článek je od Karstena Montága z Nachrichtenseiten. Takže strategických cílů nebylo dosaženo, že ano, vůbec. A globální ekonomika je na pokraji krachu kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Republikáni čelí porážce v nadcházejících volbách v polovině volebního období. A nyní navzdory těsné republikánské většině americký kongres také odmítá schválit Trumpův požadavek na navýšení vojenských výdajů na 1,5 bilionu amerických dolarů. Schválně jsem to tedy teď ještě vozval, abyste to si to uvědomili. Ale Rusko je hrozba největší, počet vojenských základen na cizím území mají tam teda Spojené státy americké. Největší balík v přepočtu na americké doláče, tedy bezcenné, na zbrojení, tedy jakože na obranu, to je v úvozovkách, protože víme, že to je na útok, když je to pod hlavičkou na to, že ano. Má, kdo vydává? No, Spojené státy americké již x let. Dokonce to činilo desetinásobek toho, co vydává dalších 6 zemí nebo 7 v tom žebříčku zbrojním. Před lety jsem vám to tady načítal z časopisu Zemavek a kdo byste chtěli být šoural, tak to určitě v jednotlivých státech najdete nebo určitě na tom existují nějaké panely. Tak, co tady máme? Kašporoza, tady je těch bejkáren na 5, 6, 7, 8, 9, 10 stránek, to bys chtěl samostatný pořad. Podle úpravy je to tedy cz24.com nebo co oni jsou, ale přímo zdroj tady není, takže se na to budete moct kouknout, já nevím, co byste tady chtěli z toho vyčerpávat, já to řeknu asi svým. Dámy a pánové, to, že se uzavře, že tedy budou ty zlí Iránci okupovat Hormuz a uzavřou ho a takovýhle keci a ty to musí obeploubat celou Afriku. Samozřejmě, že tím stoupá cena ropy. Kdo na tom vydělá? Američané, protože pod $80 se jim na barel se jim nevyplatí těžit. Chápete to? Nějaký ropa z písků ropných a takovýhle ty krávoviny, frakování. To je všechno drahý, nákladný a nevyplatí se to. Takže to pomáhá Američanům, pomáhá to samozřejmě i Rusům. Samozřejmě to utápí ty státy na Blízkém východě, že ano. Zabíjí to evropskou ekonomiku, ale my jsme přece rádi, protože jsme zelení a hurá za Německem. A Green Debil, všechno, tak si to musíte dávat do souvislostí, jo? Prachy asi tedy Donny mít nebude, všechno to do sebe zapadá, ne, že tam byl navlečený schválně, to bylo navlíkli sionisti, Bibi a další, ale nemůžeme to svádět jenom na Donnyho, jenom na Bibiho, ne, ta klika je větší a temnější. A pak se tady ptejte, jak to, že existují nějaké suverénní národy. Máme to v té ústavě, my i Slováci. No, tak se pak ptejte, kdo je tady suverénní. Jestli někdo může tady bombardovat, koho chce, protože je to určitě ekologický. A vy si, blbci, cucejte pitíčka letní, samozřejmě z papírových brček, protože s tím zachráníte planetu. Ale jinde se budou házet rakety, bomby a další věci, vybuchovat tankery, že ano, další kraviny. Tak to je super ekologický, protože to je přece za tu správnou věc. Tak na druhý článek se koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože já ho zdravím a vítám. Hezký podvečer, pane inženýre.
1: Hezký podvečer vám i vám, vážení posluchači. Pustíme se do toho, takže druhý článek, tak. První koš, dobře. Mrkneme na to. Ten článek hovoří o Trumpových hrozbách v Arktidě, které vlastně tlačí Island do náruče Evropské unie. Nevím zrovna, proč Evropské unie, mohlo by to být i jinam, že? Protože by to jako případ Grónska, tak tam by to bylo spíše do náručí Ruské federace, ale uvidíme. Zatím tedy Evropské unie. Island uvažuje o obnovení jednání o vstupu do Evropské unie, protože současné geopolitické napětí, zejména nejistota kolem americké politiky Donalda Trumpa v Arktidě, zpochybňuje jeho tradiční bezpečnostní opor ve Spojených státech. Přestože země historicky i ekonomicky úzce propojena s Evropou, tak podpora pro znovu otevření přístupových rozhovorů je podle průzkumu jen těsně nad polovičním. Ten Island je v situaci, kdy on nemá vlastní armádu a spolehá na spojence z NATO, kteří zajišťují dohled nad jeho vzdušným a námořním prostorem. A aktivita ruských ponorek i incident se špionážní lodí zvyšují obavy z hybridních hrozeb. Současně působí nejistě americká angažovanost, například kvůli Trumpovým výrokům o Grónsku, což posiluje argumenty, že Evropská unie může malému státu nabídnout širší politickou oporu, jak zmiňuje mimo jiné The Economist. Proti vstupu se ale mobilizuje pestrá koalice odpůrců z různých částí politického spektra, podporovaná rybářským průmyslem a také médii, to je zajímavé. Varují před ztrátou kontroly nad rybolovem, zemědělstvím i před podřízením se pravidlům Evropské unie, často s využitím zavádějících tvrzení. A Evropská unie je přímo připravena jednat a naznačuje flexibilitu v citlivých otázkách, ale vyhýbá se jakémukoliv náznaku vměšování. Tak začátky vždycky jsou sladké, a pak je to horší. Výsledek referenda, které se má konat 29. srpna, bude mít silný symbolický význam. Odmítnutí by potvrdilo, že Island stále spolehá především na Spojené státy a nevnímá Evropu jako plnohodnotnou bezpečnostní alternativu. Jak uvádí The Economist, no, jako jestli někdo spolehá na bezpečnost na Evropskou unii jako na bezpečnostní alternativu, tak jako opravdu to je jako opravdu tedy jako odvážně nebo málo zorientovaný jako situaci. Takže to je teda k této druhé zprávě.
0: Tak, jsem tady studio Karen, říká Amálka. Tak, jsme zde, trojku máme, kde tady? USA bez klíčové suroviny pro zbraně, hliník pro letadla a tanky, chybí Irán. Poškodil hutě a Hormuz blokuje dodávky. Tak zase prý ukazuje, že vysokočistý hliník, surovina pro vojenská letadla a obrněná vozidla, se v USA přestal vyrábět už v roce, tedy asi tady mají na mysli 2022, tedy od poslední energetické krize. A hlavním zdrojem surovin pro toto strategické odvětví se stal hliníkový průmysl, tedy Spojených arabských emirátů, který pokrývá až 90% potřeb amerického obranného průmyslu. A v březnu ty iránské drony totiž poškodily velké hutě ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu, přičemž ceny hliníků dosáhly čtyřletního maxima. I když tedy hutě v Emirátech provoz obnovili, návrat na plnou kapacitu bude trvat prý měsíce. Uzavření Hormuzského průlivu taktéž zkomplikoval vývoz produktů do USA. Samozřejmě to navazuje na to, co jsem říkal, ten komentář. Je potřeba z globálního hegemona, z četníka, který každýho flákal pendrekem po hlavě, když neskákal, jak si četník zamyslel, nebo četníkovo pán, asi velitel v Británii, London City. Tak toho třísknul pendrekem po hlavě, jo? Takže z globálního hegemona se musí stát obyčejný státeček. K tomu to všechno směřuje. Situaci ještě prý zhoršuje fakt, že USA rychle zase střílejí raketky a jejich obranný průmysl má velké objednávky z Evropy a Asie. A přitom je hliník základní konstrukční materiál pro všechno, co jezdí, lítá a je nedostatkový. Tak nějak bych to tady shrnul, takže jsou total vřiti. Dobře jim tak a samozřejmě globální hegemon na tom má zájem, říkejme mu prediktor a tak dále. Tak můžeme asi načítat tou zprávišku.
1: Já bych tady jenom k tomu, k těm Spojeným státům, víte, jako lidé říkají, no ježíš, ten Trump, ten to tam vorá a tohle a někdy by ho stříleli a jiní snad věšili a prostě takové toho postěji, ale když si teďka odmyslíme to, že některé věci tam dělá malý doník, nikoliv ten velký, ale tak hlavní podstatou je, že Trump, jeho první úkol byl, aby demontoval Spojené státy s tím, že pak je má znovu složit. On je určitě zcela spolehlivě bude demontovat, taky tam má proběhnout pěrestrojka, tak Spojených států on bude určitě spolehlivě demontovat. Otázka je jiná, jestli dostane šanci, aby je zase znova skládal dohromady. Toč jako otázka, protože některé věci mu zdaleka ne, jak se vycházejí, a to je například to, když jdou někam válčit a teď najednou zjistí, že nemají hliník. Oni zjišťují, že nemají ani jiné věci, jako třeba zbraně, a že další zbraně jako rakety, že budou mít za 5 let, protože při tom systému, tom objednávání tam a tak dál. Takže nejdřív se musí vyrobit to, co mají dávno objednané. A to už jsou třeba zbraně, které už dneska moc jako použitelné ani nejsou. A pak oni se to snaží ty zbraně nacpat do takových zemí, jako jsme my, kterým to jako servilně to koupíme, aby vůbec se toho potom zbavili. Pojďme dále. Ona s tím souvisí právě i v podstatě další zpráva z těch Spojených států, která hovoří o americkém úpadku. A je to konkrétně o 4 rozměrech pádu bez záchranné sítě. A tady ten článek říká, v Camp Davidu se Donald Trump obořil na vlastního ministra obrany, protože právě se dověděl, že americké arzenály jsou prázdné. Jeho frustrace přetekla, jak uvádí Washington Post. Hexet se pokusil přenést vinu na svého náměstka, Bílý dům to popřel, škoda ale už byla napáchána. A tady v Michiganu právě zvítězil demokratický primárka do Senátu socialistický kritik Izraele, a pak utratil 32 milionů dolarů, aby ho porazil a vyhrál. A na Blízkém východě není americký velvyslanec v Saudské Arábii, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená. Když začaly iránské útoky, panoval naprostý chaos a panika, říká bývalý velvyslanec v Džidě. Teď podepisovali Turecko, Saudská Arábie a Pakistán obranou dohodu. My se k ní za chvilku dostaneme, to je velmi zajímavé. Zejména pak ve vztahu k Řecku. A Washington nereaguje, čili spojenci se začínají organizovat sami. A jako je vidět, že vlastně se Trumpovi podaří další z úkolů, to znamená dostat americké vojáky domů. Jo, to znamená vyklidit Blízký východ. Samozřejmě, že to nemůže takto prezentovat doma, že teda jako je to součást nestará a tak dál, ale jako pracuje se na tom a jak vidno, tak ani k tomu moc není zapotřebí, protože tam mají zřejmě velký chaos sami i bez válčení. Takže tady vlastně ta Amerika zaprvé už v tom světu nedominuje, ukazuje se, že začíná mít a už má problém řídit sama sebe. Čili vojenská oblast, hasiči je bez vody. Odpalovat mnoha milionové rakety Patriot proti iránským šáhidům v hodnotě 35 tisíc dolarů je jako házet Ferrari proti frisbee. Tento citát amerického senátora, který média opakovaně připomínala, shrnuje strategickou absurditu, do ní se Washington dostal. Spojené státy vedou válku, kterou nemohou dlouhodobě vydržet se zbraněmi, které nedokážou nahradit. A čísla jsou působivá. Za 5 měsíců bylo vypuštěno více než 850 střel Tomahawk a roční výroba se pohybuje mezi 150 a 180 kusy. Či doplnění zásob, to nemusí být až bojově velké tedy, těch 850, tak trvá 5 až 7 let. Už bylo použito 65% protiraket Patriot. Podle agentury Reuters jsou prakticky všechny přesné střely dlouhého doletu vyčerpány. A tady agentura CIS ve své znepokojivé zprávě varuje, že Pentagon by se zdráhal obnovit rozsáhlou válku bez těchto klíčových zbraní, čím by ohrozil svou schopnost odstrašovat protivníky jinde. Stručně řečeno, Amerika už není schopna vést válku. Blafuje. A tento blaf má politickou cenu, když Trump v Camp Davidu zjistí, že ho jeho generálové klamali ohledně skutečného stavu arzenálu, tak vybuchne. Washington Post popisuje konfrontaci, během níž jeho frustrace přetekla a Hexe se snaží přenést vinu jinam. Prezident už nevěří ani vlastnímu ministrovi obrany. Takže americký voják v Bahrajnu čeká na pokyny, neví, s kým má mluvit. Velvyslanectví je prázdné, řeč ve zvolení je nejasný a iránské rakety mohou každou chvíli dopadnout, je sám. Pokud jde o politiku tam, tak je tam volební bumerang. AIPAC, to je to sdružení těch křesťanských sionistů ve Spojených státech, který jaksi měl na výplatní pásce většinu tedy amerického kongresu, tak utratil 32 milionů dolarů, aby v Michiganu porazil Abdullah el-Savega a že tam vyhrál. A Rashida Tlaibová byla znovu zvolena. Bridget Brinková, bývalá velvyslankyně na Ukrajině, prohrála. Takže poselství jednoznačné. Demokratický elektorát se posouvá doleva, odmítla bezpodmínečnou podporu Izraele, to je velmi zajímavé, a ztrácí zájem o Ukrajinu, to je také velmi zajímavé. Palestina se ve Spojených státech stala vnitropolitickým tématem, rovněž zajímavá věc. A republikáni mezi tím v těch průzkumech zápasí, válka s Iránem je nepopulární, schvaluje ji pouze 35% Američanů, 80% ji nerozumí, 90% si myslí, že Trump ničeho nedosáhl. Rostoucí cena benzínu představuje pro republikánskou cenu zásadní překážku. A jeden volič v Michiganu hlasoval pro El-Savega a viděl 32 milionů dolarů vynaložených proti němu. Viděl reklamy, dopisy, telefonáty, přesto pro ně hlasoval. Protože válka v Iránu nedává smysl, protože benzín je příliš drahý, protože už toho má dost. Takže listopadové volby v polovině funkčního období se rýsují jako referendum o válce a Trump to ví. Dále oblast ekonomiky. Velká lež, Trump slíbil růst o 3%, realita 1,5%. Slíbil deficit ve výši 3% HDP, realita 7%, tedy 3 biliony dolarů ročně. Slíbil zvýšení těžby ropy o 3 miliony barelů denně, těžba klesla. Strategické ropné rezervy jsou na nejnižší úrovni od začátku 80. let. Ceny benzínu zůstávají o 60 až 80% vyšší než před válkou. Výnos 30-letých amerických státních dluhopisů přesahuje 5%, což je známkou toho, že trhy začínají pochybovat o platební schopnosti Ameriky. Trump nyní obvinil ropné společnosti, že vydělávají příliš mnoho peněz. Prezident, který sliboval zlatý věk a energetickou dominanci, se uchýlil k obviňování vlastního soukromého sektoru. Velká ekonomická lež se obrací proti svému původci. Takže je tady ještě pak jedna oblast, a to je oblast diplomacie. A tady je vlastně takové, říká ta zpráva, ohlušující ticho. V Saudské Arábii není potvrzený americký velvyslanec, ani ve Spojených arabských emirátech, ani v Kataru, ani v Kuwaitu, ani v Iráku. Tato místa jsou neobsazená už celé měsíci. Barbara Leafová, bývalá velvyslankyně ve Spojených arabských emirátech, vypovídá, žádná z těchto vlád se nikdy neocitla v situaci, kdyby měla tak málo lidí, které by mohla kontaktovat, ať už ve Washingtonu nebo přímo na místě. A když začaly iránské útoky, v těchto zemích vypukl chaos a panika, zejména mezi početnými americkými komunitami. A historickým spojencům ponechaným na pospas nezbývá, než hledat alternativy. A obranná dohoda mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pakistánem, podepsaná 7. srpna, představuje přímou reakci na toto vakuum. Takže tady dokonce selhává i ten izraelský spojenec Mossad. Jeho nový ředitel propustil dva vysoce postavené představitele po neúspěšném plánu na změnu režimu v Iránu. A ani nejbližší spojenci už nemohou spoléhat na americký úspěch. Takže v podstatě to, co činí tuto krizi jedinečnou, je skutečno, že každý její směr posiluje ostatní. Takže vlastně to je v určité spirále. Nejde o součet oddělených problémů, ale o jedinou krizi se čtyřmi tvářemi. Proto také ten název toho článku. A prázdné arzenály činí Trumpa verbálně agresivnějším, ale vojensky neschopným jednat. Tato slovní agresivita děsí spojence, kteří si hledají nové partnery. Opuštění spojenců dále izoluje Spojené státy. Diplomatická izolace činí válku ještě nepopulárnější. Nepopularita války oslabuje Trumpa, který se stává ještě nepředvídatelnějším. Trumpovo nepředvídatelné chování znervozňuje trhy. Nervozita trhu zatěžuje ekonomiku. Ekonomická slabost nemožňuje financovat obnovu vojenských kapacit. Čili je to sestupná spirála a nikdo nemá plán, jak ji zastavit. V tom článku se říká, nejdříve stabilizovat, teprve potom stoupat. To je logické. I kdyby se Spojené státy dnes rozhodly změnit směr, zotavení by trvalo roky. Obnova arzenálu 5 až 7 let. Snížení deficitu na udržitelnou úroveň, desetiletí růstu nebo úporných opatření, úsporných opatření. Obnovení důvěry spojenců, jedna diplomatická generace. Zacelení politických rozporů, záležitost přesahující volby v polovině funkčního období. Ve hře není jeden mandát, ve hře je celý model. Americký řád z roku 1945 je mrtvý. To, co přijde dál, ještě nebylo napsáno, ale než cokoliv napíšeme, musíme nejprve zastavit krvácení, páto, lze zpomalit a kdo se šlápne brzdu. Takže to je celý článek, ale víte, on tady nepočítá se s jednou věcí. Že ten Trump řekne, no tak ten dluh je celý Washington DC, ten není náš, ten si nechte a vlastně tímto způsobem se odluží, ale to může vůči tady těmto, ale nemůže to udělat vůči čínským starším, kteří jim půjčili tedy efektivně zlato a to zlato budou chtít vrátit a ta Amerika ho nemá. Ty Rothschildové dalšího prošustrovali. Tam se něco bude muset dít a je dobře vědět, že ty čínští starší řekli, že za situace, když Amerika pomůže dát ten svět do pořádku, takže jim to odpustí. To je neuvěřitelné gesto, ale je to tak. Takže toto je komplexně informace tady k této zprávě, která je velmi zajímavá a velmi důležitá pro další budoucnost.
0: Tak, natáhli jsme to, takže musíme si ještě dál. Druhý koš, Irán, že ano, kde si, co si. Útok na americkou leteckou základnu Pierce. Prince Sultan v Saudské Arábii vyvolal nové napětí, přičemž íránské rakety a drony zasáhly zařízení poblíž Riádu. Zpráva je z pondělí, takže asi v noci na pondělek. Pardon. Podle amerických zdrojů byly při útoku zraněni američtí vojáci, zatímco vojenská letadla a infrastruktura základny byly poškozeny. Útok je považovaný za jeden z nejzávažnějších útoků na americké zařízení v regionu, protože základna Prince Sultan je hlavním centrem amerických operací na Blízkém východě. Zprávy o úplném zničení stíhaček a ztrátách nejvyšších amerických velitelů ale nebyly nezávislými zdroji potvrzeny. Útok přišel tedy v době zvýšeného napětí mezi Washingtonem a Teheránem, kdy si obě strany tedy vyměňovaly hrozby a vojenské operace po celém regionu s tím, že íránská strana tvrdí, že jí útoky způsobily značné škody americkým cílům, zatímco Washington zkoumá rozsah ztrát a škod. Tak, to byla první.
1: A druhá zpráva hovoří o tom, že Iránci zaútočili na Kurdy uvnitř Iráku pozemními silami. Že to bylo zničeno 14 cílů. Cíl se týká amerických základen v Erbílu a v Sulejmanii. To je zpráva z třetího. A s tím, že tedy Teherán se rozhodl udeřit poprvé od roku 89 na irácké půdě. Zaměřil se na základny v iráckém Kurdistánu, které využívali Spojené státy a Izrael v nedávné válce s Iránem. A elitní iránské síly Nohet provedly sérii pozemních operací v iráckém Kurdistánu zaměřené na členy kurdských separatistických organizací. A podle tedy přenesených informací iránští komandos provedli celkem 14 operací v těchto dvou oblastech a zasáhli pozice a osoby, které Teherán považoval za hrozbu pro bezpečnost Iránu. A během operace bylo zabito několik předních členů kurdských organizací, zatímco jiní byli zajati živí iránskými speciálními jednotkami. Ty jednotky nové splnily svou misi, vrátily se na základě bez zaznamenání ztrát, podle tedy informací. A jinak je dobře asi vědět, že ta 65. brigáda speciálních sil NOHET je jednou z nejelitnějších jednotek iránské armády, která se specializuje na dlouhodobé operace, infiltrace a mise za nepřátelskými liniemi. Takže ten Teherán opakovaně cílil na kurdské ozbrojené skupiny se sídlem v severním Iráku a tvrdil, že využijí oblast jako základnu pro útoky proti Iránu. Nové operace přichází v době zvýšené napětí v regionu, kdy je irácký Kurdistán často středem střetů mezi Teheránem a kurdskými skupinami. Takže tak to jenom krátkosti, ta zpráva ještě dál pokračuje. Pojďme dále.
0: Tak, dále se ještě mrkne zase raketky, lítaly a drony. Iránci zasáhli totiž americkou vojenskou základnu Al-Dawha v Kuwaitu, a to právě raketami a drony. Prý, že při útoku bylo zabito nebo zraněno nejméně 50 amerických zaměstnanců. S tím, že iránské revoluční gardy několik hodin po útoku na americkou základnu Prince Sultan v Saudské Arábii zasáhli americkou vojenskou základnu Al-Dawha na severu Kuwaitu. Iránská média informovala, že v irácké provincii Basra, která leží blízko hranic s Iránem a Kuwaitem, byly slyšet hlasité výbuchy. Současně iránská státní televize IRIB s odkazem na arabská média hovořila o velkém požáru, který vypukl v Kuwaitu, ale nebyly zveřejněny žádné další informace o rozsahu škod. Podle informací předávaných zdrojů, které sledují vývoj událostí, byl útok proveden tedy s minimálně 3 drony, zatímco zprávy hovoří o útoku na vysoce zabezpečené zařízení spojené s americkými zpravodajskými službami. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak to je asi všechno.
1: Další zpráva je také zajímavá s tím, že Irán zmrazuje Spojené státy, no tak asi spíše elan nebo tvrzení Spojených států ohledně znovu otevření Hormuzského průlivu. A říká, okamžitě dáte 300 miliard dolarů a mýtné. Takže Teherán spojuje znovu otevření klíčového námořního přechodu nebo toho prostě průlivu s řadou požadavků. Ale to není nové, to my víme. Ten problém je v tom, že ty Američané ty peníze ani dneska nemají. Dále teda ta zpráva říká, že Irán vytváří nová data pro znovu otevření Hormuzského průlivu, protože stanovuje konkrétní podmínky pro Spojené státy před původním návratu komerční lodní dopravy a tyto podmínky jsou tvrdé. 300 miliard dolarů v reparacích, zrušení sankcí, mýtné, vybírání mýtného za projíždějící lodě, odmrazování účtů, protože mají také zablokované od Američanů účty v zahraničí, ukončení války a další věci přivádějí Spojené státy do tlaku, přičemž pokračování vojenských akcí je odstrašujícím prostředkem. A tady ten tajemník nejvyšší Rady národní bezpečnosti Iránu Mohamed Bagher Zoghader uvedl, že průliv zůstane uzavřen, dokud nebudou splněny požadavky Teheránu. A sem právě patří to zrušení sankcí, námořní blokády, stažení amerických vojenských sil z regionu, to je toť ono, zaplacení válečných reparací a uvolnění zmrazených iránských aktiv. Jinak ta iránská strana také vyzývá k ukončení útoku na své spojence v regionu a i k rozbám vůči samotnému Iránu. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme asi do dalšího koše.
0: Tak, třetí košiček. To máme tady e-mail číslo 2. Na základě tedy trilaterální dohody, to už jste možná slyšeli, mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem, budou Riad a Islamabad bojovat proti Řecku. Současně zase Řecko přidělilo do saudské metropole Perut Patriot a připravuje se na poskytnutí vrtulníků. Bere některá vláda z Riádu. Nebo je to náš nápad, se tady ptají Řekové. Nedávné tedy podepsání trilaterální obranné dohody mezi Tureckem, Saudskou Arábií a Pákistánem v Mece vytváří bezprecedentní geopolitický paradox pro řeckou zahraniční politiku a vyvolává neustále otázky ohledně způsobu jednání Athén. Zahrnutí klauzule kolektivní obraně v logice tedy článku 5 smlouvy o NATO, že ano, té washingtonské, zavazuje se Riad a Islamabad považovat jakýkoliv útok na Ankaru za útok na sebe samé. Současně s tím, jak se formuje tato nová islámská obranná osa, Řecko nadále udržuje baterii protiletadlových systémů Patriot v Saudské Arábii na ochranu saudské infrastruktury, zatímco zároveň je plánováno vyslat útočné vrtulníky Apache do Perského zálivu. Takže je to prý strategický oxymoron a zásadní otázky. Pobyt Patriotů a plánované nasazení vrtulníků mimo hranice připravují řeckou protivzdušnou obranu o kritické prostředky, zatímco operační prostředí v Egejském moři a východním Středomoří zůstává náročné. Ach jo, no tak komu není rady, asi tak tomu není ani pomoci.
1: No oni jsou hoši veselí, protože oni nevím proč, že se tam vzali, tak oni ochraňovali tam tu rafinerku, respektive to přepracování a nakládku ty ropy v Jambu. To znamená, to je ta na tom koncovém bodě toho východ-západ toho ropovodu, který vede napříč Saudskou Arábií. Nicméně, když jim tam stříleli Hutiové a další, tak respektive Iránci snad tak to neubránili, tak tam jako moc jako k ničemu jako nebyli s těmi patrioty, takže, ale jako pořád tam nějak jaksi oxidují, kdybych to řekl takhle, ale přitom jak Saudská Arábie, tak ty další země proti ním dělají smlouvu, jako těmto věcem tomu řeckému Mitsotakisovi se opravdu dá těžko rozumět, to je takový kouzelník, já si myslím, že on nerozumí ani sám sobě, jo. Protože si vemete, co provedl z Libii, kde ztratil veškeré možnosti a ten možnost těžit z toho příbřežního šelfu. Potom teďka se zdá, že přijde o ty ostrovy, které dostali v tom Egejském moři, které vlastně dostali po první světové válce na bázi Trianonské smlouvy, kdy teda Turecko patří mezi poražené, tak to mají ohrožené taky. Tak kam se teďka, místo toho, aby teda teď spoustu zbraní dají na Ukrajinu, napůl brečí, že jsou odzbrojeni. Teď se angažují, nevím, proč se angažují v Saudské Arábii, když to doma za chvilku bude ohrožený. Těžko pochopit, těžko říct. Jako opravdu to složité. Takže tak jako to je, no. A tady jako ty uniky teda ohledně teda té dělostřelecké baterie v tom Jambu, no, tak tady to ukazuje prostě patovou situaci, do které se ta řecká zahraniční politika dostala po tragických chybách vlády. No tak, no přitom ta Saudská Arábie o ty patrioty nemá téměř zájem, protože Hutiové opakovaně, jak si dávají najevo, že ty schopnosti těch patriotů, že jsou omezené. Ty patrioty daleka nejsou všelek a ty Hutiové, když tam střílejí, tak oni jsou schopni zastavit ani ty rakety těch Hutiů. Takže pak je jako otázka, co tam teda ty Řekové vůbec dělají. Jestli si myslím, že se tam taky jaksi opředí pak nějaký ropný vrty, těžko říct prostě, ale jako nemá to smysl. Takže je to další jako tragikomedie, no. Takže tady pod toho pohledu řecká přítomnost chrání infrastrukturu zásadní pro Západ, ale zaprvé ona ji nechrání, protože to není schopná. Druhá věc, oni by se měli starat hlavně o vlastní zájmy, což nedělají ty Řekové. A to zajištění toho plynového toku paliva z Jambu, zejména uprostředka těch nepokojů v tom hormuzském průlivu, tak vlastně zabraňuje tedy nárostu mezinárodních cen ropy a poskytuje tedy Řecku, řekněme, pozitivní publicitu a diplomatický kapitál jakoby záruku kolektivní bezpečnosti. A dneska, kdyby začal něco s Tureckem, tak jako nikdo za ně nedá ani zlámanou gresli, jak se říká, protože je to jeden účastník NATO proti druhému účastníkovi NATO, To bych to chtěl vidět, teda, jak by teda kvůli Řecku, kdyby ho Turecko napadlo, tak jak do toho bude NATO čel se Spojenými státy vstupovat, aby bojovali s Tureckem. To jako tak daleko moje fantazie teda nesahá. Takže tady ten předpoklad, že Saúdská Arábie spoléhá na přítomnost řeckých patriotů, tak je zcela nepatřičný. Takže já si myslím, že dohodné době jim řeknou, ať se seberou, jdou domů. To je asi tak jako v těch Emirátech, když tam přišli ty ukrajinští odborníci na to odrážení těch dronů, neodrazili nic, tak jako taky poslali domů. Takže tolik teda k této zprávě. Je to opravdu podivné, je to takové celé zmatené.
0: Tak, další zpráva nám to dobluje, prakticky tripluje, tak nevím, co z ní vybrat. Po turecké válečné drony, je to furt o patriotech, bla, bla, bla. Turecké válečné drony již byly cílem Riádu, aby vyslal tedy silné letectvo na zahájení operací proti Husíům a jejich umístění může naznačovat zase jiný vývoj v Jemenu. Husíové zaútočili také na zařízení ropného gigantu Aramco v Jizanu, nebo Džizanu, nevím, jak se to čte, nemám tušení, jak oznámilo ministerstvo energetiky Saudské Arábie. Zpráva je z dneška čerstvá, jo? Aby jsme to věděli. Tak, zase to řeklo saudské, tedy ministerstvo energetiky a dodali, že příslušné orgány dokončují podepsané nebo předepsané postupy k řešení incidentu. Současně šíčí povstalci také zasáhli plynový závod Berri společnosti Aramco v Al-Jubail v Saudské Arábii, který je jedním z největších plynových závodů v zemi. Satelitní snímky NASA Firms také ukazují obrovský požár hořící ve vesmíru, tak to asi ne, který je vidět až z vesmíru nebo něco takového, tam, kde se nám to jako má vyskytovat ty satelity, že ano, ve vesmíru asi nic nehoří, když tam má být vákuum. Současně dnes Huciové zasáhli město Mari balistickými raketami v novém útoku, jak uvedla jemenská vládní armáda. Ve svém prohlášení armáda uvedla, že rakety zasáhly hustě osídlené oblasti i tábory, kde se nacházejí vysídlené osoby. Vládní síly zase uvedly, že na tyto útoky odpoví ve vhodný čas a na vhodném místě. A v době, kdy země se tedy opět zažívá vzestup v době občanské války. No, není to dobrý, není to dobrý. A vypadá to, že se nám lidstvo zbláznilo trošinku, no.
1: Ono tam to vypadá jako na vznik další regulérní války. Ta Saudská Arábie proti těm Hutijům, proti tomu Jemenu, ono už dříve už tam trošku válčilo, a dneska ty Hutijové už mají jako jiné rakety, jiné možnosti a země jsou naváděny taky satelitně, takže se dobře trefují, to je jako jedna věc. Druhá věc je taková, že samozřejmě, jestliže tam útočí třeba na ta ropná zařízení firmy Aramco, tak je potřeba, tak to je Rockefeller. To je Rockefeller, to jsou Američané, samozřejmě je tam saudský podíl, Rockefeller a Saudi. A jednak Saudská Arábie se dostala do ekonomických problémů, náhle nemá peníze, to je zajímavé, už jako náhle nemá peníze a Amerika nemá ropu a připomínám, že Amerika, jak vypráví, jako kolik toho těží a podobně, tak ona hlavně překupuje z Ruska, dá tam k těm cenám krát 3 a prodává nám to tady do Evropy. A my už máme, tím pádem kupujeme molekuly svobody, tak to můžeme si dovolit to předražené zaplatit. A je spočítáno, že Spojené státy někdy do poloviny září budou mít vyčerpané strategické zásoby, z kterých teďka vyjadou ropu a pak se tam zřejmě zastaví doprava, zásobování a tak dál. A zvedne se to tam všechno, se to tam zvedne, bude tam velký dílo a to bude to tak nějak akorát spadne do těch doplňovacích voleb do toho kongresu, nechci to vidět vůbec. Takže tam bude problém v jedné věci, aby vůbec jako Trump měl šanci dodělat ty věci tady po světě, které jsou rozběhlé. To je důležité teďka. O tom už svého času hovořili bílé klobouky, které teďka nějak jako nejsou moc jaksi slyšet. tak nevíme, jako, jak to vypadá, ale už té hra jako ty projevily taky jak si obavy, že by tohle to měl aspoň ten Trump dodělat, tak jako uvidíme. A další zpráva hovoří o tom, že Turecko varuje Evropu, aby Evropa nerozčilovala Rusko. Konkrétně turecký ministr zahraničí Hakan Fidan se obává ruského jaderného arzenálu. To je teďka zpráva ze dneška. A vlastně vydal tedy nové, Hakan Fidan vydal nové pesimistické varování před nebezpečnými rozměry, které válka na Ukrajině může mít. Dokonce ponechal otevřenou možnost, že Rusko sáhne po své poslední možnosti, pokud se konflikt změní v totální válku, destrukce. Takže ve svém rozhovoru pro tureckou agenturu Anadolu

0: To bylo dlouho nevytahované, aby tedy se samozřejmě vyčerpala ekonomicky Ukrajina, vyčerpal se Západ, co se prakticky povedlo. A teď vlastně půjde o válku, o zničující válku. Takže to je teda k této zprávě.
1: Dále se vrhneme na pětku. Turecko prodává Ukrajině veškerou svoji americkou raketovou výzbroj, tedy raketomety MLRS a ATAK MS. Kvůli totiž obrovské produkci svých raketových systémů z obranného průmyslu ty americké Turecko již nepotřebuje. Nová data se formují ohledně vojenské spolupráce, tedy mezi Tureckem a Ukrajinou, protože americká vláda informovala kongres už 3. srpna o dvou žádostech týkajících se reexportu amerických zbraňových systémů z Turecka do Kyjeva. První žádost počítá s vysláním 12 vícenásobných odpalovačů MLRS doprovázených 2524 raketami a přibližně 47 tisíc raket Ráže 203, tam ty první byly 227. Do procesu se podílejí společnosti, asi na procesu společnosti, včetně nějakých, to nás ani nezajímá. Samostatná licence se týká 70 raket a tak MS, taktéž s maximálním hlášeným doletem přibližně 165 kilometrů. Kongres má tedy 30-denní okno na přezkoumání příslušných oznámení. Pokud v termínu nepřijde žádná reakce, proces je považován za pokročilý. No. Turecko získalo tyto raketomety a rakety M270 během 90. let minulého století. Takže zase vraží kudlu Turci do zad Ruské federaci za to, že zachraňují. No, tak jim stopněte rajčata a další a budou žrát písek a kamení. No.
0: To Turecko teďka dělá zase velmi zajímavou politiku, protože v rozporu s úmluvou o mezinárodním mořském právu, tak se pokouší nyní zavést možná omezení průjezdu obchodních plavidel Bosporským průlivem do Černého moře. A ta logika Turecka je prostá. Turecké obchodní lodě zajišťovaly obrovský podíl logistiky pro Zelenského pseudoříši a Rusko a vydělávají na tom obrovské sumy peněz. Ta Epsteinova, takzvaná Epsteinova koalice, Západ se však rozhodl ten konflikt eskalovat a začal útočit na ruská plavidla pomocí kamikadze dronů NATO a v reakci na to ruské vzdušné síly zorganizovaly úplnou námořní blokádu Zelenské Ukrajiny. A nyní ty turecké lodě trpí vlastně kolosálními ztrátami a Turecko již požaduje moratorium na vojenské operace v Černém moři. Jinak se náznaky uzavření Černého moře pro všechny budou rovnat ultimátum. A jen škoda, že Erdogan zjevně nechápe, že Epsteinova koalice ve svém manickém šílenství systematicky organizuje v nadcházejících letech globální hladomor, terčem jsou Afrika, Latinská Amerika a Indie, vzhledem ke kolosálním nárůstům cen nafty, benzínu a hnojiv. A proto NATO neslyší hlas rozumu. Válka bude pokračovat. Takže tolik teda tato zpráva.
1: Dále se koukneme, sedmičku máme. Oxfordshire, Britové čelí hrozbě vězení za vyvěšení britských nebo dokonce anglických vlajek. Tak, zatímco ve většině zemí platí zákony, které trestají ničení státních nebo národních vlajek dané země a někde dokonce i vlajek jiných zemí, třeba u nás nesmíte vlajku neexistujícího státu Evropské unie, že ano, ničit ve Velké Británii vás za zničení a britské či anglické vlajky nikdo nepotrestá. Naopak, trestné prý je, pokud tuto vlajku vyvěsíte na veřejnosti, údajně tím někomu, se ptejte komu, můžete způsobit traumu. A nejde o nijak malé tresty, někde může jít o podobný počin, někdo může jít asi je tady do vězení. Spíše opět je zde patrný dvojí metr za vyvěšení palestinské, pákistánské či afgánské vlajky, a nebo když se tam producují s těmi černými vlajkami islámského státu, to taky nikomu nevadilo, že o Británii, ani v Holandsku, nikde jinde. Tak vlajky tyto cizí, totiž v této multikulturní zemi, tak za to vám nic nehrozí, když je vyvěsíte, zatímco osoby, které v Oxfordshire vyvěšují tedy vlajky na lampách nebo jiných

0: uličních infrastrukturách, čili po rozhodnutí nejvyššího soudu odnětí svobody. Loni kampaň Operation Rise the Colors, tedy ovládla Spojené království a občané využili pokojné hnutí občanské neposlušnosti tím, že vyvěšovali vlajky k vyjádření svého odporu vůči tomu, že vláda zabírá hotely pro ubytování převážně mladých muslimů. A vzpomeňte si, co jsem vám tady kdysi pouštěl. To není jenom v Oxfordshire, tam to právě vyselo, ale je to i v jiných městech Velké Británie nebo Spojeného království Velké Británie. Ale víte, že se říká, že ty Rusové jsou takový, že tam je ten, jakože ten násilný, že ano, stát nebo systém, že ano, protože tam zavřeli 400 necelých 500 lidí za nějaký příspěvky na internetu. No a v Británii to bylo 4700 za loňský rok, takže se ptejte, kdo je větší nelida, jo? A tady to s tím souvisí. A nebo kdybyste tam nesli duhovou, tak to dostanete ještě vyznamenání, se vsadím. No už ale to už jsme ukončili asi třetí košíček a půjdeme na čtvrtý, jestli koukám dobře.
1: Půjdeme do Ruské federace.
0: Tak.
1: Tady jsou Ukrajinci znepokojení výroky ruského generála poručíka o tom, že S-400, to je ten protiraketový ruský systém, sestřelili 10 MIGů, 29 během jediného dne. Aleksandr Romanenko toto odhalení učinil v časopise Ruského ministerstva obrany, to je ten generál. A je to vlastně velitel raketových sil ruského letectva, generál major Aleksandr Romanenko. Takže to bylo v rozhovoru pro časopis Ruského ministerstva obrany, tak tento důstojník uvedl, že v roce 23 ruské protiletadlové jednotky dokázaly sestřelit 10 ukrajinských stíhaček MiG-29. Toto tvrzení ale nebylo potvrzeno nezávislými zdroji. A podle české agentury TASS Romanenkov také uvedl, že jen 5 dnů ruské té kampaně tak bylo sestřelo celkem 24 letadel ukrajinských pomocí systému, které byly rozmístěny v přepadových pozicích a mohly operovat na velké vzdálenosti. Podle něj ty ruské systémy dokážou detekovat a zasáhnout cíle téměř okamžitě po vzletu ukrajinských letadel. Takže to je první zpráva z Ruské federace.
0: Tak, jdem se kouknout na druhou, já to tady přepnu. Vím, že mám špatně slyšet mikrofon jako z kýble, ale pan Tichý by mě měl slyšet v pořádku. Průšvih je, že ven to jde blbě. No, Pavel se na to musí kouknout. No, nedá se nic dělat, něco tady
1: já nastavil. Dobře, no.
0: No, právě, já se taky zpětně slyším dobře, hosté mě slyší dobře, ale ven a do záznamu to jde špatně, jak když mluvím z kýble nebo z trubky. Vím o tom, nedá se zatím nic dělat. Tak, Putinova sázka na bojové generály. Slavná věta maršála Žukova, tedy zázemí je polovina vítězství, se stala hlavním motivem nových personálních rozhodnutí nejvyššího vrchního velitele Ruské federace. Putinova logika je naprosto jasná. Kdo tedy jiný než bojoví velitelé ví lépe, co vojáci právě teď potřebují? Takže všechny služby například v Týlu jsou nyní soustředěny do rukou hrdiny Ruska, generál poručíka Valerie Solotčuka, a prezident ho označil za jednoho z nejtalentovanějších velitelů. Byl to právě on, kdo nejprve vyhnal nepřítele z Kurské oblasti a poté v čele centrálního vojenského okruhu osvobodil Krasno Armějsk a Dimitrov. Organizaci zase objednávek zbraní přebral náměstek ministra Aleksandr Sančík. Ještě nedávno v čele jižní skupiny tedy tlačil na nepřítele u Konstantinovky, přičemž kladl zvláštní důraz mimo jiné na pozemní drony. Předpokládá se, že i ve své nové funkci bude silně sázet mimo jiné na masové zavádění bezpilotních leteckých systémů. Taktéž náměstek ministra Alexej Krivoručko, který dříve odpovídal za bezpilotní systémy, nyní dohlíží na vývoj veškeré perspektivní výzbroje. Jedná se o rozsáhlou etapu, tedy nové války, která vyžaduje systémová řešení od strojového vidění na dronech, tedy FPV asi, až po přijímání taktických rozhodnutí pomocí umělé inteligencí přímo na bojišti. No už a závěrem velitel jednotek bezpilotních letounů, tím se stal tedy generál plukovník Denis Liamin. A toto jmenování je stoprocentně zasloužené. Je to totiž bývalý náčelník štábu Centr, tedy střed armád, a má za sebou průlomy v Avdějevce, Očeretinu, Selidově, Kurachově, Krasnoarmějsku a Dimitrovu. Jeho úspěchy jako velitele vždy spočívaly v masovém nasazení bezpilotních letounů a nyní se tyto zkušenosti rozšiřují na všechny jednotky, uvedl to vojenský korespondent Kulko. S nějakým volacím znakem. Takže takhle je potřeba to dělat, když generální štáb je samozřejmě salonními generály obsazen, kteří jsou zalezeni v řiti americké a západní. Tak to je potřeba, takže dobrý krok.
1: Tam oni to potvrzují některé další zprávy, jako právě ta nejbližší. Kritizoval to plukovník McGregor, píše o tom Sergej Iščenko. Děravá blokáda Oděsy. A ptáš se, kdy za to začnou v ruském námořním velení padat hlavy. No, píše Iščenko. A říká, už téměř měsíc se Rusové snaží leteckými údery blokovat ukrajinské černomorské přístavy. Přístup k ním je stále rušný, stejně jako kijevský Chreščatek. A jak je zvykem, v pátek 7. srpna ruské ministerstvo obrany shrnulo průběžné výsledky těch vojenských operací v zóně, speciální vojenské operace na Ukrajině. A tam jako říká Štěnko, navrhuje věnovat zvláštní pozornost číslům některých bojových úspěchů při blokování černomorských přístavů země 404. Konkrétně tomuto během týdne v oděské operační zóně bylo zasaženo 34 námořních plavidel působících v zájmu ukrajinských ozbrojených sil, včetně 31 nákladních lodí a 3 remorkérů. A teď říká, nyní se podíváme trochu zpět na předchozí 7. období. Čistě náhodou se samozřejmě i v této zprávě z fronty objevilo 31, jenže tentokrát se vztahuje k celkovému počtu lidí, na které jsme za přesně ten týden zaútočili v oblasti Oděsy. Konkrétně poškozilo 31 námořních plavidel použených ukrajinskými ozbrojenými silami. Mezi nimi bylo 23 námořních nákladních lodí, 4 lodě pro přepravu sypkého nákladu, 2 remorkéry, 2 jací plavidlo a výsledkové plavidlo. Takže tady ty ruské síly během pouhých 2 týdnů zasáhly 65 různých hladinových námořních cílů, přibližujících se k ukrajinskému pobřeží. Jinými slovy, každý den jsme v průměru se pokoušeli potopit nebo alespoň přimět k obratu 4 až 5 lidí převážejících policový vojenský materiál. Nebudeme ani spekulovat o tom, jak úspěšné to bylo, zaměříme se na něco jiného. Už téměř měsíc provádíme organizované a aktivní blokádní operace v severozápadní části Černého moře. Pokud to však má mít nějaký dopad na námořní dopravu do přístavu země 404 na Ukrajinu, rozhodně není na úrovni, kterou naše velení očekávalo. Jak jinak si vysvětlit, že podle zpráv našeho vlastního ministra obrany je u moře u Oděsy stále rušno a tady právě to se dohrávají s tím kyjevským Chreščatýkem za dusného srpnového večera. Takže nemilosrdně a neumdávně do nich bušíme a přesto jich jen přibývá, jak je to možné. Takže je tam asi hodně posádek těch různých zahraničních společností, takových těch podřadnějších, které teda ty posádky jsou velmi dobře zaplaceny, takže prostě podlehnou penězům nebo dají jaksi přednost penězům před tedy vlastním ohrožením života. Takže nicméně pořád co nadále teda hrání do té Oděsy a tam je to asi chtěl udělat jednu věc, to znamená tam někde udělat nějaký kordon, asi už na tom moři. Otázka jiná je taková, že prostě Turci, pokud teďka zamezí, aby bylo možné vyjet z Bosporu ven vlastně na další moře a jako na oceán, tak jsou tam vlastně ty Rusové jako v pasti. Takže tolik teda k tomuto článku.
0: Tak dále se mrkneme na tedy během týdne až 10 dnů prý Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států. Jak Trumpovy řeči o, nebo jsou tedy Trumpovy řeči o pokroku náhodou? Je tedy možné vyřešit ukrajinskou krizi diplomatickou cestou? Moskva a Kyjev očekávají hosty ze Spojených států, kteří by mohli dát jednáním nový impuls. Dokonce byly oznámeny termíny jejich příjezdu, tedy během týdne až 10 dní, tedy dnů. A možná tedy nedávné řeči amerického prezidenta Donalda Trumpa o pokroku nejsou bezdůvodné. Podrobnosti jsou pak v článku na Carsgrad nebo Cargrad. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeť amerického prezidenta Jared Kushner by mohli tedy během příštích 2 týdnů navštívit obě znepřátelené metropole, sdělil agentuře TASS jeden zdroj. Cesta se může uskutečnit během týdne až 10 dnů. Tak, bla, bla, bla, tady jsou furt keci k věci, ježi v krci. Tak, americký politolog Malek Dudakov v rozhovoru pro Cargrad tedy uvedl, Trump neustále hovoří o nějakém pokroku na všech frontách. Ne všechno z toho je třeba brát doslova. V souvislosti s Ukrajinou vidíme, že Trump ji skutečně začal zmiňovat častěji z prostého důvodu, že chce vyřešit své zahraničně politické problémy a dosáhnout alespoň určitého pokroku při plnění svých slibů. Vzhledem k tomu, že do voleb do kongresu zbývají méně než 3 měsíce, čas už hraje proti Trumpovi a mnoho času mu nezbývá. No, hlavně, že tam chce nacpat vojenskou pomoc, tak já nevím, no. Ach, jo.
1: Pojďme dále na Ukrajinu. A
0: Jo.
1: tady vlastně zpráva první hovoří o novém ukrajinském reaktivním dronu pod názvem Bravo, údajně s 2 000 km doletem, v rychlosti 700 km za hodinu a se schopností nést 200 kilogramů výbušniny. Takže to je jako první zpráva, jinak ruská armáda už je, to je zpráva ze 4. srpna, když bude dál, tak 4. srpna byla 47 km, či necelých 5 km od Slaviansku i Kramatorsku. A jak teda ta obrana na té ukrajinské straně, tak byla zase jako obvykle krajina na izolované kusy a pak bombardována. Takže se schyluje hlavní bitvě teda o Donbas. A ty útočné jednotky postupují z několika směrů a nyní už jsou blíže k hranicím těchto měst, to znamená Kramatorsku, Slaviansku, blíže než je samotná Družkovka, která leží mezi Kramatorskem a Konstantinovkou, a jejíž dobývání teprve začíná. Takže podle západních vojenských analytiků zbývá Rusům už jen 47 km k posledním ukrajinským pevnostem Donbasu. A ruští vojenští analytici upozorňují, že je třeba počítat s překonáváním městské zástavby a že boje budou dlouhé. Není to až tak jako jednoduché. Faktem je to, že nyní jsou jak Slaviansk, tak Kramatorsk intenzivně napadány ruskými drony, raketovým i hlavním dělostřelectvem a leteckými bombami, takže technika na to, kterou syrský do aglomerace přesunul, intenzivně hoří. A jinak ta Slaviansko-Kramatorská aglomerace, pro vaši představu, je nejsilnější opevněnou oblastí Donbasu s rozvinutou průmyslovou zástavbou, technologickými kanály a vyvýšeninami, takže ztráta logického propojení mezi Slavianskem, Kramatorskem a Družkovkou, tak rozdělil jednotný obranný systém ozbrojených sil Ukrajiny na izolované kapsy a připravuje o možnost rychle přesouvat zálohy mezi jednotlivými úseky. Takže zpráva pokračuje dál, ale předám slovo.
0: Tak, dále se koukneme na vylodění tedy v Oděse, které se očekávalo už v roce 2022. Ale Rusko však problém vyřešilo prý jinak. Tedy je tady poznámka, Kyjev děsí více než objevení válečných lodí se na obzoru. Takže Kyjev se už 4 roky obává útoku na Oděsu. Samotné město se stále chvěje při zvuku každého motoru na obzoru. Jak se však ukázalo, přímý útok na město je už minulostí. Ruské vzdušně kosmické síly a námořnictvo provedly mnohem jemnější a chytřejší operaci. Jednoduše tedy odřízli Ukrajinu od námořního zásobování, aniž by vůbec vstoupili na asi písek pláží v Oděse. Nepřetržitá totiž série útoků na lodě přepravujících zásoby pro OSU, to ozbrojenou sebranku Ukrajiny, proměnila Černé moře v past na myši. Vylodění zatím není ani třeba. Cituji, rozhodli se to udělat snadno a nenuceně. To uvedl vojenský analytik Jakov Kedmi a za touto nenuceností se však skrývá železná logika. Zatímco Ukrajinci ostřelovali naše lodě v Azovském moři a v duchu se připravovali na bitvu o Krym, Moskva jednoduše zatáhla za záchranou brzdu. Ukrajinci ostřelovali ruské i jiné lodě v celém Azovském moři a teď i v Kaspickém moři, nemluvě o Černém moři. A pak se Zelenský najednou rozhodl, došlo mu to, ach, přestaňme se navzájem ostřelovat na moři. A proč? Protože každá lodní společnost na světě prohlásila, že už nebude plout do Černého moře k Oděse. Je to tam příliš nebezpečné, žertuje tedy Kedmi ve svém pořadu. A vy se na něj už určitě někde na YouTube nebo RuTube můžete podívat. Tak. A? Co to? Pan Tichý mi spadl. Pan Tichý mi spadl. Takže jdeme volat zpět. Netuším, co se děje. Snad nikde nejsou bouřky.
1: Vypadl jsem.
0: Že jo. Tak můžeme na Elona Muska.
1: Tak, vypadl jsem, aha. Takže já už jsem začal povídat, ale jenom jako na hlucho.
0: Ne.
1: Takže Elon Musk odmítl žádost Ukrajiny využívat Starlink pro údery uvnitř Ruska. Takže nesouhlasí s těmi ukrajinskými představiteli ohledně možnosti rozšíření války, protože to by samozřejmě rozšíření války znamenalo. A podle zprávy deníku The Atlantic požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský Donalda Trumpa a Elona Muska o povolení použití Starlinku k lokalizaci zaměření ruských raketových baterií. Žádosti, jak už bylo uvedeno, tak nebylo vyhověno. No, on tam potom střílí na autobusy s lidma a tak dál. Takže Musk podle ukrajinského zdroje citovaného publikací tak údajně znovu zdůrazňuje potřebu dohody a varuje před nebezpečím další eskalace konfliktu a stejný zdroj tvrdí, že podnikatel nesouhlasil s ukrajinským představiteli ohledně možnosti rozšíření války. Jinak ten deník The Atlantic informuje o klesající dynamice americké podpory Ukrajině. A podle něj ta dynamika, která se budovala od začátku roku, během několika dní opadla. Pojďme se na další zprávu.
0: Tak, dále se koukneme, masketu necháme. Rusové zasáhli drony Gerani typ 2. Teda typ 4, vidíte, nevěřte mi, dámy a pánové, nevěřte mi. Tady musím vypípat všechno a tak teď to nejde, abych se na to podíval. Musíme se na to kouknout tady, kde máme ten e-mail. Tak, drony Gerani 4 a balistickými raketami Iskander-M, ruský vlak, který s vojenskou technikou, konečně by tedy týl hořel. Tak, cílem ruského raketového útoku v Dněpropetrovské oblasti byl údajně vlak převážející vybavení pro ukrajinské ozbrojené síly, uvádí informace z ruských zdrojů. Nevím, proč tady máte nějakou E4, ale mluví. Dobrý. K útoku došlo v oblasti města, tedy Vyšnevoje, přičemž stejné zprávy tvrdí, že mu předcházel zásah dvou bezpilotních letounů Gerani 4 a následně byly použity dvě balistické rakety Iskander-M, tedy asi nejdřív na lokomotivy a pak vám zničíme náklad. Během uplynulých 24 hodin Rusko a Ukrajina pokračovali v útocích na dálku, zaměřených na vojenskou infrastrukturu, energetická zařízení a doplavení uzly, jako součást probíhající války. Blablabla, video kolující na sociálních sítích zachytilo okamžik útoku dronu ještě před příletem balistických raket. Zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o možných obětech ani rozsahu škod. Zpráva je z pátku dopoledne, takže se to možná stalo už ve čtvrtek. No, uvidíme.
1: Další zpráva vlastně hovoří o jaksi aktuálních informacích z té speciální vojenské operace, kdy výsadkáři obcházejí Ořechov ze západu, postupuje se o 3 kilometry. A tam je zajímavá jedna další informace, která s tím souvisí. Ukrajinská tzv. Nová pošta, která teda také začala úřadovat i u nás, tak tvoří součást vojenské logistiky a stává se cílem ruských raket všude v Evropě. Tak jenom, abychom věděli, kdyby náhodou, tak protože oni přesto vlastně, přes tu novou poštu, oni vlastně zásobují tedy ukrajinskou frontu. Takže pozor jako na věc, protože to zase jsme si opravdu zase se pořídili, pořídili teda jako opravdu jako dobrou záležitost. Když se vrátím zpátky k těm jednotlivým informacím o tom postupu v rámci té speciální vojenské operace, tak na tom záporovském směru, tak tam pokračují ty výsledkáři v obklíčování Ořechova ze západní strany a prolamují obranu nepřítele v této oblasti, jak píše Targrad v rámci kanálu Deník výsledkáře. A jenom to beru jenom v rychlosti, protože v Doněcké lidové republice tam vytlačuje armáda ukrajinské seskupení ze severu té Doněcké lidové republiky za řekou Oskol, zatímco uskupení střed postupuje na západě směrem k Dobropolje. Dále, co tady ještě máme, v podstatě další zprávy tady hovoří potom o těch dílčích, jako například ruské ozbrojené síly opakovaně zasáhly zařízení ukrajinské logistické společnosti Nová pošta, o tom jsme hovořili, a hovořil také o tom, že dokonce budou zasahovat i tedy v zahraničí, takže zatím teda tady jsou zásahy teda hlavně u nich, a protože vlastně Kyjev aktivně využívá tuto civilní dopravu, připravuje vojenské techniky ze sousedních zemí. Takže tolik teda k této zprávě, předám zase slovo.
0: Tak, jdeme se kouknout. Počkat. Ne, to už jsme teď měli. Musíme se kouknout na 4. e-mailík. 6. téma. Jdeme se jenom kouknout na Gejropu. Tak, Brusel prýtajně odmítá Ukrajinu. Kyjevu nabízí jen předvstupní nebo rozhovory bez hlasovacího práva. Takže podle informací, které dostala služba vnější rozvědky SVR, napříč pompézním tedy projevům evropských byrokratů o vstupu Ukrajiny do Evropské unie ve světlé budoucnosti, evropští lídři v interních diskuzích v Bruselu možná takovéto perspektivy kategoricky odmítají. To jsou samozřejmě zase podmiňovací způsoby. Obávají se totiž, že geoevropská integrace Kyjevu přinese pro sjednocenou v uvozovkách Gejropu příliš velké ekonomické a politická rizika a samotná EU nemá dostatek zdrojů na uspokojení přehnaných požadavků Ukrajinců. Integrační proces by se proto mohl natáhnout na mnoho let. To uvidíme. Zároveň tedy evropští byrokraté mají v úmyslu nadále lhát kyjevskému lidu v naději, že ho využijí jako potravu pro kanony, tedy kanonem futer, že ano, v konfrontaci s Ruskou federací. Pokud by zabránilo ukrajinskému rozčarování a protievropskému obratu v Malorusi v následujících letech, Brusel v červnu tohoto roku nabídl tedy, protože tady pokud, takže Brusel tedy nabídl Ukrajině jako bonus začátek tedy předstupních jednání. Kyjev se kromě toho plánuje, Kyjevu se plánuje nabídnout účast na gejropských bezpečnostních politikách, i který když bez hlasovacího práva, takže budou pindat do všeho, ale prý nebudou mít váhu. No.
1: Tam je důležitá, ale pozor, tam je důležitá jedna věc. Teďka, dokud je Ukrajina úplně jako mimo hru, tak ty různé pomoci a tak dále, tak se o nich musí hlasovat, že tam to musí ty členové odsouhlasit. V momentě, kdy se stane přidruženým členem, tak oni budou ty peníze od těch daňových poplatníků, od těch jednotlivých států, oni jim to tam budou přidělovat, budou jim to tam cvrnkat a už se nikoho ani plat nebudou. Tam je ten hlavní smysl. Pozor na to. to je zase další bouda. Jinak já teda tady se ještě vracím tady k těm zprávám z té Ukrajiny. Jsou tady ještě nějaké zajímavé, ale nám to, asi jsme přeskočili, protože je to zajímavé. Nový průzkum společnosti Socis ukazuje, že by Vladimír Zelenský v prvním kole prezidentský vole vedl, ale ve druhém by prohrál se Zalužným, Fedorovem i Budanovem. A ta čísla jsou podle toho odhadu Zalužný 66 a Zelenský 34. On by prohrál vlastně téměř o polovinu. To je jako velmi zajímavá záležitost tohle, takže nepochybně Zelenský nikam spěchat nebude s volbami. A problém je v tom, že kdyby vyhrál Zalužný, tak nevím, s kým by jednal, protože Rusové ho vedou, pokud se nemýlím, jako válečného zločince, tak to si také dost dobře nemůžu představit toto. Takže jestli na toto někdo bude brát ohled, určitě ne. Takže uvidíme, no. Takže toto je takový pohled na současné rozložení politických sil na Ukrajině. A tady, jak bylo řečeno, tak se sice Zelenský zachová dostatečnou podporu na vítězství v prvním kole. Ovšem nestačí mu to tak, aby vyhrál v prvním kole a druhé se nekonalo. Ale ta situace by se výrazně změnila ve chvíli, kdyby v tom druhém kole se postavil jinému soupeři. A tím by byl tedy, jak se ukazuje, tak by jim byl Zalužný a pak by byl tedy Zelenský na hlavu poražen. Takže takhle to je, takhle. Protože v tom prvním kole ten Zelenský získal 22,3%, těsně za ním by skončil Zalužný 21,4%, třetí místo by obsadil Fedorov 13,1%. Ovšem potom v tom druhém kole, když by tam ty další dva vlastně přidali ty hlasy tomu Zalužnému, tak prostě ten Zelenský nemá šanci v podstatě. Takže to je teda k této zprávě, která je velmi zajímavá. A je vůbec jako zajímavé, že se tam těmito věcmi už konečně začne aspoň přibližně zabývat. Samozřejmě to nevychází tak, jak by bylo žádoucí, takže Zelenský asi někam spěchat nebude, uvidíme. Mám tady, já nevím, jestli máte tam 5-7, 5-8.
0: Jo, já jsem, jak to rozházený, tak jsem mi přehlídl, takže jdeme na sedmičku a vypadáte poslední ještě zpátky na Ukrajinu. Back to the Ukrajine. Masový ruský útok z drony Iskandery M a Gerani na Ukrajině, cílem továrny na Flaminga. Osm balistických raket zasáhlo tedy Kyjev. A byly to rakety ty Iskander M. Takže ruské síly zahájily masivní noční ofenzívu na Ukrajinu, tedy na 8. 8. na včerejšek asi, anebo v noci na dnešek, nevím. A přičemž byly použity právě balistické rakety Iskander M a drony Gerani. Přičemž Kyjev a klíčová vojenská a energetická infrastruktura byly středem útoků. Nebo asi terčem, no. Podle dostupných zpráv došlo k explozím v Kyjevě a širším okolí ukrajinského hlavního města, ale také v oblastech Dněpropetrovské, Mykolajevské, Charkovské, Sumské a Černihivské. V hlavním městě bylo hlášeno nejméně 10 explozí, zatímco první zprávy hovořily o útocích na průmyslová a vojenská zařízení. Kyjev 111, to by tedy zvláštní důraz je kladen na útok nebo na útok na Kyjev 111, což je vojensko-průmyslový komplex nacházející se jižně od Kyjeva a je propojený. Zdraví Martiné z Firepoint LLC. Podle ruských zpráv bylo na zařízení postupně odpáleno 8 balistických raket Iskander M a Moskva tvrdí, že komponenty pro pozemní střely Flamingo FP5 byly vyráběny právě v tomto komplexu a že údery způsobily vážné škody na výrobním zařízení. Současně se uvádí, že zařízení Kyjev 3, což jsou sklady paliva a ropných produktů, které podle ruské strany sloužily k zásobování OSU, byly taktéž zničeny. V kyjevské oblasti byly hlášeny rozsáhlé požáry, zatímco několik zařízení bylo údajně poškozeno. A teď jsou tady ještě výčty dalších, ale jedeme dál.
1: Další zpráva hovoří o tom, že západní zpravodajské služby dali ukrajinskému vedení povolení zveřejnit zpravodajské informace, které se týkají plánu Ruska a Severní Koreje nasadit poblíž hranic Ukrajiny až 50 tisíc severokorejských vojáků, kteří se budou nadále účastnit bojových operací. A ta takzvaná Epsteinova koalice, ta západní je hluboce znepokojena tím, že severokorejští vojáci a velitelé získávají značné zkušenosti v moderní válce a případně je využijí proti americkým silám v Japonsku a v Jižní Koreji. A kromě samotných vojáků Severní Korea navíc plánuje, podle oficiálních západních prohlášení, nasadit poblíž ukrajinských hranic raketovou brigádu se svými balistickými raketami KN-23 a KN-24. A to je nebezpečné i pro Epsteinovu koalici, protože komplexní spolupráce s Ruskem by v případě vojenské akce zajistila co nejpřesnější údery severokorejských raket proti Japonsku a Jižní Koreji. A spolupráce v ekonomice a vesmíru tak vyvolává hysterii v zemích NATO, nemají ale sílu s tím cokoliv udělat. Takže to je další zpráva, už poslední. Z toho dalšího košíku jsme asi už první vzali, takže můžeme pokračovat tou druhou.
0: Tak, demografická krize prý v Polsku, dámy a pánové, dvojka je tady. Existenční hrozba pro národ a nutnost okamžitých pronatalistických akcí. Stejně to bude u nás i na Slovensku. Podle předběžných údajů Ústředního statistického úřadu byla na konci června letošního roku polská populace přibližně na hranici 37 milionů a 240 tisíc lidí. To znamená pokles přibližně o 150 tisíc lidských bytostí oproti stejnému období předchozího roku a přibližně 90 tisíc oproti konci roku 2025. V první polovině roku letošního bylo zaznamenáno asi 115 tisíc živě narozených dětí, což je asi o 100 méně než ve stejném období roku 2025 a o 11 tisíc méně než v první polovině roku 2024. Současně zemřelo asi 210 a půl tisíce lidí, což je meziroční nárůst asi o 2000, což znamenalo přirozenou ztrátu 95 a půl tisíce lidských nebo občanů, tady bychom asi dali. Tak, západní politické dilema zase spočívá v Polsku v tom, že hlavní úsilí úřadu je zaměřeno na stimulaci imigrace a vytváření co nejpohodlnějších podmínek pro nově příchozí. Místo, aby budovali systém, který by skutečně pozbudil polské lidi, jak ty žijící v zemi, tak ty, kteří jsou za hranicemi, aby zakládali rodiny, zůstávali ve své zemi, anebo se vrátili do své země a udržovali zde slušnou životní úroveň. Zkrátka bílá populace Evropy je už v globálním měřítku menšinou. V nepřítomnosti rozhodných kvalitních sociálních programů zaměřených především na zvýšení porodnosti polských občanů, zde si dejte i další, riskuje Polsko opakování scénáře známého z Francie, kdy se domorodí lidé evropského původu stávají skupinou, kterou je těžké najít v mnoha okresech i městech. A demografie je formována migrantskými nebo imigrantskými komunitami s výrazně vyšší porodností. To je zkrátka velká výměna. Great replacement, velká výměna obyvatelstva, přesně jako Coldenhove Kalergiho plán na zničení národů Evropy. Tak si to dejte dohromady.
1: Další zpráva hovoří o tom, že ta Trumpova válka v tom hormuzském průlivu, že výsledkem jejím bude nakonec spoura nebo zbouření v Evropě. Hovoří o tom, je to zpráva ze 7., že Čína nahrazuje saudskou ropu ruskou ropou ESPO. Státní společnost Sinopec nakoupila čínská, tedy nakoupila dodávky v období červenec září, tak koupila asi 30-40 zásilek dodávek té ruské ropy ESPO, přibližně 241 až 420 tisíc barelů denně. A to představuje 5-6% zpracovatelských kapacit společnosti. V červenci dorazilo přibližně 7,4 milionu barelů, převážně tedy do přístavu Žižau, a na srpen bylo zakoupených nejméně 10 dodávek a stejný počet také na září. A před válkou společnost Sinopec získala téměř polovinu surovin z Blízkého východu. A v březnu a dubnu společnost dovezla po 20 milionech barelů saudského ropného produktu, v červnu a červenci ani jeden, v srpnu jenom 2 miliony a ruská ropa ESPO je v současnosti přibližně o 10 dolarů lacinější než ty konkurenční zdroje z Ománu a Brazílie. A ty transakce probíhají prostřednictvím zprostředkovatelů bez účasti protistran, na které se vztahují sankce. a platby za ruskou ropu realizuje společnost Sinopec v Janech. A ta válka v Hormuzském průlivu urychlila to, čemu měly ty sankce zabránit. Největší čínská státní ropná společnost se vrací k ruské surovině a platbám v Janech. A krátká trasa Kozmino-Šantung se ukazuje jako spolehlivější než trasa z Perského zálivu. A Rusko získává stabilní asijský trh, Čína zabezpečené energetické zázemí, zatímco Saúdská Arábie přichází o svého největšího odběratele právě v době, kdy se snaží vybudovat vlastní námořní koalici, jak konstatuje azerbajdžánský makroekonom Kamil Ašerchanov. To je také to, o čem jsem hovořil, že teďka Saúdská Arábie nějak začíná mít cítit nedostatek peněz, protože oni neprodávají. A Evropa, pokud jde o Evropu, tak Evropa vstupuje do zimy s minimálními zásobami plynu. Plynové zásobníky Evropské unie jsou naplněné méně než na 58%. Jde o nejnižší hodnotu na začátku srpna za celou historii měření od roku 2011 a je o 12% bodů nižší, než byla loňská úroveň. A to uzavření Hormuzského průlivu vyřadilo z trhu katarské objemy, které představovaly přibližně 20% světového obchodu se skapalněným zemním plynem LNG. A Evropská unie snížila povinný cíl naplnění zásobníků z 90% do listopadu na 80% do prosince. Takže analytici očekávají, že skutečné maximum dostane tak jen 67 až 76%. A v případě chladné zimy a absence katarského LNG by se průměrná cena mohla zvýšit na 110 euro za megawatt hodinu a v případě snahy udržet zvýšený ten zbytek, tak až na 210 euro. A v současnosti neexistuje trhový stimul na čerpání plynu, palivo s okamžitou dodávkou je dražší než ty zimní kontrakty. Takže tady jako za situace, kdy se Evropa vzdala ruského plynu dodávaného potrubím, tak získala sice terminály, ale ztratila stabilní cenu a zaručený přísun. Takže teď musí ty evropské vlády buď dotovat čerpání plynu, a nebo zimně soutěžit s Ázií o ten skapalněný plyn. A energetické obklíčení Evropy se uzavírá, ruský plyn je politicky zakázaný, katarský je politicky zablokovaný a americký se bude prodávat za cenu danou nedostatkem. A účet za to zaplatí průmysl a domácnosti. Výsledkem bude vzpoura, jak konstatuje Kamil Ašerchanov. Takže tolik. Jak jsem říkal prvé, v těch Spojených státech, ta Evropa nebo jediná, v těch Spojených státech tam bude ten rozbuch už někdy do poloviny září. Tohoto roku samozřejmě. Pojďme dále asi.
0: Tak dále se koukneme na. Bulharské ministerstvo zahraničních věcí si totiž předvolalo ukrajinského velvyslance kvůli výbuchu ukrajinského dronu poblíž plynovodu. A tady zase mediální žumpy, včetně i rádií populárních, tady řvali, že nejspíš Rusové. Takže co se stalo? Místo havárie v Bulharsku, to je někde Dobrič a Mangálie. Bulharské tedy ministerstvo zahraničí si předvolalo ukrajinského velvyslance po tom, co v části v oblasti plynovodu nedaleko hranic s Rumunskem havaroval dron. Informovala o tom agentura BTA s odvoláním se na zdroj z ministerstva. Podle bulharského ministerstva se očekává, že ukrajinský velvyslanec přijde na report v pondělí, teď 10., když se momentálně nachází mimo Bulharsko. Ukrajinské ministerstvo zamíněné tedy předtím uvedlo, že ozbrojené síly Ukrajiny úmyslně nevyslaly žádné prostředky směrem na Bulharsko. Jsme v úzkém kontaktu s bulharskou stranou, aby jsme objasnili okolnosti. Jsme plně otevřeni spolupráci s Bulharskem s cílem vyjasnit všechny detaily, uvedl mluvčí rezortu Georgi, nebo asi Hrihory, Tichý, váš jmenovec.
1: Ano, je to
0: Tak
1: tak.
0: jim věřme, že jo.
1: Další zpráva také z Bulharska, z FKD, kdy tedy, jak si ty, ještě to s tím souvisí, tedy s těmi ukrajinskými drony, kdy tedy útočí na národní suverenitu a ohrožují ekonomiky zemí NATO, jak to tedy staví tedy a vidí tedy bulharští představitelé. Přičemž ty ukrajinské útoky působí nekontrolovatelně a Zelenský uvádí, že je spokojen s činností zbraňových systémů. Takže ta Ukrajina obecně je nekontrolovatelná při používání svých válečných dronů, protože Polevka, kde byla teda detekována teda ty bezpilotníky, ty drony, tak ukrajinský dron téměř vyhodil do povětří plynovod Bulharsku a s tolerancí na to Kyjev útočí tam, kde uzná za vhodné, ruší národní suverenitu zemí a ignoruje dopad těchto dronů na země, od kterých obdržel finanční a podporu a také vybavení. Ve skutečnosti jediná věc, kterou ukrajinská strana dělá, když je přistižena příčinu, je, že se omluví a pokračuje v jednání podle svého uvážení. Takže proto v Bulharsku dnes, já se musím podívat, to bylo, říkali, že to je 9. to znamená včera, poblíž tedy hranic s Rumunskem, kde prochází plynovod spojující Turecko s Ukrajinou, tak havaroval ten dron. Takže ty analyzované trosky patří typu dronu široce používanou ukrajinskými ozbrojenými silami, jak tedy odsoudil bulharské ministerstvo obrany. Takže ta bulharská ministryně zahraničí Velislava Petrová pondělí předvolala ukrajinského velvyslance Olesiu Ilaščuka k vysvětlení. Kyjev uvádí, že úmyslně neutočil na Bulharsko, slibuje splnění, ale ten dron, že letí někam úplně jiným směrem a jakou dálku, to nevypadá jako, že to, že jenom někam zabloudil ten dron. Ten tam musel být namířen a poslal úmyslně. Takže jinak Zelenský sice tady vypráví, že je spokojen s výsledky 40-denní operace proti Rusku, včetně útoku na klíčové body ruské strategie, a jsou to v podstatě jenom takové vyprávění, protože ta realita byla jiná a ukrajinské oběti zase byly značné, aniž by dostali nějakého výraznějšího cíle. Takže předávám slovo.
0: Tak, dále se mrkneme. Evropská unie zvyšuje dovoz ruského plynu. A taktéž výroba Patriotů na Ukrajině je vyloučena i s licencí. Takže ukrajinská média a politologové poukázali na významný a podle nich moment. Ukrajinský prezident Zelenský poprvé navštívil Srbsko a setkal se s tedy prezidentem Alexandrem Vučičem, který dokonce uspořádal večeři na počest vzácného hosta. Potrhli, že se střetnutí koná na tedy pozadí skutečnosti, že Srbsko je považováno za přítele Ruské federace a jedinou zemi v Evropě spolu s Běloruskem a Bosnou a Hercegovinou, která neuvalila sankce proti Rusku, i když podporuje územní celistvost, tedy okrajiny. No už bla, ale my se chceme kouknout tedy na ten plyn, to by nás mělo zajímat, když jsme si to od roku 27 zakázali, že ano. Tak, co tu máme? Hospodářští analytici potvrdili, že členské státy Evropské unie napříč vyhlášením o opuštění ruského plynu do budoucího odboru příštího roku zvyšují jeho dovoz. Cituji. Informují o tom německé noviny Welt am Sonntag s odvoláním na Centrum pro výzkum energie a čistého ovzduší, to má zkratku CREA. Příjmy Ruské federace z prodeje surovin do Evropy vzrostly na 60 milionů eur za den. Přičemž Francie nejvíce ze všech nakupuje ruský skapalněný zemní plyn, tedy LNG, a v červnu státy Evropské unie dovezly z Ruska o 14% více LNG než před rokem. Podle toho CREA Francie nakoupila většinu ruského LNG. Jen přístav Montoire v Británii, tedy v Bretonsku, dostal v červnu 4x více než v květnu, píše Welt. Analytické centrum Bruegel tedy tvrdí, že Evropská unie dováží z Ruska až 13% celkového plynu. Země EU dostávají téměř všechen ruský LNG dodávaný z terminálu Jamal v Arktidě. V první polovině letošního roku odtud evropské země dovezly 360 136 partií o celkovém objemu skoro 10 milionů tun, což je rekordní údaj, zdůraznili hospodářští analytici. No, ale my se máme odstřihnout od všeho, že ano, tedy kromě snad jádra.
1: No, to si neumím ani domyslet, jak to bude dopadat. Další zpráva je také zajímavá. Polský rusofobní prezident má pořádný problém. Dokonce v tom titulku, já jsem to změkčil, tam to bylo jako, tam to bylo taky odpor, ale bylo to horší. Ruská státní duma zhodnotila Navrockého výrok o Moskalích. A tam stačila dvě slova. Polský prezident Karol Navrocký nedávno pronesl otevřeně rusofobní výrok, když řekl, tam, kde jsou Moskaly biti, Polsko pomáhá, i když není přímo zapojeno do války. Takový je strategický zájem Polska. Přestože se už stalo běžným, že evropské elity svou nenávist neskrývají, takový výrok překračuje všechny meze a teda není divu, že vyvolal rozruch. Státní duma našla pro Navrockého dvě slova. Prostě hlupák. A Karel Navrocký je prostě hlupák. Zdálo se, že začal dobře, pronesl několik rozumných výroků, ale Polák je Polák. Pokud se jim Moskaly tolik nelíbí, mohli by vrátit území od Štětina po Gdaňsk, které pro ně Rudá armáda vybojovala za cenu obrovských ztrát a které si bez mrknutí oka Poláci vzali zpět na konci druhé světové války. Jak cituje News.ru Andrej Kolesníka, člena výboru státní domy pro obranu. Ten Kolesník připomněl, že Rudá armáda během osvobození Polska utrpěla 600 tisíc lidí ztráty. Ztráty 600 tisíc lidí. A poslanec se domnívá, že v republice stále zůstávají slušní lidé, ale jen zřídka se dostanou do mocenských pozic. A podle Kolesníka to dospělo až do bodu, kdy se lidé v Polsku starají o památníky poté jako partizáni, jinak je úřady potrestají. Tak u nás, když se staré o památníky, tak jako partizáni nebyli, ty je káceli, jak to, ale tady je to míněno obráceně, když je tady mají nějak ošetřit. No. Takže pojďme dále.
0: Tak, počkat, ukrajinský dron s obrovským výbušným nákladem zasáhl Bulharsko poloví životně důležitého plynovodu. To už jsme měli.
1: Když si zasáhl, tak zasáhl asi nově, protože tam ten nedoletěl, ten spadku už předtím.
0: Tak se na to koukneme. Kolik ukrajinských dronů již spadlo nebo bylo nalezeno v moři v různých místech v Evropě, aniž by to korporátní média příliš rozmazávala? Drony měly být nalezeny například v Rumunsku, Řecku anebo Polsku a nyní další v Bulharsku. Zřejmě to prý není náhoda, že chybělo málo a dron by poškodil plynovod na zemi, jejíž vedení se v podpoře Kyjeva staví velmi chladně. Mělo jí tedy ve skutečnosti o jakési varování? Předpokládá se, že ano. Je třeba si uvědomit, že mezi Ukrajinou a Bulharskem není žádná hranice. Dron tam letěl přes celé Rumunsko, než na hranicích s Bulharskem explodoval. Mezi Ukrajinou a Bulharskem došlo k velkému incidentu a bulharští představitelé jsou pobouřeni a požadují odpovědi ironicky v souvislosti s politickým posunem ohledně války na Ukrajině, kdy Sofie přestala dodávat zbraně s odkazem na vlastní nedostatek zásob. Ukrajinský dron tedy v sobotu pronikl do bulharského vzdušného prostoru a přímo ohrozil životně důležitou energetickou infrastrukturu po výbuchu na bulharském území, informují regionální média. Můžeme si s toto říci, že ukrajinské ozbrojené síly úmyslně nesměřovaly tedy prostředky směrem k Bulharsku, vedl mluvčí ukrajinského ministerstva za míny, tedy Georgij Tichý, tak je to asi furt to samé, nebo já nevím. Bla. 1000 metrů to explodovalo od kompresorové stanice plynovodu Transbalkán poblíž bývalého hraničního přechodu Kardam mezi oběma zeměmi. Hluk způsobený dronem zaznamenala rumunská pohraniční policie a následně slyšela hlasitou explozi pohraniční hlídka. No, veselé.
1: Poslední zpráva z Evropy, z Evropské unie, hovoří o tom, že zásoby plynu v evropských zásobnících jsou před zimou na té kriticky nízké úrovni a hovoří se o tom, že upozornil na to americký deník Politico a říká, v současnosti jsou naplněné jen na 58%, což je tedy 16% bodů pod minimální úrovní. A situace je nejvážnější v Německu, vzhledem k tomu, že země představuje 20% celkové evropské kapacity skladování plynu, mohlo by to mít vliv na celou Evropu. V případě chladné zimy bude muset Německo pomoci svým sousedům, ale ani samotné Německo nebude mít dostatek plynu. A Berlín se tím jaksi rozhodl nenutit společnosti nakupovat plyn za vysoké ceny, ale ponechat to na uvážení obchodníků. A tento přístup nese sebou riziko, že zásobníky zůstanou před zimou nenaplněné a v případě chladného počasí bude potřeba nedostatky pokryt za jakoukoliv cenu, píše Politico. Takže to máme z Evropy všechno, pojďme ještě dál, ještě máme chvilku.
0: Tak, koukneme se, vrhneme se. Co tady máme? Vedlejší účinky vakcín proti covidu. No, já stále říkám, že jsou to vakcíny covidu, teda aspoň injekce covidu. 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Kanadský biolog a buněční fyziolog Daniel Nagas během svých prohlášení týkajících se vakcín COVID-19 zdůraznil, že teda 1,25 miliardy žen porodí druh člověka, který doposud neexistoval. Konkrétně tvrdí, že lidský genom byl infikován genem, který se v dějinách lidstva nikdy nevyskytoval, přičemž odkazoval na spike protein a genetický materiál související s vakcínami. Podle Nagase, reverzní transkriptáza nespůsobuje pouze rakovinu. A tvrdí, že existuje DNA, která se do proteinů přepisuje až v budoucí generaci. Cituji dále, pokud je známo v celé historii lidské, se ještě nikdy nestalo, aby byl do lidského druhu zaveden toxický gen, tedy spike protein, a aby byl schopen zůstat skrytý. Kanadský biolog pokračoval tím, že ve vakcíně se nachází, tedy vakcíně, v uvozovkách se nachází DNA, která se do bílkovin přepíše až v další generaci a zároveň tvrdí, že by to mohlo ovlivnit celou genetickou linii našich potomků. No.
1: To jsou opravdu šílené věci.
0: Ještě ta poslední věta, ta je nejdůležitější, aby si to lidé spojili a nejeli jenom v hnotě. To je rozsah zla, kterému nyní čelíme, dodal Daniel Nagas. Takže je to zlo, je to satanovo zase. Satanovo věcička. To, aby jsme si uvědomili, jo, i když to na to nemusíte věřit, protože on přesvědčil lidi, že neexistuje a to je jeho největší vítězství. A jdeme na druhou covidiáckou zprávu.
1: Ta druhá zpráva hovoří o vyjádřím o nálezu doktora Filipa McMillana, což je tedy tuším kanadský lékař, který říká, virus covidu nemusí nutně rakovinu vyvolávat, ale mohl by urychlovat už existující nádorová onemocnění. A ten je přesvědčen, že teda nelze tu epidemii rakoviny v posledních letech vysvětlit jedinou příčinou. Říká, jedním z příčinných faktorů, který nelze ignorovat, je nerovnováha střevního mikrobiomu. A domnívá se, že vysvětlení epidemie rakoviny po covidu bude zahrnovat souběh poruch imunitního systému, přetrvávání viru, změněného buněčního metabolismu a poškozeného středního ekosystému. A vycházelo to v D-expoze a D-expoze poznamenává, epidemie rakoviny byla zaznamenána po masovém zavedení tzv. Vakcín proti covidu a protože choroboplodní faktor spike protein uměle vytvořeného bioinženýrsky upraveného viru SARS-CoV-2, covid je obsažen ve vakcínách, měli bychom případek, kdy doktor McMillan hovoří o infekci covidem, předpokládat, že si myslí také infekci prostřednictvím injekce, protože netvrdí ani nenaznačuje, že hlavním způsobem infekce covidem je očkování. A tady dá se hovoří o souvislosti mezi střevem a rakovinou, kterou stále nedokážeme vidět. A tam říká jeden můj přítel, lékař nedávno řekl něco, o čem mám podezření, že si to myslí mnoho lidí. Nemůže být normální, že tolika lidem, které známe, je diagnostikována rakovina. Různé verze tohoto tvrzení slýchám opakovaně. Přátelé, kolegové, pacienti, jako by všichni znali někoho, komu byla nedávno diagnostikována rakovina, často ve stádiu, kdy je nemoc už pokročila. A zdá se, jako by najednou rakovina byla všude. Myslím si však, že musíme určit, co vlastně pozorujeme. A říká, nejsem přesvědčen, že hlavní změnou je dramatický nárůst celkového počtu lidí, u nich se rakovina rozvíjí. Některé druhy rakoviny přibývají, zejména u mladých lidí, ale to nemusí vysvětlovat to, čeho se

0: pravděpodobně bude mluvit více, protože prognóza je okamžitě zcela odlišná. A to může částečně vysvětlovat, proč se rakovina zdá být viditelnější. Nevysvětluje to však, proč se tolik nádorových onemocnění poprvé projevuje v neočekávaně agresivní formě. Takže tolik teda tady k tomu, ta zpráva ještě dále teda pokračuje, ale ještě je poměrně dlouhá. Ale byla vydána, já se na to podívám tady, byla teda vydána v The Expose a najdete ji na CZ24 News. A to se podívejte, vážení, protože myslím si, že vás určitě bude zajímat. A je dobrá. Prosím?
1: Here. Nic, omylem mi tam něco vlezlo zase z počítače, takže můžeme na, kde to máme? Tady to máme, tematické okénko a sionistické dezinformace, které obíhají celý svět.
0: Hned na to půjdeme. Taky velmi zajímavá záležitost. A je to článek z Moon of Alabama, z 9. to na dneška, který říká toto. Sionistické desinformace obíhají celý svět. Zprávy nejsou pravda. Je samozřejmě tvrzení. Bohužel se na ně často zapomíná. Zprávy mohou být smyšlené, vymýšlené citáty, které projdou několika prostředníky, se mohou změnit ve fakta. Izraelský, v uvozovkách ve fakta, izraelský novinář Ronen Bergman odhalil cestu v hebrejštině jedině takové zprávy, strojový překlad. A teď cituji, dne 5. srpna ve středu tohoto týdne pronikla jedna velmi dramatická zpráva zázračnou cestu podnikla. Během přibližně 15,5 hodiny vyšla z pochybného indického účtu na X, prošla účtem, který hrdě nese ve svém názvu slovo Mossad, přestože nejde o Mossad, získala košer certifikát od kanálu 14, přijal ji Jair Netanyahu, což je syn tuším Netanyahua, vystoupala na státní scénu jménem premiéra, dorazila k americkému vyslanci při OSN a na Fox News a poté se s patřičnou úctou vrátila do Indie, kde už byla prezentována jako zpráva přicházející z izraelských médií. Shail ben Efraim tento případ shrnul takto. Velmi proizraelský hinduisticko-fašistický účet na Twitteru X citoval v hinduštině vymyšlený výrok, aby potvrdil, že Ahmad Vahidi, velitel iránských revolučních gard, přiznal, že Irán vyvíjel jaderné zbraně. Později tentýž účet zveřejnil další falešný citát opět v hinduštině, v němž měl Vahidi údajně říci, že Irán bude pokračovat ve vývoji jaderných zbraní, dokud je budou mít Spojené státy a Izrael. Dále účet na Twitter X, na Twitteru a X s názvem Mossad Commentary zveřejnil údajně citát v angličtině. O půl hodiny později anglická verze izraelského pravicového kanálu 14 tento citát převzala a tvrdila, že jde o první případ, kdy Irán přiznal, že vyrábí jadernou bombu. Teď je tady, je to v angličtině, teda tady ten výtah z toho článku. Pokračuji dále. O několik minut později Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, který žije na Floridě, retweetoval příspěvek kanálu 14. O 2 hodiny později Benjamin Netanyahu, premiér, citoval falešný výrok v oficiálním projevu. Mike Waltz, americký velvyslanec při OSN, sdílel tweet a dodal, že Irán konečně přiznává to, co už bylo jasné léta. Poté svůj tweet bez vysvětlení smazal. Mark Levine, sionistický propagandista, tweet sdílel. Fox News o něm informoval jako o faktu, včetně titulku přímo na obrazovce. Kanál 14 o něm informoval s odvoláním na Fox News a Netanyahua jako na zdroje. Mossad Commentary, účet na X, nesouvisející s Mossadem, citoval kanál 14 a tím kruhu zavřel. Izraelské ministerstvo zahraničí rozšířilo tuto zprávu v perštině. Indická tisková agentura ANI s odvoláním na izraelské zdroje informovala o této zprávě v hinštině. Samozřejmě neexistuje žádný důkaz, že velitel iránských revolučních

0: Gard Ahmad Vahidi někdy řekl to, co se tvrdilo, citát byl vymyšlen, záměrně. Není to poprvé, co podobný podvrh se objevil prostřednictví Netanyahuovy kanceláře Bergmanova článku. Zase v září 2024 zveřejnili Jewish Chronicle a Bild příběhy, které se téměř zázračně shodovaly se sděleními, jež Netanyahu chtěl prosazovat přesně ve stejných hodinách a dnech v souvislosti s dohodou o rukojmích a Filadelfským koridorem. Nejde o stejné případy a nebylo prokázáno, že by byl zapojen stejný mechanismus nebo stejní lidé. Struktura vytváření veřejného mínění je však podobná způsobem, který je těžké přehlédnout. Informace se dostane do zahraničí, získá převlek v podobě zprávy v zahraničních médiích a poté se vrací do Izraele jako vnější, údajně nezávislý důkaz politického tvrzení, které už dekolovalo. Někde nedůvěryhodný účet vypustí nepravdivé tvrzení. To je následně citováno v řetězci stále důvěryhodnější představitel veřejnosti, až se z něj stane zpráva v uvozovkách. Tuto zprávu pak citují politici, kteří z největší pravděpodobností byli těmi, kdo onu fámu tajně iniciovali. A tento trik není ani nový, ani specifický pro Izrael. Před válkou v Iráku kancelář viceprezidenta Cheneyho anonymně unikla nebo deníku New York Times informace z této kanceláře, že Saddam Hussein má tu či onu skrytou zbraň. Následující den Cheney vystoupil v televizi a na dotaz potvrdil, že o tom také slyšel. Podstrčená falešná fáma se tak stala oficiálně faktem. A Cheney mohl pro svou podstrčenou informaci použít velmi krátkou cestu, protože zpravodajství New York Times bylo mylně považováno za důvěryhodné. Netanyahu, a kterému nikdo nevěří, tak ten k tomu potřebuje další cesty, aby své podvrhy proměnil ve fakta. Dezinformace bohužel fungují tak jako tak, alespoň ve většině případů. Takže to je pro dnešek všechno. Vážení posluchači, děkuji vám za pozornost, panu kolegovi za spolupráci. Chci vás pozvat jako tradičně na pondělní kompas. Opět tentokrát na duchovní záležitosti, které se týkají vzestupu a tak dále. No a připomínám, že to 19.9. je v Palárikově na Slovensku, je vlastně pilotní projekt týkající se obnovení Československa a bylo by velmi dobré, kdyby ti z vás, kteří trochu mohou, tak jak si přijeli tuto myšlenku podpořit. Budeme se na vás těšit. Díky, hezký večer.
1: Dobře, dobře, já děkuji tedy panu inženýru Jaroslavu Tichému. Těším se samozřejmě na další a vy tedy můžete sledovat Posty budoucnosti a pořady u nich, jak na Odyssey, tak samozřejmě na YouTube. Nuž a my si dáme tedy, když jsme skončili, pane inženýre, děkuji a zdravím vás a přeji zase hezký večer a zbytek víkendu a zase v lepších časech na viděnou a naslyšenou. A já vám pustím jenom krátkou, zkusím to tady ještě nějak prokliknout, nevím jak, krátkou tedy předváděčku a upoutávku. Dáme si to jenom hlasem, jinak to najdete na YouTube a pozvánku na tedy vlastenecké setkání 2026, tedy v Příčovech, ale všechno se dozvíte hned na začátku, takže jdeme na to.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dámy a pánové, vás také zdravíme, dobrý den. A ty, co vidí obrázky, video, tak samozřejmě, já to tam pak dám. Jsme u paní doktorky Alice Tomkové, k tomu to nenapoví ještě, tak já připomenu zámek Příčovy a kdo ještě neví, tak mu ještě připomenu vlastenecké setkání. Protože kvůli tomu jsme se setkali dneska my dva. Tak, vlastenecké setkání, už je to kolikátý ročník?
2: Osmý
0: ročník, já jsem se bál počítat, jak se to nechala čirávat. Zámek Příčovy se nám stane opět teda dějištěm vlastenického setkání 22. srpna, takže si to, dámy a pánové, zapamatujte, napište si to do kalendáříku, protože tam bude čtu přednášky, diskuze, pohoštění, koncert, veškerý program a asi důležité věci najdou lidé
1: na teda na www.zamekpříčovy.cz.
0: A proklik nebo něco takového zkusíme tam dát, aspoň popisek textí. Začíná se tedy, jsou to Příčovy, už se Vlčan upozornil, aby jsme to věděli, aby jsme se tam mohli sejít, je to krásné prostředí, takže když nebudeme narušováni jako minulý rok,
1: nespanci. Já jsem prosím, aby to nebyli, tak uvidíme. Policie České republiky pod novým panem ministrem nám přislíbila ochranu, takže doufám, že to proběhne v lepším duchu nebo lepší atmosféře než loni.
0: Je to sobota poznamenám, takže máte celý víkend, můžete dorazit v pátek, můžete se ubytovat, jako my, když nejste zdejší nebo přibližní. A jak to tady všechno bude probíhat ten celý?
1: Tak vlastně schéma toho celého dne bude podobné jako ty ročníky předtím. Dříme se to, aby to vlastně i lidi vlastně našli něco, jako, že to je jejich domov, tak aby se vlastně vždycky tom poznali. Takže nebudeme to základní schéma měnit, budeme začínat mší svatou 10 hodin. Kapli svatého Vojtěcha, což je součást budovy zámku. Letos budeme mít akorát jiného pana faráře, nebudeme mít pana otce Přibyla, ale monsignora Jana Mráze, který přijede k nám z Brna. A toho jsme teda moc rádi. Jinak mše svatá bude teda normální, ne tradiční.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písnička sice nezazněla celá, ale já už vítám ve studiu VK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání, a to znamená, že je čas na informace, proto předávám slovo Vítku.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kterým jsme se ještě neomrzli, stejně tak čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jste k nám opět připojili jako každý pátek a že vás je pořád víc a víc. Vidím to v rámci statistik poslechu, ať na našich podcastech, případně archivu Svobodného vysílače, anebo hlavně tedy na kanále Odyssey, kde vás přibývá stále více, sice ne úplně strmně, ale ta řada je exponenciálně daleko vyšší, třeba než před půl rokem, takže jsem tomu rád, jsme tomu velmi rádi a proto budeme rádi, když s námi zůstanete i další pátky, další měsíce a roky, budeme postupně naše řady rozšiřovat. Takže já vás všechny zdravím. Písnička, jak řekla Helenka, sice celá nezazněla nebo nedozněla, ale za to VK celý jistě dozní a určitě nejen on za to bude velmi rád. Takže zdravím všechny, přeju krásný páteční večer. Ahoj VK.
3: Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva. No a samozřejmě všechny naše čtenáře a posluchače, kteří se určitě těšili, že jo, v těch krásných chladných dnech minulých, které procházely Evropou, že jo, lidé brali zimníky, protože jo, si říkali, takovéhle teplo tomu jednomu úplně přeskočí, že jo, lidé zalézali do sklepů, že jo, a pustili si klimatizace a všechno tohleto a potom si na sebe prostě brali různé prostě pulovry a tak dále a tak dále. To znamená, že extrémní počasí asi ovlivňuje úplně všechny, ale doufám teda, že my zase tak úplně extrémní nebudeme, i když veselé to zase nebude. Já vám teda přeju krásný poslech a Vítek přinese první téma.
2: Zelenský zešílel a shromážděným ukrajinským diplomatům v Kyjevě nařídil provádět špionáž a společenskou subverzi v zemích, kde jsou diplomaticky akreditováni. Trump mu totiž sdělil, že USA žádné patrioty na Ukrajinu nedodají. Zelenský na bezpečnostní radě vyjádřil podezření, že nedostatek raket je účelovka. A na Ukrajině, prý v zimě, světe div se, nebude čím svítit a topit. Každopádně fakt je ten, že máme srpen a zima se blíží, když tomu tak počasí nenasvědčuje, jak uvedl Léka. A otázka je, co s tím hlavně na Ukrajině, že čí záměry převáží. Myslíš, Léka, že to je jeden z Trumpových víkendových rozmarů s těmi patrioty a v pondělí si to už zase rozmyslí a patrioty budou zase dál proudit na Ukrajinu? Nebo o co vlastně jde v tomto?
3: No, je to velmi nepravděpodobné, protože v minulých nebo v uplynulých hodinách vlastně vyplulo na povrch, co stojí za tím, že Trump oznámil minulý týden, když byl Mňuchačenko, tedy Zelenský ve Spojených státech, byl v Bílém domě, tak minulý týden měl jednání s Trumpem, nezaznělo, co tam vlastně zaznělo nebo co mělo zaznít, pouze přišlo ono zvláštní takové prohlášení, že na Ukrajině nebo někde v Evropské unii se budou vyrábět patrioty, ale Trump to v průběhu tohohle týdne nejenom popřel, že o přesunu výroby patriotu to vůbec není tak nějak jako dohodnuté a že to není vůbec jasné, ale co je hlavní, včera ve čtvrtek došlo k oznámení k rozhodnutí Bílého domu, že nedodá Ukrajině žádné rakety do systému Patriot, protože samotné Spojené státy jich mají málo a potřebují je k válce v Perském zálivu. A jak uvedla americká média včera, tak došlo k obrovskému konfliktu a k roztržce mezi Trumpem a ministrem obrany Petem Hexetem. Došlo tam k nějakému křiku, protože Trump si myslel, že Spojené státy mají těchto raket dostatek. A ono se ukázalo, že Spojené státy v uplynulých dnech utrpěly obrovské škody na svých vojenských základnách v Perském zálivu, na které byly prováděné útoky ne ukrajinskými, ale íránskými drony. A drony zkrátka se ukazují jako v podstatě nová forma, nový fenomén vedení budoucích válek, a nejenom budoucích i těch současných, ale především budoucích. A jak, jakékoliv války vypuknou a budou se vést konvenčním stylem, konvenčním způsobem, tak všechny budoucí války se budou odehrávat v pozici a na úrovni dronu.
2: VK, já tě opravím, akorát my za 10 let, až dostaneme ty F-35, tak jedině my budeme válčit konvenčními piloty, jo, za 10 let.
3: Ano, ostatní drony. Ano, ano, ale to není problém jenom frau Černoch, která nakoupila tyhle ty předražené stíhačky, ještě navíc velice poruchové, které mají zase nějakou další odstávku, jak jsem teď zrovna četl. Zkrátka, to není jenom problém České republiky, tohle je problém především velkých zemí Severoatlantické aliance, a hlavně na čele s americkou armádou. Americká armáda, kdyby dneska šla někam bojovat, tak vlastně není vůbec na tenhle ten nový způsob a nový styl boje není připravená. Proto americká armáda se tak moc zajímá o takzvané dosažení výsledků ohledně vývoje dronů na Ukrajině, protože Spojené státy vůbec nic takového nemají, ale co je důležité, že nemají samozřejmě technologická základna Spojených států je obrovská, oni by mohli mít, ale tam jde o něco jiného. Vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech do značné míry je zkostnatělý a je systémově navázaný na americkou vládní elitu, především na takzvaný Deep State. A zakázky na výrobu zbraní ve Spojených státech jsou nasmlouvány na desítky let, dámy a pánové. Desítky let. Před 20 lety opravdu, okolo roku 2006 se domlouvaly zakázky na výrobu zbraní, které jsou ve Spojených státech vyráběny dneska. To jsou 20-leté smlouvy. A teď by v podstatě mělo dojít k něčemu, že americká armáda řekne, sorry, to, co jsme objednali a nasmlouvali před 20 lety, už teď není relevantní, ty smlouvy rušíme. A my potřebujeme, abyste vyráběl něco jiného. Na to neexistuje. To by byly obrovské arbitráže a americká armáda v podstatě je vázaná starými, letitými, starými smlouvami, které nemůže bez hrozeb sankcí a arbitráží vůbec vypovědět. To znamená, americká armáda je v obrovské krizi. A ona, když chce vyrobit něco nového, tak ona musí za prvé vyrobit to, co si objednala před 20 lety, což jsou obrovské peníze, ale k tomu musí objednat to, co potřebuje dneska. A kde je problém? Problém není ani v penězích. Vzhledem k tomu, že americký dolar je stále pořád, i když méně a méně, ale stále ještě pořád krytý petrodolarem a jednotlivými takzvanými úvěrovými dolarovými úložkami u Fedu. To znamená, kdokoliv dneska si chce koupit ropu, musí nakoupit americké dolary a americké dluhopisy. Obojí. Tak díky tomu dolar je stále držený někde na úzdě a není u něho riziko toho, že by se výnosy z dluhopisů začaly nějak propadat, protože ta ropa je tam stále obsazená, je tam stále přítomná, sice stále méně a méně, ale o to nejde. To znamená, není to problém peněz, ale je to problém něčeho jiného. Je to problém výrobních kapacit. Protože můžete nafouknout americký státní rozpočet, konec konců to dělají všechny americké vlády, dělá to každý prezident, Trump nafukuje zbrojní rozpočet v podstatě neustále, ale nejdou nafouknout výrobní kapacity. Ty nafouknout nejdou, protože továrny, které v Americe existují, ty jsou jenom jedny a stavět nové závody, nová výrobní zařízení je velice komplikované. Samozřejmě, že oni se snaží vyrábět a stavět a budovat nové výrobní závody, americké zbrojovky, jenže ty to nedělají za své peníze. Ty to dělají vždycky jenom naproti zase nějaké 10 nebo 20 leté smlouvy. A kapacita výroby nějakých zbraní v podstatě v Americe nikdy nebyla 100%. Naposledy, když Spojené státy chtěly využít nějakou obrovskou nárazovou okamžitou kapacitu, tak museli vyhlásit válečný stav a zapojit do výroby zbraní soukromý sektor a soukromé továrny ve Spojených státech. A kdy to tak bylo naposledy? No, bylo to naposledy za druhé světové války. Za druhé světové války naposledy Spojené státy měly dostatečnou výrobní zbrojní kapacitu. Protože 87% americké zbrojní kapacity se nachází v soukromém civilním sektoru ve Spojených státech. V soukromém civilním sektoru. Jinými slovy, pokud Spojené státy nebudou ve válce, oni nemohou mobilizovat svoji výrobní infrastrukturu. A pozor, možná už teď chápete, proč ještě donedávna u Trumpa ne, ale řekněme u Neokonu byla taková velká snaha o zatažení ještě i tehdy za Bidenovy vlády Spojené státy do nějakého konfliktu, do nějaké války, do něčeho. A když to nebude válka s Ruskem, tak to bude válka třeba s nějakou jinou zemí. To znamená, takzvaná mobilizace výrobních rezerv ve Spojených státech by byla možná opravdu jenom s takzvaným zrekvírováním výrobních kapacit soukromých továren, soukromých podniků. A na tohleto Spojené státy zkrátka teď momentálně nemají ani žádný právní rámec. To znamená, Spojené státy mohou vyrábět zbraně pouze takovým způsobem, ty, které zrovna teď momentálně potřebují, u soukromých firem, které mají nějaké určité kapacity a musí na to vyčlenit peníze, o kterých třeba před 2, 3, 5 nebo 10 lety vůbec nevěděli a musí k tomu vedle vyrábět i zbraně, které si objednali někdy před 10, 15 a 20 lety, které jsou dneska naprosto nepoužitelné, jako třeba různé stíhačky F-35, jako třeba různé bombardéry nových generací a tak dále. Zkrátka ty kontrakty a objednávky jsou objednávány na dlouhé, dlouhé roky dopředu, kdy nikdo nevěděl, jak se změní zkrátka proces takzvaného válčení na bojištích moderní fronty. Proto Trump se rozčílil, že mu ministr obrany Pete Hegseth řekl, že Spojené státy už mají nedostatek raket protivzdušné obrany Patriot a že zkrátka z toho důvodu na americké základny v oblasti Perského zálivu padají iránské drony. Z toho důvodu. No a on se rozčílil, že je to jeho chyba, že nenechal vyrobit dostatek raket pro Patriot a Hegseth mu řekl, že na to jsou zasmluvněné výrobní kapacity a objednávky, které byly uzavírány před 18 lety. To, co se vyrábí dneska, to jsou smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2008. On mu řekl. To znamená 18 let staré smlouvy a větší kapacity výrobce na výrobu raket Patriot nemá. Takže a Trump o tom vůbec nevěděl. Proto Trump oznámil, že na Ukrajinu žádné Patrioty nepošle. Američané nemají ani na obranu svých základen v oblasti Perského zálivu. Mají jich nedostatek. No, tady se ukazuje, že vedení války je v mnoha ohledech na mnoha místech řízeno zkrátka diletanty a to, že ti náčelníci a ti, kteří v podstatě tomu velí, že nejsou informováni o tom, jak moc mohou bojovat a s čím vlastně mohou bojovat, tak většinou ani do poslední chvíle neví, protože jim to nikdo neřekne. A Hegseth to třeba asi taky nevěděl, že jsou na tom takhle špatně. Takže z toho důvodu teď vyplývá, že celá Ukrajina a hlavně teda velká města, jako je Kyjev, jsou bez jakékoliv protivzdušné obrany. Protivzdušné rakety teď nemají ani Spojené státy, ani Evropa. Protože Evropa to, co dodala Ukrajině, to je dávno pryč. A ani v Evropě se ty výrobní zakázky na rakety neodehrávají na jiných základech než v Spojených státech. Znovu jsou to zakázky s omezenou výrobní kapacitou, kontraktované na 10 let dopředu a podobně. To znamená, před 10 lety, někdy v roce 2016, si armády evropských zemí objednaly, že do 10 let odeberou od výrobních podniků tolik a tolik protivzdušných raket a tím na tu dobu těch 10 let ty zbrojovky vyčlenily kapacity a žádné jiné vyčleněné kapacity zkrátka nejsou. Jediná věc, která by mohla tuhletu limitaci, výrobní limitaci změnit, to znamená posílit, aby najednou byl dostatek výrobních kapacit, by bylo zrekvírování soukromých výrobních podniků v celém kolektivním západu. Zrekvírování, a to slovo zrekvírování je velice důležité. Proč? Z jakého důvodu? Na rozdíl od Spojených států, ostatní země, například Evropská unie, si nemůže dovolit nafokovat své rozpočty stejně, jako to dělá americká armáda, která má nafokování zajištěné petrodolarem. Evropská unie žádný petrodolar ani euro, ani nějaký euro ropný produkt finančního charakteru nemá. A výroba v soukromých zbrojovkách v Evropě by stála obrovské peníze, protože výroba se řídí poptávkou a nabídkou. A vy, pokud chcete vést válku, jakoukoliv válku za rozumné peníze a nechcete zbankrotovat, tak první věc je, že válečná výroba pro vás musí být dostatečně levná. A toho jde dosáhnout jedině s rekvírováním výrobních zdrojů na základě vyhlášení válečného stavu v Evropě. Proto ty kurvy, proto ty svině, já se omlouvám za tady ten slovník, ale proto ty bestie v Bruselu, ty eurobestie, z tohoto důvodu chtějí zatáhnout Evropskou unii po právní stránce do válečného stavu s Ruskou federací, aniž by třeba potřebovali úplně horký konflikt. Musíme si to znovu vysvětlit. Oni potřebují zrekvírovat výrobní podniky v Evropské unii. Mluví se o tom všude, teď mezi majiteli podniku tady v Německu je to aktuální téma, že zbrojní výroba Evropská unie nedokáže utáhnout se současnými penězi velkou zbrojní výrobu, protože výroba kvůli tomu, že se celá Evropa odřízla od ruských surovinových zdrojů, tak válečná výroba je obrovsky drahá. Obrovsky. A pokud chce německá vláda transformovat část tady německých podniků na zbrojní výrobu, víte, že německá vláda vstoupila do jednání s Volkswagenem, že v Porúří část podniku, kde bude ukončena výroba automobilů, bude převedena na výrobu obrněných vozů Rheinmetall, tam začne něco vyrábět ve spolupráci s nějakýma izraelskýma firmama, to znamená, chtějí vyrábět zbraně, ale ten problém je samozřejmě v tom, kolik to bude stát. A na tržním principu platí, že čím větší bude objednávka zbraní, jak co se týče tedy snahy o financování konfliktu na Ukrajině, tak i zbrojení tady v Evropě, tak se bude mezi sebou takzvaně třít a bude potřeba vyhledat někde nějaké zdroje, jak to přikrýt. A zbrojit na válku, kterou oni chystají a minimálně oni mluví neustále, že na horizontu roku 2030, že Rusko už zaútočí, Rusko zaútočí a tak dále, tak oni budou muset do toho roku 2030 nějak mohutně začít zbrojit. Ale oni potřebují, aby to bylo za peníze, které někde napíšou nějací úředníci za tabulkové ceny a aby soukromé podniky byly povinny za tu cenu vyrábět, to znamená zrekvírování. A rekvírung je v podstatě ten hlavní leitmotiv toho, že na jedné straně zlikvidovaný průmysl, který je odpojený od ruských energií, který nedokáže konkurovat Číně, má být uměle navozen do stavu, že musí přijít za vládou a musí nabídnout své výrobní prostory ke zbrojní výrobě. Tohle to je podle mého názoru ten původní úmysl. To znamená navodit krizi v německém průmyslu, což se jim povedlo, odpojit Německo od naprosto všech energetických, levných, dostupných zdrojů z Ruska, vytvořit tím krizi v mohutném zdejším automobilovém a technologickém průmyslu a donutit majitele krachujících průmyslových podniků jít teď do Berlína za německou vládou a nabídnout své výrobní prostory za nadiktovaných podmínek německé vlády k výrobě zbraní a munice. To je ten leitmotiv. Já jsem o tom hovořil s kolegou, on s tím souhlasí, že tohle to je z největší pravděpodobnosti ten motiv, proč předchozí současná německá vláda se rozhodla zlikvidovat německý automobilový průmysl. Je to ten leitmotiv. To znamená donutit soukromé firmy, aby ze strachu z toho, že zkrachujou, šli za vládou do Berlína a nabídli své podniky a výrobní závody, původně automobilové, znovu k vojenské výrobě. A vláda, aby si mohla dovolit nadiktovat podmínky. Dobře, my vám tam povolíme zbrojní výrobu, my vám dáme státní zakázky, ale vy budete vyrábět ty zbraně za ceny, které my vám nadiktujeme. Ne, které určí trh, volný trh, ale ty, které vám nadiktujeme my. A tohle to se teď začíná tady realizovat. To je ten hlavní leitmotiv. Co je důležité, že jak se na to v podstatě díváme, tak tohle to by nikdy nebylo prováděno, kdyby oni nechtěli si střihnout válku v Evropě, velkou válku s Ruskem na horizontu roku 2030. Protože to, co provádí současná a prováděla i minulá německá vláda, je transformace německé ekonomiky na zbrojní průmysl. Nucená, vynucená. To znamená, přivedete své podniky do krize, do naprosté akutní krize, vaše výrobky nejsou konkurenceschopné, dostaneme vás takzvaně na kolena, abyste za náma přišli a nabídli své výrobní prostory a výrobní kapacity pro transformaci na zbrojní výrobu za našich podmínek. To znamená za našich státních podmínek, které my vám, soukromým firmám, nadiktujeme, aniž bychom vás museli rekvírovat. To by nebylo oblíbené, to by byl velký křik. Oni to nechtějí takhle udělat. Proto oni to udělali jinak. Oni přivedou celý německý průmysl na kolena, aby soukromé továrny, soukromé strojírenské podniky, aby byly ochotny transformovat svoji výrobu na zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek vládou v Berlíně. Ve Spojených státech to takhle daleko ještě není. Tam soukromé podniky nejsou tak zlikvidované jako tady v Evropě. Tam nejsou soukromí majitelé nuceni anebo dotlačeni americkou vládou takhle úplně do kouta, aby soukromí majitelé amerických továren byli nuceni jít za americkou vládu a prosit je o zbrojní výrobu za podmínek nadiktovaných vládou ve Washingtonu. Tak daleko to tam není. A proto Spojené státy nemají ten manévrovací prostor, který teď má Evropská unie a ti euronáckové, kteří jsou v Bruselu. Oni to mají dobře vymyšlené, konec konců ten proces řízení v Bruselu je řízený z Londýna, to znamená, to je systém, který je sionistický, o tohle se starají sionističtí, proto dosadili do centra řízení dvě naprosto neschopné krávy a to říkám s naprostým přesvědčením, protože něco tak tupého, jako je Lejenová a Kalašová, svět neviděl. Takové dvě krávy opravdu svět neviděl. Jedna je úplně tupá, neschopná, druhá je navíc podle všeho imbecilní, protože ona ani neví vůbec, z jakého prostředí pochází. Ona zapomněla na svůj rodinný původ, ona zapomněla na to, kdo to byl její dědeček a tak dále a tak dále. To znamená, oni je vybrali do těch pozicí, ve kterých jsou z jednoho jediného důvodu, ve svých rodinách svých předků mají bývalé nácky z doby druhé světové války. To znamená, je to naprosto logické, celá Evropská unie je založena na základech Třetí říše, na základech takzvaných nacistů, kteří se transformovali po roce 45. To je známá teorie nebo známý fakt, ale tím, že byly delegováni a delegovány dvě diletantky do vedení Evropské unie, tak díky tomu může Londýn dělat s Evropskou unií naprosto cokoliv. Nemluvím o Londýně jako o té vládě, která tam je, ale mluvím samozřejmě o londýnských kancelářích. Mohou si v podstatě manipulovat celou Evropskou unii skrze kádrovčiky, které mají dosazené do Bruselu. To znamená, ta neschopnost je, nebo programovaná neschopnost, protože obě tyhle ty dvě doslova naprosto neschopné krávy byly dosazeny do řídících funkcí právě kvůli tomu, aby byly lehce ovladatelné, aby dělali ty procesy, které dostanou na papír, aby nepřemýšleli vlastní hlavou, aby dělali to, co jim je dáno na papír. To znamená něco podobného, jako jsou různí rozvědčíci, kteří mají přítele na telefonu, případně přítele v kanceláři vedle, kteří jim píšou proslovy, projevy, posílají různě po světě s kameramanama, dělají fotečky, že jo, a tak dále, a tak dále. To znamená, tohleto není jenom problém Evropské unie, to je problém politiků a různých prezidentů a tak dále, a tak dále. Ale co je důležité, že Evropa zkrátka je připravena na zrekvírování výrobních závodů, civilních výrobních závodů daleko lépe než Spojené státy. A to zrekvírování v Evropě bude probíhat tak, aby to nebyl ten oficiální rekvírung, ale aby to bylo tak, že ty soukromé civilní podniky nebudou mít nic jiného, nebudou mít jinou možnost, než jít za státem a nebo za Evropskou unii a nabídnout své výrobní kapacity pro vojenskou výrobu za podmínek nadiktovaných Bruselem. Tohle to je ten hlavní leitmotiv. To znamená něco, co je v podstatě tady už realizováno vládou v Berlíně, tak oni chtějí povýšit na celou Evropskou unii, že ten model se okopíruje z Německa a bude rozšířený na celou Evropskou unii. Proto se dívejte, jak jednotlivé podniky, které krachují v Evropě, se transformují na vojenskou výrobu a ty, které se nedokážou nějak efektivně transformovat, tak odchází z Evropy pryč. Přesouvají výrobu třeba do Indie, jako například brněnský Zetor. To je jeden z příkladů z posledních týdnů. Zetor odešel z výrobu z území České republiky. Jednoduše. To znamená, vy buď odejdete pryč, anebo svoji výrobu nabídnete pro zbrojní účely vládě v hlavním městě, anebo eurovládě v Bruselu. Takhle je to nastavené. Spojené státy tuto tu možnost rekvírování nemají. Tam zkrátka, pokud budou chtít navýšit jakoukoliv výrobu čehokoliv, tak budou muset znovu nafouknout americký zbrojní rozpočet, znovu opřený o americký dluhopis a petrodolar a v nějaké chvíli zkrátka to pumpování a nafukování toho dolaru přestane fungovat, protože tím, jak se zmenšuje vliv amerického systému Pax Americana ve světě a teď dokonce v Perském zálivu, tak petrodolar bude mít slabší a slabší pozici a ve chvíli, kdy takzvané překrytí amerických deficitů nebude moci být realizováno už jenom petrodolarem a americkými dluhopisy, v tom okamžiku ta bublina amerických nafukovaných deficitů zkrátka splaskne. A to bude Armagedon na finančních trzích, protože americké dluhopisy díky petrodolaru byly dlouho považovány v podstatě za naprosto pevné, jejich výnosy za naprosto nedotknutelné, ale to, co se děje v Perském zálivu, to samozřejmě nejvíce ohrožuje právě pozici petrodolaru. Tam nejde jenom o nějaké americké zájmy, typu jestli tam bude nějaká americká základna, nebo tam nebude, nebo bude vybombardovaná iránskými drony, o to vůbec nejde. Tam vůbec nejde o americkou základnu, tam nejde dokonce ani o americkou přítomnost, tam vůbec žádný Američan ani být nebude, nebo ani být nemusí. Tam jde o uchování pozice petrodolaru. O to tam jde celou dobu od začátku. Protože pokud Irán tam začne posilovat a zasilovat, no tak první, co udělá, je, že zaútočí na americký petrodolar. Bude se snažit ovlivňovat trh s ropou, bude se snažit posilovat obchod bez amerického dolaru a tak dále a tak dále. Takže je to komplikované, je to s velkými rozsahy a přesahy. Takhle bych teda na to reagoval. No a máme 20.30, Vítku, Helenka by tam dala jednu písničku na předěl a potom bychom se pustili do druhého tématu.
2: Fajn, máme takový předěl, Helenka to zajistí, ošéfuje a pak budeme pokračovat dál, Helenko.
1: Ano, bude to písnička na přání. Mnozí píší, abych vybrala písničku a tou zavzpomínala na Karla Gotta. Vybrala jsem tedy hit z 80. let. Kdo by to byl řekl, že bude aktuální i po letech a teď dokonce víc než jindy. Takže Karel Gott, Žít. Tolik Karel Gott a my můžeme pokračovat dalším tématem. Vítku, PK.
3: Ano, ano.
2: Ano, jsme tady oba dva, takže mi pokračuje v dalším tématu. Uprchlík v Ceutě se přiznal, že utekl z Maroka kvůli policii a možnému obvinění z vraždy své kamarádky. Pracovnice migračního centra v Ceutě potvrdila, že většina migrantů ve městě pochází ze subsaharské Afriky, ale rovněž z Bangladéše a z Jemenu. A mezi tím bývalý český ministr pro evropské záležitosti prohlásil, že Evropa potřebuje uprchlíky pro trh práce. Tenhle tok se musel ale připovat dlouhé měsíc předtím, že to není v podstatě nějaká, řekněme, měsíční událost, nicméně těch pracovníků si myslím, že tady máme my dost asi z jiné strany než z jihu, řekněme, z jiné světové strany než z jihu. Nicméně to se pomátl tento náš v úzovkách, který je český ministr. To je neuvěřitelné.
3: Ne, prosím vás, znovu to platí to samé, co jsem říkal v podstatě o Lejonové a Kalašové. Tohle to platí v podstatě o všech takzvaných Evropčicích. Evropčiky jsou v podstatě mluvící hlavy, jejichž úkolem je v podstatě nedisponovat konceptuální gramotností a vykonávat zadané úkoly a opakovat jako mluvící hlavy určité narrativy, které je nutné opakovat. To znamená, potřebujeme migranty z Afriky, aby zaplnili neobsazená pracovní místa v Evropě a v evropských zemích. Potřebujeme migranty z Afriky a tak dále. Přesto a přitom tohle to je dávno už vyvrácené, je to vyvrácené ze statistik tady z Německa, je to vyvrácené ve všech evropských zemích. Migranti z afrických a asijských zemí, a tedy asijských, mluvíme tady o Blízkém východu, tedy arabské země, pokud takhle mluvíme tedy o černoších z Afriky a o Arabech, tak když přijdou do Evropy, tak oni na těchto těch těžkých a neobsazených a nezajímavých pozicích, na kterých Evropané nechtějí pracovat, oni nepracují, oni zůstávají na dávkách. To znamená, všichni tihleti bývalí ministři a různě ti europoslanci a tak dále a tak dále. Oni zkrátka mají roli takzvaných mluvících hlav. A mluvící hlava nemá za úkol přemýšlet. Mluvící hlava má za úkol opakovat to, co má napsáno na papíru. Znamená, mluvící hlava má opakovat ten neuvěřitelný a ten několikanásobně už mnohokrát vyvrácený narrativ o tom, že migranti z Afriky a z arabských zemí vyřeší krizi například ve zdravotnictví. To znamená, že problémy se zdravotníma sestrama, s lékařema, s inženýrama, je nedostatek inženýrů ve strojírenství v celé Evropě. To znamená, to jsou všechno profese, kde se vyžaduje vysoké vzdělání. Copak ti migranti mají vysoké vzdělání? A kde je problém? Proč jsou tam místa neobsazená? No, protože nejsou dostatečně finančně ohodnocena. A ono nejde jenom o tady ta místa jako ve zdravotnictví a podobně. Tady mluvíme o opravdu těžkých profesích, například ve strojírenství, například v metalurgii. To znamená, potřebujeme lidi do slévárny. Že jo? Těžká práce v obrovském žáru, výhni, velmi těžká. Potřebujeme lidi na manipulaci s takzvaným sprašem. To znamená, že jo, výroba koksu. To jsou strašné práce na zdraví, úplně šílené, nikdo tam nechce pracovat, těžko se tam schánějí lidi na tady ty pracovní pozice, stejně tak se těžko schánějí lidi k těm těžkým pracem ve strojírenství, jako je obor, já nevím, soustružník nebo frézař. Že dneska se je snaha všechno tohleto převádět na CNC výrobní zařízení, to znamená, že jo, stroje, které jsou řízeny počítačem, ale problém je v tom, že se nejedná o autonomní systémy. Ty systémy zase musí obsluhovat člověk, musí je programovat člověk. A dneska ty lidi nejsou. Jenže kde myslíte, že seženete člověka na pozici, aby třeba se nechal nějak zaučit a ani bez výučního listu, tady není ani problém výučního listu nebo maturity ze strojírenství, o tom se vůbec nebavíme, pro boha, tady se bavíme o tom, že ti migranti z Afriky nemají ve většině případů buď dokončenou základní školní docházku. V lepším případě, zdůrazňuji, v lepším nemají dokončenou. V horším případě jsou analfabeti. Nebyli ve škole vůbec a neumí číst ani psát. A co chcete s takovými migrantama dělat? Takže zůstávají na dávkách. Už od toho roku 2015 zůstávají na dávkách. Většina těch migrantů zkrátka nemá potřebné vzdělání, aby dělali na pracovních pozicích, kde prostě vzdělání rozhodně je vyžadováno. A další problém je, že pokud se mluví o pracovních místech, o které nemají Evropané zájem, a která jsou nekvalifikovaná, jakože úplně nekvalifikovaná, tak to jsou práce například v chemickém průmyslu, takzvaná likvidace kalů, a dále se jedná o pracovní pozice v komunálních službách, obrovský nedostatek například čističů kanálu. Celá Evropa má nedostatek lidí pro čištění kanálu, že jo, nikdo to nechce dělat. Platy jsou tam sice zajímavé, ale je to tak špinavá práce, že nikdo to dělat z Evropanů nechce. A teď, jestli si myslíte, že tihleti Arabové a Černoši, že půjdou někam prostě čistit prostě kanalizace a budou za to brát nějaké peníze, které budou vzhledem k tomu, že nemají žádné vzdělání, tak budou jenom o něco málo vyšší, než jsou jejich integrační sociální dávky, tak jestli si myslíte, že oni budou takovouhle práci dělat, tak jste na omylu. Protože integrační dávky, humanitární dávky, sociální dávky, přídavky na děti, přídavky na bydlení, tohle to všechno, oni když si to spojí dohromady, především, když využijí takzvaný institut sloučení rodin, tak oni jsou schopni se dostat na velice zajímavé peníze, které by muž, protože v arabských rodinách chodí do práce jenom muž, respektive muži, pokud jsou dospělí, to znamená synové, ženy jsou v domácnosti v arabských rodinách. Takže pokud jsou tam nějaké děti a je tam jenom ten muž, tak ten muž, i kdyby šel do nějaké opravdu těžké práce, tak on nevydělá tolik peněz, kolik ta rodina dostává na integračních sociálních dávkách. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to, co, o čem hovoří bývalý ministr pro evropské záležitosti v tom videu, je naprosto mimo. To je úchylné. To není pravda. To znamená, ti migranti z arabských a afrických zemí na tady těch pozicích nikdy pracovat nebudou. Buď proto, že nemůžou, nemají proto vzdělání, a nebo protože nechtějí, protože je to tak špinavá, těžká práce, že radši budou na těch sociálních dávkách. Takže tohle to se jenom ukazuje, jakým způsobem prostě dneska funguje politika v Evropě. Znamená, máte nějaké mluvící hlavy. A ty mluvící hlavy mají za úkol opakovat nějaký narrativ a za to dostávají zaplaceno a dostávají za to prebendy. A dokážete v podstatě ty politiky vždycky identifikovat. Jakmile vylezou v televize, okamžitě vidíte, aha, mluvící hlava. To znamená, vytékají z ní a vypadávají z té hlavy prostě nesmysly a naprosté nesmysly a naprosté šílenství. To znamená, je-li plánem transformovat Evropskou unii na čtvrtou říši se všem všudy, je-li plánovaná válka na rok 2030 s Ruskem, tak zkrátka je nutné zahájit mohutnou zbrojní výrobu v Evropě a to lze zahájit jedině tak, že dojde k mobilizaci výrobních prostředků v Evropě a toho lze dosáhnout jedině tak, že podniky budou uvedeny do takového stavu ekonomické krize, kdy budou nuceny přijmout do svých výrobních struktur zbrojní výrobu za nadiktovaných podmínek Bruselu. Za těchto podmínek nadiktovaných. To znamená, ne, že bude někdo vyrábět nějaké tanky za 100 milionů eur, ale ten tank vyrobí za 8 milionů 200 tisíc. To znamená za nějakou tabulkovou cenu. A ta tabulková cena prostě bude opravdu jenom někde nějaký náklad, který prostě bude uhrazený a ta firma prostě z toho